0: mnohdy lidé nějak jako bez vzdělání a podobně. Já si pamatuju na chlapy s krumpáčem a lopatou v Praze, dělající výkopy. A když s nima člověk promluvil, tak on to byl někdy kandidát lékařských věd z Ukrajiny. A jemu nezbylo, než jet živit vlastní rodinu touto prací v České republice. Takže kdo říká, že jako Ukrajina upadá až teď díky tomu, co se odehrává od února 22, tak strašně lže samozřejmě. No a Majdan byl co? Majdan byl pokusem, který se jim podařil dočasně, viníků této zkázy, tohoto úpadku, kteří rozkradli kde co, rozvrátili kde co a teď cítili, že narůstá mezi lidmi nespokojenost, tak to vyhrotili do naprosto umělého střetu kolem členství v Evropské unii. A ten Janukovič, což taky nebyl žádný archanděl, to jako rozhodně ne, to už byli lidé, to byly produkty toho převratu prostě u nich, teda v případě Ukrajiny, toho rozbití Sovětského svazu a samostatné Ukrajiny od roku 1991 a tak dále, tak oni potřebovali nějak tu masu naštvaných lidí zaměřit směrem, který tím neublíží těmto zlodějům a mafiánům, ale který je prostě dostane do rozporu úplně s někým jiným, který vytvoří falešné zdání, že jsou viníci jsou úplně jiní lidé, tak to vyhrotili takhle. No a to za prvé. A za druhé, Majdan nebyl jako nějakým jako demokratickým přechodem od jedné vlády k druhé. To byl masakr, kdy se střílelo v centru prostě Kyjeva, vzpomenete si, kdy dokonce se pak přiznali ti gruzínští ostřelovači, ty žoldáci, které tam najali, že měli za úkol střílet ze střechy, tuším toho hotelu nebo odkud, na obě strany, to znamená jak proti pořádkovým silám, tak do řad těch, kdo jako bojovali za to, že se půjde do Evropské unie. Mimochodem příbuzná jednoho z těchto odstřelovačů, jak známo, je nyní v našem českém parlamentu. Má takové gruzínské jméno. A je to docela pohledná baba, ale jinak jako je to hrůza. Tak tohle byl Majdan. A někdo zase by si to mohl vysvětlovat tak, že to musí mít ten samý jako žánr úplně, že se musí střílet a že jako krev musí téct. Pokaždé nemusí. Pokud se někdo pokusí o Majdan u nás v České republice, nebude tomu říkat Majdan, bude tomu říkat nějak jinak, tak se o to může pokusit, tak říkajíc, v rukavičkách, že nebude střílet do lidí. To, že naše elity bez zásluh začínají být velmi nervózní z toho, co se odehrává, a teď se dokonce navzájem obviňují z toho, co nesporně velkým problémem je. No jestli stát dokáže uřídit jakž takž při všech slabinách, které narůstají, a děrách v tom těch mechanismech. A to, že se na co čeká dlouhé měsíce a že se vlastně neví, jestli se přidá důchodcům víc než 300, že se vytváří takové zdání, že to je vlastně velká přítěž ti lidé, kteří celý život pracovali a že jako pomalu, kdyby tady nebyli, tak tím lépe a že radši by bylo dobře je vyloučit z voleb a dát volební právo lidem o 16 let a tak dále a tak dále. No tak to je, řekl bych, materiál explozivní, který neexistuje žádný jaksi viditelný důvod se domnívat, že tyto problémy teď jako nějak zmizí nebo se zmenší. Naopak, oni budou narůstat. 400 miliard dluhů plus ještě nějaké dluhy nad rámec na militaristické účely a podobně, to je velmi vážná věc. A proto očividně na Hradě tam hrají v tomto směru velmi významnou roli. Výroky, které tu padají, jsou čím dál tím skandálnější, že jo, všichni si je pamatujete. To znamená Spojené státy evropské, které by zlikvidovaly suverenitu České republiky, euro místo koruny. Dokonce nevadila by nám obnova monarchie a známe dokonce, setkali jsme se s dědicem toho Habsburského trůnu, zelená sudeťácké provokaci u nás a dýchánky na Hradě prostě s lidmi, kteří vedou ten sudetoněmecký Landsmannschaft. a tak dále, přidáte jistě ještě celou řadu dalších prohřešků, tak v situaci, kdy ta parlamentní opozice má v čele takové legrační týpky, jako je ten Kupka a ten, ty další, a tak jako hra zřejmě se stává hlavním idolem a tváří, abych tak řekl, této sestavy v České republice, která by ráda provedla něco na způsob Bidenu, samozřejmě třeba úplně v jiné konkrétní poloze. A tomu přibývají důvody typu nahromaděných kriminálních prostě kauz, sahajících do nejvyšších pater moci. A kdo sleduje třeba to, co se odehrává kolem toho dozimetru a nejenom, tak četl jsem takové rozbory, že vlastně se dělá vše pro to, aby to nějak vyšumělo, aby to se to nedostalo teda před soud a tak dále a tak dále. Přitom jsou očividně kriminální případy. A v každé normální zemi by už dávno před soudem ti viníci, včetně těch, kdo sedí hodně vysoko v politice, museli stanout. U nás to vypadá, že někdo se pokusí to někam zahrát, a tak musíme to sledovat a neustále jako oživovat pozornost k tomu, co je zvláštní a vyvolává to velmi podivné otazníky, čím to, že máme novou vládu, a já bych očekával nějaký tlak z vlády na to, aby se přistoupilo k věcnému řešení podle zákona. Já chápu, že někdo může namítat, že ministr nebo předseda vlády nemohou ukládat něco soudům, to je pravda, ale mohou se zcela jednoznačně vyjadřovat veřejně a zdůrazňovat pádné argumenty ve prospěch toho, aby se to nehrálo kamsi do autu. Já to v podstatě, možná, že to nestačím dosledovat, ale zdá se mi, že se tak v podstatě neděje. No a teď pojďme ke klíčovému tématu poslední.
1: No prosím tě, promiň, já ti řeknu ještě jednu drobnost, například, kterou tady říká Jindra Reichl. A sice nejen, že se tak neděje v té kauze dozimetr, jo, ale ono se třeba neděje ani v tom, že za vlády právě toho Rakušana byl, že jo, v rámci toho krytu a všech těch opatření prostě státní zastupitelství zaúkolováno tím, aby ty projevy jakékoliv sympatie a tak dál, nemilosrdně trestalo, stíhalo podle těch nových paragrafů a kde si, co si. A všimni si, a to je důležitá věc, ono to nařízení pořád platí. Nový ministr vnitra ho nezrušil.
0: Dobře, že to říkáš, Petře. Máme poslední ukázkový příklad. Na tom mítinku na Malostranském náměstí byl takový mladý kluk a měl někde na rukávu nebo kde to písmeno Z.
1: No.
0: Okamžitě zasáhli přítomní příslušníci pořádkových sil a vyrozuměl jsem, že byl předvolán na policejní vyšetřovnu, tam s ním bylo provedeno nějaké řízení a mainstream s velkým gustem popisuje, jak si mu hrozí až 3 roky vězení a domněle za schvalování genocidy a tak dále. Jestli písmenko Z je teda tak závažnou věcí, ale 10 miliard rozkradených prostě daňovým poplatníkům mohou tak někde jako se schovávat za jakýmsi paravánem, tak to má Jindra Reichl absolutní pravdu. Já jsem rád, že on tlačí velmi na to, aby se i ta parlamentní komise, třeba ke dozimetru, mohla věnovat tomu, čemu se věnovat má. Pochopil jsem z jeho některých informací, že se tomu brání tím, že vlastně to je součást vyšetřovacího spisu a že to je živý případ a že to teda nemohou některé ty dokumenty ukazovat parlamentní vyšetřovací komisi. To jsou opravdu argumenty jako převratné. A Jindra proti tomu tvrdě bojuje, za což mu chci poděkovat. Tak brzy během několika málo měsíců se ukáže začet hloket, jestli opravdu platí, že s novou vládou přichází cosi opravdu nového, anebo žel dojde na slova, která předvídala něco zásadně odlišného, když to řeknu hodně diplomaticky. Takže asi tak. Pojďme k tomu,
1: prostě co... Ten, no? Já jenom doplním, ten postižený se jmenuje Tomáš Hrdlička.
0: Ano.
1: A já tady mám, Lojza Hájek mi totiž poslal... tady já to najdu, doufám, rychle a no, on samozřejmě hrozí mu teda tohleto obvinění, má se tam příští týden jít zase znova dál jako na výslechy a podobně a tak kluci nějak zveřejnili někde i číslo účtu na pomoc právě s těma nákladama na soudní řízení a na právníka, protože prostě i policajti mu řekli, vemte si právníka, protože prostě je tady, a zase je tady prostě tady ta chuť někoho podělat kvůli úplný blbosti a takže přátelé, buďme bdělí, já to najdu, šoupnu to tam nějak vedle tebe, jo, prostě bude to...
0: Dobře, udělej to.
1: Jo, děkuju.
0: Určitě, Petře, to jsem rád, že to takhle sleduješ a že na tom takhle pracuješ. Přátelé, pojďme se zamyslet nad podstatou věci. Tady se sypou desítky a desítky miliard do režimu, který zahořel opičí láskou k nacistickým zločincům. Jako pardon, to tak je. Zkusí někdo vyvrátit, že to tak není, když se konají rituální funusy provázené pochodňovými marši prostě kolem rakve, kde si vykutaného v zahraničí ostatků vykutaných grázlů, kteří stáli v čele té příšerné nacistické, řekl bych, mašinérie, schopné takové zločiny páchat, že i řadový mančat Wehrmachtu se odvracel a bylo mu na zvracení z toho. A to se odehrává v centru města, kam jezdí ti liberální farizeové, jako musí pomoci a zaštítit a tak dále. Neslyšel jsem od jediného z nich s výjimkou Poláků, kteří se trošku ozvali, že by řekl, co si to dovolujete, my do vás sypeme velké prachy, zbraně a tak dále a vy tu světíte nacistické grázly. Jak nám to vysvětlíte? Ne, to nikdy nikdo neudělal. Bohužel to neudělala ani česká politická reprezentace. Ani trochu. Jo, a tady vyjde kluk a má Z někde na tričku, nebo kde to měl, já nevím. A je z toho kriminální kauza. Já bych rád připomněl, že ten symbol Z vznikl v antifašistickém kurzu, nebo jak bych to řekl, prostředí. A sice, když byl zavražděn řecký vlastenec, poslanec, tak se odehrál masivní pohřeb za účasti 100 tisíců lidí. A to písmeno má v řecké abecedě a jak bych, ne mytologii, ale symbolice zcela určitou roli. A tenkrát tím bylo řečeno, že nezemřel, že přijde, že se vrátí, řečeno symbolicky. To, že si to teď někdo zvolil za svůj symbol a tak dále, kdybychom takhle chtěli kriminalizovat lidi, kteří teď co si jako mají k něčemu hlásí, a přitom by to mělo takto ušlechtilé kořeny, to by nějaké státní zastupitelství vzalo, to by jako se tím zabývali. Já si připadám opravdu jako, to je sám fakt, že ten dvojí metr je takto brutální a takto průhledný, je sám o sobě mimořádně zajímavou vizitkou dnešní doby. To jako každopádně. Ale pojďme k tomu, co se odehrálo v Německu. Alternative für Deutschland získala na 44% hlasů v Sasku-Anhaltsku. Ty strany patřící do establishmentu, ty, jak já jim říkám, strany liberálních svatoušků a farizejů, dostali na zadek neuvěřitelným způsobem. Klesly voličské preference vždycky na polovinu, jako jak CDU, tak SPD a tak dále. A reakce toho establishmentu a některých zahraničních kruhů je absolutně hysterická a svědčí jednak o naprosté defenzivě, ale zároveň o odhodlání uplatnit i zřejmě nějaké silové prostředky, které by zabránily tomu, aby demokratická vůle lidí prostě byla naplněna. Merz už se nechal slyšet, že ta AfD chce provádět etnické čistky, že ohrožuje bezpečnost prostě Německa, a že a tak dále. Pronesl spoustu velmi nepěkných slov. Já bejt Alicí Weidel nebo tím Chrupalou nebo tím Siegfriedem, jak se jmenuje ten, co vyhrál v Sasku a na Haldsku, tak bych se asi smál, protože není lepší způsob, jak nahnat AfD ještě víc sympatizantů. Mimochodem, malá odbočka. To Sasko a na Haldsku přeci je tou součástí Německa, která patřila do Německé demokratické republiky. A kdyby byla pravda to, co žvaní hnojomety antikomunismu, tak by přeci tito lidé museli strašně nenávidět Rusko a přeci tam byli utlačeni a se osvobodili někrát za toho kola a teď musí věrně až na věčné časy prostě se otočit zády ke všemu, co přichází z východu a věrně prostě se podřídit NATO, Evropské unii a tak dále. No ale tady vyhrává subjekt, který říká, že až by se dostal k moci víc, no tak pojede do Spojených států a do Moskvy a tam dohodne nějaké řešení prostě toho bezpečnostního problému a řekne si tam o obnovu dodávek energetických komodit a prostě další věcí, které by normalizovaly vzájemné vztahy. Tusk dokonce, tento super svatoušek liberální, prohlásil, že kdo nějak se jako raduje z výsledku AfD, takže to může dělat jedině idiot nebo zrádce. Tihle ti zoufalci už jsou na úrovni takových těch, co chodí pokřikovat na ty naše demonstrace a sprostě nám nadávají. No tak, když to dělá předseda polské vlády, tak to už opravdu, jako to musí být velmi nervózní. A celoněmecká tendence je taková, že ta AfD nejenom v těchto spolkových zemích, ale v celém Německu má preference někde blízké 30%, a tedy výrazně víc než CDU, CSU a než SPD a tak dále. Jedna věc je třeba ji taky vnímat a nepřehlížet, a sice ta AfD není subjektem, který by se narodil někde na ulici a který by svoje finanční a jiné zdroje čerpal pouze z kapes řadových Němců. Je za ní velice silné bankovní a podnikatelské zázemí, které nepochybně bude mít i nějaké motivy, proč podporuje AfD, a je otázka, do jaké míry AfD může zůstat nezávislá na prostě takových nějakých prostě silách, které pomáhají se dostat do těch výšin. Mám všelijaké otázky kolem toho, to nepochybně nebude snadné, ale pojďme k samotnému jádru věci. Ta AfD zaujímá řadu stanovisek, která jsou sympatická a připustme, že kdyby na ně došlo, například by se skoncovalo se šovinistickou hysterií i u nás a místo toho by se obnovily normální zahraniční vazby v souladu s národními zájmy České republiky, no tak to by nepochybně prospělo naší zemi, našem podnikatelskému sektoru, naší veřejnosti a tak dále. Stejně tak, kdyby se začala konečně provádět racionální, zdůvodněná, řekl bych, politika ve vztahu k přílivu migrantů, nekontrolované migraci prostě z třetího světa. To nepochybně je tež důležité. Jestliže Merz pokřikuje, že požadavek remigrace je sám o sobě požadavkem etnické čistky, tak to už je super demagogie a zároveň argumentuje tím, že co by si Německo počalo, kdyby jako přišlo o tuto levnou pracovní sílu. Tak zaprvé lež jako věštuje v tom smyslu, že všichni chodí pracovat. Je notoricky z Německa známo, že nadpoloviční většina těchto lidí do žádné práce nechodí. A že jsou v podstatě řekl bych, břemenem pro německý sociální systém a tak dále. A za druhé,

a jakési kulturní vyžití a tak dále. To nám pan Friedrich Merz laskavě neráčil sdělit. A se ani ho to netankuje, nezajímá se o to. No, jeho popularita je rekordně nízká, už je pod 20% všech Němců jako, a uvažuje se o tom, že ho vymění někdo si jiný a tak dále. Já si nemyslím, že ty strany patřící k establishmentu, že jsou schopny vygenerovat nějakou zásadní změnu, takže bude zřejmě narůstat trend jaksi preferencí příznivých AFD. A tady jsme na křižovatce, ve které se je třeba postavit včas čelem. AFD je v kritice poměru v Německu velmi silná a s většinou jejich argumentů lze souhlasit. Jestliže Alice Weidel řekla, že Německo v podstatě je v bankrotu, tak má pravdu, protože tam se už jenom vytlouká klín klínem, klesá počet prostě normálních pracovních míst. Volkswagen, že víte, že po vyhlášení, že propustí 50 tisíc lidí, tak učinil další prohlášení, že dalších 50 tisíc. Pokud je mi známo, tak ve všech fabrikách Volkswagenu napříč Evropou pracuje asi 600 tisíc lidí, čili to není malý počet. 4 ze závodů Volkswagenu v Německu jsou pod otazníkem, zda vůbec budou. I nadal těch závodů je dohromady asi 11 nebo kolik, takže to je významná část. A Volkswagen není zdaleka jediný, kdo se ocitá v této situaci. Jestliže se ukazuje, že minimálně pětina všech mladších Němců by nejraději kam si emigrovala, aby byli v důstojnějším prostředí, tak do toho vám Merz prostě prohlásí, no a co, 4/5 tady zatím chtějí zůstat, tak co ještě chcete? Tak to už je na hranici jaksi hospitalizace v Bohnicích nebo tak něčeho na ten způsob. Ale já se vrátím k té AFD. Tak, jak jsou silní v kritice poměrů, tak přiznám se, že jsem zatím neslyšel nějaká opravdu schůdná východiska. Samozřejmě, že je třeba obnovit normální ekonomické vazby tam, kde je to výhodné pro Německo a také pro nás, nepochybně. Že je třeba přestat rvát peníze prostě na Ukrajinu, ano, to nepochybně. A tak dále. To jsou kroky, které by velmi prospěly i České republice, ale oni sami o sebe ještě žádné nové zdroje obživy a svébytného rozvoje nevytvoří. Ani trochu. Tady jsem zatím, řekl bych, ze zdrojů AFD nějaký prostě program pozitivní neslyšel. A je to můj tak i proto, že druhý pol opozice proti establishmentu je žel ve stavu, v jakém je. Je to stále dohra toho, té eutanázie, řízené eutanázie skutečné levice, prostě řízené, iniciované darebáky kolem darebáka Gorbačova, prostě ta dohra doznívá do teďka. Sára Wagenknechtová je pramínkem naděje, nepochybně. Sára Wagenknechtová má smůlu v tom, že tak, jak z jedné strany je dobře, že je to stále žena v velmi dobrém věku a i to potvrzuje její prostě šarm a tak dále, tak ona mohla do těch výšin politických vstoupit díky tomu, že není tak stará, až ve fázi, kdy ta německá levice se ocitla prostě v onom stavu, v jakém je, a teď se z toho nějakým způsobem procitá. A dnešní německá levice je slabým odvarem toho, čím byla německá levice ve 30. letech. A hrozí, že tím víc hrozí, že v tom kritickém proudu, alternativním proudu proti dnešním mocenským kruhům německým, bude ta pravice ala AFD výrazně dominantní. To je zároveň riskantní, to je třeba říct, prostě to není tak, že se budeme jenom pleskat ručičkama a zavírat oči před riziky. Kdo jako a jak zapůsobí na tento trend v Německu tak, aby čelil o něm rizikům a aby pomáhal posílit ty klady, které s tím přicházejí.

0: To není vůbec snadná otázka. Já bych byl rád, kdybychom si o ní třeba dneska popovídali v diskuzi, kdybyste přispěli do debaty, abych o tom nemeditoval jenom já. To vůbec není snadná otázka. A samozřejmě začne to i ryze takovým taktickým, pragmatickým, řekl bych, rozhodnutím, které visí ve vzduchu. AFD, ten její šéf v Sasku-Anhaltsku, se měl vyjadřovat před volbami, že pokud nezíská nadpoloviční většinu, a tedy možnost stavit jednobarevnou vládu, takže tu vládu ustavovat nebude. Zdá se, že ten názor už změnil a zdá se, že probíhají jakési sondážní debaty mezi AFD a zejména tím svazem Sáry Wagenknechtové, který nakonec se dostal do toho parlamentu lehce přes 5%. Nebude to snadné pro obě strany. Já jsem i v nedávném rozhovoru pro parlamentní listy zdůraznil, že bych si moc přál, aby si tentokrát ty oba póly odporu proti prohnilému establishmentu a bankrotářskému a naprosto impotentnímu, aby se žádný z nich nenechal vtlačit do role užitečného idiota, že bude útočit na to, na ten druhý pól a tím pomůže se vrátit k moci prostě těm, kdo to dovedli tam, kam se to v Německu propadá. A takový kompromis musí být přijatelný pro obě strany, to znamená ani třeba, když do toho Sáru Wagenknechtová i lidé půjdou, tak ji nesmí zatlačit do pozic, které by je diskreditovaly. Já si dokážu představit takový model. Já si dokážu představit, že to nebude koalice, ale že to bude tolerance prostě jednobarevné vládě třeba, která si stanoví zcela určité mantinely a podmínky, nijak nediskreditující, řekl bych, levicový politický subjekt. Nebude to snadné, ale věřím, že moc bych si přál, aby se k tomu prostě německá opozice propracovala, protože by to byl velký vzor, chcete-li, velká inspirace pro jiné země. Už mluvím dlouho, tak aspoň pár ještě detailů a pustíme se do interaktivní části naší relace. Objevil se velmi pěkný článek, navazující na to, o čem se tady bavili. Je na Nové republice, jestli se nemýlím, a týká se těch dvou, řekl bych, jmen, která byla idiotsky, naprosto proradně a amorálně vytlačena z názvu stanic nové trasy pražského metra D. To znamená, jak bratří synků, mužů, komunistů, kteří se postavili do řad první vlny protinacistického odboje a byli popraveni už na podzim roku 1941 za toho prvního staného práva, když do Prahy dorazil Heydrich vykonávat funkci říšského protektora. A tito lidé nastavili kůži, byli popraveni a dokonce žádným hejula, žádný idiot dnešní jim nemůže vyčítat cokoliv z poválečného období, z 50. let a podobně. Oni byli prostě popraveni nacistickou verbeží. A jestliže ani oni nesmí být v názvu stanice metra, tak to vypovídá, dává to zcela jasný obrázek o těch, kdo řídí dneska Prahu. Co to je za týpky? Jestli se takto prostě štítí hrdinu protinacistického odboje, jenom protože to byli komunisti, tak to budoucí historiografie tyto politické nuly vyhodnotí tak, jak si to zaslouží. Možná, že nejenom historiografie a možná, že ne až tak úplně vzdáleně budoucí. A pokud je Ivana Olbrachta, tak to je článek, který právě připomíná, že Ivan Olbracht, on že byl se ocitl, řadu let byl na Zakarpatské Ukrajině, na tom území přičleněném po roce 18 Československé republice a tam napsal, nebo ano, tam a o poměrech tam napsal několik fenomenálních děl. Golet v údolí, Nikolašovi loupežník a tak dále. A já si tak kladu otázku, ta díla pochopitelně obnažují zoufale zaostalý stav této části Československé republiky, byť ona to zdědila. On napsal taky Annu proletářku, což je dílo autenticky zobrazující stav nebo postavení, problémy řadových dělníků na Prahu prostě první republiky. A já si jdu představit, že tihleti, musím se ovládnout, abych nepoužíval velmi sprostých slov na adresu těch, kdo dneska řídí Prahu, tak nebudu používat žádného pojmu. Tihleti, kdo...
1: Elity.
0: Tihleti, co řídí Prahu. Jo, tak, že možná tohle jim taky na tom Olbrachtovi vadí. Že on napsal v literárním tvaru pravdu o velkých, řekl bych, slabinách předmichovské republiky. Jak tady u nás v Čechách, tak o to víc na té zakarpatské, podkarpatské Rusy, jak se tehdy říkalo. A autor připomíná jednu věc, kterou je dobré tady zdůraznit. Ano, Ivan Olbracht patřil mezi tu skupinu spisovatelů, která po nástupu gotwaldovského vedení KSČ v únoru 1929 napsala takový protestní manifest a oni vystoupili ze strany. Nebylo jich málo, to je třeba si přiznat. A byly mezi nimi významné osobnosti. Ale ten samý Ivan Olbracht vstoupil znovu do KSČ v roce 1943. To se ty týpky, co řídí tu Prahu, umí se ještě jako červenat, vstoupit do komunistické strany v roce 1943 v okupovaném protektorátu. To sám o sobě je projev prostě hrdinství. A jestliže tyhle ty nuly, který na co šáhnou, to zkazej, se štítí Ivana Olbrachta, tak já se velmi musím ovládat, abych nepoužil nějakých silnějších slov. Poslal jsem ti, Petře, pro naše publikum i zajímavý příspěvek o tom, jak jeden významný západní autor se rozepsal o tom, jak si budou dělit Rusko, pokud by nad ním vyhráli vojensky. To je, myslím si, zajímavý doklad toho, oč kráčí těmto světlonošům. Vřele doporučuji si to přečíst. Sergej Lavrov pronáší znovu a znovu velmi jako úderná slova. No a na adresu toho, co se odehrálo v Lipsku, respektive té šaškárny kolem toho, že ležel nějaký dron tam pod letadlem nebo co, tak prohlásil, že když je někdo schopen až takto si zahrávat, takže to je v podstatě počátek skutečné války. Jsou velmi silná slova. Tak on tím dal najevo, že v tom vidí nějaké nové glivice v podstatě, i když to nevybuchlo. A zajímavé je, že to se tady tají vesměs, že když ta evropská šovinistická parta vyrukovala s tím, že teda jako to určitě Rusové v tom Lipsku a tak dále. Ti se marně dožadují nějak jediného důkazu, žádným nikdo nedodal, prý je to tajné. Tak, že se proti tomu ozval velmi kriticky Donald Trump. Donald Trump měl prohlásit, že Rusko žádné podobné útoky prostě na území jaksi evropské části NATO neplánuje a nepodniká. To řekl Trump. A kde jaký moula v českých médiích a v té službě, která nějak jako tajně, údajně to tady všechno sleduje, tak ale říká, že to ví bezpečně, že to jako udělali Rusové. Možná, že kdo by to jako, já to radši neudal komentovat, třeba někdo řekne, že podporují genocidu, nebo já nevím, jakou idiocí by někdo vyrukoval. No a no, povídej.
1: No ne, všimni si ale, že to je vlastně zase jako analogie i toho předtím tohodle toho útoku pod falešnou vlajkou prostě, kdy tamhle polský traktor převrátila ukrajinská raketa, která teda ano, byla vyrobena v Rusku nebo v Sovětském svazu, tenkrát ještě, jo, ale úplně stejně. Všichni přece naprosto bezpečně věděli, do té doby, než Biden prostě řekl tak moment, takhle to nebylo a všichni to víte, že to tak nebylo.
0: No.
1: Jo, že prostě měli ty satelitní snímky a všechno, že jo. Že prostě lhali a snažili se tu válku prostě nějakým způsobem rozjet. To se jim nepodařilo, by to Američani, oni opravdu dneska Američani v tomhle konfliktu paradoxně vystupují jako mírotvůrci. A Trump Nemlich udělal to samý, jo, že prostě to přibrzdil. Ale tady kolega Jarda Štefec upozornil na jednu zajímavou věc, protože v Německu to bylo eine kleine škandál, když jako prasklo, cože se to vozí na civilních letištích, které na to nejsou nějak uspůsobeny, jo, a tak dál. A pak honem teda jako se to muselo mediálně překrývat, protože začal kolem toho být velký humbuk, jo. Jak je možný, že prostě takovýhle letadlo, který má na sobě v sobě cirka 100 tun munice, jo, a zbraní a všeho, to kdyby bouchlo, tak to prostě rozmetá na kilometry daleko půl města. A prostě oni bez jakýhokoliv zajištění a tak dál, to prostě nakládají na civilním letišti, jo, a tohle samozřejmě upozorňuje na to, že technicky je to úplná blbost, jo, ten dron by tomu letadlu nic neudělal, protože je to stavěný stroj do války, že jo, takže ten vydrží střely z minometů a výbuchy raket a tak dál, prostě je to, že jo, pancéřovaný a podobně, jo, ale ta věc, že prostě v centru Lipska, nebo prostě tady na civilním letišti v Lipsku se nakládají stovky tun prostě nebezpečný munice, bez vědomí kohokoliv a bez souhlasu kohokoliv, že jo, z té administrativy tam, tak to jako udělal dost velký poprask, no, v tom Německu. Jako rychle se stáhli.
0: To budou všelijak kličkovat. My jsme byli, Petře, přeci svědky toho, jak jistý kandidát za ANO se přiznal, že si nedokázal představit, že mu šéf tajné služby lže. Když jsme natáčeli v Děčíně, vzpomínáš si? Bylo to mimo kamery. No tak tentokrát žel ten týž vládní činitel rozhodl, že bude reprodukovat tyto verze bez sebe menšího zaváhání. Není to dobrá investice do jeho budoucnosti, to ho chci ujistit.
1: No to samý Macinka, že jo, který hned jako šašek prostě přiběh a tady se zavolal velvyslankyni a tohle. Prostě je to až jako už takový jako potupný, nebo já nevím, jo, že lezeme do zadku těm válečným štváčům. Já chápu, že z toho je dobrá kořistka, jak se říká. Já tomu rozumím, že oni se umějí podělit, že jo, tamhle dobře, Pavlovi zaplatili kampaň, to znamená, že ho drží pod krkem tak, že on nemůže ani cuknout. Ale já doufám, že Babišovi žádný zbrojeři kampaň neplatili, nebo Macinkovi, nebo možná jo, kdo ví, tak dobře, oblečte si drezy, ať víme, kdo vás platí, pro koho děláte, prostě ať je to nahatý, jo, a podle toho lidi budou, ať volej. Tohle je strašný.
0: Právě to se v té takzvané demokratické politice nedělá, Petře, a ty to víš. Takže si musíme smířit. No, tam je...
1: Vyzvat k tomu můžu, ne?
0: Tak... Vyzvat každopádně, vyzvěme. Tam je jeden pozorný moment další, kdy Trump nějak telefonoval s Vladimírem Putinem a i Spojené státy, respektive Bílý dům, ten telefonát komentují způsobem, který kdyby někdo vyslovil tady jménem nějakého českého subjektu, tak by asi zavolali na Vachcimru okamžitě. Jakési plány spolupráce, prostě jen co se to podaří vyřešit, tenhle konflikt, takže bude, že se nějak rozvine velká spolupráce. No, s tím souvisí jiná věc. Já nemám ve zvyku až tak tady citovat Dana Strzika alias Vidláka, byť musím uznat, že tak, jak se mu nepodařila věc kolem voleb, tak každopádně je velmi svižný publicista. Pokud mě uslyší, tak třeba bude mít radost. A on v jednom z posledních komentářů to tak pěkně shrnul a říká, teď to budu volně citovat, že pozor, my už nejsme ani my v České republice, a nikdo kolem nás a v Evropě a podobně, pro Spojené státy už nejsme jenom nějaký jako takové jako rozleskávačky nebo něco jiného. Ne, my jsme teď už jenom jejich kořist. To řekl velmi hezky, protože to všechno, co se připravuje, je jaksi ve snaze přesunout velké hodnoty přes Atlantik jako západním směrem a konec konců ty úvahy o tom, jako že bude nějaký Majdan v Praze, byť se to bude jmenovat jinak, tak ty s tím velice úzce souvisí. Takže z jedné strany je pravda, že Donald Trump krotí šílence evropské ve vztahu k Rusku a z druhé strany to celé je aranžováno tak, aby v té dluhové tísni, v níž se Spojené státy ocitly a propadají se do něčím dál tím víc, aby nějak svým způsobem překreslili ty ekonomické, řekl bych, silokřivky světové, tak, aby více hodnot odplynulo do Spojených států i kádru, prostě takových vědeckých a jiných, výrob a já nevím čeho všeho, aby si prostě hodně pomohli Spojené státy na úkor spojenců, protože, jak říká správně Dan, všude jinde po třetím světě, nebo po třetím světě, mimo Evropskou unii, takhle, nebo mimo Evropský pol Severoatlantické aliance, ta snaha podojit ty země prostě naráží na rostoucí odpor a stojí Spojené státy snahy to nějak jako přibrzdit a zastavit spoustu peněz i ostudy, válka prostě proti Iránu, o které řada západních autorů říká, že je prostě prohraná. Už tam z toho neexistuje východisko, které by bylo nějak vítězné pro Spojené státy. A teď jako jenom hledají způsob, jak z toho vykličkovat. Jeden autor velmi znalý říká, že bohužel se to dostalo až do fáze, kdy buď nějakým způsobem Spojené státy vycouvají z toho konfliktu, prohlásí to třeba za svoje vítězství, ale žádné vítězství to nebude, a tak či onak přijdou o dominantní roli v celé té oblasti západní Asie, Perského zálivu a nejenom, a výrazně posílí pozice Iránu a dalších zemí tohoto typu. Rýsuje se tam to velké spojenectví mezi Saudskou Arábií, Tureckem, Pákistánem a Iránem a zřejmě i dalšími zeměmi, které se stane dominantou, pokud k tomu dojde a Spojené státy tam jako budou navíc. A zřejmě nebudou mít důvod to nějakým způsobem ještě tam utrácet spoustu peněz za svoje vojenské základny, které byly mimochodem značně poničeny těmi protiútoky iránskými. Buď tedy, že se stane tohle, do toho se samozřejmě Trumpovi nechce, a nebo že to směřuje prostě k jaderné válce. To je velmi hloupá křižovatka, velmi nebezpečná, tak nevím, jestli se podaří najít řešení, které by nějak Trump a jeho lidé shledali, že jako úplně nestratili tvář a přitom to nepovede prostě k konfrontaci mířící až k jaderným ohňostrojům. Tak si přejme, aby se to podařilo, byť to teď vypadá, že to nebude vůbec snadné. Ale uteklo spousta času. Já bych mohl hovořit ještě o mnoha jiných věcech, ale nebylo by to slušné vůči našim divákům. Já mám krátce tady jednu otázku od Jirky Šabraty. Já se k ní propracuju, vydržte prosím. Ta otázka je k věci. Tak. Dobrý den, mám na Pepu dotaz týkající se Jaltské konference i závěru o poválečném politickém nasměrování Polska. Zadal jsem otázku umělé inteligenci. Jak probíhaly politické procesy po osvobození Polska, konkrétně sestavování první poválečné vlády? A oni na to. U Polska je důležité rozlišit politické procesy proti skutečným či údajným odpůrcům komunismu od samotného procesu vytvoření poválečné vlády. Tyto dvě věci spolu přímo souvisely. Pokud máte na mysli období 44-45, tak vznikl Lublinský výbor pod sovětským patronátem v červenci 44. Přeměnu tohoto výboru prozatímní vládu Polské republiky v lednu 45. Stalinův tlak na vytvoření vlády národní jednoty podle rozhodnutí Jalty. Moskevské rozhovory v červnu 45 mezi představiteli komunistického Lublinu a polského exilu a domácího podzemí. Zatčení 16 představitelů polského podzemního státu NKVD v březnu 45, odvezení do Moskvy, zastrašil představitele nekomunistického Polska. Nakonec vznik prozatím vlády národní jednoty 28. června 45, která byla následně uznána západními mocnostmi. Z hlediska politických dějin mimořádně zajímavé, že demokratická vláda národní jednoty vznikla v atmosféře, kdy NKVD současně likvidovala organizační základnu její potenciální nekomunistické opozice. A teď tady nabízejí, že to ještě mohou zdůvodnit Stalinovou korespondencí s Churchillem, Rooseveltem, Trumanem a tak dále. No, tak to je pochopitelně takový jako výklad mísící fakta s jistým, řekl bych, s tou desinterpretací. i ta umělá inteligence uznává, že vlády, které vznikaly pak v Polsku, byly uznány západními mocnostmi. Pokud by nebyly uznány západní, pokud by nebyly uznány, tak by se mohlo říct dobře, tak to byl nějaký sovětský tah, prostě, který byl svéhlavý a odporoval společné linii antihitlerovské koalice a tak dále. Ale ani umělá inteligence si netroufne nic takového tvrdit. Představitelé té exilové polské vlády byli zváni do onoho seskupení, které formovalo první prozatímní vládu a dlouho prostě se k tomu stavěli zády. Prostě nechtěli. Je přeci taky notoricky známo, že polská vláda vypověděla jakékoliv diplomatické a jiné styky Sovětskému svazu v roce 1939 na sklonku toho roku. Zaprvé, polská vláda nevyhlásila válku Sovětskému svazu po 17. září 1939. Ani Británie a Francie nevyhlásili válku Sovětskému svazu poté, co sovětská vojska v etapě, kdy bylo zřejmé, že ta válka prostě nedopadne dobře pro Polsko a politická reprezentace se stěhovala do Rumunska, takže v podstatě státní moc, vládní moc už na polském území nebyla, tak sovětská armáda vykročila k hranicím, původním hranicím sovětského Ruska, stanoveným Versajskou mírovou konferenci po první světové válce.
1: Prosím tě, to je ta Kutuzonová...
0: Kerzonová.
1: Kerzon
0: byl ministr zahraničí britský, který vedl britskou delegaci, no prostě byl ministrem zahraničí v době konání Versajské mírové konference po první světové válce a on sám navrhl tuto linii hranic sovětského Ruska, která byla negována, která přestala platit poté, co Polsko vyhlásilo válku sovětskému Rusku v roce 20 a ta válka skončila Ryšským mírem v roce 21, kdy Sovětský svaz oslabený intervencí ze všech stran občanskou válkou na tomu nakonec přistoupil a přišel o území o hloubce několika set kilometrů, řekl bych, takže se zkrátilo sovětské území o několik set, o pás několik set kilometrů hluboký východním směrem. Od 17. září 39 vyrazila sovětská vojska opačným směrem a došla přesně k linii, která byla stanovena tím Kerzonem. Jen tak mimochodem, vojenští experti, a to je dost důležitý argument, seriózní vojenští experti a historici se shodují, že když Hitler napadl Sovětský svaz v červnu 41, tak těchto několik set kilometrů vráceného území pomohlo Sovětskému svazu zastavit tu agresi ještě před branami Moskvy. Že kdyby sovětská hranice byla o těch několik set kilometrů dál na východ, tak by možná tento gigantický výkon Sovětského svazu nebyl reálný u sovětské armády. Možná by prostě Germáni dobili Moskvu a to by pochopitelně tu válku posunul do jako trošku jiné polohy, než jaké byla. Takže asi tak. A pokud je o to, tak ta vláda polská, ona vypověděla vztahy Sovětskému svazu. Po známém kauze prostě z Katyní, kterou nebudu dál komentovat, třeba se někdo zmůže na vyvrácení mých důkazů obhajoby, začím se to o to nikdo ani nepokusil, tak cítím se jako takový morální vítěz, když dovolí moji odpůrci, těším se na jejich argumenty, zmohou-li se na ně a tak dále. Tak poté ta vláda byla zvlášť nepřátelská vůči Sovětskému svazu. Sovětská armáda položila na polském území minimálně 600 tisíc a podle některých odhadů nebo zdrojů až 800 tisíc životů svých vojáků. Pokud by to bylo 800 tisíc, tak by to bylo stejně padlých jako amerických a britských uniformách dohromady za celou druhou světovou válku. Jo? Porovnávejme prostě fakta, čísla a tak dále. No a pochopitelně, že Sovětský svaz, který osvobozoval Polsko za tuto strašlivou cenu, tak potřeboval mít záruky, že tam nevznikne nějaký režim, který bude znovu tak nepřátelský, jako byl třeba Pilsudského Beckův režim. To, jestli někdo chce tvrdit, že toto není legitimní, tak dobře, ať to tvrdí, ale bude k smíchu a k pláči. Jo? Jestliže režim Pilsudského to se punktoval s Hitlerem prostě velmi moc. Jestliže když Pilsudský zemřel v roce 35, tak na jeho funuse byly nejvyšší pohlaváři nacistického třetího Reichu. Není mi známo, že by tam byl nějaký sovětský představitel. Jo? Není mi známo, že by Sovětský svaz připravoval nějaký prostě útok západním směrem ve spolupráci s Abwehrem a s Gestapem a podobně. Ale je mi známo, je to doloženo, že když byl Mnichov, no tak tehdejší polská nacionalistická pravice ukousla z našeho území a vyháněla československé úřady z tohoto území ještě rychleji než nacistické Německo z pohraničí a že si polská vláda ukousla potom i z slovenského území a tak dále, jako tvrdit, že byl, jako to tvrdili ty docenti, co psali ty posudky k mým výrokům v onom rozhlasovém pořadu, že Polsko prý nebylo totalitním státem. Já jsem řekl, že bylo v roce 30. Docenti shledali, že nikoli, protože prý tam bylo víc politických stran. No uznejte, bylo formálně několik partají a to už je důkaz, že to nebyl totalitní režim. Pro boha, to máme docenty, co?
1: No počkej, ale touhle optikou viděno přece by nemohli teda tvrdit o tom, že období takzvaného komunismu je období totality. Že tady přece vládla Národní fronta, tam bylo
0: Lidovci,
1: byli tam socani, ne, a byli tam KSČ.
0: No a byli jistě, byli Lidovci, Československá strana socialistická, a na Slovensku byla Slovenská strana slobody a Slovenská strana obrody. Takže bylo 5 takých. Dohromady, máš pravdu, dokonce měli ministry, že jo. Pak už teda ne, což byla chyba mimochodem, ale dlouho měli i ministry docela významných rezortů a tak dále. Máš pravdu, to je na margo našeho tématu. Takže Jirko, ten výklad je přičesaný určitým směrem. Já nemám teď v hlavě úplně všechny detaily, kterými bych obohatil tento výklad, mohu se k ním vrátit. Nicméně nikdo nemůže popřít, že nakonec ty vlády, které vznikly v Polsku, uznaly západní mocnosti, že Polsko získalo obrovský přírůstek svého území, a to nejenom ve čtverečních kilometrech, ale v délce pobřeží mořského, který se zmnohonásobilo, které patřilo Polsku, což pro země, jako je Polsko, není bezvýznamné. A také pokud je o celou tu pánev tady severně, severovýchodně od našich hranic, která připadla Polsku, předtím patřila prostě Germánům. Ta byla v tehdejší době pro svoje zdroje uhlí, zpracovatelské kapacity, průmyslové kapacity. To bylo jádro, jedno z, ne jádro, ale jeden z významných, řekl bych, jednou z významných lokalit německé ekonomiky, kterou prostě na tlak Sovětského svazu byl odňat Germánům a byl přičleněn prostě k Polsku. Ty výkřiky o tom, že jako Polsko a že Stalin a já nevím co všecko, hezky to píše autor Jacques Pauls v té knižce o Spojených státech za druhé světové války, jsem ji tady citoval několikrát. Když říká, že se Sovětskému svazu vyčítá, jakože tam některé kroky dělal tak nějak taky ve svém zájmu, tak ten Paul říká, počkejte, a oni se jako západní mocnosti radili s Moskvou o tom, co udělají ve Francii a co udělají v Itálii a v celé západní Evropě. Oni zvali snad Sovětský svaz nějak za nějaký kulatý stůl, aby se vyjádřil k tomu, jaká může být vláda v Itálii, ve Francii a jinde. Přestaňte si dělat legraci prostě. To ty Sověti ještě nějak jednali s tím Západem na tohle téma a čekali na to, jestli jako jim uzná tu vládu, nebo jim ne, ale jestli uzná tu vládu. Co pak čekal někdo na to, jestli Moskva uzná vládu dosazenou v Francii, v Itálii a podobně. Je třeba vidět ty věci v tomhle kontextu. Pojďme asi, Petře, k chatům a dále už běží čas. Případným telefonátům.
1: Tak jdeme na to. Já tady nejdřív upozorním samozřejmě na týdeník Naše pravda, který píše, německá strana levice, která má šanci výrazně zabodovat v zemských volbách v Berlíně, tlačí návrh na vyvlastnění bytů spekulantům. Může to být inspirace i pro nás, kde je tento problém, kde je problém s dostupného bydlení ještě větší. Hlavní téma aktuálního vydání. Obnovujeme pomníky vlastní poroby, říká v rozhovoru předkladatel a odpůrce Zdeněk Zacpal, který dělá průvodce. Dozvíte se také, jak opravdu vypadala sobotní demonstrace Stop českému Majdanu pod okny sněmovny na Malostranském náměstí a spoustu zajímavých dalšího čtení. Tak,
0: jestli můžu, Petře, krátce navázat, já jsem na to předtím málem zapomněl, byť to zaznělo v tom rozhovoru s Janem Černogurským. Jano v závěru svého vystoupení velmi sympatického informoval o tom, že 6. října, oktobra, bude odhalen v Dukelském průsmyku pomník maršála Ivana Stěpanoviče Koněva. S takovou lehkou poznámkou, že když teda nemůže Koněv být v pražském centru a byl kamsi odstěhován hanebně někde za plot tam a dokonce, a to takhle nerozváděl, ale takže Slováci si dají tu práci a bude pomník v Dukelském průsmyku. Já jsem z toho měl velkou radost, tam mám dodnes. Přiznám se, že přemýšlím, jestli si tam nějak dostaneme, protože to je strašná dálka, ale byl bych docela u toho rád, až ho budu odhalovat. I proto možná, že jsem byl, snad to nevyzní neskromně, možná jako klíčovou duší toho opakovaného odporu, trvalého odporu proti, řekl bych, vyhnání Koněvova pomníku z náměstí Interbrigády v Praze 6. A my jsme to nezvládli nakonec, mimo jiné, protože byla ta pandemie, prostě takzvaná covidu a nesmělo se shromažďovat víc než asi 3 nebo 5 lidí. Tím pádem my jsme už nemohli bránit ten pomník. No a přijeli s technikou, sundali ho, odvezli ho. Takže i v tomto se projevili jako totální zbabělci. Ale Slováci to napraví a to je dobře. Přátelé, kdo budete mít šanci se 6. oktobra dostat do Dukelského průsmyku? Já teď ještě neznám přesně tu lokalitu, kde to tam bude, jak to tam bude. Snažím se propracovat k detailům, ale Jano Černogurský jistě ví, co říká, když to takto oznámili na Malostranském náměstí. Klobouk dolů před Slováky, kteří dělají, řekl bych, ne že ostudu, ale usvědčují z ostudy ještě víc ty grázly, kteří se zachovali ke Koněvovi, tak, jak se zachovali v Praze.
1: Děkuju, Pepo. Já tady mám, tady David Vorek píše. Davide, děkujeme ti za příspěvek. Dobrý večer. 4.9. jsme si připomněli 50 let od úmrtí básníka a novináře a politika Laca Novomeského. Měl jsi, Josefe, čest ho poznat osobně?
0: Nikoli tak, že bychom spolu rozmlouvali třeba hodinu sami, to ne. Byl jsem asi dvakrát v hloučku lidí, kteří nějak s ním besedovali. Byl jsem velmi mladý chlapík, tehdy on potom Laco Novomeský měl nějaké trable a zdravotně prostě odešel. Byl to člověk velmi zajímavý, obdivuhodný, takže nebudu předstírat, že mohu o něm vyprávět nějak o moc víc, než se o něm ví všeobecně. Mimochodem, tam je jedna pikantérie a doufám, že to nevyzní blbě. Ale na tom Slovensku to tehdy bylo tak jako všechno, že blízký příbuzný Laca Novomeského byl šéfem protikomunistického referátu tamní USB, tedy Úradu štátnej bezpečnosti, tamního gestapa v podstatě. Byl to tuším jeho bratranec. Popravdě, že nějak se nikdy jsem nečetl, do jaké míry to se dalo využít třeba ve prospěch lidí, po nichž ta USB prostě šla. A já tím nechci Laca Novomeského schodit, to tak někdy bývá, že se prostě rozejdou takové osudy. A je to součást prostě historické pravdy. Mimochodem, Petře, já se omlouvám, já jsem předtím asi zmiňoval jsem toho druhého našeho hosta, že jsem ho zapomněl zmínit, toho Američana.
1: O tom si ještě nemluvil a tam zatím nemáme teda termín, ale může
0: řekni. Já jsem promluvil o paní Kapralové a úplně jsem si skočil do myšlenek. Přátelé, já zpřesňuji termín rozhovoru na dálku, který provedeme živě. Petr pustí ten překladač, co běží v titulcích. Bude to asi kostrbaté, ale nějakou představu o tom, co si s panem Tedem Voltrem budeme povídat, vám to dá a budete moct klást otázky, můžete je klást česky, já mu je přeložím, když to bude potřeba. Ted Volter je jedním z amerických vědátorů, kteří se seskupili po 11. září 2001, tedy oné spektakulární události na Manhattanu, kdy spadly ty tři budovy, dvojčata, ještě jedna budova vedle, údajně údery nějakých prostě Arabů za pilotující dopravní letouny, pak ještě něco spadlo na Pentagon a tak dále. No a tito vědátoři čtvrtstoletí razantně spochybňují tu erární verzi. A dokazují prostě spoustu věcí, které poměrně těžko se s nimi polemizuje, co jako dokazují. Tak já jsem velmi rád, že se podařilo získat do našeho vysílání muže, který je v tom aktivní. No a já se ho budu ptát a on nám poví ty argumenty klíčové. Myslím si, že si to užijete. Já jsem ho lákal na termín 11., že bychom to udělali přesně v ten den. A on se mi omluvil, že mají tam někde ve Washingtonu, New Yorku nebo kde nějaké akce v těch dnech, že by byl příliš zaměstnán a nemohl by se tomu rozhovoru s námi dostatečně věnovat. Tak jsme si plácli, že si dáme vědět v pondělí, když bude po tom výročí, a dohodneme nějaký termín zřejmě na příští týden. Tak se máte na co těšit, já se těším taky.
1: Určitě, protože 11. září odstartovalo prostě sérii vlastně až do dneška trvajících podivností a úplně urvalo z řetězu prostě všechno, tak. Když zjistili, že jim to prošlo. A já teda připomenu ještě do vysílání, zítra tady bude Danny Kolár alias Daniel Bombic ze Slovenska, člověk, který hodně vadí mainstreamu, hlavně na Slovensku, teda ty z něho mají prostě osypky. A určitě se i tohohle tématu dotkneme, on zase z Londýna má nějaké informace a tak dál, takže těch témat bude celá řada, který probereme, ale bude to určitě zajímavý povídání. Už jenom proto, že prostě on vlastně, že jo, roky v Londýně žil, dokonce pracoval v London City přímo a tak jako už minule vyprávěl, jak to tam vlastně všechno chodí v místech, kam ani královna nemá přístup, nebo královská rodina, že tam nesmí bez pozvání a co se tam jako všechno děje, to jsou prostě neuvěřitelné věci.
0: Když už, Péťo, to z nás leze za země taky, jak slupatý deky, si vzpomínám postupně, tak jednu věc nemohu se zpožděním tady ještě taky pronést. Možná jste zaznamenali, že zemřel Radko Mladič, člověk, který velel srbským jednotkám v té občanské válce a řekl bych ve válce proti cizí agresi a byl v roce tuším 2011 byl někde odchycen a byl odsouzen tím mezinárodním tribunálem a zemřel ve svých tuším 84 letech v tom zahraničním vězení. A v Srbsku ten pohřeb se změnil v masový prostě protest a manifestaci čehosi. Na 200 tisíc lidí se zúčastnilo pohřbu Radko Mladiče a měl tam vojenské pocty, promluvil tam vysoký činitel tamní církve, prezident Vučić se nezúčastnil, ale poslal tam nějaké aparáty, až byl zaměstnan čímsi jiným. Zúčastnila se celá řada prostě vládních činitelů a podobně. Českým publicistům, jak jsem pochopil, jako některým hrozí snad jako obvinění z podpory genocidy, něco podobné jako mě, propagace genocidy, za to, že zveřejnili nějaké autentické výroky Radko Mladičovi, které nevyzněly v souladu s tou, řekl bych, kanonádou těch, kdo ho označili za válečného zločince, Lotra a tak dále. Přátelé, to jsme to dopracovali, teda, ale tak to je samostatné téma relativně. To, že Srbové se loučili s Radkom Mladičem tak, jak se s ním loučili, si liberální farizejové a humanitární agresoři za rámeček rozhodně nedají. Asi tak.
1: No je to zase důkaz mimo jiný samozřejmě o tom, jak ta demokracie tady skvětá a že teda na oltář demokracie a svobody prostě se musí položit nejeden nevhodný názor. A já mám takový pocit, že oni ho osvobodili, ne, nakonec?
0: No, neostal, tam zůstal v té base. Takže ho převezli tam odsuď. Ale je verze taková, že...
1: Miloševiče osvobodili.
0: No, už bylo, jistě. Některé zdroje tvrdí, asi to tak řeknu, že v případě Miloševiče i Mladiče, když každý z nich se dostal do určitých zdravotních trablů, tak... ty úřady příslušné místo, aby zajistili okamžitou lékařskou péči a tak dále, tak si dali záležet, že to nějak jako se zdržovalo a nějak to nebylo a tak dále a údajně smrt jednoho i druhého souvisela velmi bezprostředně s určitou sabotáží domnělou, teda nevím, já jsem to nebyl, údajnou sabotáží potřebné lékařské péče, tak nevím,
1: no. Já se tady na to odvolám právě na Jiřího Jaroše Nikyliho, který tady byl. K tomuto tématu k Jugoslávii jsme se bavili hodně otevřeně a o souvislostech druhé světové války a s válkou z Jugoslávii, což jako on doložil na konkrétních hromadě příkladů. A právě říkal, že tenkrát i Rusko nabídlo, že v případě toho, 100% v případě Miloševiče, nevím, jestli u Radka Mladiče taky, že bude převezen do jejich nějaký basy a tam mu bude poskytnuta teda veškerá zdravotní péče a tak dál, ale bude prostě plně omezený na svobodě, tak aby prostě všechno bylo jako košer. To samozřejmě odmítli, jo, a tím vlastně, že mu podepsali rozsudek smrti, a protože podle pana kolegy Nikyliho to byly léky, které měly prostě zásadní vliv na jeho zdravotní stav, jo. Že to nebyly jenom nějaký vitaminový doplňky, takhle to řeknu. A to bohužel, no...
0: Nad hrobem Radka Mladiče promluvil jeho syn. Přátelé, je to v nabídce, Petře, kterou máš, ty tam dáš. To jsou velmi silná slova, která pronesl na adresu vlastního táty. To je, jako, je dobré znát.
1: No ale počkej, jako teď si vem, že tady na druhou stranu, že jo, nebudou nakonec třeba v zemích bývalé Jugoslávie se jitřit znova jako ty rány, které vznikly právě při tom násilném rozdělování mezi jednotlivýma dneska jako samostatnýma státama? Nemůže se to zase znova jako rozfoukat, když to řeknu takhle jako blbě? Tak
0: to napětí tam leckde je dodnes, to víme. Zejména v Kosovu a kolem Kosova a Bosně, Hercegovině a tak dále. Ti Srbové tam mnohdy jsou velmi složité situaci. Bělehradské úřady zvažují vždycky, kde je hranice toho, kam až mohou zajít ve svém nějaké pomoci spoluobčanům a kde už by to zase hrozilo nějakým konfliktem a tak dále. Celá ta story, která tvrdí, že ty Srbové byli velcí vrazi a ti všelijací muslimové byli svatoušci a podobně, no tak je děravá, že jo, je vyvrácena lidmi jako Rajko Doleček a spoustou dalších a samozřejmě vyvrácena řadou zahraničních seriózních zdrojů. A ty máš pravdu, že žel tam jako nějaké soužití, třeba jako, já to řeknu blbý příklad, mezi námi a Slováky, který velmi ocenil Jano Černogurský na Malostranském náměstí, tak to se nedá srovnávat. Tam prostě pořád jsou živeny vášně. A ne snad, že by Srbové chtěli za každou cenu někoho prostě potlačovat, ne. V podstatě protisrbské animozity, které se opírají o zahraniční mocenské, řekl bych, síly zatímco Srbsko je neustále tlačeno do na takové křižovatky, kdy může svůj národní zájem hájit výlučně tak, že mu jako něco jako vemou nebo nedají z toho Západu. Teď tam je zajímavá předvolební situace, kdy Vučić se rozhodl, že odstoupí z prezidentského postu a řekl, že chce vypsat volby a do těch voleb půjde jako lídr té, řekl bych, vlastenecké strany jedné. Zajímavý zvědav, jak to dopadne. On totiž podle srbské ústavy nemůže zastávat post prezidenta 3 volební období a druhé už končí teďko, takže by stejně musel skončit, tak se rozhodl, že aby nemusel odejít z politiky někam do politického důchodu předčasného, takže to udělá takhle, že bude soutěžit o post předsedy vlády v popředí nebo v čele té vlastenecké partaje. Jsou zajímavé prostě posuny. Já jsem velmi zvědav, já tam budu v Bělehradě za 5-6 týdnů, tak jsem velmi zvědav, se těším na debaty prostě se srbskými přáteli, byť my tam budeme na téma genocida Slovanů a tak dále, ale vždycky si tam s nimi rádi popovídáme.
1: No, já mám takovou nepříjemný pocit, že to s tím souvisí, no, ale to je jenom můj pocit a tohle to je, prosím vás, konspirační médium, takže všechno, co se tady říká, berte s rozvahou, ověřujte si fakta nezávislými zdroji, ideálně na místě a prostě tak. Já teď vezmu tady další otázku, já jsem, tady píše naše divačka, já jsem zaslechla, že AFD chce otevřít Benešovy dekrety, to by mohlo něco napovědět, jestli je to pravda nebo ne a nakolik je to vážný.
0: Tam, pokud já vím, tak v řadách AFD jsou lidé, kteří se k tomu vyjadřují, ano, kriticky. A já jsem proto, když se mě ptali Parlamentní listy před nějakými asi 14 dny, nebo jak je to dlouho, i na tuto otázku jsem říkal, že je přeci teď hrozně důležité, aby čeští partneři těch německých svých protistran, to jest SPD a další ve vztahu k AFD, ale třeba i takový Václav Klaus a jeho institut, oni přeci on byl na jejich sjezdu a tak dále. A z druhé strany česká skutečná levice, zase ve vztahu k D-Linke a k svazu Záryba Knechtové, zahájili rozhovory tak, aby skoordinovali, my v Praze, abychom skoordinovali svůj postup s co možná největším pozitivním dopadem na pozice AFD v této otázce mimo jiné a na pozice německé levice tak, aby tu AFD držela v jistých, pomáhala držet v jistých mezích v českém zájmu. Snad jsem to řekl srozumitelně, možná malinko kostrbatě. To přeci je náš zájem a měli bychom najít společnou řeč u nás v České republice, která by vyústila v určité konkrétní kroky ve vztahu k AFD a k německé levici, aby to pomohlo prostě uchránit naše národní zájmy. Ty hlasy se tam ozvaly, a to je součástí, řekl bych, tématu, které jsem tady tak jako polodiplomaticky nastolil. Ta AFD, pokud nebude žádný efektivní tlak zleva, tak povede téměř monopolní nebo velmi dominantní tlak na vládu, spolkovou i vlády v jednotlivých spolkových zemích. A aby může se stát, já netvrdím, že tak bude, aby získala širší oporu ve veřejnosti, no tak bude brnkat i na tyhle struny a bude jako slibovat, že zruší, co já vím, že se zasadí o zrušení Benešových dekretů a takhle. To by se hypoteticky mohlo stát. A je třeba tomu stavět hráz už teď. Pokud možno v koordinaci mezi českou, řekl bych, levicovou a pravicovou opozicí, tou civilizovanou.
1: Děkuju. To znamená, teď se tě zeptám úplně jakoby na tvrdo a hloupě. Vysvětli mi to jako malému dítěti. Není podle toho, co říkáš, nebo to, jak tak chápu já, správná politika jako hodit zadkem a nebavit se s AFD, ale je teda správně to vést s nimi nějaký dialog konstruktivní prostě, který povede k nějakému jakoby schůdnému řešení a mezinárodnímu partnerství.
0: Co určitě, já nevím, jestli by AFD stála o přímý kontakt, co já vím, s komunistickou stranou Čech a Moravy, nebo sociální demokracií, která je nějak v ústraní, já jsem nějak dlouho o nich neslyšel. To nevím, jestli by o to stáli. A možná, že by to bylo i takové docela ženantní pro jedny i pro druhé, ale SPD česká, Institut Václava Klause a tak dále, mají s AFD normální, řekl bych, férové jakési partnerské vztahy. A já si myslím, že jestliže bych na místě Záry Wagenknechtové a i Die Linke německé hledal způsob, jak umožnit, aby padly ty vlády liberálních svatoušků, aby se chopila moci alternativa, ale zároveň bych dbal o to, aby neměla úplně neomezený prostor, aby musela hledat rozumný kompromis s levým pólem německé opozice, tak, aby to nediskreditovalo ani jednu, ani druhou stranu. A na to právě by se, nebo k tomu by se právě podle mého soudu mělo přispět koordinovaným postupem českých politických subjektů, to jest jak komunistické strany, případně dalších levicových subjektů a na druhé straně české civilizované pravice, která by v tomto směru měla vyvíjet prostě tlak na AFD a my připustme bychom mohli nějakým způsobem být ve spojení se stranou Záry Wagenknechtové a s Die Linke a hledat s nimi, řekl bych, ty tóniny společné, které by třeba i v České republice ve vztahu k pravicovým partnerům AFD, českým pravicovým partnerům AFD, napomohly tomu, že se dosáhne co možná přijatelného přístupu AFD k tomu, co je v českém národním zájmu, asi tak.
1: Dobře, děkuju. Takže toť k tomu. Myslím si, že to je, jsi to řekl pochopitelně, je pro mě. A teď tady máme dalšího, pať. Tak, Uf Solp, děkujeme ti za příspěvek. Přitom liberální majitelé demokracie by měli naopak slavit velké vítězství toho LGBT, protože Alice je na ženy a s jednou žije v trvalém vztahu. Tak.
0: Ona to netají, je to její osobní rozhodnutí, můj názor na podobné věci znáte. Já...
1: Ty nejsi na ženy, nebo?
0: Mně se líbí holky, a ne chlapy. Když budu upřímnej, tak když mi někdo promítne nějaké, řekl bych, intimní chvilky mezi dvěma či více ženami navzájem, tak mě to jako neuráží, já se na to mohu podívat. A kdyby mě, je mi velmi jako nepříjemné, kdyby mě někdo ukazoval nějaké intimní hrátky mezi fousatými chlapy, to jako, pardon, ale na to já se nikdy dívat nebudu. Ne, že bych vyhledával to první, ale nemám k tomu jako odpor vyslovený, že bych jako se mi chtěl zvracet nebo tak. Ale dobře, tak je to rozhodnutí Alice Weidel. Co mi na tom změníme? Nic. No tak ona, pokud vím, tak z toho nedělá, nějak neslyšel jsem, že by to dělal jako někteří si chodí na těch gay prides nebo Pride Parades a tak dále, že jako jsou něco víc než ti ostatní a že jsou oni moderní a my jsme ti zastaralí, když spolu žije muž se ženou a mají spolu děti a tak dále, tak to já to chápu jako trošku žertovnou poznámku, která se tu objevila.
1: No, tak zatím homosexualita povinná není, aspoň doufám.
0: Jak to říká ten vtip jeden, že když jsem byl mladý, tak homosexualita byla trestná, pak byla prostě dovolená a jenom doufám, že než umřu, že nebude povinná. Prostě hezký vtípek, to se mi líbilo. Tak, velká část našeho národa je netečná k provokacím našich poskoků sudeťáků, jak v médiích, tak i veřejně. No to samozřejmě je zarážející. Děje se tak mimo jiné proto, že má faktický monopol ta parta prostě velkých lhářů, kteří přepisují ty dějiny, jen to hvízdá, upozadňují tragické aspekty, vystrkují do popředí úplně jiné věci. Já vždycky říkám, že dneska, když o někom napíšu, řeknu, že je stalinista, což mě se stává naposledy za můj projev na Malostranském náměstí,

zdržovat pokusem o reprodukci. To je velmi moudrá další uhád Rosti Čuby, syna legendárního Františka Čuby, kdy říká, jak první generace, která něco zažije, tak ty je těžko jako poměrně říkat, že to bylo úplně jinak. Ta druhá ještě koexistuje fyzicky s lidmi, kteří to zažili. A takže se těžko jí dá taky vtlouct do hlavy, že to bylo úplně jinak. Ta třetí už má takový jako odstup a ta čtvrtá, to už to v podstatě bývá úplně šumafuk. No a je pravda, že od protektorátu Mnichova a tohle všeho, že už je tady čtvrtá generace. To je prostě, když se jí nevysvětlují věci tak, jak byly, a když se jí zpochybňuje pravdivý výklad, čím dál tím víc, a když se místo pravdivého výkladu vtlouká do hlav prostě něco úplně jiného, já vždycky to uvádím na banálním příběhu, kdy jako je 15. března, jsem to možná tady už říkal taky, a vystoupí nohatá moderátorka ráno v televizích, české televizi a v jakýchsi zprávách řekne, že dnes si připomínáme vznik protektorátu Čechy a Morava. Tečka. Kdybych se narodil v roce 2000, možná i dřív, a měl nějaké primitivní rodiče a neměli bychom doma moc knížky a četli bychom Blesk a koukali bychom se na, já nevím, na takový ty seriály televizní, tak kdyby mi tohle řekli, tak bych si řekl, aha, počkejte, protektorát, je to tady někdo, protektor, ochránce, to nás tady přišel někdo teda zachránit, asi před těma Rusákama, nebo před kým, ne? Takhle bych asi tak si to mohl v té hlavě srovnat. No a to se řadě lidí prostě děje, jestliže se takhle lže, takhle selektivně, dokonce v té větě, to je vypreparováno z nich, kdo to byli, ty tady zavedli ten protektorát, že je to třeba na trojích úvozovek, že protektorát, že to byl počátek velkého zločinu na nás. To tam nezaznělo vůbec, ne. Připomínáme si výročí vzniku protektorátu Čechy a Morava, tečka. To je demagogie, co? BSV určitě blíž AFD, třeba Die Linke mluví o obnově socialismu. Kdo si u nás tohle dovolí říct? No, ona mluví o obnově socialismu, trošku ano, souhlasím. Já, v Německu možná to už dneska má větší šanci na ohlas. Podívejme se, já se vám dívám do očí přes tuhle kameru. Řekněte mi, do jaké míry má šanci v České republice dnešní argumentace, která bude bezprostředně jaksi volat po obnově socialismu. O mě notoricky známo, že budu vždycky bránit pravdu o socialismu proti všem demagogům a mám ve zvyku ty přestřelky neprohrávat. Ale zároveň si kladu otázku, nakolik chceme-li vytvořit široký blok, který přečíslí ty demagogy nakonec, nakolik se má hovořit přímo o obnově socialismu za nynější mezinárodně politické situace, která rozhodně neumožní, aby se mohlo něco takového stát. A popravdě řečeno, i když dojde k takovému výsledku té války východně od nás, jaký se dá předpokládat, máte dojem, že tím, jako se posílí pozice umožňující usilovat už pak o obnovu socialismu? To není nějaká zbabilost, co vám tady povídám, ani náhodou. To je prostě snaha vidět věci střízlivě a ne hrnout se do takových gest, která sama o sobě nic jako nezajistí. My přeci musíme dokazovat, proč kapitalismus spěje tam, kam spěje. Co se to tam všechno děje? Kde je nouzový východ z té pasti? Ten vede směrem k hranicím toho systému. Ale říkat, že tohle, neříkat nic na tenhle způsob, ne, obnovíme socialismus. No, tak to je hezký, to je jako, že řekneme, vystoupíme z Evropské unie. No, nevystoupíme teďko, mě to mrzí, ale nevystoupíme. Jo? Naučme se trošku politické taktice. To, znovu chci zdůraznit, to není o zbabělosti. To je o tom nehrát si na vojáčky. Mimochodem, malá odbočka. Měli jsme tu profesora
Evgenie Jurjeviče

0: spici, na už dvakrát musím ukecat zase na nějaký rozhovor. A já jsem ho požádal, aby mi poslal některé své knížky, které teď vyšly mimořádně produktivní. Poslal mi některé v elektronickém formátu a já nemám mandát je šířit, pochopitelně, ale ta jedna je naprosto špičková. Jmenuje se Lež a pravda o sovětské ekonomice. Přátelé, já to študuji, já to hltám, to je to velmi objemný spis. Tam je v podstatě všechno, co tam má být, vyargumentováno v číslech, usneseních a tak dále. A je to strhující čtení, které drtí jak kobercový náhled. Celou tu užvaněnou demagogii, která na toto téma se datuje už od prvních výkřiků toho neuvěřitelně primitivního Nikity Sergejeviče Chruščova a jeho pobratimu. Všechno bylo jinak. Úplně všechno bylo jinak. Všechno. Doslova všechno. A já si dám tu práci a budeme si tady o tom povídat. Až to dočtu, tak si o tom tady budeme povídat v některých prostě našich relacích. Stojí to za to. A odbočil jsem. Pojďme dále.
1: Tak já jenom, když se tady tak povídáme o všem možným, tak jsem našel zajímavý článek z zajímavého zdroje. Eurosprávy.cz, jo, už není víc mainstreamový probruselský plátek než Eurosprávy. Píšou, optimismus mizí. Ukrajinská armáda čelí v Donbasu sílícímu tlaku. Ukrajinská armáda čelí narůstajícímu tlaku, přičemž ruské jednotky se postupně přibližují k jednomu z posledních klíčových obranných uzlů v oblasti. Situace v okolí Kramatorsku se v posledních týdnech výrazně zhoršila a pocity bojového optimismu mezi ukrajinskými obránci postupně mizí. Co tomu říkáš? Tohle píšou Eurosprávy. Není právě tohle zrovna tak, jakože ten důvod, proč se aktivizovali ty Američani a teď najednou, jakože teda se hovoří o tom, že by ten mír a tohleto?
0: Určitě na té frontě lituju lidi, kteří se toho musí účastnit, s výjimkou fašistů, kteří těch nelitují samozřejmě a jejich pohrobků. A tam nepochybně ta ukrajinská armáda nevyhrává, dostává těžké údery. Teď kdy teda začali útočit Ukrajinci na civilní, mnohem víc na civilní cíle, ekonomické, řekl bych, kapacity, které nějak s armádou nesouvisí a podobně, no tak ta odveta je teda velmi tvrdá. Nedostatek potravin už v Kyjevě prostě a tak dále. Lidé si kladou otázku, co bude v zimě, protože i ta energetika je velmi poničená. Uzavřen přístup v podstatě do Oděsy, takže dodávky zbraní po lodích a munice a tak dále konec, ale i do dalších ukrajinských přístavů. Tvrdé útoky na železniční uzly a na železniční, řekl bych, dopravní systém a tak dále, čili tam jako to není žádná legrace. Teď ženy, já jsem tady uváděl jsem to v jiné relaci, objevily se protesty kyjevských žen proti tomu, aby si ukrajinská armáda schovávala, řekl bych, svoje útočné systémy v civilní zástavbě, často vysloveně v domech nebo na střechách domů nebo vedle obytných domů a podobně, což pak vede k úderům druhé strany a ty mohou mít pochopitelně i následky na civilní obyvatelstvo. A všeobecně jako nemluvím vůbec o názorech lidí, jako je Scott Ritter, jako je Glenn Deason, jako jsou další američtí, jako je Judge Napolitano a tak dále, kteří říkají, že to je rozhodnuto na té frontě, že to je jenom otázka času, kdy to dopadne prostě jinak. No a co jestliže Eurosprávy už píšou tohle, tak asi naslinili prsta, aby někdo nemohl říkat, že úplně jenom lhali, no tak v poslední chvíli začali popisovat věci poněkud méně prolhaně, tak to je zajímavý signál. A asi tak. Si se zeptat, nebyli v Oskovi, co byli přidalko, tak no. Ježišmarja, byli dokonce, když si vezměte některé jejich texty, písní, divadelní her a podobně, velice, mimochodem byli v Sovětském svazu se podívat, jak to tam, ano, komu, vemu film Hejru, tak to je přeci levicové jako fík, ano. Byli v Sovětském svazu a nehledě na všechny těžkosti tehdejší sovětské společnosti, která se velmi rychle industrializovala, nebylo to vůbec snadné a lidé žili často opravdu ve velmi skromných podmínkách, protože se muselo investovat obrovské prostředky do těch nových průmyslových kapacit, tak oni popsali velice jaksi příznivě tamní vývoj a je o nich notoricky známo, že rozmlouvali Juliu Fučíkovi taky, aby chválil moc ve svých, my se znali dobře, nějak byli kamarádi, aby je moc chválil, protože by měli průšvih, že jako je levice až moc chválí, tak ať to trošku jako přibrzdí. Tak dovedu si představit, že tak nějak byl Julius Fučík, byl člověk, který vůbec nebyl někde nějak v nějaké bublině sektářské, je notoricky známo, odbočím krátce, jestli jsem to ani neříkal, nebo pokud jsem to říkal, tak se omlouvám těm, kdo už to slyšeli. První republika vůbec nebyla prostá cenzury a všelijakých zásahů a zákazů a podobně. A když zakázala část komunistického tisku, tak Julius Fučík vyrazil za F.X. Šaldou, velkým mužem literární historie, literární kritiky a teorie. A Fučíkovi tehdy bylo 20, asi 5 nebo kolik. Strašně mladý chlap. A už měl jméno nějaký, jak tak psal. A seděl s tím Šaldou, asi 2 hodiny spolu rokovali. A závěr byl, že říká, tak Fučíku, tak si vente tu tvorbu. On měl časopis Tvorba. A když viděl, co ten režim dělá prostě v levici, tak daroval komunistické straně do rukou Julia Fučíka, velmi mladého chlapíka, svůj už zavedený prostě týdeník. Tohle byl, řekl bych, počátek tvorby s velkým T, řekl bych, jako tiskového orgánu komunistické strany, což se obnovilo i po druhé světové válce. A vzpomenete si, že v 70. a 80. letech vycházela Tvorba jako týdeník. Mimochodem dlouhé roky vedl táta dnešního šéfa protiproudu Petra Hajka. Takže to až někdy má takový prostě silokřivky ty dějiny. Pojďme dále.
1: Jdeme dál. Tak tady je upozornění, co dělá Macinka. Když u nás sudetoněmecký sjezd byl, tak Macinka byl v Německu a o sjezdu neřekl ani slovo. K tomu dodává Modrý varan. Motorista loutky oligarchů Třetínského a spol.
0: Tak přátelé, jistě, že to nejsou žádní svatoušci, že za nimi jsou tyhle ty skupiny, které vykatapultují do politiky a pak jim přesně říkají, co se smí a co se nesmí. A ta zbabělost vůči německým, germánským, řekl bych, hrátkám vůči České republice, to je typická pro všechny činitele vládní. Slyšeli jste někdy ministra zahraničí, premiéra nebo kohokoliv, že by se ohradil nějak výrazněji, že by to bylo vidět někde, vůči tomu, co si některé německé kurvy vůči nám dovolují. Počínají teda sude to německým Landsmannschaftem. Někteří nejeli teda ty jejich kongresy nebo sjezdy s lety, to je pravda, ale drželi hubu. Nikdy nikdo z nich neřekl ani slovo. Jo. Jediný, kdo teď, když už jsou mimo aktivní politiku, no tak se vyjádřili třeba i oba prezidenti. Mimochodem Václav Klaus a jeho lidé se vyjádřili velmi kvalifikovaně. No ale to je v době, kdy už nenesou žádnou vládní odpovědnost. Asi tak. No, oni si za raketové útoky, oni tam co si jako cvičí. Co si tam cvičí a dá se tomu rozumět tak, že se samozřejmě připravují na ty raketové útoky, ano, to nesporně tak je. Že by jako zahlásili, to se většinou dopředu nehlásí, že by někdo chtěl raketami zaútočit. To se zpravidla udělá tak, že to má být překvapení, asi tak.
1: No tak doufejme, že k ničemu závažnému už nedojde. V Rusku budou volby každou chvíli, to je kdy nějak?
0: Za 19. a 20. Jo, 19. a 20. je poslední termín, pokud nemám. Oni mají též, že to je velká země, tak mají to roztaženo, myslím, 2-3 dny, že někde se může volit trošku dřív. Mimochodem Západ se snaží tomu jako ublížit, jak se jen dá, čili většina západních zemí velmi redukovala počet povolených volebních místností pro ruské občany žijící v zahraničí. Jo? Takže to, oni museli často jezdit stovky kilometrů, chtějí-li volit, a jinak nemají prostě šanci, tak to je, je to trapas. Ale já vím, že i ambasáda v Praze s tím má spoustu starostí, jak by to prostě, aby to zvládla, protože má mimořádně osekaný počet svých zaměstnanců. Jacob Coxon, programátor, který se podílal na vývoj modelu umělé inteligence, bije na poplach. Tohle už není normální, hrozí konec lidstva. Americký senátor Bernie Sanders, Jacob Coxon, programátor. Tak ohlasů z těchto kruhů přibývá a některé jsou velmi alarmující, že opravdu se můžeme nadít toho, že už budeme hříčkami prostě v tomto prostředí a neškrtneme si. Jacob má v tomto pravdu, my opravdu přímě věřím, že umělá inteligence by mohla zabít všechny lidi, řekl. Ano, to jako pokud se neudržit všechno v mezích. Tady jsou dva názory, třeba i na české levici, velmi protikladné. Já jsem uspořádal už několik akcí v Institutu české levice. Někteří se snaží, a já jsem toho fanouškem, hledat způsob, jak udržet tu umělou inteligenci právě v oněch mezích, kdy se nestane neovladatelnou silou drtící prostě naše životy. A někteří tak sedí a říkají, že s tím se nedá nic dělat, protože předchozí fáze vedoucí ke vzniku umělé inteligence jako byly v rukou toho Západu, no a že tak jsou, mají náskok a s tím se nedá nic jako dělat. To za prvé a za druhé, že ozbrojené složky si nikdy nenechají mluvit do toho, co budou dělat s novými, řekl bych, výkřiky techniky, tedy i s umělou inteligencí. To je taky jako pravda, ale otázka je, jestli se máme teda sednout, dát nohy na stůl a říct, tak se s tím nedá nic dělat. No a pak je samozřejmě Čína, to je jediný opravdu jako, myslím si, vlivný protihráč toho, co se odehrává na Západě, zejména ve Spojených státech. A uvidíme, do jaké míry může si vynutit, abych tak řekl, jakýsi pad podobně, jako je třeba jaderný pad ve vojenství. Jo? Že tím mají jaderné zbraně, chtěli nás vydírat, no tak Moskva je dohnala a dneska už desítky let je nějaký jaderný pad. Když by jeden zaútočil, tak musí počítat ze zdrcující odvetou. A s tou umělou inteligencí to přirovnání samozřejmě kulhá, to není to tež. Ale asi tušíte, co chci říct. Zda se podaří vytvořit analogii, která bude víceméně rovnocenná a bude vždycky umožňovat minimálně jaksi přístup a postupy a tak dále, čelící té dominantní roli nové technologie v rukou Západu a zejména Spojených států. Navíc tam se hromadí, zdá se znovu, velké bubliny na finančních trzích. Už to někteří signalizují, že jak oni to vždycky umějí vytvořit zdání, že teď je průlom, prostě vražte do toho všechny peníze. No, někteří vrazili a zdá se, že splačou nad výdělkem podobně, jako splakali nad výdělkem, když byla ta vlna dot.com, že jo, to bylo na přelomu minulého a tohoto století, kde všichni uvěřili, že teď prostě všecko dot.com, počítače a internet a tak dále, vrazili do toho velké prachy, pak ty bubliny splaskly a pomohlo to i té finanční krizi v letech od roku 2007-2008. Zdá se, že co si podobného hrozí ve sféře, nebo v souvislosti se sférou umělé inteligence.
1: Tak jo, Pepo, všechno krásné, jednou končí dnešní pořad. Já si myslím, že tohle závěrečný téma vlastně je i taková otázka vlastně pro ty naše dva hosty, který jsme tu měli a že budeme dělat to pokračování o AI.
0: Určitě.
1: Možná zváž, jestli do toho nějakým způsobem nezapojit Radima Valenčíka, který to taky jako řeší, ano. Zase z jiného úhlu, že by tam mohl vzniknout zajímavá debata jako napříč. A přátelé, vám všem moc krát děkuju za to, že jste s námi a za pozornost. Samozřejmě, než půjdete, dejte ještě like a Pokud jste ho dali, tak už ne, prostě, ale samozřejmě, když jste ho ještě nedali, dejte to tam, paleček nahoru. A samozřejmě díky za vaši pomoc, za vaše donaty, za komentáře, který zanecháte i v tomto videu a za samozřejmě sdílení tohoto videa dál, třeba i řetězovými maily, je to jedno, prostě hlavně, ať se informace šíří, protože tohle se prostě v mainstreamu málo kdy dovíte, nebo vlastně vůbec. A to, co bude zítra a pozejtří, to vás, to budete koukat a v pondělí se teda vidíme s Pepou ještě
0: s paní Evou Kaprálovou.
1: S paní Evou Kaprálovou. Tak.
0: Tak.
1: A až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Ahoj.
0: Já to těším, Peťo, to se musíme dožít.
1: Ale už je nás 96,5 tisíce.
0: No.
1: Rosteme jak z vody. Já doufám, že brzy tu 100 tisícovku uděláme a to... To budete koukat, co se všechno stane. Tak jo.
0: Dobře, díky za příjemný večer a těším se na příští. Dobrou noc.

Absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás?

Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí.

0: jo, tak vítejte po dvou hodinách, co jsme se tady prostřídali s Plzní a s Pavlem, tak jsme tady zpátky s Midgardním vysíláním. Přehodil jsem, nebo změnil jsem skladbu svých hostí, neboť jsem tedy usoudil, že bude dobré, když si Iša odpočine a Išu vystřídá Míša. No a protože Míša je někde na Thunderbále nebo co, někde na nějaké diskotéce, tak bohužel dneska zatím se budu muset spokojit s Míšou. Tak Míšo, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače, všechny, úplně všechny. Nejsem na Thunderbále, jsem tady a vysílám s tebou.
0: Že jsi nadsamrená. Hele,
1: No nadsamrená už vůbec ne, prosím tě, měla jsem jednu matonku.
0: Já jsem rád, že i přes ten, řeknu, lázeňský pobyt, tak namahavý, tak úporný a tak těžký, takže jsi udělala čas, no, že tě mám na drátě aspoň. Išu jsem měl vedle sebe, tebe mám na drátě. Nevadí ti, že jsi na drátku? Jako.
1: Mně to nevadí, že jsem na drátě. Já jsem takhle, v tomhle módu jsem ráda na drátě.
0: Na drátě a na drátku a na perku a tak.
1: Ale hlavně nejsem nadrátovaná, jo.
0: To by byla jiná kategorie.
1: Jo.
0: Jaké v Luhačovicích? Dneska bylo krásně, ne?
1: Bylo 29 stupňů a zítra bude dokonce 31, jo. Tak ale myslím. Zítra bude ten zlomový den, no, tak uvidíme, no.
0: Říkají.
1: Uvidíme, neříkáme hop, dokud nepřeskočíme. Nicméně je tady fakt krásně a ještě teď, 4 hodiny před vysíláním, jsem šla tady dole podél potoka a musím říct, že jsem šla v letních šatech a vůbec mi nebyla zima.
0: 23,6 stupňů je venku teď.
1: No, tak to tak jako odpovídá tady taky, no.
0: Kolik dnů v létě bylo takhle teplo venku večer?
1: To nevím, no, já se upřímně přiznám, že tady jsem zažila asi 3 takhle teplý za tu dovolenou, co jsme tady byli. A jinak v Praze se úplně nevybavím, protože jsem dost času trávila v té své kanceláři. Tak... No a tam je stabilních 21 stupňů.
0: No vidíš, tam... Tejno se odkládá takový to, no, do sklepa vždycky dáváš něco, co má dlouho vydržet, že jo?
1: No, tak právě, no, tak Martin si mě hezky uložil do sklepa. Hele, on to vlastně myslel úplně dobře.
0: On mě určitě to dobře, poslouchá. Myslel to, no, naložil si tě do sklepa.
1: Ano.
0: Teďko tě vypustil do teritoria lázní.
1: No. Neboj. Kontrolujou mě. Neustále
0: ty bydlíš
1: mě
0: pořád tam v té vile?
1: Ne, já bydlím tentokrát i jinde. Aha. Já bydlím v lázeňském domě, kde je komplet celá lázeňská péče. Včetně stravy a tak, jako.
0: Aha.
1: A musím říct, že je to jedna z těch Jurkovičových staveb a je to úžasný. Je to starý, dřevěný, krásný, má to super energii, prostě musím říct, že fakt jako bezva.
0: Aha.
1: Jo, samozřejmě, že tady třeba jako o 2:30 ráno lupne nějaký dřevo, protože to je fakt dřevěný.
0: No, ne.
1: Tak to se třeba leknu, jo, to je fakt, jo. Ale je to moc hezký.
0: Takže ty vlastně vysíláš po večerce?
1: No, tady je večerka v 10. A když se ti náhodou zadaří, že jako přijdeš pozdě, což se mně podařilo jenom jeden den zatím.
0: No a co, byl trest?
1: Ne, musíš zazvonit, říct číslo pokoje, svoje jméno a paní recepční teda jako s takovým tím protáhlým obličejem přijde a pustí tě dovnitř a říká, už je opravdu pozdě, že jo? A bylo za 5:55, jo. Ale dobrý, jo. Jako díl bych si snad asi ani netroufla přijít.
0: Je to výchovný, víš, to protáhlý ksich, to jak to na tebe působí výchovný.
1: Jo, jo, jo, okamžitě jsem prostě jako druhý den na ní byla milá a prohodila jsem pár slov a tak, jako.
0: Prohodila jsem pár slov a co jsi řekla? No ty máš dlouhou držku.
1: Ne, to ne. Tady musím říct, že ku podivu jsou tady opravdu milí, i ten personál takový jako vstřícný ve všem, já teda nejsem náročná, tak jako úplně nic jako zásadního nevyžaduju. Byla úžasná paní uklízečka, která mě viděla, když jsem přijela, tak jsem si sem stěhovala ty svý krámy, tu svoji kancelář, jo, a tak na mě hleděla a říkala, já teda nevím, ale jak vy se do toho malého pokojíčku vejdete? To fakt nevím, jo. No a nicméně druhý den jsme se potkali na chodbě a ona říká, já teda čumím. Vy jste si to tam teda tak udělala, že tam možná ještě můžete i tancovat, že jo? A já říkám, jo, tak kdyby náhodou, tak tam hodíme mazurku, že jo, nebo něco. A ona se tak pak na mě podívala dlouze a říkala, já jsem měla takový strach, že budete bordelářka. Nevím, z čeho to usoudila, jo.
0: Asi z toho, co jsi tam všechno kvartírovala, ne?
1: Ale jako jo, tak prostě takže dobrý, no.
0: Tím jsme nenápadně sdělili, čemu se zvěnovala ten týden.
1: Mm-hmm. Ano, tím jsme sdělili úplně. Hele, bylo to všechno. Bylo to od lázeňského pobytu po pracovní povinnosti, včetně informací od svých kamarádek, který tady mám a tak, takže bylo to úplně všechno.
0: Ty vlastně máš malý pokoj a mnoho věcí, z čehož vyplývá, že tam vlastně musíš, i kdybys nechtěla být sama.
1: No samozřejmě, to jako by nešlo.
0: Tam už se nikdo nevejde prostě.
1: Ne, vůbec.
0: Dobrá, tak se pustíme. Pustíme se tady do toho, co nám poslala všechno naše kamarádka Božena Blanka. Tak, co se vztahuje k 8. září všechno? Roku 1604 poprvé byla pozorována Keplerova supernova. 1893 na Královských Vinohradech v Praze byla dokončena stavba kostela svaté Ludmily, architekta Josefa Mokera. Dále na sjezdu mladočeských důvěrníků v Pardubicích informuje Adolf Stránský o svém úmyslu vydávat v Brně deník, který by se stal moravskou obdobou Národních listů. To je k tomu roku 1893. Roku 1941 v protektorátním Česku, Česko asi nebylo, no to je jedno, byla zakázána organizace Sokol. Nacisté pozatýkali více než 1500 členů Sokola. V roce 1950, 8. září, československý hokejový tým byl odsouzen ve vykonstruovaném dvoudenním procesu za plánovanou imigraci. Bohuslav Modrý a Augustin Bubník dostali 14 let, ostatní míň. 8. září 1989 občany východního Německa žádají v Praze o vycestování do západního Německa. V budově velvyslanectví SRN bylo již 4000 lidí a mrak zaparkovaných trabantů, já dodávám. 1999 pivovary Prazdroj a Radegast koupil jihoafrický koncern Sub Miller. A Klausova ODS poprvé prohlašuje, že nastal čas ke změně vlády a mluví o konci opoziční smlouvy s ČSSD. 2008 Pavel Vrba se stal trenérem fotbalové Viktorie Plzeň. 2012 policie v kauze nákupu obrněných vozidel typu Pandur zadržela Marka Dalíka, ale soudce ho odmítl vzít do vazby. 2016 skončily volby do krajských zastupitelstev, které skončily vítězstvím hnutí ANO, 2011 9 krajů nad dosud dominující ČSSD. jako ze světa. 8. září 451 zahájen Chaldenský koncil skončil 1. listopadu. V roce 876, jestli si to pamatuješ, jo, ale východofranský král Ludvík III. Mladší porazil v bitvě u Andernachu západofranského krále Karla II. Holého.
1: No, jestli pamatuju, měl holou lebku, no.
0: Jo. A svítil už z dálky.
1: Ano.
0: 1600 byla přijata psaná ústava San Marina. V roce 1809 hrabě Metternich byl jmenován ministrem zahraničních věcí Rakouska. V této funkci výrazně ovlivňoval dějiny Evropy až do roku 1848. 1906 kadeřník Karl Ludwig Nessler představil veřejnosti v Londýně přístroj pro trvalou ondulaci vlasů. 1906. 1912 Černá Hora vyhlásila válku Osmanské říši, čím začala první balkánská válka. V roce 1939 druhá světová válka Třetí říše přímo anektovala západní Polsko a ve zbytku vytvořila takzvanou generální guvernement. Roku 1941 druhá světová válka na východní frontě němečtí vojáci dorazili k Azovskému moři a dobili přístav Mariupol. 1945 Percy Spencer v USA patentoval mikrovlnnou troubu. 1952 došlo ke srážce tří vlaků v Herou, zemřelo 112 lidí. 1967 vůdce levicové gerily Ernesto Che Guevara byl se svými muži zajat v Bolívii a nazítří bez soudu popraven. 1991 chorvatský parlament přetrhal poslední pouta s Jugoslávií. 2005 během zemětřesení v Kašmíru přišlo o život kolem 75 tisíc lidí. 8. září 1380 bitva na Kulikovu poli. V tento den se na Kulikovu poli ruské vojsko pod vedením velkého knížete Dmitrie Ivanoviče střetlo s ordou Mamaje. Nebyla to jen další bitva. Byl to moment, kdy se roztříštěná knížectví poprvé skutečně postavila bok po boku proti společnému nepříteli. Dmitrij nečekal, až orda přijde za daněmi. Vede vojsko za Don, čímž si sám zablokoval cestu k ústupu. V ranní mlze zaútočil zálohový oddíl a průběh bitvy se změnil. Mamaj uprchl a Dmitrij se navždy zapsal do historie jako Donský. Toto vítězství okamžitě neskončilo s nadvládou ordy. Ale ukázalo to nejdůležitější. Ordu lze porazit. Rusko získalo víru ve vlastní síly a Moskva právo stát se centrem sjednocování zemí. Připomínáme si nejen hrdinství válečníků. Připomínáme si, že jednota byla vždy silnější než jakákoliv vnější hrozba. A že nejdůležitější bitvy se nevyhrávají počtem, ale duchem. Tak a teď krátké agenturní zprávy. 5 lidí zahynulo při incidentu s nákladním letadlem Boeing 767 v Miami, oznámila šerifka okresu Miami Dade. Tam letadlo nějak se nepodařilo vzlétnout a vjelo tam někde na parkoviště, mezi auta hořelo a tak dále. Nový torpédoborec Kan Gon byl zařazen do výzbroje námořnictva KLDR. Bude součástí systému jaderného odstrašení, oznámila agentura KCNA. Alternativa pro Německo zvítězila v parlamentních volbách v Sasku-Anhaltsku a získala 43,8% hlasů. Ukrajina od začátku letošního roku zaplatila 4,81 miliardy dolarů za úroky a splátky státního dluhu. Ceny na ruských online tržištích se po útocích na logistickou infrastrukturu nezvyšují a v poslední době se dokonce snižují, sdělil prezident Asociace digitálních platform Oraz Dudíjev. Celková nálada v Kyjevě se zhoršila a prezident Zelenský má více problémů v souvislosti s návštěvou americké delegace v Kyjevě, řekl expert na východní Evropu Ben Aris. Norsko rozmístilo dělostřeleckou jednotku, která se skládá ze 4 samohybných houfnic K9 s dostřelem až 40 km. V blízkosti hranice s Ruskem informoval velvyslanec Ruska v Osle Nikolaj Korčunov. Automobilový most na hranici mezi Ruskem a KLDR byl otevřen, informuje korespondent agentury TASS. Ten je nově vystavěný. Vitkov a Kušner po návštěvě Kyjeva odletěli z Polska z mezinárodního letiště v Rešově, odkud startoval letoun s vyjednavači, informoval TASS. Osud štěstí horolezců, kteří byli zasypáni lavinou v údolí Bezenži v republice Karačejsko-Čerkeské, je neznámý. Zachranáři je stále hledají, informuje Ministerstvo pro mimořádné situace. Obranný průmysl Evropské unie nestíhá uspokojit potřeby Ukrajiny, píše Euroaktiv. Chceme, aby se naše vztahy s Ruskem opět zlepšily. Strana Alternativa pro Německo po vítězství ve volbách v Sasku-Anhaltsku hodlá usilovat o obnovení vztahu s Ruskem, oznámil spolupředseda strany Tino Chrupala. Rusko vnímá rozmístění amerických raket středního a kratšího doletu v Norsku jako další krok NATO, které výrazně destabilizují situaci, uvádí se v prohlášení Marie Zacharovové. V případě eskalace napětí v oblasti Blízkého východu se ceny ropy mohou vyšplhat až na $120 za barel, uvádí agentura Bloomberg. Záporožská jaderná elektrárna už 19 dní funguje na dieselových generátorech bez externího přívodu energie. Situace je pod kontrolou, informovala ředitelka pro komunikaci Evgenia Šina. Prezident Vietnamu Tho Lam přijel s oficiální návštěvou do Ruska v rámci mezinárodního turné, informuje vietnamská agentura. Fico doufá, že úřady Německa nezačnou válku s Ruskem, snaží se odvádět pozornost od vítězství strany Alternativa pro Německo. Rusko stahuje souhlas s fungováním generálního konzulátu Německa v Petrohradě, který musí ukončit svou činnost nejpozději 18. září, oznámilo ministerstvo zahraničí. Všichni zaměstnanci německé konzulární ambasády v Petrohradě musí opustit Rusko nejpozději do 18. září, oznámilo ministerstvo zahraničí Ruska. Zaměstnancům německých GTO-vých center působících v Rusku bylo nařízeno opustit zemi nejpozději do 13. září 2026, oznámilo ministerstvo zahraničí Ruska. Odpovědnost za důsledky dalšího stupňování napětí ve vztazích mezi Ruskem a Německem plně leží na Berlíně, uvedlo ministerstvo zahraničí. Rusko odvolává souhlas s činností generálního konzulátu Německa v Petrohradě, uvedlo ministerstvo zahraničí. Radko Mladič byl pohřben na hřbitově Točider v Bělehradu. Na pohřbu se sešly tisíce lidí, informuje zpravodaj agentury TASS. Evropská komise nepotvrdila možnost, že by Arménie mohla v roce 2029 získat bezvízový styk s Evropskou unií. Vedoucí tiskové služby EK Paula Piňu uvedla, že je ještě příliš brzy o tom hovořit. Obvinění proti Rusku v souvislosti s incidentem s bezpilotním letounem v Lipsku jsou začátkem skutečné války, řekl Sergej Lavrov. Další prohlášení ministra zahraničních věcí Ruska. Německé úřady oznámily uzavření generálního konzulátu Ruska v Bonnu a také zrušení smlouvy týkající se činnosti ruského domu v Berlíně. Před začátkem velké vlastenecké války Němci také uzavírali své diplomatické mise. Výzvy ruských velvyslanců na ministerstva vnitra západních zemí jsou vysvětlovány vnějším efektem. Některé západní politiky, které díky náhodě zastávají své pozice, brzy zmizí z tohoto vrcholu. Když hovoříme o německém kancléři Friedrichu Merzovi, Lavrov poznamenal, že jeho prohlášení o militarizaci Německa se naplňují. Prezident Ruska Vladimír Putin a předseda Čínské lidové republiky Xi Jinping se dobře znají, nepotřebují žádné předmluvy a proto se na nadcházejícím setkání okamžitě zaměří na podstatu otázky. Tady jde teďko myška. Au.
1: Kousla tě myška.
0: Ty. Gravotet. Už je. Lavrov zdůraznil, že program jednání není etické zveřejňovat 5 minut před setkáním lídrů. A také poznamenal, že vše závisí na nich. Tak. To vsi jo? To vsi jo slučilo.
1: No to... Ano jo, to se toho stalo.
0: No jo, stalo se to hodně. A ještě se toho stane, počkej.
1: Jo.
0: To přinde.
1: Já jsem na to připravená. Já jako čekám.
0: Ty čekáš, tak já doufám, že
1: já čekám.
0: Myška fungovat, jak má.
1: Aha, já tak jsem... já myslím, že tě kousla myška, víš. Tak to by se jako klidně
0: ona
1: mohlo
0: se
1: stát.
0: Ona se kousla.
1: To je lumpice, teda, že se kousla. Hm.
0: Lumpice z naší ulice. To zpívá... Landa.
1: Jo, to ani nevím.
0: Neznáš tu písničku? Zombie ne. Z naší ulice? No, to je...
1: Já moc v Landovi nejedu, takže
0: to
1: jako...
0: Je, pozor, to je 30 let starý.
1: No, tak to jako asi... O to možná hůř, protože já jako některý... Já snad od něj znám 2 písničky. Nevím, já... jsem nějak nikdy s ním úplně nesouznila, ač jako zpívá asi hezky a má to asi dobrý náboj všechno, ale nevím, prostě nebyl to můj šálek kávy, tak asi tak.
0: Tak byl nějaký dron, byl na tom letišti, že jo?
1: No, myslím, ruskej, že byly 2.
0: Byl ruskej.
1: No, byl ruskej.
0: Z čehož vyplývá, opravdu? Že ho tam dali Rusové.
1: Ano.
0: Že Rusové chtěli zničit celé letiště. Takže Rusové jsou teroristi.
1: A mě by zajímalo, co na civilním letišti dělalo ukrajinské letadlo plný jako munice. Jo? To je zase jako jiná stránka věci. No, ale
0: to
1: dobře.
0: To je ono, ale poslanec Pospíšil, víš, který to je?
1: Jo.
0: Takový
1: vím.
0: Ten... Vím. Tam někde z té Plzně je teplej takový.
1: Vím. Já ho tuhle viděla naživo. Byla jsem s nějakou známou, jsem šla do Verichové vily, protože to chtěla vidět a tak.
0: No ale poslouchej logiku věci.
1: Hrůza.
0: Poslouchej, jak tyhle ty lidi uvažujou.
1: No.
0: Takže nalezáme se v situaci, kdy pochopitelně takováhle věc může být chápána jako dost velká eskalace napětí a může to vést opravdu k nějakým odvetným záležitostem, až to může vyeskalovat do 3. světové války. A to může být otázka pár dnů, jo. Takovouhle závažnou věc, která může být roznětkou pro velký konflikt, tenhle ten magor, že to se nedá jinak říct, on jich je víc, on není sám, pochopitelně. Tak jak uvažuju? On říká, je to jednoznačně Rusko, ale nějaký soud a důkazy by neměly smysl, protože by to vůbec k Rusku nemuselo vést.
1: Cože?
0: Tak ještě, tady píše k tomu ten člověk, postupující demence nebo poporodní schizofrenie. Tak ještě jednou.
1: Poporodní schizofrenie, ano.
0: Ještě jednou, co uvedl, jo. Je to jednoznačně Rusko, ale nějaký soud a důkazy by neměly smysl, protože by to vůbec k Rusku nemuselo vést.
1: Tak já nevím.
0: No ne, já taky to přeložím. Vidím, že s tím bojuješ prostě.
1: No bojuju, já
0: takže
1: tím
0: on
1: zápasím.
0: Jako tady říká, jednoznačně to udělalo Rusko. A kdyby jako mělo dojít na nějaké vyšetřování, a kdyby to
1: a
0: mělo
1: Rusko
0: jít k soudu, tak by se ještě mohlo ukázat, že to Rusko nebylo.
1: Pane Bože. No dobrá, no. Tak jo, no.
0: Přijde ti to divný?
1: Ne, mě už v tomhletom současném světě
0: moc divných věcí nepřijde.
1: Realitě mně už nepřijde vůbec nic divný. Ne, já už se ani nedivím. Já už to jenom přijímám, jako jak to tak přijde, tak se k tomu jako, já už se k tomu ani nestavím. Komentuju.
0: No, je potřeba říct, že borci mají rádi symboliku. Jo,
1: jo, jo borci, jo, jo, to máš pravdu.
0: Takže satanisti, nacisti mají rádi symboliku.
1: Mm-hmm.
0: No, v rámci této symboliky si teda připomeňme, že v roce 1939 Němci fingovali přepadení svého vysílače v Glivicích.
1: Ano, ano, přesně tak.
0: A kdy to bylo?
1: To bylo nějaký to září, já se upřímně přiznám, že nevím, kolikátý jako.
0: Tak 31. Se... srpna 1939 jo. Němci fingovali přepadení svého vysílače v Glivicích. Útok provedli Němci v polských uniformách. Německo obvinilo Polsko a druhý den, 1. Ano. září 1939, začalo Německo druhou světovou válku. Na letišti v Halle v Lipsku bylo v srpnu 2026 nalezeno několik výbušných zařízení. Jedno mělo vadnou rozbušku, takže se dochovalo nepoškozené. Dne 1. září 2026 Německo obvinilo Ruskou federaci z útoků v Německu a vyhlásilo odvetné kroky.
1: Vyhlásilo třetí světovou válku.
0: No.
1: No, teď jsou... oni teďka přeci uzavřeli ty, vyhostili ty velvyslance, vyhostili. No, no.
0: No, ale počkej, to je potřeba říct. Ty getovy a ten dům, jo, jakoby...
1: Ten dům, no, ano.
0: Ten ruský dům a ty getovy, jak se to jmenuje?
1: Institut, Getov Institut.
0: Getov Institut. Jsou v tom Berlíně z titulu toho, že když se uzavírala dohoda 2+4 o sjednocení Německa, tak toto bylo jednou z těch podmínek, že tam bude ten Goethův institut a že tam bude ruský dům v Berlíně. Jinými slovy.
1: A Goethův institut je v Moskvě, že jo? Tak nějak to je, ne? Není to tak?
0: No. Jo, ale to už je jenom odvetný, že jo?
1: Uh-huh.
0: No a tyhle ty věci jsou dalším porušením, protože oni uzavřeli ten ruský dům a následně uzavřeli i ten, ze své strany, uzavřeli ten Goethův institut.
1: Uh-huh.
0: Němci. To znamená, že Němci porušili opět zase dohodu 2+4.
1: No, to za chvilku nebude vůbec platná.
0: No jo, dvě dávky.
1: Ne, tak jako já jsem jenom zvědavá, já jsem jako čekala, že to bude, jakoby, že budou víc tlačit na pilu, když to bylo okolo toho výročí té druhé světové války, tak jsem si říkala, jestli nebudou víc jako tlačit na pilu, aby to opravdu rozjeli. Nevím.
0: To jako, počkej, to není ze dne na den, víš, to oni se
1: snaží. Já už bych chtěla moc, viď.
0: To oni se snaží, neboj. Takže Vladimír Putin a Maria Zacharová odpověděli Německu na obvinění z hybridních útoků. Ruský prezident prohlásil, že obvinění Berlína vůči Moskvě nesouvisí tolik s ruskými činy, jako spíše s vnitřními problémy samotného Německa. Podle Putina má německý kancléř potíže v domácí politice, protože nezastupuje zájmy německých občanů. A kde jsou důkazy? Reagoval Putin na obvinění proti Rusku. Připomněl také dřívější německá tvrzení o výbuchu plynovodu Nord Stream a označil verze o ruské účasti za absurdní, protože je přece v zájmu Ruska obchodovat s Evropou. Putin zdůraznil, že Rusko je i nadále připraveno dodávat plyn do Evropy i do Německa, ale jim, v úzovkách, chybí odvaha na to přistoupit. Ruské ministerstvo zahraničí mezitím oznámilo protiopatření vůči Německu. Odpověď bude tvrdá. Oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharová prohlásila, že Moskva připravuje tvrdou odpověď na německé rozhodnutí o uzavření ruského domu v Berlíně a ruského generálního konzulátu v Bonnu. Zacharová uvedla, jak ruský dům, tak i náš generální konzulát v Bonnu jsou vládnoucí elitě již dlouho trnem v oku. Nyní si vymysleli záminku. Nuže dostanou důstojnou odpověď pod zcela smyšlenou a vykonstruovanou záminkou, Berlín opět zhoršil bilaterální vztahy, dodala. Jako obvykle nebyly předloženy žádné přesvědčivé ani seriózní důkazy. Prostě neexistují a ani existovat nemohou. Německé ministerstvo zahraničí odůvodnilo svá opatření výsledky vyšetřování útoku dronem na letiště Lipskohále ze 14. srpna, ze 4. srpna a za incident označilo GRU. Na svém kanálu na Telegramu se Zacharová zeptala. Zajímá mě jen jedno. Když Berlín vydává protiruská prohlášení právě 1. září, možná na to nemysleli a opět prokázali hloupost a nevzdělanost, nebo tím doslova deklarují návrat ke kořenům a rituálně demonstrují své záměry? Mluvčí ruského ministerstva zahraničí připomněla, 1. září 1939 Německo rozpoutalo druhou světovou válku a společně se zeměmi Hitlerovy osy zabilo 70 milionů lidí, z nichž 27 milionů byli naši krajané. Tak uvidíme, co Německo, to respektive co Rusko, odpoví Německu na tady ty kroky.
1: Německo má konzulát v Moskvě, že jo?
0: No, měli v Bonnu, tak nevím, jestli asi v
1: Berlíně. Ne, já myslím, jestli mají ještě, že jestli Němci mají konzulát v Moskvě. To určitě mají.
0: To musí mít, protože se tam přestěhovává spousta rodin, že jo, německých.
1: Ne, tak.
0: Někam jako... mít musí.
1: Jo, jo, jo. No, tak jaká může být tvrdá odpověď, no? Tak to je různý.
0: Tak já si myslím, že to bylo myšleno trochu jinak. Já když jsem viděl ty diskuze, kde okamžitě nastoupili a zase jaksi mluvili o Vrběticích, jo? Jako Rusko nám vyhodilo ty Vrbětice.
1: Ty jsou tady za rohem, ty jsou kousek. Já dokonce jednou, když jsme někam jeli na nějakou tady slavnosti podzimní, si před pár lety, tak jsme přes Vrbětice jeli. Tak. Vím. No. No, tak uvidíme, co se z toho vyklube. Jestli to symbolicky taky jako posunou.
0: Když se nad tím zamyslíš, jak tancujou teď... na tenkým ledě, jo?
1: No. Ne, já jsem zrovna ti teď chtěla položit otázku, jestli si myslíš, že by mohli jako ty Rusové fakt jako jim tam něco jako trošku jako zajiskřit. Jak bych to řekla tak decentně, víš, jako.
0: No, nevím, to se uvidí.
1: Tak víš co, oni ho budou toho medvěda tak dlouho provokovat, budou tak dlouho prostě šťourat do toho brlochu, až prostě opravdu jim jako někomu šáhne.
0: Hele, nezapomeň,
1: nohu.
0: Nezapomeň, že Evropa neustále ždíme z občanů peníze na, na zbrojení. Do toho si začnou Američani vyjednávat mír na Ukrajině.
1: Mimo Evropu úplně.
0: Ignorují u toho Evropu, zejména Německo, který do toho sype strašné peníze. Takže ono jako vyeskalovat a vydráždit a způsobit nějaký problém by se jim docela hodilo, jo.

Anatomie, podle americké publikace Axios trvala jednání v Kremlu přes 3 hodiny. Ruskou stranu zastupoval prezidentský asistent Jurij Ušakov a zvláštní prezidentský vyslanec Kiril Dmitrijev, šéf Ruského fondu přímých investic RDIF, kteří americkou delegaci na letišti přivítali. Celková atmosféra setkání byla velmi důvěryhodná. Vladimír Putin při zahájení jednání vyjádřil plnou důvěru v americké zprostředkování mezi Ruskem a Ukrajinou a požádal, aby Donaldu Trumpovi byla předána jeho nejlepší přání. Steven Witkoff zase označil svůj rozhovor s ruským vůdcem za jeden z nejpamátnějších příběhů a vyjádřil osobní vděčnost rodiny bývalého amerického mariňáka Roberta Gilmana za jeho propuštění. Po schůzce, která proběhla za zavřenými dveřmi, Jurij Ušakov popsal jednání jako obsažná, mimořádně upřímná a důvěryhodná. Server Axios uvádí, že američtí zástupci přivezli do Moskvy dobře promyšlený soubor úvah a konkrétní představu o ukončení bojů. Co přesně tato představa obnáší, ale zůstává nejasné. Americké diplomatické zdroje alespoň zatím mlčí. Je docela možné, že nadále prosazují myšlenku vytvoření svobodné ekonomické zóny v Donbasu pod kontrolou třetí strany, ačkoliv Rusko tuto myšlenku dříve odmítlo. Během rozhovoru Putin kladl zvláštní důraz na nutnost úplného odstranění základních příčin krize a vyjádřil důvěru v dosažení cílů centrálního vojenského okruhu vzhledem ke skutečným úspěchům ruských ozbrojených sil na frontě. Witkoff a Kushner se zavázali, že během následných kontaktů v Kyjevě předají postoje a hodnocení, která obdrželi v Kremlu. Trumpovi zvláštní vyslanci dorazí do hlavního města kyjevského režimu dnes. Dojeli tam vlakem teda. Toto je první návštěva vysokých amerických představitelů na Ukrajině od nástupu Donalda Trumpa do úřadu. Navíc to bude první přímý mezinárodní let na Ukrajinu od února 2022. Kolem této záležitosti panuje mnoho záhad. Údajně Witkoff vlaky nenáviděl. Letištní infrastruktura v Kyjevě na stejném letišti Žuljany se však s největší pravděpodobností dostala do stavu, který ji neumožňuje odbavit příletový let. Vzhledem k tomu, že hosté odletěli z Moskvy do polského Rešova, je velmi pravděpodobné, že američtí vyslanci zbytek cesty do Kyjeva podniknou vrtulníkem. Nejhmatatelnějším praktickým výsledkem jednání byla dohoda o lokalizovaném 3-denním moratoriu na údery proti hlavním městům. Podle agentury Associated Press potrvá do 8. září. Žádost o ukončení úderu proti Kyjevu byla podána oficiálními americkými kanály, aby byla zajištěna bezpečnost vyjednavačů. Hodnocení mezinárodních analytiků, na které cituje agentura Bloomberg, ohledně skutečných vyhlídek mise Witkoffa a Kushnera se výrazně rozcházela. Samuel Charab, vedoucí politolog společnosti Rand Corporation, označil návštěvu amerických vyslanců za pravou a poznamenal, že současná eskalace rychle nabírá na obrátkách a zdá se, že obě strany ponechány sami sobě budou i nadále zvyšovat sázky. Zástupci EU mezitím otevřeně vyjadřují zdrženlivost. Velvyslankyně EU ve Washingtonu Jovita Neliupšené v rozhovoru pro Bloomberg This Weekend zpochybnila logiku cesty amerických vyslanců, kteří nejprve navštívili Moskvu a teprve poté zamířili do Kyjeva. Navzdory vnějšímu zdání konstruktivního tónu zůstávají základní rozdíly mezi stranami nezměněny, píše agentury Bloomberg a Axios. Rusko trvá na úplném stažení okupačních ukrajinských ozbrojených sil z území Donbasu v rámci jeho administrativních hranic a uznání nových realit, což kyjevský režim kategoricky odmítá. Rusko a kyjevský režim se také neshodují v otázce poskytování bezpečnostních záruk a nasazení mírových sil v Donbasu. Existují další sporné otázky od osudu záporožské jaderné elektrárny až po budoucnost ukrajinských ozbrojených sil. Já jenom k tomu dodám, že to bylo bez Evropy, bylo to s tím, že Evropa, byly tam ještě jiné věci, že Evropa má zaplatit 100 miliard eur na obnovu Ukrajiny, že se Evropa má postarat o spoustu věcí.
No, ale

0: Nějak se na to Evropy moc nikdo neptal.
1: Ne, Evropy se nikdo neptal, Evropu přehlídli a prostě jedou si to po svém, no a teď jako Evropa co? A ještě navíc Trump přeci prohlásil, že za doby Bidenovy administrativy tak bude chtít ty peníze, které Biden nasypal do Ukrajiny, taky bude chtít po Evropě zpátky za to zbrojení.
0: No, by to se hodně
1: Takže
0: peněz.
1: Co? No to bude ale pěkná hromada. No.
0: Amerika chce to, co jim Zelenský prodal.
1: Tak to chce.
0: Tak to chce. A teď no, pozor, jako... poslední zpráva, jo?
1: No. Ty to tam taháš, teda
0: poslední
1: jak klobouku.
0: No nevím, jako poslední, jako že poslední, ale jedna z posledních zpráv.
1: Jako nejnovější, takhle.
0: Důležitých, ano. Ta hovoří sama za sebe, tedy, pokud se mi tady otevřelo to správné, to se mi otevřít mělo, tam teda. Sie kanály rabotajot. Nemyslej to. Co to zvučí?
1: Já poslouchám. Slušaj.
0: A, tady si mi to.
1: Tam se ti to kuslo? Někde?
0: Není.
1: Máš tam
0: Takže já to přečtu.
1: Dobře,
0: Trump vyzývá Ursulu von der Leyenovou k rezignaci. Brusel reaguje rázně v dramatickém střetu USA a Evropské unie. Uprostřed mimořádně napjaté diplomatické situace měl Donald Trump vyzvat šéfku EU Ursulu von der Leyenovou k rezignaci kvůli politickým neshodám. Tento krok měl otřást Washingtonem i mezinárodní veřejností. Představitelé a spojenci Evropské unie reagovali rychle, důrazně odmítli tento tlak a hájili suverenitu i politickou a hospodářskou spolupráci celého bloku. Tato bezprecedentní výměna vyjádření vyvolává mezi analytiky intenzivní debaty o hranicích moci, politickém vlivu a budoucí stabilitě vztahů mezi Spojenými státy a Evropskou unií.
1: No, tak oni už si to jako vůbec nebudou jako brát servítky. Američani si pojedou po svým, domluví se s Rusama, no, seberou si na Ukrajině, co potřebujou a nazdar. No, no a Evropa co udělá? Spláče nad výdělkem, utře nos, zbydou jí jenom dluhy. Jo, to jsem zvědavá, jestli ho Uršula poslechne.
0: No ne, to je potřeba si říct, o čem že to vlastně vypovídá. Za, že bych to řekl, Amerika nebude brát žádné ohledy a servítky si, protože se příliš zvykli na to, že ukážou a je to jejich. Jo? To je...
1: Jo.
0: Evropa, tí se to hodilo, když se to hodilo, neměli s tím problém, dokud se to nezačalo dotýkat přímo vedení Evropské unie. No
1: a hlavně prostě Evropská unie, tam šlo jenom o to, zdolat ty občany, obrat ty prachy, prostě nasypat ty prachy z těch státních rozpočtů v uvozovkách jakoby do té Ukrajiny, protože jsem přesvědčená o tom, že spousta těch nul zůstalo prostě v kapsách úplně jiných lidí. Přerozdělilo se to, jo. A teď jako najednou tohle, aby mělo skončit, no to je špatný, ne? V uvozovkách.
0: Tak je z toho biznis, to říkal ten polský politik.
1: Ano, ano,
0: jsem
1: ano.
0: To vysílal včera.
1: Ano, to jsem poslouchala.
0: Nezapomeňme, že prostě spousta vlivných lidí a politiků je namočená do obrovských korupčních skandálů, které souvisí právě s toky peněz díky tomu, co se děje na Ukrajině. No a když to tady odevřela, tak já jenom přečtu. Trump a Putin si telefonovali. Prezidenti Ruska a Spojených států Donald Trump a Vladimir Putin si v úterý telefonovali, to je dneska, o skončené misi amerických vyjednavačů, kteří se snaží zprostředkovat mírové řešení války na Ukrajině. Jenom řekneme, že jakmile odjela ta delegace z Kyjeva, tak to tam zase Rusové začali válcovat. Oznámil to Kreml, podle kterého oba státníci hovořili o možné výměně vězňů, napsala agentura Reuters. Putin podle svého poradce sliboval USA výhody, pokud obě země obnoví vztahy. Putin také podle Kremlu seznámil Trumpa s děním na bojišti a americkému prezidentovi řekl, že Rusko nespřádá vůči Evropě žádné nepřátelské plány. Putin Trumpovi řekl, že spekulace o ruské hrozbě jsou pro Evropskou unii zástěrkou, aby zvýšila svou podporu Kyjeva a jeho vojenské výdaje, napsala agentura TASS s odvoláním na poradce ruského prezidenta Jurie Ušakova. Ten označil telefonát za konstruktivní a velmi otevřený. Šéf Kremlu podle něj americkému prezidentovi řekl, že obnovení vztahu mezi Ruskem a USA přinese výhody. Ruský prezident podle Ušakova během telefonátu objektivně analyzoval situaci v zóně speciální vojenské operace a vyhlídky na splnění jejich cílů. Napsal TASS s odkazem na ruský eufemismus pro invazi na Ukrajinu. Mimochodem zaznělo také, co by Američané mohli reálně udělat pro co nejrychlejší ukončení vojenských operací, uvedl mnohoznačně Ušakov. To je všechno.
1: Vidíš to, no. Jako já si myslím, že to tu pojede ve velkém, no. Uvidíme. No. Se to nemůžou nechat líbit, jako.
0: Já si myslím, že Rusko je v pozici, kdy bude s Amerikou jednat, bude jednat s kdekým, ale už se nenechá opít rohlíkem. Uh-huh. O tom hodně mluví Sergej Lavrov. Jednat musí. A řeknu tak, jo, že kdyby nejednali, tak pochopitelně to je za A špatně, za B by si zavřeli úplně jako vrátka, za další, když nejednáš, tak jenom už pak válčíš. No, takže bych řekl, že podle toho, že se Putin baví s Donaldem, to ještě neznamená, že někdo bude ukončovat nějaké boje a podobně. Jo. Takže na to bych nesázel. Rus je takový, že bude úslužný, že bude se bavit jakoby velmi slušně, velmi lidsky, ale potom, jak se prezentovala jak Anglie, tak USA, co se týká zneužití jakýchkoliv dohod, Sergej Lavrov to řekl jednoznačně, prostě Západu věřit nebudeme, nechceme mu ani věřit, protože vždycky šlo jenom o zradu. Nemáme důvod si myslet, že tentokrát by šlo o něco jiného. Čili budou jednat, ale dokončí si to svoje. Jo, bylo to evidentní i z toho, že nepovolili ty urputné ostřelování a urputné ničení všeho, co potřebuje Ukrajina k tomu, aby mohla převážet, být to, co dostane, skladovat nějaké náhradní díly, vyrobené drony a podobně. Takže mají smůlu, mají peška. Tohle to není ani ohloupený Stalin nebo Stalin s nějakým menším mandátem. Vladimír Putin je v pozici, kdy nemusí s nikým se mazat.
1: Dohadovat. Přesně kamarádit, tak. Bratříčkovat. Tak asi.
0: Nakonec.
1: No, protože... No.
0: Povídej, já si to otevřu.
1: Ne, že to jako prostě oni by si třeba mohli myslet, že by to mohlo být jako za druhý světový války, že by se z nich najednou... Jo, rozumíš, jo? To kdo ví? Historie by se mohla pořád opakovat, jo?
0: Lavrov poslal evropskému státu ostrý odkaz. Toto je začátek skutečné vojny. Sergej Lavrov označil obvinění a Moskvy v souvislosti s incidentem na letisku Lipsko-Hále za mimořádně vážný krok. Německo připisuje augustový hybridní útok Rusku. Moskva však zodpovědnost odmítá. Napětí zprovázejí diplomatické opatrně Berlína a připravovaná odpověď ruské strany. Ruský minister navyše ostro zaútočil na německého kancléra Friedricha Merca a jeho plány v oblasti obrany. Sergej Lavrov vystoupil s mimořádně ostrými vyjadřeními na adresu Německa v čase rostoucího napětí mezi Berlínem a Moskvou. V centru nejnovšího sporu je augustový incident na východoněmeckém letisku Lipsko-Hale. Německá vláda událost označuje za hybridní útok a zodpovědnost připisuje Rusku. Moskva však také to obvinění odmítá. Případ vyvolal i konkrétní diplomatické kroky ze strany Německa. Ruská strana už avizovala, že na ne plánuje reagovat vlastními opatrněmi. Lavrov přitom nezostal iba při hodnotění samotného incidentu, ale svoje výhrady spojil i s politikou německého kancléra Friedricha Merca. Jeho výroky obsahovaly dokonce historické paralely a varovaně před dalším vývojem. Proč Sergej Lavrov tvrdí, že kroky Německa se přibližují k začátku skutečné vojny? Tak tady máš přezkoumat nějaký videa. Muzejné.
1: Uh-huh.
0: Události, která vyvolala další spor mezi Ruskem a Německem, došlo 4. augusta na letisku Lipsko-Hale. Zaměstnanec letiska při ukrajinském letadle společnosti Antonov našel dron s výbušinou, kterého rozbuška nefungovala. Jestli ono to člověče nebylo tak, že to vypadlo z toho letadla. Německé úrady incident označují za součást ruských hybridních operací. Podle německého ministerstva vnitra útok uskutečnili naverbovaní agenti najatí ruskými štátními orgány. Rusko akoukoliv zodpovědnost odmítá. Lavrov zároveň zpochybnil způsob, jakým byla podle něho vina připísaná Moskve. Prostě se o tom dohodli. Našli nějaký dron. Tvrdili, že se jednalo o ruský dron. Ale nikdo se to neobtěžoval vyšetřit. To je v podstatě začátek skutečné vojny, povedal Sergej Lavrov podle agentury Interfax v rozhovore pro ruské média. Jeho vyjadření tak posouvá spor daleko za hranice samotného bezpečnostního incidentu. Ruský minister použil v souvislosti s postupem Německa pojem skutečná vojna.
1: No.
0: Dál si to můžeme přečíst, když zaplatíme nějaké koruny.
1: Jo, to mám nejradši, to miluju.
0: Tak jsme si toho řekli docela dost.
1: Já myslím, že tohle stačilo. Jako.
0: Veď, no.
1: Uvidíme, no. Uvidíme, kam se to prostě posune, no.
0: Takže vyhrálo ale... AfD v Německu.
1: Ano, to je.
0: Někteří jako Fiala z toho mají hlavu v pejru.
1: No třeba Merz, ten to totálně odmítl. Ten řekl, že to je jenom ve špatném vysvětlování a ve špatném pochopení toho, co on říká. A že bude zapotřebí to více vysvětlovat. To jsem zvědavá, jak to těm Němcům vysvětlí, že jim po ulici běhají migranti, který znásilňují jejich holky a ubližují dětem a ve školách, že o ramadánu nesmí děti jíst a podobně. To jsem na něj zvědavá, jak tohle všechno bude vysvětlovat.
0: Takže teď máme proruskýho Fica, teď máme proruský Německo
1: No,
0: částečně,
1: částečně, no.
0: teď máme částečně proruskou Českou republiku, protože SPD má podobný názor jako AFD.
1: Jo.
0: Ale jo, co s tím budou dělat?
1: Já jsem na ně zvědavá, na chlapečky, no, co chtějí jako vymyslet.
0: Viděl jsem rozhovor s Elonem Muskem, sice z jiných důvodů, ale dospívá úplně ke stejným závěrům jako Marx. Takže vlastně se dá říct, že Amerika spěje k vyspělému rozvinutému komunismu.
1: A
0: Protože,
1: ty, opravdu jo, to
0: no
1: jsem
0: jo, tak
1: neviděla.
0: no, on má stejný pohledy na vývoj situace jako do budoucna, jaký sformuloval Marx vlastně ve svém díle. Teď Alice Vidlová. Evropa bude prosperovat pouze s Ruskem. Ukrajina válku již prohrála. Šéfka AfD Alice Vidlová v rozhovoru s Rogerem Kepelem zdůrazňuje, že bezpečnost Evropy lze zaručit pouze s Ruskem. Varuje před iluzemi západních politiků, jako jsou Macron a Merz. Evropa musí jednat samostatně a integrovat Rusko do bezpečnostního řádu jako nepostradatelného partnera. V rozhovoru se švýcarským novinářem Rogerem Kepelem pro Viltvoš šéfka parlamentní skupiny AfD Alice Weidlová zdůraznila roli Ruska v evropské bezpečnostní politice. Vysvětlila, že Německo a Evropa mohou mít stabilní budoucnost pouze ve spolupráci s Moskvou. Německo a Evropa budou prosperovat pouze s Ruskem a ne bez Ruska, řekla Weidlová. Zdůraznila, že se nejedná o sympatie ani osobní hodnocení, ale spíše o střízlivou strategickou analýzu. Rusko, ať si o Rusku myslíte cokoliv, musíte o tom přemýšlet z hlediska bezpečnostní politiky. Rusko musí být integrováno do evropské bezpečnostní a obranné architektury, protože bez Ruska nebude existovat. Co si o tom myslíme my? Co si o tom myslí oni, jako Macron nebo Friedrich Merz? Vidělová tak tedy kritizovala zejména evropské politiky, jako jsou Emmanuel Macron a Friedrich Merz, kteří podle jejího názoru ignorují realitu bezpečnostní politiky. Šéfka AfD se staví proti agresivnímu postoji vůči Moskvě, který dominuje v Berlíně a Bruselu. Namísto odstrašování a sankcí se spoléhá na pragmatickou spolupráci. Evropa se musí stát nezávislejší na USA a realisticky spolupracovat s Ruskem, aby zajistila stabilitu a prosperitu, postoj, který rezonuje s velkými částmi populace. To mimochodem potvrzují průzkumy volebních preferencí zejména v bývalých zemích NDR, Sachsen-Anhaltu a Anhaltsku. Má AfD rok před zemskými volbami v roce 2026 jasný náskok před CDU-CSU. Současné průzkumy agentury Infratest DMAP ukazují, že AfD se dosud nevídanými 39% výrazně překonává CDU 27%, jak uvádí NTV a další. AfD si hodlá v Magdeburku zajistit absolutní většinu. CDU prý nikdo nepotřebuje, říká hlavní kandidát Ulrich Siegmund. Takže Německo se nám tak jako trochu proměňuje, protože lidi už tam toho mají dost, té kriminality a toho všeho, co se tam vlastně děje,
1: Odehrává.
0: momentálně se tam odehrává, tak se nelze divit. A ta radikalizace společnosti, která vždycky přichází po tom vyčerpání z beznaděje, to může být velice nebezpečný aspekt.
1: jako s tím plně souhlasím. Žádná
0: teď
1: sranda.
0: Si dáme silnější kávičku.
1: Jo, takhle skoro o 22. hodině si budem dávat silnou kávu. No tak, dobrá, no.
0: Dáme si. Teď si dáme novinky. CZ.
1: Jako novinky? CZ? No, tak jo.
0: Hlavní žalobce Ukrajiny zapleten do korupčního skandálu. To už je jak u nás, vy?
1: Jo.
0: Ukrajinský národní protikorupční úřad NABU, tady je potřeba říct, že to NABU vzniklo pod tlakem USA a specializovaná protikorupční prokuratura SAPO v rámci operace Kartágo odhalili zločineckou organizaci, která působila na ukrajinské generální prokuratuře. Cílem operace bylo zastavit podvodná call centra. V její síti uvázlo několik lidí. Podezřelý je podle listu Ukrajinská pravda i ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko.
1: A ten odstoupil.
0: Co?
1: No, dneska myslím, že odstoupil. Složil mandát.
0: Jo. Krytí podvodných call center vynášelo lidem, kteří jsou do něj zapleteni desítky milionů, jež legalizovali prostřednictvím nejrůznějších podvodných mechanismů, včetně nákupu nemovitostí, drahých automobilů a šperků. V rámci operace Kartágo byl v pátek podle listu Ukrajinská pravda zatčen Sergej Kropiva, vedoucí kybernetického oddělení úřadu generálního prokurátora Ukrajiny. V odposleších, které má NABU k dispozici, je označován krycím jménem kancléř. Ten podléhá někomu, komu se říká šéf. Podle NABU není přímo jmenován, ale hovoří se o něm jako o Andrejevičovi, což je patronymikum, jméno odvozené z křestního jména otce užívané v ukrajinském, ruském a běloruském prostředí. Právě ukrajinského hlavního žalobce Kravčenka. Rozjeli se domovní prohlídky. Na nahrávkách se také hovoří o náčelníkovi, Můze a Impériu a o úplacích policistů. Podle zdrojů ukrajinské pravdy NABU a SAPO provádí nebo již provedli domovní prohlídky u Kravčenka, jeho zástupkyně Marii Vdovičenkové a šéfa oděské oblastní správy Olega Kypera. Sám generální prokurátor je již více než 12 hodin nezvěstný. Uvedl v sobotu odpoledne list. Ve hře je podle ukrajinské stanice NV přinejmenším 22 milionů hřiven, což je asi 10 a čtvrt milionů korun. Majetek za více než 12 milionů hřiven, 5,6 milionů korun, včetně nemovitostí v oblíbeném bytovém komplexu nedaleko ukrajinských Karpat. Kancléř legalizoval přeregistrací majetku na třetí strany. Dalších zhruba 10 milionů hřiven přes 4,65 milionů korun. Členové skupiny chránící podvodná call centra vložili na bankovní účty svých příbuzných jako legální příjmy, které vznikaly službami pro prokuraturu. Ve skutečnosti ale šlo o systematické přijímání úplatků za to, že příslušné orgány nebránily činnosti call center, která se dopouštěla podvodů nejen na Ukrajině, ale i v zahraničí, včetně České republiky. Úřad ukrajinské generální prokuratury v pátek uvedl, že bude spolupracovat s vyšetřovateli. Poskytneme jim veškerou součinnost, doplnil. Tady je trezůrek a v tom trezůrku je hafo peněz. Tak.
1: No vidíš to, no, tak jsou to prostě jako... Jsou super, no, tak to je. Ale myslím si, že dneska ten Kravčenko odstoupil.
0: Jo. Teď už tam zbývá jenom jeden.
1: Ten hlavní, viď?
0: Hlavní jo. Korupčník. No.
1: Tak oni ho chtějí přinutit k těm volbám, že jo?
0: No ne, tak jinak tam... Lidi stávkují, chtějí volby, že jo? A druhá, kým začaly mizet ty, co odvádějí ty lidi na tu frontu? Ty nějak začaly mizet, nikdo neví kam.
1: To je taky dobrý.
0: To znamená,
1: No
0: že
1: tak víš co, jo, on...
0: začaly vznikat občanské takové hlídky, které, když někoho,
1: Chytají tyhle ty hlídky.
0: tak jim je kradou, ty ulovený, tak je to všechno biznis, že jo? Jsou to prachy. Dla každého mají peníze.
1: A teď si představ, že vlastně jako nebudou už mít koho jako lovit, protože budou mizet tyhle hlídky, tak když si 50 chlapů počká na nějakou jednu dodávku, já myslím, že oni jezdí ve čtyřech nebo maximálně v šesti, že jo, asi nevím, když chytají ty rekruty, no, tak takových 50 chlapů si počká na dodávku z banka je, odvedou je někam, zavřou je do sklepa, no udělají to takhle, já nevím, v 10-20 případech, no tak jako nazdar. A už tam nebude mít kdo bojovat, že jo, na ty Ukrajině.
0: No já nevím, jestli to bylo s tebou, asi spolu ne,
1: No,
0: nebo s
1: co?
0: Jiřím jsme se dopracovali vlastně k tomu, že uskupení BRICS,
1: Jo, tak to asi zjistím, to asi se mnou nebyl.
0: uskupení BRICS připravuje takovou vojenskou koalici nebo takovou organizaci vojenskou, ve které by bylo Rusko, Čína, Irán, KLDR a asi Bělorusko bych řekl. Jo? Zaprvé to cítím jako, že to budou ti budoucí vítězné mocnosti, které vyčistí svět od satanistů, nacistů. Ale trošku jsem říkal, určitě to má nějaké důvody. Jo? Nejenom to, že to chtějí už konečně dotáhnout, protože má to být protiváha NATO. Ale čeče, zajímavá informace přišla. V Kazachstánu se dokončuje nejnebezpečnější vojensko-biologický objekt Pentagonu pro vedení ofenzivní biologické války proti Rusku, Číně a Iránu.
1: Kazachstánu.
0: Vzhledem k přiznáním šéfky americké národní rozvědky Tulsi Gabbardové, že na území Ukrajiny probíhaly výzkumy dvojího užití ve vojensko-biologických laboratořích, které fungovaly na objednávku Pentagonu, je moje interview o tom, že Američané připravovali v Kazachstánu odrazový most pro vedení ofenzivní biologické války proti Rusku a Číně aktuální. Zvláště s ohledem na to, že koncem roku 2022 po začátku SVO bylo prostřednictvím britských společností dováženo nové vybavení pod záminkou modernizace objektů na území Kazachstánu. Podle odborníků se však ve skutečnosti jednalo o vybavení a projekty, které dříve fungovaly na území Ukrajiny. Část vybavení z nezávislé země byla převezena do Arménie spolu s odborníky. Hrozba se zesiluje tím, že v kordajském okrese Žambilské oblasti, přímo na hranici s Kyrgyzstánem, americké společnosti pracující na objednávku agentury DTRA, amerického ministerstva obrany, dokončují další nejnebezpečnější objekt na postsovětském prostoru BSL-4, laboratoř nejvyššího stupně ohrožení s podzemním skladováním nejškodlivějších patogenů z celého světa, proti kterým neexistují účinné metody ochrany a léčby. To znamená, že na hranici Ferghanského údolí se pro podkopání celé střední Asie na území Kazachstánu buduje biologická bomba namířená proti místním národům, stejně jako proti národům Ruska, Číny a Iránu.
1: Uhum.
0: Já jsem tady ještě kousek, to je potřeba přečíst. To znamená, že nahlí, tak mám tam. A její použití prostřednictvím úniku může proběhnout i nyní po připojení Astany k Abelovým dohodám. No. To jsou věcičky. No. Zase máme jednu jaksi konspirační teorii na svědomí, že se stala.
1: Jo, že to je pravda, no. Jo, hlavně, že budou říkat všichni, že to jsme si to vymysleli, že to není pravda. Víš to. No, a je to.
0: Ty si představ, že tomu borcovi, jak ho zadrželi, ten který to krát. Všichni, ale
1: no, kradou všichni,
0: Kravčenko.
1: Počkej. To je
0: ten Kravčenko, jo.
1: Jo, tohle ten, jo.
0: Víš, co měl v trezoru? Počkej, víš, co měl no. v trezoru?
1: Ne.
0: Ukrajinský protikorupční úřad NABU a speciální prokuratura odhalili zločineckou organizaci pod vedením vysokého úředníka generální prokuratury. Skupina systematicky kryla nezákonné call centra výměnou za úplatky. Získané miliony legalizovali nákupem nemovitostí a šperků. Část prostředků byla přepsána na třetí osoby či uložena na účtech blízkých osob. Aktuálně je vyšetřováno 5 členů organizace, přičemž policie pokračuje v odhalování dalších účastníků.
1: Tak oni, co měl v tom
0: to jsem tady, no počkej, to ještě k tomu. Pozor. Moldavské rezervy nalezeny v úřadu ukrajinského prokurátora. Moldavské měnové rezervy se našly v kanceláři generálního prokurátora Ukrajiny.
1: Moldavské měnové rezervy?
0: Jasně. Moldavské měnové rezervy měl tenhle ten psychopat v trezoru. Toho moc neměli, viď?
1: Jak se k tomu dostal?
0: To se mě neptej. Se zeptej jeho.
1: No tak to jsou věci. A to by mě zajímalo, když odstoupil, jestli si ty věci nechal, nebo je tam nechal.
0: To mu zabavili. Při tam prohlídce.
1: No dobře.
0: No, když jsme u té korupce, tak jak se ti líbí taková ta situace, kdy ti, kdo škradli, nehospodařili, žrali a mlaskali, teďko ječej po současné vládě a pořád si jim něco nelíbí.
1: Tě nebudou spokojený nikdy, prosím tě, jako.
0: Pořád kritizují, oni vědí, jak bys to mělo dělat jinak. Jo.
1: No samozřejmě, protože oni to 4 roky vedli úplně v pořádku, ne?
0: Ale
1: já nevím, že to jsme
0: nepochopili. Je jejich víceméně, ne?
1: No jo, no, ale to víš,
0: to je jejich jako zákon, který jim podepsal to prezident, podle kterého se to spočítalo nakonec, jak se to spočítalo.
1: To umíme pochopit my dva. Naši posluchači, ale 90%, no dobře, 80, ať nežeru. 80% lidí to nepochopí. Řekne, no ale ten Babiš sliboval a podívej se, co tam udělal za díru.
0: Teď ječej furt, o tom Agrofertu, ne zase.
1: Jo.
0: A kolikrát jsi to řekl nejlíp, jako jo, v debatě. On prostě říká, všechno fungovalo. Evropská komise neměla žádný problémy vyplácet ty dotace České republice. Ve chvíli, kdy opozice vládní to nabonzovala, tak oni to stopli a začali šetřit. Začali prošetřovat, co a jak. Takže oni se to snaží překlopit, jakože Česká republika o to přichází, protože o to přichází Agrofert, jo. O ty dotace, o ty peníze. Představ si, jak oni už jsou ochotní daleko.
1: Ne, oni už jsou úplně postižený.
0: Blahobyt Agrofertu považují za blahobyt občanů.
1: A teď si vem tu Noru Fridrichovou. Já nevím, jestli určitě posluchači to viděli.
0: Já jsem to pouštěl video včera.
1: No, ty jsi to pouštěl včera. No prostě, to já už se mu nedivím, že jí řekl, že je nemocná, ať se jde léčit. Jo, protože to je prostě, jsou posedlí Babišem. Úplně prostě... A teď všude, já nevím,
0: teď
1: jestli
0: to
1: bylo...
0: na ně, Babiš.
1: Jo, jo. A dneska a včera, tak dokonce na tadyhle těch různých mainstreamových médiích vylejzalo, jak Babiš prohlásil, že Rusko je bezpečnostní hrozba. Jo, že se snaží i jako takhle už ho jako dehodně jde proti tomu Rusku, že i on řekne, jo. To jsem viděla asi... dva nebo tři případy, jak se to tam od čeliška objevovalo, no, tak.
0: No, ne, ty kdyby řeknu, mohli... co řeknou, nikdy to nebude dobře.
1: No, jasně.
0: Hele, Němci nemají peníze.
1: Ty by ho rozstupovali.
0: Němci nemají peníze.
1: To už nemají dlouho.
0: Kasa je vykradená, no. Ekonomika větely. No. Německo schválilo dodávku zbraní a vojenského vybavení do Izraele v hodnotě 930 milionů dolarů v době genocidy v Gaze. Skoro za miliardu dolarů Německo dodá Izraeli zbraně. To je hrozný. Německá vláda schválila prodej zbraní a vojenského vybavení v hodnotě stovek milionů dolarů izraelskému režimu v době, kdy Izrael pokračuje ve své genocidní válce proti Palestincům v pásmu Gazy. Tak ti řekni, jestli ten merc jako je úplně normální.
1: Já jsem přesvědčená, že ne. Že mně prostě to připadá jako, kdyby oni někde hledali, vyhledávali, aby prostě, jo, že ho našli takovejhle, takovýho typa, aby prostě fakt to Německo dovedl do ty třetí světové války, nebo, ale teď si musí být jistý, nebo nejistý, ale vědomí, že prostě ty Evropě by tam nikdo do té války nechtěl jít. Co no tak, to chtějí dělat, tak, jako
0: poslouchej,
1: na Ukrajině?
0: Tak poslouchej.
1: Povinně.
0: Poslouchej, Německo připravuje rozsáhlý plán odplaty proti Rusku a může začít předávat Ukrajině souřadnice cílů na území Ruska, informuje Der Spiegel. Již v září plánuje Berlín dodat Kyjevu tisíce útočných bezpilotních letounů a protiletecké rakety IRIS-T. Úřady také zvažují posílení spolupráce mezi německými a ukrajinskými zpravodajskými službami, včetně pomoci při získávání souřadnic cílů pro útoky. Tak oni budou tak dlouho dráždit toho medvěda.
1: Veme packu a pořádně jim namele hubu.
0: No,
1: tak jako dneska už by to nebylo o 27 milionech jako mrtvých vojáků, že jo? To jako si myslím, že už by ten Putin si cakra jako tohle nechtěl zopakovat. Dneska by to bylo jednoduchý, no. Tak by nám tady zbyla spálená země.
0: No, to asi jo.
1: No, jsou všichni chytrý jak rádio. Já vůbec nechápu, že si tohleto nikdo z nich, ať je to Velká Británie, Francie, Německo, že si to jako neuvědomujou, jako tak, co na tom chtějí vydělat. Co, jo, když budou takhle do toho medvěda šít, on vezme packu, udělá plác, tak co tady z toho zbyde? To si to je, jako kam utečou? Chci to vidět, jako, kam by chtěli utéct.
0: My si myslí, že to bude na pohodu. Kyjev hoří.
1: Jo, že to bude na pohodu.
0: Kyjev hoří a bude brzy hořet Berlín, bude brzy hořet v Británii, pochopitelně Londýn.
1: Petře, ale vid, to je děsivý, jako jo. To prostě jsou normální, jako. Vždyť jak se jim může usínat? No já vím, ano, máš
0: Normální
1: pravdu.
0: nejsou.
1: Normální nejsou, ano.
0: Co by si od nich chtěla, že jsou normální?
1: No já už od nich nechci nic, ale prostě měli by si uvědomit, že tady prostě mají pod sebou, nebo za sebou, nebo vedle sebe, nebo před sebou, to už je jedno, si to každý pojme, jak chce, ale rozhodujou za miliony lidí, který prostě jsou v tom naprosto nevinně, že jo?
0: Tak Třetí říše se chovala úplně stejně.
1: Já vím, to je prostě, opakuje se to jako přes kopírák, jo? Já tyhle dějiny jsem taky nikdy nechápala, mně to nikdy nebylo jasné, nebo abych jako tady neříkala, že nechápu dějiny, ale nebylo mi to jasný, jak ty lidi prostě mohli být takovýhlemu režimu oddaní. A teď to tady máme, že jo? Vždyť bože, se pohybujeme oba dva mezi různýma lidma a víš, co z nich padá za nesmysly.
0: To jako rozhodně padá, no ale
1: Ale, no, dobrá. No, tak vidíme, jak to dlouho bude trvat.
0: vidím si něco z našich českých luhů
1: Luhu?
0: a hájů.
1: Háju.
0: Tak já tady něco najdu. A to je hodně materiálu.
1: Jsme mohli vysílat celou noc, viď?
0: No to jo, my se mrkneme na Slovensko na
1: To já mám
0: takovou
1: tady kousek.
0: hodně rozjetou debatu, kde rovnají Šimečku. Jo. A mladý Šimečka je, to je ta rodina jejich, co kradla, že jo,
1: Jo, já
0: kradla
1: vím.
0: ty peníze z Evropské unie bezostyšně. Dneska chcou někoho poučovat a jsou hustý, jakože oni by něco zvládli. Tak jsem tady nachystal.
2: Povedal pán Šimečka, Rusi chcú vojnu, Rusi chcú ďalej postupovať. Dobre, fajn, tak vychádzame z toho, že toto, čo hovoríte, je pravda. Dobre?
3: Je pravda.
2: Tak čo proti tomu urobíte?
3: No treba pomôcť Ukrajine, aby sa ubránila
2: a
3: a
2: jak sa chce ubrániť,
3: treba tlačiť na mierovú dohodu, s ktorou bude musieť súhlasiť aj Vladimír
2: A
3: Putin.
2: jak je to
3: Tam
2: slovičko
3: iné
2: musieť?
3: riešenie nie je.
2: Povedzte mi to slovičko musieť. Tak mi ukážte jeden nástroj, ako k niečomu donútite. Donútili ste ho sa nejakou
4: sankcie.
2: Sekundičky sa. Skrachovalo snad Rusko, alebo je už na kolenách, alebo nepokračuje v bojovej.
4: Vysoké
2: to, čo tvrdí pán Šimečka,
4: zaťaženie.
2: To tvrdí teraz. Urobme sankcie, nebudú mať rakety, nebudú vedieť bojovať, nebudú vedieť vyrábať, nebudú mať nič. Rusko totiž to nie je izolované. To je ten obrovský omyl, ktorý títo, by som povedal, mimovládkari, ako je pán Šimečka, majú. Nie je izolované, to sa nikdy nepodarilo. Európa je sama dnes. Pretože už ani Spojené štáty ju v tomto názore tak veľmi nepodporujú. A Rusku stoja v rade Čína a mnohé ďalšie štáty, ktoré rade zafinancujú, keď sa Rusku nebude dariť, pretože má toľko zdrojov, či už z vzácnych zemín, zlata, čo chcete, oleja alebo plynu, že radi budú financovať tú ruskú vojnu. Pretože sa nikdy nepodarilo oddeliť Čínu, Indiu od Ruska. To sa proste nepodarilo. Takže sa na to pozerajme trošku realisticky.
3: Záujem je, aby sa Ukrajina ubránila, aby to neskolabovalo ako štát, teda ukrajinský štát.
2: Toto vlastne to predstavenie, ktoré vidíte v Bruseli. Hej. Toto je presne vzorka, klon bruselského úradníka, tak to presne vyzerá. Väčšina európskych štátov jasne povedala, že ona už nie je schopná financovať Ukrajinu a jej fungovanie ako také. Nehovoriac o tých škandáloch, kde tie vlastne miliardy idú do vrecie konkrétnych ľudí na Ukrajine. Európska únia už teraz používa výnosy z mrazených aktív. Viete, keď máte peniaze v banke, sú k tomu nejaké úroky viazané. To sa už dnes na pomoc Ukrajine používa. To sa ukázalo ako málo, pretože Ukrajina si stále žiada viac. Ručiť za ne by muselo Slovensko, navyše by to muselo aj zaplatiť, bo je jasné, že tá Ukrajina to nevráti. Čiže to, čo hovorí pán Šimečka, je, že on chce, aby 1,5 miliardy minimálne, teda tak by to zhruba asi vychádzalo, aby zaplatil slovenský občan Ukrajine. A to je samozrejme neprijateľné.
3: Rusko Ukrajinu napadlo a ju ničí. A to si každý asi vie uvedomiť, aj z histórie to poznáme, že je morálne správne, aby Rusko v istej chvíli platilo Ukrajine reparácie.
2: Predstava, že reparácie budú súčasťou mierovej dohody, no tak to by ste museli súhlasiť predovšetkým Rusi. A tu je ten základný problém v tom vašom akože nerealistickom pohľadom na svet. My nadiktujeme čokoľvek, čo majú Rusi robiť a oni potom prestanú bojovať. Tak aby Rusi mohli prestať bojovať, musíte vyvolať nejaký kompromis, ktorý bude seriózny. Príde návrh zo strany Spojených štátov a ten Európa presvedčí Zelenského, aby ho odmietol. Pretože to v žiadnom prípade nešlo o kapituláciu. Pretože máte tam išlo vlastne len o opustenie územia na Donbase. To znamená posledných 10%. Ja by som vás poprosil, obidvoch vás poprosím. Posledných 10% na Donbase. To bola celé, čo vlastne mali urobiť v rámci toho mierového plánu zásadnejším spôsobom. Nič viac. Všetko ostatné bude súčasťou mierovej tak či onak. Vy na to totiž to nemáte riešenie. Vy máte len zbožné želania, ktoré hovoríte, ktoré častokrát hovoríte, Rusom už dojdu rakety. Už do 10 dní, ešte v lete roku 22, do 10 dní mali dôjsť rakety. Mali im dôjsť čipy, lebo ich začali kradnúť z pračiek. Mali vlastne utrpeť obrovskú porážku. Už teraz ekonomicky skolabuje Rusko. A zatiaľ vidíme, že ekonomicky skolabovala Ukrajina, samozrejme, ktorú vlastne už stovkami miliard dotuje Európska únia. A keď prídu Spojené štáty, tak proste presne takýto by som povedal vojnoví štváči, lepšie to povedať neviem, sa rozhodnú, že nie, vojna musí pokračovať. Vojna musí pokračovať do definitívneho víťazstva Ukrajiny. No fajn, tak to má jediné riešenie, ktoré to môže byť. A to je, že tam vyšlete vojakov, pán Šimečka. Nijako inak. Pretože Ukrajina nemá vojakov. Pán
3: Kaliňák, nezavádzajte, neklamte.
2: Ukrajina nemá vojakov. Ja vás pekne poprosím, nebuďte nervózni.
3: No tak neklamte.
2: Má Ukrajina vojakov? Klamem, že nemá vojakov?
3: Chceme
2: nepýtam sa vás, to je rečnická otázka.
3: Povedali, tak neklamte.
2: Nemá
3: ja
2: vojakov.
3: Vás nebudem prerušovať, ale
2: Ukrajina
3: neklamte.
2: Ukrajina nemá vojakov.
3: Nezavádzajte.
2: Ja, pán Šimečka, ja naozaj nechcem nejakým spôsobom sa vás dotýkať osobne, čiže si to odpustím. Ale jednoducho, Ukrajina nemá vojakov a neviem, v čom je to na zavádzaní, keď aj posledná zostava odborníkov, ktorí prišli sa učiť na servis, utiekla polovička z nich, dezertovala. Teraz platí, že buď Rusi postupne budú meter po metri za tisícky strát, to je svetá pravda, tá vojna stojí obrovské množstvo ľudí na obidvoch stranách, a bratovražedné vraždenie Slovanov naďalej pokračuje, postupí a dobije ten Donbas, ktorý chce na tú zmluvu, alebo teraz Ukrajina ustúpi a takisto ušetrí tie životy. Ja hovorím, jediná šanca, pretože tak, ako sme povedali, pred troma rokmi a dneska, toto nemá vojenské riešenie a preto jediná šanca, ktorú vy hovoríte, je, že tam nakoniec bude musieť Európa poslať nejako vojakov, pretože ináč tie Rusy postupovať budú ďalej.
0: Dobrá analýza, ne?
1: Jo, my tě to v pořádku. Jakože prostě bez toho tam nepůjde. Ježišmarja, teď oni fakt nemají už ty vojáky. Tak já
0: nemají
1: nevím.
0: Nemají fakt nic.
1: Tak oni nemají nic,
0: oni
1: nemají zbraně.
0: Do soukromých, jak se těch, do soukromých držení. Takže oni si z toho udělali svůj buzines.
1: Oni si z toho udělali buzinec. Oni si udělali buzinec ze zbraní, oni si udělali buzinec prostě z lidí, oni si udělali buzinec z orgánů, který odebírají. Slyšela jsem nějaký video, nebo jsem to četla, teď úplně nevím, jak prostě dělají i lid, nevím, nepouštěl jsi to dokonce ty, o těch lidských konzervách. No prostě jakože...
0: Ten polský politik, jak živé konzervy, které vozí orgány přímo v lidech, tam je pak rozeberou, že? Jak v tom filmu Kandidáti života a smrti.
1: No, to jako prostě úplně. Úplně špatně. Úplně špatně. A to by měl být náš vzor. Jo, my
0: no,
1: to všichni
0: jasně,
1: budeme milovat.
0: To, no, to vychováváme. No tak... strůjce jaksi po 7 letech vyšetření, ne která absolvoval on, ale 7 let, kdy BISKA a vojenská rozvědka konečně došetřili ty Vrbětice, tak agent vyznamenaný cizí mocností, což je Koudelka, tak odchází z vedení BISKY.
1: Ano.
0: To že když skončí agent vyznamenaný za práci pro cizí mocnost, tak by se ještě to mohlo trošku vyčistit na hradě a mohl by být klid, konečně by ten by nad Prahou ten smrad se rozpustil.
1: No, člověče, no. No nemohli už by to stihnout třeba do neděle, jako když se vrátím.
0: To asi ne, člověče, to ti nebudu slibovat.
1: Já vím, bych chtěla moc.
0: To ti slibovat nebudu, ale máme tady normálně jednoho borca, ten je super výkonej, ale super výkonej, protože on je schopen řešit sedm funkcí, sedm zaměstnání.
1: No neblbni.
0: No jo. On je hrozně obětavej.
1: Sedm, jo.
0: No jo, sedm, dvě dávky.
1: A co dělá, prosím tě?
0: To řeknu, když to chceš to lidi vědět.
1: No, to víš, znáš mi.
0: Tak, že ty jsi hrozně zvědavá.
1: Jo, jo.
0: Tak si to poslechni. Já to připravím. Rád.
1: Jo. Se nemůžu dočkat.
4: Teď se nadechněte. Jan Grolich totiž není jen jeden politik. To je sedm funkcí v jednom saku. Pane hejtmane Grolichu, pane kandidáte do Senátu Grolichu, pane předsedo KDU ČSL Grolichu, pane zastupiteli obce Velanice Grolichu, pane předsedo finančního výboru Grolichu, pane předsedo komise asociace krajů pro digitalizaci Grolichu a pane člene komise pro zdravotnictví Grolichu. Tak jste to dnes všechno stihl? Den má pořád jen 24 hodin. Kolik z nich vám vlastně zbylo na jeho mrtvé?
0: Já bych to viděl asi tak, že to je něco jako Chuck Norris v politice.
1: Jo, ano, Chuck Norris v politice.
0: Pokud někdo je schopen dojednat mír na Ukrajině, tak tady je kandidát.
1: Vidíš to, proč už to dávno neudělal? To je
0: sedm funkcí zastává. On je hrozně výkonný.
1: Vidíš to, a já jsem se rozčilovala, když Černochová byla ministrině tanků a zároveň byla i na ředitelku školského odboru u nás na Praze 2. A já jsem se strašlivě za to rozčilovala, jak může ta baba mít dva posty a sedět jednou prdkou na dvou posvíceních, jo. No a podívej se, tenhle, ten to rozjel ještě ve větším.
0: To je ve velkým. Ten, jenže on by si to vyjednávání toho míru klidně jako vzal jako vedlejšák ještě.
1: No, vidíš to.
0: To je bombardiák.
1: Bohu, co měla Černochová jako vedlejšák. Radši nechce ani přemýšlet. No ty brděl, no. Ale hele jo, jako to bychom mohli poradit Babišovi. Že by mohl na tyhle ty jako takovýhle panáčky, jak je něco vymyslet, ne? Jaký omezení funkcí nebo něco takového. To jako, to neznamená, že když já funguji jako sama sobě vedoucím a ředitelem a ještě podřízeným, tak jako, že se on bude po mně opičit. To musím trošku odlehčit, víš. Je to strašný.
0: No, mně se líbí tady vyjádření Andreje Babiše.
1: Mm-hmm.
0: Protože oni ho furt...
1: oni ho furt tepou.
0: Tepou ho pořád prostě, jo. Tak doufám, že tady budu mít všechno to, co bych od něho rád tady slyšel. Nora Fridrichová, jo.
1: No jo, tak.
0: Ona jde po ním jak slepice po flusu.
1: Člověče, ona není do ní náhodou takhle jako třeba tajně zamilovaná, jako, nebo něco takového, že tak po něm jde?
0: Nevím.
1: Ne, no, tak mě to tak napadlo.
0: Ona si hraje na investigativní novinářku, víš?
1: Jo, ona si hraje na
5: To si to říkáte, co chcete, já vím, že to natáčíte, je to úplně jedno.
6: No teď jasně, proto tady jsem. No. Ale jde mi o to, jestli nějakým způsobem ošetříte to, aby ten Agrofert na tom nevydělal přednostně před ostatními, protože je prostě největším aktivistem.
5: A když je největším pachtýřem země. Vy nerozumíte tomu, že všichni mají to právo, každý český.

0: se úplně neví, co by jako prostě, co by ještě jako vymysleli nějakou větší bejkárnu, že jo.
1: Tak já se
0: Ne, ale kdyby se fakt kdyby jako spíš jako přemýšleli, co ten Blažek, co ty bitcoiny, co ta kampelička, co těch x mrtvejch okolo toho. Jo, to je úplně zase ticho po pěšině, jo. Tady
1: tím naznačuješ.
0: Jiříkovský vrátil ten dar, teda blbnu, Jiříkovský odvolal ten dar. To by mě zajímalo, jak to chtějí udělat. Jestli mu to budou vracet, nebo to se taky nevysvětluje.
1: No.
0: A v český kotlině, ticho po pěšině, všichni kotlině spokojení. Jo.
1: Jo,
0: no,
1: to jsou věcičky, počkej, asi ještě budeme mít šanci si dopustit, jo. Tak to je hodně, hodně, hodně zajímavé. oni by ho rádi, že by ho rádi pořád jako grilovali, až by ho ugrilovali. No.
0: To by se jim líbilo, jako.
1: No, tak.
0: By si z té republiky pak udělali trhací kalendář. Jsme viděli, jak to bylo. Furt mu předhazujou všechno možný i nemožný a...
1: Ale líbí se mi, jak se vyjádřil premiér Babiš o zbytečně utracených 170 milionech. Za Foltýna.
0: Jo, to byla taky nějaká kauza, že Foltýn, když se vyjadřoval o těch sviních, tak to nebyly lidi.
1: Jo, to si poslechni, hele.
2: Nezvažujete, pane premiére, že i v této situaci, kdy i šéf BIS říká, Rusko je největší hrozbou, je tady hybridní válka, kyberútoky, zřídit odbor strategické komunikace, se to dříve jmenovalo, nějaký aparát státu, který za toto bude zodpovídat, protože to není jenom přece práce.
3: Ale já zodpovídám za vládu. A služby mají dělat svoji práci. A tahle jako nějaká akce, která byla na webu našeho velvyslance v polštině, tak on měl být první, který měl zavolat. A neudělal to. A UZI to měla nahlásit. Takže já jsem si to tam srovnal na té radě a samozřejmě i ohledně koordinace NÚKIBu. Takže jsou tam velké rezervy a na to máme služby, aby to řešili, a ne nějakého Magora Foltýna, nebo jak se jmenoval, kteří tady nám, teda lidem, dokonce je nazýval svině, dával nějakou komunikační kartu a stál na 170 milionů. Nikoho takového nepotřebujeme.
2: Jenom pro úplnost, on tak nemluvil o lidech, ten výrok měl širší kontext, kdo chce, tak si ho může dohledat.
3: Je to divný člověk, nepotřebuje nikoho takového.
2: Můžete, pane premiére...
0: Je to divný člověk. Jo. Já to pořád říkám, že Babiš se nezdá, je zapotřebí u Babiše číst mezi řádky. Já mám furt na tu svoji teorii úplně jasnou.
1: No.
0: Je zapotřebí číst mezi řádky.
1: Zdechovský, jo.
0: Bože, to je ale odporný člověk.
1: No, to jsou černoprdelníci, že jo? To jsou ty, ten jak je, se to rozpouští tou láskou, ne?
0: Hele, já občas mám tak jako na tom Facebooku, jak ti tam lítají různé ty věci, tak on tam má nějaký různý statuci. A to, když čtu, tak si vždycky říkám, bože, už to příště nečti, protože jednak se ti z toho dělá špatně, jednak se s tím zdržuješ a jednak je to úplně ztracená energie, jo. To je opravdu, to už ani není člověk, jo. To je tragédie.
1: No a on je hrozně prostý, jako jo.
0: No, no, no, no.

0: Ano, sprostej, prolhanej, nepříjemnej a takovej jako vlezlej,
1: A
0: bych
1: vypadá jako
0: řekla.
1: prase. Hele,
0: No vypadá strašně, no ale
1: no,
0: tak
1: tak
0: to...
1: poslouchej.
2: Vy jste ten největší odpad společnost a vy byste neměla chodit na žádný ty, na žádný demonstrace. Vy byste tam měla sedět s tím sudetem Landsmannschaftem a měla byste prosit o to odpuštění českého národa za to, co jste tady dělali a co děláte.
3: Já vás poslouchám. Víme, že Tomáš Zdechovský je usvědčený lhář, že velmi často, ale to, co tady předvedlo, je čirá ideologie, demagogie. A tak jenom fakta. Komunisté byli první, kteří byli odváděni do koncentračních táborů. Byla to právě katolická církev a Vatikán, který nacisty dlouhodobě podporoval, schovával a kryl i po válce. Takže za prvé. Za druhé, pane kolego, vy jste odhlasovali ve středu. A pojďme teda do aktuálních věcí. Jasnou rezoluci Evropského parlamentu o Slovensku, kde opět chcete revizi Benešových dekretů, proto jste vy zvedli ruku. Bylo to zcela zbytečné a když tady teď kážete, jak už se o tom nemáme bavit a jak vlastně sudečtí Němci jsou andílci, tak já se ptám, proč do roku 2015 měli ve svých stanovách jasně napsáno, že chtějí revizi Benešových dekretů a proč to dodnes mají ve svém politickém programu. Takže nebavíme se o tom, že tady přijedou sudetští Němci, kteří tady budou pobíhat v krojích a tváři a poslouchat českou dechovku. My se bavíme o organizaci, která evidentně napadá ústavnost České republiky. A vy to ještě v Evropském parlamentu podporujete. Vy jste dokonce dával pozměňující návrhy, které zcela jasně říkali a vaši lidé z vaší frakce, které zcela jasně říkali, že Benešovy dekrety máme zapomenout, že mají být revidovány, že se nestydíte. Vždyť vy jste ostuda českého národa, vy jste zrádci českého národa, protože my všichni ostatní chceme jediné, aby se tady ctili dekrety prezidenta Beneše, ústavy České republiky a zákony, které tady byly přijímány. Takže to, co jste tady teď předvedl, byl jenom váš ideologický lhavý výžblek a vlastně nemá smysl se dál s vámi bavit, protože vy už vlastně nevíte, kde říkáte pravdu. A kdy
1: lež. Hezky mu to nandala, ne?
0: Jo, pěkně mu to nastěpala.
1: To je ta verbež, jo, která všechno kritizuje, na všechno má jasný názor, a přitom tady nadělali dluhy, rozkradli, co mohli, jedna kauza vedle druhé. Já jsem dneska koukal na tiskovku Stanu, jo? Stan, který by měl zalíst prostě do kanálu a nevystrkovat růžky. ODSka, další tiskovka. Rozkradli, co mohli, je tady po nich prostě díra v rozpočtu. A oni kritizujou, že ten rozpočet je takový, jaký je. Přitom byl ten rozpočet vypracovaný závazně podle toho, co oni předložili prezidentovi, ten to podepsal jako zákon. Oni nemohli postavit přeci, neexistoval jiný zákon, oni museli ctít to. A to, že oni zapomněli, jak si to krytí těch jejich, toho jejich rozpočtu, nějak tak zapomněli, jako, že má dát i dál. V jejich případě nefunguje, oni prostě ze vzduchu to chtěli vařit. Oni vždycky na to nějaký peníze našli. Jako, jo.
0: Ty, to, by si je natiskli.
1: To se ti chce normálně zvracet z nich.
0: Jo. To s tebou naprosto souhlasím.
1: Jeden magor vedle druhýho, ale těžký.
0: A ještě si o sobě myslí, že jsou prostě úplně jako boží, že jo? Že bez nich by to nešlo.
1: Je to těžké.
0: No.
1: Co naděláš? Hele, 2 hodiny zase utekly. Nejsi se pustili Roberta Fica.
0: Jo, normálně to je úplně skutečné.
1: Ale na závěr si dáme přes jenom jednou, aby jsme si trošku nalili okolo toho rozpočtu, aby se trošku informovali.
0: Uh-huh.
1: Protože Karel Havlíček to tady tak zajímavě zhrnul, tak se pojďme podívat na to, co za gaunery, verbež a další svoloč tady vládlo a rozkrádalo veřejné finance. Jo. Jsou ty, kteří teď kritizují, že Babišova vláda udělala veliký schodek. Já myslím, že můžeme na to.
0: Poslouchám.
1: Na rozloučenou.
4: Počítali s tím, že zdědíme ministerstvo průmyslu s nejvyššími cenami energií. Počítali jsme s tím, že zdědíme ministerstvo pro místní rozvoj s tím, že je tam rozdrbaný stavební zákon a velký problém. A popravdě řečeno, čekali jsme, že převezmeme ministerstvo dopravy s tím, že tam jsou rozestavěné stavby, které byly za nás zahájené, tato vláda přestřihla pásky a předá nám zase další rozestavěné. Takže jsme to nějak extra nekritizovali, určitě jste si toho všimli. Leč naše současná situace na ministerstvu dopravy je opravdu tragická. Nic takového tady historicky nikdy nebylo. Horší je to o to, že pan ministr Kupka říká, budeme mít rekordní rozpočet. No to je přesně to, co říkám, budeme mít toho Mercedesa. Já se logicky ptám, ten rekordní rozpočet 189 miliard korun, který vypadá impozantně, tak tedy na to bychom měli mít krytí. A to krytí není nikoliv o miliardy, to bychom pochopili. Ono není o desítky miliard. Je to 14 dní, co jsem říkal po Státním fondu dopravní infrastruktury, kde jsem členem dozorčí rady, že chybí 38 miliard plus dalších 10 miliard, že je vylhaných, protože jdou přes takzvaný evropský fondy, ale na to chybí spolufinancování. Zaokrouhleně řečeno, že to je necelých 50 miliard korun. Načež ministr Kupka řekl, buďte klidní všichni, do konce měsíce ještě zbývá pár dní a já zajistím těch 50 miliard. Nebo alespoň těch 38 miliard a těch 10 miliard, co jsme zašvindlovali, to se tam nějak ztratí v té příští vládě. Takže nezajistilo se vůbec nic a ta situace je taková, a zatím si stojím kategoricky, že se skutečně stavby, které se chystají, nemohou v tuto chvíli zasmluvňovat. A pochopitelně po volbách to vidíme už daleko jasněji, nejenom z toho úhlu pohledu Státního fondu dopravní infrastruktury, ale teď už vidíme do detailu, čili logicky se ozývá ředitelství silnic a dálnic, ozývá se správa železnic, která je naprosto frustrovaná a všichni tvrdí, co máme dělat. Takže máme od rána do večera telefonáty, máme to podepsat, nemáme to podepsat, oni to nemohou podepsat, protože to nemají krytý, tak se nenechají logicky zavřít. A kde jsou peníze, ministr řekne, no, příští vláda je nějak vyřeší. Kdy příští vláda, v lednu nebo v únoru? A co do té doby budeme dělat? To není tak, že podepíšu a můžu začít stavět. A to je zase několik měsíců. Takže v tuhletu chvíli se nemohou stavět úseky, respektive připravovat úseky, které se měly podepsat, což je v nádraží v Hradci Králové, stejně tak Ruzyně Kladno, to je vlastně ta rychlodráha. Dále je to naprosto klíčový úsek čtvrtého koridoru do Českých Budějovic, na který čeká česká veřejnost, ten konec vlastně z Nemanic do Ševětína. Ale pozor, nemůže se v současné době pokračovat ve vrtkách. Tak pan ministr Kupka chodí a říká vrtky, vysokorychlostní tratě, to je moje vizitka. No tak jenom konstatuji, že pozastavená soutěž na dokumentaci pro povolení projektu. Co se týká silnic a dálnic, tak jenom konstatuji, že se nemůže pokračovat v tuto chvíli na D11, další úsek nemůže se pokračovat v dalším úseku na D35 a nemůžou se vykupovat pozemky v rámci Pražského okruhu. No, aby toho nebylo málo, proto já říkám, že jaksi ten stav ne, že je tristní, ale že to je v dezolátním stavu, finance na dopravě, tak chybí finance na další výdaje spojené s kapitolou dopravy. A to jako naprosto zásadní, prosím, teď vůbec nechci říkat výdaje, které jsou v řádu desítek milionů korun. To bych vůbec tady neříkal. Chybí peníze, dobře poslouchejme, na základní dopravní obslužnost na dálkovou dopravu. To se prostě musí vynaložit, že ten stát to objednává, tu dálkovou dopravu a musí to financovat. Není tam nula, není tam na to nic. Chybí peníze na stávající slevy na jízdné. Podotýkám na stávající slevy. Vůbec nehovořím o těch, které třeba chceme zavádět my, to bych rozuměl, že tam nejsou ty peníze. Stávající slevy jsou nekryté na příští rok. Je tam čistá nula na kraje. To jsou silnice druhých a třetích tříd, kam se od roku 2015 dávalo 2 až 4 miliardy korun. A v zásadě i tahle ta vláda ty první tři roky tam dávala přibližně tu částku, o které jsem hovořil. Což znamená, že na těch krajích se jedná o desítky velmi důležitých klíčových projektů v rámci České republiky. Proč to celé říkám? Já bych pochopil to, kdyby ta vláda přišla v rámci rozpočtu a řekla, my ty peníze nemáme, tyhle stavby se nemohou stavět. Ano, je to nepříjemné, musí toho sdělit všem, ale protože bylo před volbami, tak ta vláda řekla, ne, ty stavby se budou stavět, ale nedala na to peníze. A nebo teda měla přijít s jiným řešením a říct, dobře, ty stavby se nakonec budou realizovat, my to slibujeme, protože se musí pokračovat, ale poté si musíme říct, že ten schodek máme přibližně o 40 až 50 miliard korun vyšší. Já říkám správně to 50 miliard. To si myslím, že je fér a to mělo nastat. Nic takového nenastalo. A já říkám, že to bylo cílené. A říkám to s plnou odpovědností. Vůbec se nejedná o náhodu, vůbec se nejedná o to, že jak se to nějak vyplynulo z posledních dnů. Naprosto brutálně před volbami všechny obelhali s tím, že tam chybí 50 miliard korun a nepřiznalo se tam. A to je trestuhodné. Opakuji, nejedná se o jednotky miliard korun, to bychom asi pochopili. Ale 50 miliard korun není fakt jednoduchá věc. Děkuji.
1: Ještě z doby, kdy se na to teprve přišlo, k tomu přibyli další a další a další a další. A
0: no,
1: tu nastraženou past, pochopitelně, se k ní dneska nikdo nehlásí, že jo? Tak já bych na ně dal trestní oznámení, aby to někdo prošetřil, do jaké míry porušili zákon. Když to tady Fialová vláda takhle navrhla a neměla na to krytí, no a hnal bych je k odpovědnosti, ne politické, ale materiální.
0: Materiální, no.
1: Hmotná odpovědnost na všech pracovištích. I tedy, a to je ideální, aby byla i tady. Míšo, a to je všechno. Více nám se opravdu už nevejde?
0: Ne, už se nám tam nevejde, už máme... No nic, no tak zase za týden to probereme. Uvidíme, kam se nám
1: oni
0: to posune.
1: Oni nám to zase dost připravějí.
0: Veď, oni nám to naservírujou, my to takhle naschromáždíme.
1: Pojď se rozloučit.
0: Uvidíme. No tak jo, přátelé, tak vidíte, začíná se nám to pěkně rozjíždět, uvidíme, co bude dál. Já myslím, že je zapotřebí se na to dívat s nadhledem. Asi není potřeba se úplně bát, takže... Budeme to sledovat a uvidíme. Mějte se všichni moc krásně, užívejte si teplého září. Má se nám to trošku na víkend zkazit, ale uvidíme. Dívala jsem se, že teploty budou pak ještě docela příjemné. Užijte si hezký víkend a těším se s vámi zase za týden na shledanou. I s tebou, Petře. Krásnou dobrou noc.
1: Já ti děkuji za tvůj účast, za tvoje fungování, za tvůj přínos, za to, že jsi tu byla se mnou i v době, že jsi v lázeňské péči. Vám všem, co nás posloucháte, děkuji. Vy, co nás budete poslouchat, vám to prvé budu děkovat. No, a teď se rozloučíme jednou písničkou, takovou starší, řekl bych. Nechci hysterickou, ale starší. No, takové retro, jo, by se dalo říct. A to už pak bude znamenat, že vás budu předávat do péče Jarouška. Takže pětek mi začne fungovat myška, ve který jsem nedávno vyměnil tu baterku, baterii, tak si to zahrajeme a ono mi to nejde a ono se mi to nechce přesouvat.
0: Myška zlob.
1: No jo, myška. Takže rád bych se jako tady rozloučil, ale pozor.
0: Už?
1: No to víš, že ne.
0: No to je teda ale.
1: Ne, viď, to je.
0: To je situace.
1: To je situace. A co teď? Takže co? Rozdělat, nerozdělat.
0: Jinou písničku.
1: Loupit, neloupit. Loudat, neloudat. No, úplně zamrzlá, čověče.
0: Úplně zamrzlá.
1: Úplně debocná myška, úplně by odebocnila.
0: A ty nemáš myšku na drátku?
1: Ne.
0: Ty máš myšku na baterku?
1: Aha, mám
0: já mám
1: myšku
0: na drátku.
1: Mám myšku... A v té myšce si se to svítí, ale nechce mi fachčit už. Ne. Chvilku jde a chvilku nejde. Nechce mi fachčit baterka. No, dobrý, ne? To bude jde ve správnou chvíli.
0: Tak budeš muset asi spát. Víš co, Peťo, tak budeš muset asi zpívat.
1: Budu muset zpívat. A nejhorší je, že mám baterii.
0: Vidíš to, tak já bych s tím Já bych s tím doběhla Šo, tady.
1: Můžu tě prosím tě poprosit, tady v horním šuplíčku jsou baterky, můžeš mi je podat. Teď musím normálně využít toho, že nejsem tu dneska sám. Takže
0: já
1: to je,
0: vím.
1: To je pro mě
0: máš tam
1: velká
0: krásnou,
1: čest.
0: Milou návštěvu. Ano,
1: ty menší,
0: to já
1: jo,
0: vím.
1: Ty menší. No, to je vyměnění baterií a bude, viď? Ta půjde.
0: Ale já bych, děkuji, když tak doběhla tady nahoru přes lavku za Charliem a on by třeba jako něco pustil, víš?
1: Jako, že by pustil chlup?
0: Ne, písničku.
1: Kdyby bylo nejhůř. Byla písnička v Luhačovici, my potřebujeme písničku. Tady je děvčice.
0: Já vím, no.
1: Tak, vše je napraveno. Můžeme končit, takže teď už opravdu společně s mým hostem Smíšou se s vámi loučí a brzy zase naslyšenou se těší, jak jinak než Petr Václav.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili 9.9. leta páně 2026, nikoli 9.09, ale 20.04 velitelského času. A samozřejmě středa, simultánky třeba, jak říká klasik. A já tady vítám našeho hostitele pro dnešní večer, doktora Josefa Skálu. Ahoj.
1: Peťo, ahoj, ty jsi dokonce zvládl takovou dynamiku řeči už, že stišíš, pak zase zesílíš svůj hlas. V tomhle byl velmistrem Fidel Castro a ty jsi rozhodl kráčet v jeho šlépěch. Blahopřej.
0: Děkuji. Já zůstanu u mě jakoby bližšího vzoru. Můj učitel fyziky, pan magister Pištora, který dneska je samozřejmě už dávno v důchodu a byl to dlouholetý ředitel druhé základní školy, tak on měl přesně takový projev, že vždycky jako snižoval tu kadenci a potom náhle vystřelil. A když si na to nebyl připravený, tak to probudilo všechny jako jo, v tu chvíli. Samozřejmě děti, tenkrát ty infarkty ještě nebyly, jo, takže dneska se to asi už jako moc nemůže dělat, ale faktem je, že mě tu fyziku naučil tak, že já když jsem pak šel na střední, a tam jsem, tenkrát si mě vyvolali prostě jako prvního a říká mi ten učitel, tak z čeho chceš být zkoušený, jsi úplně první. A já říkám, no mně to je úplně jedno. A on na mě tak kouká. Říká, dobře, machruješ. Tak vzal pravítko a fláknul někam do učebnice a otevřel tu učebnici na té obchodce, jo. A teď něco začal, elektriku nebo odpory, jo, tohle. No a já jsem plynule prostě přednášel, protože jsme to opravdu měli všechno jako v té hlavě seštosovaný z té základky a hlavně pan ředitel se nebál i jako názorných ukázek, jo, takže člověk i pochopil, jak to funguje, když to vidíš, že jo, a takový ty, na mě úplně žasli a říká, dobře, píšu ti jedna a půl roku máš klid.
1: To je hezký. To ti závidím skoro, Petře, já jsem měl smůlu na učitele přírodních věd. Bylo to nudné, bylo to takové kožené a ty, řekl bych, důvody, proč se zabývat, praktické důvody, poznávací důvody, proč se zabývat tím, čo oním tématem zůstávali někde v mlze. Takže to bylo o takovém biflování různých vzorečků a podobně. Moc mě to mrzí. Pak jsem víš, v dalších věkových stupních jsem se to snažil nějak dohnat, ale to už není úplně ono, jako když ti to vykládá nějaký učitel. To ti závidím.
0: Já jsem měl ještě jednu epizodu. Nejel jsem v sedmičce jsem nejel na lyžák. Nebo na něco prostě, kvůli tomu jsem marodil a tohle. A potom jsem šel na první základku. A tam byla paní učitelka Vokurková. To byl pojem. Paní Vokurková, jako stejně tak, možná podle ní byl, se Svěrák inspiroval, protože ona neuznávala zákaz tělesných trestů. Jo, ad jedna. Ad dvě, učila matematiku, fyziku a ještě pozemky, co si pamatuju, jako co, když jsem tam byl já. Takže jsem si ji téměř nezbavil. A ona nám dávala jako normálně, že u nás učil, teď zrovna rovnice od dvou neznámých, to si pamatuju, už jakoby tou novější metodou, složitě jinou prostě, jo, že tam to neuznávala, zastarala, špatná, tohle je lepší. A ona druhý den, když já jsem přišel, tak jsem odevzdali ty domácí úkoly a ona říká, a kde máš svoje nepovinná cvičení? Já říkám, no ty byly nepovinný. A ona říká, a to si jako myslíš, že ty rovnice od dvou neznámých umíš na jedničku, jakože nemusíš cvičit ve svém volném čase, jo? No tak samozřejmě jsem to neuměl na jedničku, jo. Pak jsem teda dostal ještě mimo jiný, tenkrát roztrhala sešit a musel jsem ho přepsat, protože moje okraje nebyly 3,5 cm, ale někde i o 3 mm bokem, jo. Ale co jsem ocenil, byla jedna úžasná věc. My když jsme byli na těch pozemkách, a teď jsme tam makali, jak barevný teda mimochodem. Hodina končilo vyučování ve 2, ve 4 si pro mě přišla máma. Už jako, že už bychom mohli, jako, že, by mi to, že to dítě si bere teda domů. Ale ona normálně například právě na tom naloženém kolečku hnoje nebo nějakého bordelu prostě vysvětovala tu páku, jo, jako jednostranou, jo, že když si to vemeš vepředu, je to těžší, než když jdeš od toho dál, jo, a tak dál. Jo, a takovýhle věci, takže ona to jako všechno propojovala. To byla učitelka, jako každým coulem je fakt, že teda prostě nás mlátila pravítkem a vším, co jí přišlo po ruku, prostě to vůbec neřešil. A hele, a nikdo si nestěžoval. Do dneška všichni na ní vzpomínají.
1: Bylo málo lidských práv, dneska jich je víc, tak to je jasný prostě. Podle toho to vypadá.
0: No přesně, ale člověče, ale ty její předměty, hele, i když je, to, když je ten člověk blbej jak punčtok, tak rovnice od dvou neznáme jí rád vždycky. Ona to opravdu lidi narvala, namlátila prostě.
1: Dobře do tebe investovala, zaplatila.
0: Ano, ano.
1: Můžu ti závidět ty dnešní generace, asi ve směs. No nic, přejdeme asi k věcem, které se odehrály a které se odehrají. Já napřed avíza na několik akcí a taky na dva rozhovory, které spácháme tady u Petra Bureše. Tři akce, už jsem o nich z části hovořil, ale prostě tu připomenu, pokud to někdo neslyšel. A prosím vás, věnujte pozornost onomu kalendáři alternativy. To jsme nevytvářeli jen tak proto, abychom se tím sami bavili. To je seriózní zdroj, kam každý, kdo pořádá cosi alternativního, tak to tam může poslat. Kolega, který to spravuje a vytvořil tu webovou stránku, velice ochotně prostě vychází vstříc. Stává se, že tam chybí i akce, prostě, které tam dávno měly být, nebudu jmenovat, ale je to i ostuda někdy. Tak prosím vás, kalendar.alternativy.cz. Tam jsou pozvánky na akce, které leckdy někomu prostě unikají, pak se zlobí, telefonuje, píše a neřešíme nic jiného, než že mu pořád vysvětlujeme to, či ono. Tak, tady vidíte nejbližší akce, ano. 14.9., to jest v pondělí, se v 17 hodin sejdeme na informačně diskuzní podvečeru s doktorem Petrem Balou, což je hungarista, tedy expert na maďarské otázky. 100 dní pád Viktora Orbána a 100 dní nové maďarské vlády. Já se na to těším, to bude zajímavé a věřím, Petře, že buď od tebe nebo od nebo Honza Dolenc, nebo jiný prostě z Raptoru tam budete, protože si myslím, že kdo to nebude moc sledovat přímo, tak si, jak si užije záznam. 17. to je pouhé 3 dny na to, nový předseda UVKSČ Roman Roun vystoupí na téma, tady to je, ano, Vietnam, příběh odvahy a míru. To je po návštěvě Romana Rouna ve Vietnamu, kde se setkal s některými činiteli, včetně ministra zahraničí, a chce nás seznámit s tím, prostě, k čemu tam dospěl. Údajně tam měli hovořit i o nějakých šancích prostě na obchodní spolupráci a tak dále. A 21. to je další pondělí, je Milan Krajča, který navštívil zase v 17 hodin, který navštívil Kubu i u příležitosti z toho výročí narození Fidela Castra a chce nám prostě popsat nynější situaci na Kubě, složitosti, které trápí tamní lidi a samozřejmě i státní a stranické orgány a tak dále, tak na to se těšíme prostě také. Tak to jsou tři nejbližší akce, s nimiž počítáme. A teď ještě dvě věci vám chci povědět, já jsem si skočil do myšlenek, počkejte, tak. Dva naši hosté v nejbližších dnech. V pondělí večer, to znamená po té akci, já to stihnu nějak, ve 20 hodin, bude naším hostem u Petra Bureše paní magistra Eva Kaprálová, což je ředitelka, pochopil jsem, že řadu let, základní a mateřské školy v jedné z obcí Královéhradeckého kraje. Ona je zastupitelkou krajskou, je členkou strany PRO, kterou vede Indra Reichl, a budeme si s ní povídat o problémech dnešního školství, řekl bych z první ruky, že ona v tom žije den co den, o inkluzi, ale o spoustě jiných věcí, které jsou problematické, a já se velmi těším, jak nám paní magistra to všechno popíše. Ona kandiduje znovu a neskrývá, že rozhovor, který spolu spácháme, využije i jako určitý propagační, řekněme, nástroj, kterým bude oslovovat své voliče. Já velice rád s ní takový rozhovor dám dohromady. A teď pojďme k akci, která se odehrála v sobotu na Malostranském náměstí. Petr vám to všechno zprostředkovali s kolegy, takže to jste viděli. Reakce, které se na to objevily, jsou příznačné. Pochopitelně se někteří radovali a říkali, že to náměstí nebylo plné, no tak nebylo úplně plné. To je pravda, nebylo prázdné, to ani náhodou. Reakce publika byla velice živá, taková vstřícná. To náměstí tím žilo, tou akcí, to je třeba prostě zdůraznit. Podařilo se tam přivést hosty, které někdo možná nečekal. Dva herce, Ivana Vyskočila, Míšu Guliaše, ale i Ivana Davida, europoslance za SPD, který vystoupil mimořádně, řekl bych, hutně a soustředěně a k jádru věci. Chci mu za to poděkovat i tady. A také doktora Jana Černogurského, tedy muže, který v 70. a 80. letech byl v disentu, pak byl místopředsedou první polistopadové federální vlády, předsedou slovenské vlády později, ministrem spravedlnosti a tak dále a tak dále. A Jano je dneska muž, který je v řadě otázek s lidmi jako já na jedné lodi. My jsme to spečetili rozhovorem, který Petr natočil s kolegy, máte ho v nabídce, kde jsem se Jana tázal na to, jak vidí, řekl bych, perspektivy geopolitických zvratů, co to znamená pro země, jako je Česká a Slovenská republika. Já si myslím, že Jano vystoupil velmi sympaticky, v něčem možná až velmi odvážně na české poměry. Já mu za to chci poděkovat taky. My se uvidíme za nějakých 5-6 neděl v Bělehradě, kde se bude konat další dějství Mezinárodní vědecké konference o genocidě Slovanů, ale zároveň tam tentokrát proběhne i zvláštní taková sekce nebo součást toho, té konference, věnovala specificky České a připustme i Slovenské republice, respektive jejich osudu před Mnichovem v mnichovských dnech po Mnichově, kdy se rozpadla republika, jak víme, na Slovensku klerofašistický štát, u nás protektorát. A jaká byla, řekl bych, politika té genocidy nás, Čechů a Slováků, která se v něčem odlišovala od vztahu třeba k Rusům a dalším národům Sovětského svazu, odlišovala se spíš v tom, že byla na etapy a tak dále. A pochopitelně se tam budeme bavit i o tom, co to znamená pro dnešek. Já se na to velmi těším. Bude to, zveme ještě minimálně jednoho poslance, organizátoři osloví Tomia Okamuru a osloví také prostě Václava Klause. Já zkusím s oběma gentlemany nějak to popostrčit, aby minimálně se tam tak si přihlásili nějakým třeba pozdravným poselstvím, nějakým textem, který by tam byl přednesen a tak dále. Takže asi tak. Zajímavé je, že ta reakce erárních médií, když to tak řeknu, byla velmi podrážděná a to mě potěšilo. Zejména k tomu, řekl bych, rozměru naší argumentace, já jsem mu věnoval velkou pozornost, a sice ona schovývavost, ona tolerance k fašismu a k těm, kdo se hlásí, že pyšně prostě jsou pyšní na nacistický rodokmen dnes. Někteří na nás vylili prostě celé kýbly špíny za to. To je vidět, že si uvědomují, že toto je jejich velká achilovka. A já chci vyzvat nás všechny, abychom to přesně tak pojali a znovu zviditelňovali, zpřehledňovali, do jaké míry dnešní takzvaný mainstream, který má plná ústa liberálních všelijakých svatouškovských žvástů, se ve skutečnosti tiše prostě přihlašuje k silám, které jsou pyšné na nacistický rodokmen, hýčká je všelijak, vypěkňuje jejich obraz, jako strká kam si do pozadí, do stínu, tyto neuvěřitelně skandální vazby prostě na nacistické zločince, ty rituální funusy v Kyjevě, těch největších grázlů prostě z dob banderovské fáze a tak dále a tak dále. A pojďme tohle dělat ještě víc a víc. Pojďme je neustále tlačit do kouta z úhlu, který je naprosto, kdy jsou absolutně zranitelní, kdy jsou úplně nahatí. A nedělejme to, co se někdy děje, že někteří křičí, vy jste fašisti a myslí tím, co já vím, teď toho, či ono papalaše dnešní České republiky. Tak to formulovat, člověk se jako uleví, já tomu rozumím, ale to naši věrohodnost před širší veřejností jako nezvyšuje. To lidé říkají, to přeháníte a to tak není a nebude vás příliš poslouchat. Dejme si na tohle pozor. Klíčové otázky jsou dvě a já jsem je tam v tom kratičkém pětiminutovém jaksi termínu, který jsme si slíbili, že dodržíme, já jsem dodržel, někteří ho nedodrželi, se aspoň v hutné podobě pokusil sformulovat. Obejdou se vítězové privatizačních převratů bez Majdanu? A pokud ne, proč? A za druhé, mohou se oni, proč se nestaví proti té, jak bych, glorifikaci všelijakých nacistických rázlů a oživování Hnědého moru? A obejdou se vůbec bez podpory těchto sil? Jsou velmi zásadní otázky. Pojďme se vrátit k tomu, co to byl Majdan sám. Já jsem to tam mohl naznačit jenom krátce, neb jsem dodržel teda ten časový limit. Majdan nebyl analogií, co já vím, Letenské pláně a Václavského náměstí v listopadu 89. Protože tehdy cinkali klíče naplněné, řekl bych, sněním, nebo ne naplněné, ale provázející snění o tom, že jako už to, co už máme, nám nikdy nikdo nevezme. Budeme mít bydlení za 10 až 15% jednoho čistého platu. Žádná nezaměstnanost to nebude. Možná nebude, já nevím, přebytek banánů, ale kultura bude velmi snadno dostupná, zdravotnictví bude dostupné, za zubařem se nebude jezdit buchují kam, opravit si zuby nebude stát 10 tisíce, ne-li 100 tisíce. A mohu pokračovat. Prostě byla tu jakási existenční bablnka. A lidé si mysleli, aha, tak to nám všechno zůstane a k tomu ještě budeme teda jezdit na ten západ a tam si nakupovat nějak v lepším balení to či ono prostě, co u nás třeba není až v takovém balení, no možná ani ne, tak někdy až na takové prostě úrovni. Majdan nebyl replikou téhož. Majdan byl akcí těch, kdo zbabrali celé ty privatizační převraty, respektive pro sebe je nezbabrali, sami na nich neskutečně vydělali bez jakékoliv zásluhy a uvrhli vlastní země do velmi těžké krize. A Ukrajina z tohoto hlediska byla docela takovým učebnicovým příkladem. Kdo byl na Ukrajině v 90. letech, tak mi dá za pravdu, že ten úpadek byl příšerný už v 90. letech. Jet po vedlejší silnici, to byl tankodrom. Tam byla jáma každých, já nevím, půl metru, metr. Prostě už tam všechno rozkradli, takže ani neopravovali silnice snad s výjimkou těch hlavních tahů. Kdo se musel jaksi uchýlit do nemocnice, tak si musel všechno přinést. Prostěradlo, ručník, léky, tohle všechno ještě zaplatit. Konec konců pro nás přeci názorným svědectvím byl příval ukrajinských dělníků u nás, což vůbec nebyli mnohdy lidé nějak jako bez vzdělání a podobně. Já si pamatuju na chlapy s krumpáčem a lopatou v Praze, dělající výkopy. A když s nima člověk promluvil, tak on to byl někdy kandidát lékařských věd z Ukrajiny. A jemu nezbylo, než jet živit vlastní rodinu touto prací v České republice. Takže kdo říká, že jako Ukrajina upadá až teď díky tomu, co se odehrává od února 22, tak strašně lže samozřejmě. No a Majdan byl co? Majdan byl pokusem, který se jim podařil dočasně, viníků této skázy, tohoto úpadku, kteří rozkradli kdeco, rozvrátili kdeco a teď cítili, že narůstá mezi lidmi nespokojenost, tak to vyhrotili do naprosto umělého střetu kolem členství v Evropské unii. A ten Janukovič, což taky nebyl žádný archanděl, to jako rozhodně ne, to už byli lidé, to byly produkty toho převratu prostě u nich, teda v případě Ukrajiny, toho rozbití Sovětského svazu a samostatné Ukrajiny od roku 1991 a tak dále, tak oni potřebovali nějak tu masu naštvaných lidí zaměřit směrem, který jim neublíží, těmto zlodějům a mafiánům, ale který je prostě dostane do rozporu úplně s někým jiným, který vytvoří falešné zdání, že viníci jsou úplně jiní lidé, tak to vyhrotili takhle. No a to za prvé. A za druhé, Majdan nebyl jako nějakým jako demokratickým přechodem od jedné vlády k druhé. To byl masakr, kdy se střílelo v centru prostě Kyjeva, vzpomenete si, kdy dokonce se pak přiznali ti gruzínští ostřelovači, ty žoldáci, které tam najali, že měli za úkol střílet ze střechy, tuším toho hotelu nebo odkud, na obě strany, to znamená jak proti pořádkovým silám, tak do řad těch, kdo jako bojovali za to, že se půjde do Evropské unie. Mimochodem příbuzná jednoho z těchto odstřelovačů, jak známo, je nyní v našem českém parlamentu. Má takové gruzínské jméno. A je to docela pohledná baba, ale jinak jako je to hrůza. Tak tohle byl Majdan. A někdo zase by si to mohl vysvětlovat tak, že to musí mít ten samý jako žánr, úplně, že se musí střílet a že jako krev musí téct. Pokaždé nemusí. Pokud se někdo pokusí o Majdan u nás v České republice, nebude tomu říkat Majdan, bude tomu říkat nějak jinak, tak se o to může pokusit, tak říkají v rukavičkách, že nebude střílet do lidí. To, že naše elity bez zásluh začínají být velmi nervózní z toho, co se odehrává, a teď se dokonce navzájem obvinují z toho, co nesporně velkým problémem je. No jestli stát dokáže uřídit jakž takž při všech slabinách, které narůstají a děrách v tom těch mechanismech, a to, že se na něco čeká dlouhé měsíce a že se vlastně neví, jestli se přidá důchodci víc než 300, že se vytváří takové zdání, že to je vlastně velká přítěž ti lidé, kteří celý život pracovali a že jako pomalu, kdyby tady nebyli, tak tím lépe, a že radši by bylo dobře je vyloučit z voleb a dát volební právo lidem o 16 let a tak dále a tak dále. No tak to je, řekl bych, materiál explozivní, který neexistuje žádný jaksi viditelný důvod se domnívat, že tyto problémy teď jako nějak zmizí nebo se zmenší. Naopak, oni budou narůstat. 400 miliard dluhů plus ještě nějaké dluhy nad rámec na militaristické účely a podobně, to je velmi vážná věc. A proto očividně na Hradě tam hrají v tomto směru velmi významnou roli. Výroky, které padají, jsou čím dál tím skandálnější, že jo, všichni si je pamatujete. To znamená Spojené státy evropské, které by zlikvidovaly suverenitu České republiky, euro místo koruny, dokonce nevadila by nám obnova monarchie, a známe dokonce, setkali jsme se s dědicem toho habsburského trůnu, zelená sudeťácké provokaci u nás a dýchánky na Hradě prostě s lidmi, kteří vedou ten sudeto-německý landsmannschaft a tak dále, přidáte jistě ještě celou řadu dalších prohřešků, tak v situaci, kdy ta parlamentní opozice má v čele takové legrační týpky, jako je ten Kupka a ty další, tak jako Hrad zřejmě se stává hlavním idolem a tváří, abych tak řekl, této sestavy v České republice, která by ráda provedla něco na způsob Bidenu, samozřejmě třeba úplně v jiné konkrétní poloze. A tomu přibývají důvody typu nahromaděných kriminálních prostě kauz, sahajících do nejvyšších pater moci. A kdo sleduje třeba to, co se odehrává kolem toho dozimetru a nejenom, tak četl jsem takové rozbory, že vlastně se dělá vše pro to, aby to nějak vyšumělo, aby to se to nedostalo teda před soud a tak dále a tak dále. Přitom jsou očividně kriminální případy. A v každé normální zemi by už dávno před soudem ti viníci, včetně těch, kdo sedí hodně vysoko v politice, museli stanout. U nás to vypadá, že někdo se pokusí to někam zahrát, tak musíme to sledovat a neustále jako oživovat pozornost k tomu, co je zvláštní a vyvolává to velmi podivné otazníky, čím to, že máme novou vládu a já bych očekával nějaký tlak z vlády na to, aby se přistoupilo k věcnému řešení podle zákona. Já chápu, že někdo může namítat, že ministr nebo předseda vlády nemohou ukládat něco soudům, to je pravda, ale mohou se zcela jednoznačně vyjadřovat veřejně a zdůrazňovat pádné argumenty ve prospěch toho, aby se to jaksi nehrálo kamsi do autu. Já to v podstatě možná, že to nestačím dosledovat, ale zdá se mi, že se tak v podstatě neděje. No a teď pojďme k klíčovému tématu poslední.
0: No prosím tě, promiň, já ti řeknu ještě jednu drobnost, například, kterou tady říkal Jindra Reichl. A sice, nejen, že se tak neděje v té kauze Dozimetr, jo, ale ono se třeba neděje ani v tom, že za vlády právě toho Rakušana byl, že jo, v rámci toho krytu a všech těch opatření prostě státní zastupitelství zaúkolováno tím, aby ty projevy jakékoliv sympatie a tak dál, nemilosrdně trestalo, stíhalo podle těch nových paragrafů a kde si, co si. A všimni si, a to je důležitá věc, ono to nařízení pořád platí. Nový ministr vnitra ho nezrušil.
1: Dobře, že to říkáš, Petře. Máme poslední jaksi ukázkový příklad. Na tom mítinku na Malostranském náměstí byl takový mladý kluk a měl někde na rukávu nebo kde to písmeno Z.
0: No.
1: Okamžitě zasáhli přítomní příslušníci pořádkových sil a vyrozuměl jsem, že byl jaksi předvolán na policejní vyšetřovnu, tam s ním bylo provedeno nějaké řízení a mainstream s velkým gustem popisuje, jak si mu hrozí až 3 roky vězení a domněli za schvalování genocidy a tak dále. Jestli písmenko Z je teda tak závažnou věcí, ale 10 miliard rozkradených prostě daňovým poplatníkům mohou tak někde jako se schovávat jak za jakýmsi paravánem, tak to má Jindra Reichl absolutní pravdu. Já jsem rád, že on tlačí velmi na to, aby se i ta parlamentní komise, třeba ke dozimetru, mohla věnovat tomu, čemu se věnovat má. Pochopil jsem z jeho některých informací, že

0: řeknu hodně diplomaticky. Takže asi tak. Pojďme k tomu,
1: prosím, co... Ten, no? Já jenom, promiň, já jenom doplním, ten postižený se jmenuje Tomáš Hrdlička.
0: Ano.
1: A já tady mám, v Lojza Hájek mi totiž poslal, tady, já to najdu, doufám, rychle, a no, on samozřejmě, hrozí mu teda tohleto obvinění, má se tam příští týden jít zase znova dál jako na výslechy a podobně, a tak kluci nějak zveřejnili někde i číslo účtu na pomoc právě s těma nákladama na soudní řízení a na právníka, protože prostě i policajti mu řekli, vemte si právníka, protože je zle. Prostě je tady, a zase je tady prostě tady ta chuť někoho podělat kvůli úplný blbosti. Takže přátelé, buďme bdělí, já to najdu, šoupnu to tam nějak vedle tebe, jo, prostě bude to...
0: Dobře, udělej to.
1: Jo, děkuju.
0: Určitě, Petře, to jsem rád, že to takhle sleduješ a že na tom takhle pracuješ. Přátelé, pojďme se zamyslet nad podstatou věci. Tady se sypou desítky a desítky miliard do režimu, který zahořel opičí láskou k nacistickým zločincům. Jako pardon, to tak je. Zkusí někdo vyvrátit, že to tak není, když se konají rituální funusy provázené pochodňovými marši prostě kolem rakve, kde si vykutaného v zahraničí ostatků vykutaných grázlů, kteří stáli v čele té příšerné nacistické, řekl bych, mašinérie, schopné takové zločiny páchat, že i řadový mančat Wehrmachtu se odvracel a bylo mu na zvracení z toho. A to se odehrává v centru města, kam jezdí ti liberální farizeové, jako musí pomoci a zaštítit a tak dále. Neslyšel jsem od jediného z nich, s výjimkou Poláků, kteří se trošku ozvali, že by řekl, co si to dovolujete, my do vás sypeme velké prachy, zbraně a tak dále, a vy tu světíte nacistické grázly. Jak nám to vysvětlíte? Ne, to nikdy nikdo neudělal. Bohužel to neudělal ani česká politická reprezentace. Ani trochu. Jo, a tady vyjde kluk a má Z někde na tričku, nebo kde to měl, já nevím. A je z toho kriminální kauza. Já bych rád připomněl, že ten symbol Z vznikl v antifašistickém, tak si kurzu, nebo jak bych to řekl, prostředí. A sice, když byl zavražděn řecký vlastenec, poslanec, tak se odehrál masivní pohřeb za účasti 100 tisíců lidí. A to písmeno má v řecké abecedě a jak bych, ne mytologii, ale symbolice zcela určitou roli. A tenkrát tím bylo řečeno, že jako že nezemřel, že se jako že přijde, že se vrátí, řečeno symbolicky. To, že si to teď někdo zvolil za svůj symbol a tak dále, kdybychom takhle chtěli kriminalizovat lidi, kteří teď co si jako mají k něčemu hlásí, a přitom by to mělo takto ušlechtilé kořeny, to by nějaké státní zastupitelství vzalo. To by jako se tím zabývali. Já si připadám opravdu, jako to je sám fakt, že ten dvojimetr je takto brutální a takto průhledný, je sám o sobě mimořádně zajímavou vizitkou dnešní doby. To jako každopádně. Ale pojďme k tomu, co se odehrálo v Německu. Alternative für Deutschland získala na 44% hlasů v Sasku-Anhaltsku. Ty strany patřící do establishmentu, ty, jak já jim říkám, strany liberálních svatoušků a farizejů, dostali na zadek neuvěřitelným způsobem. Klesly voličské preference vždycky na polovinu, jako jak CDU, tak SPD a tak dále.

0: reakce toho establishmentu a některých zahraničních kruhů je absolutně hysterická a svědčí jednak o naprosté defenzivě, ale zároveň o odhodlání uplatnit i zřejmě nějaké silové prostředky, které by zabránily tomu, aby demokratická vůle lidí prostě byla naplněna. Merz už se nechal slyšet, že ta AfD chce provádět etnické čistky, že ohrožuje bezpečnost prostě Německa, a že a tak dále. Pronesl spoustu velmi nepěkných slov. Já bejt Alicí Weidel, nebo tím Chrupalou, nebo tím Siegfriedem, jak se jmenuje ten, co vyhrál v Sasku a na Haldsku, tak bych se asi smál, protože není lepší způsob, jak nahnat AfD ještě víc sympatizantů. Mimochodem, malá odbočka. To Sasko a na Haldsku přeci je tou součástí Německa, která patřila do Německé demokratické republiky. A kdyby byla pravda to, co žvaní hnojomety antikomunismu, tak by přeci tito lidé museli strašně nenávidět Rusko a přeci tam byli utlačeni a se osvobodili někrát za toho kola a teď musí věrně až na věčné časy prostě se otočit zády ke všemu, co přichází z východu a věrně prostě se podřídit NATO, Evropské unii a tak dále. No ale tady vyhrává subjekt, který říká, že až by se dostal k moci víc, no tak pojede do Spojených států a do Moskvy a tam dohodne nějaké řešení prostě toho bezpečnostního problému a řekne si tam o obnovu dodávek energetických komodit a prostě další věcí, které by normalizovaly vzájemné vztahy. Tusk dokonce, tento super svatoušek liberální, prohlásil, že kdo nějak se jako raduje z výsledku AfD, takže to může dělat jedině idiot nebo zrádce. Tihle ti zoufalci už jsou na úrovni takových těch, co chodí pokřikovat na ty naše demonstrace a sprostě nám nadávají. No tak, když to dělá předseda polské vlády, tak to už opravdu, jako to musí být velmi nervózní. A celoněmecká tendence je taková, že ta AfD nejenom v těchto spolkových zemích, ale v celém Německu má preference někde blízké 30%, a tedy výrazně víc než CDU, CSU a než SPD a tak dále. Jedna věc je třeba ji taky vnímat a nepřehlížet. A sice ta AfD není subjektem, který by se narodil někde na ulici a který by svoje finanční a jiné zdroje čerpal pouze z kapes řadových Němců. Je za ní velice silné bankovní a podnikatelské zázemí, které nepochybně bude mít i nějaké motivy, proč podporuje AfD, a je otázka, do jaké míry AfD může zůstat nezávislá na prostě takových nějakých prostě silách, které pomáhají se dostat do těch výšin. Mám všelijaké otázky kolem toho, to nepochybně nebude snadné, ale pojďme k samotnému jádru věci. Ta AfD zaujímá řadu stanovisek, která jsou sympatická. A připustme, že kdyby na ně došlo, například by se skoncovalo se šovinistickou hysterií i u nás a místo toho by se obnovily normální zahraniční vazby v souladu s národními zájmy České republiky, no tak to by nepochybně prospělo naší zemi, našem podnikatelskému sektoru, naší veřejnosti a tak dále. Stejně tak, kdyby se začala konečně provádět racionální, zdůvodněná, řekl bych, politika ve vztahu k přílivu migrantů, nekontrolované migraci prostě z třetího světa. To nepochybně je tež důležité. Jestliže Merz pokřikuje, že požadavek remigrace je sám o sobě požadavkem etnické čistky, tak to už je super demagogie a zároveň argumentuje tím, že co by si Německo počalo, kdyby jako přišlo o tuto levnou pracovní sílu. Tak zaprvé lež jako věštuje v tom smyslu, že všichni chodí pracovat. Je notoricky z Německa známo, že nadpoloviční většina těchto lidí do žádné práce nechodí. A že jsou v podstatě, řekl bych, břemenem pro německý sociální systém a tak dále. A za druhé, Friedrich Merz, který přišel z té investiční banky, co se roztahuje všude a řekl bych sajrentu z reálné ekonomiky, tak si naráčil položit otázku, čím to je, že pracovní místa tohoto typu jsou zaplňována i lidmi prostě z třetího světa. No přeci je to proto, že Němcům, kteří jsou v Německu doma, tyto úseky ekonomiky prostě nenabízejí důstojné zaměstnání. Zaměstnání, které by je důstojně uživilo, které by jim umožnilo prostě nějak normálně vegetovat, mít rodinu, děti a jakési kulturní vyžití a tak dále. To nám pan Friedrich Merz laskavě neráčil sdělit. Ani ho to netankuje, nezajímá se o to. No, jeho popularita je rekordně nízká, už je pod 20% všech Němců jako, a uvažuje se o tom, že ho vymění někdo si jiný a tak dále. Já si nemyslím, že ty strany patřící k establishmentu, že jsou schopny vygenerovat nějakou zásadní změnu, takže bude zřejmě narůstat trend jaksi preferencí příznivých AFD. A tady jsme na křižovatce, ve které se je třeba postavit včas čelem. AFD je v kritice poměru v Německu velmi silná a s většinou jejich argumentů lze souhlasit. Jestliže Alice Weidel řekla, že Německo v podstatě je v bankrotu, tak má pravdu. Protože tam se už jenom vytlouká klín klínem, klesá počet prostě normálních pracovních míst. Volkswagen, jo, víte, že po vyhlášení, že propustí 50 tisíc lidí, tak učinil další prohlášení, že dalších 50 tisíc. Pokud je mi známo, tak ve všech fabrikách Volkswagenu napříč Evropou pracuje asi 600 tisíc lidí, čili to není malý počet. 4 ze závodů Volkswagenu v Německu jsou pod otazníkem, zda vůbec budou. I nadal těch závodů je dohromady asi 11 nebo kolik, takže to je významná část. A Volkswagen není zdaleka jediný, kdo se ocitá v této situaci. Jestliže se ukazuje, že minimálně pětina všech mladších Němců by nejraději kam si emigrovala, aby byli v důstojnějším prostředí, tak do toho vám Merz prostě prohlásí, no a co, 4/5 tady zatím chtějí zůstat, tak co ještě chcete? Tak to už je na hranici jaksi hospitalizace v Bohnicích nebo tak něčeho na ten způsob. Ale já se vrátím k té AFD. Tak, jak jsou silní v kritice poměrů, tak přiznám se, že jsem zatím neslyšel nějaká opravdu schůdná východiska. Samozřejmě, že je třeba obnovit normální ekonomické vazby tam, kde je to výhodné pro Německo a také pro nás, nepochybně, že je třeba přestat rvát peníze prostě na Ukrajinu, ano, to nepochybně, a tak dále. To jsou kroky, které by velmi prospěly i České republice, ale oni sami o sebe ještě žádné nové zdroje obživy a svébytného rozvoje nevytvoří. Ani trochu. Tady jsem zatím, řekl bych, ze zdrojů AFD nějaký prostě program pozitivní neslyšel. A je to můj tak i proto, že druhý pol opozice proti establishmentu je žel ve stavu, v jakém je. Je to stále dohra té eutanázie, řízené eutanázie skutečné levice, prostě řízené, iniciované darebáky kolem darebáka Gorbačova. Prostě ta dohra doznívá do teďka. Sára Wagenknechtová je pramínkem naděje, nepochybně. Sára Wagenknechtová má smůlu v tom, že tak, jak z jedné strany je dobře, že je to stále žena v velmi dobrém věku a i to potvrzuje její prostě šarm a tak dále, tak ona mohla do těch výšin politických vstoupit díky tomu, že není tak stará, až ve fázi, kdy ta německá levice se ocitla prostě v onom stavu, v jakém je, a teď se z toho nějakým způsobem procitá. A dnešní německá levice je slabým odvarem toho, čím byla německá levice ve 30. letech. A hrozí, že tím víc hrozí, že v tom kritickém proudu, alternativním proudu proti dnešním mocenským kruhům německým, bude ta pravice a la AfD výrazně dominantní. To je zároveň riskantní, to je třeba říct, prostě to není tak, že se budeme jenom pleskat ručičkama a zavírat oči před riziky. Kdo jako a jak zapůsobí na tento trend v Německu tak, aby čelil o něm rizikům a aby pomáhal posílit ty klady, které s tím přicházejí. To není vůbec snadná otázka. Já bych byl rád, kdybychom si o ní třeba dneska popovídali v diskuzi, kdybyste přispěli do debaty, abych o tom nemeditoval jenom já. To vůbec není snadná otázka. A samozřejmě začne to i ryze takovým taktickým, pragmatickým, řekl bych, rozhodnutím, které visí ve vzduchu. AfD, ten její šéf v Sachsen-Anhaltsku, se měl vyjadřovat před volbami, že pokud nezíská nadpoloviční většinu a tedy možnost ustavit jednobarevnou vládu, takže tu vládu ustavovat nebude. Zdá se, že ten názor už změnil a zdá se, že probíhají jakési sondážní debaty mezi AfD a zejména tím svazem Sary Wagenknechtové, který nakonec se dostal do toho parlamentu lehce přes 5%. Nebude to snadné pro obě strany. Já jsem i v nedávném rozhovoru pro parlamentní listy zdůraznil, že bych si moc přál, aby si tentokrát ty oba póly odporu proti prohnilému establishmentu a bankrotářskému a naprosto impotentnímu, aby se žádný z nich nenechal vtlačit do role užitečného idiota, že bude útočit na ten druhý pól a tím pomůže se vrátit k moci prostě těm, kdo to dovedli tam, kam se to v Německu propadá. A takový kompromis musí být přijatelný pro obě strany, to znamená ani třeba, když do toho Sarah Wagenknechtová i lidé půjdou, tak ji nesmí zatlačit do pozic, které by je diskreditovaly. Já si dokážu představit takový model. Já si dokážu představit, že to nebude koalice, ale že to bude tolerance prostě jednobarevné vládě třeba, která si stanoví zcela určité mantinely a podmínky, nijak nediskreditující, řekl bych, levicový politický subjekt. Nebude to snadné, ale věřím, že moc bych si přál, aby se k tomu prostě německá opozice propracovala, protože by to byl velký, velký vzor, chcete-li, velká inspirace pro jiné země. Už mluvím dlouho, tak aspoň pár ještě detailů a pustíme se do interaktivní části naší relace. Objevil se velmi pěkný článek, navazující na to, o čem se tady bavili. Je na Nové republice, jestli se nemýlím, a týká se těch dvou, řekl bych, jmen, která byla idiotsky, naprosto proradně a amorálně vytlačena z názvu stanic nové trasy pražského metra D. Znamená, jak bratří synků, mužů, komunistů, kteří se postavili do řad první vlny protinacistického odboje a byli popraveni už na podzim roku 1941 za toho prvního staného práva, když do Prahy dorazil Heydrich vykonávat funkci říšského protektora. A tito lidé nastavili kůži, byli popraveni a dokonce žádným hejhula, žádný idiot dnešní jim nemůže vyčítat cokoliv z poválečného období, z 50. let a podobně. Oni byli prostě popraveni nacistickou verbeží. A jestliže ani oni nesmí být v názvu stanice metra, tak to vypovídá, dává to zcela jasný obrázek o těch, kdo řídí dneska Prahu. Co to je za týpky? Jestli se takto prostě štítí hrdinu proti nacistického odboje, jenom protože to byli komunisti, tak to budoucí historiografie tyto politické nuly vyhodnotí tak, jak si to zaslouží. Možná, že nejenom historiografie a možná, že ne až tak úplně vzdáleně budoucí. A pokud je Ivana Olbrachta, tak to je článek, který právě připomíná, že Ivan Olbracht, on žil, byl, se ocitl, řadu let byl na Zakarpatské Ukrajině, na tom území přičleněném po roce 18 Československé republice, a tam napsal, nebo ano, tam a o řekl bych o poměrech, tam napsal několik fenomenálních děl. Golet v údolí, Nikolašovi loupežník a tak dále. A já si tak kladu otázku, jestli a ta díla pochopitelně obnažují zoufale zaostalý stav této části Československé republiky, byť ona to zdědila. On napsal taky Anu proletářku, což je dílo autenticky zobrazující stav nebo postavení, problémy řadových dělníků na Prahu prostě první republiky. A já si jdu představit, že tihleti, musím se ovládnout, abych nepoužíval velmi sprostých slov na adresu těch, kdo dneska řídí Prahu, tak nebudu používat žádného pojmu. Tihleti, kdo...
1: Elity.
0: Tihleti, co řídí Prahu. Jo, tak, že možná tohle jim taky na tom Olbrachtovi vadí. Že on napsal v literárním tvaru pravdu o velkých, řekl bych, slabinách předmnichovské republiky. Jak tady u nás v Čechách, tak o to víc na té zakarpatské, podkarpatské Rusy, jak se tehdy říkalo. A autor připomíná jednu věc, kterou je dobré tady zdůraznit. Ano, Ivan Olbracht patřil mezi tu skupinu spisovatelů, která po nástupu gotvalovského vedení KSČ v únoru 1929 napsala takový protestní manifest a oni vystoupili ze strany. Nebylo jich málo, to je třeba si přiznat. A byly mezi nimi významné osobnosti. Ale ten samý Ivan Olbracht vstoupil znovu do KSČ v roce 1943. To se ty týpky, co řídí tu Prahu, umí se ještě jako červenat, vstoupit do komunistické strany v roce 43 v okupovaném protektorátu. To sám o sobě je projev prostě hrdinství. A jestliže tyhle ty nuly, který na co šáhnou, to zkazej, se štítí Ivana Olbrachta, tak já se velmi musím ovládat, abych nepoužil nějakých silnějších slov. Poslal jsem ti, Petře, pro naše publikum i zajímavý příspěvek o tom, jak jeden významný západní autor se rozepsal o tom, jak si budou dělit Rusko, pokud by nad ním vyhráli vojensky. To je, myslím si, zajímavý doklad toho, oč kráčí těmto světlonošům. Vřel doporučuji si to přečíst. Sergej Lavrov pronáší znovu a znovu velmi jako úderná slova. No a na adresu toho, co se odehrálo v Lipsku, respektive té šaškárny kolem toho, že ležel nějaký dron tam pod letadlem nebo co, tak prohlásil, že když je někdo schopen až takto si zahrávat, takže to je v podstatě počátek skutečné války. Jsou velmi silná slova. Tak on tím dal najevo, že v tom vidí nějaké nové glivice v podstatě, i když to nevybuchlo. A zajímavé je, že to se tady tají vesměs, že když ta evropská šovinistická parta vyrukovala s tím, že teda jako to určitě Rusové v tom Lipsku a tak dále, ti se marně dožadují nějak jediného důkazu, žádným nikdo nedodal, prý je to tajné, tak že se proti tomu ozval velmi kriticky Donald Trump. Donald Trump měl prohlásit, že Rusko žádné podobné útoky prostě na území jaksi evropské části NATO neplánuje a nepodniká. To řekl Trump. A kde jaký moula v českých médiích a v té službě, která nějak jako tajně, údajně to tady všechno sleduje, tak ale říká, že to ví bezpečně, že to jako udělali Rusové. Možná, že kdo by to jako, já to radši nebudu dál komentovat, třeba někdo řekne, že podporují genocidu, nebo já nevím, jakou idiocí by někdo vyrukoval. No a Donald Trump, no povídej.
1: No ne, všimni si ale, že to je vlastně zase jako analogie i toho předtím tohohle toho útoku pod falešnou vlajkou prostě, kdy tamhle polský traktor převrátila ukrajinská raketa, která teda ano, byla vyrobená v Rusku nebo v Sovětském svazu tenkrát ještě, jo, ale úplně stejně. Všichni přece naprosto bezpečně věděli, do té doby, než Biden prostě řekl tak moment, takhle to nebylo a všichni to víte, že to tak nebylo.
0: No.
1: Jo, že prostě měli ty satelitní snímky a všechno, že jo. Že prostě lhali a snažili se tu válku prostě nějakým způsobem rozjet. To se jim nepodařilo, by to Američani, oni opravdu dneska Američani v tomhle konfliktu paradoxně vystupují jako mírotvůrci. A Trump nemlich udělal to samý, jo, že prostě to přibrzdil. Ale tady kolega Jarda Štefec upozornil na jednu zajímavou věc, no. Protože v Německu to bylo eine kleine škandál, když jako prasklo, cože se to vozí na civilních letištích, no, které na to nejsou nějak uspůsobeny, jo, a tak dál. A pak honem teda jako se to muselo mediálně překrývat, protože začal kolem toho být velký humbuk, jo. Jak je možný, že prostě takovýhle letadlo, který má na sobě v sobě cirka 100 tun munice, jo, a zbraní a všeho, to kdyby bouchlo, tak to prostě rozmetá na kilometry daleko půl města. A prostě oni bez jakýhokoliv zajištění a tak dál, to prostě nakládají na civilním letišti, jo, a tohle samozřejmě upozorňuje na to, že technicky je to úplná blbost, jo, ten dron by tomu letadlu nic neudělal, protože je to stavěný stroj do války, že jo, takže ten vydrží střely z minometů a výbuchy raket a tak dál, prostě je to, že jo, pancéřovaný a podobně, jo, ale ta věc, že prostě v centru Lipska, nebo prostě tady na civilním letišti v Lipsku se nakládají stovky tun prostě nebezpečný munice, bez vědomí kohokoliv a bez souhlasu kohokoliv, že jo, z té administrativy tam, tak to jako udělal dost velký poprask, no, v tom Německu. To rychle se stáhli.
0: To budou všelijak kličkovat. My jsme byli, Petře, přeci svědky toho, jak jistý kandidát za ANO se přiznal, že si nedokázal představit, že mu šéf tajné služby lže. Když jsme natáčeli v Děčíně, vzpomínáš si? Bylo to mimo kamery. No tak tentokrát žel tentýž vládní činitel rozhodl, že bude reprodukovat tyto verze bez sebe menšího zaváhání. Není to dobrá investice do jeho budoucnosti, to ho chci ujistit.
1: No to samý Macinka, že jo, který hned jako šašek prostě přiběh a tady se zavolal velvyslankyni a tohle. Prostě je to až jako už takový jako potupný, nebo já nevím, jo, že lezeme do zadku těm válečným štváčům. Já chápu, že z toho je dobrá kořistka, jak se říká. Já tomu rozumím, že oni se umějí podělit, že jo, tamhle dobře, Pavlovi zaplatili kampaň, to znamená, že ho drží pod krkem tak, že on nemůže ani cuknout. Ale já doufám, že Babišovi žádný zbrojeři kampaň neplatili, nebo Macinkovi, nebo možná jo, kdo ví, tak dobře, oblečte si drezy, ať víme, kdo vás platí, pro koho děláte, prostě ať je to nahatý, jo, a podle toho lidi budou, ať volej. Tohle je strašný.
0: Právě to se v té takzvané demokratické politice nedělá, Petře, a ty to víš. Takže s tím musíme smířit. No, tam je...
1: Vyzvat k tomu můžu, ne?
0: Tak... Vyzvat každopádně, vyzvěme. Tam je jeden pozorný moment další, kdy Trump nějak telefonoval s Vladimírem Putinem a i Spojené státy, respektive Bílý dům, ten telefonát komentují způsobem, který kdyby někdo vyslovil tady jménem nějakého českého subjektu, tak by asi zavolali na Vachcimru okamžitě. Jakési plány spolupráce, prostě jen co se to podaří vyřešit, tenhle konflikt, takže bude, že se nějak rozvine velká spolupráce. No... S tím souvisí jiná věc. Já nemám ve zvyku až tak tady citovat Dana Sterzika alias Vidláka, byť musím uznat, že tak, jak se mu nepodařila věc kolem voleb, tak každopádně je velmi svižný publicista. Pokud mě uslyší, tak třeba bude mít radost. A on v jednom z posledních komentářů to tak pěkně shrnul a říká, teď to budu volně citovat, že pozor, my už nejsme ani my v České republice, nikdo kolem nás a v Evropě a podobně, pro Spojené státy už nejsme jenom nějaký jako takové jako rozleskávačky nebo něco jiného. Ne, my jsme teď už jenom jejich kořist. To řekl velmi hezky, protože to všechno, co se připravuje, je jaksi ve snaze přesunout velké hodnoty přes Atlantik jako západním směrem a konec konců ty úvahy o tom, jako že bude nějaký Majdany v Praze, byť se to bude jmenovat jinak, tak ty s tím velice úzce souvisí. Takže z jedné strany je pravda, že Donald Trump krotí šílence evropské ve vztahu k Rusku a z druhé strany to celé je aranžováno tak, aby v té dluhové tísni, v níž se Spojené státy ocitly a propadají se do něčím dál tím víc, aby nějak svým způsobem překreslili ty ekonomické, řekl bych, silokřivky světové, tak, aby více hodnot odplynulo do Spojených států i kádru, protože nějakých vědeckých a jiných, výrob a já nevím čeho všeho, aby si prostě hodně pomohli Spojené státy na úkor spojenců, protože, jak říká správně Dan, všude jinde po třetím světě, nebo po třetím světě, mimo Evropskou unii, takhle, nebo mimo Evropský pol Severoatlantické aliance, ta snaha podojit ty země prostě naráží na rostoucí odpor a stojí Spojené státy snahy to nějak jako přibrzdit a zastavit spoustu peněz i ostudy, válka prostě proti Iránu, o které řada západních autorů říká, že je prostě prohraná. Už tam z toho neexistuje východisko, které by bylo nějak vítězné pro Spojené státy. A teď jako jenom hledají způsob, jak z toho vykličkovat. Jeden autor velmi znalý říká, že bohužel se to dostalo až do fáze, kdy buď nějakým způsobem Spojené státy vycouvají z toho konfliktu, prohlásí to třeba za svoje vítězství, ale žádné vítězství to nebude, a tak či onak přijdou o dominantní roli v celé té oblasti západní Asie, Perského zálivu a nejenom, a výrazně posílí pozice Iránu a dalších zemí tohoto typu. Rýsuje se tam to velké spojenectví mezi Saudskou Arábií, Tureckem, Pákistánem a Iránem a zřejmě i dalšími zeměmi, které se stane dominantou, pokud k tomu dojde a Spojené státy tam jako budou navíc. A zřejmě nebudou mít důvod to nějakým způsobem ještě tam utrácet spoustu peněz za svoje vojenské základny, které byly mimochodem značně poničeny těmi protiútoky iránskými. Buď tedy, že se stane tohle, do toho se samozřejmě Trumpovi nechce, a nebo že to směřuje prostě k jaderné válce. To je velmi hloupá křižovatka, velmi nebezpečná, tak nevím, jestli se podaří najít řešení, které by nějak Trump a jeho lidé shledali, že jako úplně nestratili tvář a přitom to nepovede prostě k konfrontaci mířící až k jaderným ohňostrojům. Tak si přejme, aby se to podařilo, byť to teď vypadá, že to nebude vůbec snadné, ale uteklo spousta času. Já bych mohl hovořit ještě o mnoha jiných věcech, ale nebylo by to slušné vůči našim divákům. Já mám krátce tady jednu otázku od Jirky Šabraty, já se k ní propracuju, vydržte prosím. Ta otázka je k věci. Tak, dobrý den, mám na Pepu dotaz týkající se Jaltské konference i závěru o poválečném politickém nasměrování Polska. Zadal jsem otázku umělé inteligenci. Jak probíhaly politické procesy po osvobození Polska, konkrétně sestavování první poválečné vlády? A oni na to. U Polska je důležité rozlišit politické procesy proti skutečným či údajným odpůrcům komunismu od samotného procesu vytvoření poválečné vlády. Tyto dvě věci spolu přímo souvisely. Pokud máte na mysli období 1944-1945, tak vznikl Lublinský výbor pod sovětským patronátem v červenci 1944. Přeměnu tohoto výboru v prozatímní vládu Polské republiky v lednu 1945. Stalinův tlak na vytvoření vlády národní jednoty podle rozhodnutí Jalty. Moskevské rozhovory v červnu 1945 mezi představiteli komunistického Lublinu a polského exilu a domácího podzemí. Zatčení 16 představitelů polského podzemního státu NKVD v březnu 1945, odvezení do Moskvy, zastrašil představitele nekomunistického Polska, Nakonec vznik prozatím udělali národní jednoty 28. června 1945, která byla následně uznána západními mocnostmi. Z hlediska politických dějin mimořádně zajímavé, že demokratická vláda národní jednoty vznikla v atmosféře, kdy NKVD současně likvidovala organizační základnu její potenciální nekomunistické opozice. A teď tady nabízejí, že to ještě mohou zdůvodnit Stalinovou korespondenci s Churchillem, Rooseveltem, Trumanem a tak dále. No, tak to je pochopitelně takový jako výklad mísící fakta s jistým, řekl bych, s tou desinterpretací. I ta umělá inteligence uznává, že vlády, které vznikaly pak v Polsku, byly uznány západními mocnostmi. Pokud by nebyly uznány, tak by se mohlo říct dobře, tak to byl nějaký sovětský tah, prostě, který byl svéhlavý a odporoval společné linii antihitlerovské koalice a tak dále. Ale ani umělá inteligence si netroufne nic takového tvrdit. Představitelé té exilové polské vlády byli zváni do onoho seskupení, které formovalo první prozatímní vládu a dlouho prostě se k tomu stavěli zády. Prostě nechtěli. Je přeci taky notoricky známo, že polská vláda vypověděla jakékoliv diplomatické a jiné styky Sovětskému svazu v roce 1939, na sklonku toho roku. Za prvé, polská vláda nevyhlásila válku Sovětskému svazu po 17. září 1939. Ani Británie a Francie nevyhlásily válku Sovětskému svazu poté, co sovětská vojska v etapě, kdy bylo zřejmé, že ta válka prostě nedopadne dobře pro Polsko a politická reprezentace se stěhovala do Rumunska, takže v podstatě státní moc, vládní moc už na polském území nebyla, tak sovětská armáda vykročila k hranicím, původním hranicím sovětského Ruska, stanoveným Versajskou mírovou konferenci po první světové válce.
1: Prosím tě, to je ta Kerzonova.
0: Kerzon byl ministr zahraničí britský, který vedl britskou delegaci, no prostě byl ministrem zahraničí v době konání Versajské mírové konference po první světové válce a on sám navrhl tuto linii hranic sovětského Ruska, která byla negována, která přestala platit poté, co Polsko vyhlásilo válku sovětskému Rusku v roce 20 a ta válka skončila Ryšským mírem v roce 21, kdy Sovětský svaz oslabený intervencí ze všech stran občanskou válkou na tomu nakonec přistoupil a přišel o území o hloubce několika set kilometrů, řekl bych, takže se zkrátilo sovětské území o několik set, o pás několik set kilometrů hluboký východním směrem. Od 17. září 1939 vyrazila sovětská vojska opačným směrem a došla přesně k linii, která byla stanovena tím Kerzonem. Jen tak mimochodem, vojenští experti, a to je dost důležitý argument, seriózní vojenští experti a historici se shodují, že když Hitler napadl Sovětský svaz v červnu 1941, tak těchto několik set kilometrů vráceného území pomohlo Sovětskému svazu zastavit tu agresi ještě před branami Moskvy. Že kdyby sovětská hranice byla od těch několik set kilometrů dál na východ, tak by možná tento gigantický výkon Sovětského svazu nebyl reálný, sovětské armády. Možná by prostě Germáni dobili Moskvu a to by pochopitelně tu válku posunulo do jako trošku jiné polohy, než jaké byla. Takže asi tak. A pokud je o to, tak ta vláda polská, ona vypověděla vztahy Sovětskému svazu. Po známém kauze prostě z Katyní, kterou nebudu dál komentovat, třeba se někdo zmůže na vyvrácení mých důkazů obhajoby, začím se to, o to nikdo ani nepokusil, tak cítím se jako morální, vítěz, když dovolí, moji odpůrci, těším se na jejich argumenty, zmohou-li se na ně a tak dále, tak poté ta vláda byla zvlášť nepřátelská vůči Sovětskému svazu. Sovětská armáda položila na polském území minimálně 600 tisíc a podle některých odhadů nebo zdrojů až 800 tisíc životů svých vojáků. Pokud by to bylo 800 tisíc, tak by to bylo stejně padlých jako amerických a britských uniformách dohromady za celou druhou světovou válku. Jo? Porovnávejme prostě fakta, čísla a tak dále. No a pochopitelně, že Sovětský svaz, který osvobozoval Polsko za tuto strašlivou cenu, tak potřeboval mít záruky, že tam nevznikne nějaký režim, který bude znovu tak nepřátelský, jako byl třeba Pilsudského Bekův režim. To, jestli někdo chce tvrdit, že toto není legitimní, tak dobře, ať to tvrdí, ale bude k smíchu a k pláči. Jo? Jestliže režim Pilsudského to se punktoval s Hitlerem prostě velmi moc. Jestliže když Pilsudský zemřel v roce 35, tak na jeho funuse byly nejvyšší pohlaváři nacistického třetího Reichu. Není mi známo, že by tam byl nějaký sovětský představitel. Jo? Není mi známo, že by Sovětský svaz připravoval nějaký prostě útok na západním směrem ve spolupráci s Abwehrem a s Gestapem a podobně. Ale je mi známo, je to doloženo, že když byl Mnichov, no tak tehdejší polská nacionalistická pravice ukousla z našeho území a vyháněla československé úřady z tohoto území ještě rychleji než nacistické Německo z pohraničí a že si polská vláda ukousla potom i z slovenského území a tak dále, jako tvrdit, že byl, jako to tvrdili ty docenti, co psali ty posudky k mým výrokům v onom rozhlasovém pořadu, že Polsko prý nebylo totalitním státem. Já jsem řekl, že bylo v roce 30. Docenti shledali, že nikoli, protože prý tam bylo víc politických stran. No uznejte, bylo formálně několik partají a to už je důkaz, že to nebyl totalitní režim. Pro boha, to máme docenty, co?
1: No počkej, ale touhle optikou viděno přece by nemohli teda tvrdit o tom, že období takzvaného komunismu je období totality. Že tady přece vládla Národní fronta, tam bylo lidovci, byli tam socani, ne, a byli tam KSČ.
0: No a byli jistě, byli lidovci, Československá strana socialistická, a na Slovensku byla Slovenská strana slobody a Slovenská strana obrody. Takže bylo 5 takých. Dohromady, máš pravdu, dokonce měli ministry, že jo. Pak už teda ne, což byla chyba mimochodem, ale dlouho měli i ministry docela významných rezortů a tak dále. Máš pravdu, to je na margo našeho tématu. Takže Jirko, ten výklad je přičesaný určitým směrem. Já nemám teď v hlavě úplně všechny detaily, kterými bych obohatil tento výklad, mohu se k ním vrátit. Nicméně nikdo nemůže popřít, že nakonec ty vlády, které vznikly v Polsku, uznaly západní mocnosti, že Polsko získalo obrovský přírůstek svého území a to nejenom ve čtverečních kilometrech, ale v délce pobřeží mořského, který se zmnohonásobilo, které patřilo Polsku, což pro země, jako je Polsko, není bezvýznamné. A také pokud jde o celou tu pánev tady severně, severovýchodně od našich hranic, která připadla Polsku, předtím patřila prostě Germánům. Ta byla v tehdejší době pro svoje zdroje uhlí, zpracovatelské kapacity, průmyslové kapacity. To bylo jádro, jedno z, ne jádro, ale jeden z významných, řekl bych, jednou z významných lokalit německé ekonomiky, kterou prostě na tlak Sovětského svazu byl odňat Germánům a byl přičleněn prostě k Polsku. Ty výkřiky o tom, že jako Polsko a že Stalina, já nevím co všecko, hezky to píše autor Jacques Pauls v té knižce o Spojených státech za druhé světové války, se mi tady citoval několikrát. Když říká, že se Sovětskému svazu vyčítá, jakože tam některé kroky dělal tak nějak taky ve svém zájmu, tak ten Paul říká, počkejte, a oni se jako západní mocnosti radili s Moskvou o tom, co udělají ve Francii a co udělají v Itálii a v celé západní Evropě. Oni zvali snad Sovětský svaz nějak za nějaký kulatý stůl, aby se vyjádřil k tomu, jaká může být vláda v Itálii, ve Francii a jinde. Přestaňte si dělat legraci prostě. To ty Sověti ještě nějak jednali s tím Západem na tohle téma a čekali na to, jestli jako jim uzná tu vládu, nebo jim ne, ale jestli uzná tu vládu. Co pak čekal někdo na to, jestli Moskva uzná vládu dosazenou v Francii, v Itálii a podobně. Je třeba vidět ty věci v tomhle kontextu. Pojďme asi, Petře, k chatům a dále už běží čas. Případným telefonátům.
1: Tak jdeme na to. Já tady nejdřív upozorním samozřejmě na týdeník Naše pravda, který píše: německá strana levice, která má šanci výrazně zabodovat v zemských volbách v Berlíně, tlačí návrh na vyvlastnění bytů spekulantům. Může to být inspirace i pro nás, kde je tento problém, kde je problém s dostupného bydlení ještě větší. Hlavní téma aktuálního vydání. Obnovujeme pomníky vlastní poroby, říká v rozhovoru předkladatel a odpůrce Zdeněk Zacpal, který dělá průvodce. Dozvíte se také, jak opravdu vypadala sobotní demonstrace Stop českému Majdanu pod okny sněmovny na Malostranském náměstí a spoustu zajímavých dalšího čtení. Tak,
0: jestli můžu, Petře, krátce navázat, já jsem na to předtím málem zapomněl, byť to zaznělo v tom rozhovoru s Janem Černogurským. Jano v závěru svého vystoupení velmi sympatického informoval o tom, že 6. října, oktobra, bude odhalen v Dukelském průsmyku pomník maršála Ivana Stěpanoviče Koněva. S takovou lehkou poznámkou, že když teda nemůže Koněv být v pražském centru a byl kam si odstěhován hanebně někde za plot tam a dokonce, a to takhle nerozváděl, ale takže Slováci si dají tu práci a bude pomník v Dukelském průsmíku. Já jsem z toho měl velkou radost, tam mám dodnes. Přiznám se, že přemýšlím, jestli si tam nějak dostaneme, protože to je strašná dálka, ale byl bych docela u toho rád, až ho budu odhalovat. I proto možná, že jsem byl, snad to nevyzní neskromně, možná jako klíčovou duší toho opakovaného odporu, trvalého odporu proti, řekl bych, vyhnání Koněvova pomníku z náměstí Interbrigády v Praze 6. A my jsme to nezvládli nakonec, mimo jiné, protože byla ta pandemie, prostě takzvaná covidu a nesmělo se shromažďovat víc než asi 3 nebo 5 lidí. Tím pádem my jsme už nemohli bránit ten pomník, no a přijeli s technikou, sundali ho, odvezli ho. Takže i v tomto se projevili jako totální zbabělci. Ale Slováci to napraví a to je dobře. Přátelé, kdo budete mít šanci se 6. oktobra dostat do Dukelského průsmíku? Já teď ještě neznám přesně tu lokalitu, kde to tam bude, jak to tam bude. Snažím se propracovat k detailům, ale Jano Černogurský jistě ví, co říká, když to takto oznámili na Malostranském náměstí. Klobouk dolů před Slováky, kteří dělají, řekl bych ne, že ostudu, ale usvědčují z ostudy ještě víc ty grázly, kteří se zachovali ke Koněvovi tak, jak se zachovali v Praze.
1: Děkuju, Pepo. Já tady mám, tady David Vorek píše. Davide, děkujeme ti za příspěvek. Dobrý večer. 4.9. jsme si připomněli 50 let od úmrtí básníka a novináře a politika Laca Novomeského. Měl jsi, Josefe, čest ho poznat osobně?
0: Nikoli tak, že bychom spolu rozmlouvali třeba hodinu sami, to ne. Byl jsem asi dvakrát v hloučku lidí, kteří nějak s ním besedovali. Byl jsem velmi mladý chlapík, tehdy on potom Laco Novomeský měl nějaké trable a zdravotně prostě odešel. Byl to člověk velmi zajímavý, obdivuhodný, takže nebudu předstírat, že mohu o něm vyprávět nějak o moc víc, než se o něm ví všeobecně. Mimochodem, tam je jedna pikantérie. a doufám, že to nevyzní blbě. Ale na tom Slovensku to tehdy bylo tak jako všechno, že blízký příbuzný Laca Novomeského byl šéfem protikomunistického referátu tamní USB, tedy Úradu štátnej bezpečnosti, tamního gestapa v podstatě. Byl to tuším jeho bratranec. Popravdě, že nějak se nikdy jsem nečetl, do jaké míry to se dalo využít třeba ve prospěch lidí, po nichž ta USB prostě šla. A já tím nechci Laca Novomeského schodit, to tak někdy bývá, že se prostě rozejdou takové osudy. A je to součást prostě historické pravdy. Mimochodem, Petře, já se omlouvám, já jsem předtím asi zmiňoval jsem toho druhého našeho hosta, že jsem ho zapomněl zmínit, toho Američana.
1: O tom si ještě nemluvil a tam zatím nemáme teda termín, ale
0: já to můžu řekl. Já to. Jsem promluvil o paní Kapralové a úplně jsem si skočil do myšlenek. Přátelé, já zpřesňuji termín rozhovoru na dálku, který provedeme živě. Petr pustí ten překladač, co běží v titulcích. Bude to asi kostrbaté, ale nějakou představu o tom, co si s panem Tedem Walterem budeme povídat, vám to dá a budete moct klást otázky, můžete je klást česky, já mu je přeložím, když to bude potřeba. Ted Walter je jedním z amerických vědátorů, kteří se seskupili po 11. září 2001, tedy oné spektakulární události na Manhattanu, kdy spadly ty tři budovy, dvojčata, ještě jedna budova vedle, údajně údery nějakých prostě Arabů za pilotující dopravní letouny, pak ještě něco spadlo na Pentagon a tak dále. No a tito vědátoři čtvrtstoletí razantně spochybňují tu erární verzi. Dokazují prostě spoustu věcí, které poměrně těžko se s nimi polemizuje, co jako dokazují. Tak já jsem velmi rád, že se podařilo získat do našeho vysílání muže, který je v tom aktivní. No a já se ho budu ptát a on nám poví ty argumenty klíčové. Myslím si, že si to užijete. Já jsem ho lákal na termín 11., že bychom to udělali přesně v ten den. A on se mi omluvil, že mají tam někde ve Washingtonu, New Yorku nebo kde nějaké akce v těch dnech a že by byl příliš zaměstnán a nemohl by se tomu rozhovoru s námi dostatečně věnovat, tak jsme si plácli, že si dáme vědět v pondělí, když bude po tom výročí a dohodneme nějaký termín zřejmě na příští týden. Tak se máte na co těšit, já se těším taky.
1: Určitě, protože 11. září odstartovalo prostě sérii vlastně až do dneška trvajících podivností a úplně urvalo z řetězu prostě všechno. Tak. Když zjistili, že jim to prošlo. A já teda připomenu ještě do vysílání zítra tady bude Danny Kolár alias Daniel Bombic ze Slovenska, člověk, který hodně vadí mainstreamu, hlavně na Slovensku, teda ty z něho mají prostě osypky. A určitě se i tohohle tématu dotkneme, on zase z Londýna má nějaké informace a tak dál, takže těch témat bude celá řada, který proberem, ale bude to určitě zajímavý povídání, už jenom proto, že prostě on vlastně že roky v Londýně žil, dokonce pracoval v London City přímo a tak jako už minule vyprávěl, jak to tam vlastně všechno chodí v místech, kam ani královna nemá přístup, nebo královská rodina, že tam nesmí bez pozvání a co se tam jako všechno děje, to jsou prostě neuvěřitelné věci.
0: Když už, Péťo, to z nás leze za země taky, jak slupatý deky, si vzpomínám postupně, tak jednu věc nemohu se zpožděním tady ještě taky pronést. Možná jste zaznamenali, že zemřel Radko Mladič, člověk, který velel srbským jednotkám v té občanské válce a řekl bych ve válce proti cizí agresi a byl v roce tuším 2011 byl někde odchycen a byl odsouzen tím mezinárodním tribunálem a zemřel ve svých tuším 84 letech v tom zahraničním vězení. A v Srbsku ten pohřeb se změnil v masový prostě protest a manifestaci čehosi. Na 200 000 lidí se zúčastnilo pohřbu Radka Mladiče a měl tam vojenské pocty, promluvil tam vysoký činitel tamní církve, prezident Vučić se nezúčastnil, ale poslal tam nějaké aparáty, až byl zaměstnan čím si jiným. Zúčastnila se celá řada prostě vládních činitelů a podobně. Českým publicistům, jak jsem pochopil, jako některým hrozí snad jako obvinění z podpory genocidy, něco podobného jako mě, propagace genocidy, za to, že zveřejnili nějaké autentické výroky Radko Mladičovi, které nevyzněly v souladu s tou, řekl bych, kanonádou těch, kdo ho označili za válečného zločince, lotra a tak dále. Přátelé, co jsme to dopracovali, teda, ale tak to je samostatné téma relativně. To, že Srbové se loučili s Radkem Mladičem tak, jak se s ním loučili, si liberální farizejové a humanitární agresoři za rámeček rozhodně nedají. Asi tak.
1: No je to zase důkaz mimo jiný samozřejmě o tom, jak ta demokracie tady skvětá a že teda na oltář demokracie a svobody prostě se musí položit nejeden nevhodný názor. A já mám takový pocit, že oni ho osvobodili, ne, nakonec?
0: No, tam zůstal v té base, takže no. Ho převezli tam odsuď, ale je verze taková, že...
1: Miloševiče osvobodili vlastně.
0: No, už bylo, jistě. Některé zdroje tvrdí, asi to tak řeknu, že v případě Miloševiče i Mladiče, když každý z nich se dostal do určitých zdravotních trablů, tak ty úřady příslušné místo, aby zajistili okamžitou lékařskou péči a tak dále, tak si dali záležet, že to nějak jako se zdržovalo a nějak to nebylo a tak dále a údajně smrt jednoho i druhého souvisela velmi bezprostředně s určitou sabotáží, domnělou teda, nevím, já jsem u toho nebyl, údajnou sabotáží potřebné lékařské péče, tak nevím,
1: no. Já se tady na to odvolám právě na Jiřího Jaroše Nikyliho, který tady byl. K tomuto tématu k Jugoslávii jsme se bavili hodně otevřeně a o souvislostech druhé světové války a s válkou z Jugoslávii, což jako on doložil na konkrétních hromadě příkladů. A právě říkal, že tenkrát i Rusko nabídlo, že v případě toho, 100% v případě Miloševiče, nevím, jestli u Radka Mladiče taky, že bude převezen do jejich nějaký basy a tam mu bude poskytnuta teda veškerá zdravotní péče a tak dál, ale bude prostě plně omezený na svobodě, tak aby prostě všechno bylo jako košer. To samozřejmě odmítli, jo, a tím vlastně, že mu podepsali rozsudek smrti, a protože podle pana kolegy Nikyliho to byly léky, které měly prostě zásadní vliv na jeho zdravotní stav, jo. Že to nebyly jenom nějaký vitaminový doplňky, takhle to řeknu. A to bohužel, no...
0: Nad hrobem Radka Mladiče promluvil jeho syn. Přátelé, je to v nabídce, Petře, kterou máš, ty tam dáš. To jsou velmi silná slova, která pronesl na adresu vlastního táty. To jako je dobré znát.
1: No ale počkej, jako teď si vem, že tady na druhou stranu, že jo, nebudou nakonec třeba v zemích bývalé Jugoslávie se jitřit znova jako ty rány, které vznikly právě při tom násilném rozdělování mezi jednotlivýma dneska jako samostatnýma státama? Nemůže se to zase znova jako rozfoukat, když to řeknu takhle jako blbě? Tak
0: to napětí tam leckde je dodnes, to víme. Zejména v Kosovu a kolem Kosova a v Bosně, Hercegovině a tak dále. Ti Srbové tam mnohdy jsou velmi složité situaci. Bělehradské úřady zvažují vždycky, kde je hranice toho, kam až mohou zajít ve svém nějaké pomoci spoluobčanům a kde už by to zase hrozilo nějakým konfliktem a tak dále. Celá ta story, která tvrdí, že ty Srbové byli velcí vrazi a ti všelijací muslimové byli svatoušci a podobně, no tak je děravá, že jo, je vyvrácena lidmi, jako byl Rajko Doleček a spoustou dalších, a samozřejmě vyvrácena řadou zahraničních seriózních zdrojů. A ty máš pravdu, že žel tam jako nějaké soužití, třeba jako, já to řeknu blbě,

0: konečně tak, že mu jako něco jako vemou nebo nedají z toho Západu. Teď tam je zajímavá předvolební situace, kdy Vučić se rozhodl, že odstoupí z prezidentského postu a řekl, že chce vypsat volby a do těch voleb půjde jako lídr té, řekl bych, vlastenecké strany jedné. Zajímavý zjistit, jak to dopadne. On totiž podle srbské ústavy nemůže zastávat post prezidenta 3 volební období a druhé už končí teďko, takže by stejně musel skončit, tak se rozhodl, že aby nemusel odejít z politiky někam do politického důchodu předčasného, takže to udělá takhle, že bude soutěžit o post předsedy vlády v popředí nebo v čele té vlastenecké partaje. Jsou zajímavé prostě posuny. Já jsem velmi zvědav, já tam budu v Bělehradě za 5-6 týdnů, tak jsem velmi zvědav, se těším na debaty prostě se srbskými přáteli, byť my tam budeme na téma genocida Slovanů a tak dále, ale vždycky si tam s nimi rádi popovídáme.
1: No, já mám takovou nepříjemný pocit, že to s tím souvisí, no, ale to je jenom můj pocit a tohle to je, prosím vás, konspirační médium, takže všechno, co se tady říká, berte s rozvahou, ověřujte si fakta nezávislými zdroji, ideálně na místě a prostě tak. Já teď vezmu tady další otázku, já jsem, tady píše naše divačka, já jsem zaslechla, že AFD chce otevřít Benešovy dekrety, to by mohlo něco napovědět, jestli je to pravda nebo ne a nakolik je to vážný.
0: Tam, pokud já vím, tak v řadách AFD jsou lidé, kteří se k tomu vyjadřují, ano, kriticky. A já jsem proto, když se mě ptali Parlamentní listy před nějakými asi 14 dny, nebo jak je to dlouho, i na tuto otázku jsem říkal, že je přeci teď hrozně důležité, aby čeští partneři těch německých svých protistran, to jest SPD a další ve vztahu k AFD, ale třeba i takový Václav Klaus a jeho institut, oni přeci on byl na jejich sjezdu a tak dále. A z druhé strany česká skutečná levice, zase ve vztahu k D-Linke a k svazu Záryba Knechtové, zahájili rozhovory tak, aby skoordinovali my v Praze, abychom skoordinovali svůj postup s co možná největším pozitivním dopadem na pozice AFD v této otázce mimo jiné a na pozice německé levice tak, aby tu AFD držela pomáhala držet v jistých mezích v českém zájmu. Snad jsem to řekl srozumitelně, možná malinko kostrbatě. To přeci je náš zájem a měli bychom najít společnou řeč u nás v České republice, která by vyústila v určité konkrétní kroky ve vztahu k AFD a k německé levici, aby to pomohlo prostě uchránit naše národní zájmy. Ty hlasy se tam ozvaly, a to je součástí, řekl bych, tématu, které jsem tady tak jako polodiplomaticky nastolil. Ta AFD, pokud nebude žádný efektivní tlak zleva, tak povede téměř monopolní nebo velmi dominantní tlak na vládu, spolkovou i vlády v jednotlivých spolkových zemích. A aby může se stát, já netvrdím, že tak bude, aby získala širší oporu ve veřejnosti, no tak bude brnkat i na tyhle struny a bude jako slibovat, že zruší, co já vím, se zasadí o zrušení Benešových dekretů a takhle. To by se hypoteticky mohlo stát. A je třeba tomu stavět hráz už teď. Pokud možno v koordinaci mezi českou, řekl bych, levicovou a pravicovou opozicí tou civilizovanou.
1: Děkuju. To znamená, teď se tě zeptám úplně jakoby na tvrdo a hloupě. Vysvětli mi to jako malému dítěti. Není podle toho, co říkáš, nebo co, jak tak chápu já, správná politika jako hodit zadkem a nebavit se s AFD, ale je teda správně to vést s nimi nějaký dialog konstruktivní prostě, který povede k nějakému jakoby schůdnému řešení a mezinárodního partnerství.
0: Co určitě, já nevím, jestli by AFD stála o přímý kontakt

0: právě s komunistickou stranou Čech a Moravy, nebo sociální demokracií, která je nějak v ústraní, já jsem nějak dlouho o nich neslyšel. To nevím, jestli by o to stáli. A možná, že by to bylo i takové docela ženantní pro jedny i pro druhé, ale SPD česká, Institut Václava Klause a tak dále, mají s AFD normální, řekl bych, férové jakési partnerské vztahy. A já si myslím, že jestliže bych na místě Záry Wagenknechtové a i Die Linke německé hledal způsob, jak umožnit, aby padly ty vlády liberálních svatoušků, aby se chopila moci alternativa, ale zároveň bych dbal o to, aby neměla úplně neomezený prostor, aby musela hledat rozumný kompromis s levým pólem německé opozice, tak, aby to nediskreditovalo ani jednu, ani druhou stranu. A na to právě by se, nebo k tomu by se právě podle mého soudu mělo přispět koordinovaným postupem českých politických subjektů, to jest jak komunistické strany, případně dalších levicových subjektů, a na druhé straně české civilizované pravice, která by v tomto směru měla vyvíjet prostě tlak na AFD, a my připustme bychom mohli nějakým způsobem být ve spojení se stranou Záry Wagenknechtové a s Die Linke a hledat s nimi, řekl bych, ty tóniny společné, které by třeba i v České republice ve vztahu k pravicovým partnerům AFD, českým pravicovým partnerům AFD, napomohly tomu, že se dosáhne co možná přijatelného přístupu AFD k tomu, co je v českém národním zájmu, asi tak.
1: Dobře, děkuju. Takže toť k tomu. Myslím si, že to je, jsi to řekl pochopitelně, je pro mě. A teď tady máme dalšího, pať. Tak, Uf Solp, děkujeme ti za příspěvek. Přitom liberální majitelé demokracie by měli naopak slavit velké vítězství toho LGBT, protože Alice je na ženy a s jednou žije v trvalém vztahu. Tak.
0: Ona to netají, je to její osobní rozhodnutí, můj názor na podobné věci znáte. Já...
1: Ty nejsi na ženy, nebo?
0: Mně se líbí holky, a ne chlapy. Když budu upřímnej, tak když mi někdo promítne nějaké, řekl bych, intimní chvilky mezi dvěma či více ženami navzájem, tak mě to jako neuráží, já se na to mohu podívat. A kdyby mě, je mi velmi jako nepříjemné, kdyby mě někdo ukazoval nějaké intimní hrátky mezi fousatými chlapy, to jako, pardon, ale na to já se nikdy dívat nebudu. Ne, že bych vyhledával to první, ale nemám k tomu jako odpor vyslovený, že bych jako se mi chtěl zvracet nebo tak. Ale dobře, tak je to rozhodnutí Alice Weidel. Co mi na tom změníme? Nic. No tak ona, pokud vím, tak z toho nedělá, nějak neslyšel jsem, že by to dělala jako někteří si chodí na těch gay prides nebo Pride Parades a tak dále, že jako jsou něco víc než ti ostatní a že jsou oni moderní a my jsme ti zastaralí, když spolu žije muž se ženou a mají spolu děti a tak dále, tak to já to chápu jako trošku žertovnou poznámku, která se tu objevila.
1: No, tak zatím homosexualita povinná není, aspoň doufám.
0: Jak to říká ten vtip jeden, že když jsem byl mladý, tak homosexualita byla trestná, pak byla prostě dovolená a jenom doufám, že než umřu, že nebude povinná. Prostě hezký vtípek, to se mi líbilo. Tak, velká část našeho národa je netečná k provokacím našich poskoků sudeťáků, jak v médiích, tak i veřejně. No to samozřejmě je zarážející. Děje se tak mimo jiné proto, že má faktický monopol ta parta prostě velkých lhářů, kteří přepisují ty dějiny, jen to hvízdá, upozadňují tragické aspekty, vystrkují do popředí úplně jiné věci. Já vždycky říkám, že dneska, když o někom napíšu, řeknu, že je stalinista, což mě se stává naposledy za můj projev na Malostranském náměstí, tak to v očích některých lidí je nepoměrně jaksi horší, než kdybych třeba byl, je to není nemožné ve věku, ale třeba vysoký důstojník gestapa, nebo plukovník nějaký Obergruppenführer SS, nebo tak něco. Takhle to je všechno posunutý. Rosťa Čuba napsal, to jsem ti Petře taky poslal, další průlomovou stať o tom, jak historické události a trendy, jak s postupem dalších generací, co se s nimi děje. Přátelé, jmenuje se to článek 24, nebudu zdržovat pokusem o reprodukci. To je velmi moudrá další úhel od Rosti Čuby, syna legendárního Františka Čuby, kdy říká, jak první generace, která něco zažije, tak ty je těžko jako poměrně říkat, že to bylo úplně jinak. Ta druhá ještě koexistuje fyzicky s lidmi, kteří to zažili. A takže se těžko jí dá taky vtlouct do hlavy, že to bylo úplně jinak. Ta třetí už má takový jako odstup a ta čtvrtá, to už to v podstatě bývá úplně šumafuk. No a je pravda, že od protektorátu Mnichova a tohle všeho, že už je tady čtvrtá generace. To je prostě, když se jí nevysvětlují věci tak, jak byly, a když se jí zpochybňuje pravdivý výklad, čím dál tím víc, a když se místo pravdivého výkladu vtlouká do hlav prostě něco úplně jiného, já vždycky to uvádím na banálním příběhu, kdy jako je 15. března, jsem to možná tady už říkal taky, a vystoupí nohatá moderátorka ráno v televizích, české televizi a v jakýchsi zprávách řekne, že dnes si připomínáme vznik protektorátu Čechy a Morava. Tečka. Kdybych se narodil v roce 2000, možná i dřív, a měl nějaké primitivní rodiče a neměli bychom doma moc knížky a četli bychom Blesk a koukali bychom se na, já nevím, na takový ty seriály televizní, tak kdyby mi tohle řekli, tak bych si řekl, aha, počkejte, protektorát, je to tady někdo, protektor, ochránce, to nás tady přišel někdo teda zachránit, asi před těma Rusákama, nebo před kým, ne? Takhle bych asi tak si to mohl v té hlavě srovnat. No a to se řadě lidí prostě děje, jestliže se takhle lže, takhle selektivně, dokonce v té větě, to je vypreparováno z nich, kdo to byli, ty tady zavedli ten protektorát, že je to třeba na trojích úvozovek, že protektorát, že to byl počátek velkého zločinu na nás. To tam nezaznělo vůbec, ne. Připomínáme si výročí vzniku protektorátu Čechy a Morava, tečka. To je demagogie, co? BSV je určitě blíž AFD, třeba Die Linke mluví o obnově socialismu. Kdo si u nás tohle dovolí říct? No, ona mluví o obnově socialismu, trošku ano, souhlasím. Já, v Německu možná to už dneska má větší šanci na ohlas. Podívejme se, já se vám dívám do očí přes tuhle kameru. Řekněte mi, do jaké míry má šanci v České republice dnešní argumentace, která bude bezprostředně jaksi volat po obnově socialismu. O mě je notoricky známo, že budu vždycky bránit pravdu o socialismu proti všem demagogům a mám ve zvyku ty přestřelky neprohrávat. Ale zároveň si kladu otázku, nakolik chceme-li vytvořit široký blok, který přečíslí ty demagogy nakonec, nakolik se má hovořit přímo o obnově socialismu za nynější mezinárodní politické situace, která rozhodně neumožní, aby se mohlo něco takového stát. A popravdě řečeno, i když dojde k takovému výsledku té války východně od nás, jaký se dá předpokládat, máte dojem, že tím, jako se posílí pozice umožňující usilovat už pak o obnovu socialismu? To není nějaká zbabilost, co vám tady povídám, ani náhodou. To je prostě snaha vidět věci střízlivě a ne hrnout se do takových gest, která sama o sobě nic jako nezajistí. My přeci musíme dokazovat, proč kapitalismus spěje tam, kam spěje. Co se to tam všechno děje? Kde je nouzový východ z té pasti? Ten vede směrem k hranicím toho systému. Ale říkat, že to neříkat nic na tenhle způsob, ne, obnovíme socialismus. No, tak to je hezký. Tak jako, že řekneme, vystoupíme z Evropské unie. No, nevystoupíme teď. Mě to mrzí, ale nevystoupíme. Jo? Naučme se trošku politické taktice. To, znovu chci zdůraznit, to není o zbabělosti. To je o tom nehrát si na vojáčky. Mimochodem, malá odbočka. Měli jsme tu profesora Evgenie Jurjeviče Spicina, už dvakrát musím ho ukecat zase na nějaký rozhovor. A já jsem ho požádal, aby mi poslal některé své knížky, které teď vyšly mimořádně produktivní. Poslal mi některé v elektronickém formátu a já nemám mandát je šířit, pochopitelně, ale ta jedna je naprosto špičková. Jmenuje se Lež a pravda o sovětské ekonomice. Přátelé, já to študuji, já to hltám, to je to velmi objemný spis. Tam je v podstatě všechno, co tam má být, vyargumentováno v číslech, usneseních a tak dále. A je to strhující čtení, které drtí jak kobercový náhled. Celou tu užvaněnou demagogii, která na toto téma se datuje už od prvních výkřiků toho neuvěřitelně primitivního Nikity Sergejeviče Chruščova a jeho pobratimu. Všechno bylo jinak. Úplně všechno bylo jinak. Všechno. Doslova všechno. A já si dám tu práci a budeme si tady o tom povídat. Až to dočtu, tak si o tom tady budeme povídat v některých prostě našich relacích. Stojí to za to. A odbočil jsem. Pojďme dále.
1: Tak já jenom, když se tady tak povídáme o všem možným, tak jsem našel zajímavý článek z zajímavého zdroje. Eurosprávy.cz, jo, už není víc mainstreamovej probruselský plátek než Eurosprávy. Píšou, optimismus mizí. Ukrajinská armáda čelí v Donbasu sílícímu tlaku. Ukrajinská armáda čelí narůstajícímu tlaku, přičemž ruské jednotky se postupně přibližují k jednomu z posledních klíčových obranných uzlů v oblasti. Situace v okolí Kramatorsku se v posledních týdnech výrazně zhoršila a pocity bojového optimismu mezi ukrajinskými obránci postupně mizí. Co tomu říkáš? Tohle píšou Eurosprávy. Není právě tohle zrovna tak, jakože ten důvod, proč se aktivizovali ty Američani a teď najednou, jakože teda se hovoří o tom, že by ten mír a tohleto?
0: Určitě na té frontě lituju lidi, kteří se toho musí účastnit. S výjimkou fašistů, který těch nelituju samozřejmě a jejich pohrobků. A tam nepochybně ta ukrajinská armáda nevyhrává. Dostává těžké údery. Teď kdy teda začali útočit Ukrajinci na civilní, mnohem víc na civilní cíle, ekonomické, řekl bych, kapacity, které nějak s armádou nesouvisí a podobně, no tak ta odveta je teda velmi tvrdá. Nedostatek potravin už v Kyjevě prostě a tak dále. Lidé si kladou otázku, co bude v zimě, protože i ta energetika je velmi poničená. Uzavřen přístup v podstatě do Oděsy, takže dodávky zbraní po lodích a munice a tak dále, konec, ale i do dalších ukrajinských přístavů. Tvrdé útoky na železniční uzly a na železniční, řekl bych, dopravní systém a tak dále, čili tam jako to není žádná legrace. Teď ženy, já jsem tady, uváděl jsem to v jiné relaci, objevily se protesty kyjevských žen proti tomu, aby si ukrajinská armáda schovávala, řekl bych, svoje útočné systémy v civilní zástavbě, často vysloveně v domech nebo na střechách domů nebo vedle obytných domů a podobně, což pak vede k úderům druhé strany a ty mohou mít pochopitelně i následky na civilní obyvatelstvo. A všeobecně jako nemluvím vůbec o názorech lidí, jako je Scott Ritter, jako Glenn Deason, jako jsou další američtí, jako je Čač Napolitano a tak dále, kteří říkají, že to je rozhodnuto na té frontě, že to je jenom otázka času, kdy to dopadne prostě jinak. No a co jestliže Eurozprávy už píšou tohle, tak asi naslinili prsta, aby někdo nemohl říkat, že úplně jenom lhali, no tak v poslední chvíli začali popisovat věci poněkud méně prolhaně, tak to je zajímavý signál. A asi tak. Si se tam nebyli o skvělec a vedy přidalko, tak no. Ježišmarja, byli dokonce, když si vezměte některé jejich texty, písní, divadelní her a podobně, velice, mimochodem byli v Sovětském svazu se podívat, jak to tam, ano, komu, vemu film Hejru, tak to je přeci levicové jako fík, ano. Byli v Sovětském svazu a nehledě na všechny těžkosti tehdejší sovětské společnosti, která se velmi rychle industrializovala, nebylo to vůbec snadné a lidé žili často opravdu ve velmi skromných podmínkách, protože se muselo investovat obrovské prostředky do těch nových průmyslových kapacit, tak oni popsali velice jaksi příznivě tamní vývoj a je o nich notoricky známo, že rozmlouvali Juliu Fučíkovi taky, aby chválil moc ve svých, my se znali dobře, nějak byli kamarádi, aby je moc chválil, protože by měli průšvih, že jako je levice až moc chválí, tak ať to trošku jako přibrzdí. Tak dovedu si představit, že tak nějak byl Julius Fučík, byl člověk, který vůbec nebyl někde jak v nějaké bublině sektářské, je notoricky známo, odbočím krátce, jestli jsem to ani neříkal, nebo pokud jsem to říkal, tak se omlouvám těm, kdo už to slyšeli. První republika vůbec nebyla prostá cenzury a všelijakých zásahů a zákazů a podobně. A když zakázala část komunistického tisku, tak Julius Fučík vyrazil za F.X. Šaldou, velkým mužem literární historie, literární kritiky a teorie. A Fučíkovi tehdy bylo 20, asi 5 nebo kolik. Strašně mladý chlap. A už měl jméno nějaký, jak tak psal. A seděl s tím Šaldou, asi 2 hodiny spolu rokovali. A závěr byl, že říká, tak Fučíku, tak si vente tu tvorbu. On měl časopis Tvorba. A když viděl, co ten režim dělá prostě levici, tak daroval komunistické straně do rukou Julia Fučíka, velmi mladého chlapíka, svůj už zavedený prostě týdeník. Tohle byl, řekl bych, počátek tvorby v velkým T, řekl bych, jako tiskového orgánu komunistické strany, což se obnovilo i po druhé světové válce. A vzpomenete si, že v 70. a 80. letech vycházela Tvorba jako týdeník. Mimochodem dlouhé roky vedl táta dnešního šéfa protiproudu Petra Hajka. Takže to až někdy má takový prostě silokřivky ty dějiny. Pojďme dále.
1: Jdeme dál. Tak tady je upozornění, co dělá Macinka. Když u nás sudetoněmecký sjezd byl, tak Macinka byl v Německu a o sjezdu neřekl ani slovo. K tomu dodává Modrý varan. Motoristé loutky oligarchů Třetínského a spol.
0: Tak přátelé, jistě, že to nejsou žádní svatoušci, že za nimi jsou tyhle ty skupiny, které vykatapultují do politiky a pak jim přesně říkají, co se smí a co se nesmí. A ta zbabělost vůči německým, germánským, řekl bych, hrátkám vůči České republice, to je typická pro všechny činitele vládní. Slyšeli jste někdy ministra zahraničí, premiéra nebo kohokoliv, že by se ohradil nějak výrazněji, že by to bylo vidět někde, učí tomu, co si některé německé kurvy učí nám dovolují. Počínají teda sude to německým Landsmannschaftem. Někteří nejeli teda na ty jejich kongresy nebo sjezdy s lety, to je pravda, ale drželi hubu. Nikdy nikdo z nich neřekl ani slovo. Jo. Jediný, kdo teď, když už jsou mimo aktivní politiku, no tak se vyjádřili třeba i oba prezidenti. Mimochodem Václav Klaus a jeho lidé se vyjádřili velmi kvalifikovaně. No ale to je v době, kdy už nenesou žádnou vládní odpovědnost. Asi tak. No, oni raketové útoky, oni tam co si jako cvičí. co si tam cvičí a dá se tomu rozumět tak, že se samozřejmě připravují na ty raketové útoky, ano, to nesporně tak je. Že by jako zahlásili, to se většinou dopředu nehlásí, že by někdo chtěl raketami zautočit. To se zpravidla udělá tak, že to má být překvapení, asi tak.
1: No tak doufejme, že k ničemu závažnému už nedojde. V Rusku budou volby každou chvíli, to je kdy nějak?
0: Za 19. a 20.
1: Jo,
0: 19. 20. je poslední termín, pokud nevím. A oni mají též, že to je velká země, tak mají to roztaženo, myslím, 2-3 dny, že někde se může volit trošku dřív. Mimochodem Západ se snaží tomu jako ublížit, jak se jen dá, čili většina západních zemí velmi redukovala počet povolených volebních místností pro ruské občany žijící v zahraničí. Jo? Takže to, oni museli často jezdit stovky kilometrů, chtějí-li volit, a jinak nemají prostě šanci, tak to je to trapas. Ale já vím, že i ambasáda v Praze s tím má spoustu starostí, jak by to prostě, aby to zvládla, protože má mimořádně osekaný počet svých zaměstnanců. Jacob Coxon, programátor, který se podílal na vývoj modelu umělé inteligence, bije na poplach. Tohle už není normální, hrozí konec lidstva. Americký senátor Bernie Sanders, Jacob Coxon, programátor. Tak ohlasů z těchto kruhů přibývá a některé jsou velmi alarmující. Že opravdu se můžeme nadít toho, že už budeme hříčkami prostě v tomto prostředí a neškrtneme si. Jacob má v tomto pravdu, my opravdu přímě věřím, že umělá inteligence by mohla zabít všechny lidi, řekl. Ano, to jako, pokud se neudržit všechno v mezích. Tady jsou dva názory, třeba i na české levici, velmi protikladné. Já jsem uspořádal už několik akcí v Institutu české levice a někteří se snaží, a já jsem toho fanouškem, hledat způsob, jak udržet tu umělou inteligenci právě v oněch mezích, kdy se nestane neovladatelnou silou drtící prostě naše životy. A někteří tak sedí a říkají, že s tím se nedá nic dělat, protože předchozí fáze vedoucí ke vzniku umělé inteligence jako byly v rukou toho Západu, no a že tak jsou, mají náskok a s tím se nedá nic jako dělat. To za prvé a za druhé, že ozbrojené složky si nikdy nenechají mluvit do toho, co budou dělat s novými, řekl bych, výkřiky techniky, tedy i s umělou inteligencí. To je taky jako pravda, ale otázka je, jestli se máme teda sednout, dát nohy na stůl a říct, tak se s tím nedá nic dělat. No a pak je samozřejmě Čína, to je jediný opravdu jako, myslím si, vlivný protihráč toho, co se odehrává na Západě, zejména ve Spojených státech. A uvidíme, do jaké míry může si vynutit, abych tak řekl, jakýsi pad podobně, jako je třeba jaderný pad ve vojenství. Jo? Že tím mají jaderné zbraně, chtěli nás vydírat, no tak Moskva je dohnala a dneska už desítky let je nějaký jaderný pad. Když by jeden zautočil, tak musí počítat ze zdrcující odvetou. A s tou umělou inteligencí to přirovnání samozřejmě kulhá, to není to tež. Ale asi tušíte, co chci říct. Zda se podaří vytvořit analogii, která bude víceméně rovnocenná a bude vždycky umožňovat minimálně jaksi přístup a postupy a tak dále, čelící té dominantní roli nové technologie v rukou Západu a zejména Spojených států. Navíc tam se hromadí, zdá se znovu, velké bubliny na finančních trzích. Už to někteří signalizují, že oni to vždycky umějí vytvořit zdání, že teď je průlom, prostě vražte do toho všechny peníze. No, někteří vrazili a zdá se, že splačou nad výdělkem podobně, jako splakali nad výdělkem, když byla ta vlna dotcom, že odvolala přelomu minulého a tohoto století, kde všichni uvěřili, že teď prostě všecko dotcom, počítače a internet a tak dále, vrazili do toho velké prachy, pak ty bubliny splaskly a pomohlo to i té finanční krizi v letech od roku 2007-2008. Zdá se, že co si podobného hrozí ve sféře, nebo v souvislosti se sférou umělé inteligence.
1: Tak jo, Pepo, všechno krásné, jednou končí dnešní pořad. Já si myslím, že tohle závěrečný téma vlastně je i taková otázka vlastně pro ty naše dva hosty, který jsme tu měli, a že budeme dělat to pokračování o AI.
0: Určitě.
1: Možná zvaž, jestli do toho nějaký způsob nezapojit Radima Valenčíka, který to taky jako řeší, ano. Zase z jiného úhlu, že by tam mohl vzniknout zajímavá debata jako napříč. A přátelé, vám všem moc krát děkuju za to, že jste s námi a za pozornost. Samozřejmě, než půjdete, dejte ještě like a pokud jste ho dali, tak už ne, prostě, ale samozřejmě, když jste ho ještě nedali, dejte to tam, paleček nahoru. A samozřejmě díky za vaši pomoc, za vaše donaty, za komentáře, který zanecháte i v tomto videu a za samozřejmě sdílení tohoto videa dál, třeba i řetězovými maily, je to jedno, prostě hlavně, ať se informace šíří, protože tohle se prostě v mainstreamu málo kdy dovíte, anebo vlastně vůbec. A to, co bude zítra a pozejtří, to budete koukat a v pondělí se teda vidíme s Pepou ještě
0: s paní Evou Kaprálovou.
1: Tak. A až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Ahoj.
0: Já to těším, Peťo, to se musíme dožít.
1: Ale už je nás 96,5 tisíce.
0: No.
1: Rosteme jak z vody. Já doufám, že brzy tu 100 tisícovku uděláme a to... No budete koukat, co se všechno stane. Tak jo.
0: Dobře, díky za příjemný večer a těším se na příští. Dobrou noc.

Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Ča. No, tak jsme tady, vážní přátelé. Jsme tady v pátek 4. září. Tedy první pátek školního roku 2026-2027. To je, wow, to je hodně dávno. Já si pamatuju, že jsem 80... Aha, teď mi to vypadlo. Ale tuším, že to bylo 81. Jsem nějak maturoval. No, 81. To mohlo být. 82, tak nějak. Teď je už takových pár let potom a děti některé šly poprvé do školy, některé děti šly po několikáté do školy, některé se těšili, některé plakali. Jinou, jít do některé školy k některým učitelům také bych plakal. Ale já věřím a doufám, že škola, do které šla Eliška a k paní učitelce, ke které šla, tak mě připadali energeticky ti lidé jako jedni z mála zodpovědných ještě v tom školství a cítil jsem takovou chuť postavit do toho vzdělávacího systému, postavit ty děti zodpovědně a neblbnout jim hlavu nějakýma nesmyslama. Tak budu doufat, budu kontrolovat, pochopitelně budu i spolupracovat. No a uvidíme. No ježiš, on je dneska pátek, počkejte. V pátek to kdo to tady... Jo, v pátek tady se mnou vysílal ten můj host, počkejte, jak se... Jirka. Před ním taky Pavel. To je jako hostů se vystřídalo tady na Midgardu v pátek docela dost, jo. I v úterý. A vy jste se ptali, kde Jirkovi je konec, co tak pohledně Jirka vycítil příležitost, když viděl, že Iša má volno, tak taky si vzal volno a to víte, sejde z očí, sejde z mysli, no, tak co naděláte. No nic, Jiří, já tě tady vítám, ahoj.
1: Čau, taky tě zdravím, čau. To víš, no, jednou hvězda, pak už zase ne, znáš to, jak to chodí.
0: No tak jak to chodí? Chodívá to, jak to chodívá, tak bych to asi nazval. Jaký jsi měl prázdniny, člověče, povídej.
1: No, první půlku hodně pracovní, to jsme, měl jsem dvě dovolené na Maltě a Zlatých Pískách, takže to jsme makali. Dodělávali jsme bazén, dělali jsme kanalizaci a tak dále, dělali jsme toho spoustu. No a v půlce prázdnin jsme dodělali bazén, konečně jsme ho postavili, napustili, zprovoznili, takže pak jsme se jako trošku koupali, udělali si nějaký volno. Takže, ale tak jako něco jsme taky popracovávali, ještě jsme něco finišovali.
0: Po měsíci se vykoupal konečně.
1: Jo, no po pěti měsících.
0: Dokonce.
1: Aha. No já jsem si to šetřil, víš?
0: Jo. No já vím, že mám nějakou pozvánku taky k vám do bazénu, že prý bude nějaká party, že teďko až ta voda už trochu ochladne, tak v tom začneš chladit šampáňo a aby to bylo zajímavější.
1: Přesně tak.
0: Tak jo. Mám rád takové ty večírky, takové ty plnohodnotné.
1: Hvězdné nebe nade mnou.
0: Právě, koukáš na nebe. Nevím, jestli ještě padají hvězdy, už asi ne. To byla otázka srpna, že?
1: Jo, v srpnu padají, no.
0: Oni to říkají, že padaly ty Parksidy.
1: Ano, ty Parksidy padaly. No, ale...
0: Padala cena Parksidu.
1: No a divíš se, protože Parkside má letos 30-leté výročí, tak proto asi padaly hodně ty Parksidy.
0: Proto padaly Parksidy, jo. No, to víš. Takže ty jsi pracoval. Já teda musím říct, že ač jsem také polevil s vysíláním, dával jsem hodně repríz, protože nechci říct, že byla okurková sezona, že by nebylo o čem vysílat, ale ale jako vysílám 9. rokem. V prosinci tomu bude 9 let, co jsme začali. Nakonec Iša také konstatovala, že tu misi informační, kterou jsme měli realizovat, jsme realizovali. Věci se vyvinuly, jak se vyvinuly, velice dobře, musím říct. Takže ta mise byla úspěšná, protože pochopitelně to budilo zájem v širším měřítku, v širším záběru. No, v podstatě s Išou, pokud budeme vysílat, tak budeme vysílat jedině za předpokladu, že budou otázky a dotazy, protože vlastně není o čem, protože ty věci jsou natolik ve finále, že vysvětlovat je složité, pokud někdo nekývá, tak bude asi trochu mimo realitu, nebo spíš mimo obraz o realitě, takhle, abych to řekl správně. No a kdo kýve, no tak drží kontinuitu s vývojem událostí a je v obraze, takže už nemá smysl někomu motat hlavu a někomu zase přerovnávat info. Takže jsem se trošku jako na to léto soustředil, že si odpočinu, protože také bylo zapotřebí popracovat na mnohých tématech právě souvisejících se vzestupem. Chtěl jsem se věnovat Elišce, tak jsem si užil jižní Čechy, musím říct, ještě minulý týden v neděli jsem se koupal v krásně čistém rybníku staňkovským. No a stáhl jsem karavan v neděli, tak se zase aklimatizuju tady v bytě, kdy nechodím po louce bosej, ale chodím v papučích tady po bytě. A tak, no. Čili je to, a musím si uvařit něco, protože tam se vždycky v kiosku něco našlo, něco se tam vařilo, nebo vedle u sumečka. Tak to bylo takové léto odpočinkové. No a už zase tady máme prostě podzim pomálu. Máme tady září, babí léto, v Žatci je dočasná zítra, respektive už dneska startuje dočasná. Takže pokud jste příznivci Žatecké dočasné, tak nezapomeňte navštívit. No a ve světě i u nás se děje spousta věcí, které přesně odpovídají tomu finálnímu stavu událostí vzestupných, protože se to nějakým způsobem žene do finále. Když se na to podíváš, ty, jako, který jak tu duchovní podstatu zná, tak tu manifestovanou stranu. Myslíš si, že to přesně odráží tu urychlenou eskalaci věcí, nebo lze ještě očekávat nějakou větší dynamiku, Jiří?
1: Já jsem vlastně ten první část toho léta nestihl moc sledovat, co se dělo, jen tak po očku. Co se týká srpna, už jsem trošku jako stíhal něco sledovat a teďka v září, když se na to dívám, tak Německo se připravuje na, to hned rozeberem, Německo se připravuje úplně stejným způsobem, jak se historie opakuje, na konflikt a celá Evropa v podstatě a i Spojené státy vlastně. Máme tady nedořešený konflikty, které nejsou vlastně ještě uzavřený, takže myslím si, že ta eskalace bude a bude ještě větší, než je teď a bude fakt jako ve zrychlené formě. A jeden etalon toho dokončení té reality jde vidět v našem panu prezidentovi, protože poslední dobou, co řekne to slovo perla, a jde vidět, jak spousta lidí se od něho odklání a jeho skalní fanoušci se k němu ještě víc přimknou a čím dál tím víc lidí odradí a se to tak jako hodně polarizuje v té společnosti, hodně se to cizeluje A na té mezinárodní úrovni vidím, že bude horko, ale bude rychle horko a pak bude studená sprcha jenom.
0: Pak to rychle schladne, protože
1: ano.
0: Tudyma to nevede, jako jo. No, než se do toho dáme, tak si pojďme říct, kdo dneska slaví svůj svátek. Dneska slaví Jindřišky a Henriety. Jindřiška je milým českým jménem pro milou slečnu či paní. Nositelky jména dostali do vínku krásný život, mohou se stát vládkyněmi svého domu, domova a života. Nositelkami jména jsou například spisovatelky Jindřiška Kubáčová i Jindřiška Smetanová, také zpěvačka Jindřiška Brožová, kostýmní výtvarnice Jindřiška Hiršová nebo keramička Jindřiška Radová. Ženské křestní jméno Jindřiška pochází ze staroněmeckého jména Heimerich, stejně tak i jeho mužská varianta Jindřich. Jméno se vyvinulo ze slov Heim, domov, a Rýhni, vládce. Překládá se tedy jako vládce, vládkyně domů, paní domova. Já si tady vybavuju Jindřiška, to byla v těch plíškách, že jo? Jindřiško, ano. Jindřiško, pojď domů. Jak tam kodet volal, když ta maminka měla ten zdravotní problém a pak zemřela. Tak Jindřiška, to je jméno, které nosí 18 178 dívek, žen, slečen a paní. 18 178, je to 73. příčka v četnosti užití tohoto jména. Když se podíváme na Henrietu, tak ženské křestní jméno Henrieta je cizojazyčnou podobou českého jména Jindřiška. Obě jména mají shodný původ, pochází z němčiny. Více se dozvíte pod jménem Jindřiška. A pozor, Henriet v České republice je 177. 552. příčka. Takže, co v tobě evokuje Jiří Jindřiška?
1: No, mě, jak když slyším Jindřiška, tak se mě vybaví vždycky ta herečka z těch pelíšků a vybaví se mi vždycky to Jindřiška.
0: Jak se otrávil v elektrické troubě.
1: Jak se otrávil v naší elektrické troubě. Takže to je úplně první věc, co se mě vždycky vybaví. No. Jindřiško. Ale žádnou Jindřišku pátral jsem a žádnou Jindřišku neznám. Znám Jindřicha, ale Jindřišku neznám žádnou. A Henrietu už vůbec ne. Tu radši ani přes jako jméno Henrieta mně přijde jako takový tak tlustá bachařka někde na Borech, jako jo. Henrieta. No to jako ne.
0: Jindřiška dává si dortičky do bříčka. No, opustíme básnické střevo a popřejeme. Takže milé Jindřišky a Henriety, my vám teď s Jiřím přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů. Obdarování, také nezapomeňte na promořování a pěkně to oslavte. Je pátek, bez hranic v podstatě, ráno se nejde do práce, takže můžete slavit. Vy, kteří znáte nějakou Jindřišku, nebo ona je totiž ještě Jindra, že jo, jestli se nepletu. Ona není jenom Jindra, ona je i Jindra.
1: Jo,
0: protože to Jindra a Jindřiška jsou dvě rozdílná jména. Takže vy, kteří znáte nějakou Jindřišku či Henrietu, tak jim nezapomeňte popřát. Když jim popřejete, nadělíte jim zdraví a pochopitelně jim nadělíte prodloužení života, neboť to vše má kladný vliv na jejich imunitní systém. Já to takhle odkládám. No a když to odkládám, tak to znamená, že tady zcela určitě mám něco v záloze, čím bychom mohli otevřít to téma, já jsem kdy to dávali, já jsem sebemrskačsky včera Předevčírem jsem sledoval tu debatu nějakých europoslanců, tuším, že to bylo. Tam byl ten zrádce Saša Vondra, byla tam Kačena Konečná, byl tam za ANO Človíček, ten byl takový neutrální, pak tam byla vystoupivší, bývala asi za ANO, teď už teda jako nestranice, která spíš inklinuje k takovým těm ODS-kovým názorům, nebo ke STANu, nevím. Pak tam byla naproti ním, tam byla silná, mentálně velice silná skvadra, která začala Sašou Vondrou. Následovala Prázdnuše a pokračovalo to Gregorovou, která vykřikovala, že je federalistka, že vlastně ty státy ona moc nepodporuje. Takže to byla debata, kterou jsem si dopřál po dvou uklidňujících nějakých dávkách. Bylo to, mám tady z toho výňatek a přišlo mi to, pardon, zapomněl jsem na Ivana Davida, který seděl vedle Kačky, který to tam jako značně zachraňoval. A Kateřina taky, ale jako Ivan David, ten se s ním vůbec nemazal, prostě ten to tam pálil. Protože oni jako všichni pod tíhou těch událostí, které se staly v tom Lipsku, tak všichni jako v podstatě a ještě navíc zneužili vyjádření jak Macinky, tak Andreje Babiše. Jo. Doslovné vyjádření Babiše i Macinky běžely v linku pod tím, takže si to mohl konfrontovat s tím, co říkala moderátorka, anebo co říkali oni. Jo. Oni všichni vkládali Babišovi i Macinkovi do úst, že potvrdili, že to byli Rusové, že tomu věřej, že to byli Rusové. Ale oni se ani jeden takto nevyjádřili, jo. Uh-huh. Oni se vyjádřili, že ta věc je vážná, že je potřeba ji vyšetřit. A že je potřeba na základě toho, že ta věc je vážná, nemluvili o tom, kdo to proved, jako. Pochopitelně udělat opatření. Na tom přeci není nic ani pro ruskýho, ani proti ruskýho, ale oni z nich udělali okamžitě, že se postavili na stranu toho rusofobního názoru. No, zkusíme si tady připomenout tím Šašem, co dluží 120 milionů, který ukradl, když měl na starosti Český dům při předsednictví České republiky, když jsme předsedali Unii. Nemyslím za Fialy, myslím ještě to předsednictví zpět, které bylo. To se nesmí zapomínat.
1: Jak ho bolely ty zádička, jo?
0: Jak ho bolela zádička a nemohl jít vypovídat, blbeček. Třikrát se omluvil, že nemůže jít vypovídat, protože bolí zádička a tím se z toho úplně vysmek, jo?
1: Přesně.
0: No, tak takhle to u nás chodí s některými. Tak pojďme.
2: Ani na vteřinu nepochybuji o těch německých informacích, kdo za tím stojí. Mimochodem těch incidentů je víc, co mají velmi podobný rukopis, že i tento týden ty útoky proti elektrárnám. Je to hybridní válka, není to jakoby válka otevřená. A vzít to prostě naprosto vážně a postupovat v Evropě koordinovaně, společně, nesmíme si tohle nechat líbit. Rusko tu válku nevyhrává, jak toužilo, jo. Tak teď prostě kope okolo sebe a my nesmíme povolit tady. Nesmíme povolit, jo.
0: Buďme jednotní, v jednotě je síla, poražme to Rusko, které už je na kolenou.
1: Mně se líbí, že on mluví o tom, že Rusko nevyhrává tu válku, jenomže Rusko nezačalo válčit ještě. A nikdo si nepřejem, aby Rusko začalo válčit, protože kdyby Rusko začalo válčit, tak je konec. Schluss Ende.
0: No,
1: jo, to je prostě...
0: Jiří,
1: rozumíš?
0: V tom jeho vyjádření pochopitelně je cítit...
1: Jsou takový keci.
0: Ta tendenčnost, ale hlavně. Rusko kope okolo sebe, protože prohrává tu válku. No tak pokud vím, tak na frontě to vypadá způsobem, jakým to vypadá. To znamená, že fronta brzy skončí, protože tam zůstanou vojáci bez jakéhokoliv týlového zabezpečení. Protože to, co Rusko teďko udělalo, je, že rozsekalo všechny sklady, všechny výrobní kapacity, všechny logistické uzle.
1: Ano.
0: Čili Rusko v podstatě se postaralo o to, že na frontě je jakoby cestou na frontu a na frontě jsou věci, které jsou. A ve chvíli, kdy toto tam jako doputuje a spotřebuje se, tak už nic jiného nepřijde. To je jako jednoznačně známka toho, že Rusko to prohrává na celý čáře a kope okolo sebe. Správně si podotkl, že Rusko není ve válce, Rusko s Ukrajinou není ve válce. Jo, Rusko na Ukrajině
1: stále
0: ano.
1: Vojenskou operaci.
0: Vojenskou operaci, přesně tak. Nikdo se třeba ti nezamýšlí, proč by Rusko mělo podnikat teroristické útoky na území Evropy.
1: Uh-huh.
0: Takhle, co by z toho mělo to Rusko, jo? Jako, proč by to Rusko dělalo? Rusko může prostě to vyřešit. Takhle, zatím to Rusové nedělali. Zatím Rusové nedělali žádné útoky ani, řeknu, nechci říct teroristické, ale jako nějakou diverzní práci na likvidování strategických vojenských výroben a tak dále. Zatím to Rusko neřeší toto. Proč? Protože Rusové jdou cestou tou, že dneska mají usvědčenou Anglii a Ameriku, že ty válčí na Ukrajině proti Rusku. To znamená,
1: že... tam mají
0: že
1: spoustu vojáků placených a podobně.
0: Teroristické útoky vedené na civilní cíle v Ruské federaci jsou ano. prováděny anglickou nebo americkou municí a jsou řízeny anglickými operátory přímo na Ukrajině, to znamená, že na Ukrajině operují.

0: obranou a dopadl, zaútočili na třeba dětský autobus plný dětí nebo na nějakou školu a podobně. A tito lidé se budou zodpovídat. Jednak ti, kteří řídili ten dron a jednak ti, kteří k tomu dali rozkaz. Touto cestou jdou Rusové. Pak si musíme říct, proč by Rusové vzali ruský dron, zanechali ho tam v Lipsku, proč ho teda nenechali vybuchnout, když, jo, a proč tam někdo nastrčil ruský dron, aby teda bylo evidentní, jo. Prostě. To je tak okaté a tak trapné, ale ta diskuze okolo toho je velice bouřlivá. Já bych tady pustil ještě jeden příspěvek z druhé strany, jak se říká, aby jsme si poslechli Jindřicha Reichla, jak on k tomu vedl diskuzi. Protože...
1: Ano, protože paní kolegyně má možná lepší informace než německé tajné služby, ale každopádně já prostě nechci předčasně na někoho ukazovat prstem, protože jsme si to opravdu zažili v tom převodově. Já doufám, že si to ještě tady všichni pamatují, kdy tam dopadly údajně dvě ruské rakety, Poláci svolávali bezpečnostní radu, paní Černochová tady na Twitteru psala, že je třeba aktivovat NATO a že bychom měli zvážit i aktivaci článku 5 NATO a za 24 hodin přišel pan Joe Biden, tehdy prezident Spojených států amerických, a oznámil nám, že to nebyly dvě ruské rakety, ale jedna ukrajinská. A následně polský prezident Duda v rozhovoru na podcastu řekl, že Volodymyr Zelenský věděl dopředu, že ta raketa je ukrajinská, že mu volal, aby ten útok svalili na Rusko a tím zapojili západní státy do vojenského konfliktu.
2: Děkuji, takže vyzýváte ke zdrženlivosti.
1: Jednoznačně.
2: Pojďme se zaměřit ještě.
0: V té debatě, o které se tady zmínil, jo, tak Ivan David právě upozorňoval, říkal, já jsem od narození skeptik. A protože oni to všechno opírali o to, že německé tajné služby řekly, že to nastražili Rusové a že se jedná o akt terorismu a tak dál. A oni se všichni báli jako spochybnit a brali, jako že když to řekli tajné služby, takže je to jasný. No a Ivan David tam pochybně říkal, no tak tajné služby prostě řekli, že v Iráku jsou chemické zbraně, stalo se, co se stalo. Kačena tam jako vzpomínala, jak Cyril Svoboda běhal s dvouma lahvičkama po sněmovně a všem tam ukazoval ty chemické zbraně, co všecko umějí a že je potřeba to schválit a tak dál. Nebo že je potřeba to schvalovat, ten útok na Irák. Uh-huh. Čili bylo poukazováno na to, že tajné služby mohou buď záměrně manipulovat, anebo se také plést a že výrok tajných služeb nemusí být tak úplně závazná informace, jo? Což pochopitelně se bralo v té debatě, jak se to zpochybňuje a že když to tajný služby řekli, tak je to pravda, tečka, hotovo. A vlastně tam přišlo na přetřes spousta jakoby situací, kdy ty tajné služby vlastně buď lhaly, anebo jo, otázka zněla, proč se to vytáhlo teď, týden před volbama v Německu, když se to šetří pět neděl, jako, jo, když tajné služby ty by měly mít rychle informace. Takže Koudelka je mistr pečlivka, protože ten šetřil ve Vrbětice 7 let, takže o to preciznější informace byla. Mm-hmm. Takže pak se odtajní nějaké trezorové informace, nějaké archivy se otevřou a zjistí se, že prostě tajné služby manipulovaly politickou sférou, manipulovaly pochopitelně kde čím. A oni o to opírají jako... To je eskalace, že jo. Jednak v Německu opravdu je to o tom, aby AfD srazili, protože AfD je nakloněna spolupráci s Ruskem, takže to je záměrně jako proti AfD. Jedna věc a druhá věc je, že

0: to je možná eskalace k tomu, aby opravdu se pootočilo to kormidlo ještě k tomu převedení ekonomiky na válečnou strategii, jo? Na válečnou ekonomiku. A to je potom pánbu s námi, čili Evropa míří, jak jsi to řekl tady na začátku, Evropa míří k velké válce, Evropa je znacizovaná, Evropu vedou pohrobci nacistů, satanistické rejdy nemají jakékoliv už krytí, oni už veřejně v podstatě satanisti jako užívají své rituály. Satanismus, nacismus jedno jest, čili tady ještě jako pár politiků nějak tak drží chladnou hlavu, ale je vidět, že Merz už se úplně zbláznil, protože i jeho dědeček byl zarytý NSDAP a nacista. Aha. Čili Kalásta vůbec, jako ta má v hlavě Bůh ví co. To jsou lidi, kteří jsou buď přímo z rodiny ovlivněni silně nacistickou ideologií a do toho ještě pochopitelně pod vlivem zbrojařského lobby. Což vidíme třeba i u nás na Hradě, kdy mistr převleků a skvoter z Hradčanské 1, tak pod vlivem agenta CIA, který mu je kamarádem po boku, bez jakékoliv prověrky, zasahuje do všech úrovní řízení státu, protože prezident kafrá úplně do všeho, ten, co ho má po boku. Takže dneska opozice je řízena agentem CIA bez jakékoliv bezpečnostní prověrky. Takže to je činnost pro cizí mocnost, jak vyšitá, střet zájmu, protože Pávek je ve vedení Globseku, což je firma, která obchoduje se zbraněma, mezinárodní firma. Tam zatím jsem neslyšel, že by někdo řekl, že je ve střetu zájmu. Andrej Babiš musel řešit střet zájmu, on ne. Uh-huh. Takže ta situace je velice vyhrocená. Pávek teďko poskytl někde zahraničním médiím, poskytl rozhovor, kde se jako bere si do úst, do huby a kritizuje a nějakým způsobem popisuje stav v Ruské federaci, kdy říká, že ruští mladí nechtějí jít bojovat, jenomže to se velice plete, protože on vůbec nechápe a nikdy nepochopil ruskou mentalitu, přestože se v ní pohyboval velmi dlouho. Rusové nejsou žoldáci, Rusové bojují za svoji vlast, za svoje rodiny, za svoje přežití. A to si plete s Francouzema nebo s Němcema, kde je veliký odpor mladých lidí do armády, do profesionální armády. Takže Pávek tam plácal zase nějaký nesmysly. Naštěstí jeho výroky jsou pod rozlišovací úrovní Kremlu, takže naštěstí nám z toho tolik jako nefouká. Ale i tak to nepřispívá dobré atmosféře. A Ivan David tam sarkasticky v té debatě povídá, no tak já pochopitelně už se nemůžu dočkat té třetí světové války, stejně jako tady všichni a všichni tomu tady tleskáme, že jo. Všichni se radujeme, že konečně bude ta třetí světová válka. Protože ta eskalace těmito formami je jasná. Mm-hmm. Jak to čteš ty, Jiří?
1: No, já to čtu úplně stejně, protože ta obrovská snaha západních zemí, Německo, Francie, Spojené státy, Anglie, tady ti hlavní podezřelí, kteří mají mimochodem 25 tisíc operativců na Ukrajině, což jsem někde vyčetl, to bylo vyčísleno, že vlastně na Ukrajině už jako Ukrajinci v podstatě moc nebojují, že tam bojují primárně tady ti žoldáci placení, kteří jsou placeni těma bezpečnostníma a tajnýma službama, které rozhodují o tom, kdo kde, jak bude nařčen, očerněn, že nechal nějaký drony a podobně. Ale ta eskalace je úplně jako fanatická a když se podíváme na rok 38, tak je to úplně nemlých totéž. Jo, ty předválečný doby. A já jsem viděl jednu diskuzi pod tím příspěvkem, jak jak vyšlo na sociálních sítích, že německá tajná policie ví, kdo teda stojí za tím útokem, že jsou to Rusové určitě a tak dál. A všichni okamžitě, prvních třeba 20 komentářů bylo komentář na téma, jo, historie se opakuje, je to prostě převlečená diverze, vysílačka a tak dál, Němci se nepoučili a podobně, jo. Takže lidi nejsou blbí, ti, kteří mají mozek na správné straně hlavy, tak ví, co se děje a ti ostatní jsou takový slepí vůči tomu. A na druhou stranu před těch tlaků na tu Evropu je samozřejmě víc, protože vidíme snahu zase z Maroka. Vlastně na jedné straně, nebo těch likvidačních kroků na tu Evropu je několik. Je to tady ta provokace té války, potom je to hospodářský úpadek, na kterým se systematicky pracuje, a pak je to ještě migrační hybridní válka, v podstatě, která je i z Ukrajiny, tak i z Afriky vlastně. A ze zemí z Afghánistánu a podobně. Z těchto zemí, kdy dovážou uprchlíky. Takže je to. Nikdy jsem si nemyslel, když si pamatuju tehdy tu Merkelovou, jak hřímala v televizi Wir schaffen das, že to zvládneme, že ta migrační politika, jak tehdy, nevím, jestli to bylo 2013, 2012, 2013, jak začali jezdit ti uprchlíci do té Evropy, nebo začali je dovážet do té Evropy, tak jsem si nikdy nemyslel, že ta Evropa se dostane do takového srabu, jo. Já jsem dneska viděl, jenom tak lehce odbočím, viděl jsem nějakou zprávu, že v roce 1950 byli ve Spojeném království bylo asi 3 mešity. Dnes, v roce 2026, je tam asi 1800 mešit. Jo, v celé Anglii.
0: No tak
1: Jo.
0: Anglie už, takhle Anglie už není Angličanů. To je potřeba
1: Není,
0: si
1: už ne,
0: říct.
1: už ne. Není, není, není. 80% nových dětí, které se tam narodí, tak jsou muslimové. Tečka.
0: Válka děloh
1: Válka
0: vítězně,
1: děloh,
0: vítězně
1: vítězně.
0: táhne krajem.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: A propos, víš, kdo použil tenhle ten výraz? Kdo ho uvedl na svět? Válku děloh?
1: Jo, nespomenu si, ale vím, jako,
0: Rajko
1: vím to, ale ty
0: Doleček.
1: se ne... Jo,
0: Rajko
1: jo.
0: Doleček, no.
1: Ano.
0: Hrozně neskutečně zábavný člověk.
1: Ale ono to tak je.
0: Ono to tak je, no.
1: Ono to tak
0: Takhle,
1: je.
0: já ti to... Takhle, ono by to tak nebylo, Jiří. Ono by to tak nebylo, kdyby... jak bych to řekl? Kdyby to bylo v přirozeném prostředí. To znamená, pokud by sem ty muslimové přišli, začali by, neměli by žádné pobídky, neměli by žádné zabezpečení, museli by začít pracovat, museli by začít a žít za podmínek jako domorodé obyvatelstvo, když takhle řeknu, nebo původní obyvatelé, no tak by se sem za A tolik nehrnuli, za B by si sem nenatáhli zbytek rodiny, protože by je neuživili a nemohli by se rozšiřovat tak rychle, protože by neměli na živobytí. ale protože jsou vlastně šlechtěná rasa,
1: Ano.
0: protože jim je sypáno do korítka, aniž by cokoliv dělali, no tak, tak oni se množejí, že jo, to je jasný, jako kobylky. Ale pro samotný muslimy to bude mít velice neblahý důsledky ve své podstatě, protože to je to, co jsem tady říkal o cikánech, jo? Dokud cikáni byli cikánama, tak se nějak vyvíjeli ve chvíli, kdy jsou podporovaným druhem, tak amen s nima, jo? Protože oni jsou závislí na tom nasypání do korítka. Až se to dostane do situace, že muslimové budou muset vydělat muslimům na to, co se sype do korítka, tak amen s nima, protože oni nebudou vůbec k tomu jako vedení, takže oni sami sebe vlastně momentálně se sami střílejí do nohy. Jo?
1: Je to tak?
0: Efekt to bude mít takovej, že pochopitelně bude vytlačeno to původní obyvatelstvo, to bude upozaděno, to víceméně vymře, nebo se stáhne někam do rezervace.
1: Ale, takový efekt indiánů.
0: Jo, ale pro samotný muslimy je tohleto cesta do pekla, jo, takže. Ale jo. Na té jejich trnité cestě pochopitelně utrpí ti, proti kterým to je namířeno. To znamená, až přiletí orešník na ty ostrovy, anebo až tam přijde ta velká vlna tsunami, tak spláchne, myslíš, 1800 mešit, jo.
1: No. Jo. To je masakr. A největší mešita, mám pocit, že se staví ve Francii za peníze daňových poplatníků. Jo. A ta bude vůbec největší. Schválně. Já to zkusím hodit.
0: Hele, no hoď to. A co Francouzi? Těm se to asi líbí, ne? Že mě jenom nejde do hlavy, že ty národy... My tady máme Ukrajince, že jo? Snažíme se teďko nějak... to narovnat k nějakému, řeknu, aby to bylo v souladu s tím, jak se stát stará o svoje lidi, tak aby nepřepaloval péči o přestěhované, tak bych to pojmenoval. No a to bohužel tam už oni jsou za tím Rubikonem, oni už se dostali k tomu, že jim staví mešity a tak dál, takže oni vyloženě pracují na svém vlastním vysídlení a už nemají asi pravděpodobně takhle. Pokud nemají sílu se nějak začít jako proti tomu stavět, tak si nezasloužej tu svobodu a nezasloužej si to, aby uhájili tu svoji krev. Jo. Tak to vidím já. A je to možná tvrdý, ale je to tak, já vím, že to je složitý. Ale myslím si, že vést odboj a být v ulicích a protestovat, Francouzi umí protestovat, zapalovat kde co, zemědělci se umí postavit některým, řeknu, špatným rozhodnutím. Divím se, že já vím, že to je potlačovaný, umělé, cokoliv se řekne proti. Já nemám proti muslimům nic. Muslimové podle mýho jsou taky lidé zlí a dobří. Muslimové mají svoje náboženství, tak jako u nás lidé mají svoje náboženství. No ale to neznamená, že by se s nima mělo zacházet jinak, než jak je zavedeno v té zemi. A nerozumím tomu, proč, a to je další věc, která jde proti muslimům, že v podstatě bude na ně nazíráno jako na něco špatného, hrozného, děsivého. Jo. Místo, aby lidé se soustředili na nacismus, místo toho, aby se lidi soustředovali, že nacismus je to zlo, náckové, fašouni, to je to, proti čemu je potřeba bojovat, tak jsou fokusovaní vlastně na to, že tím zlem a tím nejhorším, co Evropu potkalo, jsou muslimové. Ale to není pravda. Kdyby muslimy nikdo nezval, kdyby tady muslimy bezhlavě nepodporovali, a to dělají nacisti a fašouni.
1: Jasně, mimochodem.
0: Mimochodem, kdyby tohle to neorganizovali, no, tak by muslimové si žili prostě tam, kde jsou doteď, no a nevypadalo by to, že za všechno špatný v Evropě můžou muslimové. To je právě to, to je to chyt, v úzovkách to chytrý, jak oblbujou veřejnost, že pak to hodí na ty muslimy. Jo. A oni zase budou neviditelní. Organizátoři nacisti jasně. budou zase neviditelní. Jo.
1: Jasně.
0: Ale vrátím se ještě k té debatě, prosím tě. Našel jsi tu mešitu?
1: Aha, no mešitu tu největší jsem, tady nějaká velká mešita v Římě mi to ukázalo, ale já si myslím, že je ve Francii, já to zkusím ještě pohledat, jo, ale...
0: Vlastně není důležitý.
1: Není důležitý, ale tady mi našlo, že je zhruba ve Francii asi 2600 mešit a modliteben, jako muslimských.
0: Mm-hmm.
1: 2600. V roce 2000 to bylo 1500. Že to narostlo o 1100 za posledních 25 let. Tisíc mešit ve Francii vybudovali za 20 let. Tisíc. To je masakr.
0: Já to řeknu tak. Na na území Ruské federace pochopitelně jsou národy muslimské. Žijí.
1: Ano, jsou.
0: Menšiny muslimské, jo. Je jich tam takhle obecně. Rusko jako takové čítá nějakých 175 menšin národnostních. Mm-hmm. Ty mají svoje náboženství, jsou tam muslimové a jsou tam... Vlastně jsou tam zastoupena všechna náboženství, ta základní. Také proto se děti v Ruské federaci o všech těchto náboženstvích učí. O jejich fundamentech. Aby se vědělo, na čem ta náboženství stojí. A potom děti se můžou rozhodnout, jestli budou členy toho, nebo nebudou prostě náboženskou víru, vyznání mít jako takové. To ale dělají na základě vědomého rozhodnutí, protože mají k tomu informace. Je to dobrá pojistka, aby o sobě věděli, aby nemohl nikdo říkat, hele, on je muslim a protože muslimové chtějí nás bílí povraždit, tak je potřeba jít proti ním, jo. Protože některá ta ortodoxní odvětví toho náboženství opravdu to tak mají. Jenomže je potřeba se taky podívat, co třeba židovské náboženství, co mají, no. co mají ve svých... jestli se tomu říká no. Tóry, nebo jak se tomu říká.
1: No, oni těch knih mají několik, ale...
0: Jo, a co, oni tam, to... co oni tam píšou u nás o gojímech, jo? Jako, co my no, pro ně jsme, no. jo?
1: Jsme gojím nějak... hovada, no.
0: Jo, o tom se nějak nemluví.
1: Protože, viděl Protože... jsem, já jsem viděl totiž jeden zajímavý rozhovor s agentem Mossadu a s nějakým představeným židovské, to bylo v Izraeli, jo? A on říkal, a ptali se ho, to byl taky takový rozhovor, který jako nikde moc nenajdeš, mě to někde vyskočilo, ale neudělal jsem si print screen, ale pamatuju si to přesně. A oni se ho ptali, co by vlastně mohlo ohrožit židovskou církev nejvíc, nebo židy jako takový. A on řekl, kdyby se křesťani a muslimové spojili dohromady.
0: Mm-hmm.
1: Takže tam v tom máš úplně napsané všechno. To znamená, za tu rasovou nenávist a za tu vlastně podněcování té nenávisti křesťanů proti muslimům a muslimů proti křesťanům prostě stojí jedna enkláva tady těchto mosadistů, co organizují tady tyto věci. Ti Izraelité prostě.
0: Takže jak je možné, že v tom Rusku nejsou nějaké třenice? Jak je možné, že v Moskvě chodí, tam se bavili s tou jednou ředitelkou, respektive to byla vedoucí oddělení, takhle vedoucí oddělení školského úřadu pro moskevskou oblast, což je větší šajba než ministr školství v České republice. A ona říkala, že oni v Moskvě v tom jejich ranku mají 153 jakoby národnostních menšin, jo? Navštěvuje ty školy. A že jediný způsob, jak zabránit nějaké nenávisti, nějakým třenicím, je všem rovně. Takže když ten student dostane od té školy něco, knihu nebo cokoliv, tak to dostávají všichni. A nikdo neřeší, jestli on je muslim a je to knížka, která v podstatě třeba víc mluví o křesťanství. S tím nemají, jo, nebo že tam jsou křesťanský principy v té knížce, jo, zachycený. Že to je třeba nauka o rodině, tak jak je pojatá, že jo, v tom našem pojetí. Takže je to muž a žena, tatínek, maminka. Ruská federace přijala, že jo, mají to daný v ústavě, že rodina je otec, matka, děti. Nepíše se tam, že rodina je otec, mnoho žen, které mají děti. Jo? Chápeš? Takže a oni se nebouří prostě, protože oni jim zase tolerují ten jejich způsob, jak oni to mají. Na těch vesnicích, kde prostě si žijou tím muslimským životem a nebo v těch městech, kde jsou muslimský, ať si to organizují po muslimsku. Věřej tomu, mají to takhle daný, tak a nikdo tam nepřijede, nevystřílí je, protože je to protiústavní. Jo? Ale když není podněcovatel, no tak není konflikt. Jo? Čili teďko pochopitelně, když se vrátím zpátky k té diskuzi a vůbec k tomu, jakoby k té kauze, ono to není o té diskuzi, ono je to o té kauze, jo. Takže v Lipsku se začátkem srpna našla vedle letadla se našel dron, který nevybuch a je to ruský dron a oni teďko 5 neděl řešili, jak to použít, takovouhle věc, tak vymysleli, že srazej AFD preference, že před volbama poškodí a tak dál. No a někteří vyprázdnění politici, jako je Prázdnuše Nerudová, ještě vykládá, že třeba AFD někde v Bavorsku nebo kde, takže mají ve svém programu, že AFD má ve svém programu prostě napadení Benešových dekretů. Mm-hmm. Ivan David jí řekl, že lže, že to není vůbec žádná pravda, že pouze na jednání politiků tady v té bavorské části AFD, že tam probíhala diskuze na toto téma, ale že by to bylo přijato jako programové prohlášení nebo něco takového závazného, to nebylo. Byla tam někde nějaká takováto diskuze. A to ti říká někdo, kdo organizuje sudetoněmecký Landsmannschaft jako v Brně, jo? Chápeš? Mm-hmm. Ona, která, a mají prezidenta, který za to dal záštitu, a oni, kteří kopali za ten Landsmannschaft v Brně, tak oni budou s odpuštěním jako kydat hnůj na AFD, protože AFD přeci chce vystoupit z NATO, AFD chce vystoupit z Evropské unie, AFD chce příklon k Rusku, což pro nás by bylo hrozné, protože tím pádem, když vystoupí AFD, když vystoupí, nebo Německo, když za vlády AFD by vystoupilo z unie, tak unie se rozpadne. No a co my chudínky, jako? Takhle oni uvažují, rozumíš? Takže proto my se všichni budeme soustředovat a teď celý západní svět se soustředuje na volby v Rusku, jak by jim to tam rozložili a jak by jim je překazili a jak by jim je ovlivnili a jak by podpořili cokoliv, co by rozvrátilo Rusko v té době, v těch voleb, aby udělali nějaký půjč, jo? A to veřejně píšou prostě. To už není o tom, že oni říkají, ne, my jenom pozorujeme, ale my ne, všichni se snaží ovlivnit průběh voleb v Rusku. No a teď my všichni musíme vlastně držet palce, respektive ovlivňovat, aby AFD nevyhrálo v Německu, přestože asi, pokud má dobrý preference, tak asi Němci uvažují nějak jinak, ne? Už nechtějí to nacistické řízení toho státu, aspoň z těch 43%, co oni tam mají dneska jakoby nějaký předvolební výsledek, tak asi nechtějí. Ty 43% Němců nechce prostě, aby Německo bylo zase to, který tady zorganizuje světovou válku. Ale my všichni to musíme jako negovat a respektive musíme na ty Němce působit a nejlépe, kdyby jsme to tam šli odhlasovat, aby to AFD prostě nevyhrálo, protože by to znamenalo, že budeme mít potíže. Oni neříkají, máme potíže dneska, protože to Německo podělalo prostě kompletně celou Unii a je potřeba prostě tu Unii buď rozpustit, anebo prostě úplně ty nácky vyhnat a to je, ale podle mě to je neřešitelný, to je neopravitelná záležitost. Oni takhle neuvažují, člověče. Oni vždycky vytrhnou z kontextu něco, jo, a teď to servírují a opracovávají, ale neřeknou to od začátku až do konce. Tak jako, že neřeknou, že proč na Ukrajině teče krev. No, protože ve 2014 tam Amerika zafinancovala obrovskou barevnou revoluci, Majdán.
1: Přesně.
0: A od té doby tam teče krev prostě. Jo?
1: A intervence dělali už od roku 2000, že jo, šli po Janukovičovi a tak dále, že jo.
0: Včetně naší pomoci. Jo.
1: Ano. Mhm. No a když mluvíš o té Evropské unii, nevím, jestli jsi jsi to postřehl, tak Island měl referendum a bavili se tam o tom, jestli chcou vstoupit do Evropské unie nebo ne. A polovina Islandianů nebo 52,8% voličů řeklo, že ne, že nechcou vstoupit do Evropské unie.
0: No ale to si vím, že Island je v té čekačce tuším 17 nebo 20 let.
1: No jasně, jasně.
0: Že, jo, a teď si vem ty Islanděni, ono taky se něco na Islandu stalo, že jo, mezi tím. Oni Island chtěli jít úplně jinou cestou a oni jim tam udělali taky jako barevku víceméně. Trochu skrytou. Vrátím se ještě zpátky k tomu tématu, jo.
1: Jo, jasně.
0: Těch provokací. Vondra řekl, že v Evropě probíhá spousta těch dronových provokací, jakoby, jo. Mm-hmm. Ale přeci tady jasně zaznělo, že od Jindřicha Reichla, jak to bylo s těma raketama, co teda nakonec byla ukrajinská. Proč se nezveřejnili nikdy výsledky vyšetřování a je to tabu se střelení tohletu MH, nevím, kolik to bylo, 51 něco, těch Holanďanů, pamatuješ si?
1: Mm-hmm. Jo, pamatuju.
0: Tím Bukem. To byla ukrajinská. To Ukrajinci se střelili to letadlo. Zatím se řeklo, že to byly Rusové, jo. Nebo že to byla, takhle, oni řekli, že to byla ruská raketa.
1: Jasně.
0: No ona to byla ruská raketa, protože to byla vyrobená raketa, nebo ještě to byla, ten Buk byl ještě z doby, kdy byl Sovětský svaz. Takže to byla de facto sovětská raketa, takhle, vystřelená Ukrajincema, ale že jo. Nemluví se tady o spoustě věcí, nemluví se o teroristických útocích, které byly mířeny přímo proti civilnímu obyvatelstvu, přímo proti dětem, protože dětské rituály mají satanisti úplně nejradši. Mluvili jsme tady o tom, jak to vlastně bylo, že ten software určitého typu, který se používá v zaměřování těch cílů, že má algoritmus, který ho vyloženě navádí na skupiny dětí. Tam, kde jsou skupiny dětí, tak tam se upřednostňuje ten cíl jako strategický cíl pro ten dron nebo pro tu raketu. Mluvili jsme o tom člověku, který se z toho málem zbláznil, když s ním pak vyšel na světlo boží, že to tak bylo. a tak dál, a tak dál, jo. A teď řeknu to zásadní. O čem se vůbec nemluví, je to, že zástupce velitele, zástupce vrchního, takhle, zástupce náčelníka vojenského štábu Ukrajiny, takhle, abych to řekl správně, tak zástupce náčelníka velitele štábu ukrajinské armády se vyjádřil, že pokud Evropa přestane podporovat Ukrajinu finančně a muničně, zbraněma a tak dál, a vojensky tedy, a bude si myslet Evropa, že dál bude sedět na zadku a jakože nic, tak to se velmi plete, protože Ukrajina je připravena páchat na území evropských zemí teroristické útoky, aby znovu přiměli Evropany platit. To je jeho vyjádření. Tady jsem ho čet nedávno.
1: Jasně.
0: To přeci zapadá, ne? Takže oni budou, nejdřív budou dělat ty útoky jako pod ruskou vlajkou, jakože Rusové.
1: Jasně. Jo?
0: No a potom až to, nedej bože, praskne. Jako odpráskli Nord Stream. Nord Stream nadělal obrovské škody celé Evropské unii. A Saša Vondra tomu tleská a říká, to je dobře. Já jsem od začátku říkal, že Nord Stream je špatně, protože nás bude činit závislými a tak dále. My jsme dál závislí, akorát, že nás to stojí víc peněz. Takže a já tvrdím, Evropa bude šťastná, bude klečet na kolenou a bude prosit, aby osvobozenecká unie, Bělorusko, Rusko, Čína a KLDR osvobodilo Evropu od nacismu. Budou prosit a budou klečet. Protože vypustili džina z lahve a džin jim přestává sloužit. Dneska džin se domáhá toho, aby mohl být na svobodě a mohl řádit. A pro ty svoje rejdy potřebuje peníze. Ukrajina nemá už zase peníze. Oni schlámstli 90 miliard euro. A už zase nemají peníze. Kolik je 90 miliard, prosím tě, euro?
1: Prosím tě, hned to spočtu. Kalkulačku si tady nejde. Vezmu na pomoc. 90 miliard, jo? Já abych ty nuly nepopletl, víš, takže počkej, to je 9 miliard, 90 miliard krát, dejme tomu takto. No, tak je to 2,16 bilionů korun.
0: No.
1: Že to skoro celý,
0: to je skoro celý náš, to je skoro celý náš dluh, než přišel Fiala, jo?
1: No, přesně.
0: Ty bláho. Jenom pro představu, to je 2160 miliard.
1: Ano.
0: 2160 miliard. A jim to nestačilo ani půl roku. Tak to je, no, to jenom je drahý kamarád, bych řekl.
1: No, ale když jsme u toho vyčíslování, jo, do dnešního dne stála ta americká eskapáda v Iránu. Já to tady zvinuluju, dám Cčko. Tak tam mi to vyšlo na nějaký, já jsem viděl nějaký číslo 37,5, počkej, 37,500, takrát, kolik je dolar teďka? To miliardkrát, ty by byl 20, počkej, to je nějak málo. 1, vyšlo mi, že ta eskapáda v Iránu vyšla na 1 bilion korun zatím, ale to mi přijde málo. To zkusím tady zadat.
0: Teď je přijde málo?
1: No, já si myslím, že je to víc. Že to, jako nepřijde mi to málo, ale přijde mi to, že tam utratili víc peněz. Jaké jsou náklady USA na konflikt v Iránu, konflikt s Iránem? V CZK. No, ale to taky můžou být oficiální, že jo? Nebo jako oficiální. Otázka je, jaký jsou skutečné náklady, ale
0: No ne,
1: jsem
0: to,
1: zvědavý.
0: hele, tam se ty náklady velice těžko jako
1: Prokazujou.
0: prokazujou, protože oni mají taky obrovské ztráty, že jo. Iránci jim rozsekali na mnohých územích, jim
1: No
0: rozsekali vojenskou
1: základny, že jo.
0: infrastrukturu, některé výrobní záležitosti, některé majetkové věci. Oni se s tím moc nepárali, takže to, kolik je to stálo, je jedna věc a o kolik přišli, je věc druhá. No, takže to se ani nedá vyčíslit. Je jasný, že to
1: Už mi
0: platí
1: to tu
0: celý svět, ten
1: skáče.
0: problém, jo, tam.
1: Už mě to tu skáče. Je to v rozmezí. Ono to tady píše, že je těžko to odhadnout, protože něco jsou náklady kongresu, něco jsou náklady takový makový oficiálně celkově výdaje. No, vychází mi to na 4,2 bilionu korun zatím od začátku roku. 4,2 bilionu. Jenom na konflikt s Iránem. A to jsou přímé výdaje, to nejsou ty ztráty, jo. Takže je to téměř dvojnásobek českého ročního rozpočtu v České republice.
0: Takhle je
1: To je
0: potřeba
1: masakr.
0: stěko, ale proč říkáme tu informaci, jo? To je asi to nejdůležitější. Proč ji říkáme? Tyhle peníze Amerika chce od koho? No, od Evropanů.
1: Přesně
0: Amerika
1: tak.
0: tohle to vydala a Amerika ty peníze chce nazpět. Toto je částka, kterou budeme muset my Americe zaplatit.
1: A
0: A Amerika
1: nakupovat od
0: určí,
1: nich.
0: tak Amerika určí, jakým způsobem. No tak něco zaplatíme v zakázkách pro zbrojaře, něco
1: Ano.
0: zaplatíme na clech, něco zaplatíme na dovozu strategických surovin a energií, ne? Tak. Jako to, jestli si někdo myslí, že to zaplatí jenom americký daňový poplatník, tak já se ptám, z čeho, když většina daňových poplatníků v Americe pobírá dávky, takže nejsou daňovýma poplatníkama, takže potenciální daňoví poplatníci, protože prostě v Americe se toho moc nevyrábí. To už není ta Amerika, která byla v tom boomu a dneska to je prostě všichni mají jenom natažený ruce. No a tím, že to tam je tak, jak to tam je, jako zeptejte se někoho, kdo byl v poslední době v Americe, co tam viděl, jak to tam vypadá.
1: No.
0: New York, takový ty vyhlášený města, to je jeden velký průšvih, jo. To je jedno velký neštěstí. Když si to vezmete, ale to je právě o tom, a zase, čím bude mít Amerika větší díru v kase, tím agresivněji se bude chovat v tom světě. To je
1: Přesně
0: naprosto
1: tak.
0: evidentní. A taky to tak dělají. Zmocnili se čtvrtiny venezuelské produkce ropy.
1: Ano. A Trump prohlásil, když to řekli, že pokryli svou roční spotřebu a náklady na ten vývoz ropy. Prostě ukradli ropu a řekli, tady ta ropa je naše a to nám pasuje do ekonomického plánu. Takže jsou to jenom prostě loupeživí rytíři, nic jiného. Jo.
0: Chovali
1: Prostě
0: se
1: nějakou
0: někde jinak?
1: etikou.
0: Jiří, chovali se
1: Ne,
0: někde
1: ne,
0: jinak?
1: ne, ne, ne, ne. No tak když si vezmeš historicky, co tam za lidi v uvozovkách šli, jo, jaký těhle
0: Osídlovat,
1: lidi
0: osídlovat.
1: osídlovat, jo, vyvraždili vyloženě, udělali genocidu na původním obyvatelstvu a tak dále, jo. To se nemusíme bavit, to všichni víme, že jo. Takže,
0: To je,
1: takže tak, no. Úpadek v praxi přímé.
0: když bych to řekl, tak to kulturní národní hospodářství, kulturní národní, kultur, jak bych to řekl, ta kultura národa a dějiny toho národa, pokud bychom vůbec to mohli považovat za národ,
1: A nebo za kulturu?
0: nebo za kulturu, nebo dokonce za lidskou kulturu,
1: Ano.
0: tak to stojí všecko na zločinu. Amerika od začátku vznikala jako zločinecký projekt.
1: Je to tak.
0: A to, že tento zločinecký projekt využívá London City jako nástroj pro získávání a prosazování svých zájmů, o tom ani potom. To, že si založili nacisté na to, aby je nemohli jen tak jednoduše odlovit třeba specialisté ze Sovětského svazu, jako lovci lebek, který lovili ty nácky, že jo? Vzpomeňme, jak byl ulovený Bandera v Mnichově na schodech, jak mu tam nastříkal do ksichtu ten jed. Hrdina Ukrajiny, jo. Dneska jsem viděl v Polsku, tam v jednom městě mají trojzubec, je to jako socha, jo? Je to socha trojzubec, na tom trojzubci je nahozený dítě, které vzhlíží k nebi a je v podstatě probodnutý, takhle nabodnutý na tom. To je připomínka banderovského řádění v Polsku. Tento trojzubec používá Ukrajina jako oficiální symbol.
1: A ten trojzubec je anagram pro hákový kříž, že jo?
0: Pochopitelně, takže...
1: A když jsme u toho, ještě jsem viděl zajímavý článek, kde vlastně říkali, že pozdrav slava Ukrajině byl roven hajlování na Ukrajině v roce 38, že to bylo v oficiálních stanovách na Ukrajině. Takže vlastně pozdrav slava Ukrajině je prostě nacistický pozdrav ve 100% už od roku 38. Takže kdo dneska provolává toto heslo, tak se
0: Myslím, že to
1: automaticky...
0: provolávali v parlamentu, ne? V minulém.
1: Jo.
0: Přeci.
1: A třeba ti naši kucí hercí a tady ti to specialisti.
0: Jo.
1: A nebo ten, co byl, ten, jak se jmenoval, Babiš teďka o tom mluvil, ne, jak rušili ten úřad pro tu kritickou komunikaci, jak dávali ty
0: Foltín,
1: kartičky.
0: myslíš?
1: Foltín, no, tady ten, s ním jsem viděl taky rozhovor, to je
0: Slušně, slušně.
1: To je... Jsi mi řekl slušně, tak mě vypadaly všechny slova z cizí, jako... ne.
0: A to cítím.
1: Já jsem úplně žasl nad tou komunikací a byl tam ještě... Existuje pořád Keci a politika a tam je nějaký ten Michalopoulos, Polus, nebo jak on se jmenuje, jak on taky se hodně... on je taky specialista úplně na všechno. Takový sympaťák, ODSák taky, a on tam seděl vedle toho Foltýna a Foltýn se vyjadřoval o Rusku, že Rusko není stát, jo, že je to prostě, to nemůžu říct, jo, protože je to hodně sprostý, jo, ale ten borec vůbec neví, co říká, ten musí být sjetý jako 24/7, jako. To je úplně neuvěřitelný.
0: No tak on je
1: Takže.
0: Ve svazku teďko s tou
1: Šigišvili, nebo jak ona se jmenuje? No, s tou...
0: No ne, tak je to ta pirátka, která
1: no, ta pirátka,
0: má otce
1: no.
0: odstřelovače na Ukrajině a já jsem ji viděl, jak šla v jedné řadě s hajlujícíma a ona chodí poučovat. Teďka už ji docela stáhli, jo, protože Dimitrašvili.
1: Jo.
0: Tak už ji stáhli, protože už asi toho na ní bylo dost, co by na ní mohli vykulit, tak to radši rychle utli. Ale chodila hodně jakoby do debat, protože je chytrá, že jo, to je jasný. Jo.
1: No to je mazaná jak liška, co větě. She's lubricated as a fox. No, ale
0: ono vůbec u pirátů je docela taková mentální podvýživa, bych řekl.
1: Aha, takový záporný IQ, kdybys to sečetl, tak to je jako špatný, to je hodně špatný jako v tom. No. Hlavně,
0: takže jenom ale,
1: ať
0: to je neřešitelný, to je neřešitelný stav, pokud nezapojíš mozek, tak bylo tady teďko velmi často vykládat lidem, že Rusové tady dělají nějaký útoky, takový, jako útoky pod cizí vlajkou se tady jako satanistům dařilo vždycky dělat, že jo?
1: No. Rusko je transparentní natolik, že pokud bude útočit na Evropu, tak se k tomu přihlásí a oznámí ten útok dopředu. Jo, takže asi tak bych to řekl.
0: No, je potřeba říct, Rusko má schopnost důkazy odkomunikovat a zdůvodnit, proč udělá takový či makový útok a nebude ho dělat záškodnicky, ale udělá ho oficiálně.
1: Udělá ho oficiálně, účelně a doloží k tomu všechny dokumenty.
0: A ještě vyzve v tom místě, vyzve, dejme tomu, upozorní, že udělá ten útok,
1: ano.
0: Aby eliminovali ztráty. Na civilních životech. Jo. Takže Rusko k těm věcem přistupuje naprosto takto zodpovědně, to znamená nějaký teroristický útoky. Zapomeňme, že Rusko nemá zapotřebí organizovat teroristické útoky. Rusko potvrdilo svým čtyřletým působením na Ukrajině, že se nechová tak jako kyjevští nacisté. Je schopno doložit, co všecko napáchali tyhle ty náckové a specialisté vycvičení CIA na mučení a týrání lidí. Čili Rusko nemá zapotřebí organizovat někde nějaký teroristický útoky. Rusko prostě oznámí, že do Londýna přiletí nepříjemná věc, ať stáhnou civilní obyvatele. Je potom na Americe, na Anglii, jestli to udělá nebo neudělá, ale to upozornění tam půjde. Vladimír Putin už upozorňoval obecně Evropu, ať si uvědomí, že svým, nevím, jak to nazvat, aktivismem nebo svým zapojením do té protiruské štvanice a do zásobování ukronacistického režimu v Kyjevě se stávají jednou z bojujících stran. Jsou nepřátelé Ruska. No a zveřejnili dokonce i soupis cílů.
1: Mm-hmm.
0: Já se ptám, co udělala Evropa, konkrétně třeba Česká republika, co udělala ve smyslu zveřejněných strategických cílů? Je tam nějaký monitoring? Je tam nějaký nácvik obyvatelstva, kdyby náhodou opravdu?
1: Jo. Jsou aktivovaný kryty a podobně.
0: No, kam mají ty lidi?
1: Asi nula, ne?
0: No asi nula, jo. Zatím nula. Bere se to na lehkou váhu, tak snad to taky bude, řeknu, řešit vláda nebo bezpečnostní výbor. Já chápu, že momentálně toho vláda má k řešení obrovské množství, protože Každý, kdo může, tak hází vládě klacky pod nohy. Médiama počínaje, prezidentem konče, jo. Přiblblou opozicí, která to všechno podněcuje, to je prostě místo, aby ty lidi... Já bych prostě ty lidi pozavíral, všechny dotčené v nějakých kauzách bych pozavíral do vazby. To proto, aby nemohli ovlivňovat a bránit vyšetřování. Jo? Jenomže ono to je složitější, než si myslíme. Za chvilku si to povíme a ukážeme to na příkladu Slovenska. Teď ještě zůstaneme v České republice a já vám pustím jeden taky zajímavý rozhovor o Pávkovi. Jo? Jako dotazoval se, protože Miroslav Ševčík se velmi rád přeřekne a mluví o prezidentu jako o Pávkovi. Tak si to pojďme pustit.
2: Vystoupil tam také docent Ševčík, poslanec, nestraník za SPD. Nebylo tomu poprvé, co veřejně o prezidentovi Petru Pavlovi mluví jako o Pávkovi. Je to na místě? Patří tohle do politiky? Není to už dávno za hranou?
3: Já naopak jsem jako u toho jako v podstatě říkal, ano, tak to je, tak je to Pávek. Jako ten člověk přísahal, že bude bránit komunistické Československo před kapitalismem, byl v zácviku komunistické rozvědky vojenské, měl působit jako záškodník v zahraničí, pak nátvrdil, že to nedělal nikdy, že to tak nebylo, pod těho důkazu se musel přiznat. Takhle to je, jeho krycí jméno bylo Pávek. Když byl 17. listopad, tak ho trávil v konspiračním bytě údajně.
0: No jo. Máme hada. To. Máme hada, nebezpečného hada.
1: A hřejem si ho na prsou.
0: Hřejem si ho na... A dobře si ho platíme i z jeho hadicí.
1: Ano. A jeho hadica nás stojí 100 litrů měsíčně.
0: 100 litrů, to je...
1: Navíc. Jako...
0: Ano, milion.
1: A když je na mezinárodním summitu, tak a když se jí něco zeptají anglicky, tak neumí kváknout Dilina. Bože, ta je blbá, až to vzduchem brázdí, jako. Hlavně, že mají klasického vzdělání, oba dva.
0: No, možná, kdyby se jí ptali v ruštině, tak by to dávala, ne? To se určitě učila.
1: No, jestli si to pamatuješ.
0: Jako rozvědčice a jako ta, která měla rozvědčíka hlídat.
1: Přesně. Tato vzala ten úkol doslovně a hlídá ho na každém kroku. Akorát ta Ankara tam nemohla jet.
0: To jako... Mě by třeba zajímalo setkání Havla s Pávkem teďka. To bylo takový, nazdar, ty stará vojnorozvědčická, kde se tu bereš? Nazdar, ty opilče, ty ještě žiješ, člověče. Hele ty, jak jsi napráskal ty lidi, já jsem pak za to dostal vyznamenání, ty. To bylo dobrý, jak jsi mě nahlásil. Víš, jak ti věřili a pak jsi šli za to sednout? No jo, to víš, tak nějak jsem si musel na ten chlast a drogy vydělat.
1: Na ty drogy a na ten bohabojný život. Jo, tak to je...
0: To by se třeba, já nevím, ale třeba Kryl by se musel, jo...
1: Obrat se v robě, no.
0: Já si myslím, že normálně z některých hrobů bude těžký průvan, jak tam rotujou...
1: No, jak hadr na holi, že? No ne, když si pustíš, ono totiž ty jsi narazil na zajímavou věc, jo. Mně sem tam nějaký rozhovor s Krylem vyvstane a to jsou vysoký debaty, opravdu. Nebo vysoký myšlenky, to co ten Kryl jako tam řekne. A on, a dá se to aplikovat prostě na dnešní dobu, jo. Úplně s přehledem, jo. No. Představ si setkání Kryla s naším rozvědčíkem taky, jo. Co by mu řekl?
0: To si právě nechci... No ne, tak on by mu asi nic neřekl. On by mu asi nic neřekl. On by si musel odplivnout, buď by se pozvracel, Nebo tak, no. Ne?
1: A teďka, když vidíš ty videa retrospektivně, jak ten Pávek říká, ne?

0: tady mám odpovědět na takovou citlivou otázku. Pošli do hajzlu s tím, že už jsi s tím dávno vypořádal, že jsi to odpracoval. Nazdár! Tak já bych sem jenom chtěl podotknout, že pochopitelně každý má nějakou historii. A já se domnívám, že já už jsem si svoji historii odpracoval a nemám k tomu už co říct. Výborně, pane prezidente, výborně.
1: Výborně. To byla ta refa do černého.
0: Kdo nemá L, není premiér. Píše se tady, Německu došla trpělivost, Rusko má pokus o útok na letiště v Lipsku na svědomí. Domnívá se Berlín. Německá vláda oficiálně obvinila Moskvu z pokusu o útok dronem na ukrajinské nákladní letadlo na letišti v Lipsku. A proto to letadlo bylo plný zbraní, jo?
1: Jo, to bylo ještě plný zbraní, jo?
0: No jasně, to bylo plný... A přesto nevybuchlo. V reakci na tento incident Berlín oznámil sérii přísných opatření, včetně uzavření ruského konzulátu v Bonnu, a teď pozor, a ruského domu v Berlíně. Podle německých představitelů jde o další případ ruské hybridní války, přičemž podporu Berlínu už vyjádřilo vedení Evropské unie i NATO. Rusko tato obvinění odmítá jako vykonstruovaná a varuje, že na německé diplomatické kroky odpoví. Já k tomu vím to, že Moskva si pozvala německého diplomata, německého, jak se mu, konzula, tak si pozvala na kobereček. Ono totiž, tam je jedna důležitá věc, jo, pozor. Zřízení ruského domu v Berlíně je dáno smlouvou o sjednocení Německa, čili dohoda 2+4, zahrnuje to, že v Berlíně bude ruský dům a to byla jedna z podmínek. To znamená, pokud oni uzavřeli ruský dům, jakože zatím ano, tak porušili tuto dohodu, zase znova porušili tuto dohodu, jo. Takže to opravdu spěje a zase se to skládá, ta skládačka do toho vypovězení dohody 2+4. Jo. Tak to jenom, aby jsme si uvědomili trošku, že tam vždycky ty věci mají nějaký větší dosah nebo větší rozsah škod, než to na první jako dobrou vypadá. No,
1: no jo, no.
0: Ovšem, komu není dáno,
1: komu není z hory dáno, v apatice nekoupíš.
0: Jo, jo, jo.
1: Je to tak, je to tak, jak říkáš. No, takže... no. Jak říkala Jolanda, budeš někde hodně.
0: Jolanda. Jolanda. Co pak Jolanda? Co by na to řekla Jolanda?
1: Jolanda by řekla, no, bylo to hodně zakázaný. Za komunistu. No,
0: my už opustíme ten problém, řeknu. Podíváme se k nám do kotliny. Protože se nám tady rozvíjí spousta jaksi kaus. Jedna z těch starých je Dozimetr. Tam probíhá nějaké šetření. Rakušan si je jistý. Největší mafiáni se tváří, že se jim nemůže nic stát. Jo. Já si myslím, že mají jako těžký spaní, jo, momentálně. Nebo nám to trošku tady, jak se ty věci vyvíjí, tak nám to řekne Karel Havlíček v jedné debatě na Prima CNN News.
2: Tak motři ze Zlína si přijeli porcovat Prahu a s těmi mafiány spolupracovala pražská galerka, ale bohužel i politická.

0: ať už z hnutí STAN nebo ze Spolu, a to, co je nejhorší, měli i svého ministra vnitra.
1: Tady slyším dozimetr zleva, zprava, tady na mě někdo vykřikuje.
2: To není kauza hnutí STAN.
0: Měl okamžitě skončit jako ministr vnitra. Přesně dochází na naše slova, co jsem říkal zde ve vašem studiu někde před 3 roky, že nemůže být v této situaci šéf STANu, pan Rakušan, současně ministrem vnitra. A potvrdilo se přesně to, co jsme říkali, protože co uniklo, tak údajně nesvéprávný Redl říká, byl by potřeba, aby STAN měl vnitro, justici a my klid na práci. No takže to je samozřejmě průšvih jako dělo. Nemluví o tom, že v tom jede teda i TOP 09 a ODS. To znamená, jede v tom i Spolu, kdy pan Fremer, pravá ruka pana Pospíšila, dvojka na kandidáce Spolu, poslouchal od Redla. Já ti říkám, Jirko, žádné strachy, když přijdem do Prahy, můžem krást. No tak se jim to podařilo.
3: Kauzou nemám nic společného.
0: Měli jste pod sebou dopravní podnik města Prahy, kde se tohle to všechno dělalo. Piráti nesou minimálně nějakou manažerskou a politickou odpovědnost, protože vy jste měli vašeho primátora Hřiba, jeho náměstek byl pan Hlubuček.
4: Já jsem měl na starosti infrastrukturu, bezpečnost také. Měl jsem významné firmy na starosti jako třeba vodárny.
5: Pan minister Rakušan řídil Hlubučka, rozumíme se tomu, a zůstává na své pozici.
6: Opravdu se nás to netýká a znovu říkám, ať je odsouzen každý, kdo kradl.
7: To, že někdo by mohl říct, Vít Rakušan je v těžké situaci, bude mít obavu z toho, co bude dál v médiích.
8: Vít Rakušan, pokud má čistý svědomí, pokud nikdy nic neukrát a neměl s tímhle nic společného, tak může být úplně v klidu.
9: Říká Rakušan. Jiří...
10: To jsou takový dacani, jako jo.
9: Počkej, já se tě zeptám. Myslíš si, že by České republice prospělo, kdyby po rozklíčování dozimetru, rozklíčování bitcoinové kauzy, došlo k racionálnímu rozhodnutí o tom, že vrcholní politici těchto stran budou stíháni, strany budou zakázány v České republice, protože jejich financování pocházelo z kriminální činnosti, to znamená zabavený majetky, jak těm aktérům, tak těm politikům, tak těm stranám.
10: Tak těm stranám, přesně.
9: To zabavení majetku je velice důležité, protože jinak by okamžitě ty majetky začaly být převáděný, vyváděný na jiný subjekty, který se založejí, čili zabavit ty majetky, pochopitelně, buď je rozprodat a použít ty peníze efektivně na to, co je potřeba a tak dále, protože ono totiž toho bude, toho, co nakradli ODSka, TOP 09, Piráti a STAN.
10: STAN.
9: To, kdo tam ještě u toho sekundoval, který hajzl?
10: KDU ještě?
9: KDU, jo. To jsou prostě, ty jsou zodpovědní, tak nemůžou se z toho jen tak vyvlíknout. Prospěl by takovejhle proces v České republice, prospěl by tomu politickému klimatu?
10: No, já si myslím, že by prospěl, ale já bych určitě šel ještě dál a zavedl bych prostě tělesné tresty za to. A prostě...
9: Nestačila by práce pro takového Rakušana?
10: No ne, pracoval by ve vězení, ale šel by kopat do dolů, jako.
9: No jasně, ježiš, to by zase říkali, to jsou jako komunisti, oni nás dávají do dolů.
10: Ne, tak jako, ne, normálně, natvrdo, jako...
9: A nemohli bychom je poskytnout jako pracovní sílu třeba na obnovu Ukrajiny pod vedením nějakých ruských dozorců?
10: Tak jako ta varianta mě taky napadla, samozřejmě, jo.
9: Jo, že by tam pracovali, protože ať si na sebe viděla, já jako nejsem pro, aby je někdo zavřel, až my jsme je ještě živili. Ne, to ať hezky si na sebe viděla, ať si svojí prací vydělají na svůj život. No a kdo by nepracoval, tak by se odsoudil prostě k trestu zemřít hlady, no.
10: No jasně, no. Může držet hladovku, jak dlouho to vydrží.
9: Ono stejně, většina z nich bude vydána do Ruska, pochopitelně, protože se spolu podíleli na protiruských aktivitách a akcích.
10: Přesně, no. Muniční iniciativa a tak dále, zakrývání zločinů,
9: praní financování, u toho financování, přesně. Rozkrádání těch peněz, které šly na Ukrajinu, že jo?
10: Přesně. Jo.
9: Určitě. Ale takhle, já se tě ptám, jako když se na to podíváš, zmizely by tyhle ty strany v úzovkách a tyhle ty politici by zmizely. Udělal by se prostor pro jiný strany, myšleno takový ty malý strany, který vlastně tím pádem nejsou schopni se dostat do toho parlamentu, kdyby třeba udělali nějaké uskupení, jako třeba Spojená levice a takovýhle, tak ty by pak mohli přeci uspět v těch volbách a prostě by tyhle ty zloději by prostě uvolnili místo třeba lidem, který by to postrašilo natolik, že by nekradli, že jo? A nebo z principu jsou poctiví.
10: No a nebo, víš co, tam totiž by se musela vyřešit ještě jedna věc a to je ta politická zodpovědnost, jo? Protože ta furt není jako, já si myslím, že politik by neměl mít vůbec tu imunitu žádnou. A měl by být přímo zodpovědný za svoje rozhodnutí, jo? A to dneska není. Ale zpětně to
9: takhle, jako já bych
10: vymáhat, jo, po nich to je prostě problém.
9: No tak já bych řekl, že každá imunita toho politika končí ve chvíli, kdy je usvědčen z kriminální činnosti. To znamená, že jakmile politik krad, třeba v dozimetru, tak by ho zbavil imunity pro to volební období, aby mohly být šetřený věci, které by se normálně nedaly šetřit, protože on měl imunitu.
10: Jo.
9: Takže ztráta ty imunity, jo? To je jednoduchý, no tak jestli umožnil ten politik ukrást nějaké peníze, no tak toho zbavuje imunity, protože když je o tom rozhodnuto pravomocně, no tak pak se může šetřit ve všech dalších aspektech bez jakýchkoliv zábran. Takhle bych to nastavil. Je logický, že ideální mít politiky, u kterých tohle to nebude muset být nikdy použito, ale protože bohužel většina politiků je z toho těsta zlodějskýho, tak se nedá nic dělat jinýho.
10: No to prostě je jako těžký, no.
9: Že by politici měli být nějakým způsobem
10: A měl by tam být i ta trest smrti oběšením za vlasti zradu. Jako za
9: vlasti zradu, přesně. Jako, jo. Mm-hmm. Jako zákony jsou, mě trošku jako tady vadí, nebo chybí mi tady odhodlání podat trestní oznámení na ty politiky, aby se to šetřilo. Jako, proč ještě nikdo nepodal, já nevím, možná podal a já o tom nevím, ale zatím nevím o nikom, že by podal trestní oznámení na bývalou vládu a na prezidenta, že byli spolupachatelé na vlastizrádném rozpočtu, o zákonu o rozpočtu. Oni věděli, že to je špatný a všichni se za to postavili a podepsali to. A ještě z toho tlučou politický kapitál, že tato vláda z toho má teď jako velký problém a velký schodek. Proč je, pane bože, za to nikdo nesejme? Nebo jestli na ně připravujou jako větší kauzy? To já nevím. Já mám pocit, že trošku jako to kulhá, jo.
10: No, to je pravda.
9: No tady, podívám se teď na Slovensko. My jsme si nemysleli, že jenom my tady máme nějaký problémy, jo. Tak, Slováci pochopitelně mají taky prezidenta, co krade. A teď, jo, jako už je Kiska, že už je pravomocně mm-hmm. jako stíhaný.
10: Mm-hmm.
9: Takže jak pak jste na tom vy na tom Slovensku?
11: Pamätáte sa, keď som povedal, že základným predpokladom mierovej dohody je dohoda, že Ukrajina nebude členským štátom NATO. Ste tu ohkali. Ohkal celý úrad vlády. Bolo vás počuť v každom priestore a v každej miestnosti. A zrazu to dnes všetci beriete ako samozrejmosť. Keď sme hovorili, že jednoducho nebude možné uzatvoriť mierovú dohodu bez určitých územných strát Ukrajiny, no tak ste všetci ohkali. To tu všetko rezonovalo. Dnes nikto z vás nehovorí, že veď v podstate je to tak, pretože táto mierová zmluva, ktorá je na stole, hovorí o takých závažných zásahoch do územnej integrity Ukrajiny, o ktorých sa možno nikomu ani len nesnívalo. My sme tvrdo atakovali viacerých európskych politikov vrátane bývalého britského premiéra Borisa Johnsona, ktorý zmaril uzatvorenie mierovej dohody v apríli v roku 2022, 3 mesiace po začiatku vojnového konfliktu. Ak porovnáme podmienky, za ktorých mohla byť poskytnutá, dohodnutá mierová dohoda v apríli 2022 s tým, čo je teraz na papieri a o čom sa reálne rokuje, reálne sa o tom rokuje, tak ten rozdiel v pozitívnom postavení Ukrajiny v roku 2022-2025 je 1:100. V tejto dohode je postavenie Ukrajiny 100-krát horšie, ako bol v apríli v roku 2022. Kto to uzná z tých vojnových jastrabov v Európskej únii, keď tak podporovali tú vojnu? Keď tak strašne tam posielali tie zbrane? Keď tak zakazovali akékoľvek prímerie? Kto dnes si nasype popol na hlavu a povie, že áno, nechali sme ich od 22. roku zabíjať sa. 100 000 ľudí zomrelo. Kvôli čomu? Dovolte, aby som pre slovenskú verejnosť, pretože nie každý má možnosť hneď všetko vidieť, zopakoval podmienky, ktoré navrhujú Američania ako mierovú dohodu. Poprvé, Ukrajina nikdy nevstúpi do NATO. Koľko ste kričali? Aký som ja zradca, keď tvrdím, že Ukrajina nemôže ísť do NATO? Ale dnes to hovoria Spojené štáty, tak ste samozrejme všetci ticho. Nesmie sa ďalej rozširovať NATO. Dobre počúvajte. Nesmie sa ďalej rozširovať NATO. Koľko ste sa nakričali, keď som povedal, že Rusko bolo oklamané pri rozširovaní NATO a to bol jeden z dôvodov, prečo došlo k vojenským aktivitám. A teraz počúvajte o územiach. De facto uznanie Donbasu, Luhanska, Krymu. Dokonca Donbasu celého vrátane územia, ktoré dnes ešte kontroluje ukrajinská armáda, čo je asi 20% územia v Donbase. Ďalej je to postupné rušenie sankcií voči Ruskej federácii. Veď ste ma tu upalovali, keď som hovoril, že sankcie nemajú žiadny zmysel. Tu sa hovorí mierovej zmluve o rušení sankcií voči Ruskej federácii. Ďalej je to otázka redukcie ukrajinskej armády na 600 000 vojakov. Ďalej žiadna prítomnosť, opakujem, žiadna prítomnosť jednotiek z krajín NATO na Ukrajine. Ak by došlo k podpisu takejto dohody, do 100 dní musia byť voľby. Do 100 dní. Som veľmi zvedavý, ako na toto bude reagovať ukrajinská politická reprezentácia. 100 miliárd sa má použiť z ruských zmrazených aktív na obnovu, z čoho si Spojené štáty vypýtali 50% zo zisku, to má byť ich odmena za bezpečnostné garancie, ktoré poskytnú Ukrajine. A rovnako sa tu hovorí, že Európska únia dodá ďalších 100 miliard. Ani sa nás nepýtajú. Rovno hovoria, že dodáme ďalších 100 miliard eur. To je jednoducho dôkaz toho, aká neexistujúca zahraničná politika Európskej únie je, keď v mierovej dohode je napísané, že Európska únia dá 100 miliard. A nikto sa ani tej Európskej únie nespýtal, že či také niečo tam môže byť, alebo tam nemôže byť. 177 miliard eur poslala Európa na Ukrajinu počas doby trvania vojny. Koľko z toho ukradli Ukrajinci? Koľko z toho bolo predmetom korupčných škandálov? Máme povinnosť posielať na Ukrajinu ďalšie peniaze, ak vieme o obrovských korupčných škandáloch v tejto krajine a nemáme ani pretuchu, koľko z tých 177 miliárd eur skončilo v súkromných vreckách. Dohody, ktoré sú na stole medzi Ruskom a Spojenými štátmi v oblasti mierovej dohody s Ukrajinou, naznačujú, že príjm budú zohrávať tieto dve krajiny a Európska únia bude postavená prakticky úplne mimo.
9: To je rovina diplomatická, ze které vyplývá, že Rusko prohrává na té Ukrajině úplně se vším všudy.
10: Na plné čáře, že?
9: Na plné čáře. Jo? Robert Fico tady jednoznačně vyjádřil. Jako 3 měsíce po začátku Istanbul, dohoda, Ukrajina ji víceméně podepsala, nebo ratifikovala, přiletěl Johnson a řekl, ne, nebude, nic takového nebude, protože my toho Rusa porazíme. My vám k tomu dáme všechno, co potřebujete. Proto tak Zelenský jako vždycky, jako on vymahá to, podle mýho, co mu bylo Johnsonem slíbeno. Ať už k tomu ten Johnson měl nebo neměl mandát, že jo. Od prvopočátku ta podpora tam byla, ta příprava tam byla. Takže on taky si naletěl, taky si naběh na vidle. Dneska Ukrajina bude patřit Rusku a Americe. Evropa nic. Evropa pošle 100 miliard euro. Jako. Závazek. A s Evropou to nikdo nejednal ještě. Ale Američani už to navrhli. Já neříkám, že tuhle tu dohodu Rusové přijmou. Za mě si myslím, že pro Rusy tato dohoda, jak bych to řekl, Rusko dneska ví, že jakákoliv dohoda vždycky zatím sloužila jenom k tomu, aby je obalamutili a aby nazbrojili a aby je dobili. Pro Rusko už je jenom zásadní věc. Denacifikace, demilitarizace. To znamená vyčistit Evropu od nacistů a tak. Takže, ale jako základ pro nějaké jednání nebo pro nějakou diskuzi, to tady je evidentní. Jiří, ty bys, kolik bys si vsadil v procentech, že by na takovouto dohodu, která nezahrnuje vydání nacistů, která nezahrnuje vydání válečných zločinců a tak dál, že by Rusové přistoupili?
10: Pokud by to nezahrnovalo tady ty podmínky, tak nula bych si vsadil.
9: A kdyby jsme se bavili o tom, že Rus nebude už po XT tak naivní, aby dal na nějakou dohodu, ale bude vyžadovat faktická jakoby řešení, tak by si to dovedl nějak představit?
10: No, dovedl bych si to představit. A já to vidím v tom, že jak to říct, já si myslím, že to nebude forma jenom dohody, pasivní dohoda jako ze strany Ruské federace, ale bude to vyžadování jako nastolení mezinárodního práva a vymáhání mezinárodního práva a bude to kombinace jako opatření a nějaké dohody, jo, že to nebude jenom dohoda, že to bude mít i nějaký faktický kroky. Jo, jako fyzicky, které budou okamžitě jako manifestovány. Jo, že Rusko nebude, jakože to nebude jak s Minskýma dohodama, že je podepsali a pak jako zase je zradili a podobně. Jo, že prostě Rusko řekne, jak to vlastně jako bude, jo.
9: Nezapadalo by do těch faktických kroků, že dají na stůl dohodu 2+4?
10: No, určitě.
9: Protože na to se nebude rozšiřovat, ale otázka je, z jaké pozice se nebude rozšiřovat. Vlastně. Ten bod je vágní, že jo. Ale rozuměl bych tomu, kdyby přílohou tady toho, nebo součástí té smlouvy, byla dohoda 2+4, která se ruší, odstupuje se od ní, protože vlastně právě dohoda 2+4 odstartovala ten problém. Ohrožení bezpečnosti Ruska.
10: Ano.
9: Takže Možná, že ta návštěva šéfa CIA, tuším 25. srpna, tak jako narychlo, možná, že přivezla nějakou informaci, na což by pochopitelně to vytažení toho problému, a zase se vracíme na začátek, s nějakým ruským dronem a tak dál, by jako mělo, to by byla protiakce proti americkým proti americkému aktivismu, co se týká jakoby nastolení toho míru na Ukrajině. Ještě otázka, proč potřebuje Amerika ukončit ten konflikt? Proč?
10: No, protože to má zmražený aktiva a má tam leží ta peníze.
9: Jasně. Na Ukrajině leží americký peníze. Investice se tam nevyužívají. To je jediný důvod. Amerika ví, že nemá peníze na další podporu. Toto by to řešilo. Vytisknout, respektive použít z vytištěných 100 miliard dolarů, to by pomohlo udržet dolar, prodloužit mu život, protože by 100 miliard dolarů našlo uplatnění. Vytištění 100 miliard eur znamená dalších 60 miliard dolarů použitých na krytí této emise. Jako takhle, když se na to budeme dívat, tak rozumím tomu americkému zájmu, ale teď je otázka, do jaké míry ten zájem je opravdový, do jaké míry je pouze ekonomický a do jaké míry je falešný.
10: Přesně.
9: Myslím si, že pokud by na to navazovalo a součástí toho mírového jednání a dohody byla dohoda 2+4, která se ruší a vrací se východní Evropa pod vliv Moskvy, v podstatě jako nárazníkové pásmo mezi Západem a Ruskem, pak bych tomu rozuměl, protože to je jedna z těch faktických, to znamená návrat k Jaltě, jo?
10: Jasně.
9: Návrat k Jaltě. A to by mohla být jedna z těch faktických, dejme tomu, záruk, protože Amerika už nemá na to prosazovat některé věci vojensky. To, že na to nemá ani Evropa, která už je pomalu taky jako vydudlaná ze všeho, to je jasný. Čili pokud by to mělo skončit takhle, tak to ale bude znamenat, že bude muset být vyčištěn prostor od nacistů. Dalo by se to spojit pochopitelně s Epsteinovou kauzou. To znamená, že by se použili čínské originální zápisky, nebo to, co on si posepisoval, ten archiv jeho. Takže to by znamenalo vydat spoustu amerických významných lidí. Takže to by mohlo být očištění. Bojím se, že se bude jednat a mezi tím to Rusko dořeší vojensky. Nemyslím si, že Rusko půjde na to, že po dobu jednání blablabla, to už tady všechno bylo, na to jim Rusové budou prdět. Takže Rusové to dokončej, nechaj padnout Ukrajinu, nechají kapitulovat a budou oni říkat, co chcou a co nechcou. A pokud nebudou reflektovat země v Evropě, tak možná půjdou přes nějakou dohodu po celé Evropě. No a dohodne se Amerika s Čínou, s Ruskem. No prostě Amerika s BRICSem se domluví.
10: Přesně.
9: Tak bych to viděl. Posouváme se, prosím tě, trošku teďko z té reality vojensko-zvláštní, společenský, jak bych to nazval, k tomu, že nám začalo zlatomírně růst a zase došlo k nějakým, že jo, zlato vyrostlo cirka o 10% a o procento šlo dolů, jo.
10: Takže jo.
9: Začala se nějaká zase vzestupná éra. Já tady mám zase znám zprávy, jo. Překážka pro zlato. Drahá ropa a vyšší výnosy dluhopisů sráží jeho cenu. To nevím prostě, já to přečtu, pak si to rozeberem.
10: Jo.
9: Cena zlata se za necelý týden svezla o zhruba 4%. Investoři se obávají vleklé inflace, sázejí na vyšší úrokové sazby a tlačí nahoru výnosy dluhopisů. Drahý kov na to doplácí. Po srpnovém růstu ceny zlata na bezmála $4,700 za trojskou unci přišel obrat. Ve čtvrtek ráno se kov obchodoval za $4,400 za unci, v posledních dnech přitom zlevnil až ke $4,300. Hrozba inflace. Proč se kovu nedaří? Na první pohled je to trochu paradox. Geopolitické napětí na Blízkém východě znovu sílí, což by za obvyklých okolností mělo podporovat poptávku po tzv. Bezpečných tržních přístavech, tedy investicích, kde jsou peníze v době ekonomických nebo politických turbulencí dobře schované, tedy i po zlatě. Jenže tentokrát funguje jiný mechanismus. Podobně jako na jaře, když byla válka v Iránu, se ve své dosud nejvíce horké fázi. Nevím, tady to nějak nepasuje. Ropa kvůli geopolitickému napětí znovu zdražuje, což trhy vede ke spekulacím o možném dalším vzestupu míry inflace. Investoři proto více sázejí na vyšší americké sazby a rostou i výnosy vládních dluhopisů. Nové americké údery v Iránu vyhnaly cenu ropy Brent na $95 za barel a výnosy amerických dluhopisů výše, napsal k úternímu vývoji makléř Michal Vacek z GNT Bank. Jinými slovy, geopolitika zlatu pomáhá jen do chvíle, kdy skrze vyšší ceny ropy začne zvyšovat pravděpodobnost přísnější měnové politiky. Na to upozorňuje také analytik Ondřej Greguš z XTB. Na jestřábí postoj předsedy americké centrální banky Kevina Verše v Jackson Hole minulý pátek trhy výrazně reagovaly. Prudce narostlo očekávání zvýšení úroku již na zářijovém zasedání Fedu, protože banka může chtít dát trhu najevo, že boj s inflací bere vážně, uvedl. Dluhopisy jako konkurence. Vyšší sazby a s nimi také vyšší dluhopisové výnosy jsou přitom pro zlato přímou konkurencí. Úroky z dluhu nejen Spojených států, ale i řady dalších velkých ekonomik přitom v posledních týdnech rostou v reakci na hluboké rozpočtové deficity. Jako zmíněný bezpečnostní přístav, tak v současnosti fungují spíše americký dolar, což dále tlačí níž cenu zlata právě v dolarech. Ani pohled na cenový graf optikou technické analýzy nevyznívá pro zlato nejlépe. Výhled je opatrný, byť ne nutně dlouhodobě pesimistický. Cenová oblast okolo $4,000 za unci během léta fungovala jako velice silná podpora. Současný pokles přitom považuji pouze za přirozenou korekci po rychlém srpnovém růstu téměř ke $4,700. Dlouhodobý trend je podle mě dál růstový ve výhledu, ale pracujeme s horizontem 2 až 4 let, ne pouze několika nejbližších týdnů, zmínil ve svém komentáři Jan Železník ze společnosti Zlaté rezervy. Pro českého investora je přitom důležitější cena zlata v korunách než ta dolarová. Právě v korunách se cena zlata dostává do zajímavé oblasti. V grafu vidíme 2,45-denní klouzavé průměry, jednoduchý a exponenciální. Případný zpětný pohyb ceny právě k této oblasti stojí za pozornost, přičemž 1. září trh této úrovni dosáhl, dodal nějaký železník. Zlato samo o sobě negeneruje žádný pravidelný výnos. Při růstu výnosu dluhopisu a posilování dolaru tak čelí přirozenému tlaku, protože v konkurenci vyšších takzvaně bezrizikových sazeb americké dluhopisy jsou nadále globálním symbolem bezpečné investice. Mají investoři motivaci kupovat právě aktiva, která nabízejí pravidelný a aktuálně rostoucí výnos. Zájem centrálních bank a čekání na údaje z ekonomiky. Je tu navíc strukturální faktor v podobě nákupu centrálních bank. Ty v červnu koupily zhruba 100 tun zlata oproti 66 tunám v květnu. To je důvod, proč současnou korekci automaticky nepovažují za změnu dlouhodobého trendu, dodal Martin Lembák z Lembros Commodity Advisors. Domácí i zahraniční analytici se přitom veskrze shodují, že pro výhled vývoje americké měnové politiky i tržních sazeb budou v nejbližších dnech vedle vývoje cen ropy podstatná některá americká makrodata. Do konce týdne bude v tomto směru nejdůležitější páteční zpráva o tvorbě pracovních míst v USA, kde se po červencovém poklesu čeká obnovení růstu zhruba 60 tisíc nových pracovních sil. Obrázek kondice americké ekonomiky budou dokreslovat také indexy nákupních manažerů nebo obchodní bilance. Slabší trh práce a obecně horší údaje z ekonomiky by mohly vrátit do hry pokles sazeb a zlato podpořit. Silná data by naopak mohla korekci na trhu se zlatem prohloubit. Napsala Deria Efanová ze společnosti Secunden Financial. Krátkodobě se tedy trh se zlatem musí potýkat se silnějším dolarem, vyššími výnosy vládních dluhopisů a dražší ropou. Dlouhodobě se pak může opřít o poptávku centrálních bank. Tradiční klidný tržní přístav pro globální geopolitické nejistoty kvůli specifickému ohnisku té současné nefunguje. Konflikt v Iránu totiž ohrožuje globální dodávky ropy a působí výrazně proinflačně. Čím méně příznivé jsou geopolitické novinky, tím silnější bývá poptávka po žlutém kovu. Pokud ale zároveň zdražuje ropa a rostou dluhopisové výnosy, stejné zprávy mohou být pro trh se zlatem brzdou. Tento paradox přitom minimálně v nejbližších dnech může pokračovat. Co bychom si z toho, co tady zaznělo, mohli asi odnést, Jiří?
10: Já mám furt... Já mám jeden problém tady s těma analýzama. Za mě je to takový okecávání těch makroekonomických věcí a není to reflektování skutečné reality, která se děje.
9: To já se úplně souhlasím. A všiml jsi si jedné věci. Jediné, o čem se hovoří, jsou výnosy, ziskové trendy, indexy, ale když to řeknu úplně blbě, ale kurva, kde je diskuze o rizicích?
10: U investice se musí taky mluvit o rizicích, ale...
9: Tak co tě zajímá jako investora? Souhlasím,
10: ale je to je tak tendenční článek, který tě jako má ukolíbat, že vlastně oni tam mluví, jako je to článek ke zlatu, ale primárně tam vyzdvihujou ty ostatní věci a ubezpečujou lidi, že to je bezpečná investice, že ty dluhopisy. Všichni se těch dluhopisů zbavujou. Ekonomika G7 jde do... víš kam?
9: Ne, tak podívej se, kdyby jsi byl zainteresovaný...
10: Do PR dole, takzvaně.
9: Jiří, kdyby jsi byl zainteresovaný na nákupu nebo na zprostředkování investic do nákupu dluhopisů, zejména amerických, no tak ten článek ti nahrává, ne? To je jasný.
10: No jasně. Jaké rizikové jsou? Zbrojnoše, jo.
9: Jo, a jak rizikové jsou, a to ještě nenapíšou třeba to, že pokud rostou zhodnocení na dluhopisech, tak čím větší zhodnocení na státním dluhopisu je, tím rizikovější ten dluhopis je, jo. protože ten nárůst odráží nárůst toho rizika prostě. To není proto, jako, že mají lidi rádi. To je proto, že zkrátka jsou tak v hajzlu, že tak potřebují ty peníze, že dávají procenta, který vědí, že nikdy nikomu už nezaplatí.
10: Přesně.
9: Když spočteš, kolik by museli vytisknout peněz, nebo kolik by měli vyprodukovat, aby byli schopní ty dluhopisy vyplatit od těch lidí, včetně toho zhodnocení, jo.
10: Tak tolik není papíru na světě.
9: No, to je... No a s tímhletím oni obchodují. Takže jako zdůvodnění, proč zlato neroste, já to vůbec neberu, jo. Pojďme radši hodnotit tu situaci. Ta situace je taková, že všechno papírové jde víc a víc do bublin a je to víc a víc horký, přehřátý a je to opravdu jako na nejvyšších rizicích za celou dobu posledních 80 let. Jo. Protože jsme ve vrcholu toho cyklu. To, že na tom můžou lidi vydělat, no můžou. Ale taky můžou být těma, kteří to zaplatí všem. To znamená, že to je otázka, jestli se takovéto rulety chci zúčastnit. Potom, teda pokud si řeknu, že jdu do rulety s tím, že o svoji investici můžu kdykoliv přijít a je mi to jedno, což většina těch velkých hráčů tak to hraje v té ruletě, který se říkají dneska trh s cennými papíry. Takže oni o to klidně můžou přijít a strhnout spolu obrovské množství těch lidí z ulice, kteří o to ale přijít nemůžou, protože to jsou poslední jejich peníze, které do toho třeba dají. Jsou to peníze, které mají na život v penzi, jo, do budoucna a tak dál. Takže hráči rulety mezi sebe lákají pochopitelně ty, kteří nemají tušit, že se jedná o ruletu. My se bavíme, pro naše klienty se bavíme o smysluplné investici, která má výnos a která, pozor, skýtá maximální možnou bezpečnost, která existuje. A to je potřeba říct, že to jsou dneska kameny investiční, zejména, a pokud někdo chce jít trošku do spekulace a potřebuje nějakou páku, to znamená, potřebuje vzít nějaké peníze, nemá jich moc, tak si koupí zlato nebo stříbro, ví, že se mu to okotí, že se mu to znásobí dvakrát, třikrát a pak si koupí ten vysněný kámen, protože ty kameny nejedou to relí, co jede zlato, kameny spolehlivě a kontinuálně zhodnocují. Takže pokud někdo chce dosáhnout na dražší kámen, může udělat tu předehru s tím stříbrem nebo s tím zlatem. Jenomže konkrétně u zlata, jak si máme už dneska takové ty limitovaná časová okna, protože už se začíná implementovat nová legislativa ohledně pořizování a držení zlata. Ano. Ať jsou to daňové zátěže, ať je to velmi striktní dokládání peněz, za které to bylo pořízeno. Jenom řeknu, jo. Dneska, kdo drží zlato, tak ho nějak koupil. Tečka. Když ho budete dneska prodat, OK, prodáte ho, směníte ho za kámen, všechno v pohodě. Ale pozor, už od jara 2027 i na dříve zakoupené zlato se budou vztahovat zákonné normy, nejenom o daňových povinnostech držení zlata, budou tam daňové povinnosti z prodeje zlata a hlavně a zejména povinnost dokládat, kde jste k těm penězům přišli. Přestože jste to kupovali 10 let zpátky třeba. Pozor na to. Co z toho zlata vlastně oni udělali? No, registrovanou komoditu, a to ještě zpětně, skrze dokládání původu peněz, za který jste to koupili. A protože třeba nebudete, ne, že byste ty peníze ukradli, ale jenom nebudete schopný doložit, protože je to už příliš dávno a tak dál, tak budete mít problém. Může vám být zabaveny ty peníze, za které to prodáte a tak dál. Může to být zkoumáno, můžete být v nějakém procesu nežádoucích nebo lidí na nějakým blacklistu a tak podobně. Čili to nám vytváří to okno, že v podstatě pokud chci kupovat zlato ještě, tak ho kupuju teď, protože teď ještě několik měsíců to bude velmi volné. A musím ho koupit s tím, že z toho zlata budu chtít vystupovat v době, kdy ještě nebudu muset zpětně dokládat původ peněz. Takže aby se mi to zlato zhodnotilo, respektive aby mi udělalo ten spekulativní výnos v období, než nastanou ty podmínky pro tyhle ty povinnosti, o kterých jsem mluvil v roce 2027. Tak už toho času moc nemám, jo? Protože takhle na to musím nazírat. A nebo se mi chce to dokládat a pak mě to netrápí. Jo? Tak takhle je potřeba o tom uvažovat. Co to jednoznačně, Jiří, ale říká, bys mohl teďko zase se tomu věnovat ty. O čem to vypovídá vlastně? Proč okolo zlata tyhle vofuky?
10: No, protože bude to zlato přes... Jednak jsi to řekl, že dělají z něho registrovanou komoditu. To je první věc, co znamená ty výhody, kterými jsme argumentovali dřív, už v podstatě neplatí. A to zlato je to jasná identifikace toho, že přijde nový měnový řád.
9: Ano, správně jsi to. Tady si uhodil hřebíček na hlavičku, no. Takže tě chválím. A ještě jedna důležitá věc, pochopitelně, o tom jsme tady, pamatuješ, taky mluvili a ty jsi s tím přišel, že v České republice jsou málo daněné majetky.
10: Ano, ano, samozřejmě. Jo.
9: Jo, a toto je právě jeden z těch přístupů k tomu majetku, kdy je potřeba ty majetky danit.
10: Ano, a souvisí to i s vyjádřením Lejnové před pár dny, kdy řekla, že na účtech evropských obyvatel leží spoustu peněz a do roku 2030 ono totiž Evropská unie má sedmiletý plánovací cykly na investice v rámci svého působení, takže všechny tyto peníze bude chtít získat pro sebe Evropská unie, že tam leží ladem na těch účtech. A to se týká i těchto peněz. Protože od příštího roku v podstatě to zlato jednak bude platit nový pravidlo od 1.6.2027, kdy člověk nebude moct platit hotovostně a tam to bylo asi 80 tisíc korun, tak 80 tisíc korun bude už muset obchodník, který bude přijímat platbu, bude muset hlásit tyto platby v hotovosti. Mm-hmm. A bude to skrze celou Evropskou unii. Dnes je to tak, že můžeme mít asi 270 tisíc v hotovosti, nebo ta platba může být takovýmto způsobem, aby byla legitimní takovou platbu člověk nebude moct...
9: 10 000 euro, myslím dneska, že
10: jo? Jo, 10 000 euro, jo, je to tak. Já vždycky, než to přepočtu s těma eurama...
9: No ne, tak... ale bacha, jak to začíná, jo? Nežív všechno, tohleto... Dneska je to tak, že když se někde přijme prostě 250 tisíc, dejme tomu 10 000 euro, 250 tisíc cash, tak píšeš AML, aha, jo? A víc, píšeš AML-ko, že to nepochází z trestné činnosti a že nejsi politicky exponovaná osoba. A změní se to, že když chceš platit hotově víc, jak 250 tisíc, musíš zdůvodnit proč a oni zváží, jestli od tebe ty peníze přijme, tak to musí mít posvěcené ten obchodník, že od tebe může tyto peníze přijmout. To se všechno takhle utahuje. Čili proto se snažíme pro vás dělat ten servis, milí posluchači, protože pokud máte nakoupené zlato, tak je potřeba uvažovat o tom, že je potřeba z toho vyskočit, protože u kamenů zatím je pořád pohoda, klid. Jo? Takže můžete přímo ten kov, aniž byste ho točili do peněz, můžete ho přímo překlápět do v těch hodnotách, které jsou podle výkupních ceníků, tak můžete ten kov překlápět do kamenů. Pokud třeba máte zaplacený kovy, ještě nemáte dodané ty kovy, jsou někde na cestě, tak je můžete také použít. Jo? Takže dneska to děláme, ty transakce normálně, že ještě nedodané kovy už s nima lidi platí. Takže jako byste je měli v držení. To je servis, který vlastně tady poskytujeme. No a je potřeba prostě unikat před tou tsunami toho požírání majetku těch obyvatel Evropy. Jo. Jiří, jestli k tomu tématu něco chceš, jinak bychom to už asi dneska měli ukončit, protože se blíží náš časový horizont.
10: Aha, už se blíží. No, já bych chtěl jenom říct, že zase se tam vymlčuje v té zprávě o tom globálním hospodaření, vůbec tam nereflektují ekonomiku BRICSu, která už je dneska dominantní na planetě. A příště si budeme moct říct o tom, co všechno se děje, co se všechno chystá, protože je před námi BRICS 2026 summit v Novém Dýlí.
9: A mohli byste se o tom zmínit trochu, ještě máme na to čas.
10: Ještě máme, jo, tak já teda něco tady řeknu. Já tady těch věcí mám vyjetých spoustu, protože v rámci posledních třech měsíců BRICS výrazně zintenzivnil spolupráci. Jednak proběhlo několik zásadních konferencí, ale proběhlo vlastně i teď na přelomu srpna a září setkání 29 zemí na setkání v SCO, v té organizaci. Počkej, já si to tady najdu, kde pak to mám. Tak, toto je, takže konference. Jo, a tady mám ty, takže poslední vývoj, to znamená, v rámci července a srpna proběhlo spousta bilaterálních konferencí a jednání v Indii, kde se sjížděli různí zástupci těchto. Řešila se medicína, školství, umělá inteligence, řešily se prostě bezpečnostní záležitosti, finanční struktura, fungování v rámci BRICSu a podobně. A ten summit BRICS Business Forum má začít 11.9. a to má být úvodní den k tomu summitu, který bude už 18. summit v rámci BRICSu a bude 12. a 13.9. Což nám vychází na 12. a 13. příští víkend to bude probíhat. Bude tam zase samozřejmě velká skupina zemí, oficiálně přihlášených všech 21 členů BRICSu, ale je tam pozváno asi na, myslím si, že jak 100 zemí tam bude figurovat tady na tom setkání. Toto je obrovská síla na planetě, která převyšuje tu G7, a o tom se vůbec třeba nemluví tady v tomto. ve východních médiích má ten summit obrovský význam a je to vlastně největší setkání BRICS lídrů za tento rok a bude se tam zase upevňovat spolupráce a hodně se jedná vlastně o tom financování pomocí té nové rozvojové banky. Jednak financování rozvojových zemí v rámci Asie, v rámci jihovýchodní Asie, v rámci Afriky a podobně. A bude se jednat i o přijímání nových členů, bilaterálních smluv ohledně spolupráci mezinárodních a podobně. A toto a bych to řekl, to souvisí i s tím zlatem, protože velké množství zlata má ve svých drženích BRICS. Jo, na západě toho zlata tolik není. A majoritu zlata drží prostě BRICS, tak to prostě je, to jsou prostě holý fakta. A navíc drží asi 70% globální výroby toho zlata, jo, a těžení a dolů. Takže tady ty jako řeči manipulace s tím zlatem, to je prostě jenom numerická hra s tím papírovým zlatem na západní polokouli. Ale na východě to zlato je jasně definované. Co se týká toho setkání v novém dílí toho BRICSu, tak předsedá tomu pan Modi a očekává se tam velká spolupráce Modi versus Sitting, Putin versus Sitting a Modi versus Putin, nebo prostě tito tři lídři budou v podstatě definovat tu globální budoucí spolupráci na té ekonomické bázi s těma novýma systémama pomocí BRICS Pay a toho Golden Standardu, co mají nastavený a podobně. Ale já jsem chtěl ještě tady udělat jednu věc, kdy jsem se chtěl podívat tady na ty konference. Konference probíhaly vlastně primárně od začátku roku. Červenec, srpen byly takový nejvíc vytížený ty místa pro ty konference a řešily se různé jednání ministrů životního prostředí, mládežnický, energetický, BRICS. Je tady vidět obrovská i snaha mladé lidi zainteresovat do těch mezinárodních jednání a vznikají konference, jako je třeba mládežnický summit BRICSu, Rada mládeže BRICS a podobně, jo. Zasedání vysokých škol, představitelů vědu a techniky. Takže ta spolupráce napříč těma zeměma se buduje vlastně vždycky celý rok a navazuje se na ty předchozí setkání a buduje se nějaká strategická spolupráce mezi vědeckýma týmama, mezi univerzitama, různýma investičníma pobídkama a všechno je doprovázeno vlastně nějakou strukturálním financováním pomocí těch národních peněz, ale pomocí i té národní rozvojové banky, nebo té nové rozvojové banky. Řeší se bezpečnost, energetika, zemědělství, prostě ta krizová klíčová infrastruktura v rámci BRICSu a podobně. No, takže to je tak ve zkratce, co se děje, co bude výstupem toho summitu. Uvidíme, já jsem zvědavý, kolik přijmou nových členů, protože si myslím, že v nějakém předběžném režimu budou schvalovat další partnerské spolupráce s africkými zeměmi, které budou zase oficiální a bude se přijímat minimálně 2 nebo 3 noví členové do té mezinárodní spolupráce. Takže uvidíme, co na nás

0: Ano. A že ten standard je navíc mezinárodní a mezi hlavníma pěti členama BRICSu už jako na 80% probíhá platby v mimo dolarový systém a ten dolarový systém už končí, proto všechny tady ty zprávy a bla, bla, bla.
1: Ty
0: A že
1: keci.
0: je to podloženo zlatem a podobně, jo, a další věci, jo.
1: Čili
0: Jediný, kdo o tom mluví v našem prostoru, je paní Švihlíková, docentka Švihlíková. Jinak nikdo.
1: jinak nikdo.
0: Kromě nás teda.
1: Jednou uslyšíme, že Ukrajina velice chytře podepsala ruskou kapitulaci, jo, což je nutné považovat za výhru, protože takhle chytře tu kapitulaci ještě nikdo s Ruskem nepodepsal. Jo?
0: Ano. Takže v podstatě vyhráli Ukrajinci, že jo?
1: Vlastně vyhráli, jo.
0: Tak to, no ne, ale oni to tak budou prezentovat.
1: No
0: Že teda
1: budou.
0: Ukrajina vlastně
1: Donutili
0: neprohrála, sice
1: Rusko.
0: podepsali
1: Donutili
0: kapitulaci.
1: Rusko, že s nima podepsalo kapitulaci.
0: Ano, tak to budou prezentovat, ale.
1: Srazili to Rusko tak na kolena, že v slzách Vladimír Vladimirovič přijal podpis kapitulace.
0: Jo, přesně. Myslím si to, že to tak bude.
1: Myslím,
0: Že
1: že
0: to západní média tak komentují.
1: si myslím, že jediný slzy, které by Vladimír Vladimirovič jako věnoval té záležitosti, to by bylo právě jako ten obrovský smutek za ztrátu ruských lidských životů, ať to byly rusky mluvící civilisté, ať to byly rusky mluvící děti, ať to byly rusky mluvící vojáci, i třeba donucený stát na ukrajinské straně. A potom si myslím, jak znám Vladimíra Vladimiroviče, tak by plakal za všechny, i třeba ukrajinsky mluvící děti, které nepřežili ten konflikt a nebo nepřežili ho ve zdraví. Takže to si myslím, že by byly jediný slzy, jo, ale
0: Je to tak.
1: Bohužel takhle lidsky uvažujícího a takhle vlivného politika si myslím, že planeta dlouho, dlouho neměla. Nebo nevím o druhém, jo, nevím o druhém. Protože nejstrašnější, asi si myslím, je pro Rusko, že a proto už to jako začali ukončovat, jo. Všimni si, že ruku v ruce s tím, jak jim rozbíjejí tu infrastrukturu zásobování a vůbec jako logistiku potřebnou k válce, jo. Týká se to i lodí, které přiváželi, nebo i těch pointů v těch přístavech, kam byly přiváženy zbraně, munice, jo, technika vojenská. Všechno jim rozsekali. Tak vedle toho začaly mizet ty sběrači těch lidí na tu frontu. Což může být, dejme tomu, aktivita speciálních složek. Protože oni už bezostyšně kradli úplně každýho, že jo. Tak já si myslím, že možná to není ani tak záležitost nějaké domobrany nebo nějakých aktivit těch ukrajinských sil, nějakých pozemních, ale možná, že to je dokonce v rámci speciální vojenské operace, že prostě mizej ty, co zajišťují to maso do toho mlejnku, jo. Bůh ví, kde se vynořejí a co budou svědčit, kde.
0: No,
1: Jo,
0: uvidíme. Já si
1: to je
0: myslím, že se to
1: realita.
0: dozvíme.
1: To je realita. Když se vrátíme k tomu BRICSu ještě, tak jak ty říkáš, jo, o BRICSu se tady málo mluví, protože to je zakázaný ovoce. Málo se mluví o těch velice špatných výsledcích na frontě. Málo se mluví o tom, že Rusko se nechalo slyšet.

0: že se má Evropa připravit na údery, které budou vedené proti oficiálním vojenským cílům. Že to neřeknou jako nějaká média soukromá, to chápu, ale proč to neřekne? Proč to neřekne Česká televize a Český rozhlas? Protože ty by měli obyvatelstvo připravovat. Na těchto médiích by měly běžet instruktáže, co dělat, když. Jo, instruktáže první pomoci. Teď se trefují do macinky, jako že má modrou knížku, blbeček hřib se trefal do macinky, že má modrou knížku a chce tady organizovat třeba 3měsíční povinnou vojenskou službu. Jo. A macinka tam vysvětluje, že v podstatě by to mělo sloužit právě k tomuto, jak poskytovat první pomoc, jak vlastně se chovat za určitých okolností, jak držet zbraň, myšleno teda, když by byli povoláni tito. Jo, čili takový to základní připravení do života. Vůbec. A co za 3 měsíce můžeš stihnout, že jo?
1: No, jasně.
0: Čili mezi tím vypluly ruské ponorky, nosiče Poseidonů podvodních. Ta potvora je schopná se pohybovat ve vodě rychlostí 185 km za hodinu. Nejrychlejší západní torpéda.
1: To je dost rychle.
0: No, nejrychlejší západní torpédo je schopný se snad pohybovat rychlostí, teď nevím, jestli 45 nebo 145 km za hodinu. Rozhodně tady mají rychlostní převahu. Mají převahu i ve vzduchu, protože Rusové mají drony s tryskovými motory, které jsou zase rychlejší než reakční doba protivzdušní obrany. A tak dále, tak dále. Čili to Rusko opravdu prohrává ve všech směrech. A proto je tak nervózní, říkal Saša Vondra. No nic. Musíme končit. Čas se naplnil, Jiří.
1: No tak to se nedá nic dělat. No. Zase to uteklo.
0: No uteklo to jako voda. Takže pojď se rozloučit.
1: Tak jo, tak přeju všem hezký zbytek dne. Mějte se krásně, ať se daří a budeme se těšit zase na slyšenou.
0: A já pochopitelně k tomu přidávám i sebe. Jsem rád, že jste byli s námi, že jste poslouchali, nebo že nás budete poslouchat z archivu. Informace přinášíme ne proto, aby jsme vás vyděsili, informace přinášíme proto, abyste mohli reagovat a mohli se zavčasu připravit. Mějte se krásně a společně s Jiřím se teď od mikrofonu loučí Petr Václav.

0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Vítku VK, vítejte. A je to vaše.
2: Ahoj Martine, ahoj, já tě zdravím. Zdravím samozřejmě všechny naše posluchače Svobodného vysílače Aeronet News. Jsme tu v prvním zářijovém týdnu, takže začíná pro některé, pro většinu z nás ne. A ty, pro které začíná škola, tak nás neposlouchají, ale přece jenom je to takové trošku, řekněme, nostalgické 1. září. Takže zdravím všechny, přeju krásný páteční večer, zdravím hlavně tebe VK, ahoj.
1: No, ahoj Vítku, ahoj Martine, já vás zdravím oba dva, no a hlavně samozřejmě naše posluchače, ti se těšili určitě celý týden zase, aby se dozvěděl něco nového, včetně přesahu, takže určitě se dozví. Já vám přeju krásný poslech, no, bude to dneska asi hodně zase vydatný, možná zabrousíme i do českého rybníka, že jo, do kotliny, co se děje všechno, a doufám, že se dostaneme do té 21. hodiny, no a potom se pustíme do telefonických dotazů. A vy budete pokládat krásné dotazy, jednoduché, abychom to všechno stihli, takže já vám přeji krásný poslech.
2: A my právě ten symbolický, metaforický, symptomatický šutrák hodíme právě do prostřed hladiny rybníku, aby se ta kola hezky rozprostírala po celé té hladině uprostřed nebo od prostředka, to znamená právě od naší domoviny, od České republiky, protože právě tam teď začneme, ale začneme samozřejmě trošku ze široka, ale obloukem se k tomu vrátíme. Evropa si umyla ruce od míru a připravuje obyvatelstvo na válku s Ruskem. Lipský dron se stal záminkou k likvidaci posledních diplomatických mostů a k obhajově astronomického zbrojení. A proč Macinka pálí poslední mosty s Ruskem a dělá z naší republiky terč s nálepkou neonacistického hnízda? To máme, panečku, vlasteneckou vládu VK, že?
1: No, no, samozřejmě, protože to musí jít ve stylu, že jo, stylovka. Pan Macinka jezdí do Izraele a ostatních státech sousedících s Izraelem říká, že jsou to kanibalové, nebo v tom vtipu, v tom příměru, že jsou to necivilizované státy plné kanibalů, a nemusíme zůstat jenom u pana ministra zahraničí, můžeme se podívat třeba i na pana ministra obrany, který při své první tiskové konferenci řekl, že samozřejmě on jako minister podporuje Ukrajinu a její vyzbrojování, a potom to pan Fiala, tedy Radim Fiala, jako místopředseda strany musel prostě potom žehlit v těch naučných videích, které potom vysílali svým voličům na kanálu. No, chápete, znovu, už jsme spolu hovořili před začátkem tohoto pořadu. Vláda Andreje Babiše v podstatě dělá svoji politiku, kterou dělala před více než 4 roky nebo 5 lety, když končila tehdy, že? A samozřejmě tehdy běžela covidová krize a tehdy ta vláda dělala zkrátka kroky, které byly přesně podle mustru Evropské unie. A dneska to vypadá, jako kdyby v podstatě se to jenom zopakovalo, jakési zvláštní jakoby repete, a znovu se vracíme do starých vod. Sice ministrem zahraničí je teď někdo jiný, ale říká úplně to samé, co říkal tehdejší ministr zahraničí. A jestli si pamatujete na kauzu Vrbětice, kde bylo obviněno Rusko a Čuk a Gek o tom, že vyhodili v roce 2014 do vzduchu dva sklady ve Vrběticích. Teď pro změnu se to opakuje a ministr zahraničí obvinuje Rusko, že může za to, že někdo prostě položil na letiště v Lipsku dron, a ten dron byl jako označený, že je ruský, nebyl proto daný žádný důkaz, a Macinka, ministr zahraničí, prohlásil pro média, česká média, že prý disponuje informacemi z Německa, říká, což já předpokládám tedy, že myslel informace od BND, jenže BND je samozřejmě řízena britskou MI6 od roku 1947. To je BND, německá BND, pobočkou MI6, a pokud pan Macenka přebírá tyhle ty padělky a podvrhy od MI6, já opravdu nevím, co tam dělá. On přece nemůže tyhle ty dezinformační informace od britské tajné služby, oni to posunou, že jo, sem, a Berlín to potom posune k vám do Prahy. Nemůže to brát jako za nějakou bernou minci a zavolat si a volat si ruskou velvyslankyni, která jako velvyslankyně o tom nemá naprosto žádné informace, o tom nikde jsou nějaké někde drony. Chápete? A ten dron, celý ten příběh byl vykreslený tak, že zaměstnanec lipského letiště viděl na zemi spadlý dron, který byl nedaleko ukrajinského letadla Antonov. Protože na tom letišti v Lipsku mají Ukrajinci od roku 2022 zaparkované a schované nákladní Antonovy, aby je na Ukrajině nezničili ruské údery. Takže tam jako ten dron jako přiležel na zemi a našli ho tam a měl na sobě 600 gramů nějaké prostě výbušniny a informace poskytnuty německým médiím nebyly žádné. Všechny důkazy jsou vedené v tajném režimu a v tom tajném režimu bylo zjištěno, že zatím stojí Rusko. Ale je to v tajném režimu. A tohle to rozeslali do všech zemí, včetně Prahy a včetně panu Macinkovi to poslali. Jsou to celkem 4 stránky. 4 stránky a tam je tvrzeno, že drony byly dodány na Rusko napojenou obchodní firmou, přivezeny v kontejneru v polském kamionu v přeshraničním styku z Turecka. Tyhle ty podrobnosti a tak dále a tak dále. To znamená, na tomhle základě pan Macinka prohlásil tedy, jako, že obvinuje Rusko a řekl to ruské velvyslankyni o tom, jakože oficiálně Česká republika obvinuje Rusko z toho pokusu nějakou sabotáž na letišti v Lipsku. No a co z toho vyplývá pro Českou republiku? No, Česká republika pouze pokračuje v tom protiruském etosu, ve kterém fungovala už první Babišova vláda, ve kterém potom pokračovala celé 4 roky Fialova vláda, no a teď znovu Babišova vláda v tom protiruském tažení pokračuje. Proto i hned poté včera ruské ministerstvo zahraničí zařadilo Polsko společně s Českou republikou na seznam neonacistických států a neonacistických proto, že dlouhodobě a trvale na území České republiky od roku 2014 dochází k odstraňování pomníků sovětské rudé armády, že dlouhodobě je vykreslováno Rusko jako nepřátelský stát, dlouhodobě je šířená rusofobie v médiích, hlavně v takzvaných médiích hlavního proudu. Dlouhodobě dochází ke snahám útočit proti ruskému diplomatickému sboru a zavírat diplomatická zastoupení Ruské federace. A samozřejmě, že s tím se pojí i benevolence a podpora odkazů bývalých nacistů, především na Ukrajině, banderovského hnutí, jako je Melnik, Konovalcev a Bandera, kdy západní státy de facto s tímto souhlasí, nějak proti tomu neprotestují. Zkrátka obnova nacismu v Evropě a proto ten seznam byl vytvořený. To znamená Česká republika, Polsko, jakožto neonacistické státy, které podporují a pracují na protiruských aktivitách. Když se podíváte na to, co předvedl pan Macinka, jako by vlastenecká vláda, že si předvolá ruskou velvyslankyni a řekne, my jsme dostali zprávu od německé BND, můžete za to vy a my vás z toho obvinujeme, no a co? Tohle to řekl Merz a teď to musí říkat úplně všichni. Merz prohlásil v polovině týdne nebo na začátku, že uzavírá tedy de facto poslední konzulát, ruský konzulát tady v Německu, úplně poslední. No a Macenka se pouze po několika dnech, po třech dnech se k tomu připojil a de facto teď budou nějaké kroky proti ruské ambasádě v České republice, to budou už nějaké podrobnosti, zatím ještě o tom není rozhodnuto, ale jenom se ukazuje, že zkrátka ta vláda plní jakési staronové zadání, to zadání, které bylo stanoveno už v roce 2014 po převratu na Majdanu. To znamená, voliči volili nějakým způsobem minimálně alternativní. Volili motoristy, volili SPD. A politika té vlády se v ničem neliší. Mluvíme, pokud mluvíme o zahraniční politice. Domácí politika je trošku zase něco jiného, rozpočtová politika také něco jiného, ale mluvíme o zahraniční politice. Pokud jde o zahraniční politiku, politika Babišovy vlády se prakticky neliší od zahraniční politiky vlády Petra Fialy. Zbrojní iniciativa dále pokračuje, protiruská aktivita ministerstva zahraničí stále pokračuje, dříve tu aktivitu řídil pan Lipavský, teď to řídí pan Macenka. Žádný rozdíl v tom není. To je realita. A teď, co s tím udělá volič? Konceptuální volič. To je ten, co chodí s tím papírem jednou za 4 roky k té spalovací urně, do které vhodí svůj lístek a tam to zasyčí, zabzučí a ten lístek schoří v plamenech. V plamenech konceptuální tuposti. Že jo, metaforicky, obrazně řečeno. Takhle si to můžete představit. Proč? Proč lidé neustále volí dokola tupé, jako tupě volí pořád dokola tyhle ty na Londýn napojené prosionistické izraelské partaje. Pořád dokola. Proč nevolí skutečnou alternativu? Mimo parlamentní. Zdůrazňuji, mimo parlamentní. No, je to kvůli tomu, že ta společnost de facto vychází z jakéhosi obrazu, který sama utváří. A tento utvářený obraz vrhá světlo každé 4 roky zpátky na tu volební urnu a tvoří ty nové spaskřivené elektoráty. To znamená, je to fyzikální jev. No, víte, jestliže si postavíte chatu a postavíte ji na kopě hnoje, tak ten zápach z toho hnoje do té chaty jde, i když tu chatu se snažíte mít jako úplně výstavní. Jo, ale nemůžete stavět na schnilých hnojových základech. Žádný stát vlastenecký nemůžete. A pro absolutně to vyloučené. Jenom debil by si stavěl na hromadě hnoje víkendovou chatu. Ale národ takhle staví svůj stát již od roku 89. Co to je za debily? Co to je za nesmysl? Proč to ty lidi dělají? Ty lidi se přece poučili. Smrdí to. Ta politika smrdí každé 4 roky. Smrdí způsobem, že se to nedá dýchat. A podívejte se, uplynou 4 roky a oni znova jdou. Znova jdou k té spalovací urně, znovu to tam hodí a znovu si předplatí další 4 roky v tom kumbálu postaveném na hromadě hnoje. To je realita. A někdo by řekl, co chcete řešit. No, podívejte se. Nebudeme takto příkří, protože člověk není nějaký dokonalý stroj. Člověk není umělá inteligence, není ani pán Bůh a není to ani někdo. Prostě, že průměrný člověk je utvářený dvěma hlavními prvky. Jedno je rodinná výchova, a druhý výchovný prvek je eugenické záření, takzvaný eugenický vektor, který tvoří zhruba 70% toho, čím jsme. 30% je rodinná výchova. Tohle to musím rozebrat, protože to je samozřejmě přesahovka zase pro konceptuální vzdělávání, ale jenom velice rychle. Už jsem o tom několikrát hovořil, ale je to třeba zopakovat. Eugenické záření, eugenický vektor je změna genomu člověka v závislosti na prostředí, ve kterém žije. Když člověk bude dlouhodobě žít v prostoru, kde je zima, tak mu narostou chlupy po celém těle. Není to třeba za 2 roky, ale je to třeba za 40 let. Najednou za 40 let zjistí, že je ochlupený jako jety. Je to reakce těla na prostředí, ve kterém žije. A když se udělá genetický rozbor, tak zjistíte, že DNA toho člověka po 40 letech se změnilo. Změnilo se. Jak je to možné, že se změnilo DNA? No, eugenický vektor. To znamená, prostředí, ve kterém žijeme, mění náš genom. A pozor, platí to nejenom na počasí. Platí to i na konceptuální procesy a na procesy výchovy. Když budete lidi vychovávat v prostředí nacismu, z lidí vyrostou nacisté. Geneticky se změní. Když budete je vychovávat k nenávisti, budou z nich opravdu lidé, kteří budou nenávidět takzvaný programovaný cíl, proti komu je ta nenávist v podstatě mířena. A od roku 2014 je eugenický vektor celého kolektivního západu namířen na přeprogramování všech národů, aby nenáviděli Rusko a následně, aby bylo snadné všechny národy západního světa vehnat do velké války, do třetí světové války s Ruskem. To je ten koncept na roku 2030. Jak je nastavený? Globalisté tím usilují o likvidaci západní civilizace, takzvaného křesťanského Edomu. Hovořil jsem o tom několikrát, znovu to opakuju. Je to proces takzvané komplementární války mezi domem Sion a domem Chabad. Likvidace západní populace tím, že bílá civilizace bude vržena do zničující války proti Rusku. A tenhle ten proces de facto vychází právě z onoho prostředí, ve kterém žijeme. A proč není možné se na lidi úplně rozčilovat? Protože lidé a my všichni samozřejmě žijeme v prostoru, kde na nás působí prostředí, ve kterém žijeme, znamená působí na nás eugenický vektor. A těm lidem nelze úplně jako říkat, kdyby si nevolil ty strany, které tam jsou, tak by to bylo jinak, protože ti lidé jsou ovlivnění a jsou genově pozměnění, to znamená hodnotově, oni najednou se na to dívají úplně jinak. Oni nerozumí nám na alternativě. Vůbec nám nerozumí. Nerozumí konceptu národního státu. Nerozumí konceptu vlastenectví. Ti lidé nerozumí vůbec o tom, o čem jako mluvíme. Oni to nechápou. A je to kvůli tomu, že eugenický vektor prostředí nebo takzvané sociální bubliny nebo takzvaného sociálního balónu, pokud se mluví o populaci jako celku. Jednotlivé skupiny jsou takzvané bubliny a celá populace v národě takzvaný balón. A ten sociální balón zkrátka má nějaký charakter a je nějak pozměněný tím prostředím, ve kterém se nachází po nějakou delší dobu. A tohleto je vlastně jenom důsledek toho, že volby vlastně vůbec nic nemění, protože ti lidé, tak jak jsou eugenicky pozměnění, tak volí u těch voleb pořád jenom a ty samé, a ty samé, a ty samé, pořád dokola, a proto neustále budují tu chatu na té hromadě hnoje. Protože to neumí jinak. A když něco neumíte jinak, tak to děláte pořád dokola. A je to lidská přirozenost. S tím se nedá v podstatě nic dělat, kromě jedné jediné věci, nebo dvou. Přeprogramování a převychování národa na první prioritě světonázorově vzdělávací, což je běh na 2 generace, přibližně na 40 let, ale v podstatě je skoro hotovo již po 20 letech, ale po těch 2 letech, po těch 2 generacích, a to se blíží, víte, že už za, jestli to dobře počítám, za tři roky, že jo, 89, 2029, 40 let to bude, že? 2029 listopad. Takže budou to přesně dvě generace. A po dvou generacích je na první prioritě hotovo. Konec konců o tom hovořili Pjakin před mnoha lety, že dvě generace jsou dostatečné na to, aby prostě společnost se úplně změnila. Nemusí to být 100%, stačí dvě generace. Takže když by byla ukotvena vlastenecká vláda, tak co je důležité? Po ukotvení vlastenecké vlády by ta vláda musela zajistit, že bude vyrůstající generace bude vlastenecky ukotvená v procesech vzdělávání od útlého dětství až do dospělosti v rámci národních vlasteneckých vzdělávacích procesů na základním, středním a vysokém školství. Ten výsledek by se dostavil až zhruba po 40 letech, ale první výsledky by byly už zhruba po 20 letech. To je dlouhodobý proces. Dlouhodobý. A během těch 40 let by globální sionistický nepřítel se snažil sabotovat vlastenecký stát, uvalovat na něj sankce, posílat do toho státu rozvraceče, vnitřního nepřítele. Na to se musí každý připravit. Takže to je jedna varianta. Druhá varianta je řízení na opačné straně prioritního spektra, to znamená na šesté prioritě, a to je válka. To jsme viděli v roce 1945, když přijela sovětská vojska do Prahy. To je druhá možnost. Druhá varianta. Na té válečné prioritě, totiž to, co by trvalo 40 let, se udělá během válečné operace. Ti, kteří zastávali starý proces řízení, se buď to vženou do války a v té válce zahynou, a nebo po válce se takzvaně denacifikují. To znamená, donutí se, aby přijali nový systém řízení. Všichni ti liberálové a rozvraceči státu by se museli přizpůsobit vlasteneckému, novému, ukotvenému vlasteneckému konceptu. To znamená, jsou v podstatě jenom dvě možnosti, dvě varianty a obě dvě jsou velice komplikované, jsou velice složité a mají svoje háčky, z nichž ani jeden není úplně ideální. A z tohoto důvodu tedy jsme teď svědky toho, co probíhá v celé Evropě. Namísto, aby se dohadoval mír, tak se hledají záminky, jak vykreslit Rusko jako ještě většího agresora, než jak byl vykreslený od roku 2014, aby celá populace v Evropě souhlasila s obrovskými výdaji do zbrojení v rámci programu Readiness 2030, což navrhla, že jo, nebo Rearm 2030, což navrhla Evropská unie ve spojení se Severoatlantickou aliancí. Nasypání 800 miliard eur na zbrojení do roku 2030 a tyhle ty peníze musí nasypat jednotlivé státy do toho fondu, musí uvolnit a k tomu musí vydat souhlas voliči jednotlivých zemí, jednotlivých států. A to se udělá tak, že musí být Rusko vykresleno jako agresor, protože jedině tak veřejnost s tím bude souhlasit. Proto dělají to, co dělají. Proto i Macinka dělá to, co dělá, vykresluje Rusko jako arci nepřítele, předvolává se velvyslankyni, ona chudák, tam jako se snaží mu něco prostě vysvětlovat a on jako s tím ušklepkem prostě říká, já mám prostě papíry od BND. Člověku je stydno za toho člověka. Opravdu. A tohleto zkrátka lidé volí. Takhle to funguje. Proto znovu, ta konceptualita, tedy vědomí toho, kdo rozhoduje v procesech řízení tohoto světa, je opravdu brutální v tom, že my jako národy, které jsme uprostřed této komplementární války mezi Londýnem hlavní sídlo je samozřejmě v Izraeli, to znamená mezi západním Jeruzalémem, tak Londýn a Jeruzalém, přičemž mají velké detašované pracoviště v Moskvě, ale ve skutečnosti ta válka není vedena mezi Londýnem a Moskvou, ale mezi Londýnem a Jeruzalémem. A už z toho by vám mělo vyplynout, že se jedná o komplementární válku, to znamená válku, ve které obě dvě strany se doplňují, protože by bylo asi naivní si myslet, že Židé a Židé proti sobě vedou skutečnou válku. Ne, proti sobě vedou komplementární válku. Válku, kde obě strany se vzájemně doplňují na likvidaci toho, kdo stojí uprostřed mezi nimi, a to jsou národy Edomu, to jsou křesťanské národy západního světa. To je realita. Takhle to funguje. Proto i Macinka dělá to, co dělá. Proto i Lipavský v minulé vládě dělal to, co dělal. Proto všichni ministři, kteří byli u moci, dělali vždycky to, co jenom dělali, nic jiného nebylo dovoleno. Takhle je to nastavené. A znovu se zamyslete nad tím konceptem té víkendové chaty postavené na hromadě hnoje. Jestliže víme, že každé volby a jejich výsledky smrdí, jejich výsledek smrdí, proč lidé po 4 letech znovu jdou a znovu vkládají naděje do té samé chaty postavené na hromadě hnoje? Proč ten národ nenabere konceptualitu a nezačne budovat úplně nový dům? Někde jinde bez hnoje. Bez toho marazmu postaveného na centrálních bankách Londýna. Že? To je součást toho hnojiště globalizačního. Proč? Protože to hnojiště je velice přitažlivé pro všechnu tu drůbež. Pro voliče. Protože ty slepice i ti kohouti na tom hnojiště hrabou. A to hnojiště je jejich živnou půdou. No a je to lidská přirozenost. Tam, kde je živná půda, tam si postavíte své bydliště, i když to tam smrdí. Hlavně, že tam je zdroj příjmu. Já mluvím samozřejmě v příměrech a v přirovnáních, ale je důležité se nad tím zamyslet, že přesně takhle ten koncept funguje. To znamená, všichni vědí, že ten systém, který byl nastavený po roce 89, je neživota schopný, pokud jde o přežití národních zájmů, rovná se národního státu, rovná se vlasteneckých tezí. Je neživota schopný. A přesto lidé nejsou schopni ten barák postavit, barák demokracie postavit na jiných čistých základech, které nebudou páchnout, kde lidé budou v podstatě fungovat takovým způsobem, že vláda bude pracovat pro lid dané země a život lidí v té zemi se bude od každých voleb zlepšovat a zlepšovat a zlepšovat. Život bude lepší, bude snazší, rozvoj společnosti bude větší, snadnost práce a výdělky se budou zvyšovat a bude růst populace s tím, jak rodiny budou bohatší a budou si moci dovolit ne jedno, ale 2 děti a 3 děti. A takto postupně bude veřejnost v daném státě, národním státě prosperovat. A víte, někdo řekne, no dobře, ale to zní tak trochu utopicky, protože kde jste viděli pro Boha takovou vládu, která by tohleto svým vlastním národům jako vláda poskytovala? Že? Bum. Obrovská rána. Spadly teď hodiny ze zdi. Protože jsme narazili na jádro problému. Žádný národ, žádný stát, který má centrální banku, ve skutečnosti není svobodný. Každý stát, který má centrální banku, má svůj dům, národní stát postavený na hromadě hnoje. Ten hnoj, to jsou úvěry, to jsou půjčky, nesplatitelné úvěry od centrálního sionistického systému. A vedle stojí další hromada hnoje a na ní další baráček. To je sousední stát. A naproti další hnojiště a na něm podobný baráček a znova na hromadě hnojiště. A jednotlivé státy si uvědomují, že kdyby chtěli stavět a čerpají z toho hnoje veškeré živiny, tak kdyby stavěli znova, tak by museli stavět v podstatě jakoby od nuly a mají obavy a mají strach, že by nebylo z čeho čerpat, že by zdroje nebyly. Protože státy kolektivního západu se naučily čerpat zdroje pouze z hnojiště, které je dostatečně saturované úvěry, dluhy a nekonečnými deficity, které jsou takzvaně sanovány a garantovány centrálními bankami, kontrolovanými domem Sion. A taková společnost nemůže nikdy vygenerovat vlastenecký objekt. Takový stát bude vždycky postavený pouze na hromadě hnoje. Nikdy nebude stát na krásném pozemku, kde svobodní lidé budou řídit své zájmy skrze své zvolené zástupce a ti zástupci budou následně stát spravovat ve prospěch svého elektorátu, ve prospěch svého lidu, který je k moci dosadil. A proto dneska není možné najít nějaký stát, o kterém byste řekli, ta jeho vláda dělá kroky jenom a čistě pro zájem svého lidu. Možná byste se trošku zastavili u Iránu, možná byste se trošku zastavili u Severní Koreje a možná trochu u Venezuely ještě nedávno, ale problém je v tom, že ve všech těchto třech jmenovaných zemích se žije strašně špatně obyčejnému lidu, protože všechny tyto státy, které se snaží razit nezávislý národní stát postavený mimo dosah domu Sion na čisté rovné půdě, jsou na ně uvaleny tak obrovské zničující sankce, že život těch lidí je tam velice nedobrý. Ne, že by tam trpěli hladem, nebo že by tam neměli elektřinu, ale zkrátka není to tak úplně ideální místo k životu, jak bychom si představovali, a nikoho to určitě neláká tam žít za takových podmínek. A třeba říct, že přesně tak by dopadly všechny vlastenecké státy, které by se o to pokusily. Byly by na ně uvaleny sankce, byly by likvidováni zevnitř mnoha způsoby, byly by terčem nasunování takzvaného vnitřního nepřítele na rozval, podobně jako to zažila Arménie v posledních letech, kdy vnitřní nepřítel převrátil Arménii a rozvrátil Arménii ze státu, který je zcela závislý na ruské podpoře, na Rusku nepřátelský, de facto nepřátelský stát. Je to typický příklad toho, jak se to dělá zevnitř. Proto, jak říkám, to, co dělají lidé, je jenom důsledek toho, že naše státy jsou vybudovány na základech, kdy i v obyčejní lidé, když chtějí bydlet, musí si vzít úvěr, který musí splácet 30 let. A to je součást toho hnojiště. Protože ty úvěry poskytuje právě ono zmíněné hnojiště domu Sion. Proto ti lidé jsou přeprogramování a eugenický vektor je překoduje takovým způsobem, že oni ten systém drží u moci a každé 4 roky ten systém drží u moci v podobě stran, které volí k moci. Proto tam není žádná skutečná alternativní opoziční strana. Ti lidé jsou přeprogramováni na úrovni eugeniky. To je bohužel realita. Takže jsme se dostali od událostí v Praze, od Macinky až k takovému velkému přesahu. Já myslím, že je to zásadní uvědomit si vlastně, čemu alternativa v podstatě vlastenecké teze čelí, jakému obrovskému mocnému nepříteli, protože ten nepřítel v podstatě přeprogramoval naše národy a ty národy jsou závislé na sionistickém projektu, na službách, které ten projekt poskytuje. Bez toho nedokážou si představit jakékoliv žití. No, takže tohle to bylo první téma. Vítku, dali bychom si jednu písničku, pokud tam Martin najde, dali bychom si přestávečku a potom bychom se pustili do druhého tématu.
2: Dobrá, uděláme to tak, dáme si potom druhé kratší téma, protože máme 35 minut po 20. hodině, takže do té 9. zbývá hned celých 35 minut, zhruba 20 minut, až úplně písnička, takže to bude kratší téma, ale rozhodně se podíváme taktéž na Ukrajinu. Martine, zahrajeme si.
3: Jdeme na to, traktor a soudný den. Ano, můžeme.
2: Tak, paráda, tak jedeme na druhé téma. Zelenský pohrozil světovým aerolinkám, že ruské nebe zaplní ukrajinské drony a proto civilní letecká přeprava v Rusku prý už není bezpečná. Putin to vyhodnotil jako státní terorismus, zatímco v Kyjevě se střílelo mezi důstojníky SBU a GUR kvůli unesenému zástupci RDK. Sláva kokainy. Co se v té Ukrajině vlastně odehrálo? Já vím, že si to psal VK, ale ve zkratce pro ty, kteří to třeba nečetli nebo se číst teprve třeba chystají. Co se tam vlastně odehrálo v rámci toho střílení? No,
1: součástí v podstatě RDK, to znamená Ruského dobrovolnického korpusu nebo sboru, který bojuje na straně Ukrajiny proti svý vlastní zemi, že, proti Rusku, tak zástupce šéfa v posledních dnech byl unesen. No a on samozřejmě šéfuje takzvanému telefonickému centru, které spravují ukrajinské tajné služby. Určitě jste někteří z vás to zaregistrovali, nevyžádaný telefonát, a na straně druhé se ozval jakýsi operátor, který mluvil špatnou němčinou, nebo mluvil špatnou češtinou, nebo špatnou slovenštinou. Zkrátka nějaká informace a teď nějaký pokus o to vytáhnout z vás peníze. Buď se představil jako nějaký policista, nebo jako pracovník vaší banky, váš účet byl ohrožený, musíte okamžitě jednat a převést peníze na jiný účet. A tady tím způsobem tahleta skupina vyvádí peníze od občanů Evropské unie na speciální účty a ty účty jsou napojené na takzvané kryptografické peněženky. A tento zástupce RDK v podstatě funguje jako šéf celé té organizace a disponuje kryptografickými klíči. Zaměstnanci SBU ho unesli a chtěli získat přístup. Jenže RDK je pod kontrolou ukrajinské GUR. To jsou jejich lidi. A začala přestřelka právě kvůli tomu, aby získali do kontroly zpátky tohoto zástupce, který byl zadržený v budově. To znamená, jedná se o vyřizování účtu mezi dvěma tajnými službami. A jenom se ukazuje, jakým způsobem Ukrajina de facto systémově se úplně hroutí. Ale co je zásadní, a já nebudu opakovat článek, to nemá smysl ho opakovat, ale já ho rozvinu. Dneska se zaregistrovali, že Jared Kushner a Steve Witkoff jsou podle informací na cestě do Kremlu. Budou jednat s kým. No, samozřejmě dá se říct, že tam bude Ušakov, budou tam všichni a bude tam určitě i Vladimir Putin, budou s nimi o něčem jednat a potom mají letět zpátky za Zelenským do Kyjeva, budou o něčem jednat. O čem se bude jednat? Z největší pravděpodobností budou jednat samozřejmě o Iránu. Nebude se jednat o Ukrajině vůbec, ale bude se jednat o Iránu, protože Američané chtějí ten iránský konflikt nějakým způsobem ukončit a ono se ukazuje, že to nebude zadarmo, že to bude něco za něco a my se můžeme dočkat nějaké nabídky. Jestli se vůbec o ní dozvíme, co Američané nabídnou Putinovi za to, aby takzvaně přestal pomáhat Iránu. Minimálně technologicky a protivzdušně a dalšími systémy, které tam Rusko jako pomáhá. Není to příliš aktivní podpora, ale bude tam zřejmě i snaha nějak diplomaticky, aby Kreml zatlačil na Teherán, to znamená snaha o nějakou nabídku. A teď co za to nabídnou? To znamená, co americký systém může nabídnout Kremlu za to, aby jim v něčem pomohl. No, bude to nějaká žádost o něco na Ukrajině. Co to bude na Ukrajině? No, různé věci, to se třeba teprve dozvíme, ale každopádně to, co vyhlásil Zelenský, to znamená, že nemají lítat prostě letadla v Rusku a vyhrožování, všechny tyhle ty věci, to je pouze kolaps systému řízení na Ukrajině. Celá Ukrajina de facto je jakousi prodlouženou rukou Londýna, prodlouženou rukou Bruselu a ta válka se samozřejmě blíží nějakým způsobem ke konci. Ale minimálně se mluví o konci z té ukrajinské strany, ale nemluví se o konci ze strany Evropské unie. A mluvil o tom dneska šéf SVR, Sergej Naryškin, měl povídání a řekl, že hrozí, varoval, že hrozí, že Ukrajině dojdou vojáci a na jejich místo nastoupí Evropská unie. Dneska, já k tomu ještě chystám večer článek, je to zásadní. A to je samozřejmě něco, co Naryškin oznámil teď a já jsem o tom psal už před 2 roky. Že ve chvíli, kdy dojdou Ukrajinci, nastoupí Evropská unie. To není něco nového, ale teprve teď je to oficiálně vypuštěné z Kremlu. Naryškin předtím dneska v rozhovoru varoval, že všechny informace, kterými disponuje rozvědka ruská, ukazuje, že Ukrajině dojdou do několika týdnů vojáci na frontě. A co se bude dít potom? Proto znovu, to, co já se k tomu vrátím, to je velký přesah. Všichni tihle politici, co jsou u moci, Merz, Babiš, Macinka, všichni tihleti, mohou anebo nemusí mít informace o tom, jaké procesy začnou odehrávat ve chvíli, kdy Ukrajině dojdou vojáci, fyzicky vojáci na doplňování stavu na frontě. Co se stane? Jaké bude rozhodnutí? A já vám nabídnu scénář. Jestliže bude vykresleno, že Rusko útočí na Evropu, že vybuchují nějaká letadla na letištích a nebo je pokus o jejich vyhození do povětří. Jestliže každý den nebo týden budou přicházet tady odtud, a nejenom tady odtud z Německa, ale kdekoliv v Evropě, budou přicházet informace o tom, že Rusové zase zaútočili nějakýma zápalnýma lahvema na nějaký podnik, který vyrábí drony. Víte, že minulý týden bylo to samé. Na východním Slovensku v Prešově tam, že jo, nějaký ten útok na výrobní podnik. Uběhl jeden týden a tenhle ten týden tady v Německu byly 2 útoky na výrobní podnik. Takové divné, podivné, že někdo vhodil 2 flašky zápalný a dneska přišla informace, že zadrželi 2 Bulhary. Dva Bulhaři na Rode and Schwarz, že jo, hodili tyhle ty zápalný lahve, že jo. A že co Bulhaři dělali? Co dělali Bulhaři? Byli naverbovaní ruskou, že jo, GRU, nebo jenom tak šli a se jim nelíbí prostě podnik a hodili lahve zápalný. Ne, ne, ne, takhle to nefunguje. Celé je to nastavené způsobem, že když budou každý týden přicházet informace o tom, že Rusové útočí, anebo lidé pracující pro Rusko útočí na podniky a zapalují je a šíří sabotáže každý týden, tak ta společnost se přeprogramuje. Rusové útočí, Rusové útočí, Rusové útočí, Rusové útočí, Rusové útočí. K čemu? K čemu? No, k tomu, že Evropská unie vyhlásí válečný stav na území Evropské unie. A jakmile bude vyhlášený válečný stav, anebo nemusí to být válečný stav, ale jenom stav ohrožení, to je jedno, protože ty pravomoce oni budou mít úplně stejný, tak v tom okamžiku se začne mluvit o tom, jakým způsobem vyslat na Ukrajinu vojáky. A bude se říkat ne kvůli tomu, že Ukrajině došli vojáci. Ne, ne, ne, ne, ne. Ten narrativ se přemaluje jinak. Bude se říkat, my tam musíme poslat ty vojáky, abychom zastavili Rusy, že

nikdo z politiků se neodváží předstoupit před své voliče a říct, Ukrajincům došli vojáci ve válce s Ruskem, musíme je nahradit my. Tak tohle to neřekne žádný politik. Takhle to nikdy neřekne. Ale co řekne? Musíme zastavit Rusko, protože útočí na naše výrobní podniky po celé Evropské unii. Musíme ty Rusy zastavit ještě na Ukrajině, než úplně postoupí až do Evropy. A na to už voliči uslyší. Protože to už je jiný narrativ. A musíte si uvědomit, že to není náhoda, že zrovna Maczynka si předvolává zrovna v této chvíli ruskou velvyslankyni a pálí mosty s Ruskem. Ne. Tohle to všechno oni už mají připravené. Jedou v tom úplně všichni. Úplně všichni v tom jedou. A oni hovoří o přípravě do roku 2030. Že budou připraveni na velký konflikt. A lidé říkají, no, to je ještě spousta času, 4 roky. Ale pozor, tady si nerozumíme. Oni mohou ty vojáky poslat, evropské vojáky poslat na Ukrajinu už teď. To neznamená, že teď hned musí být ostrá válka s Ruskem. Oni je tam mohou poslat už teď, aby takzvaně bránili tomu ruskému postupu, protože v Evropě už bouchají výrobní závody. Řekne se, Putin má svoje lidi, má svoje zaplacené sabotéry a oni nám útočí na naše výrobní podniky v zázemí, v naší EU. Jsme ve válce. Proto se to děje, dámy a pánové. Proto se takhle objeví dvojice tady těch lidí, dvojice, trojice tamhle těch, někde položí nějaký dron, řekne se, byli to Rusové. Tady někdo hodí nějaké 2 flašky, zapálí plot, řekne se, to byly Rusové. Někdo hodí nějakou zápalnou lahev na dvůr nějakého dalšího závodu, řekne se, to byly Rusové. Zkrátka, takhle se vytváří model útočícího Ruska, samozřejmě zinscenovaný, ale ten model funguje. Stejně jako fungovaly glivice v roce 1939 na vyvolání druhé světové války. Že? Protože ten útok na glivice byl samozřejmě zinscenovaný od začátku do konce. Že útok Poláků, že jo, na německou posádku, to bylo zinscenované. A Německo obvinilo Polsko z útoku na vysílač a vypukla druhá světová válka. Víte, ty modely, je-li válka připravená, tak model jejího spuštění je otázkou záminky. Casus belli, záminka pro válku, záminka pro boj. A to, co předvádí Merz, a bohužel způsob, jakým mu sekunduje český ministr zahraničí, z toho doslova jednomu zatrne. Protože vidíme to před sebou, máme to před sebou, oni opravdu si tu válku chtějí střihnout, ale pozor, ne oni, ale do té války pošlou nejprve profesionální vojáky. Stejně jako Ukrajina v roce 2022 poslala vojáky v aktivní službě, které měla v té době v ukrajinské armádě. Ti vydrželi v té válce, Sibiga o tom mluvil, vydrželi tenkrát 2 měsíce. A potom začala mobilizace, ta velká. Tam se ještě jako podařilo jako vybrat jako hodně lidí, jako tam bylo velké nadšení, že jo, ale oficiální armáda ukrajinská vydržela 2 měsíce v té válce. 2 měsíce. A měla tenkrát ta armáda 1,2 milionu mužů v aktivní službě. Vydrželi 2 měsíce ve válce. A to je, kam zmizeli, nikdo neví. Ukrajina říká, že za celou dobu války přišla o 35 tisíc vojáků, tvrdí Zelenský. Samozřejmě není pravda. Ale když teď Ukrajina říká, že potřebuje mobilizovat i 20-leté lidi,

0: má chytá důchodce a zdravotně postižené lidi po ulicích a odesílá je na frontu, tak to znamená, že je to hodně špatný, tak potom se ptáme, kde teda potom jsou ti vojáci, tam ta obrovská milionová armáda, kam zmizela. No, je to jednoduché, už není, neexistuje. Byla uništožena, byla zničena. Byla zničena ve válce na Ukrajině a ve válce v Kurské oblasti. A tenhle ten vyhlazovací proces de facto má nějakou svou mezní hraniční limitu. Ta limita podle Narešky se naplňuje. Ve chvíli, kdy nebudou ukrajinští vojáci, budou je muset zaplnit Evropané. A Merz s tím géniem z Českého ministerstva stává zahraničí vytvářejí casus belli pro vytvoření takzvané civilní objednávky, aby veřejnost souhlasila s válkou proti Rusku. Minimálně s první operací na zastavení Rusů. Z začátku se nebude mluvit o válce s Ruskem, ale na zastavení Rusů, to znamená vyslání nějakých kontingentů na Ukrajinu. Bude se říkat, chceme zastavit Rusy. Ve skutečnosti v závorce musíme nahradit ukrajinské vojáky. Ten systém je takhle nastavený. To znamená, kdykoliv Evropa si chce střihnout další válku, kdykoliv, tak se hledá záminka pro tu válku. První světová válka byla rozpoutána záminkou na zastřelení následníka trůnu v Sarajevu, Ferdinanda de Este, a to byla záminka pro první světovou válku. Druhá záminka, vysílač v Glivicích, druhá světová válka. A dneska to může být dron v Lipsku. Naprosto nepřeháním. A rozumíte, to, co bude Evropa potřebovat pro jakékoliv vojenské operace, nebudou ani zbraně. Ale stejně jako v dobách Třetí říše, obrovská propaganda, protiruská propaganda, která bude držet společnost pohromadě, pospolu, do války proti Rusku až do úplného konce. A není vyloučeno, že opravdu, jak jsem mluvil o těch dvou prioritách, o první a šesté, že nakonec se Evropa opravdu znovu dočká repete a dočká se zakončení té války na šesté prioritě v Berlíně, v Praze, v Paříži, někde. Ale ta válka už nemusí mít tu podobu, jako měla za druhé světové války, ale může to být samozřejmě jaderná výměna, mohou to být jaderné údery, které zkrátka Evropa nerozdýchá. A podívejte se i, co se děje s počasím v celé Evropě, v České republice neprší, protože samozřejmě, že jo, klimatické zbraně byly spuštěny, jedou naplno. Však Iránci, když zničili Američanům radary v Kuvajtu a v Saudské Arábii, tak v Iránu začalo pršet úplně normálně, poprvé od počátku 70. let. A je jasné, že krize, která de facto má dohnat Evropu k souhlasu s válkou, je řízená na více prioritách. Jestliže bude špatná úroda, bude nedostatek vody, bude nedostatek potravin, které budou se zvyšovat na ceně, samozřejmě, když je nedostatek úrody, nedostatek vláhy, všechno to povede k podpoře války. Nedostatek zdrojů, nedostatek surovin, nedostatek potravin, drahota, drahota bydlení, drahota surovin, drahota zdrojů, všechno tohleto je takzvanými faktory, které podporují souhlas občanů do války s Ruskem. Protože proč? Jako Goebbelsova propaganda, to tady tenkrát říkala Němcům, Rusové mají největší zásoby železné rudy na světě, že? Rusové mají největší zásoby orné půdy na světě. Rusové mají největší zásoby uhlí na světě. Rusové mají největší zásoby ropy a tehdy se říkalo, protože ještě nebyly tehdy znalosti o tom, že někde na Blízkém východě, to bylo až v 50. 60. letech, takže tehdy bylo Rusko považováno za zemi s největšími palivovými energetickými zdroji. To znamená, ty leitmotivy zůstávají stejné. Jako pro vypuknutí druhé světové války, dneska zůstávají úplně stejné leitmotivy. To znamená, čím se více prohlubuje ekonomická, sociální, společenská a bezpečnostní krize v Evropě, tím snadněji se Evropa posouvá do takzvaného válečného režimu proti Rusku. To vidíme úplně všude. Vidíme to v médiích, vidíme to na výrocích politiků, kteří proto dělají úplně první, poslední. Dokonce i ti, kteří se říkají vlastenci, jsou ve vlastenecké vládě nebo v rádoby vlastenecké vládě a dělají proto úplně všechno. První a poslední. To je zkrátka realita. A to prostě hlava nebere, ale když lidé jdou těm volbám a spalují tam ty hlasy, není pomoci. Není možné. Protože změna může projít a nastat pouze při probuzení těch lidí. Pokud se ti lidé neprobudí, není jim pomoci. Zůstanou součástí toho systému. Takže tohle to je úplně všechno. Máme 21.03, takže s velkými přesahy jsme to dneska dojeli až do konce. Dáme si jednu písničku na občerstvení a potom se pustíme do telefonických dotazů a Martin dopředu určitě oznámí telefonní číslo nebo WhatsApp, nebo na co se bude vlastně volat.
1: Tak, že jsem to chtěl doplnit. Tak fajn, Martine, dáme si písničku a oznámí všechno důležité.
2: Tak, jak jste řekli, zkusíme opět WhatsApp, jestli to půjde lépe, a klasicky 775 829 812, běží vám to tam nevolat na jiné číslo. A pustíme si tedy tu troju, která tady s Korem začala hrát své syny, nenechám si vzít.
0: Haló?
2: Jo,
1: tak super. Na poslední chvíli.
2: Na poslední chvíli je zde. Tak, já připojím a zkusím, jestli se tedy slyšíme s volajícím.
3: Haló, počujeme se?
2: Ano, velmi slabě, ale slyšíme se. Tak, můžete položit dotaz.
3: Dobrý večer. Kolega pana VK, strašně se jinak počujem, tak je trochu problém jim hovoriť. Kolega pána Veka natočil jeden zaujímavý program ohľadne banky pre medzinárodné platby. A či by mohol pán Veka bližšie objasniť vzťah medzi Svetovou bankou a bankou pre medzinárodné platby, prípadne Medzinárodným menovým fondom, či Svetová banka je kvázi na požičiavanie a poskytovanie úverov priamo vládám a tá banka pre medzinárodné platby vykonáva kontrolu nad centrálnymi bankami, alebo prípadne, aké sú tam medzi nimi vzájomné vzťahy. Ďakujem, dopočutne.
2: Dobře, Svetová banka a BIS, tedy asi Bazilejská švýcarská. Dobře, ďakujeme.
0: No jistě, no, je to jednoduché. BIS je takzvaná světová nebo centrální hlavní clearingová banka systému SWIFT. Ta se stará o clearing, clearování obchodů a transferu mezi jednotlivými bankami. Kdežto Světová banka je v podstatě orgánem, který poskytuje financování jednotlivým státům světa na krytí jejich schodkových deficitních rozpočtů. To je hlavní rozdíl. Určení, systémové určení obou bank je odlišné. Světová banka je banka, která pomáhá státům v problémech a samozřejmě i rozvojovým zemím a tak dále a tak dále. A clearingová banka BIS, ta se stará o vykonávání, fyzické vykonávání jednotlivých transakcí a převodu a transferu mezi jednotlivými bankovními kanály, které probíhají samozřejmě přes systémy SWIFTové komunikace. Takže to jsou ty hlavní rozdíly. Takže pokud byl zájem jako vysvětlení, tak tohle máte teď tady. Takže to je všechno. Další dotaz nebyl, takže bychom se pustili do dalšího volajícího.
2: Tak, dobrý večer, můžete položit dotaz.
4: Dobrý večer, panu Veďka. Já bych to chtěl uvědět na pravou míru ještě rolu Spojených států, protože Spojené státy hrají s Ruskom na mačku a pred. Viac sa tu dáva do popredia rola Európy, ktorá chce vojnu. No Európa to nerobí svoje vojne. Aj ten dostal kými noty z Langley alebo z Rammsteinu. Chronologicky stalo sa to hneď potom po tej Radcliffovej návšteve v Moskve, ktorá možno nebola úspešná. Aj ten Matinka dostáva noty z Berlína. Od Mossadu, ako to predstavil vydavateľ Grey Zone v Amerike, Max Blumenthal. Že pán Veka, tá Amerika tu hraje svoju hru, ktorú ešte napísal Brzezinski o dominanciu v celej Eurázii. A rukami Európy, samozrejme. Aj tie balíky peňazí, ktoré majú prísť na zbrojenie do Európy, je to z popudu Trumpa. Takže rolu USA. Samozrejme, Rusko, neviem prečo, na zodpovednosť USA nedelia, bojí sa označiť Rusko za hlavného, za hlavnú príčinu toho všetkého. Ďakujem pekne.
2: Ďakujeme.
0: No, já děkuji za dotaz, ale slyšel jsem tak 30% z toho obsahu. Já se to snažím jako, nebo pokusím se to teda jako dešifrovat role USA na systému tedy zbrojení Evropy do války proti Rusku. Podívejte se, Spojené státy nenávidí, nebo pod Donaldem Trumpem de facto, dá se říct, ten plán je takový, že čím hůř na tom bude Evropa, tím lépe pro Spojené státy. To byla politika i Joea Bidena, to znamená odseříznout, naprosto odříznout Evropu od levných ruských zdrojů a potom na tom profitovat a prodávat Evropě předražený, skapalněný břidlicový plyn. To byl plán už Bidenovy vlády, to znamená, ta nenávist vůči Evropě je v podstatě dědičná v amerických vládách. A pokud by Evropa šla do války proti Rusku, tak Pentagon si nechal udělat bojovou studii, je to nový článek, který dneska vyšel a v ní se ukázalo, byla to simulace války Severoatlantické aliance, války proti Rusku. Co by se stalo, kdyby Evropa šla do války proti Rusku? A ta počítačová simulace ukázala tedy, že Spojené státy by do války proti Rusku nešly a Evropa by se rozdělila na dvě části. Jedna část Evropy by šla do války proti Rusku, druhá by se toho neúčastnila, absolutně by to odmítla, tím by na závěr simulace tedy vyšlo, že celá Severoatlantická aliance po vypuknutí války s Ruskem by se rozpadla do několika měsíců. To je závěr té simulace Pentagonu. Víc bude v tom článku večer, mimochodem. A tohle to jenom ukazuje na to, že zničení Evropy, to, o čem hovoří samozřejmě rabíni v ješivách, já jsem o tom hovořil několikrát, a zničení celé Evropy, která bude vrhnutá do války s Ruskem, s králem Severu. To znamená, oni proto dělají úplně všechno, maximálně všechno. Oba dva domy, Dům Sion i Jeruzalém, dělají naprosto všechno, aby to vyšlo. To znamená, aby opravdu Evropa byla vehnána veškerou silou do války proti Rusku. Je to úplně vidět úplně všude. To není žádné přehánění. Dokonce i vlasteneční kádři nebo rádoby vlasteneční dokonce pálí mosty s Ruskem. Je to vláda, od které byste to nikdy nečekali, kdyby to udělala Fialova vláda, kdyby Lipánek pálil nějaké mosty s Ruskem, nikoho by to nepřekvapilo. Podívejte se, on to dělá zástupce motoristů. Co to má znamenat? Co to je? Co to je za klauni? To prostě to, se to hlava nebere a věřím, že to nebere mnoha lidem prostě hlavu, ale tohle to je jenom ukázka toho, že proč oni to dělají, no, protože všichni podléhají Jeruzalému. Jenom to, co tam předváděl Macinka při návštěvě Izraele, to bylo na zvracení, ale chápete, oni slouží. Oni slouží a vedou tu Evropu společně s Mercem a s dalšími, s britskými premiéry, vedou tu válku vstříc konfliktu s Rusy. Je to jasné. A Amerika, no Amerika ta na to čeká, až bude Evropa zničená. A víte, co řekl Trump včera? Že uzavře mír mezi Ukrajinou a Ruskem, až válka bude ke konci u konce. Včera to řekl. Chápete? Ten Trump, to je takové tululum, výstavní, košírované tululum, že on to řekne úplně nahlas, tak, jak to dělala Amerika vždycky. Připojila se až k vítězům, jako za první světové války. Chápete? No, v podstatě dá se říct, že i za druhé světové války, ale tam to bylo trochu jinak, tam to bylo kvůli Pearl Harboru. Ale chápete, Američané v první světové válce vstoupili do války až v roce 1917, to znamená na vítěznou stranu, že jo? To znamená, že Trump jakože dohodne mír, až bude válka dokončená, že Rusové budou v Kyjevě nebo něco podobného. Vždyť to je přesně ten americký systém. To znamená, Evropa se nechá vehnat do války, Británie se o to postará, všichni pohunkové Británie, jako Merz, jako je různí Macinkové a další, pomohou tomu narrativu, pomohou a následně bude Evropa zničena a těsně předtím, než bude zničena, tak Trump jako přijde a zařídí nějaký mír a že Rusové řeknou, my tam nepůjdeme, protože tam to moc svítí. To byl ten vtip, že mluvil o tom Soloviev teď v takovém v tom vtipném vystoupení, řekl, že nečekejte, že půjdeme do Berlína, že znova budeme posílat naše geroje, naše vojáky. Ne, ne, ne, nikdo tam nepůjde. Víte, proč tam nikdo nepůjde? Protože až to skončíme, tak tam všude to bude moc svítit. Tam by to nebylo bezpečné pro naše vojáky. Tam všude to bude v té Evropě moc svítit. No, to, chápete, i takhle mohou války skončit. To znamená, bude to tam moc svítit radiačně a nepřijde nikdo, protože v tom prostoru to nebude už k životu. Vybombardovaná nebo vybombardovaná města se dají obnovit, ale tam, kde to bude svítit a tam, kde budou radionuklidy zářit dalších 5000 let a když prostě tam prostě někde spadnou nějaké takové ty bomby, které že jo, proti nepřátelům, aby už se tam nikdy nevrátili, že jo, takzvané kobaltové bomby, tak když někdo schodí na, já nevím, v Berlíně, na Bundestag kobaltovou bombu, tak 5000 let se tam nikdo do okruhu 50 kilometrů nebude moci přiblížit. To je realita. Proto já fakt nevím, jestli ty vtipy, které zaznívají v těch pořadech na ruské televizi, jestli jsou pořád ještě vtipy, anebo už jsou to prostě plánované nějaké scénáře. Já fakt nevím, asi nejsem jistý, protože ruské vtipy mají trochu takovou specifičnost, na rozdíl od západních vtipů nebo kanadských vtipů, jsou ty ruské vtipy takové hodně jako drsné a někdy ani nevíte, jestli je to jako myšleno vážně, nebo je to ještě pořád jako vtip. No, každopádně, jenom v odpovědi na pána, pokud jsem to dekodoval správně, tak je jasné, že Amerika se toho nebude chtít aktivně zúčastňovat, ale ráda to bude financovat, aby k tomu došlo. V Evropě. Bude to financovat, bude tomu napomáhat. To znamená, to je zásadní. A ten plán je jasný. To znamená zlikvidovat Edom, to znamená křesťanský prostor západní civilizace, minimálně v první instanci v Evropě. Součástí Edomu je samozřejmě i Severní Amerika, takzvaná západní čtvrť. Tohle to v podstatě máme teď jako scénář, který politici by měli hasit a ne ho podněcovat a ne ho rozfoukávat, jako to dělá Merz, jako to dělají různí Macinkové a různí další. Měl by se hledat mír, spolupráce, mírové urovnání, dialog. Jenže nic takového nevidíme. Vidíme jenom výkřiky a eskalaci konfliktu. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Jdeme na to už ho vyzváním, nebyl schopen nějaká...
3: Haló?
2: Haló, haló, dobrý večer, můžete položit dotaz.
3: Dobrý, a ještě když můžem doplňující otázku, no a Chabad nemá nějaké svoje bankové systémy, lebo keď to správně chápem, tak máte tu banku pre medzinárodné platby, Svetovú banku, Medzinárodný menový fond. Potom v Londýne máte napríklad tú veľkú poisťovacú spoločnosť Lloyds, potom máte burzy, napríklad v Chicagu je burza, kde sa určuje to, za akú cenu budú Rusi predávať obilie na svetových trhoch. V Londýne máte aj ropnú burzu a tak ďalej. No a to mi pripadá, ako keby boli finančné produkty, keď sa to dá tak povedať, alebo finančná infraštruktúra vybudovaná domom Sion. Na Chabad nemá nič také?
0: Já děkuju za dotaz. Já, dokonce i že jo, šéfka Ruské centrální banky Nabujlina je kádrem domu Sion, mimochodem. Znovu, bankovní systém takzvaných centrálních bank je úvěrový systém a to je pod doménou Domu Sion. To znamená, všechny bankovní systémy a centrální banky jsou pod kontrolou Domu Sion. Ruský Chabad disponuje něčím mnohem cennějším, než jsou bankovní systémy. A to jsou zdroje. Fyzické zdroje. To je mnohem cennější věc než banky, protože banky fungují na základě dluhu a dluh je vzduch. Protože všechny emitované peníze, které byly kdy centrálními bankami vydané, byly vydané s nějakým úrokem, s nějakým dluhem. A pokud by všechny peníze měly být vráceny, splaceny a vráceny centrální bance, na trhu by nezbyla ani jedna jediná bankovka, ani jedna jediná mince. To znamená, všechny vyemitované peníze, které centrální banky vyemitovaly mezi populaci na celém světě, jsou produkty dluhu a úvěru, který nikdy nemůže být splacen. Nikdy za všech za žádných okolností nemůže být splacen. Všechny vyemitované peníze představují dluh. Dluh k centrální bance. Protože ta centrální banka neuvolňuje ty peníze do oběhu, jak se říká, že centrální banka uvolnila do oběhu další peníze. No to zní jako, že centrální banka vzala do tašky nějaký peníze a teď je nasypala na ulici a podnikatelé ty peníze se sbírali. Ne. Takhle to nefunguje. Centrální banka uvolňuje vždycky peníze na základě výkonu ekonomiky na bázi takzvané monetární a fiskální politiky. A uvolňování těch peněz je naproti dlužním úpisům. Buď si půjčuje peníze stát, anebo si půjčuje peníze podnikatelský sektor. A pokud chce banka uvolnit na trh větší objemy peněz, tak sníží úrokové sazby, aby si komerční banky mohly půjčovat od centrální banky větší objemy peněz za menší objemy. Tím se na trh dostává více peněz. Úroky a půjčky se stávají levnějšími, lidé více nakupují, tím se uvolňují peníze. Ale pozor, všechny ty uvolněné peníze, úplně všechny, jsou půjčené od centrální banky, úplně všechny. Když teď se podíváte do své peněženky a máte tam nějaké bankovky a podíváte se na ně a řeknete, jak vznikla tahle bankovka, tak každá bankovka i každá mince vznikla na protidluhu který ta bankovka i mince nese k centrální bance. To, že vy ji máte v peněžence, tak je to jenom kvůli tomu, že někdo z té banky před několika lety ji vytáhl naproti dluhu a naproti úvěru. Většinou nějaká komerční banka. To znamená, to banky slouží v podstatě k úvěrování, jako ke kontrole ekonomického systému všech států světa skrze tvorbu peněz. Respektive ještě lépe skrze tvorbu dluhu. To je přesnější. Naproti tomu Rusko disponuje historicky největšími zásobami surovin na této planetě jakožto největší země na světě. A zatímco banky nabízejí jenom dluhy a úvěry, tak Rusko disponuje reálnými aktivy. A to je nejsilnější platební nástroj. Proto Dům Sion sice disponuje velkou silou, ale nedisponuje tím hlavním, nedisponuje zdroji, skutečnými fyzickými zdroji. Těmi disponuje Dům Chabad. A je si toho sakra vědom. To znamená, znovu, ta komplementární válka je založená na tom, že moc vyvoleného národa je rozdělena v tandemovém řízení, globálního řízení, takzvaného globálního prediktora, do dvou domů v tandemovém schématu. Dům Sion kontroluje veškerý bankovní sektor na této planetě. Dům Chabad kontroluje největší surovinové zdroje na této planetě. Systém takzvaného globálního mocenského vyvažování. To jenom, abyste tomu rozuměli, jakým způsobem to funguje. Takhle bych teda na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volejci.
2: A hezký večer, můžete položit tedy dotaz.
5: Hezký večer, já jsem se chtěla zpýtat. Bill Gates uverejnil rozhovor, v kterém vraví, že strašně veľa lidí zomrie na nedostatok vody v roku 2027. Rozmýšľala som, či to bude počas nejakej natural katastrofy, alebo či to bude počas tej radiácie počas tej vojny. Keby ste mohli niečo tomu povedať, ďakujem pekne.
0: No, já děkuji za dotaz, to je zásadní, to je samozřejmě zásadní otázka. Já myslím, že určitě sledujete, co se děje v prostoru střední Evropy, zejména tedy v prostoru České republiky, ten nedostatek prostě vody, kdy klesají jezera, klesají řeky, na Orlíku dokonce klesla voda takovým způsobem, že se už vtipkuje, že se tam možná najdou sudy z 90. let, které se ještě nenašli, takový hodně morbidní vtipy, ale opravdu je to tragické, je to úplně šílené a víte, znovu já se vrátím k tomu, co objevili ti Iránci, nebo objevili, zjistili Iránci, že když vybombardovali ty velké protiraketové radary, které byly namířeny od konce 70. let z Saudské Arábie a z Kataru do toho prostoru Iránu, že najednou, když je zničili iránské drony, tak najednou začalo po nějakých těch skoro 60 letech a podobně, nebo 50, znova prostě je v celém Iránu pršet, tak je to jenom potvrzení těch obav, co prostě už řešíme jako několik let. Vždycky, když prostě někde jsou prostě nějaké silné radary, tak ty radary ovlivňují počasí. A buď ovlivňují jedním způsobem, anebo druhým. Buď, že neprší, anebo obráceně, že prší až moc. To znamená na tvorbu srážek, anebo proti tvorbě srážek. Jedno nebo druhé. A já jsem o tom hovořil minule, že to tornádo na Jižní Moravě z roku 2024, prostě to byla jenom ukázka toho, jakým způsobem, nebo to bylo 23, teď fakt si nepamatuju to datum, ale to byla ukázka prostě toho, jak ty modulované vzdušné proudy jdou v podstatě z jihu na jižní Moravu, to znamená z prostoru Rakouska, kde jsou ty velké fotovoltaické farmy, které ohřívají vzduch, ty sloupce vzduchu, a že jo, kontinentální proudění je z Atlantského oceánu, které proudí do Evropy z jihu a z západu a z prostoru jeho západu, tak vlastně tlačí ty horké sloupce nad jižní Moravu, kde se setkávají se studnějším vzduchem a vznikají víry a vznikají tornáda. A tohleto všechno je modifikování počasí, to znamená modifikace počasí probíhá všude. A když Bill Gates mluvil o této věci, no tak to nemluvil o tom, že je to jako nějaká náhoda. Já se obávám naprosto reálně, že oni mají nějaký plán vyvolání někde nějaké, jako měli pandemickou krizi, tak vyvolají takzvanou krizi s vodou. To znamená krizi s příjmem vody. A co tím budou jako sledovat, nebo co budou, jako, jaký by to mělo účel? Jakože nedostatek vody. Co je tím v podstatě sledováno? No, když vezmete lidem vodu, nad tím se musíme zamyslet. Zkuste se zamyslet. Když vezmete lidem vodu, přístup k vodě, co se stane? Co se změní? No, změní se to, že ten, kdo bude mít vodu, se stane pánem planety. Pánem světa, kterému se všichni budou klanět. Kdo kontroluje vodu, kontroluje úplně všechny lidi. Lépe než čímkoliv jiným. Je to o totální kontrole populace. A pokud chcete vidět, jak to vypadá v reálu, nebo jak by to vypadalo v reálu, pusťte si film Mad Max. A ten poslední z roku... A, no jo... kdybych já si pamatoval ty roky, že jo, 2020 nebo 2021, no ten poslední Mad Max, jak v podstatě je, to, je ta válka o kontrolu vody v té poušti. To znamená, je tam ta skála a v té skále je obrovský zdroj vody a ten gang, který tam je, tak kontroluje tu vodu a ovládá v podstatě celý region. Prostě oni tam chodí a žebrají o vodu, že jo? A ten, kdo kontroluje ten vodní zdroj, tak ten prostě vládne celé té oblasti. A vidíte, je to film, ale v reálu by to fungovalo úplně stejně. To znamená, kdokoliv plánuje vytvoření sucha, vytvoření nedostatku vody, tak bude usilovat o získání kontroly vládce vody. A to, chápete, oni normálně nemají problém modifikovat počasí, oni nemají problém do lidí píchat bojové látky a experimentální látky v rámci nějaké pandemie. A oni ani vůbec nemají problém lidem vzít vodu a kontrolovat potom její distribuci. Nemají problém na získání totální absolutní kontroly. Zkuste se nad tím zamyslet. Zkuste se zamyslet třeba nad tím, jak třeba i v Evropě probíhají různé zákony o stavbě studní. Že soukromé studně, co s nima můžete dělat, co s nima nemůžete dělat, že jo, že musíte nahlásit, že máte studnu a podobně. Chápete? Ve chvíli, kdy to začne být kritické s vodou, tak zdroje vody začnou být samozřejmě předmětem velkého zájmu státu, začnou být předmětem velkého zájmu politiku. Na to je třeba dát pozor. To znamená, tady ty výroky Billa Gatese pouze naznačují, že oni opět něco chystají. Něco opravdu zase něco podobného, jako byla pandemická krize na jaře. Koncem zimy 2020. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volejci.
2: Ne, dotaz, že prej byl absolutně. Před pár pořady dotaz na nějaký sudičky, který chodí v mužské podobě. A že věká měl odpověď, že to neví, že si to když tak nastuduje, tak pán se ptal, jestli už to věká nastudoval. A já teda sudičky, jestli jsem tomu rozuměl, sudičky, co chodí za lidma v lidské podobě, v mužské podobě.
1: VK, víš, o co jde?
0: Tak já mám něco tak matně, si vzpomínám něco z minulosti. Přišel nějaký takový dotaz, ale znovu prostě ty informace se tak jako přelývají, různé takové dezinterpretace. Já jenom k tomu velice rychle. To bylo, že příměr, že když se to dítě, já jsem o tom hovořil několikrát, tak ještě jenom velice krátce, ale zase se budu opakovat. Když se vlastně v podstatě dítě narodí, tak vidí v podstatě některé entity, které by tam být neměly a které normálně nejsou vidět. To znamená, první to jsou čekatelé. Čekatelé, kteří vstupují, chtějí dokončit svůj životní pouť, anebo chtějí ukrást životní pouť. Byl jim zamezen vstup k Žehově a nebyl jim umožněn přístup do oné galerie, takzvaného lunária. Jim nebyl umožněn. Zase bychom tady strávili dlouhou dobu. Proč? Z jakého důvodu? Proč některá duše má není dovoleno, aby bylo takzvaně vyřešeno. To znamená, nemá dovoleno onoho rozhodnutí, jestli dojde ke spojení s Žehovou anebo k další reinkarnaci. Zůstane tady v našem prostoru. Jak je to možné? Jenom velice rychle. Stává se to v případě, že zemřete nějakým vlivem, který nebyl součástí vůle Božího záměru. Jak k tomu může dojít? V podstatě ten hlavní církevní narrativ je, že nic se nemůže stát bez vůle Boha. To je ten hlavní princip. To znamená dokonce i činnost veškerých démonů a tak dále, a tak dále. Všechno je se souhlasem Boha, kdy Bůh může povolit nebo Bůh zakáže a tak dále, a tak dále. Ale nesmíte se to zaměňovat s tím, že například nějaký člověk v podstatě se dostal na krátký okamžik mimo ochranu svého strážného anděla, mimo ochranu, což by normálně se nemělo stávat, ale ten princip církev nebo kánon to vysvětluje tak, že přestože anděle a andělům byla udělena veškerá vědomost světa i vesmíru v okamžiku jejich stvoření, tak nemají onu moc a nedisponují onou mocí jako Bůh. Jsou pouze nositeli informací. To znamená, na rozdíl od Boha, anděle nejsou neomylní. Takhle se to vysvětluje. A pokud anděl strážný udělá chybu a způsobí vaši smrt, například nějaká strašná nehoda, vy zemřete a je to kvůli tomu, že strážný anděl nezařídil to, že vy jste se v okamžiku, kdy jste se dívali třeba, nevím, na rádio nebo na budík, vy jste se měli díkat před sebe, že tam zrovna vyjel do protisměru nějaký člověk prostě v kamionu a vy kvůli tomu jste se zabili v autě. Tak v takovém okamžiku vy nemůžete postoupit do takzvaného řešení, k takzvanému soudu, to znamená o tom, jestli splynete s Žehovou, anebo půjdete do lunária, do takzvané galerie, si vybrat další pokračování své budoucnosti v další reinkarnaci, ale vy zůstanete v tomhletom prostoru, a vy musíte zbytek života takzvaně dožít, ale v jiném náhradním těle. A tihleti jsou na porodnicích a stojí okolo těch porodních stolů a čekají, aby mohli vstoupit do nového novorozence. Proto to, a podoby těch lidí jsou trochu, jako nebo, no, víc. Víc než trochu děsivé, protože podoba lidských entit, respektive jakoby duší, je hodně, hodně taková těžko definovatelná. Není to jako nějaký fluidum nebo obláček, ale je to většinou nějaká stělesněná postava, která vzhledem k tomu, kdo se na ní dívá, tak je stvářena jeho vlastním mozkem a schopností vnímat jeho hodnotovou charakteristiku, jeho vnitřku, nikoli v jeho obrysu. Já vím, že to je zase komplikované na vysvětlování, ale představte si, že máte nějakého člověka a vy byste ho neidentifikovali podle jeho obličeje, ksichtu, ale vy byste ho identifikovali podle jeho charakterových vlastností, jestli je to dobrý člověk, závistivý člověk, láskyplný nebo zlý, nebo nějaký úchylný člověk a podobně, tak podle toho byste ho identifikovali tvarově, podle jeho charakteru. No a protože ti lidé, kteří nemají dovoleno, aby postoupili dál, to znamená, jejich strážný anděl je neochránil tam, kde měl, a je jim třeba 45 let, nebo 50 let jim je, a oni mají žít ještě dalších třeba 30 let, tak jejich duše jsou v podstatě sformovány jejich hříchy, které mají. A ty je sformovali a deformovali. A když to malé dítě se rodí, tak cítí jejich přítomnost a vidí jejich podobu takový a tací, jací jsou. A to dítě potom řve. A řve strašně moc, protože se jich bojí. A jeden z nich do toho dítěte vstoupí. A prožívá život, dokončuje život. Ale pouze po tu dobu, o kterou přišel během autonehody. Takže pokud přišel autonehodou o 30 let, tak potom ten člověk, do kterého vstoupí tato duše, žije jenom 30 let a ve 30 letech ten člověk umírá. To samé platí, když třeba tomu člověku zbývá jenom 11 let. Vstoupí do nového těla novorozence a žije jenom v 11 letech a to dítě v 11 letech umírá. Protože to je konec procesu, konec projekce daného úkolu a v tom okamžiku se duše vrací k vyhodnocení k Žehově a nebo do Lunária. Takhle funguje světotyp, ve kterém fungujeme. Nebo něco, co se nazývá světotyp. Takhle. A proto podoba těch sudiček, že jaký kdo bude mít osud a co bude dělat a takhle podobně, tak jsou to v podstatě jakoby, nebo je to zobrazováno jako tři postavy a to jsou de facto kurátoři, kteří de facto jakoby ukazují, že jakým směrem tedy ta nová bytost půjde a určují, kdo vstoupí do toho těla. To znamená, určují, kdo vstoupí v té řadě, jak oni tam jsou seřazeni, tak oni určí, kdo vstoupí do toho těla toho novorozence. De facto jakoby porota tří. De facto by se dalo říct. A v západních jakoby zdrojích a pohádkách a fairy tales a všech tady těch jakoby příběhů jsou ty postavy vykreslovány a popisovány jako tři ženy. Přičemž ten archetyp je obojaký. Někomu se jeví jako tři ženy, někomu jako tři muži a ten jejich výraz je jakoby obojaký, jakoby obojetný. Proto je to komplikované na vysvětlování a není to o tom, že by v podstatě přisouzení toho osudu, že by bylo v podstatě jakoby řešeno nějakými prostě imaginárními postavami, které by měly ženské pohlaví, nebo tohleto. Velice komplikované na to takhle zjednodušovat. Já jenom takhle nechci do toho zabíhat a proto jenom takhle na rychlé vysvětlení a pustili bychom se do dalšího volejcího.
2: Teď tak, svobodný vysílač, hezký večer.
6: Čo ešte raz všetkým, pretože v tom prvom stupe ma bolo veľmi zle počuť, zle spojenie, alebo neviem čo. Ja by som chcel pánovi VK povedať, neviem, či to postrehol včera New York Post, priniesol krátku správu, že vysokí predstavitelia chasidských ortodoxných židov navštívili na vysokej úrovni Bielý dom. Takéto stretnutie, ako hovorí New York Post, prišlo prvýkrát po 50 rokoch. Naposledy navštívili amerického prezidenta v 79. roku. No, bol to ten Peanut Man. Vypadlo mi teraz jeho meno. Že po 50 rokoch navštívili teraz vysoký chazický Trumpa a J.D. Vance'a. Ma nebolo počuť, čo by som chcel zopakovať, je, že v minulý rok vydavateľ americký Max Blumenthal v svojom časopise Grey Zone hovoril, že šéf CIA Radcliffe je len stenografom Mossadu. A nie je náhodou, že práve keď Radcliffe po jeho návšteve v Rusku, ktorá nebola veľmi úspešná, Nemecko označí Rusko pár dní po jeho návšteve, Nemecko označí Rusko za hlavného vynika toho incidentu na Lipskom letisku. Takže keď môžete to komentovať, ďakujem pekne.
1: Dobre, dobře. Vidím, že 79. byl tuším Jimmy Carter a buráky George. A hlavně Šáh.
0: No, oni šli
1: Iránu, a tak dál. Tak
0: samozřejmě, oni šli znovu, tehdy to bylo kvůli Iránu a dneska je to znovu kvůli Iránu. Jako jo, proto oni za ním přišli, všechno to, co se děje, přišli vyspovídat Trumpa, aby zpytoval svědomí, že zatáhl, ani ne, že zatáhl do toho problému, ale že to nevyřešil, že to celé de facto spackal, proto mu přišli vyčinit přímo jeho šéfové z Chabadu. To je normální. Když generální ředitel nezvládá svoji práci, přijde k němu návštěva. Kdo přijde za ním? Za ředitelem, který nezvládá svoji práci? No přijdou za ním majitelé. A řeknou, my nejsme spokojeni s tím, jak to řídíte. Výsledky nejsou. Vy nemáte výsledky, jak to, že nejsou výsledky. No a ten ředitel a ten Trump musí být schopni na to nějak reagovat. A když na to budou reagovat špatně, tak majitelé v nějaké chvíli toho ředitele vymění. Prostě skončí. To je realita. Tohle to nejsou nějaké přátelské návštěvy, jakože nejvyšší zástupci chasidu přijdou za Trumpem a dají si tam prostě kávičku anebo dietní kolu, kterou jim prostě ze sixpacku vytáhne oranžová skupová hlava. Ne, takhle to nefunguje. Když dojde k takovému velkému setkání, tak je to kvůli tomu, že někdo něco hoří, někde nějaký obrovský průser. A musí to řešit nejvyšší předáci Chabadu. Úplně nejvyšší. Nedá se to, že by zástupce posunul. Mohli by klidně zástupce, že jo, nějakého, že jo. Ne. Musí tam přijít přímo nejvyšší vedení. Rozumíte, v jakých problémech je Trump? Trump si myslel, že když vybombarduje a zabije Ajatollah Chameneiho a jeho rodinu, takže v podstatě Irán se složí a sionističní tam napochodují jako králové a celý Irán bude pod kontrolou Izraele. No tohle to fakt si mysleli a Trump asi tomu fakt uvěřil a podívejte se, ono to tak není. Celý svět je kvůli že jo, nestabilitě z ropou rozvrácený. A oni to musí nějak hasit a posílají Kushnera s Vitkovem do Ruska a za Trumpem chodí nejvyšší prostě chabadisti a snaží se vyřešit ten průser, který byl roztočený v prostoru Perského zálivu. Chápete, takhle to funguje v každém podniku s každým ředitelem. On dostane důvěru, on dostane funkci a on svoji práci nezvládne. Přijde za ním návštěva a majitelé, že jo, ho sprdnou na tři doby a buď mu dají úkol to napravit do nějaké chvíle, anebo za ním přímo přijdou a řeknou mu, musíte skončit. Jedno nebo druhé. Já nevím, jestli oni už úplně jako zlámali hůl nad Trumpem, možná, že Chabad mu ještě nějakou šanci dá, to se teprve uvidí. Každopádně blíží se volby, doplňovací volby do amerického kongresu začátkem listopadu a tam se to prostě rozřízne. Tam to bude vidět, tam hotovo, vymalováno, tam se uvidí. Proto takhle třeba se na to dívat. Návštěva nebyla přátelská, nebylo to kvůli tomu, že by si tam zašli na kafičko, ne. Je to kvůli tomu, že je to průser s Iránem, stejně jako tehdy v 79. průser, a je to třeba řešit. A tentokrát to musí řešit znovu a znovu Chabad. Takže takhle bych na to reagoval. No a pustíme se do dalšího volajícího. A bude poslední, a
2: další volající mi poslal odkaz, jo, je to i k tomu zálivu, ale ke všemu. Řidiče prý čeká tvrdší účet za emise. Co s tím? Benzín a nafta mohou zdražit až o 11 korun za litr, tedy že v roce 2028 by měly začít platit tedy ty ETSky dvojky, zahrnující emise ze silniční dopravy a dodavatele pohonných hmot budou muset nakupovat povolenky podle množství prodaného paliva. Takže tady výče zase 5 až 11 korun, že by se mohl zvednout litr.
1: No. Co na to říct, dárek motoristů? No,
0: to je to je jednoduše dárek motoristů. Motoristé to mohli zablokovat, mohli zatlačit takzvaně, že jo, na Babiše a říct mu, tohleto odmítneš ve Ruský komisi, a když ne, tak vyvoláš referendum o vystoupení České republiky z NATO. A teda, no to taky, ale z Evropské unie, samozřejmě. A proč nezatlačí? No, protože není dovoleno. U motoristů není dovoleno. Protože proč? No, protože Izrael není dovoleno. Chápete? Výroky Macinka, že jo, v hlubokém předklonu před Bibim, že jo, když byl při návštěvě v Izraeli. Taková ostuda. To, co tam říkal, ta ostuda. A samozřejmě, že i černý puntík. Že? Černý puntík, který na příslušných místech byl zanesen, že jo, protože ortodoxní jsou na tady to velice hákliví v New Yorku, tam vedou ten seznam, že jo, ortodoxní, že jo, těch politiků, kteří slouží domu Sion a kteří slouží věci a tezím takzvaného izraelského sionismu, tam dělají tečky, že jo, dělají tam takové ty puntíky, a když těch puntíků je 11, tak ten politik skončí. Jo, politicky. Buď na něho je vypuštěný nějaký skandál, nebo tomu politikovi se udělá špatně, dostane rakovinu, nebo ten politik má nehodu na snowboardu, nebo ten politik prostě sám někde vystoupí a řekne, že rezignuje a podobně. To znamená, oni tam mají ty tečky, ty puntíky, že jo, na tom seznamu, a podle toho to jede. Proto ti politici se podle intenzity těch černých puntíků střídají jako na kolotoči. A jenom vysvětlení na závěr, velice zásadní. Víte, proč se to dělá? Protože když děláte sviňárny, tak můžete udělat jenom určitý počet sviňáren dříve, než by to obrovské množství, nekontrolované množství sviňáren vyhnalo lidi do ulic k povstání. Proto se počítají ty puntíky, že? A to je ta ješiva magna v New Yorku, že? Tam oni mají ten centrální seznam všech těch prohřešků. A proto takhle to funguje v politice. Nějaký politik dělá sviňárny proti lidu, sviňárny, ale po 4 letech musí od válu, protože lidé místo toho, aby provedli povstání, tak jdou k dalším volbám a jdou spalovat své volební lístky do spalovacích uren. A tím je zabráněno povstání. Přijde totiž nějaká jiná figura, nějaký jiný diletant, a ten začíná s čistým štítem. Ten nemá žádný černý puntík. A jakmile začne jeho vláda fungovat, tak idiotský výrok v Izraeli, černý puntík, výrok proti Rusku, že jo, vytvoření terče z České republiky, druhý černý puntík, idiotský rozhovor s maskovaným konspirátorem nějakým a nějakým prostě provokatorem v kukle, třetí černý puntík, že jo, takhle ty puntíky se dělají, dokud jich není 11 a potom ten politik je vyměněný, je odvolaný z funkce, nebo sám podá rezignaci, nebo se mu udělá špatně a ze zdravotních důvodů odstoupí. A tak dále, a tak dále, a tak dále. To znamená, ta politika je takhle nastavená, to znamená proto i takzvané systémy demokrast je, že jsou nastavené vždycky jenom na 4 roky.

0: takzvaného demokratického světa. Demokracie nejskorumpovanější systém řízení na světě. Takže takhle bych to uzavřel. Já doufám, že dneska jste se něco dozvěděli, že něco si zase odnesete. A uslyšíme se samozřejmě za týden po 19.45. Opět přineseme nová témata z domova i ze světa. Já se tady s vámi, se všemi posluchači a čtenáři loučím a samozřejmě se loučím s Vítkem a samozřejmě s Martinem. Díky za písničky. No a pro tuto chvíli vám popřeji krásný pěkný večer a pokud jdete spát, tak samozřejmě dobrou noc.
1: Já se s tebou taky rozloučím, VK, měj se moc hezky i s tebou, Martine, i s vámi, milí posluchači. Velmi se vám omlouváme za technické potíže, tentokrát jsme se opravdu vyznamenali, já tady hovořil bez mikrofonu, respektive zapnutého mikrofonu, Martin to měl občas problémy s telefony, příště to snad bude lepší a doufejme. Tak mějte se všichni moc hezky, dobrý večer a taky případně dobrou noc.
2: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Takže om šanty, jako obvykle, přátelé, já vás velmi zdravím, tady z Dežavička, studia Dežaví, tady z centrály, a sedím na svém obvyklém křesle pohodlném, protože vypadá to opět na dlouhý pořad. Tak jsem se tady uvelebil, tričko jsem si ještě nepřeblíkl, mám tam nějakého vlka, teda jako nápis na obrázek, s kterým pracuju na poli. Takže jsem neměl čas, protože jsem přiletěl teďka zrovna, no nedávno teďka, jo, z terénu, tak sedím tady, jak sedím. Nicméně to nebrání tomu, abych vás tady přivítal, všechny je nás tady hodně, už nám tady někdo píše, jakože krásný dobrý večer. Takže i tímto pozdravem zdravím posluchače Svobodného vysílače, studia Deja Vu. No a jsme tady opět v pořadu Průvodce vzestupem a hlavní teda průvodce je Mára Hašlár, který už je tady po několikáté, asi možná po deváté už, ale ve Zbrusu Nové Sáze, Průvodce vzestupem. Jo? Takže já bych, přátelé, my jsme si už vyzkoušeli zvuky i obrazy, byly trošinku technické, nějaké nedostatky, ale napravili jsme to. Jo? Takže co se týče mě, vysílání je živé, můžete telefonovat, já vám tady potom ukážu telefonek, na který můžete telefonovat. Pořád je asi zřejmě, Máro, interaktivní, teda samozřejmě dotazy, komentáře, otázky můžete psát tady na chat, anebo v SMS-ce, anebo lepší možná telefonovat. Takže já předávám slovo hlavnímu průvodci, a sice Márovi Hašlárovi. Om šanty, Máro, je to tvé. Děkuju.
1: Já zdravím všechny posluchače i diváky. Petrucho, děkuju. Samozřejmě zdravím i všechny i hosty, kteří sem přišli. A moc jim děkuju za jejich odvahu a děkuju za to, že mají chuť sdílet svoji životní zkušenost. Samozřejmě sdílení je pro mě velice důležitý a já mám to velice rád, protože mi to určitým způsobem naplňuje ten můj osobní smysl, jo? Že najednou cítím hlouby sebe, že

0: se potřebuje něco důležitého jako odehrát, abych se posunul dál. A zároveň to sdílení vnímám, že to je jakoby i ta realizace trošku, jo? Že už to dávám do toho oběhu, do té realizace, tu moji zkušenost a to moje osobní poznání. Takže chvála hostům, samozřejmě pamatuju si to u babičky vždycky nad těma dveřma nahoře, tak byl takový ten nápis jako host do domu, Bůh do domu. Já jsem vždycky na to koukal, úplně říkám, ty, a to je boží heslo, jako. Tak jenom děkuju. Samozřejmě chvála i průvodci vzestupem, protože pro mě to je obrovská zkušenost vlastně s tím materiálem pracovat. A posuneme se samozřejmě dál. Je to on z toho druhý cyklus průvodce vzestupem. A myslím si, že to je jakoby další krok, protože ze začátku jsme byli v rámci lidství, v rámci evoluce, kdy jsme hledali toho svýho pozorovatele, kde jsme byli takovým tím evolučním dětství, kdy jsme zkoumali sebe sama, aby jsme vnímali to své já, to jsem. A nezištně, jako to dítě, které si jako může hrát, nemá hranic, může se jako vidět ve všech možných rolích. Tak teďka přicházíme do té druhé fáze jedinečnosti. A to je božství. A to je i ta kvalita toho tvůrce. To je, jsme součástí najednou té spolutvorby. Takže jsme obrovsky zapojení. Takže je tam už ta dospělost, kdy vnímáme zodpovědnost té tvorby. To je důležitý krok v jakýmkoliv životním cyklu i toho človíčka, který se tu narodí a zemře, tak tam má tu dospělost, kdy přechází z té fáze dětství, kde je jako bezstarostnej, kde si může jako všechno dovolit, ale zároveň už našel jakoby sebe, tak by měl uplatnit toho tvůrce, zapojit se do tvorby. A proto tenhle ten cyklus, která otevírá průvodce vzestupem právě toho našeho božství, kdy vstupujeme do úrovně Boha a bohyně, aby jsme byli schopní se zapojit do tvorby, je potřeba obnovit elementární chrám. Takže teď přecházíme do této důležité fáze dospělosti. A já bych byl teďka rád, teda, aby jsme samozřejmě toho průvodce dělali tak nějak stejně jako v prvním cyklu. Takže si teďka nejdřív budem chvíli povídat o tom tématu. A samozřejmě dám ještě teďka hostům za chvíli, aby se mohli taky vyjádřit, představit a říct něco. A pak budeme mít to téma, kterým já teďka z začátku trošku mluvím. No a pak přejdeme i k té analýze, kdy si budeme zase dávat určité podněty a budeme si analyzovat tím svým osobním pozorovatelem toho našeho tvůrce a i jeho nástroje, jestli má ty nástroje v pořádku nebo v jaké rovnováze jsou. A pak se i projdeme samozřejmě i centra vědomí. Jak neprojevená centra, tak i projevená centra. No, tak ve své podstatě jsem asi úvod tak nějak naznačil, tak si můžu, Petrucho, udělej tam víc lidí teďka. Budu chtít dát totiž slovo hostům. Tak super, já nevím, jestli můžu to teda úplně moderovat, tak já mám přednost asi samozřejmě mladšímu chlapovi, který se určitě těší, že bude tady první, aby si to konečně už řekl. Tak máme tu Christiana a děkuju teda, že přišel. Máš slovo.
1: Tak já taky zdravím všechny posluchače, zdravím i vás. Děkuju za zkušenost, opravdu mě těší. Já jsem prostě jako obyčejný mužík, který si trajdá po světě a chce žít pravdě se vším, všudy a bez servírek, prostě v čistý pravdě, ať už to nese cokoliv. Přál bych se tady předat vlastně můj prožitek, mé prožitky, můj svět a to, co to všechno obnášelo a to, že mi to dalo vlastně jako náplň do života, to je skoro.
0: Tak super, Kristýne, děkujeme ti. Stačilo nebo ještě nějaký? Tak nám třeba řekni, jako, odkud seš, nebo co jako děláš, jako, co máš rád, nebo co bys chtěl dělat.
1: Tak já jsem z Českých Budějovic. Aktuálně zase nastupuju ke studiu, abych konečně se dodělal tu maturitu. Tu maturitu, že? A co mám rád? Já mám prostě rád všeobecný život, kreslení, básničky, všeobecně umění, přírodu, převážně přírodu a sport, tak to je takový jako moje hodně niterní zvířátka. A všeobecně mám rád komunikaci s kýmkoliv, debaty, kdy jeden se naslouchá, druhý zase říká svůj úhel pohledu a takhle se mění ty názory a přináší to vlastně do světa to nejvíc, co může a to mě opravdu velmi baví jako pozorovat a být toho součástí, tak to tak nějak ve zkratce. Je mi teď čerstvě 21 let, nádherný a děkuju.
0: To jo, to jsi to úplně odhalil také celý, no tak samozřejmě pro posluchače si teďka udělal opravdu velice krásný okýnko, kdo jseš, co jseš a jak asi vypadáš. Tak děkuju ti.
1: Potom stejně bude asi možnost i říct něco hlubšího, tak nechci asi hned.
0: Jo. Tak díky. A tak teďka nechci úplně říkat, ale kdo má teď chuť z holek, tak chcete se někdo přihlásit, můžete vykřiknout a začít mluvit, klidně.
2: Tak já si klidně vemu.
0: Pája.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače, mě už znáte, jmenuji se Pavla Vintrová, žiji v Praze a aktivně se zajímám o vzestup těla, o přírodu, o lidstvo a tak dále, tak jsem i dnes součástí. Takže takhle zatím asi ode mě vše a předám slovo ženám. Díky.
0: Tak děkuju, Pájo. Tak co? Kdo bude další? Můžete?
3: Tak dobře, tak já začnu. Jmenuji se Marcela, alias Marcy, jak jsem tam napsala. A jde, kde začít? Já tohle vlastně hrozně nemám ráda. Takže řekněme, že jsem hrozně ráda za tuhle příležitost. Je to můj trénink mluvení. A protože jsem vždycky zaseknutá a buší mi srdce a hlavně mám tady úplně prázdno. A to je vlastně to, co třeba poslední dobou hodně teďka řeším. A takže tohle jsem brala jako takovou příležitost pro sebe. A jsem hlavně ráda, že jsme potkali Máru. Říkám potkali, protože vlastně se to týká i mýho muže. Díky němu teďka tady bydlím nad Kružbelskou přehradou, na samotě u lesa, v krásné přírodě. A já se těším, že to tady trošičku víc zpřístupníme třeba i dalším lidem. Takže uvidíme, jak se to podaří. A vlastně to řeknu asi už teďka rovnou na začátek. Vlastně to, že jsme potkali Máru, mi hodně změnilo život, protože vlastně před měsícem dva, kdy jsme začali intenzivně jít dělat ty chrámy, nebo spíš můj muž, tak to byla prostě obrovská změna. A já jsem ráda, že on vlastně teďka pomáhá mně, protože předtím jsem pomáhala jemu, prošla jsem jakoby spoustu metod, jak zpracovávat třeba emoce a podobně. Ale tohle je ještě úplně něco jiného, kdy se de fakt přímo do srdce, přes srdce a je to vlastně možná něco, co jsem celou dobu hledala. A jak se dostat sám k sobě A teďka vlastně on pomáhá mně, protože pro mě je hrozně těžký si sama se sebou sednout. Takže já mu říkám, pojďme do zahrady, jo, já potřebuju prostě si něco v sobě pořešit. A to je asi tak začátek všechno.
0: Wow, ty jo, Robert, to je... Já ho miluju.
3: Taky jo.
0: No ne, taky jsem s ním teďka chvílema dlouhodobě mluvil, že
3: jo.
0: A odpovídal na jeho otázky, ale já ho mám prostě moc rád, no. Tak mu tak jako děkuju, taky vždycky, když mu někdo děkuje, protože to je příjemný. Wow. Ale a víš, že mě zase těší, že potkám vás. Víš, jako, že si děláme jako obojetný takový zajímavý štěstí, který vzniká jako z ničeho nic a napojuje to všechno. A vůbec to není ani nikoho, takže to nejde ani nikomu jako dát, víš, jako, takže tam nevznikne žádná závislost na tom, kdo s tím poznáním přišel. Že v téhle společnosti si tohleto bydlo jako přehazujem na toho druhýho, jestli to znáte, ne, že mně to nejde, tak prostě nemám, jo, nemám čím se posunout, tak prostě běžím k někomu jinému, kdo má to bydlo, abych se jako odstrčil. Tak to je super, že si to takhle zatím přehazujete, no tak sláva. Jejda, až z toho vypadla.
3: Jo.
0: No tak nic, tak děkujeme zatím. A ty ještě zbyla teda Míša, Michaela. Tak
4: jo,
0: můžeš, jestli
4: chceš. Tak ahoj. Jo, já se jmenuji Michaela Forest a v současnosti bydlím na severní Moravě, vlastně kousek od Martví. My jsme polčata, tady můžu prozradit asi. A já jsem se přestěhovala teďka nedávno poblíž vlastně, já jsem v Bílovce a já jsem totiž žila 24 let v Anglii, takže možná bude slyšet trochu můj přízvuk po 24 letech. Se to trochu odrazilo a pak jsem potkala moji lásku a rozhodla se přestěhovat. Takže teď jsem tady zpět v Čechách, poznávám znovu moji mateřskou zemi. Je to úplně z jiného úhlu, protože jsem se hodně změnila před 10 lety. Například odešla od manžela, abych se mohla poznat, že jsem nedokázala udržet vztah podívat se sama na sebe, přitom abych se poznala na sebe. Takže jsem opustila vztah a 10 let jsem se poznávala, jsem posunula a ten nový vztah teď, co je úplně jiný. Je daleko více naplňující, není, jako tam jsou tam překážky, schopnosti, ale je to u toho víc toho pozorovatele, jak Marek o tom mluvil. Je to vlastně, ta reflexe je tam, v tomto vztahu, takže já okamžitě vidím, a tam to neznělo, tam to bylo nějaký falešný, tam prostě to není úplně z toho správného úhlu, co jsem zrovna řekla. Já říkám, že to znělo zvláštně, protože jakoby já slyším ty falešné tóny. Je to i proto, že dělám uzdravování zvukem, nebo zvukové lázně dělám. Takže ten zvuk, mám zvláštní vztah s tím zvukem, který vidím, jakoby spíš jako cítím, jako často. A spojí mě to i mým vyšším já, nebo s něčím prostě, co je mimo trochu tuto fyzickou realitu. Ten zvuk je takový, žebřík takový, můstek. Vlastně. Zároveň je fyzický a zároveň je fyzický. Takže si takhle hraju teďka. No. Děkuji moc za to příležitost tady být.
0: My ti děkujem, Mišo. Tak chvála všemu, co nás uvádí k přítomnosti, že jo? To je, i ten zvuk je geniální na tu přítomnost. Jo, někdo hraje nějakou příjemnou melodii a hned ta pozornost je hned tady okamžitě, bez nějakých problémů jsme v tom pozorovateli a hledáme tu superpozici. A tady Petrucha by si určitě s tebou nějak určitě mohl popovídat, protože ten dělá. On dělá takový zvonkohry a přesně každý se ladí do nějaké správné tóniny.
5: Tak jestli, Váro, tak, jako mi dáš slovo, tak já jenom v krátkosti řekl, takže já bych úplně reagoval, ano, Bůh do domu, host do domu, Bůh do domu. Jestli jste četli Slovácko se nesoudí, tak tam zase bylo motto, Bůh do domu, ne, host do domu, hůl do ruky. Jo, ale vy jste vzácní hosti, takže žádnou hůl nebereme. A já jsem velmi rád, že jste přišli opět v takovém počtu, no, jako, takže já jsem hlavně tady jako muzikant, jo, a tady to studio vlastně, to mělo být původně, přátelé, hudební studio, jo, studio Deja Vu. No, ale pořád tak nějak z písní, moje žena je taky muzikantka, jo, zpívá krásně, skládá texty, má nádherný hlas a já hraju na kytaru, ale nějak se k tomu zatím prostě nemáme, protože děláme furt něco jiného, takže já tady to Deja Vučko používám tady pro ty různé pořady, který jsem měl hafol, ale protože už vysílám jenom to, s čím skutečně souzním, tak jsem to velmi okleštil. Zůstali jste vy, Mára Hašlar, a zůstal další Mára Čermák na téma Živý člověk. No a abych to teda nezakecal, takže vyrábím, je to asi rok a půl, nevím, prostě objevil jsem sobě tvůrce skrytého i jako manuálně zručného. Nechci se teda moc zbytečně chlubit, ale začal jsem vyrábět zvonkohry z hliníkových trubek, a co je zvláštní, tak není to laděný ve 440 Hz, ale ve 432. Celé sestavy děláme v různých jako živlech, že ten každý živel má nějaký svůj tón, nebo ne tón, ale jako nějaký ten akord, jo, nějakou tu skladbu intonační, a těch trubek je tam třeba od 6 až do 12. A teď dělám normálně chromatickou, obrovský nástroj, který vlastně imituje klaviaturu na klavíru, to znamená bílý klávesy, černý, takže chromatika ve dvou velikých bednách. Takže tím se teďka bavím. No a Michailo, zvukové lázně, dobrý, my děláme něco taky kolikrát podobného na těch našich aktivitách, hudebních seminářích, nemenuje se to teda lázně, ale je to vlastně melodie čísel, anebo ten náš projekt se jmenuje Víte, jak zníte, že každý máme svůj osobní tón, s kterým se rodíme, my ho vlastně odposloucháme, jo, nějakým způsobem, protože každý ho má jako stejný a ten tón funguje jako léčitel, jo, že uzdravuje toho člověka v každém věku. No a potom skládáme na ten tón melodii čísel, jo, že ten človíček si řekne nějaká čísla, můžeme použít čísla třeba narození nebo tak, ale to nechci zabředávat do detailu, jenom v krátkosti, že ta hudba je veliká.
0: Ty jsi chtěl jenom říct, že děláš zvonkohry a jo, vykládáš nám už celou teorii normálně.
5: Já jsem si pustil trošku hudbu na špaci. Ne, já jsem se totiž zasnil a vidím tam tu velikou zvonkohru, takže já tím teďka hodně, jako jsem z toho velmi rád, že prostě to dělám. Takže předávám slovo za mě.
0: Super, já bych ti řekl, hele, tak jo, tak dobře, tak každý tady splňuje nějakýho toho tvůrce, jo, teda, takže asi každý ví, že když si už přestane konečně hrát na tom pískovišti a přestane být tím dítětem, tak přichází do toho tvůrce, do toho dospěláka. Jo, začnu najednou si říkat, hele, já bych jako chtěl něco jako umět a mít nějaké řemeslo, jakoby. A prostě umět něco jako tvořit. ať je to cokoliv, ale samozřejmě ten člověk může vidět, řekněme, tu svoji tvorbu i v tom normálním životě. To není nic, co by se vás netýkalo. Každý den totiž potřebujete ten svět jako vytvořit. Vy jste tvůrci toho světa, aniž byste to věděli. A teď si představte, že už jenom to, že si řeknete, já jdu do práce, no tak se to prostě stane. Tak jdete do práce. Jo? A když si řeknete, já budu mít volno, no tak mám prostě volno. Jo, stane se to. A takže tam už jsme takový malý, malinkatý, sice takový malinkatý dinky, ale jsme tam tvůrci. Ale taky vidíte, že ten svět jako nějak existuje a vy tou tvorbou to jenom tak jako modulujete. Že jste jakoby takový, jenom se jako bojím do něčeho pořádně šťouchnout, co kdyby náhodou se to změnilo. A já byl opravdu jako úplnej ten celý tvůrce, jako ta existence. A teďka na jednu stranu, proto možná jsme asi trošku zakomplexovaný jako tvůrci. Hodně zakomplexovaný. Já trošku jako to chápu, protože když si tak jako představím naší společnost, která byla založena na tom, že to naše božství je to, k čemu se máme klanět, jo, a říkat, že to je ten Bůh, který je na tom nebi nebo někde, že přilít a že nám teda jako pomůže k té tvorbě, že jako on nám bude tvořit tu naši existenci a my budeme jako rádi za to, je, o bože, klaníme se k tobě za to, že nám to tady tvoříš jako tvůrce. A lidi jsou pak spokojení. Chodí si do kostela, do různých kostelů a tak nějak si ty svý bohy udržujou, aby jim jako tvořili tu existenci. Je tam to, že to dítě ještě nemuselo dorůst k té zodpovědnosti toho tvůrce, přijmout to božství v nás. A ono se z toho jakoby chtělo z té dospělosti vymanit a tak šlo do toho náboženství, tam, kde prostě mu řeknou, co má dělat. Má tam svý jistý. Je to úplně hustý. Protože na jednu stranu, když vy si takhle řeknete zčista jasna, že znovu chcete objevit jako prenatální stav toho božství, je ten prvotní stav toho božství, no, aby se jako očistilo, aby se ten příběh odkryl, aby se vám zvědomil příběh vašeho božství, vaše rozhodnutí v této tvorbě, třeba když si to vem jako tvůrce. Je zajímavý, že tam vznikají už velmi, velmi silný tíhnoucí kvality, které já budu nazývat jakoby utrpení a pak jako strach z tvorby. To znamená, že se bojím se nějak rozhodnout určitým směrem, protože to třeba způsobilo nějaké trauma, které už pro mě jako nechci jít tou stejnou cestou. Jakože nevkročím tam, kde mě to ublížilo, to mý rozhodnutí. Tak tam mám strach jako tvořit, manifestovat v určité kvalitě. To znamená, že je zapotřebí znovu najít svoji existenci božství, ne ho zbošťovat to externího světa, že tam jsou ano ty bytosti, ano tam jsou ty bohové, jsou tam stejní tvůrci jako naše božské tělo. Akorát bychom degradovali to božské tělo, když jsme přijmuli to božství, že je mimo nás, protože jsme ho odevzdali. A pak jsme ji hledali teda samozřejmě, protože jsme lidské bytosti, které touží po té celistvosti, takže jsme hledali jako to své božské já. No a chtěli jsme ho za každou cenu, takže jsme se vrhli i po tom náboženství, aby jsme ho někde cítili. Oni nám to dávali jako když chytáte rybu na nějakou žíželku takhle a vždycky jako pojď. Tak oni vždycky jako ukazují tu skutečnost, ale jakože toho dosáhneš jenom, když budeš dělat, a teď už ti nadiktujou, co máš dělat, jako dogmaticky vás naprogramujou. Ale přitom my, tvůrci, tu jsme. Je to určitá superpozice v rámci trojedinočnosti. Je to ta dospělost. Tam hluboký proces toho, že už jenom nebrnkáme jako tvůrci, že já jdu do práce, já tamhle pojedu, já jedu na dovolenou, já se zapnu televizi, já cokoliv, já jdu do krajiny. To jsou prostě, že si zapínáme určitý reality, ale spolutvůrce znamená, že už začínáte používat stejné nástroje jako Bůh a bohyně, jako božství, jako tvůrci téhle existence. Na jednu stranu si člověk řekne a první věc je, jestli on je jako schopen mít takovou zodpovědnost, co když stvoří něco, co není součástí udržitelnosti života, co když se sebe zničí. Ano, je tomu tak, on se, aby člověk dosáhl jako skutečnou celistvou povahu toho tvůrce, řekněme, té božské kvality, no tak se průběžně skrz chrám srdce právě očišťuje. Očišťuje všechna chování, které jsou součástí toho, že se ty božské cykly nedokončily. My potřebujeme, aby se všechny ty cykly, které byly spojeny, ty příběhy, které byly spojeny s tou tvorbou, s tím tvůrcem, s tím božstvím, aby se také douzavřely. A douzavřou se jenom tehdy, když najdete tu prvotní jedinečnost toho božství, abyste znovu mohli otevřít celý ten příběh, všechny ty cykly, které jsou součástí té tvorby, toho rozhodování a těch možností. A všechno tohleto, ten příběh je tam vepsaný a je s váma spojený, protože vy jako lidské bytosti máte obrovský dár, můžete si to číst najednou, můžete si číst najednou lidství, božství a jednotu. Nemusíte prodlévat božství, můžete si prodlévat ve všem, čím uznáte, buď si v té prvotní tvorbě, nebo jako tvůrce tady, jako to božství, znamená, všechny cykly si můžete prohlédnout, rehabilitovat, regenerovat, formou regrese pročistit natolik, že se v rámci vzestupu spojí, v rámci trojedinečnosti vlastně celý ten proces. Ale jestli blokujete nějakou tuto pozici jako třeba právě tvůrce, že nechcete dospět, že nemáte chuť přijmout zodpovědnost za to, že jste spolutvůrci této existence a radši odevzdáte tu svoji kvalitu těmhletěm vládcům a řeknete si, OK, když oni to za nás vlastně můžou řídit, mě to tady celá baví, tak nevím, jako to je vaše rozhodnutí, které teďka momentálně po vás jakoby, celý ten vzestup se snaží říct. Abyste probudili svoji jedinečnost, celé trojedinečnost. To znamená, přešli z toho lidství a přijmuli své božství. Protože v této chvíli se jenom připojíte, opravdu, můžu vám vysloveně říct, že se mi po té chvíli, jakmile jsem se jako zapojil do toho příběhu, zvědomil si ho a začal postupně pročišťovat, tak se všechny ty nástroje, které potřebujeme, a to je velice důležitý krok, teďka ty nástroje. Naše existence je složená z elementů, ze čtyřech elementů a pátého, které ho sjednocuje. Znamená, že tento elementární chrám zde projevuje dvě kvality, to znamená pět elementů tvorby bohyně, ten neprojevený svět, to je ta Eva, to je to ženství, to je to nic. Pak je tam i tvorba toho Boha. Jo, zase to velké něco, manifestace. Zase ten duch, muž. A v této části se zapojují do tvorby svojí interakcí vlastně můžeme říct, že tou tvořivou interakcí toho tvůrce si vyrovnávají té vztahy, které ještě nebyly dokončené v rámci toho vzestupu. A protože vzestup je tady teď v tom člověku, je tady na té planetě, takže je potřeba, aby ty bohové znovu jako obnovili. To je zajímavé, že to vlastně to božství jasně touží se znovu spojit s tím člověkem, s tím lidstvím. Protože díky tomu se zapojí do toho vzestupu. Díky tomu i ty bohové najednou se můžou vyvázat z těch cyklů té tvorby, které ještě nebyly schopný nějak pochopit, dokončit a v rámci toho vzestupu rehabilitovat, jo, ten proces. Rehabilitace znamená, že když je určitá bytost zacyklená a stále se opakuje, že to po naučení jakoby nefunguje a ona se zacyklí. A to je obrovsky zajímavý téma, které jsem tady chtěl už dneska nakrýt, protože tohle zacyklení karmické má i v rámci toho evolučního příběhu, jak na planetě Zemi, tak i v rámci celé té tvorby duální, tam má velmi, velmi dlouhý příběh, který je součástí právě určité linie. A to je podle jako těch našich jakoby, kvalit, které tu známe a personifikujeme jako symbolicky, tak jsou to jako dračí linie. Dračí linie byly velmi důležitou součástí jakoby, té prvotní tvorby, které dávaly vlastně celému tomu potenciálu obrovský dar. Že každý, kdo vstoupil do té hry z té prvotní tvorby, tak jako vnesl určitou kvalitu. On si vzal určitý atribut, kvalitu, která měla působit na tu tvorbu. Jo? Na ty bohy, na ty nástroje, aby jsme měli možnost nějakým způsobem tvořit. A řekněme, že evolucí, když se to pak hodně zvrátilo do těch bojů, kdy navzájem začaly jakoby ty vývojové linie bojovat, tak upadly i draci do evolučné tíhy, když to takhle nazvu. A trošku jakoby ztratili pojem o tom procesu té jedinečnosti a celistvosti, aby vlastně jako měli přehled o té celkové evoluční stopě. Vlastně se navrátili do toho stromu poznání. Tím, že se jakoby nenavraceli a ještě s tím člověkem i tady s tou krajinotvorbou nebo s tou planetou a s celým s tou soustavou, těma činama, které se tady uskutečňovaly formou válek a ovládání, tak ztratili úplně jakoby ty křídla. Takže najednou se z nich staly jakoby spíš linie, které tíhly do toho nižšího, jako víc půdového a víc do toho, jakoby půd sebezáchovy, aby se člověk jako zabiju, abych přežil a takhle ty velký kvality šelmy. Tak pan nesli vlastně i do té plazí a do té hadí linie. Byli s nimi velice hluboce provázány. Takže v rámci jako naší krajinné tvorby a tvorby člověka, jako jeho zasíťování, znamená těch meridiánů, které máme, od těch našich center a celým člověkem všech meridiánů, tak zodpovídali vlastně tato linie. Jo? Pro představu. Takže navrhovali, jako v prvotní tvorbě, navrhovali energetické linie, jak v planetárním, tak v solárním systému. To jenom tak představím, to zasíťování. Jo, že? Umožňovali zasíťování těm civilizacím. Tím, že byli degradovaní, jo, nějakýma těma útokama, jak na různý planety naší soustavy, na Slunce, pak i na samotnou, že jo, planetu, pak skrz ty lidi, že jo, takže tam došlo jako k velkému poškození a tato kvalita tvůrce nebyla nikdy člověku úplně plně předaná. Oni si totiž ty bohové, evolučně totiž se jako ten člověk měl vyvinout tak, že měl už mít to božství zpracovaný, aby ho mohl v tom těle, v tom lidství uskutečňovat evolučně, aby ta reflexe toho božství v rámci toho prožitku v tom chrámu toho pozorovatele měl tu správnou reflexi. Jo. Ale on ten člověk, to nebylo jako předaný, když řekli asi ty bohové, tak hele, tak když je teď naprostý chaos v tom vesmíru, tak prostě my si tady ty lidi prostě přivlastníme a my budeme jako ty nadřízený, který budou jako určovat tu evoluci toho lidstva. No tak si tam zařídili, vzali si to zasíťování a zařídili si tam svoje archy úmluvy, které vlastně oni tam stělesňovali, začali stavět ty prvotní chrámy vždycky v rámci toho svýho zasíťování. A jak jsem naznačoval, na planetě je spoustu zasíťování, které se různě jako čistějí, transformujou.
6: a v rámci toho vzestupu uvolňujou, aby se navrátilo do toho středobodu vlastně té trojedinečnosti. Aby se znovu mohl rehabilitovat a znovu, aby se ta zkušenost mohla dostat vlastně k tomu začátku a konci toho cyklu. To je velice důležitý krok, tohoto zasíťování. A protože spoustu ještě jak galaktických rodů, tak civilizací tady na planetě, tak mají různé vibrační zasíťování. Jo, jestli si rozumíme. Každé to vibrační zasíťování je, jakože to teď vnímáme tak, že tady je hmota vibruje takhle a pak máme různý jiný vibrace, které už nejsou tak hmotný pro nás. Jako. A ještě takový ty bližší vibrace, které jako vnímáme vyšší, tak nás udělávají teplo, různý pocitový vimy a tak dále. Ale pak dál už to jsou takový vyšší vibrace, které jsou pro nás jako hůř stravité. Ve své podstatě každá tato vývojová linka se teďka synchronizuje v rámci toho vzestupu. Znamená, to je křižovatce všeho, na té superpozici toho vzestupu. Spojují všechny časoprostory, aby si navzájem tyto cykly mohli ty tvůrci a ty bohové a i ty galaktické rody, co taky vlastně jako vstupovali sem jako božská bytost, která chce ponaučit lidi, chce je někam posunout, tak jo, zapojuje se tam jako tvůrce, tak to můžu taky brát, jo, že i ty návštěvy, to prvoosídlování jakoby lidstva vypadalo tak, že tady jakoby podle mýho se asi vytvořil nějaký první člověk, jako vyjel z té Atlantidy, jako na nějakém stroječku a oni do něj vlastně jakoby snažili to vědomí vložit. Jo, jestli si rozumíme. A to bylo fůra experimentů, než ten člověk jako dospěl k tomu, aby on byl schopen to božství jakoby přijmout. Jo, i v té zkušenosti toho poznání té vědomé praxe. A Matrix, ty vládci tohohle světa nám to vlastně zakazovali, protože nechtěli, aby ten člověk jako evolučně dospěl, aby byl schopen dosáhnout toho tvůrce, aby znovu navrátil ten elementární chrám nazpět do sebe. Protože on byl jako, člověk byl vykraden. Protože němu byl ten chrám tvorby vykraden. A jestli ten člověk teďka není schopen změnit tuhletu realitu a tuhletu existenci, no tak mu spoustu nástrojů tvorby bylo odcizeno. Nebo si to sám zakázal a následně na to to bylo odcizeno. To znamená, že někdo jiný používá ten váš elementární chrám. Jo, takže to bylo velice jakoby zajímavé najednou pozorovat. Jak najednou očistit sebe, abych mohl být součástí právě i toho spolutvůrce, ale zároveň, abych nezasahoval do toho mocenského prostoru. Protože tam, jakmile jako vstupujete zase jako Bůh do toho mocenského prostoru, tak tam vznikne jako ten boj, ta soutěživost. Kdo je lepší, kdo líp tvoří. Je to ta úroveň toho ega, kdy jenom se opravdu stělesňujete, jako já jsem Bůh a já můžu všechno. A teďka zároveň ten spolutvůrce znamená, že já jakoby chápu, skutečně vědomě vím, co je potřeba uskutečnit pro ten vývoj. To je vlastně jako nepředstavitelný, že vy najednou se jakoby zapojujete do těch plánů té tvorby v rámci evoluce, vzestupu udržitelnosti, té jednoty a celistvosti. To znamená, že najednou vy sami od sebe víte, jak máte tvořit, abyste nenarušovali někomu vývoj. Stáváte se najednou tými zodpovědnými tvůrci, jak dospíváte a zjistíte, že já můžu jít tamhle do krajiny, může tam vzniknout nějaká spolupráce, a já tam budu jako spolutvůrce, že ta krajina změní potenciál. A pak i jsem si všimnul, že když se něco takového stalo a byla tam ta výměna přes to srdce, přes ten chrám srdce, tak najednou i ve mně byl ten potenciál nějakým způsobem obnoven, navrácen. A tam právě v té krajině navracíme ten elementární chrám, ty tvůrce. My potřebujeme všechny elementy znovu navrátit do toho těla. Potřebujeme jim najít úplnou rovnováhu a to je ten pátý element. A v té chvíli se celé vaše tělo začne i na té kvantové pozici, i na té projevené, neprojevené kvantové pozici začne rehabilitovat, regenerovat, obnovovat a skrze přítomnost dostávat do vědomého stavu, tvůrce. Znamená, že opravdu působíte na své buňky, opravdu působíte na své DNA, cítíte jakýkoliv vaše rozhodnutí a manifestaci, které okamžitě mění všechno kolem vás, mění váš vnitřní stav, jak psychický, emoční, fyzický. Prostě jste tam jako tvůrce. Najednou neodevzdáváte to tělo nebo tu rozbitou bytost někomu, aby to spravil. Ne, vy jste správný tvůrci, který se potřebujete jenom naladit, dostat se do takové té evoluční atmosféry, právě do té lásky, abyste chápali ten evoluční nádech a výdech, abyste mohli být v tom prožitku, být tou součástí, podělit se o tu zkušenost toho poznání, o to, za to sdílení, které tu máme životní. Proto jako tvůrce je pro mě vlastně pokaždý, když já přemýšlím v té hloubce, jako na nějaký křižovatce životní. Tak a teď se potřebuji jako nějak rozhodnout. A to je pro mě jako zásadní zkouška toho tvůrce. Najednou takový to zásadní rozhodnutí. A teď je tady jeden velký zásadní krok, který je součástí právě těch linií naší planety a našich i meridiánů, našich linií, jo, té energie, která proudí. Navrátit znovu těm drakům křídla. Opravdu je znovu v této rovině tvorby, které tady na planetě a v nás, v lidech, uvolnit tu hadí energii toho plaza, který brání té dračí linii, aby znovu zestoupila. Protože představte si, evolučně, když vnímáme kundalíní nebo tu hadí sílu, tak je to čistě ten souboj yin-yang, který neustále se točí, aby mezi sebou jako bojoval, plus a mínus. A to je hadí síla. Protože se furt někam pohybuje. Jakmile přejdete do té božské kvality, do toho tvůrce, tak vy krystalizujete. To znamená, že z té hadí síly krystalizujete do takové středové bytosti, která krystalizuje, to je ten tvůrce, že se jako formuje, jo, ten svůj krystal. Krystalizuje totiž i to jeho energetický tělo. Znamená i ty meridiány, i ty centra. Vzniká krystalizace do toho tvůrce. A my jsme tady měli cyklus chaosu a řádu dlouho. Dlouho opakovaný, protože jsme nedokázali přejít do dalšího cyklu evoluční. A to bylo furt stále o kundalíní, o boji yin-yang, o boji dobra a zlá a furt o tomhle do kolečka. Už to opušte kundalíní, opušte, prostě vykrystalizujte konečně do nějakého opravdového tvůrce. Vznikne určitá stabilita. Tam není ten boj o tom, že já musím furt tam být zacyklený. A to je i to, o čem se trošku tady začínali bavit. Že my se můžeme vymanit z těch karmických cyklů. Tím, že a ztransformujeme tu hadí sílu v sobě. Tím pomůžeme samozřejmě i evoluci, i té dračí síle, aby ona mohla ztransformovat ty všechny prožitky, protože jsme toho byli součástí, takže pro ně to je taky velice evolučně důležitý. Oni tím můžou zestoupit tou celou zkušeností stejně jako my, takže se jim navracejí křídla. A to je ještě, jako, ještě velice taková příjemná vsuvka, že když teda ty draci přinášejí to zasíťování, no, jakoby, tak tu ještě samozřejmě byl velký rod ptáků, který jsem měli tendenci jako přinést tomu lidstvu takovou tu vnitřní naději, takovou tu hlubokou naději těch dobrých časů. Jo? Protože oni prostě věděli ty dvě linie, že to prostě ten vývoj toho člověka jde jako špatně. A teď každá se to snažila nějakým způsobem zvrátit. Jo, buď ten stav tady na planetě, aby jsme nebyli zaseklí, prostě s těma hadama tady furt do kolečka se točit, prostě jak blázni. a juchata, ale prostě zpracovat to, zpracovat. A to je velice i důležitý krok, že to se týká vlastně i té naší sexuality. Jo, že já jsem naznačoval, jo, že ta přílišná sexualita vám odebírá, to je furt reprodukce, reprodukce. Vám odebírá vlastně zkušenost do té vertikální, to znamená do té kvality. A to jsou zase ty ptáci, kteří zase nám přinášeli ty křídla. Jako koukejte, teď nemusíte být tak přízemní, můžete mít i ty křídla a přijmout toho tvůrce. Jo, a znovu se stát jako součástí té evoluce. Takže na jednu stranu sexualita sama o sobě člověka zaměstnává, odebírá mu velikou tvořivou kvalitu. Samozřejmě někdo bude jako říkat, ale teď sexualita je správná. Ano, určitě. Jestli bude dělaná tak čistě, jako právě ten akt té vědomé praxe, no pak už to ale není sexualita, pak to můžeme říct, že to je jenom čistě jako prožitková věc, kde nevnímám sexualitu. Ale sexualita, která je teď nastavená ve společnosti, je úplně jiná. Tam vždycky je někdo, tam, jako sloužíme někomu, oddáváme se někomu, je to ta hra dualit, furt se tam prostě perem o ty energie. Když by se jako vědomě ta sexualita vzala, to znamená, že všechny civilizace, které to vzaly vědomě, tak to berou opravdu jako reprodukční systém. Když potřebujou se spojit s duší, která se má narodit tady na té rovině, no tak jí to umožní tímhle tím způsobem. Jo, vznikne velmi hluboké spojení těch duší. Je tam mnohem větší extáze, než existuje jako pro té fyzické extáze. To znamená, že když člověk prochází vlastně tím božským tělem, tak i tu sexualitu určitým způsobem řeší. Protože tam má obrovskou ztrátu, kde on člověk jakoby nemá pak ten oheň, řekněme, nebo oheň, to spojení s tou tvůrčí silou, která dává právě tomu tvůrci možnost nějak jako působit. A to je tím, že najednou se z toho stane ta hadí síla. Začne se cyklovat jenom jakoby dole a nechce přejít k tomu vývoji do toho srdce. Protože když ta hadí síla přejde do toho srdce, tak v tu chvíli ona vyvolá tu krystalizaci. Jo, jakoby krystalizaci téhleté kvality a začne člověk krystalizovat. V té chvíli se začnou krystalizovat i meridiány. Tím, že člověk někde má zablokovaný meridián, tak tam vzniká to, že tam je zaciklená hadí síla, která nedokáže se jakoby transformovat. A to převážně bývá spojený s určitým chováním, které jsme ještě nedokázali zpracovat. Nebo jsme si nerozpomenuli na nějaké trauma. Samozřejmě tyto meridiány nebo tyto zaciklené hadí síly, my teďka se snad budeme snažit nějakým způsobem ty stíny objevit. Takže pro mě v této chvíli já jako tvůrce bych se měl naučit, a to první věc, abych něco objevoval, tak je jako velká pokora. Tadle ta velká pokora, já ji teda ještě nazvu jinak, a to je neutralita. Jo, jakože jako tvůrce se nenechám nějakým způsobem nalákat, jo, na něco, jako na nějaký cukříček. Jo, znamená, že opravdu jako tvůrce vnímám i tu neutralitu. Bych nebyl těma emocema nějak popotahovaný. To je velmi bezpečná věc, jo? Že na jednu stranu, jak mě dosáhnete určitého chování v rámci té neutrality, tak nefungujete tak extrémně spontánně, jo? Že prostě nejdřív si to jako tvůrce zpracujete víc v té neutralitě, v tom klidu toho tvůrce, kdy jsem našel jako tu svoji jedinečnost. Ale ta neutralita, když vzniká jako ve vás, že přestáváte jako někomu fandit, jo? Že to, že přestáváte vidět tu spásu v tom, že budete se jako modlit k nějakému bohu. Že to je ten obrovský stín toho. Jo? Utopie, dogma, náboženství, to všechno vlastně vám, to božství vytrhává zevnitř vás ven A najednou to jsou modly, najednou to jsou slova, najednou to jsou spoustu věcí, třeba i nápoje, nebo je to nějaká top sexy star, která prostě běhá na pódiu jak šílená. To je prostě úplně to samé. Vy to zbožňujete, to je pro vás Bůh najednou. Tak v tu chvíli vy to božství vlastně odevzdáváte nějakému kolektivnímu kolektivní krádeži toho kolektivního vědomí, který tady neustále prochází v rámci toho Matrixu. Samozřejmě ono jim to prochází jenom kvůli tomu, že ten člověk jako nechce přijmout to božství. On, jak jsem říkal, on má docela velký strach být ten spolutvůrce. Jo, tak se jenom brnká, jenom tak v dílničce, doma, v klidu, jenom tak něco zkouší, ale nechce se úplně zapojit do nějaké velké to jinak říct do té velké rodiny, ale o tom tady budeme ještě polemizovat. Tak já jsem toho tvůrce takhle jakoby letmo vysvětlil, že to je úplně nová pozice najednou v rámci té vědomé praxe. Musíme se vrátit úplně k tomu tvůrci. Už to není, že jsem pasivní pozorovatel, který si může jako užívat, jo, bez té zodpovědnosti. Najednou bych měl jakoby chápat, jako jak tvořit, jak toto řemeslo, jo? Jako jak to uchopit správně, aby to udělalo to, co já potřebuji, to jak. Přesně, jako přijdu do práce a někdo mi řekne, udělej tohle, a já první řeknu, jak to mám udělat. Takže to je jenom tenhle ten základní princip, který vlastně potkáváme neustále v práci. Se učíme se tady tuto jedinečnost, umět se rozhodovat zodpovědně a tvořit v rámci evoluce a v rámci toho spolutvůrce tu realitu udržitelnou a skutečnou pro ten přirozený potenciál, který je založený právě na tom sdílení, té lásce, na tom porozumění, tom hlubokém prožitku poznání, na všech těch nádherných příbězích, který se navzájem lidi dokážou jak do hloubky předat. Já třeba musím uznat, že spoustu lidí dokáže předávat příběhy, nejenom slovy, ale skrz oči, skrz energetická těla, skrz záblesky, skrz vibraci, všechno my dokážeme od těch našich úžasných lidí, které potkáváme během toho života, navnímat spoustu příběhů, které nám pomohly, jo, že nám něco objasnili, někde ulevili z určitých poloh, které třeba z toho utrpení, jo, to je, když se někdo sdílí třeba nějaký taky hluboký prožitek utrpení a co s tím jako udělal, nebo jak je to třeba nějak to uměl zpracovat, tak tuhle zkušenost, když dokáže někomu předat, tak mu obrovsky nějakým způsobem ulehčuje. Samozřejmě to předání té zkušenosti je velká jakoby škola toho řemesla, toho tvůrce. Protože ne každý naše slovo a rozhodnutí a každému jako ukáže, jo, abych mu jako pomohl nebo nějakým způsobem poradil. Najednou vidíme, že můžeme někomu pomáhat v dobrém a ono mu to, vlastně, nebo mně to pak ve výsledku jako vytvoří spíše nějakou destrukci. A na jednu stranu se pak ptám, aha, a někdy vyvolám destrukci, nebo jako, že řeknu ne a vlastně to zastavím, a na jednu stranu to pak může vyvolat i dobro. Takže pro mě jako toho tvůrce je opravdu důležitá ta neutralita. Že já zároveň můžu jako bejt jako ty růžový brejle jako sundat, ne každému říkat jo, jo, jo, je super sluníčko, ale sundat je a prostě říct ne, já prostě jako to nebudu dělat, to prostě nebudu součástí, prostě můžu úplně stagnovat, takže tam ten tvůrce je ta neutralita jako velmi blízká. A my taky jakoby my my sami jako by jsme byli tvůrci a určitě jsme nějaký rozhodnutí udělali, že bylo jako v dobrém, ale někomu to způsobilo zlo a my ani o tom nevíme. To znamená, že když my se pak navracíme k tomu tvůrci, tak se k nám vrací.

božství každobajecky jako pět aspektů bohyně a pět aspektů boha. A zase tam budu dávat nějaké podněty, vy na to samozřejmě budete reagovat, přesně, co vás napadne, taková ta spontalita klidně tam je, nebo naopak klidně napište, jak se v tom cítíte, jo, normálně zase si hrajem, zase budem dělat analýzu, budem dělat sebereflexi na kvality právě toho elementárního chrámu. Když si takhle projdem těch pět aspektů, tak pak dáme zase takovou tu reflexi tady u nás ve studiu s hostama. No, kdyby někdo chtěl, samozřejmě si ozvěte, tak můžete potom i na ten chat nebo zavolat. No, tak pak přejdeme k dalšímu, to znamená k tvorbě Boha v rámci elementárního chrámu. To je pro mě ten Adam. Na závěr si uděláme takovou jakoby reflexi dohromady, že každý bude ještě chtít třeba něco sdílet. Tak jakoby na závěr toho bych dal prostor ještě možná tomu tématu, co jsem tady naznačoval, třeba té dračí linii, protože to je teď velmi aktuální téma v rámci našeho stavu planety a i těch věcí, které se teďka dějí, protože je víc zemětřesení, přibližuje se sem i Nibiru, které je součástí vlastně té hadí síly. A se snaží vlastně znovu jakoby tu hadí sílu tady udržet do toho cyklu, aby jako nepřešla ta planeta, tak on ji tady víc ukotvuje. Takže máme tu i působení jako z vesmíru, aby tady byla zachovaná ta hadí síla. My se nekrystalizovali do té jedinečnosti božství. Takže i naše planeta, jak je zasíťovaná, tak se vlastně teďka tím zestupem uvolňuje. Samozřejmě vznikají určité sopečné činnosti, posuny, desek, přesně na těch místech, kde není transformovaná ta dračí síla. Protože ty linie zde stavěli draci ještě v té prvotní tvorbě. A to, co vlastně bylo teď pokřivené tou hadí sílou, tak jakoby nerezonuje s tou zestupovou vibrací. Takže uvolňuje ten svůj potenciál velmi agresivně. To samé se bude dít i u lidí, které nebudou transformovat tu vyšší vibraci. A jejich meridiány jakoby nebudou schopni jako udržet tu frekvenci natolik, že se budou poškozovat různě. Ty poškození podle mě vyvolávají i ty velké, ty rychlé úmrtí. Že vlastně to cupuje vlastně nejspíš asi úplně ty energie. Jako když je třeba přetlakový hrnec, který najednou vypouští tu páru, tak podobným způsobem se tak jakoby natlakuje ta energetická síť toho člověka. Tam, kde není ta rezonance, je tam ta hadí síla, ale prostě ještě to nechce pustit dál, tak ona je hodně silně jako vypuzená. U těch lidí to vyvolává velmi traumatický efekty. Dokonce i tím, že ten člověk jako začne jako ztrácet jako ten psychický stav, emoční stav, že si navzájem chce ulevit tou smrtí nebo opakovaně škodí ostatním. To všechno může být z naprostého přetlaku, protože ta hadí síla je v nás velice zakódovaná. Kdyby tady byl člověk, který už zestoupil do té krystalické formy, tak by transformoval celý zasíťování toho lidského organismu tak, aby zkrystalizoval jakoby celé té mřížce. To znamená, že by fungovaly vlastně i ty, řekněme, ty mikročástice, které jsou součástí té existence, kterou vnímáme, tak oni fungují na heliocentrickém vlastně jako působení v rámci toho středovodu, toho jádra, a pak tam jsou různě ty pohyby neustálí. Tak to vlastně vzniká to, že ta krystalizace ten božský tvůrce je v té přítomnější chvíli. To znamená, že on najednou už nemá ten cyklický potenciál, že není působená ta dualita. On tím tvůrcem a tou krystalizací
vlastně donutí tělo, aby nebylo zapojené jenom do toho,

0: lineárního času, který je jakoby vznik a zánik. V té chvíli by to tělo bylo schopné krystalizací dosáhnout právě té tvůrčí schopnosti se vlastně teramorfovat stejně jako naše planeta. A pro mě to znamená ten kosmický člověk, že zestoupil, to znamená, že on najednou si šáh na tu věčnost, on jako začíná jako ten tvůrce si začíná šahat jako ještě vejš do té trojedinečnosti a do té jednoty, do té celistvosti, kde vidíme začátek i konec. Já to znamená, že my chápeme i to, proč jsme vstoupili do toho příběhu duality. Tady jako tvůrci, jako božství se učíme, jak tvořit. Dole jako lidství se učíme ten prožitek, ten báječný, ten reflektujem prožitek, chrám srdce. A v rámci té celistvosti je tam to proč. To znamená, ano, my už chceme někam zapadnout jako tvůrci. My hledáme zpřízněné bytosti, s kterými chceme tvořit, jo, být součástí té tvorby. Takže my už tam hledáme tu celistvost. My už jako tvůrce hledáme té zpřízněné bytosti spolutvorby. Takže jako tvůrce odkrýváme i to naše skutečné společenství. A zároveň díky tomu, když ho objevujeme, tak chápem i ten princip, že díky tomu společenství se dokážeme jako dohodnout, že cokoliv staneme jako výzvu pro tu tvorbu, pro tu evoluci, jako by udělat jako zkušenost, jako výzvu, tak v té chvíli cítíte, jak celé to společenství vlastně přidává to svoje řemeslo, každý ten svůj díl, takže dohromady pak zvládnete jako velké věci. Každý udělá malý krok, ale jako společenství uděláte obrovskou věc. A to je pro mě ta spolupráce, že vy najednou působíte na vývoj, najednou změníte existenci. Vstupujete, působíte jako tvůrce na vývoj. Takže to máme a zase vždycky tam vidím ty možnosti té bohyně, tom tvůrci, vždycky ty možnosti toho bohyně. Znamená prostě nebát se rozpustit do nic, znovu obnovit toho tvůrce, najít svoji skutečnou bohyni v sobě. A najít v sobě svoji prvotní kvalitu Boha. Samozřejmě oba jsou prostě jakoby těžký. Protože, jak jsem naznačoval, tak naše možnosti, které tady teď máte, sami si teď zkuste říct sami, jaký mám možnosti, když jsem třeba nemocnej, co můžu udělat? Co můžu udělat pro to jako tvůrce? A teďka sami si řeknete, ano, já tak občas si něco přečtu, nebo začnu se nějak čistit bylinkama. Jo, ale to jsou obrovsky stále malé možnosti, když máte nespočet, nekonečnou možnosti. Operace je, jste si nějakým způsobem jste uzavřeli. A to je to, že jste si tu bohyni určitým způsobem zakryli, řekli, já nechci takový možnosti, mě stačí málo, já si udělám jenom takový malej kurníček, který já budu tady bydlet jenom jako v malým kurníčku, já dál nechci. Já už vám to stačí. Znamená, že tyhle možnosti té bohyně my si potřebujeme vyčistit. A to utrpení, které nás tam drží, že proč tam nechci, je uvolní. A teď důležitý krok právě i se nebát rozhodnout. To je ten Bůh, prostě to je ta projevená tvorba jeho, to je to něco. My jako tvůrce tam vstupujeme a najednou vidíme, ale vždyť proč chceš tvořit, když tady je všechno stvořený, každý ti tvrdí, ale vždyť už tady je tohle, to nemusíš dělat. Vždyť tady máš tohle, hele, tamhle věci to vymysleli, už to nedělej. A já si připadnu, že všechny nápady, které jsem chtěl uskutečnit, mi už každý čmajznul a už dávno uskutečnil. Takže jsem se rozhodl, že na to dlabu. A že prostě budu tvořit, ale nebudu jakoby se bát tvořit. Jo? Nebudu se bát tvořit, že mi za to někdo vynadá, že to je nevhodné, nebo já nevím cokoliv, že to narušuje tady nějakou společnost, nebo jejich dogma, nebo jejich skupinový pravdy. To je úplně jedno. Já budu prostě tvořit a budu se snažit to, na co přijdu, vždycky tou možností se očistím, najdu tu bohyni, tak aby se zapojili, tak hned začnu jako tvořit. A pro mě tohle byla důležitý krok, že to byla ta svobodná spolupráce, o které já tady celou dobu mluvím. Já jsem se poprvé zapojil do tohodle a nazval jsem to svobodnou spoluprácí. Že v tu chvíli jsem si uvědomil, že tyhle ty tvůrčí síly najednou jakoby ve mně se staly součástí něčeho, co pohnulo tou zemí, co pohnulo vývojem ve mně, v těch lidech třeba, té zemi, ale nebylo to udělané jenom jako mnou. Bylo to udělané právě díky tomu, že se znovu obnovilo to společenství. A to je to božství. To je právě to společenství. A to je i ta spolupráce. A to je byl obrovský krok. Najednou být tvůrce. To znamená něco úplně jiného, než přitakávat na kolektivní pravdu. Jo, cokoliv já si nedokážu ověřit jako tvůrce, jako pozorovatel, tak pro mě je iluze. Snažím se prostě si to takhle vysvětlovat, protože když, tak to je informace, kterou někdo přijmul, přeposlal přes nějaký lidi nebo internet ke mně a pak mi to jako vlezlo do té mý hlavy, do té mysli a já jako tvůrce to mám uskutečnit. Ne, to prostě jako, to je blbost naprosto. Vy jako tvůrci jste zodpovědní za to. Vy nemůžete dělat něco, co není jako váma nějak ošetřený. Vaší jedinečností srdce. Kdy vlastně to je součástí vaší existence, že to tak cítíte a vnímáte, že to tak máte dělat. Jo, to je důležitost toho tvůrce, že on najednou tam má ty dvě polohy a bylo by moc dobré, kdyby se na to občas ten člověk zamyslel v rámci vědomé praxe. Kdy jako vstupuje sem jako tvůrce, kdy má tu výzvu překonat jo, nějaké ty trauma, který jako brzdějí ty možnosti té bohyně. Nebo naopak ten strach se rozhodnout, že jako brzdí tu transformaci toho boha, tu nápravu boha. Tak, já jsem, tady koukám, že už mám tmu, já se zkusím rozsvítit, tady omlouvám. A, super. Já myslím, že ten úvod jsem udělal. Tak možná můžeme přejít rovnou k té analýze.
1: Je, ono... ahojte.
0: Ahojte, neusnuli Maro, jste, holky kucí.
1: Ne, Maro, počkej, já tam mám ozvěnu, jak je to možné. Slyším se tam několikrát, jo, už vím proč tady, dobrý. Mari, já tady mám na tebe dotaz v komentářích. Je vhodná doba nebo až potom? Neslyším, máš zamutovaný mikrofon.
0: Ano, už se mi to, jo, už se mi to povedlo.
1: Takže...
0: Já myslím, že to je, klidně může, ještě si můžu ve zkratce a pak dám prostor, jestli můžeme začít, jestli chce někdo tady z hostů.
1: Jako jsou tady dva dotazy, no, ale přečtu jeden, ten druhý zatím je takovej, uvidíme, až na to bude vhodnější doba. Takže od Petry Galty...
0: Hele, jestli to je v tématu, tak jo.
1: No, ani moc ne. Petra má k tématu, jo. Čauko... Hezký večer všem, probouzím draka od roku 2017, přivedla mě k tomu intuice u sošky draka. Děkuji za dnešní díl. Prosím, jak poznám v sobě, kdy se drak otevírá v cestu v živli? Petra Galtit, děkuje.
0: Jak bych vám to vysvětlil asi obráceně, mně se líbí to téma poslední, začnu od zpátku, že jak se jako probouzí ta dračí síla v nás. Jakmile my přijímáme jako zodpovědnost toho tvůrce a chceme se jako tvůrce právě zapojit do té evoluce, aby jsme udělali tu udržitelnost toho života, tak v té chvíli se k nám vlastně jakoby připojuje ta vývojová síla těch draků, aby nás jako spojili, zapojili do vývoje. To je ta míza toho stromu poznání, jo, když to představím. Ten tok té mízy toho stromu. Tak to představuje dračí síly. A my máme jako... Oni nás protáhnou jako celou tou trojedinečností nás protáhnou. Jo, jakoby. Všude to zasíťování nám zabrnkají na to zasíťování. aby se odhalily ty hadí síly, které vlastně jako kundalíní furt, jako ten boj mezi dobrem a zlem, yin yang, furt neustále se točí, vyměňují ty energie. Vztahy založený na té rozdílnosti, jo, v tom páru, kdy jeden v tom páru, řekněme, má určitou vlastnost, ale třeba mu chybí jako ten nějaký ten klid a územnice, jo, jakoby. Řekněme, že jeden jedinec je nastavený s těma elementama, že má jako přehršle třeba ohně a vzduchu a chybí mu ta země a voda. No tak si najde jako partnera automaticky toho, aby ho jako doplnil a začali se navzájem tou láskou jakoby léčit, jo, to své chování elementární toho tvůrce. Tak přitáhne právě nějakou zemitou bytost, která má přehršle té vody a země třeba, aby se jako spojili. A skrz tu lásku a ten prožitek toho vztahu vlastně ta bytost, jak žena i muž, jsou schopní jakoby reflektovat tu celistvost toho chrámu. Že najednou, když jsou spolu a když se milujou a když vlastně je tam ta rovnováha, tak najednou jsou schopní vlastně ty všechny elementy, které v sobě neměli ty jedinci, jo, tak mít jakž takž v rovnováze. Ale to je jako ten začátek. Pak v tu chvíli, jakmile ta láska jako vyprchává a začnou tam být a nějaký ty programy a ta dogma, a začne to být jako těžší potom, tak v tu chvíli my jako zpracováváme právě, že tam hledáme tu svobodu v tom vztahu. Hledáme ten celek, ten smysl, aby jsme se jako každá bytost našla v tom vztahu, aby tam nebyla nadřazenost, aby tam nebyl furt ten souboj, ale aby jsme chápali ten smysl. To znamená, zase krystalizuje jakoby ten vztah, kdy je založený právě na lásce, na svobodě, na to, když ta láska pije každému jakoby ten vývoj jedinečnosti, kdy tam není ten nadvláda najednou. A v tu chvíli to lidi zpracují. Ale když to nespracujou, tak se jakoby pak musí se rozejít a ty lidi, kteří hledají jakoby tu celistvost, tak hledají partnery, kteří to řeší, kteří chtějí reflektovat, jo? Ty svoje nedostatky a chtějí i reflektovat ty svoje dostatky. Jo? Že si to navzájem prostě řeknou, že si nejsou evolučně jo, jako laxní v tom vztahu. Naopak, jako evolučně ho potřebujeme vykrystalizovat. Takže se posunout dál jako v tom vztahu. Ne se rozcházet. Jako. Já si myslím, že spoustu lidí se rozchází jenom kvůli tomu, že tam je to nepochopení. Že tam vznikne velký nedorozumění a ty lidi nedokážou asi mezi sebou reflektovat, jo, tuhletu zkušenost té jedinečnosti a celistvosti. A v tu chvíli oni najednou začnou říkat, to není moje cesta. Já musím najít jinou cestu, kde to prostě najdu. A to prostě tak furt dělají, dokud nenajdou člověka, který opravdu má rád jenom díky tomu, že si dáváte svobodu. V tu chvíli začne ten vztah založený na hlubokém vztahu, na hluboké věčnosti. To znamená, že vy nacházíte svůj skutečný smysl těch bytostí. To je vyšší láska, to je najednou, kdy se spojují ty tvůrci skrz vás, najednou řemeslo, jo? Najednou si jakoby svoji vnitřní kariéru si neponižujete v tom vztahu. To je pak jako blaho, to potom najednou jste vy, jste stělesněním Boha a bohyně najednou a zase hledáte rovnováhu jako ten tvůrce. Zase najednou v tom vztahu vidíte já vlastně potlačuju ty možnosti, víš, tam najednou si řekneš, kurňa, já v tom vztahu zakazuju, co je vlastně nápad, co budem dělat a kam pojedem na vejlet. Já jsem panovačnej najednou a říkám, jak se to má stát a žádný možnosti se tam nestalo prostě, smetec. Takže tam zase ponižuju tu bohyni. A někdy zase jako tvůrce si být jako nadřazený bůh a řeknu, a jedeme tam. A jo, a tak protože já jsem tam vždycky chtěl jet a teď tam pojedu a to rozhodnutí prostě vemu a prostě každému otluču o hlavu, když tam nepojedem. Takže to taky je jako přesně nějaký způsob toho tvůrce. Jo, jako ty možnosti a to rozhodování. To je velký, velký jako krok. Tak já teď nevím, jestli jsem odpověděl na tu první otázku. Možná jo. Možná
1: to byla to jenom jedna. To byla zatím jenom jedna. Maro, to byla jedna, je tady ještě druhá.
0: To je škoda.
1: Co je škoda?
0: Chudáci hosti. No, že se ještě hosti ještě nevyjádřili.
1: Nevyjádřili, no tak jako, no dívej, jako v rámci celistvosti i ten druhý dotaz si myslím, že sem patří, jo. Tady ta posluchačka následuje i další vysílání na Dežavíčko zase s Márou Čermákem na téma Živý člověk, kterýhož to Máru má velmi ráda. U tebe si nejsem tak jistý, protože přečtu vám ten dotaz, odpověz jak chceš. Možná to bude zajímat více lidí, protože tady ta Denny už psala i komentáře pod minulé a předminulé videjko, takže já ho teda přečtu. Jo. No, nevím, či odpově, Marek, je pod vlivom psychotropních látok, oči prezradili, zacyklený v chaotickom ezo-ego prednese. No, takže... Je to...
0: Dobře, tak já teda nevím, ale až si projdem tady tohle, co já tady vám vysvětluju, tak budete docela koukat, protože každý člověk, který je tady na planetě, je pod vlivem nějakých látek, jakýkoliv, protože celý jeho organismus neustále produkuje a vyrábí všechno to, co obsahuje příroda. Všechno to. To znamená, že vy jste schopni určitým změněným stavem vědomí se chovat stejně, jako když jste na psychotropních látkách. Máte stejný vejlety, máte stejný příznaky, dokonce i tu látku v sobě synteticky máte a vylučujete. A já vám tady říkám, že jakmile si projdete ten elementární chrám a aktivujete svoje endokrevní žlázy, no tak si budete připadat jak úplnej feťák. Úplně totálně. Protože vy budete skákat úplně do největších extází a nevíte proč. Nejenom máte pocit, že jste snědli snad úplně všechny extázy světa. Protože nejednou to je fakticky jako silný. A děje se to jenom díky tomu, že vy jako člověk jste velmi otevřený a vaše centa vibrujou. Naladí to vaše tělo. Endokrevní žlázy vytvoří tolik dostatečných hormonů, který vám zajistí jakoukoliv emoční pohodu. A jestli máte vy pocit, že tohle to nechcete praktikovat, tak to prosím vás vůbec nepraktikujte. Protože tohle by z vás udělalo totálního blázna. Totální. Nic z toho, co tady ty lidi, který tu znám, stovky lidí, kteří to praktikují, si prožili velmi psychedelické zážitky. Velmi psychedelické zážitky. A kdyby to nebyly velmi vyspělé bytosti, tak by to nepřežili. Takže vám fakt radím, jestli si myslíte, že tohle je nějaký trip, nějaký vejlet, nějaký látce, no tak to vůbec neskoušejte. To je pro vás velice nebezpečný. Protože tohle je skutečnost, kde se odřete. Tohle je skutečnost, který vám najednou to tělo začne produkovat a říkat, že tohle je existence. A vy budete vědět, ale já jsem nesnědla žádný LSD, já jsem nesnědla žádný triptamin. Jak to, že se mi to děje? No protože se vám vyloženě syntetizuje ve vašem krásném tělíčku. A je podle mě teda úplně jedno, jestli jsou to i lidi, kteří experimentují v rámci šamanismu, v rámci nějakých cest s rostlinama, které obsahují tyhle ty látky. Já si myslím, že to není úplně jako na škodu si občas tu hlavu pročistit. Jo? Ale berte to tak, že to je po každý tvůrce. Po každý. Je to velmi zodpovědná činnost. A já jsem čistý. Já jsem naprosto rád, že jsem čistý a že si to můžu užívat jako čistý člověk. Všechny tyhle ty krásné chemikálie, který tenhle ten svět nabízí. Takže paní, klidně pište další otázky. Velice podnětné, mě to obrovsky baví. Děkuji.
1: Mě to taky bavilo a Denny teda odpovídá, nevadí, dajte priestor dámám a chlapcovi děkujem. Takže taky děkujem, Maro, fakt toto bylo hodně vyživný. Tady ta odpověď byla velmi jaksi taková prostě přirozená, přírodní a děkuju. Jo, i tak jako...
0: Tak prosím tě, můžem pokračovat. Můžem, témata jsou tady
1: můžem, ano.
0: Všechny takový libový, který potřebuju. A myslíte, že bychom to mohli urychlit a rovnou jít do analýzy? Máte vy něco na mě? Máte, nemusíte.
2: Můžeme jít.
0: Můžeme jít rovnou do analýzy, je tak to je skvělý. Tak kdyby si někdo, hlásíš se, Krysi?
3: Jo, já bych
2: chtěl poděkovat, protože vlastně opravdu se vším po ní souzním. A můžu říct, že já jsem se opravdu prožil stavy na různých látkách. Na, teda teď tak vypadám, jako kdybych na ničem byl, ale nejsem. A vím, jaký to je. A zmínil to i právě kvůli Denči. A děkuji za velice jako dost tematický dotaz, protože říct lidem určité prožitky, které by se staly, tak hodlám se říct, že přesně tohoto bude u hodně lidí ta první myšlenka, a proto já bych se taky k tomu nějak rád vyjádřil, protože jsem se právě různýma látkama, opravdu desítek látek jsem se prožil a můžu říct, že mě to i to, i určité traumata vedly k velmi závažným stavům, kdy už došlo k absolutní stagnaci a následně pokusení se o nežití. Možná se občas budu zasekávat kvůli vhodným slovům, aby se tento stream ani později na YouTube video nesmazalo. Tak možná se občas budu zasekávat právě tady z toho hlediska. Došlo do stavu, kdy právě jsem už se rozloučil se všema lidma, s různýma, opravdu i dopisy, všechno možné bylo jako napsáno a už jsem to chtěl jít uskutečnit. Díky bohu jsem poznal, nebo potkal človíčka, právě tady Pavlu, která nádherně zareagovala a měl jsem možnost snět rovnou na akutní oddělení, kde mě i hned hospitalizovali s silnou podvýživou a docházelo k x akutním oddělení soudní, zbavení své právnosti, abych nemohl podepsat revers, x desítek hospitalizací, víc než desítek léků za den, braní, injekcí na sklidnění stavu, kurtu, všeho možného a od akutních oddělení po doléčovací oddělení, terapeutický a tak opravdu jako velké množství doktory už se nevěděli absolutně se mnou co rady a málem došlo i k elektrošokům, díky bohu tím, nebo díky bohu sešlo z nich a říkám to proto, že dostal jsem diagnózy, které jsou nevyléčitelné a řeknu to ještě jednou, že jsou nevyléčitelné a stejně nedělá mi problém teda s nějakýma zakrytýma věcma, tudíž jako mé rodné číslo a tak kdykoliv ukázat moji dokumentaci ohledně tady toho a následně klidně, pokud tady bude nějaký člověk, tak udělat znova testy, protože opravdu já jsem úplně jiný člověk. Já potom, co jsem tady tu praxi opravdu začal vědomě dělat a to jenom díky tomu, že už jsem se prožil vším možným, já už jsem absolutně nevěděl, co. A začal jsem ji dělat proto, že ta možnost kdykoliv sejít právě k té smrti, to vám nikdo nikdy vzít nemůže. A tohle je ten důvod vlastně, proč to sedím, protože bych tohoto opravdu ze srdce si přeju vlastně tady předat. A to je vlastně ta moje zkušenost a to je to, že vlastně terapeuti nikdo nevěděl už absolutně, co se mnou. Já už jsem byl prostě ztracený případ, opravdu. Tam nebylo co už jako mě dělat. Tam dostal jsem se na oddělení, kde už i pláč u mě byl zakázaný a v moment, co já jsem plakal, tak hned přišla injekce. Potlačím sám sebe, já jsem non-stop, já jsem jenom vyvolával a přál jsem si už tady nevejít. Potom, co jsem zde začal dělat opravdu centra vědomí a vlastně zase objevovat to srdce a tak, abych konečně už se zbavil těch pocitů.
1: Tož, Chris se nám trošinku seknul, asi to neměl říct. Jo. Třeba to řekne později. Je tam seknutý.
0: Jo, jo, Chrisy.
1: Chrisy, no bylo
0: nechceš
1: to hustý.
0: Nechceš slyšet, Chrisy.
1: No, Chris nemluví.
0: Nás možná ani nevidí, on nás nevidí. Ani nevidí.
1: On se sekl.
0: To je škoda, on zrovna si to připravoval, podle mýho, jo. On už se už nabíhal na začátku, že to chce říct právě. A teď to úplně ze srdce, teďka, já bych to nejde komentovat asi už. Jo, teď vypad. No tak...
1: No.
0: Já nevím, dáme mu ještě nebo prostor, on zmizí, jestli se připojí.
1: On se připojí, dejme 10-15 sekund a on se totiž a asi přihlásí znovu.
0: Tak on chtěl totiž, on chtěl navázat na to, já úplně celkově neznám, jo, jako pro mě je to člověk, který jo, jsem potkal, co na prstě, jakoby mám prstíků, na ruce prstíků, to znamená, že nic moc, ale jako do hloubky, když si navzájem jakoby vysvětlíme i nějaký jako procesy, který v sobě máme, tak si jako tak hluboce souzním, jo, s některýma jeho sdílenýma věcma. A když já s ním souzdím nějakou věc, kterou třeba nedokážu nikomu jinému říct, že by mě nepochopil, tak je to velice hluboký a pro mě je to jako dar vždycky najít člověka, který mi rozumí v těch prožitkách a který někdo okamžitě někam zaškatulkuje. Okamžitě řekne, je, to je feťák, jako má nějaký trip, halucinace nebo buchví co. Takže to prostě jakoby, chápej, že najednou vzniká souznění, který je mnohem hlubší. No, není to jako, že nějaká party a ty si zažijem, zajucháme, to tak jde. Ale tohle je, já potkám občas člověka, kterýho znám chvilinku, a mám tak hluboký prožitek toho příběhu s ním. Jo, tam nějaký provázání, který ještě spolu jako to společenství samozřejmě hledáme. My tam krystalizujeme v tom společenství toho tvůrce. My teďka evolučně, ku podivu tím vzestupem, jo, to společenství prochází do té krystalizace. Takže i tohle naše sdílení malý je takový malinký dar všem, kdo teďka třeba můžou nějakým způsobem. Že chápejte, lidi vám říkají svoji osobní pravdu. To není to, co si někde vyčetli. To je jejich prožitek, to je největší dar, který vám lidi můžou dát. V rámci toho společenství, to je úplně největší. Protože nic jako noviny, zprávy, internet, tohle vám nedá. Jo? Když se potkáte ve správnou chvíli a ty příběhy se protnou, jako ta křižovatka na tom vzestupu, tak to je velice hluboký. Takže děkuju Chrisi teda za tvojí křižovatku života, kterou jsem mohl na chvíli prožít. Velký dar, děkuji ti.
1: Já jsem to prožíval úplně teda s ním, jako v té léčebně, jo, ty jeho stavy prostě. Já se přiznám, já jsem si prošel kdysi jako dávno jako těžký rocker a metalista zase alkoholem, jo, a tady tímto prostě věcma, party různý a mejdany a prostě moře alkoholu, takže taky jsem měl nějaký prostě léčebnu.
0: Ale dejme holka, myslím, něco chtějí říct, ať to posunem.
1: A jenom teda Chrisovi tady děkuju ještě Nataša, jo, že prostě svítí krásně, jak duševně krásné sluníčko, je vidět, že si prošel spoustou nezrovna příjemných zkušeností, dostal se z toho, otevřelo se mu srdíčko a děkuje za to, že jsi Chrisi a další deny píše Chrisi, palec hore. Tak děvčata, kdo chcete, pojďte na to.
3: Já jenom u toho velkému tématu, tam hodně diskuzí všude, a že úplně chápu, co Marek říkal, a já jsem nikdy necítila potřebu nějaké psychotropní látky zkoušet, ale v určitém období jsem něco vyzkoušet a můžu říct, že to skutečné prožití těchto látek, které opravdu tělo dokáže vytvořit samo, je jakoby nevyvolané. Ty rostlinné učitelé nám můžou něco dát, ale tam ta vědomá praxe je strašně důležitá. Já jsem vždycky k tomu přistupovala s velkým respektem a byla jsem vděčná za to, co mi to ukázalo, ale teď už vůbec necítím potřebu něco takového si prožít, protože vím, že toto tělo tak vděčné, tak magické, že my vlastně můžeme pojďte tu jakékoliv stavu, vytvořit si jakýkoliv stav, který existuje, který si můžete představit. A vlastně pokud pracujete s tím, co Marek pracuje, tak můžete skočit do, který si vůbec nedokážete představit. Protože vy tomu tělu dovolíte jít do té extáze, jít do toho rozprostření, že vlastně cítíte celý svět, cítíte ten vesmír. Je to nádherné. Děkuji.
1: Děkujem.
0: No, teda, já teda musím poděkovat, že někdo má podobnou zkušenost. Já jsem samozřejmě za mý mladý léta, to bylo šílený. To byly technoparty a to byly prostě akce, že by se člověk za ně jako styděl ještě nějaký čas. Ale přesně jak říkáš, někdy a to, jakmile se to stane jako vědomně a přirozeně, tak to jde velice do hloubky. Najednou se to stává vaší skutečností. Když to máte jenom přes ty rostliny, nebo jak si naznačovala přesně ty průvodce rostlinní, tak je to takový napůl, že oni tě jako průvodci vemou, tak nějak ti ukážou, co to je jako za nastavení, jo, toho vědomí. A pak se toho snažíš jakoby znovu dosáhnout, jo, tu zkušeností. Pak bych jako věděl, že to u těch indiánů jako mohlo skvěle fungovat. Že v té přechodové době, kdy tam dospívá ten člověk v té pubertě a má přijmout tu dospělost toho tvůrce, tak tam má přijmout i to božské tělo. Jo, a v té chvíli ty rostlinné průvodci nebo ten přechodový rituál, který dělali v přírodě, v krajině, součástí svých předků, a tak dále. Takže to mělo podle mě velký vliv na tu evoluci toho člověka, protože on najednou začal dospívat a to je velký dar, najednou mu začaly vlastně dospívat i ty orgány, protože normálně, když mě člověk není morálně dospělej, tak mu nedospěly ani orgány. Jo, to je vtipný právě, jo, že on je na jednu stranu okradený o aktivaci těch endokrevních žláz, je okradený o aktivaci svých neurálních sítí. On je vlastně furt dítě a hraje si a nemá chuť tu tvorbu nebo vůbec přijmout to božství. Já úplně chápu, úplně každýho. Každý má svoji cestu. Nevnucuju svoji. Já se snažím jako popsat, co všechno jako člověk může mít. A vy sami si otevřete buď ty možnosti, jestli si máte v sobě tvůrce, tak haleluja, jo. Ale já ho prostě v sobě objevil v rámci vzestupu. Díky němu jsem součástí svobodné spolupráce a zapojuji se do vzestupu na téhle planetě, celé té soustavy a celé trojedinečnosti toho lidství. A v rámci té spolupráce mám úžasné zkušenosti, které já tady vlastně sdílím, protože všechno, co já tady mám, tak mám v rámci té spolupráce. Všechny ty informace, všechny ty věmy dokážou ty centra navnímat, dokážou je zpracovat do té podoby, aby to bylo předatelné, aspoň pro ty lidi, kteří to chtějí chápat samozřejmě. Jo, takže pro mě celá všechny tyhle ten průvodce vzestupem je takový jakoby dar toho, že jsem jako pozorovatel hleděl do té krajiny, navnímával ji natolik, abych pochopil, jak ona vzestupuje, jaké kvality potřebuje k tomu vzestupu. A ty sobě transformoval natolik, abych to pochopil, abych to mohl sdílet, to poznání. Takže chápejte, ty informace, které já předávám takový, který už jsem v sobě transformoval a vím, že fungují, proto bych to někomu takhle neříkal. Já nepotřebuju žádný diváky, nejsem žádný guru, nikdy nebudu. Každý to zná, kdo chodí na moje semináře, tak se toho prostě bráním, aby si ten člověk ty odpovědi hledal sám, aby převážně to nebylo vždycky jako, že já něco musím říkat, ale zároveň jako průvodce vzestupem, protože každý člověk, kdo tady udělá krok dopředu, jo, krok dopředu k určité zkušenosti toho vzestupu, tak vlastně tak přichází do té spolupráce, že potřebuje se zapojit tou službou do toho tvůrce. Služba, potřebuji tam dát. Já potřebuji dát něco, aby ten vývoj podpořilo. Takže budu sdílet. Jo? A pro mě je to úplně šumafuk. Jestli to mý sdílení, který tady mám, se dotkne pár lidí a určitým způsobem mi to vyřeší jejich psychický, emoční, fyzický problémy, Budu jenom rád, protože to byl můj krok se rozhodnout, tohle celý naciťovat, zpracovávat, abych to mohl jednou pozdílet. No? A pro mě ta zkušenost toho tvůrce byla jako neskutečná, protože ty věci, které se děly, když se aktivoval ten elementární chrám, byly opravdu božský. Opravdu jste součástí téhle tvorby. Najednou jste velice rozšířená bytost, která je součástí té celé tvorby. Najednou už nemáte jenom sami sebe. Najednou jste opravdu součástí obrovského společenství. Najednou s vámi všichni komunikují jednej jako sobě rovnýmu. To je velký počin, protože se bavit s nějakou velmi vyspělou bytostí a tvůrcem, který ho potkáte, a je velký dar na jednu stranu v rámci té zkušenosti. A nemám to tak, že on mi něco jako nabudliká, řekne a já to tady pak jako na tom internetu jako přehláskuju, jako že jsem si to zapamatoval. To tak vůbec není. Jakmile vy se stáváte jako spolutvůrci, no tak tam to funguje jako spolupráce. Když se zapojíte jako tvůrci, tak máte zkušenost a z toho vy pak posuzujete další krok té tvorby. A takhle pokračujete a najednou zjistíte, že jste si jako obnovil ten chrám a že teďka jste oslovován v rámci té spolupráce. Že vám, řekněme to společenství, ze vstupu řekne tak a teď se bude dělat a tato výzva, jo, v rámci vzestupu a tvorby, jako chceš se přidat, přijmeš tu výzvu a teď já se svobodně jako rozhodnu jako tvůrce. Ano, a to zní velice zajímavě, to téma mě zajímá, já bych fakt se rád to řemeslo nějak naučil nebo pochopil a pak najednou začne ten rok, ty dva roky najednou jsou jak pohádka, to je jak kosmický věk, najednou jste úplně někde jinde, jste vyučovaný v tom řemeslu. Najednou odplyne ten rok a vy máte prostě pocit, že jste zažili snad jako půl evoluce, jo? Že najednou do vás nahustili a teď si zjistíte, wow, a teď mě to pomohlo ten příběh jako vyladit, pomohlo mi toho tvůrce, dolazuju neustále, protože pro mě to znamená stále vytvářet ten chrám toho božství. Stále tam nacházím, že má další prostě komůrku podoby, který jsem si nějakým způsobem vybračně, určité schopnosti tvůrčí, které jsem si blokoval. A jsem teďka velice rád, že se za ně nestydím. Jsem rád, že mě i právě v rámci té evoluce a toho vzestupu někdo osloví a řekne, hele, tady je výzva, chceš do spolupráce, můžeš se to naučit. To je geniální. Já když jsem to poprvé zažil, tak jsem byl velice šťastný, protože ta výuka a ta škola byla velice příjemná. A neměl jsem potřebu někomu inklinovat jako k nějakému guruovi nebo bytosti, která mě imponovala. Ne, naopak, jsme si tam byli hodně rovní. A to je pro mě i ta neutralita, jo, ta nejvyšší pokora, že přijímáte jako...
4: Krmenej elektronikou, krasé imrvere sere pak, jo.
0: Tak teď tam někdo zahulákal pěkně.
1: Skočil, pěkně, ne, skočilo tam videjko, já jsem tady hledal něco a skočilo tam videjko, omylem, omlouvám se.
0: Tak se tady omlouváme, Petrucha ruší.
1: Nikdo tam neskočil, tady s těma to slovíčkama bylo to videjko, který tady bylo uložený a omyle tam skočilo, takže...
0: Tak dobře, takže asi můžeme... Dej nás tam všechny, jestli jsme hotoví v tom vyprávění.
1: Ano, jdu na to.
0: A můžeme přejít na tu analýzu.
1: Dobře,
0: asi.
1: Dobře. Tak.
0: Jsme tam všichni.
1: Je tam a Chris přišel, Chrisi, takže velmi krásné komentáře přišly na tvoji bytost a děkujou všichni, nádherný, pěkný příběh.
2: Taky děkuju.
1: Emoční.
2: On ten jenom konec byl takovej, že mi tohoto pomohlo takovou bleskovou rychlostí, co vlastně, nebo každý by to měl samozřejmě individuálně, ale najednou já jsem se z toho dostal opravdu velmi brzo na to, v jakém stavu jsem byl a teď já mám úplně, mě se tak opravdu velmi změnil život, to nejde ani popsat, jako tak autentický, opravdu ho vidím se vším, přijímám i dávám, vidím vlastně propady i zase kdy to jde zase nahoru a vlastně vždycky hledám někde ten střed a opravdu to i s tím říkal Marek, že tenhle ten stav ani, to je absolutně odlišné. Vzít si něco, nějakou drogu a tady to zažít s vlastní jako přirozeností je, jsou dvě absolutně odlišné věci. Ani to nejde jako vůbec spojit, protože to jedno je vlastně takovej, jak to nazvat vyloženě, aby to jako odpovídalo. Je to taková jako zkrátka, která zároveň i vám něco vezme, ale jako taky něco nabídne. Ale není to ta pravá podstata. To, co se vám stane ve vaší vlastně přirozenosti, je něco, co z vás samotného jako vyplyne. Je to úplně něco odlišného. Takže vlastně člověk, který vám tady to může jako něco takového vyjádřit, když to tak cítí, tak já klidně ty testy na drogy dám a udělám si a klidně tomu člověku to předám. Ale to není nic proti tomu té ženě, která to psala, si teda nepamatuji jméno, ale naopak mi to přijde jako skvělá otázka, protože i to Nádhera. Je jako potřebné.
1: Ano, taky jsem rád za ňu.
0: Tak děkuju, že jsi to teda takhle douzavřel.
2: Taky děkuju.
0: Vlastně jsi nám tam vypadl, no, já jsem si to neuvědomil. Jsem ti měl dát dřív ten slovo. Musíš mě zastavit. Tak, haleluja, jdeme do té analýzy, tu nejsme do rána. Jo, tak super. Tak kdo tady ještě zbyl po té naší drogové party, tak pojďme na to. Vezmeme si teda něco skutečného a to je papír a tuška. To jsou dvě skutečné věci, jako nástroj tvorby. Obrovský nástroj tvorby. Ano, vidím i hosty, že drží tyto nástroje. To jsem velice rád. Já jsem naznačoval, že budu říkat teda určité kvality. Vždycky dáme prostor, abyste si nějak zapsali, jak na to reagujete, jak se v tom vnímáte, co vám to připadne v rámci života, vašich zkušeností a toho, co jste jako bytost, jako tvůrce. A prosím tě, Petrucho, ty jsi hlásal, jako že nám tam pustíš nějakou hudbu,
1: ano,
0: aby tam nebyly ty dlouhý určitě mezery, aby nás lidi nevypínali, že nefunguje rádio.
1: Tak, mám tady hudbu, Máro, normálně představ si od tvůrce, o tvůrce Marka Hašlara a jedna se jmenuje Ambient a druhá Trible. Myslím, že ta Trible je taková meditační, ta by se tam asi hodila. Co ty na to?
0: Tak dej.
1: Nevím teda, jak se to čte, mají to napsané Trible, a takže pouštím, zeslabím a
0: dávím. To je pracovní název.
1: Ano, to je dobrý. Nechá mi tam ve smyčce.
0: A dej jí tak, aby i ten hlas, viď? Ty to asi umíš namixovat, viď? Aby jsme si tam nepřekřikovali.
1: Já jí dám tak jenom do pozadí, tak lehce prostě na podbarvení. Jú? Tak jo, přátelé, om šanty, takže pojďme na analýzu.
0: Tak. Tak doufám, že tam něco hraje. Já nic neslyším, ale můžeme teda začít.
1: Hraje.
0: Potíš, hraje.
1: Ale hraje.
0: Brá.
1: Je to tam.
0: Takže jenom abychom si upřesnili, co teďka budeme psát, tak elementární chrám. Jo, čtyři elementy plus pátý, takže vždycky pět aspektů, pět podmětů vždycky za úroveň bohyně, bude teď. Pak uděláme tvorbu boha. Jo, teď říkám správně podle toho našeho PDFka. Jinak. Dobře, takže první podnět, který teďka přichází, je život.

Doufám, že máte dostatek času. Další podnět, to je kvalita, moudrost.

Tak doufám, že jsem dal dost prostoru, byste si mohli udělat nějakou sebereflexi, protože to byly velmi, velmi významné a velmi vývojově významné kvality, které nás opravdu v rámci jako tvůrci uvádějí to hrací pole. A teďka já, ještě teďka, než začnem si o tom trošku povídat, kdyby si chtěl někdo zazdílet z hostů třeba, tak já ještě dopovím, ke kterým kvalitám patří ty elementy. Abyste si sami udělali nějakou sebereflexi, jak reagujete, a v jakým způsobem vlastně ty elementy máte uspořádány. Protože vlastně teďka zkoumáme, analyzujeme naše chování. Naše chování, které může vypuzovat určité kvality z těla. Jo? To je ty elementární síly. To znamená, že by bylo teďka záhodný si to tak nějak jakoby zpracovat v rámci té analýzy, co člověk jako přijímá životně, jakou kvalitu přijímá, jakou je schopen pracovat jako tvůrce, ale jako kriticky, ne že se něco namlouvá, ale i kriticky, kde tam je ta neutralita, kdy se nesnažíme si přesně jako furt říkat, tak jsme my dokonalí a my nepotřebujeme se nic učit, ale naopak to zkoumat prostě neutrálně zase, aby jsme jako byli, aby jsme se nenadřazovali. Takže za mě život, byla první kvalita, je element země. Klidně si to tam můžete dopsat. Život je element země. Zde máme krásnou kvalitu moudrost. To je vždycky blaho úplně slyšet. Já vždycky, když to jenom řeknu to slovo, tak už úplně kvílim blahem. Usnout v knihovně byl můj cen.

No a když ho nemá, tak se zase cítí jako ten nejhorší člověk na světě. Takže to je velmi zákeřná síla, ale velmi poučná a zároveň velmi vývojová. Takže pro mě je to důležitý, jak se jako zachovám. A domov je pro mě element duchu, prostor, vzduch.

No a teď jsme tady u té... To je taky slovo, o kterém se dá pít úplně nekonečné ódy, a to je krása. Samozřejmě, každý na krásu má svůj názor a pro mě, což je zajímavé, je právě element ohně. Bez elementu ohně byste totiž krásu sotva zahlédli, takže jsou to velmi provázané síly. A máme tu poslední kvalitu, a to je čistota. Wow, čistota, to je velmi zákeřná věc. A když se podívám do té historie naší lidské, tak čistota, ve jménu čistoty, se tady dělali fakt hustý věci. Takže prosím vás, já nemyslím nic takového historického. Je to čistě hra, to znamená, kdo reagoval na čistotu, udělal si úžasnou věc, protože si analyzoval právě ten sjednocující prvek v rámci té bohyně. A to je čistota. Sjednocující prvek, to je ten sjednocující element bohyně. Je čistota. Znamená chovat se tak, abych nenarušoval tu prvotní jiskru, ten prvotní pohyb té prvotní tvorby. Čistota je chování, který nenarušuje. To znamená, jakmile já už to nějak uchopím, tak to zmoduluju a zmoduluji si to do svojí pravdy a pak to někomu cpu. Jo? Čistota znamená, že dosáhnete stavu, kdy vás to ego tolik neovlivňuje jako tvůrce. Když jste v rámci čistoty a tvůrce, vlastně jako nejde udělat chybu, protože vždycky budete součástí, jo, toho, té prvotní tvorby, toho plánu, jo, jak uskutečnit v rámci vývoje, v rámci poznání, celistvosti. A to, co zajišťuje láska. Aby se všechno spojilo a dalo dohromady a pochopilo se. To znamená, pro mě čistota byla velice jako, taková jako začátku zákeřná věc. Já jsem si ji jako... Za první nejde si ji domáhat. Čistoty není jako, že si já něco domůžu, že budu jíst prášky, čistit se buchví jak bylinkama, chodit na procházky. To je všechno dobrý. Ale v rámci čistoty znamená prožít čistotu. To je velmi vysoká praxe dosáhnout čistoty. V rámci i té meditace, i toho průvodce, abyste dosáhli čistoty vnímání, i v rámci čistoty srdce. To je, když si představíte, že najednou, když spojíte tu čistotu se srdcem, tak jakoby to srdce se přestane domáhat té iluze. Najednou začne jako čistě prožívat, bez vnášení projekce, bez hodnocení. Najednou je čistě v prožitku. Wow. Jakmile jsem čistě v prožitku, tak jsem najednou spolutvůrce, protože nenarušuju ten vývoj. Najednou skrz mě proudí ty tvořivý síly a můžou se tady realizovat v rámci toho tvůrce. Wow, do třetice, wow. Jo, že dobře, jestli tohle dosáhnete, tak já bych řekl, že jako jste zvládli fakt hodně, že čistota je pro mě úplně krásně vyladěný éterný tělo, protože čistota, my tady nazýváme, můžu to tak nazvat, jako éter, nulovej bod.

0: to opak v tom chrámu toho spojeného bude zase ten astrální projev. Tak u té bohyně ten sjednocující prvek je éterný. Takže tu najednou máme v té tvorbě toho chrámu dva scelující prvky od Boha a bohyně. Od bohyně je to ten éterný nulový bod a od Boha je to ten manifestační, jo, ten astrální bojový pohyb, ten, ta tvorba. Znamená, že my, abychom jako vytvořili ten vývoj, tak potřebujeme obojí. Potřebujeme i ten nulový bod, éter, i ten astrál. A potřebujeme, aby se navzájem vyrovnali, aby se dokázali spojit v rámci jeden, jo, ten smysl, to proč té prvotní tvorby. To je právě skrz tu čistotu a ten prvotní nezměněný projev toho Boha. To znamená ten astrální svět. Ale v tom prvním výronu, pak když se to nějak moduluje už tím vývojem, tak to jsou ty zkušenosti, které se pak navracejí. Ale my teď potřebujeme najít ten prenatální stav toho chrámu. Takže my tu hledáme ten nejvyšší ideál teďka těch elementů. A tyhle ty kvality, o kterých jsem se bavili a přiřadili ke každému elementu, stělesňoval ten ideál, ten prvotní stav. Takže sami jste si teďka mohli udělat určitou analýzu a já bych se tady určitě chci podělit. Jo? Já jsem tady i měl nějaký to básnický střevo, jak se říká u toho. Tak mám tady něco. Mám tady tu moudrost, když jsme měli tu moudrost, to byl teda element vody, tak jsem prahnu a letím za ní. Je jak vánek, který vše plní. Je, ty brďo, já když jsem si to přečet třikrát, to jsem úplně, to je blaho, já tu moudrost asi fakt miluju. Tak jenom podělím se. Samozřejmě měl jsem tady nějakou takový ty kritický jakoby pohledy, že jsem se tam jako necítil v různých pozicích. Když mám jako, já to takhle vemu čistě, jo, krása, jo, ten element ohně. A teď si všimněte, jo, že ty ženy, ty muži, jak chodí po té ulici, tak oni tu krásu využívají proto, aby stáhli tu svoji pozornost na sebe. To jste si všimli, jako pozorovatel, když jedu a nějaká žena má takové zajímavé oblečení a je prostě hodně vyvinutá, tak prostě člověk se úplně zasekne a úplně koprňák pozorovatel nikde. Jo, takže tam je vidět, že i ta krása je používaná jako síla pro ovlivnění jako toho normálního stavu, že já se pak nemůžu dostat do té neutrality. Já se pak snažím a úplně vždycky, ne, je to úplně v pohodě, všichni jsme krásní. Já úplně se snažím být obrovsky neutrální, ale vždycky, když mluvím o té kráse, tak si na tohle vzpomenu, na tohle, co občas zažiju a zpracovávám to. Ano, protože tam máme tu hadí sílu, která nám odebírá samozřejmě tu kvalitu. A je tam to spojeno se sexualitou. A oni vlastně jakoby potom pachtějí, jo, tyhle ty ženy, které jsou hodně sexuálně i vyzývavě oblečení, tak vlastně pachtějí, aby tu pozornost na sebe stahovali a vám trošku jako odebírali z té dolní čakry, kde je i ta sexuální síla jakoby k ním. A vy vlastně jako máte mechanismus nějaký v sobě jako reakci, kterou se snažíte jako odblokovat, že? A říct si, aha, takže já mám navázaný jakoby nějaký reflex, nějaký program. Zrovna když jde o tenhle element, tak já se na tohle chytím, tak si dám prostě příště pozor. A prostě hned jedu, všichni jsou krásní a funguje to. Najednou nemám ten výkyv, jo, v tom pozorovateli, to jenom abyste věděli. Takže krása mě teda vždycky zastavila, a vždycky tam nevím, co mám napsat, abych nebyl tady jako braný jako za nějakého úchyláka. Ale je to tak, prostě v té společnosti to tak jako prostě funguje. Když se pojádáte kamkoliv na reklamu, do televize, herci, herkyně, zpěváci, všichni jedou tuhle sexuální sílu. Přes tu krásu. Jo? A dokonce se ve společnosti ví, kdo je krásný, tak je úspěšný. To je prostě jako dost nesmysl, protože opravdu všichni jsme krásní. Element ohně patří všem. Měl by se navrátit znovu jako do toho člověka, aby on zářil opravdu tou krásou a mohl lidi osvětlovat tu svoji neskutečnou krásou, že jo, jak je roztomilej. Takže prosím vás, to, co dělá společnost pro mě stávající, je fakt magie, je to čistá magie, kde zavázali tuhletu krásu právě na ty magické rituální programy. Stále jsme pod jejich velkým vlivem. Je to hodně spojený s tou sexualitou, nemáme to ještě vyřešený. Vidím to tam taky, že i sám sobě jsem hledal tu krásu nějakým způsobem. Hodně jsem se ponižoval. Hodně jsem se jako říkal, že nejsem jako vnitřně krásný. Já jsem z toho ani nebyl krásný. Jakmile člověk jako nevyzařuje svoji vlastní jasnost té krásy, tak vlastně ani jako nemůže být ani v obličeji krásný. Takže i člověk byl takový bledý a furt co jako úkolek bubák. Takže jsem si říkal, no kurňa, ono to fakt bude jako nějak, že já potřebuji jako svítit a ku podivu, čím víc jako toho ohně a toho světla máte v sobě, to znamená, že máte i víc rezonance, že totiž světlo a oheň vzniká z rezonance, z harmonické rezonance. Když vy jste v harmonii a v rezonanci, a to je ta krása, krása je harmonická rezonance, jo, to je, že se něco sladilo uvnitř vás ven, jo, to jste sladěný jste, tak jste krásný. A to je celý kouzlo té metafyziky, jo. Že vlastně, kdybyste věděli, že celý vesmír drží vlastně i ta krása, že tohle, co my říkáme krása, drží celý vesmír pohromadě, jako mně připadá, že to velký úlet, jako. Jo, že a my ji používáme pro takový úchylárny a ono to je taková vývojová věc. Jo, takže to, co jsem se fakt jako zasmál a začal jsem tu krásu používat pro svoji tvorbu. Začal jsem celý svý tělo prostě milovat, že je krásný. Že jsem prostě krásný. A že rezonuju harmonicky. Že opravdu kdokoliv se mě dotkne, tak taky zkrásní, protože věřím, že jsou všichni krásní. Víš, jako že vidím, jak to funguje. Že krása je prostě dar, obrovský dar. A člověk by si ji měl vážit, když ji má teda hodně a nemusí pro to nic dělat samozřejmě. Ale je dar to umět i přijmout, jo? Sám v sobě, že jsem jako krásný. Tak já nevím, tak já jsem se podělil už hodně a už se tady nebudu slíkat do naha. Tak chce někdo z hostů se podělit, sdílet? Dám vám prostor.
1: Víš, možná navázal. Nebudu říkat všechno, ale třeba ta krása, to je hrozně hezký, protože první věta je všude kolem nás. Jo, to jste několikrát zopakoval. Ale ještě možná řeknu na úvod, že vlastně už se to dělám po několikátý a vlastně po každý je to jiný. To je hrozně zajímavý. A už mi vlastně stalo, že jako vlastně při tom, co si jakoby vnímám to slovo, tak tam je vždycky nějaký jakoby vývoj, že něco ve mně se prostě mění. A tady, co jsem si napsala, je takže všude kolem nás, to, co vidíme, co je ve mně, vidím i kolem sebe, hledat krásu v sobě a venku. A pak mám tady takovou větu zostační s otazníčkem, jako obdivování krásy pomáhá vidět krásu i v sobě a vždycky jemnost. Jo, tak a ještě možná řeknu k té čistotě, že tady mám první slovo zase jemnost, krás. Čisté srdce. A v ten moment jsem fakt jako vnímala to srdíčko moje a bylo tam prostě okamžitě dojetí a vděčnost. Takové krásné završení. Tak děkuju.
0: Jak když jsem se jako představil, že teďka najednou mám s tou láskou a s tím srdcem, jakoby všechny tyhle ty elementy jako spojit a tím obnovit to spojení, aby se navrátili, tak bylo po každý krásný shledání. Jo, i s tou krásou, i s tím ohněm. Jo, že to je přesně ta jemnost. S tou čistotou, já jsem se jí jako hodně bránil, prostě zuby nechty jsem se furt špinil, abych jako nebyl vidět vlastně, jakoby. Jsem měl pocit, že se jako slíknu, že budu pak všude viditelný, že mě vlastně jako zdroj uvidí jako nahatýho. A to mě připadlo jako docela traumatický. Takže jsem i s čistotou hodně bojoval a bylo to moc hezký, že bylo to přesně to dojetí toho, že se nepotřebuju vinit za tu nečistotu. A díky tomu jsem si dovolil prožít tu čistotu. Jako přesně, a to dojetí tam je, to je přesně to, jak to krásně nazvala, dojetí tam je hluboký, protože vy se najednou jako naplňujete. Protože když se ve vás něco naplňuje, to je nepředstavitelný zázrak. Vy najednou máte pocit, že jste na začátku i na konci toho života. Že už jako neprhnete po ničem, co vás jako dokáže naplnit. Že jste se najednou úplně uvnitř sebe naplnili a řekněme tím celým příběhem. Najednou ten příběh zaplnil všechny ty vaše prázdné místa, které v sobě máte. A díky té čistotě, ku podivu, díky té čistotě. Takže já úplně najednou jsem jako úplně jako blaho, děkuju, to, co jsem nenáviděl, tak teďka jako mám rád, hurá. Jo, protože já tu čistotu neměl rád, mě byla jako hodně násilně vnucovaná přes nějaký ten úklid a ty, znáte to, výchovné praktiky a zároveň já měl jako pocit, že bych asi nesnes možná jakoby ten pohled do toho zrcadla, jako jaký doopravdy jsem. A pak jsem se jako zakrýval. Bál jsem se toho pohledu vidět sebe přesně takovýho, jaký jsem. A blaho vidět, že tam není ta vina. Jo? Že tam není ta vina, že jsme špatní. Na konci je to, že jsme tím zdrojem, že jo? Že je všechno v pořádku vlastně. Jo, to, prostě, to byl docela jako šok. Já jsem prostě myslel, že Bůh jako, jak tam nedostanu naplácáno na to, jak jsem zlobil tady v té tvorbě. A naopak za tou čistotou to bylo jako jiný. Nakonec jsem měl jako, nebylo to jednoduchý vlastně jako pustit ty mý nedostatky. Pustit nedostatky, to bylo úsilí, jako otevřít si ty možnosti prostě to je ta čistota. Někdo může vnímat čistotu jako úplný nic. Takže každý na to má úplně jiný pohled. Ano, tam, kde není nic, tak máte furt uklizíno. Tam se prostě nemůže udělat bordel. To mě připadlo mít skříň na nic, to by bylo úplně skvělý. A cokoliv bych tam dal, tak by zmizelo. Hned bych to nemusel uklízet. Ale ne, to je jenom pro představu, jak jsem si z toho všeho dělal srandu. Takže já blaho, čistota, ano, za mě, klobouk dolů. Tak kdo chce, další může.
2: Tak jestli můžu, já bych taky navázala, protože to je teda jakoby velmi zajímavý, co vzniká, protože já bych taky ráda se vlastně vyjádřila k té kráse a k té čistotě. Že takovým mým druhým povoláním je vlastně jakoby umění a dneska si vlastně duše s duchem zvolili, že budeme malovat. Takže vlastně u toho běžely velmi silné vlastně jakoby prožitky. U té krásy jsem vlastně viděla dům a viděla jsem ho na moři. Ten dům měl, z toho domu vycházely, jak vlastně, když jsou váhy, tak takové vlastně vypadalo to jak lodičky, které sedějí vlastně na těch vlnách. A skrze celý ten dům vlastně v úplném středu byl meč. A vlastně bylo zajímavý prožívat, že i když je rozbouřené moře, tak vlastně ten dům stále stál a stále mi v něm bylo dobře a mohl prostě plout tam, kam potřeboval. A vlastně tak takhle bych to řekla, protože já jsem taky přesně, jak Marek říkal, já jsem měla obrovský problém s krásou. Velmi, velmi jsem to cítila poníženě, zneuctěně a vlastně jako dlouhodobě vlastně s tímto elementem jsem se nějakým způsobem potýkala. Samozřejmě jsem se ho i velmi jakoby bála, když se mi otevíraly určité jakoby zkušenosti, ale dnešní prožitek je teda takový, že se ho budu ještě fakt teda jako zpracovávat, jo, takže takhle pro možná inspiraci, nevím. A k té čistotě taky, já teda musím vyjádřit absolutně jako dojetí, protože nejdříve mi tam obrážel obraz vlastně jako nekonečného srdce a v tom srdce všechny srdíčka, které byly vlastně vedly nitky od každého srdíčka k srdíčku, ale to každé srdíčko se spojovalo, bylo spojeno i s tím nekonečným srdcem. A to, co mě teda absolutně dojalo, byl prožitek uvědomění ponaučeného démona. Já nemám slov prostě na to, jak obrovsky vlastně jsem dojatá, protože si vlastně uvědomuju, jak obrovský potenciál by tato zkušenost vlastně vývoji přinesla. Takže takhle vlastně ohledně čistoty. Děkuju.
0: To je dobrý, hele, ty jsi se jako vyčistila démona, to je super, ty prťo. Jsi to dát, ale potřeba asi drsnej rejžák, že jo?
2: Ano, drsnej rejžák i velkou vanu.
0: Jo. Ne, tak jako na jednu stranu my na sebe vážem takovéhle bytosti, jak andělské, tak démonické a je to jako škoda, že jo, my je taháme do té tvorby, protože jako nezvládáme tvořit, takže jako moc prosíme, aby to za nás udělali. Ale jak ty démoni nebo anděle, jestli zasáhnou do toho vývoje takhle, tak se jakoby zavážou, udělá se smlouva, jo, s tou vaší tvorbou. To, co jste nezvládli vy, udělal někdo jiný a vznikla smlouva, to znamená provázanost, jo, určitá dohoda. A tyhle ty smlouvy a vám vlastně jako určitým způsobem blokujou, aby se ta síla navrátila úplně k vám. Může být právě založená jak s démonem, tak s andělem. Je to stejně proveditelné, jsou na to speciální rituály, ale my, když to děláme přes to srdíčko nebo přes ten chrám srdce, tak my se snažíme právě rozvázat všechny tyhle ty programy a ta čistota právě naopak vede k tomu, aby se jako zlustrovaly tyhle ty smlouvy, tyhle ty programy, aby se vědělo, ale čistota jakoby rozpustí to, co není skutečné. Jo, úplně do morku kostí, jak se říká. Takže vlastně to má jakoby svůj efekt. Jo. Děkuju ti za tvoji zkušenost, Pájo.
2: Děkuju, ještě to říkáš, že já bych tam ještě teda vypíchla ten jeden detail. Ono vlastně z toho ten úplně zmizel a stalo se z něho to čistý srdce, který vplulo do toho srdce, toho zdroje. Takže vlastně jako moc děkuju, co vlastně jako říkáš, že na to jakoby navazuješ, protože vlastně tak ten obraz jakoby končil.
0: Ku podivu, když jsem jako měl svobodnou spolupráci v rámci krajinotvorby a vzestupu země, tak když se aktivoval tenhle ten elementární chrám a ta čistota a jakoby zešlo čistit jako ty roviny v té planetě, jako v rámci toho vzestupu se to vlastně uskutečnilo a začalo se to jako dít, a tak normálně z těch rovin vystupovaly nejenom jako světelné bytosti a anděle, jako který byly uvězněný, jo, jakoby v těch rovinách, ale zároveň přesně i ty démonické síly, které jakoby, víš, jako zůstaly taky tam někde jakoby v tom cyklu, že jo, moci a dobývání a přesně těch hadích sil jako svázaný, taky oni měli a najednou možnost jako tímhle způsobem jakoby vzestoupit Jo, protože jim to bylo jako nabídnuto. Oni mají zase svobodnou volbu se rozhodnout, protože když oni přijmou to po naučení, tak je to jako stejné, jako třeba co Kristus třeba jako říkal celkově. Že i ten jakýkoliv člověk, který udělá nějaký hřích, který mu stěžkne, tak když to jako se ponaučí a přijme tu zkušenost, že jako prostě už by to jako by neudělal. Ne, že si to říká v hlavě, ale že to přijme právě tím srdcem, to znamená zase tou krystalizací, to znamená, že on to vykrystalizuje, jako by tu zkušenost, že už nemá tendenci to potom dělat, nebo nemá jako chuť, aby to ponaučení proběhlo. A to je stejný s tím andělem i s tím démonem. Si to jako můžeme představit. A v té krajině jako to byl zážitek po každý, když se tohleto obnovovalo, tak vidět ty zástupy těch různých bytostí, které tady byly vázané na ten vývoj a prostě tady jako usnuli, protože to lidstvo tu vibraci tady jako nepozvedlo. A tím, že se pozvedá teďka, tak vyloženě a tyhle ty tvůrci, tyhle ty božské bytosti, které tady byly takové stázy časové, tak se vlastně jako probouzeli tou obnovou toho chrámu. A pro mě jako tenhle ten zážitek vidět jako v krajinotvorbě a pak to prožívat rok v rámci jako té mé vnitřní praxe, to nepředstavitelný. Nevíte, co si s tím máte jako počít. Jo? Jako nevíte, jako kam to zařadit, jak s tím jakoby pracovat, ale tohle všechno umí čistota, to je čistota. Vlastně to uvolňuje z nás a uvolňuje všechno, co je svázané, tak uvolňuje i z té krajiny okolo nás, z té celé tvorby. Tak wow, tak chcete ještě někdo z hostů? Pojďte na to.
3: Tak já jdu. Já jdu. Můžu jít, nebo? Tak když jsme u té krásy a čistoty, tak to jsou zrovna dvě kvality, kterým jsem se vůbec nevěnoval dřív. Absolutně, spíš možná opaku. Jako ten metalista, jako ten rocker, jako ten vlastně alkoholik, jo, takže bylo to úplně naopak. Když jsem se podíval do zrcadla po těch třech dnech, tak říkám, jak říká Mara, wow, co to je, kdo to je, jo. Ale poslední dobou, no poslední, jako v průběhu těch let, kdy jsem se očišťoval, jo, tak prostě se tomu jako tak trošku začínám věnovat. Schudl jsem, zhubl jsem 16 kilo za rok, což je krása, dělá mi to krásně na těle i na duchu, cítím se nádherně, nevím, jestli je to krása, ale zapnul jsem básnické střevo, které někdy používám k tvorbě těch textů, a takže krása jsem napsal: oči tvé napověděli, jak krásná je tvá duše, taková hloubka a nedozírnost bez konců a začátku a bez hranic, a tam je vše možné, i to, že tma se rozsvítí. No. A ta čistota tady ruku v ruce s tou krásou, nebo je to hodně podobná kvalita, takže jenom krátce, ta vůně, kterou znám, z prostoru těsně vedle tohoto a přitom tak vzdálených. Jo, takže tam možná ta touha po tom alabastru, jo, po tom zdroji, jako po tom vlastně prostoru, odkud jsem přišel, jako daleko a přitom tak blízko, protože je to ve mně. Jo, jo, ale kolikrát dostat se do sebe je ta největší práce a největší vzdálenost. No a pak tady mám ještě například moudrost, to mě připadá takový vtipný. Probudí se, kdy to nejméně čekáš, bez usilování, a obejme tě zevnitř tvého těla navždy. Vysune nožky a vede tě. Takže ta moudrost ve mně vlastně, jak ty teleskopy vystrčí ty nožky a už vlastně jedu v té kvalitě moudrosti, která přišla, aniž bych ji volal a čekal, ale možná těma prožitkama, jo, za ty desetiletí se sama od sebe zjevila, kdy uznala za vhodné, aby mě vedla dál. Takže om šanty, díky za prostor. Předávám slovo.
0: Tady je skvělý Petrucho, už se tady i to naznačovalo, viď, že Ačkoliv je to jednoduchá věc, vypadá to jako, že to s váma nic nedělá, ale když si to jako chcete znovu zkusit třeba za týden, za 14 dní, tak zjistíte, že jste udělali posun. Už jenom tím, že nad tím trošku uvažujete, že se to dostane do vašeho pole, toho tvůrce. Že to jsou velmi silné kvality. Ono, vám se to nezdá, ale teď tu opravdu mluvíme o nástrojích tvorby elementární. To znamená, že oni ty bytosti, které tvoří, tak z tohohle čerpají, z těch kvalit. A my jsme to nějak nazvali, jo, nějakýma slovama. A to je pro mě jako významný, že ten pozorovatel se bude stále posunovat, takže on uvidí další úhel té krásy, uvidí další úhel té čistoty, že on po každý to neuvidí stejně. On si teď vyloží ten člověk, ale vyloží si jenom zrníčko celého písku, který tady na zemi máme. To znamená, že podle mýho je to velká zkušenost se jako vejít vůbec a stát se součástí toho božství. Protože v této chvíli se vám začne každé to zrníčko zvědomovat. A to je obrovská provázanost. Obrovská, protože najednou, jak to říct, jakoby, to, co jsem furt odděloval od sebe, tak v té chvíli najednou už je mnou, v té chvíli už není to oddělení, že se nemusím snažit. Že ty mluvíš o moudrosti jako odrazu toho, co v tobě vyvolává třeba, protože ten pozorovatel to teďka jako potřebuje slyšet. Ale v té chvíli, jakmile ti to začne fungovat, ta moudrost, tak to znamená, že ty si přečteš jakoukoliv buňku v tvém těle a ta buňka ti řekne svůj příběh. Otevřeš si celý DNA a celý DNA ti řekne celý tvůj příběh moudrosti. Pak jakoukoliv stopu, kterou jsi tady zanechal a byla součástí určitého vývoje, moudrosti, znamená jako se sladit, ponaučit se a prostě pochopit ten evoluční proces, tak to pro mě znamená uchovat vývojovou kvalitu. To je moudrost. Uchovat tu zkušenost pro udržitelnost života. Ano, to je moudrost. To je skutečná moudrost. Moudrost má, ty se vydáš na cestu, tam máš nějakou zkušenost, jaký tam bylo počasí, jestli si potřeboval tohle, tamhle, a celou tu zkušenost pak se s ní vrátíš domů a když jdeš znova na tu cestu, tak ta moudrost znamená, že už vím, co si mám vzít sebou. Protože jsem tam už byl a mám tu zkušenost. Takže jsem se ponaučil a teď si vemu třeba nožík, cirky, jo, plachtu. Jo, najednou jsem moudřejší. A to je ta udržitelnost života. To je pro mě moudrost. To je ta velká hloubka, která tam pak je. To znamená, že my nebuďme úzkoprsí, ale zkusme si se na to nahlížet, na ty kvality stále a stále porozumět. Aby jsme jakoby věděli a jako jedinečnost i celistvost těchto kvalit. Kurce. Tak jo, tak ještě samozřejmě, a už se objevila i Mercy, tak dávám zase prostor hostům, jestli chtějí nějaké sdílení.
4: Já možná...
0: Nejste vy dvojčata, náhodou holky? To začali mluvit ve stejnou chvíli, to bylo hezký, děkuji vám. Tak vám řeknete si vy? A tak ta zmizela. Ne, objevila. Tak necháme koho? Michaelu, to tam vypadá stabilně. Michaelo, můžeš klidně, jo?
4: Jo, tak jo. Jak jsi mluvil krásně o tom, bych se chtěla trochu k něčemu přiznat, že jak jsi mluvil o tom, jak člověk spojuje s těmi elementy, a Marci vlastně potvrdila, že si je dělala několikrát, že viděla vývoj svůj tam, vlastně ze vstupy. jestli jsem to dobře pochopila. Tak já vlastně při každém činí možná cítím tu energii v mém těle, takže já vlastně i cítím, že se tam něco děje. Je to nějaký jakoby pohyb, jako můžete to nazývat třeba pohybem svalů, pohybem trávení, ale já vím, že to není jenom tak, že se to prostě neděje jenom tak, že tam je vlastně ten posun, pohyb. Něco se uvolňuje, něco odchází a podobně. Takže je úžasné mít tu zpětnou vazbu okamžitě při tom psaní a při tom načítání, vlastně propojování s tím elementem, propojování s tou kvalitou. Takže jasně přivolávám k sobě, abych ji poznala, abych ji více poznala. A mě třeba kdysi o to loni žádala o poznání vděčnosti, protože se mi zdálo, že prostě nemám tu vděčnost, že ji neznám. Já jsem byla vychovávána v prostředí, kde by ta byla ta vděčnost, takže jsem si jako žádala o to, abych ji poznala. Jako dejte mi vědět, dejte mi vědět. A opravdu mi to přišlo, začalo to přicházet. Takže vlastně můžu potvrdit, že tady ty úžasné kvality, jako život, moudrost, domov, krása a čistota, se dají jako načíst, poznat. A třeba u toho života, tam se mi hodně zrcadlo taková ještě dualita, kterou tady mám s tím. Takže třeba tam přišlo okamžitě to nadšení a pohostinství a překrásná umoření, transformace a bytí v srdci. Ale až jsem si říkala, a tam něco ještě dalšího, jako ještě mi dej, jako co tam je pod... Takže jako strach ze smrti a strach z udělání chyb. Jo. Takže tam bylo krásně. Ale tím, že jsem se to zvědomila, že jsem se nebála toho se na to podívat, tak už jsem cítila, jak mi to odchází. Zase nějaká, ne všechno, jako to je postupný proces, co tak jako cítím. Možná si to nedokáže dovolit to okamžitě odejít těch stránek, které mě brzdí, ale cítila jsem ten posun. A pak ještě bych se chtěla vyjádřit k té čistotě, což tam jako mi přišlo očista, což bylo samozřejmě jako zajímavé, jak jsi mluvil o tom, že to není jako s tím spojený, ale já to tak mám a možná i tím pádem vlastně tam cítím to čištění, pročišťování, když se spojím s tím světlem, což jako je zajímavé, co je spojené s tou krásou, jako vidět světlo v každém okamžiku, mi tam přišlo. A u té čistoty, tam byla to učista prvně, ale pak jako neutralita, 100% bytí, a pak jsem se úplně rozprostřel do toho nic. 100% bytí, tam bylo to nic. Tam bylo to rozprostření do všeho. Což je zajímavé, což je vlastně teďka, mi tam došlo to propojení vlastně, takže nic a všechno. To je v tom jedno. Takže děkuji moc.
3: Přátelé, možná je vhodný čas, abych vyzval taky posluchače, který tady jsou, kdyby se chtěli zapojit.
0: Ještě Marsi.
3: Můžete Marsi taky zavolat. A Marsi, jestli má teda taky analýzu. Máš zamutovaný mikrofon? Nemáš, dobrý.
4: Už jsem asi.
3: A vypadla.
4: Tam byl. Myslíš, že vidět?
3: No, nejseš vidět,
0: ale vidět nejseš.
3: Slyšet si.
4: No.
3: Tak do.
4: Tak asi bez mě.
0: Si, tak
3: Marci,
0: můžeš, můžeš zkusit
3: slyšíme tě.
0: Mluvit, chceš slyšet.
5: Nech to zapálit.
4: No ale...
3: Počkej, ona... A je za, na pódiu tady ji mám, takže... Marci, my tě slyšíme, my tě nevidíme, ale slyšíme, takže můžeš mluvit.
4: Já mám slovo někomu jinému.
0: Ale oni nás neslyšejí asi, Petrucho. Tak já nevím, jestli zkusíš zase jako restartovat, že by se připojila?
3: Dobře, takže Marci, odebrat hosta. Takže odebírám. Tak, odebírám.
0: Já mám takovou malou vsuvku. Tadyhle ještě k Míše, to bylo vlastně jako moc hezký, že tyhle z ty kvality, to nebylo jako tak, že by mi někdo nadiktoval, co jako mám dělat, jo? Že jakože já přijdu do kostela a tam mi někdo něco řekne. Ono to tak vůbec v tom lese, v té krajině jako nefunguje. Tam, když se nestáváte jako součástí toho, opravdu jak jsem to naznačoval, a nejste zapojeni tou výzvou do té spolupráce, tak se tam vlastně nic nedovíte. Tam sedíte, koukáte, přiletí ptáček, odlítne, nic se neděje. Vůbec nic. Vůbec nic. Ale tehdy, jakmile tady mluvíme o něčem, že se vám dokáže rozšířit vědomí, že dokážete vnímat i jakoby vývoj, kvality v té krajině, tak právě mě bylo úplně úžasný pozorovat tu krajinu, jak přede mnou vzestupuje a dává mi jasný znamení, čím toho dosáhla. A vždycky jako ta kvalita se vyzářila, jako holon, takhle, jako ty nebesa se spojily tou kvalitou. A já úplně, jo, to si musím zapamatovat, to si potom někdy přečtu, co to vůbec bylo. A tak až pak ze mě za pár let teprve vypadne to slovo, třeba moudrost. A já úplně, wow, tak to byla moudrost. Já jsem se divil, že jsem nějak zmoudřil potom. Já že to funguje prostě jako úplně trošku jinak. A mně se to moc líbí, že tam byly ukázané jakoby takové ty ideály toho vzestupu. Ale jak tady vidíme, kam ty kvality jako zašly, a jak jsme byli jako my lidi schopní je dehonestovat i v rámci naší společnosti, i našeho osobního vývoje, jako je opravdu hrozný. Takže super, Marci, tak máš slovo ještě, přidáš se, zkus něco říct.
3: Vypadá tak, že nás neslyší. Marci, my tě zdravíme, ale máš zamutovaný mikrofonek. Aha. A zamrzla?
0: Snaží se.
3: Vypadá se tak, že se snaží.
0: Tak budeme ještě trpělivější. Hlásí se.
3: Hlásí se. Plhá Chris.
0: Tak můžeš, Chrisy.
6: Tak já bych měl taky ke kráse a čistotě. A u krásy hned jako první mi tak jako zaznělo opravdu, že krása je vlastně už od narození až po ten život, až končící vlastně smrtí a furt takhle dokola. Tak to se mi tak jako ukázalo zároveň i v obraze, bylo to hodně jako zajímavý. A taky tam v té kráse přišlo jako pozor, tý nepozornosti se velmi lehko spálíš. No to tady vlastně už nějak jako řečený bylo. A u čistoty mi velmi zajímavý přišlo, existuje zde prach, jako prach, ta špína, která se má mít. A tak to mi přišlo jako zajímavý. No a zase vše a nic.
0: S tím prachem, to je zajímavý, že jo, že ten prach je jakoby ta tíha, která nás jako špiní, že jo, jakoby, tím se jako oddělujeme a zakrýváme jako tu svoji skutečnost a pak se tý tíhy jako nemůžeme jako zbavit, že máme pocit, že to jsme jako my a že když jakoby se zbavujeme té tíhy, tak máme pocit, že se zbavujeme sama sebe. Jakoby jsme to přijali za svý, ale opravdu, když to takhle vemu, jestli vycházíme z čistoty a ze zdroje, no tak to naše není. To vůbec nemá s náma nic společného. To na nás jako někdo napatlal, aby jsme tady stěžkli a opakovali ty věci do nekonečna. Takže jsem jako taky zařval haleluja, teď ona vlastně, ta tíha neexistuje, to je iluze, to je jenom to oddělení. To tady prostě se mnou nemá nic společného, tak se taky začaly dít jakoby věci. Jo, že ta čistota je opravdu velice léčivá věc, ale velice jako takzvaně nebezpečná. Ona je jakoby agresivní. Jo, ta čistota je prostě agresivní, protože to je najednou ten pohled se vyčistí, to okno se vyčistí a ty to najednou vidíš celý. A teď je to úplně vykulíš oči, to je až takhle, jo, to jsem teda vůl, že si tady domnívám, že jsem takový jako, no, jako ten pohled se ti opravdu rozšíří natolik. A já bych to chtěl teďka uvíct na pravou míru ještě s těma kvalitama elementama, protože to bylo jako záhodný. Takže element země je spojený s endokrinními žlázy, pohlavními žlázami, protože země je vlastně spojená s životem, takže element země aktivuje naše endokrinní žlázy, pohlavní endokrinní žlázy. Tam je i ten hormon té naše chutě do života. Nezapomenout, že když nám tohleto v rámci toho přechodu pak začne mizet tenhle hormon, tak nemáme chuť do života. Takže spojovat, ano, máme endokrinní žlázu, která je přímo centrum elementu země. Chování všech životních funkcí, co je spojeno s životní funkcí, je spojeno s řídícím centrem endokrinní žlázy pohlavních orgánů. Máme element vody, moudrost. To jsou endokrinní žlázy nadledvinky. Ano, nadledvinky zajišťují v celém těle naprostý dovoz všech surovin. Oni připravují prostředí našeho těla na jakoukoliv reakci. To znamená, že jestli se jedna buňka rozhodne, já potřebuju tohle, tak okamžitě zjistí, že nadledvinky to předvídaly, měly moudrost, to předvídali a připravili prostředí tak, aby ta buňka mohla uskutečnit cokoliv. Takže čím větší moudrost, tím větší možnost připravit buňky na jakoukoliv činnost. Takže nadledvinky, úplně úžasně geniální endokrinní žlázy. Báječné. A jdeme dál, máme tu element vzduchu. A je tu endokrinní hlavní žláza brzlík. Brzlík je velmi významná endokrinní žláza, která teda čistě zajímavým způsobem, tím, že zůstaneme v pubertě zamrzlý, tak nám začne vyloženě, se říká tvrdnout, nebo vyloženě kamenět, až přestane úplně fungovat. A brzlík zajišťuje výchovu, a to je ten náš domov, že jakmile my se cítíme spokojený v našem domově, tak jsme schopní jedině tehdy se ponaučit, a to je ta výchova. Schopný přijmout ten prožitek a tu reflexi. A to je ten domov. A to je brzlík. Brzlík vychovává naše buňky. Nejdřív se narodí buňky mladý, jsou to malí děťátka a začnou kolovat. A jakmile se rozhodne jako to tělo, že potřebuje víc těchto buněk, no tak brzlík zajišťuje to, že vychová tyhle ty mladičký buňky do jakoukoliv kvalitní řemeslné práce, mistrovské práce na buněčné úrovni. Brzlík je výchova a domov. To je významná endokrinní žláza, která je zakrnělá po pubertě. Když se nerozvíjí vlastně tenhle ten potenciál domu, když ten člověk nedospěje a nezačne ten domov vlastně uskutečňovat, ona se nedovyvine, protože ten člověk ani nepochopí tuhle kvalitu, protože ji nezažije. Že se prostě typicky nedovyví. Domov je braný opravdu v rámci bytosti. Si představte, vy jste bytost, která přišla od někud. Vy nejste jako tělo, vy jste jako bytost v tom těle. To znamená, odkud přišla ta bytost? Teď si představte, že pošlete lásku té esenci domova a pak zjistíte, já jsem napojený támhle na tu hvězdu, já jsem napojený támhle na ten vývoj, já jsem napojený támhle na ty duše. Najednou vidíte ten svůj osobní domov. Vytváříte si vlastní prostor. Pro život. To je velmi významná žláza. To je velmi významná žláza. Ku podivu je to vlastně nejdůležitější žláza v rámci regenerace těla. Protože ona jediná zajišťuje, že znovu vyučuje ty buňky. Oni jsou pak schopní se bránit. Oni pak schopní se regenerovat na tělesné úrovni. Když není aktivovaný brzlík, přenášejí to jiný žlázy. Střeva, žlázy, kostní dřeň. Ale ty buňky nejsou dobře vychovaný. Jsou chaotický, neumějí reagovat, mají špatný reflexy, jsou pomalí. Ano, to všechno se děje. Genově si to předáváme, tuto degeneraci těle těch žláz i brzlíků. To znamená, že když někdo to překoná, dospěje a začne opravdu skutečně vytvářet domov, kde se všichni cítějí spokojeně, kde se můžou ponaučit a vychovávat jakoby, přirozeně, tak v té chvíli funguje i jeho brzlík na této kvalitě. Pak on vychovává neskutečné množství buněk, které dokážou celé to tělo úplně naprosto vrátit do prenatálního stavu. Do miminka, do úplného miminka. Wow, takže velice důležitá žláza. Další element ohně, krása, to je štítná žláza. Štítná žláza řídí celý metabolismus, všechny reakce v těle. To je oheň. To je prostě oheň. Jestli neumíte metabolismus, neumíte přizpůsobovat tělo a necítíte se, to je zajímavé, je to i v tom krku. A teď to vidíte. Jakmile nezvládáte tu tvorbu, znamená jakoby nezvládám ten oheň, nezvládám krásu, sebelásku a tohle, tak to jde vždycky do krku. Jakmile já se cítím, jakože mě někdo chce ponížit, když jdu třeba na pranýř s tím, že jdu na tohle video, tak to cítím v krku. Cítím, jak to tam, tu krásu někdo chce potlačit, že ty to nedáš, zase ti někdo řekne, že vypadáš jak feťák, jo, cokoliv. Ale já si řeknu, ne, já jsem krásný, všechno je krásný, já to dám a řeknu to tak čistě, jak to nejvíc dokážu cítit. Tak pak se to povolí samozřejmě, ale vždycky to jde do krku. A pak se i špatně metaboluje. Pak prostě celé to tělo je studený. Je takový, pomoc, já úplně vyprchává ze mě prostě život. Ano, protože neumíte štěpit reakci dělat. Neumíte vyrobit teplo. Spoustu věcí. A jsme tady u čistotě pátého elementu. Wow. Pátý element je endokrevní žláza, kterou nejvíc miluju. A to je šišinka. Ta je epifýza, protože ta vás spojuje, ta je největší čistota, ta vás spojuje s tím zdrojem. Ta do vás stříkne dimetyltryptamin, jakmile se otevřete a rozšíříte celé své vědomí. Ano, je to velmi tvrdá psychedelická látka, kdo mě poslouchá, a naše šešinka je schopná jí syntetizovat okamžiku, ani se nenadechnete. Udělá to píp a letíte celým vesmírem. Ani jste si toho nevšimli. Ano, to zajišťuje čistota. To je šišinka. Kdo neumí čistotu, má problém. Samozřejmě, jak jsem vám naznačoval, není to jednoduché, protože jakmile se spojíte s předivem všeho, skrz čistotu, tak jste opravdu, jak jsem vám říkal, úplně nahatý. Vidí do vás, jo, vidí do vás ten zdroj, už nic neschováte, už neexistuje nic oddělit od toho. Už neexistuje nic odděleného. Vidíte, co se vám stane, když se aktivuje tato žláza? Vám najednou začne pomalinku vstřikovat, jo, tenhle ten dimetyltryptamin do celého organismu, abyste si zvykli na to, že nejste oddělené bytosti, ale že jste součástí kurňa toho zdroje. Jo, to je úplně báječná věc. To znamená, že jakmile začnete navracet tyhle ty elementární chrám bohyně, aktivujou se vám vaše endokrevní žlázy, protože to je v těle její hmotný projev na tomhle projektu člověk. Jediný dvě věci, které řídí tělo. Endokrevní žlázy a druhá část boha je neurální sítě. Samozřejmě mozek tam je taky, ale ten to jenom jako vyhodnocuje, ale neurální sítě. Tyhle dvě řídící složky, boha a bohyně, vytvářejí tvorbu vašeho těla. Bohyně formou těch látek a chemických věcí, hormonů, transmitérů, vytváří ty možnosti toho těla. Neurální sítě vlastně zajišťují tu viditelnou, tu projevenou tvorbu toho boha. Oni vlastně jako propojují všechno. Manifestuje se to. Ano, tady jsou možnosti bohyně, ale my musíme udělat rozhodnutí, takže uděláme nějaký čin. Jo? To neurální sítě má někde rozsvítit a vytvořit něco. Takže vidíte, že máme dvě řídící složky, které se navzájem chtějí dohodnout. Ale protože do toho kecá ten mozek, ten mozek do toho tak neskutečně kecá do těle těch řídících věcí, že nedá šanci potom té neurální ani těm žlázám se dovyvinout. Protože my jsme přijmuli určitý chování naší společnosti. Tady nám zakázalo to božství. Řeklo, vy jste blázni, nic takového neexistuje. Člověk nemá právo nic takového ani obsahovat. Tady se k tomu modlete, jo, tady prostě choďte do kostela, tady si prostě dělejte tohle, ale držte hubu. Jo. To znamená, že my opravdu navracíme celý to božství do sebe. Tím, že aktivujeme tyhle na tělesné úrovni. To. Funkce. Wow. A teďka já jsem si to postupně času uvědomoval, že to je tak neskutečně provázený. A vždycky, když pracuju s těma elementama, tak se jako představím, že třeba představím si tu zemi a teďka se do ní rozpouštím a vnímám to centrum, jak z toho jako saje, že ty pohlavní orgány se spojují s tou živoucí esencí, která z ní vyvěrá z té země, z té naší gáji. Prostě vyvěrá. A já prostě přijímám tu esenci života a obdarovávám skrz ty pohlavní orgány, vlastně jako, že oni vytvářejí esenci pro celé moje tělo. A ta esence proudí ke každé buňce a dává jí živoucí sílu. A teď vidíte, buď děláte tohle s těma orgánama endokrevníma, a nebo máte tu sexuální úchylku a furt se snažíte sexuálně uspokojit. To je prostě další varianta tady v lidstvu. Buď vyvíjíte ty orgány opravdu evolučně, anebo jenom čistě vám jde o tu reprodukci, jenom do kolečka, nic jiného, prostě žádná kvalita, jako mě nezajímá, hlavně ať je víc dětí, oni mi pak pomůžou. Ale je jim jedno, jak se chovají ty děti. Jo, že tam se to má vyrovnat. Tam se ta kvantita a kvalita té reprodukce má vyrovnat, aby to nebylo zdrcující pro toho člověka. To znamená, že on má být velice vědomý v tom, když opravdu sexuálně jakoby má ten akt, aby něco stvořil. Nedělá to jenom pro nějaký půdový uspokojení. To potom on jakoby ztrácí a ty orgány endokrevní ztrácejí tu sílu. Pak se života domáháte spíš. Chcete, aby vás někdo miloval. Furt jako chcete jako někoho víc mít tu nadvládu sexuální. Jo, že v tom to je. A vy sami sobě máte nekonečný zdroj živoucí síly. Ale jen to, když se vzdáváte toho sexuálního hrašení totálního tady, co tu je. Jo, tyhle té příšerné magii, která prostě úplně vlezla úplně všude. Jo, já když to vidím už mezi mladejma, tak to mají fakt jako trošku jako narušený. Teď kolik těch pohlaví teďka vzniklo, kolik destruktivních já nevím, představ o tom, jako, jaký člověk jako může být a ještě si tím uřezává si ty orgány, různě se deformuje nesmyslně, geneticky, hormonálně, no úplně šílený. To, co je zdravotnictví, zdravotnictví se nesnaží aktivovat vaše endokrevní žlázy. Ono se vám snaží jako tak na nejvíc je udržet při životě tak, že nahrazujou ty chemické látky, jakoby ty, co už nezvládáš. Říkají, máte už nevyvinutý, takový rozbitý, tak já vám budu dodávat lékem. Ale neumějí zregenerovat jako ten orgán. A teď si představte, když byste tyhle ty možnosti přesáhli jako dál a řekli si, ano, regenerace, ale je možná, když já si aktivuju tyhle ty všechny endokrevní žlázy, i tu pohlavní žlázu, aby se vytvářela ta životní esence pro všechny buňky. Vidíte, tady jenom ty možnosti tam jsou? Proč si je neotevřete? Proč je nemáte? Proč vám nefungujou? Proč jenom v nějakém malém měřítku, jenom pocuť a dál už prostě ne? Jo, tam je veliký posun, jak jdete dál. Teďka můžu i prodejchat ten element, jo, do toho těla. Můžu si jako představovat, že miluju a raduju se, že běhám po té zemi a jsem velice rád, jo? Že to všechno může být velký pokrok, když jenom tomu přidáte trochu radosti a lásky, že vidíte rádi tu zemi, tu živoucí sílu, která vás oživuje, protože ona vám dává vlastně ten život. Ona vám, jo, ta hmotná složka vás udržuje tady při životě a dává tu možnost. Díky těm orgánům pohlavním jste se tady narodili jako bytosti. To je neskutečný dar. Jo, v tomhle tom bych přešel pak dál, můžete i s tou vodou, samozřejmě zase nadechujete do té své bytosti tu vodu, radujete se, že zase navrací. Kde je radost a láska, tak tam bývá ta přirozenost, že postupně postupně to začnete dělat jako přirozeně. Už to pro vás nebude jako překážkou, nějaká oddělená věc. Takže když si dáváte někam, že máte jako radost, že vidíte zemi, vidíte vodu, vidíte vzduch, máte ten vzduch, jste jako součástí, až by z radosti a zlá

jste vytvořili prostor, domov. Úžasný. Báječný. To s ohněm, to jde dělat pak i s tou čistotou. Že se prostě jenom představuju, že čistota je všude. Je ve mně, okolo mě. Je to jenom způsob chování. Je to jenom to, že to nechávám prostě čistě plynout. Že prostě dokážu se chovat takhle, takhle nezištně. A znovu, jakmile se začnete takhle chovat, tak v té vědomé praxi se vám aktivuje ta šišinka a ona vám okamžitě tam prostě kápne ten transmitér, aby ten mozek vlastně vůbec ten zdroj nějak pochopil nebo ho nějak přefiltroval, tak potřebuje ten transmitér, protože on fakt opravdu funguje i pro ten mozek, pro to tělo, protože my, když ten prožitek nespracujeme, on je velice obsáhlej, ten prožitek. On zdrojová informace prvotní obsahuje jako celý ten příběh, takže ten mozek to potřebuje přefiltrovat. A proto mu ta žláza udělá zase ty možnosti, že připraví ten mozek pod ty nervy na to, aby mohli vlastně to mít ten prožitek, jo, toho zdroje, tou čistotou. Takže vůbec, jakože já jsem najednou začal praktikovat ten elementární chrám a mě se aktivovaly ty endokrevní žlázy. A každou tou aktivací endokrevní žlázy to mý tělo dělalo opravdový zázraky. I na té emoční úrovni, i na té psychické, i na té tělesné. Jo, prostě najednou jsem neměl ty výkyvy, najednou jsem byl jako ta krystalizace, najednou jsem byl jako stabilní, neutrální, už jsem tam nevykyvoval prostě, už jsem byl krystalický. Najednou, jakmile se zcelí potom ten chrám, tak se stane jakoby taková zvláštní věc. A pro mě je, jakože se může vytvořit záblesk. To znamená, že se ten zdroj, že zdroj najednou jakoby přijde k tobě nebo k té společnosti a zažije to propojení s tím zdrojem. To je informace, kterou budete rozebírat jako dlouho, protože ten prožitek je dlouhý. Ale vy teďka najednou máte ten chrám a on se ten záblesk, on se ten zdroj, ta jednota mohla jakoby skrz vás vyzářit. Vy teďka máte možnost to božské tělo toho tvůrce se stát jako součástí této úžasné věci, která je vzestup, která je právě ten evoluční proces, který se odehrává jak v rámci planetárního vědomí, tak i solárního vědomí, tak i vědomí toho člověka. Takže chvála. Wow, tak jsem prolít ještě celý ten chrám elementární z úrovně bohyně, posvátného nic, nejčistějšího ze všech a blaho jí, naší posvátné matce, protože díky tomu, že mi jako umožnila jako znovu vejít do toho lůna, tak já jsem opravdu ztratil, nebo objevil jsem obrovskou důvěru a ztratil jsem ten strach se rozpustit. Zároveň se narodit a zemřít zároveň a nemusí u toho člověk procházet na fyzický úrovni. Protože vám to tělo na tohle začne reagovat tím, že začnou zanikat ty buňky, které mají zanikat a začnou vznikat buňky, které mají vzniknout skutečně, podle té skutečné povahy vaší bytosti. Jo, protože vy jste teďka programovali to tělo do tohohle hroznýho stavu, v kterým ho máte. Každý se teďka zpytujte, s čím máte jako fyzický problém. Protože to znamená, že jste vypudili ze sebe element. Jo? Vypudili element nějakým chováním. A proto se tato nemoc, to fyzický, nějaká reakce objevila formou nemoci. Víte, to je i tak řečený. Nemoc. Jo? Že nemám moc. Víte, to je úplně jasný. Někdo mi prostě tu moc té tvorby vzal, proto nemám moc. Jo, je to úplně, v té češtině je to krásné. Takže úžasný dar. Úžasný dar. Přejdeme k tomu druhému daru a to je ta úroveň toho Boha. To je najednou úplně, jakoby, kdyby jsme obrátili všechno z hůru nohama. Nejdřív děláme všechno, že neděláme jako nic. A teď najednou stojíme na té křižovatce a máme udělat pravý opak a udělat něco. A to je někdy jako najednou šok, že si řekne člověk, kurňa, a já myslel, že to bude tak jednoduchý, že vlastně budem dělat furt nic,
Víte, to je úplně

0: super nedělat nic, vlastně, když bych nic neudělal, tak bych nic neskazil, že jo? No jo, to je prostě normální. Proto se neradi rozhodujem. Ale jsem tu s váma v tom životě a prostě my se jako neradi rozhodujem. A vždycky trošku jako máme pocit, že chceme, aby nás tam ten život jako dokopal úplně, úplně sakum prdům dokopal na hromádku a pak teprve se jako rozhodnem, jako doopravdy, jinak to je jenom jako a možná, co kdyby, a jako jo. A... Takže vidíte, že to tam nemáme v pořádku. A že by bylo velice dobré se teda umět začít rozhodovat. A to je pro mě ta manifestace. A to je ta část toho, té tvorby toho Boha, toho Adama, který zase používá tu neurální síť toho člověka. A v těle je zase pět neurálních sítí, nebo pět chování neurální sítí. Těch pět chování, těch aspektů, těch elementů, se projevují jak v kvantové úrovni, tak i v té neurální. Protože neurální sítě jsou teďka posledním jakoby důkazem v našem těle, že objevili několik neurálních sítí, které nejsou přímo spojené s naší nervovou soustavou a to tudíž s mozkem. Dalo by se říct, že nervy a mozek je jenom takové jako vyhodnocovací centrum, které snímá informaci z mnohem rozsáhlejšího pole, kde je vlastně doopravdický ten proces těch kvant v tom reálném čase. Fungují v těch kvantových sítích, to znamená v celém těle. A mozek jenom vybere opravdu jenom jako vyhodnocení jako té nadměrnosti dat, který pak vychází jo, z toho prožitku. To znamená, ty neurální sítě jakoby reagují na tu tvorbu, jako řekněme. Já se pro něco rozhodnu a teď najednou ty neurální sítě se vlastně začnou plnit a měnit a narážet na to, co dokážu a nedokážu, jestli to rozhodnutí jako ustojím, neustojím, tak oni se začnou formovat tím, jak my se k tomu postavíme, k tomu rozhodnutí, jako tvůrce, jako Bůh, jako manifestace. Můžeme přejít teda k té analýze, kdy si zase dáme pět podnětů, zase si vezmeme papír a tužku, aby jsme si tam mohli napsat nějaké reflexy, reakci, jak na ty kvality budeme reagovat. Tak, dávám ještě chvíli prostůrek, abych napiju.
1: A prostůrek tady udělám i Marcelce, která se zapojila z posluchačů a ohledně čistoty a že to je dech, rosa a chůze v orosené trávě, jemný vánek ve vlasech. Tak Marcelko, velmi romantické a příjemné.
0: Děkujem.
1: Díky.
0: Děkujem. Tak, jestli jsme připravení, zkusme zase toho našeho pozorovatele, ať jsme schopní si přečíst, analyzovat a kvality elementárního chrámu, projevené manifestace Boha Adama. A první podnět, který budeme naciťovat, je instinkt.

Instinct, to je taková ta rychlá reakce. Takový ten reflex, který máme. Dost prostoru. Můžeme zkusit další podnět. Šifra. Tajemství.

vám odkryla, co měla. Můžeme jít v další kvalitě. A to je etika, kvůli chování.

Tak to budu zvědavý, co jste tam napsali. Tam píšete opravdu, tady hosté píšou tak dlouho. Jsou tam u té etiky a chování, to jsem nečekal. Malinký prostůvek.

Tak a byl bych teda rád, aby jsme začali další kvalitou. To je světlo, impuls.

Máme tady poslední podnět pro vaší reflexy. A to je provázanost.

0: Tak já vám děkuju, jste se takhle snažili a byli jste i trpěliví. Doufám, že vám to přinese, co zrovna teďka potřebujete. Mat z té vaší vnitřní bytosti. A já samozřejmě jsem obrovsky rád, protože se i taky trošku přinutím nad tím jakoby přemýšlet stále. A pro mě vlastně tato část tvorby toho Boha bylo trošku, mně se do toho nechtělo. Já jsem se stále schovával u té bohyně, prostě v té náruči té bohyně, té matky, a prostě jsem jakoby nechtěl do té další tvůrčí fáze. A samozřejmě je to trošku logické, jo, jsem třeba jako chlap, tak můžu mít jako averzi k těm ženám a takhle jako bývá to často. Ale já to vnitřně cítil, že tam mám jako pokoj. Tam mám jako dostatek jakoby času na všechno. Tam je taková pohoda. Tam mám to, jo, našel jsem to dno, to lůno, tam je ta důvěra, tam je to případné obrovsky jako úžasný. A že já teď najednou musím s tou kůží jakoby na trh a musím najednou jako něco říct, něco rozhodnout, něco manifestovat, mě připadlo jako dost traumatický. A vůbec i v životě, když si to tak vemu, tak jsem radši byl ten introvert a nerad jsem se dělil o ty své zážitky, nebo vůbec jsem se nechtěl ani dělit, mě to vlastně jako nezajímalo, jestli to někoho zajímá. Jo? To je, abyste věděli, že jsem k tomu neměl žádný sklony, že to mě přivedlo až to nutkání to sdílet, jo? Že najednou se potřebuji jako vypovídat z toho. A tady to najednou jsem narazil a říkám, a kurňa, tak to ten Bůh je, tak to bude bolet, jo, to prostě je moc, no. Tak jsem postupoval velmi polehoučku tady, jo. K té bohyni jsem se jako tulil, ale tady to bylo takový jako, jak to uchopit, jo, co s tím teda mám dělat, jakoby s tím mužským projevem toho Adama. Mně připadly totiž strašně, všichni totiž mužové je takový jako máčovský. Jestli znáte, co znamená máčovský, tak to znamená, že jsou právě, že snědli moudrost všeho a jo, jsou takový vládnoucí typové, máčové, jasně, máčovský. A já jsem ty chlapy prostě nechápal, proč hrajou ten fotbal, proč tak křičejí u toho, a proč dělají ty auta, proč mají ty auta, proč se tak chovají, a jsi to pochopil až teď, že oni prostě nemají vyvinutý ten systém, jo, prostě těch neurálních sítí. Oni se neumějí použít toho muže správně, jakoby toho Boha, jo. Oni tam prostě cpou zase jiný programy, které prostě jsou docela narušují ten vývoj. To znamená, já jsem si úplně, moc se mi líbí třeba ta provázanost. Jo? Já jsem, třeba ta provázanost, abych vám to jako osvětlil, tak zase řeknu spíš ty elementy a pak si začneme vyprávět. Takže já nechci přeskakovat, ale ke každému teďka tomu podnětu my si doplníme elementy, abyste měli i přehled. Takže začneme, pouvám se tím instinktem, ten byl jako první. A samozřejmě tam máme zase element země, instinkt země. A teď to je jako zajímavé, ne? Jako jak to, že to chování té neurální sítě vlastně zajišťuje jako ochranu toho života. Instinkt ochraňuje živoucí sílu, která je ve vás. Že? Takže ona jenom je tu život, vy jste jako obživli a jedna ta vlastně ta pozemská síť toho Boha má za úkol chránit ten život, chránit svoji existenci. A teďka, když my to jako přežijem, jako, jak to jako říct, jako, máme tam spoustu dilemat, které jsou součástí našeho instinktu. Někdy se stane nějaká situace a my najednou zůstaneme stát a nevíme, co máme dělat. Najednou úplně nedokážeme ochránit sebe, nedokážeme ochránit nikoho ve okolí, prostě nám jakoby jsme jak opařený a vůbec jako nechápem, co máme dělat. Já si nevím proč, já si vždycky pamatuju, říkám si, ať se komukoliv stalo z mých přátel, nebo jsem dělal sport, tak vždycky jsem jako měl tendenci jako být záchranář, takže jsem vždycky skákal jako první tam, kde bylo nějaký štěstí. Když jsem něco slyšel, jak jsem běžel, někoho zachraňoval. Několik bouraček jsem já osobně prožil i viděl, takže jsem tam hned běžel, hned vytahoval, pomáhal. ale reagoval jsem velice instinktivně. A i když jsem nikdy jako nevěděl, co mám dělat, tak v tu chvíli, jakmile šlo o můj život nebo o někoho život, tak jsem věděl, co přesně mám všechno udělat, abych zachránil ten život. Nebo aspoň, abych ochraňoval ten život spravedlivě, aby se ta neurální síť z toho ponaučila, z toho instinktu. Je to takový ten put sebezáchovy, jak se o něm baví. A teď vidíte, kam to vede. Proč jsou vlastně války? No, protože jsou kvůli té praštěné sexualitě, že jde o ty ženský a chlapy, a proto se mezi sebou perou. A to vlastně celý tohle to vlastně jako je. Jo, že ta válka je vlastně put sebezáchovy. Jo, nepochopený instinkt, který přešel do té zvířecí fáze úplně, do té šelmy, a místo toho, abych chránil život, tak radši toho člověka zabiju, abych jako by třeba, víš, jako nemám jinou možnost, ne, musím ho hned zabít, musím přemoc ten národ, musím ho hned pokořit, takže tam jsme velice jako špatně nastavení. Jo, my bychom měli chápat život jako komplex, životní síla. Jo, někdy se stane to, že můžu udělat čin, abych zachránil někoho jiného a daruju ten život, jakoby. Není to jako ta oběť, ale můžu prostě jakoby, já mám dělat instinkt kvůli tomu, abych zachránil život, a ne o to, bych musel brát život. To prostě je obráceně než ten neurální systém. Já vím, že si řeknete, to je Gandhi. Gandhi, ten přece dělal ty demonstrace bez násilí, kdy se nechali pak všichni ty mnichové zmasakrovat a zabít jenom pro nějakou kvalitu. Ale o tom to víceméně jako je. Já nebudu jako ponižovat cizí život ani svůj život. Já ho chci chránit. Chci chránit všech život. Takže udělám cokoliv jiného, jenom ne někomu vzít život. V rámci půdu sebezáchovy. Udělám cokoliv jiného. I kdybych měl zdrhnout, i kdybych měl přeskočit neskutečnou věc, abych někoho zachránil, tak to udělám. Víte, v tom je ten instinkt, že najednou jste úplně naplněný tou živoucí sílou, že dokážete opravdový zázraky. To je pro mě báječná věc. Někdy to člověk samozřejmě přehání, jak to říkám, dostává se do té oběti, pak tam, že on se radši obětuje pro ostatní, než aby prostě jakoby přiznal, že se necítí dobře, že je potlačovaný v té živoucí síle. Takže někdy to děláme i obrácení. Máme tam spoustu těch poloh. Buď je tam ten lovec, nebo je tam ta oběť. Je tam i ta praštěná sexualita, kterou máme pokřivenou. Jo, ten lovec, oběť a takhle, to je s tím hodně spojený. A většinu vlastně útoků, které jsou braný, tak jsou vlastně kvůli této dezinformaci v rámci sexuality. A toho půdu sebezáchovy, že určuješ vlastně, kdo má žít a kdo nemá žít. Je to obrovský téma. A wow, takže šifra, tajemství, tak to je element vody. Jo, to byl podnět pro to, aby... A představte si, že další chování té neurální sítě je, že ona zašifruje všechny informace, které si chcete zapamatovat a pracovat s ní jako v rámci moudrosti, tak ona zašifruje do vaší speciální šifry, který jste jenom vy, že vy jste ten speciální pohled, vy jste ta nastavená bytost, která má unikátní adresu, kterou si ještě dokáže tu zkušenost a ten prožitek zašifrovat, aby vám to nebylo odebráno. A vy i dokonce zanecháváte teda ten punc té šifry, takže každý ví, že jste to udělal jako vy, jo, že tam necháváte ten punc. No. Proto ta šifra je unikátní. To znamená, že my uvolňujeme ze sebe takové ty informace, které bereme jako probuzení. Tak ono to funguje tak, že my rozšifrujeme tu síť a porozumíme tomu příběhu. A díky tomu se uvolní ta informace z vašeho těla. Takže to zašifrování je velice důležitý. Umět zašifrovat a odšifrovat, nebo to tajemství s ním pracovat, aby jsme si to neblokovali. Protože proč nevidíme do svých buněk. Proč nám nedokážeme přečíst ty informace? No, protože ty informace jsou zašifrované v tom projeveném stavu. My jsme je zašifrovali dokonce svojí vlastní šifrou. A dokud na to nepřijdeme, jak jsme to udělali, tak se nám neuvolní ta informace. Z jakékoliv buňky, z jakékoliv DNA. Takže velice unikátní umět dešifrovat, jo, dešifrovat ten symbolický úžasně, toto symbolikum, které může naznamovat ta šifra. Ono to má smysl toho tajemství, jo, že to tajemství jsem tam schválně jakoby zadal, protože mě to spojuje, jako, že ta šifra má ochraňovat, co je jako ryzí, aby to nebylo před zraky hnedka okamžitě vybrakováno. Když vy něco ještě jako zpracováváte, aby se to stalo tou složkou, kterou už chcete sdílet, tak je to teprve ryzí, jestli to snažíte teprve dosáhnout nějaké ryzosti. V té chvíli jste zranitelní. V té chvíli vy potřebujete, abyste si ty informace uměli uchovat, a ta je ta šifra. Jakmile to zpracujete uvnitř do té celistvosti, tak se vlastně ta šifra změní a uvolní a zapojí se do toho vývoje. To znamená, jste pak dohledatelný, jakože ano, na to přišel tady tenhle člověk, tam má své označení, tu šifru, tu svou jedinečnou šifru. To je krásná věc, a to je element vody, projev Boha. Tu kvalitu. Máme tu další kvalitu, etika, chování. A to už asi vám trošku naznačuje, to je taková ta forma té analýzy, kterou se tady učíme, jako takové vnímat to chování. A to je element vzduchu, projev Boha. Element vzduchu je ale etika chování. No, tato naše analýza, nebo to pozorování toho chování, ta analýza, je velice důležitá, protože já to tady u vás obrovsky vidím. Člověk si nerad vstupuje do té kritické fáze. On nerad vstupuje do těch stínů, takže nejdřív on pozoruje, co je na tom pěkný, co mu to přináší, ta kvalita. Ale jakmile on začne jakoby jít do hloubky těch elementů, víc je prozařuje jakoby v tom chrámu srdce, tak se mu právě odkrývají i ty stíny, který dlouhodobě potlačoval. A to je to utrpení a strachy, který si zastrkal do toho podvědomí. V této chvíli tvůrce prostě není na plat, všechno musí jít ven, všechno si musí odvětrat, protože kdybyste dostali plnou tvůrčí sílu a měli tam schovaný tyhle ty kostlivce a tyhle ty nepříjemnosti, které jste nespracovali, tak by to bylo pro vás velice destruktivní. Takže velice opravdu na místě tou analýzou všechny dostatečně prozkoumat. Celý ten prostor prozkoumat, a to je ta analýza. To je ta etika chování. Já prostě jenom neutrálně pozoruju tenhle ten nástroj, jo, v tom prostoru toho mýho života. No, to je obrovská věc. A tady ta analýza, na tom vydělávají nepředstavitelní prachy lidí. Protože oni vždycky si vytvoří jako nějaký nástroj, jako jak si člověk může analyzovat nějaký problém v rámci nemocí, v rámci psychických, emočních stavů. A vy jdete na ten kurz, tam se jakoby pak zanalyzujete, s čím máte problém, pak vám řeknou, co máte dělat. Na vás to stojí strašný peníze. Teď si představte, že každý z vás to má v těle, dokáže sebereflexy, protože má srdce a protože má tuhle tu neurální síť, ta úplně skvěle dokáže pozorovat to chování, dokáže skvěle analyzovat všechno. To znamená, že jako blaho element vzduchu vám pomůže k sebereflexi. Jo? Už nepotřebujete opravdu nepotřebujete, všechno v sobě máte, jenom tomu dejte prostor. A nakonec zjistíte, že všechno v sobě máte, že jste to jenom neviděli, nebo jste se špatně dívali, jo, formou té analýzy. To je, chápu, ne každý je schopen uvěřit, že si dokáže sám sobě nelhat, že si něco nevymýšlí a že to vnímá velice neutrálně právě a velice kriticky. To znamená, že se neschovává jako za tím růžovým, za těma brejlem růžovejma, ale že sebe vidí kriticky. Protože si opravdu zahraje tu roli toho tvůrce. Tak, jo, já prostě mám rád, když se odehraje nějaká situace a já se pak koukám, a které té části toho elementárního chrámu na to zareagovaly. A které části umím jakoby tam dát, a které neumím. Dám třeba příklad. Odehraje se mi nějaká nemoc, nějaký proces a já teďka to pozoruju a říkám, analýza, no tak co jsem dělal? Sněd jsem něco špatného, nebo já nevím, nějaká bakterie, nebo bůh ví, co se mi stalo, no to je naprt analýza, to mi nepomáhá, že jo. No tak já bych musel jít jako do hloubky a teďka najít třeba, nechovám se třeba nějak jako nevhodně, to tělo pak třeba není připravený na ty různý překážky, které tu ten život přináší. Jo, není to třeba tím, že nejsem dostatečně připravený, že nemám tu imunitu dobře vytvořenou, nemůže to být někde ještě jinde, nemůžu pro to něco udělat. A tím analyzuju. Skvělý. Ne? To je skvělý. Já jsem touhle analýzou pak došel k tomu, že jakýkoliv jako projev, který se mi odehrál v životě, jsem si dokázal okamžitě jakoby odrazit v té reflexi a viděl jsem, ano, s tím teďka pracuju, ano, to teďka mám v té vědomé praxi, ano, ten nástroj tady teď opravdu řeším a čistím, proto se mi teď projevuje tohle v životě. To je úplně super, teď já to teď krásně můžu reflektovat a mám tam tu analýzu. Super, geniální. Takže jako pro mě blaho, když to někdo umí dělat sebe reflexy. A máme tu element ohně a to samozřejmě je impuls nebo to světlo, že je jako docela logické. Brát to tak, že to chování v tom neurální síti je, že něco musí udělat jako reakci, jako impuls v té síti, jako poslat zprávu, jako aktivovat to, jo? Kdy jako pošleme impuls. Takže tyhle ty impulzy, které procházejí celé tou neurální sítí, je právě ten oheň. Že se to dává do toho pohybu, že jsme v tom impulzu. To je velice jako důležitá věc. Protože my, když máme málo ohně, tak on prostě ten neurální síť jako nemá ten svůj proces ve správné, jako nemá tam dost energie, nemá tam dost šťávy, aby ten kvantový proces mohl procházet. Takže převážně to bývá tak, že když zažijete nějaký jakoby nějaký silný psychický, emoční třeba proces, tak člověk spí hodně, je takovej jako vygumovaný, že vlastně vůbec nemyslí, je takovej prostě jakoby úplně standby, jakože odpočívá prostě. Tak to je přesně to, že tam nemá ten oheň. Že prostě narazil na něco najednou, že nemůže zpracovat, protože nemá ten výkon, nemá tu energii. A to zase trvá, než to člověk jako navrátí do sebe ten oheň, aby mu fungoval v tu chvíli, kdy on potřebuje. To znamená, že já když potřebuji stimulovat, jo, ten neurální proces, no tak tím ohněm navýším to světlo, ten oheň a stimuluji ho a jsou ty záblesky a najednou ta neurální síť funguje a najednou mám tu odezvu a najednou začne to kmitat. Takže úžasný dar pro mě. Jo, já jsem s tím měl problém, protože já jsem se nerad viděl ve světle. Já jsem naznačoval, že jsem se radši schovával v té jeskyni, abych nemusel jít na světlo. Abych nemusel lidem říkat ty svý prožitky z té jeskyně a nějak to manifestovat. Takže to byl velký odvážný čin pro mě, jakoby ty všechny prožitky potom prohnat tou neurální sítí a vyprodukovat něco, co můžu jako touhle naší omezenou řečí trošku jako vysvětlit, co to bylo, co se to odehrálo, co mi to pomohlo, co mi to znovu obnovilo, jaký potenciál nebo jakou tu manifestaci pro tu tvorbu, jako tvůrce. Wow. No a poslední, to byla ta provázanost. A to je zase ten sjednocující element aspektu Boha. Pro mě ještě jsem to nazýval jako astrál, nebo ještě se tomu říká i soucno, jako ta prvotní projev té tvorby. Takže byl nejdřív jakoby ze zdroje přišla nějaký smysl, nějaký impuls a ten impuls vytvořil první projev. První světlo tady v té tvorbě. Pro mě to bylo, že to je ta prvotní síť, že jsem to nazýval dřív jako prvotní síť a ten prvotní záblesk, který vytvořil tu provázanost všech. Ale my jsme naprosto provázaný. Je dokázaný, že na té kvantové úrovni neurální jsme provázaný s každou částečkou existencí tady, v ten duální světě. To znamená, že prožíváme všechno najednou. To by i znamenalo, že je to všechno, ta síť. Jo? Ten sjednocující prvek je ta prvotní síť. Kdežto u té bohyně, to byl ten éter, to znamená ta prvotní čistota, to prvotní nic. A pak je to, jo, v té tvorbě je to zase ta prvotní soucno, to sjednocující prvotní tvorba. Tak, doufám, že jsem vám to nějak objasnil. Jsem byl dostatečně srozumitelný. Když tak, kdyby někdo chtěl, tak samozřejmě můžete, máte i tady teď prostor, samozřejmě i vy jako hosté, tak bych byl rád, i kdyby diváci se chtěli přidat. Tak, dávám vám prostor, můžete, chvála.
1: Tak, já klidně začnu. Pro mě bylo jako zajímavé, že vlastně než jsme začali, tak nebo když jsme těsně začínali, tak mi přišla věta nikdy nejsi sám. A já bych se zastavila právě u ohně a u provázanosti. Já jsem s ohněm měla opravdu jako i vlastně v této části tvorby opravdu velký problém. Protože jsem si vlastně, když jsem se začala vlastně jako uvědomovat určité záležitosti v minulosti, tak jsem se obrovsky vlastně jakoby vylekala. A v tu chvilku, když jsem vlastně byla sama doma, tak jsem si vlastně furt žádala jako srdíčko, furt jsem se ptala, jak jako to můžu unést vůbec, jako to, co se mi jako začalo otevírat. Šlo vlastně o čin, který jako skutečně zasáhl velmi tvorbu. A dneska jsem moc ráda, protože vlastně to, co cítím z ohně, je opravdu veliký respekt a přípravu. Jsem moc ráda, že vlastně té energie se už nebojím. Ale vnímám, jak obrovsky jako důležitá ta příprava, ta očista vlastně jako všeho je. Protože jsem si vlastně jako uvědomila, že tak jako vše působí na nás, tak my působíme na to vše. A u té provázanosti to prostě fakt já nemám slov. Tak jak začínalo vlastně celý ten proces větou nikdy nejsi sám, tak u té provázanosti vlastně přišla věta staníš se pro celek. A vlastně namalovala jsem tady tři bytosti s holema a přišly mi k tomu velmi zajímavé atributy, takže si to zase ještě jako dál budu prozkoumávat. No, takže jsem tak jako hodně vnitřně jako dojata, protože se mi jako nějakým způsobem cítím odkryvá něco, na co jsem jako vlastně dlouho čekala a uvědomuji si, že jsem to vlastně jako cítila už jako dřív. Ale bála jsem se vlastně si to přiznat. Takže takhle za mě. Děkuju.
0: No, tak to chvála, protože to je zajímavý, že my tu provázenost máme daný už z té prvotní tvorby a my si ji hned okamžitě zakážem, že na to nemáme právo, na tu provázenost. Což je jako zajímavé. Děkuju, ty. Bye.
2: Tak, hurá, do boje.
3: Já bych navázala, protože přesně jako ten impuls a tu provázanost jsem měla takovou trošku jinou než všechny ostatní. A přesně, měla jsem tady takový hezký pocit u toho světla, jo, protože jakože záblesk, probuzení, nový vznik, energie, formování něčeho nového, naladění na lásku. A to mám radost, protože přesně, já jsem doteďka měla obrovský jako obavy se jakoby projevit. A tohle vnímám jako posun. Jo, že mám pocit, že už jsem schopná ten impuls vnímat jakoby pozitivně a ne jako tlak do něčeho. Ale pak ještě tu provázanost, tak tam jsem, to bylo pro mě jako nejvíc neuchopitelné. Takže jsem tam měla jakoby spojení, propojení, spolupráce, otazník. Šla mi tam ta síť, to mi tam šlo, ale ani už jsem to jako neuměla jakoby napsat a obava. Takže tam vím, že tam mám teda a už se mi do toho nechtělo jít. Už to bylo prostě, tam mě to stoplo a jako říkám, aha, a nazdar, jo. A jenom možná si zmíním, že ty předchozí, to je hrozně zajímavý, jak jsi říkal, že vlastně máme jít do toho negativního, protože mě se tam u těch předchozích i ten instinkt, šifra, etika vždycky ukázalo něco negativního, jo? Jakože instinkt, jakože žádný nemám, špatnýho mám, neposlouchám ho, takovýhle. A když jsem si začala prožívat tohle negativní, tak mi tam přišlo, ne, to nechci. A pak mi tam šlo jako, OK, jít do sebe, hledat, nacházet, jo, jo, jít do srdce. Tak to je takový zajímavý. Takže vlastně teďka nevím, jako, tak mám jít víc do hloubky s tím negativním, nebo je to OK, že vlastně tam mám tu potřebu, jako, nebo tu, já to vnímám, já jsem to vnímala jakoby pozitivně v tom, že tam změním tu negativní kvalitu v to pozitivní. Tak teďka takový otazník.
2: Je, tak to je krásný, máš to už v procesu. To je moc hezký. Já na to netlačím. Já to nechávám, jako aby se to transformovalo přirozeně, protože my jsme jako zvyklí manifestovat s tím tlakem, s tím chtěním. A najednou zjistím, že se ta věc může provázat, aniž bych chtěl. A to je zajímavý efekt v tu chvíli. V tu chvíli najednou to, já už jsem se propojil, proč bych se teda já musel chtít s něčím propojovat, když už jsem provázán. Takže to mě vlastně přistalo k tomuhle, že já jsem si přestal tohle úplně blokovat. On se mi ten příběh okamžitě otevře celý. Takže já cítím, že něco potlačuju, jakoby, tak okamžitě tam dám tu provázanost a najednou se mi dopoví, proč to potlačuju. Celý ten příběh se mi jako začne doutvářet. Takže mám najednou jako k tomu mám najednou příběh, k tomu prožitku. A to mě velice, velice jako posunulo dál, byl jako schopen a i tu kritickou věc, přesně, jak jsi říkala na konci, vidět velmi vývojově. Velmi to vývojově.
3: A jakoby jet i v tom negativním, protože jo, to jako necítím se v tom dobře, že jo, cítím ten tlak.
2: To je ta neutralita, přesně.
3: A nemám to zastavovat teda.
2: Jo. My dokonce, aby jsme znovu to trauma právě neprožili, tak máme obranný mechanismy. Jo, proto se tyhle ty mechanismy uvolňují, když se člověk opije alkoholem, tak on automaticky mu tyhle mechanismy odcházejí a on se začne chovat najednou jako to, co v něm skutečně je, jakoby, jak je naprogramovaný. A to je vidět, že najednou, jak má člověk někdy chodí zastřízliva do hospody, tak se docela pobaví. protože zjistí jako opravdu, co v tom každém člověku jako je hned a nemusí být žádný psychiatr, jako začít se jenom dívat. Takže to tak, jo, super, hezky jsi to, uchopila.
3: Děkuji. Aha,
2: tak jo, tak dáváme prostor. Chce někdo ještě vyjádřit? Můžeme.
4: Můžu? Dobré, já počkám.
2: Tak počkejte, Robert. Robert tam není vidět, ale on tam byl schovaný. On se teďka jako osmělil, že nám chce něco říct. Dáme mu prostor teda ještě. Můžem. Nevadí, Michal. Tak Roberte.
4: Ahoj. V prvé řadě ti chci poděkovat za vyznání lásky.
2: Ty brďo, dík.
4: Taky tě miluju a těším se, až se uvidíme zase naživo po dlouhé době. A prostě chci jenom říct, že jak jsme dělali tu Evu, tak normálně jak se najelo na krásu a na čistotu, úplně mě to vyplo. Neskutečně během zlomku vteřiny jsem šel úplně do útlumu, do spánku. A spravilo se to, až jsem to dal potom jakoby do srdce a s tím začal trošku pracovat. Jo. A chci se zeptat teda, jestli to mám ještě nechat odležet a pracovat dál s těma centrama, jakoby s těma planetama. A nebo už se teďka začít pohlížet po té neprojevené Evě těch elementárních chrámů, co jsme dělali.
2: Ale to je takové jako už na ty centra, ale klidně řeknu. Prosím tě, to je ta, jak jsem říkal, že máme meridiány, to jsou prostě jako linie, energetické linie v celém člověku, které jakoby spojujou a jo, s těmi centry. A teď si to jako představ, že ty meridiány, jakoby ta síť, jo, teď najednou, do té sítě přijde ten záblesk toho ideálu, jo, jakoby té prvotní jedinečnosti, té kvality. A ona jako cinkne do té sítě, jako do té hladiny. A teďka ji rozvlní a oni začnou vyplývat na povrch ty místa, které ještě mají jakoby tu nestransformovanou, tu hadí sílu, která se vlastně zacyklila. A nekrystalizuje ten meridián. Jako. A v tu chvíli, jak má jasně na toto vědomí narazí, tak ono udělá právě ten obranný mechanismus a to je ten útlum, aby se to jako začalo jako uvolňovat. Jo, že jakmile my jsme moc napnutí a jsme v té manifestaci a furt já chci, já musím, teď se to musí stát, tak se to nestane. Protože my potřebujeme jít do útlumu. My potřebujeme, jak jsme něco zjistili, na něco narazili, tak ne proti tomu bojovat. Rozpustit to. Čistota. Hej? Zase pak záblesk, narazíme. Čistota. A vy prostě putujete jako po té síti, po těch meridiánech toho těla a roznášíte z těch center jakoby ty projevené a neprojevené kvality a toho vědomí téhle duální tvorby.
4: Takže tou láskou.
2: Ano, vždycky, přesně, vždycky se to jako vrátí k tomu prožitku, aby si jako uvědomil, čeho se to jako týká v té evoluci, to tě spojí s tím vývojem, ona ta kvalita najednou už se nezacíklí, jakmile se vrátí do toho cyklu, tak krystalizuje, tak se nezacíklí, krystalizuje. V té chvíli najednou už to není hadí síla, už to přechází zase do té prvotní linie, jakoby té dračí síly, která dostala jakoby naspět a jakoby tu svoji prvotní tvorbu, že zase ty křídla, že si navrátí, takže vlastně vzestupujou, takže všechny ty úrovně, které jsou pokřivený jakoby tou hadí silou, tak se teďka transformují a to transformuje i celý náš meridiánový systém. Jsi totožnej s tím vesmírem, to jsi mikro i makro vesmír. Takže ta nerovnováha i v tom vesmíru se bude odehrávat i v tvém meridiánovém systému.
4: Jo, to sedí.
2: Konce to je tak hustý, jo, že normálně ten... my totiž v sobě nesem různý genetický materiál různých linií a každá ta linie sem vložila jakoby různé kvality. Takže ten člověk je přenastaví, že ty centra se mu přenastavují podle toho, jaký genom převládá. A tady na Zemi je ten projektor, to lidství, a to vloženě podporuje planeta svojí vibrací. A ta vytváří genom, který je univerzální právě pro toho pozorovatele, právě pro toho, který je tím rozhodčím toho vývoje. To znamená, že ona ho upravuje do té přirozené podoby toho genomu, jaký jako tu má být nastavený, jo, jako přirozený. A díky tomu se ti potom jakoby přenastaví teda i ty meridiány, i ty centra, i ty projevy, ale je tam ta součinnost té trojedinečnosti, že vlastně si uvědomujem jedinečnost lidství, jedinečnost božství a jakoby ta jedinečnost té celistvosti, ale na jednu stranu my si tím jenom aktivujeme ten proces té trojedinečnosti. Tím, že přijmem tu jedinečnost. Tu chvíli se nám začnou odehrávat všechny situace, které se snaží vlastně jako dokončit ten cyklus. Znamená, že když chci tohle to udělat a ty si na to cinknul a teď ses dostal jakoby do toho, že to tělo potřebuje být utlumený, tak v té chvíli ty putuješ do hloubky toho příběhu, do hloubky své bytosti, abys to víc provnímal v tom prožitku, aby si ten příběh celý načet, aby tam vzniklo to poznání, že? Aby to cinklo v tobě. Jo, takže to já děkuju i za tato poznámku, sice to není úplně spojený tady s tou analýzou, ale děkuju.
4: Jo, děkuju.
2: Tak ohlasila se Michaela, Míša, chce nám říct něco k analýze?
5: Děkuju. Mě se tady tak krásně jako provázaly některé věci. Mě světla po impulzu, byla manifestace vedení, plynutí ve světle a krása. Taky propojila i ta bohyně, možná bohem. Jakože se mi ukázalo, že vlastně tak to, co vidím, kde vidím tu krásu, tak tam to vedení, tam mě to vede. Tak je tam to plynutí, no. A, jako tam je ta moje cesta. A toho bylo to provázano. Tam se mi to zase spojilo, tam, protože jsem tady měla propojení. Každá akce má reakci. Je to to vědění, vědomí, napojení na vyšší vědění a vědomí, že vlastně vidím, uvědomuji si, že každá akce má tu reakci. A propojilo se mi to s tím vzduchem, s tou etikou, kde ten každý ráno může vidět, že je tam to vněšování, vnucování svého názoru ostatní. A kdežto, když je si člověk vědomý tou provázaností, tak to tak nemusí být možné. Tam ještě tam něco říkám, ty výjimky.
2: Navzájem mezi sebou samozřejmě v té celistvosti ty elementy kooperujou. V rámci, jo, je tam ta služba, ta spolupráce. To znamená, že jeden bez druhého by to nefungovalo. Jo, že oni jsou opravdu hodně provázaný, protože ta provázanost je spojuje. Takže jo, pro mě je najednou to blaho, když jsem byl schopen jakoby vnímat jako ten celý projev těch elementů. Nejdřív jsem byl jakoby takovej, že jsem hledal ty aspekty, takže jsem se jako soustředil na tu jedinečnost každýho, kde vynikám, kde mi to nejde. A furt jsem jako nechápal, jak je mám jako spojit. Jo, jako jak to budu vnímat, tu spojitost těch věcí. A musím říct, je to, o čem se tady bavíme, je to, že se vám opravdu rozšíří to vědomí a vy najednou jste buď tím ničím úplně, že se rozpouštíte do ničeho a jste, chápete ten začátek všeho, té evoluce. A nebo naopak máte pocit, že se stáváte jako vším, že vnímáte každou reakci v celém vesmíru, v celé existenci, najednou vnímáte celou tu kvantovou reakci všeho.

my lidi, ačkoliv jsme naprosto primitivní, tak se bavíme o takovejhlech velice mystických věcech, které byly dlouhou dobu jako tajemstvím. Tohle lidem je odkrývaný tím vzestupem. Tohle ty lidi odkrývají sami v sobě. Tohle odhalení vzniká z lidí. Jo? Oni se probudějí, odhalejí tu svoji totožnost, tu svoje umění. A to je to velké odhalení, které tu dáváme vlastně celému vývoji. My odhalujeme ten celý genom, který v nás, jakoby, že my ho máme blokovaný. Oni se ho nedokážou přečíst. Přes tu naší šifru se nikdo nedostane do našeho genomu. Jenom my můžeme dát svolení. My jsme dali svolení Matrixu, aby ovládal jenom pár procent. Zbytek je celá naše genetická výbava, o který já se tady celý bavím, o tom celém vývoji, je tam vepsaný. Jsou tam i tyhle ty nástroje toho božství, jsou tam i ty v rámci té prvotní tvorby, jsou tam i celý genetický materiál lidství, jo? Že vlastně všechny aspekty, které se podílely na materiálu lidství. A teďka my, že to už zašifrujeme, tak jakoby zablokujeme ten vývoj v těch rovinách. Jo, že je to jakoby zajímavý, jo, že jsi říkal, proč každýho teď zajímá, hlavně jak ten člověk vzestoupí. Mně to připadne jako dost trapný, jako, že tady stojí všichni v pozoru a koukají na tu planetu a koukají na to, jak se člověk zachová v této situaci. A úplně si říkám, kurňa, proč to jako jakoby je, co je tak obrovsky zajímá, když by mohli hrát tuhle hru úplně někde jinde a bylo by to třeba zábavnější. Ale ne, ono jde o to, že oni, my jim nedovolíme si to přečíst. Tím, jak jsme hloupí, nevědomí, tak jsme to sami zavrhli, že ten vývoj pošlem, víte kam, do velký pr. Jo, znamená, tím, že jsme ho i v sobě pohřbili, ten vývoj, tak jsme pohřbili i ten vývoj globálně. Jako tvůrce. No a je vtipný, že oni tam stojí v pozoru a modlej se za to, aby my jsme se probudili, aby my jsme jim vlastně navrátili to, co je jejich, a oni se mohli evolučně posunout taky dál. Jo, je to takové celé jako vtipné a teď ten člověk je furt jako, takový jako kurňa, ale teď já jsem jenom člověk, já musím chodit do práce a já tu musím jednat s lidma, nesmím vypadat jak blázen, jak to mám jakoby udělat? A oni ti řeknou, ne, tady se to mění s tím vzestupem té planety. To znamená, že ty lidi se probouzejí, uvědomují si to ve správnou chvíli, kdy se probouzí i ta planeta. Takže ona sama určuje, a to i tak vnímám, že mi odkryvá ty roviny, které vnímám stejně postupně, jak se mi vyladějou ty centra, stejně hmotně jako tuhle tu rovinu. Akorát, že některé roviny vnímám, že stále nevyřešili tu hadí prostě karmickou zátěž. Takže na ně přijde jako ta drsnější jako transformační složka, když se člověk něčemu brání, tak taky to má pak drsný. Jo? Že to je projev té nemoci a pak umře. Jo? Takže to je vlastně to samé, co se pak děje s tou planetou nebo s tou linií, která je v nějaké časoprostorové vzestupové části. A všiml jsem si, že jak jsme na křižovatce a tady se spojuje jako nespočet těch časoprostorových lidí, tak ona vlastně jakoby tím vzestupem ta planeta ukazuje těm lidem, jak se mají chovat a oni si sami vybírají ty časoprostorové linie, které jsou pro něj vhodné. To znamená, že jestli někdo říká, že vzestup do 5D, tak kecá, protože tady je možnost vzestoupit až ke zdroji. Tady není omezení, kam zestupujete. Vy si vybíráte časoprostorové linie, které jsou pro vás důležitý, pro váš vzestup. To není daný jako nějak, to někdo žblepnul a šíří se to jako pravda. Jo, se to šíří prostě všude okolo. Takže jasný, že to je dogma. Ale každý člověk si vzestup vytváří sám. A kolektivní vzestup znamená to, že planetární a solární vědomí vzestupuje. A my lidi máme svobodnou vůli, jako v rámci lidství a pozorovatele, se buď přidat, nebo ne. Jiný jakoby něco mezi tím neexistuje. A teď každý je vlastně, teďka to vidím, úplně každý je hozený do toho,
Co teda chceš?

0: teda se cítit dobře a vyvíjet se, anebo furt tu chceš plakat, jak nic nejde, jo, jak je všechno překážka, jak prostě, jako to, prostě teď to každý dostává na talíři takhle každý, ten podnos prostě, jo, teď se rozhodni, jak to uděláš. To znamená, i tohleto je ta výzva v rámci toho tvůrce. Protože já nemůžu najednou jakoby to nevědět a nepřidat se jako tvůrce do toho vzestupu. Protože ten vzestup vzniká, protože my ho vytváříme. On nevznikne tehdy, když my bychom ho nevytvářeli. Pak by vznikla zase nějaká cyklická, kataklizmatická, jako ten reset té civilizace a my jsme znovu museli projít zase tou hadí silou prostě a znovu se ponaučit tady z těch divných jako srágů, protože jsme to jako nevyřešili. A teď, když vy to vlastně jako přijmete a začnete krystalizovat, no tak už pro vás ten vývoj nebo ty linie, které budou součástí jenom té hadí síly, se vás nebudou týkat. A to je jedno, jak to uděláte. To je jedno, jestli to uděláte skrz smrt, jakože umřete přirozeně, nebo jestli se vám to stane jako tělesně. To je úplně jedno. To je úplně jedno. Každý si nachází svoji časoprostorovou linii, na kterou naskočí dál. Jo? To je vzestupové čas. A ta událost se odehrává, řekněme, v nějakém úseku, ale nemělo to tak být. Mělo to být jako v rychlým zábleskovým, jako udělat záblesk, jo? Jakoby, že by to způsobilo jako všechno najednou. Jinže se zjistilo, že ty meridiány a ten člověk je tak prosáklej tou hadí sílou, že kdyby to udělali, tak by se vlastně všichni ty lidi vypařili. Tady nebyla vůbec žádná vibrace, ani země to neměla zpracovaná, ta by se úplně zničila totálně. A takže vlastně nikdo nechtěl, aby se ty informace, co má člověk v tom genomu, takhle zničily. Oni je potřebovali dostat do toho vývoje, do vzestupu, aby se znovu navrátili do toho stromu. Takže nás potřebovali živí. Takže řekli, ne, udělá se právě nejdřív vzestup planetární a solární a ty lidi se probudí. Určitě se probudí, prostě tomu věřili. Lidi k tomu jako naznačovali, že mají tendenci ten vzestup podpořit. Takže lidstvo udělalo obrovský skok. Obrovský skok. To je nikdy nepředstavitelný, jaký skoky ty lidi teďka udělali. Já když jsem si to celý jako napozoroval a nacítil, jak jsem říkal, hele, oni vyřešili za pár roků to, co se řeší mraky reinkarnací, jako jak pár takových rozhodnutí a úplně všechno lítalo. A pak jsem si říkal, co to je za kouzla. A to mi bylo řečený, to je vzestup, to je, nám je obrovsky pomoženo, když se tomu odevzdáme v rámci té bohyně a když uděláme nápravu toho boha. Znamená jako nápravu té neurální sítě. Pozvat tu bohyni opravdu zase naspět a napravit toho boha. To znamená, aby tu tvorbu nedělal tak, aby byla náchylná na to nedorozumění, aby nebyl máčo, aby nebyl bůh máčo, přesně, za to budu bojovat. No, protože to pak spěje jako úplně k šílenostem. Jo. No, tak snad jsem vás tak motivoval. Máte ještě někdo něco krásného, kdybys někdo? Já myslím, no, že to akorát stačilo, víš, že 3 hodiny odplynuly.
1: Tak 3 hodiny, určitě 3 hodiny, no.
2: Já bych ještě rád řekl, protože to, co jsem napsal, to se mi vlastně nikdy nestalo. Já jsem teď popsal 2 stránky dohromady. A já jsem vlastně úplně jako v uvozovkách odzbrojený od mluvy, protože já asi k tomu ještě nemám jako vlastně co říct, já to nějak potřebuji vlastně zpracovat, abych to vůbec mohl nějak dát do slov. Ono, jako tam vlastně není žádné jedno slovo, z toho jsou prostě souvětí, a já jsem jenom koukal, teď mi takhle jela ta ruka, s tím na chvilku třeba přestal, abo jsem jako, co se to je, a teď mi jela znova, a jsem byl jako, co to je? No tak mám z toho radost, že zažívám teď něco úplně jako poprvé, protože vždycky to bylo tak, že to jenom jako tak vystřelilo a hned jsem měl pár jako slov a tak to jako končilo najednou. To mám prostě takovýhle jako slohy pomalu, tak jsem z toho takový, no, je to zajímavý. Překvapení.
1: Tak díky. Tak já se teda...
0: Jsi dobrý teda, pozorovatel, tak můžeš, Petrucho.
1: Já se teda taky připojím, taky bych psal, ale nakonec jsem napsal tady pár krátkých jako příběhů. A vy jste začali řešit to světlo jako oheň a provázanost a to zrovna je takový příběh krátký, který se mě hodně jako zalíbil, který jsem jí prožil, jo. A jsem to stvárnil tady do pár vět, vlastně světlo, teda tenký paprsek vyslaný z luna bláznivé čarodějky napříč všemi temnými světy, co potřebují probudit se, jo. A já jsem tam byl součástí jednoho toho z těch temných světů, kdy jsem ten paprsek, který asi aj hořel, bylo tak hořící lano, kterého jsem se chytl vlastně a klouzal jsem k té čarodějce, až teda jsme se dotkli, jo, a došlo k provázanosti, jo, a nevím teda, proč jsem napsal, tady je, někdy mě, počkej, já to již už špatně vidím, tady, někdy mě sere, každé tvé slovo, čin, myšlenka, ale co naplát mluvíš mými ústy, jsi já a já jsem ty, a pak se zase vidím, jak se třepotám na tom laně, jo, v tom nekonečném koloběhu vlastně z toho z té temnoty do světla k té čarodějce a zpátky, no, takže takový jenom krátký příběh, že vlastně došlo k té provázanosti asi s každým atomem i toho mého těla, protože jsem to byl vlastně furt a furt já.
0: Jseš wow.
1: Wow. Maro, ty jsi říkal 3 hodinky dobrý, ale my už vysíláme 4 a čtvrt.
0: Jo, tak to
1: no
0: sorry.
1: Jo. To je ten lineární čas. Toto, ale dobrý, ne, jo, nechtěl jsi to, ne, že nechtěl. Ty jsi to chtěl, já tě znám, ty jsi to chtěl, ale bylo potřeba říct tady mnohé, zadařilo se, pěkná hudba nám k tomu hraje a mě se zastavili normálně, mě se zastavili životní jako teďka vlastně takový ty potřeby funkce, vůbec jsem ještě nebyl, jako si ani
0: neskoučil.
1: Sedím tady jak bobán a hledím a poslouchám vás, jako jo.
0: Tak já jenom, já jsem teda, já bych to trošku zakončil, my jsme udělali samozřejmě znovu takový jakoby ten materiál pro tu vědomou praxi, kdo chce jako studovat, tak jsou to zase PDFka, takový listy, kde člověk může tohle prozkoumávat, o čem jsme se tady bavili. Mě teda... Já když jsem s těma božskýma silama vlastně se jako bavil, jak to teď mám jako prezentovat, protože dřív ještě, když tu nebyl člověk a nebyl vyvinutý, tak oni, aby tady ty elementy a ten elementární chrám fungoval, tak se vždycky ty božské bytosti jako vydali do té tvorby, aby tam stělesňovali ty kvality. A teďka, protože se ta evoluce jako mění a navrací se to do člověka, tak vlastně ty elementy už nejsou jako spojovaný s tím, že je přinášejí do těch cyklů ty božské bytosti, ale naopak, že jako vznikají a navracejí se k člověku. Když to v té fázi toho vzestupu se ten elementární chrám projevoval, tož bylo zajímavé, právě jako stělesňovaly to ty božské bytosti. To znamená, že vždycky ten cyklus, aby se douzavřel, tak v tom chrámu měly přijít vlastně ty božské bytosti, které byly spojený se vzestupem vzduchu, vzestup ohně, vzestup vody, vzestup země a vzestup čistoty. A teďka, když jsem si to jako představoval, tak každý ten proces toho vzestupu přivolalo právě ty bohyně, které s tím byly spojené. Pro mě to byla největší podsta v mém životě se setkat se všema těma bohyněma, protože to byly velmi vědomé, velice láskyplné, citlivé, velice podpůrné, velice, dali mi obrovskou důvěru vlastně v můj jako potenciál. A vůbec jako s nima komunikovat a vyrůstat s nima. Jo, že celkově jsem věděl, že jsou součástí toho vzestupu země. Celý těch 20 let mě jakoby vedli a vychovávali a léčili a zvědomovali. A já bych byl rád, kdybych se s váma vlastně jakoby podělil ještě tak jako závěrem o to vlastně, kterých historických bytostí se jakoby ty elementy a vzestup těch elementů týkal. Můžu nebo chcete? Na závěr jenom taková perlička. Tak dobře, kývete.
1: Perličku, jo.
0: Děkuju, perličku, jo. Ano. Perličku, malou perličku. Takže prosím vás, budeme začínat element země. Jak jsem říkal, je to živoucí síla, takže to byl aspekt bohyně, živoucí síly. Takže bohyně života. Bohyně života je vlastně naše Gája. Ona nejdřív nebyla součástí úplně té naší planety, nebyla součástí té naší duše, ale protože ona se částečně potřebovala tím rozhodnutím jako vejít do toho vývoje, aby se k nám dostala blíž, aby nám jako víc zprostředkovala tu živoucí sílu, tak vstoupila vlastně do té planetární úrovně. Takže znamená, my jako planeta máme opravdu jedinečnou kvalitu, a znamená nejenom duši, ale i kvalitu bohyně. Že i tvůrčí kvalitu. Naše planeta má obrovský potenciál. Ve všech jiných planetách to je vždycky trošku jako jinak. U nás to je unikát díky tomuhle, že vzniklo její rozhodnutí svobodně a i podpořila lidstvo, že vstoupila přímo na planetární vědomí. Božská síla. To znamená, že jakoby hvězdné vědomí prostoupilo planetární vědomí. Jako spojení. Takže jedinečná substance, která začne jakoby to lidstvo živit, jo, že najednou ten život vstupuje a může vytvořit takový potenciál, aby vytvořila tu lidstvo. Naše Gája je prostě bohyní života a pro mě to byl nepředstavitelný dar pokaždý se s ní sejít a pokaždý si jakoby říct, a co potřebujeme pro ten vzestup a jak to prožíváme a pokaždý to v rámci té krajinotvorby a spolupráce bylo jako velmi, velmi niterné a hluboké. Obdivuju její odhodlání nás takhle neustále podporovat a živit nás, aby jsme tady mohli jako existovat. Takže chvála bohyni země, bohyni života. A máme zde element vody, tož asi každý vzpomene na dobu Atlantidy. To byla etapa, kdy tady bylo nejvíc vody. Taková vodní éra, takzvaně. Takže element vody tady hodně převládal. A ku podivu, zde byl i velice důležitý efekt. A to je jako by, že tomu lidstvu se mělo předat, nebo tomu projektu toho člověka se mu měla předat vlastně i moudrost, evoluční moudrost. A v té Atlantidě se to pokoušeli jako do té formy vložit, aby ten člověk uměl s tím jakoby pracovat, aby uměl s tím elementem pracovat, takže tu moudrost, aby jako, jo, uměl. A vlastně byla tam ta rozepře v té Atlantidě, že evolučně to lidstvo mělo získat, ale protože najednou se stala prostě věc, že bylo to hřiště rozdělené na to dobro a zlo, a najednou prostě začali protichůdný vývoje proti sobě soupeřit. Takže ten člověk nebyl schopný se dovyvinout, nebyl schopen přijmout tu moudrost. On byl schopen začal jí uctívat, jo, začal jí ze sebe vlastně vypuzovat postupně, začal uctívat jakoby řekněme ty, že je někdo chytřejší než ten druhej a tím se poníže. A vlastně je to jakoby hluboký, protože ona od té doby byla ponižovaná, ta moudrost. Díky téhle nadvládě, že někdo má jakoby patent na moudrost. Já jsem ji nazýval bohyně Atlantidy, protože byla součástí toho vývoje. Udržovala tam božský archetyp božství. A samozřejmě se nechtěla přidat do toho, aby ta moudrost mohla lidem ubližovat, takže se celou dobu snaží vlastně člověka navrátit přirozené moudrosti, navrátit element vody. A samozřejmě zůstala tady s náma, stále nás podporuje, ačkoliv řekněme, po tom pádu Atlantidy to měla velice stížené. Ten úpadek toho společenství, tím, že byla na nás vázaná tím vývojem, vlastně ponížil i její kvality, takže vlastně tíhla jakoby její božství, takže upadala i ona a nakonec některé ty části, které byly rituálně odňaté, tak všechny tyhle ty vlastně aspekty bohyně byly pak zneužívané pro černé aktivity vlastně těch okultně magických černých nápadů, které měly vždycky narušit ten vývoj. Takže vlastně zneužívali. Ta oběť byla zakázaná, protože ono vždycky, když to božství přišlo a udělalo oběť, aby nás lidstvo nějakým způsobem vyvedlo, tak se vlastně stal opak, že ta oběť dopadla jakoby špatně a ta bytost se tam cyklicky taky takhle jakoby uvěznila. A nemohla pak vzestoupit, takže čekala, až lidstvo vzestoupí, aby znovu jako skupinově se uvolnily ty síly, které vlastně jako držely a tu moudrost, držely element vody. A i tu bohyni Atlantis, já jí říkal bohyni Atlantis, protože mě připomínala velice moudrou ženu, která samozřejmě je ve spojitosti všech moudrých žen, které tady běhaly, jsou ty vědmy a přesně jak se dokáže člověk napojit na jakoukoliv informaci, tato schopnost. V naší historii to bylo dlouho udržované řemeslo. Tak můžeme přejít do vzduchu a element vzduchu, to bylo jako velký setkání. Já jsem vždycky obdivoval panu Marii, nevím proč, ale od malinka mi byla vždycky jako velice přínosem. Vždycky, když jsem se bál, jsem si jako představoval, hlavně když jsem usínal, že má jako, ona má, jo, to vyzobrazení té náruče a to je ten domov, jo, takže já jsem už z ní jakoby cítil, že tam mám takový zázemí, kde se vnitřně jako můžu ustálit, abych ten svůj potenciál dokázal otevřít a dát světu. A to chce obrovskou důvěru, jako to opravdu chce najít úplnou tu pradůvěru všeho. To úplně jste pak tím lůnem. A nezapomenout, že Panna Maria se sem neustále jako vrací jako božská síla. Neustále oroduje za lidi, aby se navrátili do hvězdného domova. A ku podivu tu zanechala i jako Krista na misi, aby jakoby stělesnila ten akt, který tady neustále pro nás všechny dělá. Že za nás jakoby oroduje, prosí, aby my jsme se konečně upokojili natolik, aby jsme přijali ty nekonečné možnosti toho domova, aby jsme si neblokovali tu manifestaci v tom domově, že ten domov, ten potenciál toho srdce opravdu otevírá a to je i ten vzduch, že se to srdce najednou stane vším. To je pro mě jako důležitý aspekt, že paní Marienka jako poukazovala na hluboký jakoby symbolismus, který byl samozřejmě v Biblii, jo, tak všude jako trošku jako zakalený. Ale když se pak s tou bytostí jako setkáte vědomě, komunikujete s ní a dlouhodobě spolupracujete, tak vy zjistíte mnohem víc, než když si přečtete Bibli. To vám jako zaručuju. Protože setkání s touhle bytostí bylo naprosté upokojení. Já jsem tak hluboko takovej vnitřní mír necítil, když se vám podívala do očí. Já jsem byl tak naprosto upokojený, že jsem jakoby nebyl schopen si nic zakazovat. Nebyl schopen se nevidět jako ten nejvyšší potenciál té celistvosti. Najednou všechno šlo, nebyl žádný problém. Jakmile okamžitě se přestala na vás koukat, zjistili jste, že najednou, že to neumíte. Že najednou nic z toho nedokážete zase překročit. že jenom její přítomnost prostě byl zážitek a pomohla mi navrátit ten pokoj do toho mého domova. Pomohla mi najít ten můj potenciál. Už se tomu dlouhodobě nebráním, ale jsem velice šťastný, že ten potenciál prostě proudí a já nemusím jako vyloženě se dožadovat něčeho, že stačí jenom se upokojit, úplně přestat omezovat, najít tu hloubku toho svého potenciálu tím, že ho jenom přirozeně předám tomu vývoji. A to je právě ten chrám srdce. Já když jsem si to pak spojil, že ten brzlík a že tam je ta výchova a že to je ten domov a že to je ta Panna Marie, která nám říká, že máme své místo ve svém hvězdném domově, že prostě tam nikdo nás jako nevyhodil, že to je jako špatně celý. Tak říkám, to je úplně naprostý blaho. Já se teď cítím jako v tom mém srdci, cítím, že najednou se nebojím zářit, se nebojím, prostě najednou to pouštím a už se nenutím zářit. Už mám pocit, že se nemusím nutit zářit, protože jsem ten potenciál objevil. To je důsledek toho domova. To je obrovský dar, který nám tady celou dobu přinášela. Snažila se vlastně jako neustále nám osvětlit, jak k tomu dojít. Wow. Pro mě úžasný dar. Element ohně byl spojovaný s bytostí, která tady dlouhodobě teda byla spojená právě s tou krásou. A pro mě byla, říkalo se jí bohyně růží, nebo jako paní růží. Ale to byla bytost, která byla dlouhodobě tady jako zainteresovaná, protože ona celkově má do vínku, že spravuje rajskou zahradu. Ona je prostě jakoby ta, která umožňuje té rajské zahradě, aby každé naše poznání, které máme, aby stělesnilo nějakou rostlinku právě v té zahradě. A ona tam mohla vyrůst rostlinka. Takže ona zajišťuje to, aby ta krása byla. Aby takové rostlinky mohly tam vyrůst a pak jako odleskem přijít znovu sem, aby se jako mohly realizovat. Jako já jsem si uvědomil, že to je nádherná věc, se vnímat v té jemnosti kráse, vnímat se právě v té ladnosti, takže harmonie a synchronizace znamená, že jste opravdu na to předivo prostě tak naladěný, že jak to jakoby říct, že nenarušujete ten vývojový pohyb. Takže se snažíte být jakoby přilnavý. To mi připadlo úplně báječný, protože tu přilnavost, ta je důležitá, ta přilnavost. Vy dokážete pak líp číst všechno ve okolí. Ta přilnavost, ta jemnost zjemňuje všechno. Najednou už to nejsou strohý informace, najednou ta jemnost to ještě víc ten povrch a tu strukturu vyjasní. Takže pro mě byl velký dar vědět, že ta krása mě spojuje s tou rajskou zahradou. Že já, když vnímám tu krásu...
3: Přepojujeme na jiné studio svobodné

0: politické, o které mluvíte?
1: Tak obecně jsme stejně jako celý Západ, říkejme tomu past, když já si myslím, že se z ní může člověk dostat, že to není slepá ulička, respektive slepá ulička tím špatným směrem a z něho se ale dá vyjít a chovat se jinak. V této pasti jsme i proto, že přišla nová vláda a já nevidím vůbec novou politiku, ale vůbec. Já vidím akorát trošku jiná slova, přestřelky mezi jinými lidmi, přestřelky, které se vlastně mají zastupovat nebo vydávají se za politické jednání, řeči, formulace, invektivy, to nemá s politikou nic společného. Politika je systematická snaha mobilizovat moje vlastní síly, připojit k ním další a s jejich pomocí změnit situaci mojí země k lepšímu. Jenom mojí země, to je taky důležitý aspekt, který je třeba vždycky znovu opakovat a doufám, a to je trošku něco pozitivního, že se nemýlím, když říkám, že se vrací doba národního státu, národní identity, soustředění se na sebe, na to, co umíme, na co vám nejvíc záleží a co je pro budoucnost dnešní a dalších generací naprosto klíčové, a sice prospěch naší země, jenom naší země. A když si to takhle v úvozovkách egoisticky sformulujeme a chviličku přemýšlíme, tak zjistíme, všichni myslí úplně stejně. Na prospěch buď svůj vlastní, to je bohužel vlastnost domácích a světových elit dneška, anebo aspoň, když jsou to opravdu státníci, opravdu politici, opravdu vlastenci, tak na prospěch vlastní.
0: Nám děkujeme za sdílení. Petře, vám děkuji za úvod. Jste povídal o tom, že ta vláda aktuální teda jde v té politice starého řádu nebo té minulé vlády. Tak co je pro vás takovým největším zklamáním? Co je pro vás překvapením? Protože i spoustu lidí si slibovalo třeba nějakou změnu. Nevím, jak na to jste, diváci, napište nám. Jste zklamaní, spokojení, co vám vadí? Ale Petře, co je pro vás ten největší?
1: Že se změnila pouze retorika. Ve skutečnosti, když se ptáme, a to musí každý, kdo se vážně zabývá politikou, když se ptáme, co zůstane, co se opravdu změnilo, jaká je legislativní změna, jaké jsou společenské změny, jaká je schopnost mobilizovat společnost ze strany té nové vlády, tak zjišťujeme nic. Nic se neděje, všecko, co bylo slibováno, se buď to uskuteční polovičatě, nebo spíše vůbec ne, nebo je to odročeno. Já bych si třeba od vlády, která chtěla být opravdovou alternativou vůči té předchozí vládě, tak bych si od ní sliboval, že za každou cenu, a ať mi nikdo neříká, že to nejde, když je politik schopný a důsledný a důrazný, tak jde skoro všechno. Kdyby tato současná vláda uzákonila hotovost v ústavě, kdyby uzákonila možnost, právo člověka na analogovou existenci, kdyby uzákonila všechny ty základní věci, které se týkají národní identity, to znamená postavila se, obrátila se proti snahám rozmazat jednotu národů ve smyslu jejich chování, zvyků, tendencí a historie. Nic z toho nevidím a dokud něco takového neuvidím, tak nemohu mluvit o nové politice.
0: Napište nám, já jdu na otázky od vás, které tady přistály. Co dnes Evropa, Petře, odmítá pochopit, ale do 5 let bude muset?
1: To je hezká otázka, to pasuje k tomu, co se právě odehrálo a ještě vlastně doznívá ve Španělsku v té exklávě Ceuta, která byla obětí invaze afrických barbarů. A ta země se zpočátku předstírala, že se brání, pak se ukázalo, že se vůbec nebrání. A tahle ta událost nám opět přivedla na scénu téma, o kterém na které si vlastně Evropané až příliš jednoduše zvykli, a sice neřízená migrace, migrace z cizích kultur, migrace z kultur, které nejsou identifikovatelné jako kompatibilní s naší kulturou, které dokonce ostentativně odmítají přizpůsobit se. A každý, kdo chce důkazy, tak stačí, aby se trošinku jen zalistoval ve statistikách kriminality a jen malinko se informoval, tak zjistí, že to, co se odehrává, je invaze do Evropy. K tomu jen takovou malou odbočku. Já jsem v roce 2017, mimochodem na mém blogu na Blogosvětu, jsem ten text znova zveřejnil. V roce 2017 jsem v Dnes zveřejnil text, který se jmenuje Migrace je invaze. Migrace je vlastně válečná operace. Tenkrát jeden můj dobrý známý a většině diváků a jistě známý bezpečnostní analytik, já ho nebudu jmenovat, mi napsal, že to je eticky naprosto nepřijatelné. A já jsem mu napsal, etiku a morálku nelze ubránit proti nemorálnosti morálně. My se musíme zásadně, radikálně bránit. A ta dikce toho tehdejšího článku byla, Evropa se bude schopná ubránit téhleté invazi, tomuto zaplavení a tomuto okoření, až z ní bude pevnost Evropa. A to je to, co do 5 let, doufám, že dříve, když to zůstane jenom na bruselské administrativě, tak to možná bude trvat ještě díl, ale do 5 let se bude muset Evropa smířit s tím, že se musí bránit, a sice formami, které budou produkovat nepěkné obrázky, kterých se tak bála kancléřka Merklová a otevřela proto v roce 2015 hranice do Kořán, protože nepěkné obrázky znamenají, že ta společnost si uvědomuje, jak hrozné nebezpečí hrozí a jak důsledně a zásadně a neústupně se musí bránit. To si myslím, že je tendence toho, co se do 5 let vyjasní. A ještě jenom takovou malou zobecňující myšlenku. Podobná invaze, jako je invaze migrantů, se právě odehrává, a to je zajímavé, jak budou na to diváci reagovat, jako invaze robotů do naší společnosti. I to je invaze cizí kultury. Invaze kultury, která nás, když se jí nebudeme bránit. A já mám v tom velmi radikální postoj, který samozřejmě se musí rozvést a tolik času nemáme, my ji musíme zastavit, která nás, když tohle neuděláme, tak nás zničí stejně, jako nás zničí migranti. A tuhle tu myšlenku právě teďko rozpracovávám a vidím tam v obou případech bezmocnost té sité a tudíž hloupé společnosti, která se stala infantilní. Pokud jde o ty roboty, tak je to hrajeme si, jak je to krásné mít čip v prstu nebo mít čip na hodinkách, předstírat, co všechno umím. Stejně tak jako ta pestrá společnost, kterou nám vykreslili všichni ti, kteří z neřízené migrance profitují. To je vlastně charakter stejné valící se vlny, která tuhletu civilizaci, když se nebude bránit, když se nevschopí, tuhletu civilizaci pohltí. A to bych si opravdu nepřál, já myslím, že nikdo z nás, kteří jsme se tady dneska setkali.
0: Děkuju. Diváci, napište nám a děkujeme za sdílení. Petře, já se vrátím k té migrační situaci ve Španělsku. A první otázka mířená na média. Já jsem sledoval v určitém úseku, že média hnedka druhého dne, co to vypuklo, tak prvních 40-50 tisíc migrantů, imigrantů z Maroka, ta média v podstatě oslavovala druhý den, že se podařilo španělské vládě Pedro Sanchezovi 90, 95%, 98% těch migrantů dostat zpět. Nicméně, proč to říkám, je to, že jsem sledoval i influencery a youtubery Američany, kteří se vydali přímo do Ceuty a natáčeli tam. A tam byly v podstatě i záběry zoufalých žen, které se bojí do ulic. Byly tam záběry těch stanů, kde oni stanují, okupovali centrum města a vypadalo to trošičku jinak, než to, co hlásali evropská média. Moje otázka zní, našel jste mezi těmi médii, evropskými nebo českými, nějaké opravdu taková média, která by kriticky a úplně alarmicky, tak jak vy tady říkáte, se k tomu stavěla? Nebo to pro vás bylo v tom liberálně levicovém stylu, že všechno je v pohodě, že Pedro Sanchez v podstatě jako dělá, co má a nic se neděje? Jak to vnímáte, ta média a jejich stanoviska k té situaci?
1: Tak máte samozřejmě pravdu, to já média už dlouhodobě považuji za vážné nebezpečí pro přežití naší civilizace. Média, kterým říkáme mainstreamová, jsem radikálně vypnul, jak česká, tak mezinárodní. A když se do nich koukám, tak jenom proto, abych si ověřil něco, nějakou hypotézu, kterou jsem vytvořil na základě mých informačních zdrojů, mého informačního programu, který samozřejmě v sobě obsahuje pro a proti, který nepoužívá jenom jeden zdroj a v každém případě ví, že nemá používat ten mainstreamový zdroj. Pro mě je docela, ani to není vlastně problém nebo nepochopitelné, ale je to zarážející, jak jsou podle mého názoru média motivována tuhletu dezinformační politiku provádět. Jeden směšný, když v části ještě, tak říkají, zhruba pochopitelný motiv je, že jsou ideologicky zatížení, že opravdu mají představu o tom, navzdory všem každodenním důkazům, které dostávají, že ten pestrý svět bude opravdu lepší, nebo by byl opravdu lepší a krásnější a že stojí za to. Že mají, to je jedna naprosto mylná hypotéza, kterou může věřit jenom někdo, kdo je buď to zaslepený nebo intelektuálně zcela deklasovaný. Podobná hypotéza je ta, že my je už přizpůsobíme. Oni se nám budou časem podobat, zrovna tak tak neudržitelná. A konečně ta třetí téze téhleté argumentační linie a sice morálka. My musíme pomáhat i za cenu sebeohrožení. Hned v roce 2015 řekl jeden německý filozof, velmi významný myslitel, se kterým většinou souhlasím v některých otázkách, ne, a to je celkem irelevantní, on řekl, neexistuje morální povinnost k sebevraždě. A tam je obsaženo úplně všechno. Tahle ta motivace těch, řekněme, věčně pubertujících, naivních, od světa odcizených, skládá se asi z těch bodů, je nepřijatelná pro někoho, kdo si živí tím, že vysvětluje ostatním svět, protože to nemá s vysvětlováním světa nic společného. Existuje jeden významný novinář, ne český, který když se řekl, podstata novinářství je říci, co je. To je, když to domyslíme, jak je to naprosto skvělá, já mám rád krátké a úderné myšlenky, naprosto skvělá a přesná myšlenka, to tihleti lidé nedělají. A potom existuje druhá skupina, kteří prostě kolaborují, kteří se nechali koupit, kteří splácí hypotéku a to není pro mě žádná omluva, když moje hypotéka ohrožuje existenci mého národa. To jsou ti, kterým mohu jenom opovrhovat. Bohužel jich je, řekl bych, většina, kteří dobře vědí, co je, ale chovají se tak, aby z toho oni profitovali. Přičemž je to samozřejmě krátkozraká kalkulace, protože dříve nebo později, když nezabráníme těm tsunámím, o kterých jsem hovořil, já teď momentálně mě zaměstnává hlavně to druhé, hlavně to technické, ale teď se ptáme o pomigrantech. Když se zabýváme těmito tsunami, tak nás dříve nebo později pohltí a doufám, že se nám podaří se jim oběma ubránit a to migrační bude pravděpodobně plauzibilnější, to ohrožení je zřetelnější a doufám, že ta obrana přijde opravdu hodně brzy. Potřebujeme to.
0: Děkuju. Dívat se, napište nám, děkujeme za sdílení. Petře, než opustíme toto téma, klidně vaše stručná odpověď. Kdo podle vás za to může? Je to řízená záležitost z marocké strany nebo tam je vliv cizích mocností? Protože ty vlny jsou opravdu, to není 5-10 lidí, to je desítky tisíc mladých mužů v nějakém určitém věkovém mezi.
1: Dobře, tak stručně heslovitě na prvním herním plánu je to záležitost tajných služeb, které ať už z toho nebo onoho důvodu, já bych tady typoval na americkou a izraelskou, případně britskou, tajných služeb, které se chtějí s tím způsobem revanžovat nekooperativnosti španělské vlády, pokud jde o iránsko-americkou vládu. Oni jim zakázali přistávat na základnách ve Španělsku. To by už jenom tu věc prodlužovalo. Maroko v tom hraje roli proto, že je v podstatě velmi úzce spjato s americko-izraelskou koalicí, která zastává, a to v Americe není tak jednoznačné, v Izraeli dokonce z pochopitelných důvodů. Tady je vlastně to vyzvání mluv krátce, je trošku problematické, protože izraelskou situaci pochopit a rozumět jí a neodsuzovat jí paušálně. Není tak snadné, ale je to nutné udělat. Ale nebudu to tady dělat. Každopádně ta americko-izraelská aliance se postarala o takzvanou Abrahamovu smlouvu. Členem té Abrahamovy smlouvy je také Maroko a její součástí je právě úzká spolupráce na podporu zájmu těchto americko-izraelské koalice. A k tomu to vysvětluje i to, co jsme viděli, ty obrázky, jak vezou migranty vojenskými nebo policejními vozy k hranici, jak je pouští přes hranici a tak dále. A tak dále. A teď bohužel ještě jednu větu musím říct. To je první herní plán. Druhý hlubší herní plán je herní plán plutokracie, to znamená těch nejbohatších na tomto světě, jejichž cílem je na prvním místě rozmazat identitu západní civilizace. Rozmazat v úvozovkách bělost Evropy z důvodů, které tady nebudu rozvádět, protože by to vedlo moc daleko, ale které jsou úplně tak důležité, že už po léta, od samého počátku, od roku 2015, dělají všechno proto, aby migrace pokračovala. Přesto, že evropské národy se tomu vzpírají.
0: Děkuju za vaši odpověď. Diváci, taky napište nám, děkujeme za sdílení. Otázka, která následuje, nehrozí, že se Evropa připravuje na válku, ale ekonomicky prohraje mír?
1: Si myslíte, ty zbrojní programy a představy některých evropských exponentů o tom, že by byli do těch a těch let schopni postavit se Rusku, tak to vůbec neberu vážně. To je technicky teď nejde o nic jiného, než jedna z mých specializací, o tom jsem psal taky svoji habilitační práci, je bezpečnostní politika a do dneška se s ní velmi intenzivně zabývám, takže vím, o čem mluvím. Evropské státy a jejich armády nejsou schopny skutečně bojovat proti Rusku a vědí to. Je bohužel nezodpovědné, že svým národům namlouvají opak a ještě nezodpovědnější je, že vydávají peníze na projekt, který nebude úspěšný, ale ty peníze už budou vydané. Ty peníze, které Evropa ekonomicky bolestně potřebuje, nemá je, protože je v hospodářském soupeření ve světovém měřítku vlastně na posledním místě, a kolegové byli dokonce v jedné v jednom uzávěru, v jedné smlouvě Evropské unie bylo napsáno, že chceme být do roku 2020 nejrychleji rostoucí ekonomickou zónou na světě. Tak se na to podívejme. Právě proto, že Evropa vůbec není na tom ekonomicky dobře, je nezodpovědné investovat do války, kterou nemohou vést a nemohou vyhrát. A tím pádem zhoršovat situaci obyčejných lidí. Není divu, že vlastně všude v Evropě, když se podíváte na ty tři klíčové země, Velká Británie, Francie, Německo, tak jejich vlády jsou svrchovaně neoblíbené. Místy nejneoblíbenější v historii. To jim zřejmě vůbec nevadí a ty finance plynou dál, právě proto, že oni mají také svoje motivace a svoje zájmy, ale to už zase by vedlo moc daleko.
0: Klidně diváci, pokud byste si přáli rozvětvit nějaké téma, napište. Můžeme se na něj podívat samozřejmě v dalších vysíláních s Petrem. Jaké tři věci musí Česko udělat, Petře, podle vás, aby bylo připravené na svět roku 2030?
1: Já nevím, proč. Já vlastně na jednu stranu chápu, to jsou taková jako hezky se to řekne, do 10 let, do 5 let a tak dále. Mě vadí neochota a neschopnost těch, kteří si říkají elity teď v našem národě, ale jejich charakteristiky jsou stejné s charakteristikami takzvaných elit i v jiných národech. To znamená, vůbec tam nemají co dělat na těch pozicích, které obsazují. Že tyhle ty elity nejsou schopny rozeznat, co se musí stát. Vy jste zmínil moji připravenou knížku. Jedna z motivů, proč jsem ji začal psát, byla právě, abych ukázal, že evropská a tím i západní civilizace se dostala na rozcestí, na skutečné rozcestí, a sice rozcestí, které je charakterizováno vyčerpaností západního modelu. Západní model je vyčerpaný v ekonomickém, politickém a etickém slova smyslu. Západní svět je demoralizovaný. A cesta, kterou jedinou vidím, a tam teď přicházím k odpovědi na tu vaši otázku, je začít změnit systém s tím, že dobře víme, že ze zhora se nezmění, protože tam sedí ti, kteří tam nepatří, a v tu chvíli, kdyby začali měnit systém k lepšímu, tak by jako první museli propustit sami sebe. Musí se začít měnit systém od spoda a musí se začít měnit směrem k infiltraci v pozitivním slova smyslu, infuzi elementů přímé demokracie. Jinými slovy, lidé už ti tam dole, my, obyčejní lidé, už nemůžeme, nesmíme politiku jenom konzumovat jako jakousi nekonečnou soap operu v novinách, na kterou se díváme se zájmem, s odporem a nebo s nadávkami. My ji musíme tam, kde na to máme, a to jsou lokality, my ji musíme začít sami utvářet od spoda. A od spoda je možné utvářet politiku i takovou, ve které je více demokracie, protože to, čemu se dneska říká parlamentní demokracie nebo reprezentativní demokracie, už dávno neexistuje. O tom píšu v té knize a mluvím o tom už léta. To si vlastně můžeme teď uspořit. To znamená, aby Česká republika měla otevřenou cestu do budoucnosti, ať do roku 2030 nebo později, tak se musí změnit postoj národa k tomu, jakou odpovědnost mají oni sami za svou politickou a ekonomickou budoucnost. To znamená přestat se povolovat na pohovce, přemýšlet o tom, kam pojedu na prázdniny, a starat se o to, co můžu udělat v mém bezprostředním okolí tak, aby se moje budoucnost mých dětí, aby se zlepšila, aby se obrátila opačným směrem, než se posouvá teďko. Teď se posouvá směrem k technodiktatuře. A všichni, nebo velká většina, bohužel, evropských národů si toho vůbec nevšímá a nic proti tomu nedělá. To je základní a vlastně jediný předpoklad. Když tenhle nesplníme, tak se nemusíme dál o nic starat. tak už se o nás VEF nebo kdokoliv jiný už postará o to, abychom byli odčipovaní a označení QR kódem a řiditelní a fízlovatelní až do nekonečna a nebudeme mít vůbec žádnou šanci žít skutečný lidský život. To znamená, to je základní předpoklad, obrátit, změnit perspektivu obyčejných lidí.
0: Pane Robešku, děkuju. Pro mnoho lidí je to, co vy říkáte, tak jak se mi to jeví na sociálních sítích, stále vzdálené, protože žijeme v nějaké určité době hojnosti. Kdybyste měl vybrat nějakou, abyste vysvětlil divákům dnešní dobu nebo rizika, a měl byste vybrat nějakou historickou paralelu, kterou byste vybral a proč?
1: No tak je to... Tady docela pomáhá ten, řekněme, organický model historického vývoje, který hovoří a jakkoliv to zní příliš jednoduše, tak si myslím, že na tom hodně je. Historie nám to ostatně potvrzuje o tom, že velké říše vznikly, dosáhly zenitu a zanikly. A v tom případě se nám hodí úplně nejlíp, o tom se taky nejčastěji mluví, tak a lidem to bude asi taky nejpochopitelnější, to pozdě římská dekadence, to je situace naší společnosti, v chování, v preferencích lidí, v chování elit, řekněme takzvaných elit, v těžištích toho, oč se starají podnikatelé, v perverzní nadvládě peněz nad vším, prostě ekonomizací, prostě ten bůžek peníze, který dominuje všechny představy každého na jakékoliv úrovni společenského života. To jsou rozpad toho systému, který vlastně každou společnost nějakým způsobem udržuje pohromadě, je charakteristický pro tu římskou a je bohužel charakteristický i pro tu naši. A vlastně můj motiv, proč vůbec se pohybuju ve veřejném prostoru, protože ve skutečnosti mě zajímá vlastně víceméně soukromně pochopit a poznat, co se děje a najít si i, naformulovat si i nějaká řešení, ale už mě potom celkem není tak důležité, já už jsem s nimi spokojen a pro sebe mám tu otázku uzavřenou, nemusím už potom mít nějaký potlesk nebo nějakou odezvu, ale právě protože si uvědomuju, že tohle ten privatismus si nemůžu dovolit, že na něj nemám právo, že se musím snažit lidem říci, co si myslím a hlavně na rozdíl od mnoha kolegů jim říci konkrétně, co by mohli dělat. A to jsou věci, které...

schopen. A jestliže toho schopen není, tak vlastně nemá právo na to existovat. Pak už je to, pak už je ta degenerace uzavřená. A ti, kteří nedělají nic, a naše země bohužel nepatří k těm nejrevolučnějším a je tudíž má nakročeno úplně špatným směrem, ti nemají dobrou budoucnost. V Německu se odehrává velmi zajímavý proces, proces, který je vlastně jediným příkladem toho, že by demokracie mohla ještě být změněná k lepšímu od zhora. To je skutečně naprosto izolovaná situace Německa, která vlastně odporuje tomu, co jsem říkal, změna přijde jenom zdola. Ano, ve skutečnosti musí přijít jenom zdola, ale Německo je vlastně jediná evropská země, která má tu šanci, že změnou vlády v některých spolkových zemích, a tady je, řekněme, ironie nebo laskavost historie, která spočívá v tom, že to jsou země bývalé NDR s lidmi, kteří dobře vědí, co to je diktatura, a na rozdíl od našich lidí to ještě nezapomněli, a ačkoliv by si znal, tak naši lidé mohli velmi dobře všímat toho, jak je diktatura obklopuje, tak ty východní Němci to registrují a podporují velmi masivně vlastně jedinou skutečně opoziční stranu v německé politické scéně. To patří k té degeneraci, že degeneraci demokracie, že vlastně neexistuje žádná skutečná opoziční strana. A to platí i pro naši českou politiku. Je mi líto, protože, jak říkám, mluvit to neznamená odlišnost. Mluvit jinak to umí každý a může se kdykoliv otočit a mluvit zase úplně jinak. A to taky známe. To znamená, mluvit je jenom smysluplné tehdy, když je to předstupeň k činům. A tahle ta strana, ta alternativa pro Německo, má právě díky tomu, že existuje ta, řekněme, ta historicko-sociopolitická specifičnost východního Německa, má šanci právě teď, hlavně první datum, které je důležité, je 6. září, kdy se bude v Sasko-Anhaltsku volit nová lokální vláda, oni jsou to spolkové země, tak teda ta jedna spolková země bude mít novou vládu a tam má velké šance AfD s politikem, kterého bych si přál mít u nás, aspoň polovičně tak dobrý, jako je on, Ulrich Siegmund se jmenuje, a ti mají šanci na to získat absolutní většinu. A to je opravdu, jak říkám, jediný v Evropě zcela izolovaný příklad toho, kdy ta skomírající a zanikající reprezentativní demokracie ještě má rudimentální poslední zbytky své funkčnosti. A nebylo by nic krásnějšího, než kdyby se to v Sasko-Anhaltsku podařilo, protože následuje potom Mecklenburgsko a následuje Berlín. To jsou obě země, ve kterých zejména Mecklenburgsko je země zrovna tak bývalého východního Německa, kde ta situace je velmi podobná. A tyhle ty strany, jediná opoziční strana AfD by mohla skutečně zásadně změnit vývoj, a v tu chvíli, když se to stane právě v Německu, tak nejenom Německa, ale i Evropy. Ale k tomu je třeba i říct si to, často mám dojem, teďko nemluvím jenom o Německu, teďko mluvím spíše o západní Evropě. U nás jsem tohleto zatím nepostřehl, i když jsem si jistý, že ten či onen tím s tím neuvažuje, že jakoby západoevropské vlády vysloveně záměrně provokovali svoje občany k tomu, aby se pokusili o nějakou formu občanských nepokojů, nějakou formu občanské války, aby poté mohli nasadit vojsko, vyhlásit výjimečný stav a vymazat demokracii úplně. Zatím ji vymazávají, tak říkajíc, po tajmu, přes mainstreamová média, přes hrátky z etablovaných politických stran mezi sebou, každý s každým, ačkoliv dělají, že jsou odlišné. Zatím se ji snaží jenom rozmazávat a v tu chvíli by bylo možné ji zakázat. A to si myslím, že je ten stav připravenosti jít do ulic a ta číhavost vlád, které
protože již nejde

0: nejsou schopny úspěšně vládnout, musí se utíkat k represivním opatřením a dostali by šanci nebo čekají na šanci taková represivní opatření vyhlásit. To se může stát v Německu. Každopádně, jestliže ten Ulrich Siegmund vyhraje Sasko-Anhaltsku, tak je třeba počítat s tím, že extrémně levicová seskupení se budou snažit vyvolat nepokoje a budou postupovat násilně. Záleží na tom, na čí straně bude Bůh a na čí straně bude štěstí, jestli se podaří tenhle ten problém vyřešit tak, aby nedopadl, jak jsem naznačil, aby nedopadl něčím takovým jako výjimečný stav a adieu demokracie.
1: Co vy na to, diváci, napište nám své názory. Děkujeme za sdílení. Petře, vám děkuju za vaši otevřenost. Audiozep. Jak vidíte budoucnost Ukrajiny, jejich panteon hrdinů, vůdce Zelenského či všeschopného Budanova?
0: Ukrajina je nešťastná země. Ukrajina je zneužitá a zničená země. Jejíž lidé jsou jako ty a já, a kteří jsou oběti vlastně úplně stejných sil, jako ty, které se snaží třeba rozmazat identitu evropských národů tím, že k nám pouštějí barbarské kmeny z doby kamene. A Ukrajina je toho opravdu masivně obětí. My všude jinde v Evropě zažíváme úpadek demokracie spíše v tom materiálním, emocionálním, morálním, informačním rozměru. Tam umírají lidé. A jenom velmi malá část, a řekl bych, že teďko už vlastně zcela zanedbatelná část ukrajinského obyvatelstva sdílí ty cíle, které se snaží prosadit její vláda. A ta mechanika je tam vlastně víceméně stejná, to je taky něco, řekněme, nadčasového. Vláda, která již nedokáže vládnout tím, že dobře, pozitivně motivuje lidi, že jim něco nabízí, že vytváří konsens, tak místo, protože už to nedokáže, nemá co nabídnout, tak používá násilné prostředky, nejoblíbenější prostředky, to teďko není o Ukrajině, to je, dejme tomu, o západoevropských státech, je vnější nepřítel. Západoevropské státy mají vnějšího nepřítele, v první řadě Rusko a potom Čína. Do jaké míry to je pravda nebo není pravda, potom by se dalo udělat jedno vysílání, to nechci mluvit, ale v Ukrajině jsou ty síly, které jsou u moci momentálně, řekněme už, kdyby teď se konaly svobodné volby, tak by prohráli. Tyhle ty síly snaží za každou cenu udržet se u moci a to znamená, oni mohou dělat jenom to, co dělali doposud, to znamená bojovat. Teď nemluvím o tom, kdo si válku začal, co bylo předtím. To je hrozně dlouhý a složitý problém, na to nemáme čas. Teď ta otázka je dnes a tady. A v té situaci dnes a tady je budoucnost Ukrajiny v mých očích tragická. Ta může vést až k tomu, že ten stát zmizí. Na rozdíl od toho, co nám, jak v Čechách, tak všude v Evropě mainstreamová média říkají, to, co se Ukrajincům daří s dronovými útoky, je pro člověka, teď znovu odkazuji na moji bezpečnostně politickou kompetenci, je z vojenského hlediska, to není, jak se německy říká, Kriegsentscheidend. To není to, co rozhodne válku. To je jenom to, co je dobré pro titulek, ale ta skutečná poměr sil a posun fronty a možnosti nepřítele, možnosti Ruska jsou takového charakteru, že tyhle ty vlastně partizánské akce hrají jistou roli, ale nerozhodnou válku. Válku rozhodne to, jaká bude příští zima. O to se právě teď starají teď v úzovkách a s negativním podtónem Rusové tím, že bombardují veškerou infrastrukturu, která se týká normálního života. A to se projeví nejpozději v zimě s tím, že, jak říkám, může to dojít, když Ukrajina nebo její vláda nebude ochotná, nebo jí to nebude dovoleno. To je taky jeden z aspektů. Uzavřít mír, kapitulovat, tak se může stát, že tahle ta země zničí, zmizí z mapy. Jakkoliv tragické to je. To je opravdu něco, co má tu syrovou, tragickou charakteristiku historických událostí. To je ta tragédie lidství a vůle a chtivosti pomoci a penězích, která se tady odráží v tom, že statisíce lidí kvůli tomu umírají, státy skomírají, případně zaniknou, jenom proto, aby se pár promile obyvatel světa obohatilo ještě víc. A to je hrůzná, vlastně totálně deprimující perspektiva, která by člověka vlastně vedla do pesimismu, který mi není vlastní, a proto se snažím dělat, co mohu k tomu, aby se věci zlepšily, ale tady by byly všechny důvody k tomu být smutný za Ukrajinu.
1: Robišku, ještě k tomu, co jste povídal, děkuju. A pan prezident Zelenský se nechal slyšet, že volby v čase války by pro Ukrajinu znamenalo tsunami, které by rozdělilo zemi. My jako západní země, evropská, jak v tom číst, protože se to stává předmětem samozřejmě ruské propagandy, zároveň v západních zemích, potažmo USA, o tom polemizují, zda to už není mimo nějakou legitimitu prezidenta Zelenského. Jak v tom vyčtete, v tomto citátu? Je to oprávněná pozice, nebo je zcela spochybnitelná?
0: Jak jeho hlediska je naprosto oprávnitelná, jako kdybych to chtěl opravdu vyostřit úplně do největšího extrému, kdybych byl na jeho místě, tak argumentuji úplně stejně, protože on se právě obává voleb. Samozřejmě, že by volby během války byly spojeny s obtížemi, ale to ještě neznamená, že proto, že by byly spojeny s obtížemi, není třeba vyzkoumat znovu, tím spíš, že výzkumy veřejného mínění tím směrem se ubírají, vyzkoumat znovu, jestli ta bývší většina pro prezidenta Zelenského ještě pořád existuje. Pro mě je to jenom oddalování jediného zásadního rozhodnutí, před kterým samozřejmě ukrajinská vláda váha a nechce se mu postavit, úplně pochopitelné, protože jde o jejich vlastní pozice, o jejich vlastní existenci. Oni jsou ti, kteří v případě, že dojde k nějakému částečnému ukončení nebo dokonce ke kapitulaci, ke ukončení války nebo dokonce ke kapitulaci Ukrajiny, v tu chvíli jsou oni ti, kteří ztratí svoji pozici. To nezažívá nikdo rád. To znamená, ta reakce nebo ta argumentace, tady opět slova, včera byly taková, dneska budou taková, pozíci budou taková, jak se mi to bude hodit, slovy se dá obhájit, to je rascos, ale fakta zůstávají. To faktum číslo jedna je, že Spojené státy už nejsou schopny, to je důležité, a protože se vyčerpávají, už jsou vyčerpaní tou dlouhou válkou na Ukrajině, tím, že ji Ukrajinu zásobovali velice velkoryse zbraněmi, k tomu přistoupila válka v Iránu, která arzenály ještě dále vyprázdnila, to znamená, to slovo schopně je na místě a ani nejsou ochotní, ale i ten prostě politická nálada ve Spojených státech už není nakloněná tomu, jestli někdy vůbec byla, podporovat Ukrajinu za každou cenu a do nekonečna. Ty evropské státy, ty nemají nic. Kdybychom se ptali o tom, jakou akceschopnost má třeba britská armáda, tak jsem nedávno slyšel jednoho analytika, který je přímo z Británie, bývalý diplomat, který říká, momentálně má Británie nasaditelných 10 000 mužů. Jako to zná, do boje může jít 10 000 mužů a v tom je všechno. V tom jsou i sanitáci, kuchaři a tak dále. Nic víc není. Nemluvě o tom, že jejich zbraňové arzenály, protože kasírovali všichni Evropané, kasírovali takzvanou mírovou dividendu po zániku Sovětského svazu do té míry, že na své armády s prominutím kašlali, neudělali pro ně vůbec nic a z toho důvodu jsou jejich armády vlastně neschopné opravdu bojovat. Ta iniciativa vyzbrojit, ano, a to je možné na úkor životní úrovně obyvatel, protože zbrojní investice nejsou produktivní. Ty jenom se statistice se ukáží jako vydané peníze a co si jako růst, ale ty neprodukují další zisky. Zbrojní investice jsou investice do zbraní, které se jaksi zúročí tím, že se použijí a když se použijí, tak to dopadne tak, jak většinou války dopadají. To znamená, tyhle ty iniciativy do roku 30 budeme mít bojeschopnou armádu, můžou být proveditelné, ale jak silná a bojeschopná bude vůči, dejme tomu potenciálně vůči Rusku, o tom mám jako člověk, který, jak říkám, a už to potom opakovat nebudu, se v bezpečnostní politice trochu vyzná, o tom mám své pochyby.
1: Děkuji za vaši doplňující odpověď. Otázka, která k vám míří v návaznosti, možná i kdo bude vítězem nového světového řádu? USA, Čína, Rusko, Indie nebo někdo jiný?
0: Otázka, jak definujeme vítězství? Vlastně velmi chytrá otázka, protože se líbí, protože si myslím, že na ní mám odpověď. Protože to je otázka i po směru vývoje. Je otázka o kritériích toho, co je vlastně vítěz, no? Nebo jak je charakterizovaný vítěz. Třeba bychom dneska jako na první pohled řekli, no a kdybychom použili jenom ten rast ekonomického uvažování, tak bychom řekli, samozřejmě Čína. A v tom ekonomickém rozměru by to bylo pravdivé. Jenom je třeba vzpomenout na to, co jsem řekl na začátku. Ten západní model kapitalismu je vyčerpaný ve smyslu svojí výkonnosti a udržitelnosti pro budoucnost. Opravdu velcí ekonomičtí myslitelé, jako Ricardo třeba, nejenom Marx, ale jako Ricardo, jako Schumpeter, jako John Maynard Keynes, ti už před 100 lety řekli, kapitalismus je konečný. Kapitalismus není nekonečná forma produkování a života v blahobytu. Kapitalismus je konečný a jeho výkonnost se vyčerpá a tím z různých způsobů, z důvodů, a to nemůžu tady rozvírat, to bychom se právě nikam nedostali, nepřežije jako vyústění šťastné budoucnosti lidstva. To znamená, ten vítěz je ten, který je organizovaný kapitalisticky, tak to vůbec není. Já bych řekl jenom to, že dneska Čína vypadá tak dobře ekonomicky, souvisí s tím, že ona začala ten turbo pohyb toho pozdního kapitalismu, řekněme o 20-30 let později, a ty, kteří jí vlastně byli příkladem, to znamená Spojené státy a ostatní západní mocnosti, už mezi tím ten potenciál toho kapitalistické výrobního způsobu vyčerpali. Číňané to mají teprve před sebou. To znamená, Čína je nominálně jenom ekonomicky viděno ten pravděpodobný favorit a vítěz, ale zároveň je to jenom otázka, že přijde později do konce té slepé uličky, která se pojmenová právě tím kapitalismus není věčný, není nic, co zůstane na všechny, na věčné časy. Já bych řekl, to je hodně velká hypotéza, jenom abych to trošičku odlehčil, jako dal tomu nějakou jako substanciálnější podobu, protože v mých očích není ekonomizace všeho, není ideál a není to, co vlastně definuje nejlepší společnost. Že když se podíváme na to, jaké plody právě vytváří ekonomizace, a sice ve formě AI, o které už i ty největší nadšenci musí vědět, jak problematické aspekty v sobě má, tak ta ekonomizace není ani v tomto ohledu důkazem toho, že všechno správně. Já si myslím, že Evropa, která je momentálně v velké defenzivě, ekonomicky vlastně se deindustrializuje, že by mohla by být ten kontinent, který by opět získal iniciativu tom civilizačním vývoji, a sice tím, že by se pokusil odpoutat od toho idiotského axiomu nadbytek a soustředit se a říci si, ekonomika je důležitá, ekonomika není všechno, my nepotřebujeme nadbytek. A to je zase, to jsme my lidi tam dole. Tak my se musíme sami vychovat, pochopit to a díky příkladům, které už mezi námi existují, tu cestu jít. My chceme dostatek a zároveň chceme vytvořit úplně jinou společnost. Ne společnost, ve které vládne ten nejbohatší. Vypadá to jak utopie, iluze, všecko možné. Když se podíváme na to, co nás čeká, když nebudeme přemýšlet o tom, jaké jsou alternativy ke kapitalismu, tak ta utopie a iluze je ještě aspoň něco smysluplného, které hledá odpověď. Že to, co nás čeká, když kapitalismus v té formě toho technokapitalismu zvítězí, tak to je zánik lidstva. Abych to zkrátil, tak říkajíc. Ale mohu jich to rozvést, ale na to nemáme čas.
1: Se zkrátil do slova.
0: Zkrátil se.
1: Čekají nás ještě poslední otázky, Petře, tak asi pojďme na tu první z nich. Olivie Vesela, vracíme se do Evropy. Komu nejvíce vyhovuje úpadek Evropy? A kdo z něj profituje, podle vás?
0: Spojené státy vždycky. Spojené státy vždycky říkali, jak rádi jsou, když Evropané jsou silní. Jak všichni předchozí prezidenti to opakovali a žádnému jsem nevěřil. A ti, kteří trošku přemýšleli, tak jim nevěřili se mnou. To není nic zlého. To je, prostě my musíme si uvědomit, že politika není hledání dobra pro všechny, není zlepšování světa. Politika je dosahování moci pro sebe. Potažmo pro seskupení, kterému vládnu nebo které za mnou stojí, ať už to je národ nebo nějaká korporace. To znamená, ta tendence hledání správné cesty ve smyslu, jak zabránit tomu úpadku, je nutně spojená s tím, že se odpoutáme od toho, co bylo, od toho axiomatu nadbytku a přejdeme k perspektivě ličtější společnosti dostatku. A zánik Evropy by se mohl potom najednou stát a změnit do nového rozkvětu, nového stylu myšlení a života. Mimochodem tady odkazuju na velmi zajímavou studii, já ji často i cituji, ale to je tak chytrá, že to není nikdy dost často, od Johna Maynarda Keynese, jak budou ekonomicky žít naši vnuci. Napsal ji před 100 lety a to je velmi, velmi chytrá a řekl bych i buditelská nebo osvětová představa o tom, jak by měl svět, na čem by měl být postavený. Já to tady nemůžu rozvádět, ale to jeho hlavní dikce je právě odvrátit se od toho otroctví vůči materii a pokusit se tu společnost zličit. On říká, že lidstvo pak konečně, a tenkrát 25 to napsal, takže vlastně máme teď právě to století, za 100 let bude, lidstvo vystoupí z té studně hrabivosti a chtivosti na světlo a bude se orientovat jinak. To jsou pro mě ideje, které jednak se ověřují tím, jak kritická je situace západní civilizace a tím, že jestliže hledáme nějaké východisko, tak ho nemůžeme hledat na té stejné cestě, jakou jsme šli doposud.
1: Diváci, znovu, napište nám, jak to vnímáte. Toto nejsou jenom posluchové rozhovory, jsou také tvořivé, tak tvořte s námi, jak to vnímáte, pište. Petře, kdo je podle vás ze současné vlastenecké scény vhodný kandidát na prezidenta?
0: Nikdo. Ten první důvod je, ten, kdo půjde do prezidentské kampaně proti Petru Pavlovi, prohraje. Ten jeho náskok je ve smyslu, co za ním stojí, kdo za ním stojí, jak se projevuje, tím nemyslím, ani že bych jeho performance obdivoval, naopak, ale jeho PR je vynikající. Podoba s prezidentem Masarykem je frapantní. Kultivace téhleté podobnosti je jenom logická a já na jeho místě bych to dělal stejně. To je jako je třeba říct, já se tady u mě, já se sice vypadám často, že jsem hodně rozjitřený, ale vždycky jsem velmi chladně myslící. Takže to, jestliže o někom řeknu něco ošklivého, tak zároveň si uvědomuju, jo, jak by to vypadalo, kdybys byl na jeho místě, nebo jak by to vypadalo, kdyby to byl někdo jiný. V situaci, ve které je, řekl bych, nedobytný. A to je jeden bod. A ten druhý bod je, já nevidím v naší opozici osobnost, která by byla schopná tu prezidentskou pozici naplnit tak, jak bych si já představoval. To je vlastně opravdu moje jen velmi subjektivní posouzení, ale já mám do značné míry, zažívám určitou desiluzi s naší opozice, to znamená s lidí naší krevní skupiny, protože mě tam chybí opravdu originální myšlení, opravdu fascinující osobnost, opravdu důvěryhodné názory, opravdu jasná nezištnost. A když tohle to všechno říkám, tak o tom platí, co jsem řekl před chvilkou. My jsme normální, obyčejní lidé, to znamená, žádní bílí rytíři mezi námi nejsou. My máme, každý má svým způsobem šedivou vestu, ne bílou nebo černou. Jenom v určitých fázích naší existence se můžeme vzepnout a díky konstelaci, která je okolo nás, učinit něco, co vlastně i náš vlastní egoismus přesahuje. Ještě jednou cituji tady toho Ulricha Zikmunda, ať mluvíte německy nebo nemluvíte, podívejte se na YouTube, jak vystupuje, jak jedná s lidmi, a nechce si přeložit od Google jeho volební program. A budete vědět, o čem mluvím. A přitom ještě k tomu, aby ten machiavelismus, který považuji za poklonu, můj machiavelismus, aby byl zdůvodněný. Když AfD, dejme tomu, vyhrála v celém Německu volby, skutečně jediná opoziční strana, tak do 10 let bude třeba dávat pozor na to, aby nebyli stejní jako ti, kteří předtím vládli na jejich místě. To je koloběh elit, která se profiluje a oprávněně a věrohodně s kontrastem vůči tomu starému. Nakonec v tom prostředí rozdělování a dobývání a udržování moci nakonec ohrozí, že tím, že se stane stejnou jako ti, kteří vládli před ní. Říká se tomu věčný zákon oligarchie, formulovaný s jedním skvělým myslitelem Robertem Michelsem, myslím, že to byl Belgičan, který vlastně tohleto, tu nebetičnou realističnost, kterou já považuji za přední, vlastně nejdůležitější vlastnost intelektuála, který stělesňuje a který říká, ano, jak jsem řekl, v určité historické chvíli je nadaná osobnost schopná dosáhnout pro svůj národ něco, co jí přesahuje, její vlastní egoismus. Charles de Gaulle byl něco takového třeba. A dejme tomu hypoteticky, že to je tenhle ten mladý politik v Německu. Ale každý jsme ohrozeni tím, že podlehneme kouzlu moci. A z toho důvodu jsem takový ostrý zastánce vládnutí z dola. Přičemž nemám tu iluzi, že bychom si mohli implantovat švýcarskou demokracii do České republiky. Ale aby se rozdrobila moc, která se koncentruje nahoře, je třeba si ji stahnout. My, obyčejní lidé, ji musíme stahnout k sobě dolů. To znamená, pro nás to nebude tak pohodlné, budeme dělat věci, které nás třeba úplně nebaví, budeme dělat věci, které se zúročí až za chvíli, ale tím budeme zajišťovat budoucnost svojí a svých dětí. Když mluvíme o politice, tak v ní musíme taky jednat. A sice jednat tak, že nás to něco stojí a nic za to nedostaneme. No, to lidé mluví jenom, umí jenom v nouzi a ne moc dlouho, ale kdyby to bylo, zaplať pámu za to.
1: Se k vám přidávám. Věřím tomu, že i ostatní diváci dejte palec nahoru, pokud souhlasíte. A otázka Audi Josef už ilustruje konečnou fázi našeho rozhovoru. Petře, čeho se nejvíce bojíte a který konflikt je nejvíce nevyzpytatelný podle vás v tuto chvíli?
0: Nejvíce bojím dvou věcí. Tu jednu jsem jmenoval, a sice, že špatné vlády, zahnané do úzkých svojí vlastní neschopností a zjištností, se budou snažit všechny vymazat zbytky demokracie a vyhlásit výjimečný stav. Druhého, čeho se bojím, je, a to jsem ještě neřekl, ale už jsem o tom nedávno někde psal, mluvil jsem o tom na Primě, bojím se použití atomových zbraní ve válce mezi Spojenými státy a Iránem. To by se asi muselo rozvést, tam jde o, šlo by o konvenční atomové zbraně, ne o typ takzvané, řekněme, hirošimské nebo co, ale každopádně použití atomové zbraně bylo v době, když ještě jsme měli opravdu, když svět měl nadbytek nebo velmi mnoho skutečných politických myslitelů a velikánů na pozicích vlády, a ty se báli použít atomovou bombu. A to nám poskytlo tu studenou válku, to znamená mírová léta. Dnešní generace politiků je buď tak zdegenerovaná, tak zapomněla na to, co by to vlastně znamenalo, a nebo je silami, kteří jsou za nimi, a ty bezesporu existují, už jsme o nich mluvili, tlačená do určitých situací, ve kterých potom už nezbývá nic jiného. Toho se bojím. A co bylo to poslední, co jste ještě říkal, čeho se nejvíc bojím? A? Nevyspytatelný konflikt.
1: Ano, nevyspytatelný.
0: No, protože jak definujeme nevyspytatelný, vlastně řekněme jako neprůhledný nebo neřiditelný. Já si myslím, že to je ten, a teďko nejenom kvůli Izraeli a jeho ohrožení, ale obecně já si myslím, že to je Blízký východ, že tam to je nevyzpytatelný konflikt, že tam se existují takové standardní vysvětlení, na jedné straně šíti, na druhé straně suniti, prostě různé větve muslimského náboženství, které mezi sebou někdy spolupracují, někdy konkurují. Tohleto vysvětlení dneska už není tak jednoznačně platné. Státy, které se probudily a poznali svoji moc s tím, že Spojené státy udělali tu velkou chybu, že ukázali, že jejich válečné základy, vojenské základny v prostoru Hormuzské úžiny, to vlastně hypotéza. Jsou tady Američané, proto je klid a proto Hormuzská úžina je ovládaná Američany. V tu chvíli, když Američané zaútočili na Irán, tak se ukázalo, že ty jejich vojenské základny jsou velmi snadno zranitelné, že ve skutečnosti to je deinvestice, že vlastně žili z určité hypotézy, z určitého pozitivního předsudku. To je vojenská síla, ve skutečnosti to žádná vojenská síla nebyla, jak vidíme. Dneska vidíme, že Spojené státy, jakkoliv jsem logicky, nemusím to říkat, přítel Spojených států, tuhle válku prohráli. A protože ji prohráli, tak najednou si uvědomili mocnosti v okolí: Turecko, Sýrie, Irák, Saudská Arábie. Uvědomili si jednak svoje strachy, protože ty jsou teď nově definované, to už to neřeší za ně Američané, a zároveň i svoje možnosti. A tam ta nevyzpytatelnost spočívá v tom, že se bude vytvářet pozice nového hegemona v tomhletom prostoru, který je samozřejmě to je banální, hospodářsky velmi důležitý pro zbytek světa. Nemusí to být jenom Irán, ale může to být snaha Iránu definovat se jako lokální superpower, a s tím nebudu zjistit srozumění nejenom Izrael, ale i ostatní muslimské státy. To znamená, ta nevyspětelnost spočívá v tom, že tyhle ty státy, které jsou vlastně skryté mocnosti, Turecko je neobyčejně silná vojenská mocnost, to málo kdo si to uvědomuje, že tyhle ty státy, které jsou ve skutečnosti skryté a touto americkou dominancí dosavadní, tak říkajíc, jako skrývané nebo jako trošičku zatlačované do pozadí, si najednou uvědomují svoji sílu a svoje zájmy. A tam se může stát Dasos. To splňuje definici nevyspytatelnosti.
1: Který konflikt je pro vás nevyspytatelný, diváci? Napište nám. A děkujeme vám za sdílení tohoto rozhovoru dál, aby se více lidí zapojilo a třeba se nechalo inspirovat vyprávěním a sdílením pana Petra Robejška, který byl hostem na vaše přání. Petře, já vám chci moc poděkovat. Máme za sebou hodinu vysílání. Ještě mi dovolte závěrečnou otázku pro vás. Tak jak jsem vás poslouchal celou tu dobu, vím, že píšete a tvoříte knihu. A my, diváci, když však uděláme v návaznosti nějaké rozhovory s tematickými celky, kterými se budeme věnovat, třeba nějakému dílčímu tématu do hloubky. Vidíme, jak se staré řády mění, a jak se svět proměňuje, jak to, co dřív bylo jisté, dneska není. Je dneska podle vás nějaká všeobecně přijímaná pravda, která bude zhruba třeba za 20 let působit zcela absurdně, a která to podle vás je, nebo které to jsou?
0: No, ta hlavní pravda je, že ekonomický růst je řešení všeho, že pokrok je lineární proces. To znamená, pokrok jde neustále dopředu, že pokrok je totožný s časem, tak říkajíc. A ta nejhorší, ale to by vyžadovalo potom opravdu jako skoro seminář, ten nejhorší předsudek je sebepřecenění člověka a jeho mozku a jeho myšlení. To titánství lidí, na které vůbec nemáme právo, které se opírá o kdysi údajně vědecky podložený racionalismus a dneska se prokázavší racionalistické pověře o tom, že věci jsou spočítatelné a když je spočítáme, tak je můžeme také řídit. A to už myslím, je docela dost problémů.
1: Děkuju vám ještě jednou, milí diváci. Napište nám.

0: Všechny vás zdravím opět po delší době, po prázdninách, tady na Paralelně. Asi jste si všimli, že i tady na Paralelně jsme si dali prázdniny, protože není nic lepšího, přátelé, než si udělat takovej svůj vlastní Great Reset. Jo? A ten spočívá v tom, že vezmete tuhletu krabičku a všechny ty moderní věci a totálně omezíte jejich používání, které se vám svrkne maximálně na to, abyste někomu třeba zavolali. A když to takhle zkusíte na celý měsíc, tak zjistíte, že se vám stalo cosi skoro až nepopsatelného. Když jsem přemýšlel nad tím pocitem, tak jsem si vzpomněl na film Capex, kde člověk jeden dá druhému člověku, který se bojí dýchat, protože má strach z toho, že jsou ve vzduchu bacily a prach a všelijaký věci, které by mu mohly ublížit, tak když mu ten druhý člověk, aniž by to ten první tušil, dal polštář na hlavu a začal ho dusit a ten člověk se málem udusil, tak si v poslední chvíli, kdy mu byl ten polštář sundán, uvědomil, že vlastně se ničeho víc než té smrti bát nemusí a přestal se bát dýchat. Proč to říkám? Protože když si dáte ten detox, tak zjistíte, že chcete život žít, že nechcete jenom být obětí přemíry informací, které jsou na vás denně chrleny ze všech vašich kanálů, že chcete žít ten normální život se svou rodinou, s dětmi, prostě plánovat si věci tak, jak jste je plánovali dřív, mnoho let nazpátek, kdy ještě ten svět byl takzvaně v pořádku. A on ten svět bude v pořádku, když vy budete myslet na to, že ho chcete žít tak, jak je to ve vašich představách. Nikoliv tak, jak se snaží to na nás hrnout, abychom byli v neustálém strachu. Samozřejmě, že to neznamená se nějakým způsobem tady dostat na ten obláček a říkat si jasně pozitivní myšlení, budu dobrý, jo. Ne, tak samozřejmě člověk si musí všechny ty věci, které se dějou, taky nějakým způsobem připustit, protože je to realita, ve které žijeme, ale přemýšlet nad tím, jestli není nutné, nebo jestli je nutné si pořád nechávat do hlavy přicházet všechny ty informace. Takže to je ode mě jen tak na začátek, takové krátké zamyšlení po té, co jsem si opravdu dal a věřte mi, jako velmi slušný detox a zase jsem začal zjišťovat, že žiju. Že vlastně člověk není obětí jenom toho všeho, co nasává jako houba, že mu je v tom dobře a já vám přeju, aby vám v tom bylo dobře taky. A proto jsem taky přemýšlel nad tím, co bychom mohli udělat tak, aby jsme začali normálně žít, abychom se přestali bát, i když víme, že před náma jsou mraky. A k dnešnímu pořadu, jehož název i napovídá o tom, jak jsme připraveni na to, co se bude dít, tak jsem vám připravil několik takových zajímavých modelací toho, jaká ta budoucnost, ta v té naší realitě, ta ekonomická, ta fyzická, může přijít a jak se na ní připravit, popřípadě, jak si sami můžete doma zapřemýšlet a odvodit na základě těch informací, jak vy jste na ní připraveni. A já vítám po dlouhé době ve studiu Roberta Vláška. Ahoj, Roberte.
1: Ahoj, Jiří, zdravím diváky.
0: My tady běžně probíráme, že jo, ty čísla ohledně zlata. Zlato je...
1: Je to jako, nuda, je to pořád čísla nějaký.
0: Je to určitě jako jedna z věcí, které jsou důležité, veď jako pro lidi tak, aby měli ten pocit, že mají někde takzvaně diverzifikováno, ale zároveň víme, že jsou jiný důležitější věci.
1: Jsou a já do toho skočím jenom proto, že ty jsi začala hezky filozoficky, mě se to jako líbilo. Já jsem si tady udělal poznámky, dvě věci důležitý podle mě na to. Ty jsi řekl, že když se nebojím smrti, už se nebojím ničeho vlastně. No to je skvělý, protože smrti nic nekončí.
0: Přesně.
1: Takže strach ze smrti, přátelé, je iluze, kterou někdo vytvořil, protože duše je nesmrtelná. Takže můžeme si škrtnout strach ze smrti. Máme vyřešeno. Pak jsem si poznačil druhou věc, která je velmi důležitá, a to je pas pozornosti. Je to tak, že do jaké pasti spadnete z hlediska svojí pozornosti, už vás někdo vede. A to je přesně ono. Vytvářet strach, vytvářet, brát tu pozornost, zapínat ty různé obrazovky, my přepínáme a jsme v té pasti pozornosti, protože když ty se vypneš, super, privátní Great Reset, seš úplně v jiném světě, najednou to všechno neexistuje. Takže pozor, čemu dáváme pozornost, a potom, samozřejmě to se pojí s tím, co jsme už řekli, strach je nejlepší nástroj na ovládání, takže nenechte se vystrašit, je to nástroj ovládání.
0: A jak jsi právě mluvil o té přemíře informací, kdy bývaly časy, kdy těch informací bylo málo, teď jich máme hodně, a zároveň si říkám, a možná vy mi dáte za pravdu, že je velký rozdíl mezi názorem a informací. Skutečnou, jasnou, ověřitelnou, faktickou informací.
1: A hlavně neutrální informací, skutečně sdělením nějakého faktu, stavu a nedodávání nějakého kontextu, příběhu,
0: emočního zabarvení.
1: Přesně tak, to se dneska děje.
0: A kolikrát, když poslouchám některé ty kanály, třeba i na YouTube, a konec konců i náš kanál je názorový kanál, ale spousta z nich vychází spíš jenom z nějakých jaksi vlastních domněnek, přesvědčení a různých i, řekněme, městských historek skoro až, že si člověk říká, že potom ta opravdová informace, ty jasný fakta, třeba klidně i ty čísla, ty najednou už tam nehrajou roli a ten divák vlastně neví, co si z toho pak má vzít.
1: Velmi často taková ta mluvící hlava, já taky říkám, ten internet je dneska plný mluvící hlav, já na to začínám být taky už jako alergický, tak velmi často si snaží prosadit ten svůj jako názor, ten svůj světopohled, což si myslím, že není úplně ideální, my samozřejmě taky, ty jsi to řekl, názorový kanál a tak dále, ale já myslím, že mnohdy totiž existují různé jako varianty toho, co se na nějakém ději podílí. A že když já se zaměřím jenom na jednu a popisuji jenom tu jednu, která se mi jako kdyby hodí, tak nikdy nemůžu být přesný. Velmi často je to tak, že ten proces je spojením několika faktorů, který je dobrý si popsat, a ne se vymezovat jenom na jednu nebo na druhou stranu. Jo? Takže jenom předkládat spíš jakoby názory těm lidem, aby si udělali o ně trošku
0: obrázek. Když vlastně máš ty relevantní informace, tak potom seš klidnější, protože víš aspoň, na čem seš.
1: Přesně tak.
0: A já jsem proto připravil takový 3 krátký modelace. Co by se mohlo stát běžnému Čechovi, když by přišla, řekněme, taková mírně vážná krize, takový jako mírnější, menší pokles, potom střední krize, jo, což by mohlo, to bychom mohli označit za nějakou, řekněme, hlubokou globální recesi. A potom velká, ohromná krize, která by mohla být spíš, řekněme, systémovou krizí, kde bychom zažívali různé měnové šoky, kde by se extrémně zvýšila nezaměstnanost a tak dál. Ono to zní jako hrozné bu-bu-bu, my nevíme, co se bude dít, ale je dobré si vždycky vymodelovat 3 situace a říci, jsme na ně připraveni, a co by to znamenalo pro toho obyčejného českého člověka, prostě běžného zástupce lidu.
1: Já myslím, že to je velmi dobrá metoda. Ono ostatně, řadu těch věcí si můžeme jako na ně vzpomenout, protože když ty zmiňuješ nějakou větší recesi třeba, tak je to rok 2008 a to, co se dělo kolem něj, to můžeme považovat jako větší jako recesi, to si mnozí pamatujeme. Když řekneme nějaká střední krize nebo menší krize, ale už jako citelná, tak si můžeme třeba připodobnit to, co se dělo na konci covidu a po covidu z hlediska třeba inflace, velmi dobře, jo, protože 30 až 40% inflace byla dosti jako zásadní epizoda, takže máme 2 ty případy, a kdybychom chtěli nějakou fakt jako globální skoro katastrofu, tak se můžeme podívat do krachu na newyorské burze v těch 30. letech, v roce 29 už jen to bylo, co to jako kdyby udělalo potom globálně. Takže máme tady ty případy.
0: Takže vezměme si třeba menší pokles, jo. To znamená, já jsem si udělal pár takových třeba poznámek, co by to znamenalo. Například třeba, kdyby americké dluhopisy výrazně ztratily na svojí hodnotě, museli by nějak zasahovat třeba centrální banky, to by mělo vliv na akciový trh, který by poklesl třeba až o 35, možná i 40%. Banky by utrpěly ztráty, ale přesto by ještě zůstaly, řekněme, solventní, ekonomika by šla do recese. dolar by začal kolísat, na něj navázaný měny, takže spousta investorů by posílala své investice do těch dobrých přístavů typu, já nevím, zlata nebo švýcarského franku a tak dál. A u nás by následoval pokles exportu, propouštění v průmyslu, asi horší dostupnost úvěrů a hypoték, tlak asi na státní rozpočet, aby se provedly škrty, abychom si utahovali hodně opasky a zastavil by se růst mest. Jo? Mm. To je taková ta, řekněme, klidná varianta, která sice na první pohled vypadá, po té, co jsem to tady řekl, asi možná jako ta nejhorší varianta, ale řekněme si to na rovinu, když vidíme, v jakém stavu je světová ekonomika, když vidíme i to, že nelze pořád někam růst a že třeba německá ekonomika má už zásadní problém, my jsme na ní navázáni, vidíme, co se děje v autoprůmyslu, tak je tohle to docela dost pravděpodobná varianta v následujících, řekněme, 2 letech.
1: Já bych řekl, že ta varianta je nechci jistá, protože jistého není nic, ale že ta pravděpodobnost hraničí s jistotou, protože ten mix, který my jsme si tady namixovali, spíše bych řekl, že dokonce vede k tomu druhému scénáři, pravděpodobnějiš, ale než dojde k tomu druhému scénáři, který ty jsi zmínil, tak to půjde přes ten první nějakým způsobem. A protože ty jsi to zmínil, to, co dělá Evropská unie z hlediska Green Dealu, ESG, všech těch věcí, emisních povolenek, které do toho patří a tak dále, to, co dělá s těmi sankčními balíčky vůči jako Rusku, těm energiím a tak dále, to, co se děje v Hormuzu, to všechno vlastně, a v České republice specificky, a nejenom teda, ale v České republice hodně ještě letošní neúroda způsobená suchem a tak dále, velmi pravděpodobně vyvolá tyhle ty ekonomický jako potíže. Jo? To znamená, dá se předpokládat, že ekonomika bude spíše klesat, než jako růst. Vidíme to zpomalování všude. Vidíme, ty jsi to pojal globálně přes tu Ameriku, pokud by ty dopady byly ještě přes z hlediska oslabování měn a k tomu ještě klesající ekonomika. To znamená oslabení kupní síly toho obyvatelstva, zdražení těch dovozů a tak dále, tak samozřejmě je to velký tlak na to mít vytvořený rezervy nějakým způsobem, které jsou odolné proti těmhletěm jakoby tlakům. Pak je otázka, co by dělala ta centrální banka, jak by se k tomu chovala, jestli by se stát snažil dělat nějaké intervenční opatření na podporu ekonomiky, jestli centrální banka by to hrála s tím státem, jakože by vytvářela nějaké stimuly. Ty stimuly jsou vždycky dvojseční, protože zase, jako když to stimuluješ tímto způsobem, pak tlačíš na inflaci, která zase znehodnocuje tu kupní sílu toho obyvatelstva jinak. Takže tak či tak je ta situace jako nepříjemná a je dobré na to být připravena, mít nějaký rezervy. Není to úplná tragédie. Lidi, pokud jsou dobře připraveni v tom smyslu, že svoje aktiva mají v nějakých jako protikrizových aktivech, protikrizových pojistkách, což právě může být zrovna to zlato. Logicky my ho tady zmiňujeme, konec konců kolem toho se to točí, který v těchto situacích dobře se jako chová. K tomu se pak můžeme podívat na nějaký příklady. Pokud mají dostatečné rezervy, to znamená, že jako mám rezervy na 3 měsíce, prostě kdyby mi padl příjem, přišel jsem o práci, tak v zásadě se nic úplně dramatického neděje, není to příjemný, nechceme to, ale není to úplná katastrofa.
0: To zvýšení třeba cen potravy o až třeba řekněme 15% při téhle variantě je asi nejpravděpodobnější variantou třeba pro následující rok, protože Evropská unie zaspala s nákupem energií, zejména teda LNG, protože na začátku, když na přelomu března a vlastně ne, února a března začala ta hormuzská krize, ta válka tam na Blízkém východě, tak
1: ta speciální vojenská operace americká Donald Trumpa, americká, my jsme to vyvážili, která měla trvat kolik?
0: Asi 4 týdny max.
1: 4 týdny max, tak už nám taky trvalo.
0: A Evropská unie v tomhle trošku zaspala, protože na začátku, když se zvedly ty ceny, tak si říkali, hele, ono to brzo skončí, jo, bude to rychlý, tak otáleli, pořád nenakupovali a teďko najednou vidí, že je potřeba už na tu zimu mít nakoupeno, ale cena nám roste, protože ten konflikt se spíš prohlubuje, Ropa šla třeba teď, že asi na $90, zdražuje se plyn extrémně. Takže když jsem viděl to plynové zpravodajství na několika třeba kanálech, které jsou schopny aspoň dodávat ty, řekněme, relevantní informace, tak sice tam není obava, abychom lidi nestrašili, že vůbec plyn nebude. Jo? Že, ale co se nejpravděpodobněji stane, bude to, že bude o hodně dražší.
1: No,
0: že prostě už teďko vidíme, že zásobníky jsou naplněny jenom ze 60%, touto dobou bývaly většinou kolikrát i z více než 90%, takže to LNG tam někde chybí, takže se třeba může stát i to, že v zimě by třeba omezili některé průmyslové podniky, tak, aby třeba bylo více pro obyvatelstvo v té horší variantě, kdyby nenakoupili, ale ta pravděpodobnější, protože řekněme si to na rovinu, to, co se děje, je taková ekonomická hra, která má za úkol nám vytáhnout víc peněz z peněženky hlavně.
1: Chtěl jsem to zmínit, ano.
0: Takže se připravme na to, že se nám ty energie zdraží, že se zdraží jak pohonné hmoty, tak LNG už tento rok.
1: Všímavý divák si všímá, jistě dobře toho, že ta Evropa dělá všechno pro to, aby měla drahý energie. Dělá pro to všechno možný. Od toho Green Dealu, těch sankčních balíčků a tak dále, jsme se odřízli od levných energií. Spoléháme na tyto energie, který nám ale náš spojenec velmi komplikuje, Spojené státy. A kdo na tom vydělává? No, Donald Trump. Já myslím, že na tom vydělává, protože samozřejmě přesně, jak jsi to řekl, nebude problém s tím, že by nebyl vůbec ta energie, ale bude problém té ceny. No a když ji máš, no tak ji prodáváš draze.
0: Přesně
1: a je to jednoduchá matematika.
0: Když máš něco, co ostatní nemají, no tak, tak prostě to samozřejmě zvedá
1: zejména svých spojenců nejraději. Produktu, jo? No, takže no. Nemají spojence samozřejmě.
0: No, takže od té, řekněme, mírné varianty, která je hodně pravděpodobná, kde by se lidé mohli připravit úplně jednoduše, a to tak, že když zjistíte, že poté, co všechno poplatíte, vám zbyde zhruba 15 až 20% v peněžence, tak ve své podstatě jste schopný to zvýšení těch nákladů nějak ustát bez toho, aniž byste si toho všimli. Kromě toho, že teda vám budou chybět ty peníze navíc.
1: Ano, přesně. Je tam ještě hodně důležitý mít to uloženo někde, kde teda to nebude trpět ještě ztrátou hodnoty té měny. To je důležitý, jo. Já samozřejmě budu mluvit o zlatě, který je proto velmi dobře jako určený, protože ta likvidita třeba v našem případě je velmi jako rychlá a tak dále, ale mohou to být i nějaký jiný, jakoby komodity, za který já mluvit úplně nechci, protože je tam trošku problematičtější třeba likvidita a tak dále. Mohou třeba v některých momentech, a zase nechci tomu dělat reklamu, třeba i ty kryptoměny zafungovat krátkodobě. Já bych byl velmi opatrný v nějakém dlouhodobém používání. Ta predikce je tam nejasná, ale krátkodobě můžou třeba zafungovat. Jo? Můžou to být nějaký jiný prostě uchovatele hodnoty ještě, ale tam většinou bývá problém trošku s tou likviditou. Takže to zlato fyzický je dobrý v tom, že ho rychle vyměním zpátky. Takže proto udělám reklamu, to je potřeba udělat tohle.
0: Kryptoměny, to je takový holub na střeše.
1: Pan Jiříkovský o tom mohl vyprávět.
0: No, protože ta cena hodně poklesla.
1: Jasný, neznáme reálnou
0: určitě
1: hodnotu.
0: Jsou predikce, že povyroste, ale zase může být volatilní, zase ale proto konec říkám, že i to zlato teď jako udělalo takový zvláštní pohyby.
1: Můžeme se k tomu dostat, pokud to chceme rozebrat, já tady k tomu něco mám připraveno, vysvětlíme si to, ty pohyby toho zlata byly dané nějakým pohybem spekulativního kapitálu, byly to spíš jako krátkodobý momenty, které nejsou v trendu, vždycky je důležitý ten trend, to znamená ten krátkodobý pokles na základě pohybu spekulativního kapitálu, který to dělá, protože někdo něco prohlásí a něco udělá. Jsou pro mě

0: protože drží různé finanční instrumenty, jako jsou třeba dluhopisy, úvěry a tak dál, tak by najednou začaly mít problém, takže by se to přelilo asi do bankovního systému.
1: Tam vidíme, že to, ten přeliv je potom velmi jako rychlej díky právě těm derivátům, díky těm aktivům. Konec konců v tom 2008 jsme to viděli, jak velmi rychle z těch hypoték, z těch hypotéčních finančních ústavů se to přelilo do toho bankovního sektoru. A hlavně, jak se to rychle přelilo po celém světě, jak ty banky jsou provázané skrze ty investiční nástroje, jak to letělo vlastně z Evropy, z Ameriky do Evropy rychle. Bylo to velmi rychlý.
0: Asi by se opakovalo to, co v roce 2008, to znamená, že by poklesly prodeje aut, prodej nemovitostí, stavebnictví by se zastavilo, průmysl by měl problémy.
1: Klesá celá ekonomika, snižují se mzdy, přesně. Jsou problémy s nájmy, protože lidi nemají peníze. Najednou prostě všechno jakoby klesá. A tady samozřejmě ten dopad by byl ještě větší než v tom prvním scénáři, protože se nám to spojuje s tím prvním scénářem, protože to, co ty popisuješ, je dynamizovaný právě ještě těma energiema, právě tím Green Dealem, právě tím všim, takže by to bylo určitě horší než v tom roce 2008 a taky i proto, že ta ekonomika je v daleko horším stavu ještě, je zadluženější a tak dále a máme tady tyhle ty nový faktory, totálně rozložený geopolitický uspořádání, celní války, obchodní války, faktické války, a tak dále, takže teď to zní jako velký jako strašení, já to potom jako sklidním trošku, ale vlastně jako kdybych chci jenom říct to, že by to bylo horší než ten 2.8, ale to není novinka. To my říkáme od toho 2.8, že vlastně ty budoucí krize budou hlubší, delší a tak dále, jenom jsme nevěděli ještě, co, jaký faktory do toho další stoupí, ty by do toho stoupili. Takže v tomhle scénáři je ještě důležitější mít prostě vytvoření dostatečné rezervy, to je vždycky klíčový.
0: A v případě běžného Čecha, který má dobře, řekněme, já nevím, 500 000 na účtě, nebo 100 000, 200 000, to možná ani není běžný Čech už dneska, ale řekněme aspoň nějaké ušetřené peníze nebo něco, nějaká aktiva, který by mohl použít pro to, aby měl nějakou hotovost. Do toho má třeba hypotéku na byt, já nevím, za 6-8 milionů. Má to nějak fixovaný, když bude mít kliku a ta fixace zůstane, tak na tom krátkodobě vydělá, protože pořád splácí relativně málo, ale v momentě, kdy zase, jak už jsem zmínil na začátku, u té první varianty, by mu skončila ta fixace, musel by nastoupit za nových úrokových sazeb, tak potom najednou to může klidně i o 15, 20 až 30% se ta splátka prodražit. A tam už se teda bavíme o tom, když se podíváme i na ceny potravin a na zvýšení inflace, že by to asi bez větší újmy dal někdo, kdo dokáže ze svého platu ušetřit kolem 40 až 50%. Za předpokladu, že nepřijde o práci, protože to už je krize, která se přelije i vlastně do toho průmyslu a i do retailu, do všeho prostě, takže by se asi zavíralo spousta různých podniků.
1: To jsme viděli v tom 2008, že vlastně přicházelo místo a lidi, kteří byli relativně lukrativně placeni. A ono samozřejmě, když máš příjem jako nějaký top manažer nebo manažer, vysoce postavený někde a bereš 150 000 korun třeba nebo tak něco, tak taky máš odpovídající způsobem nastavený jako náklady životní, že jo, většinou.
0: Barák ze zahradou s hypotékou 30 000 měsíčně.
1: A najednou ti to spadne, takže občas tenhle člověk na to může být dokonce hůř než někdo jiný, jo? Takže ten krysí závod tam je. Takže já bych využil to, co ty říkáš, rád k tomu, že bych rád zdůraznil, že to není jenom otvoření jako rezerv, ale taky o úsporách, jo, to znamená, že jako obecně bych doporučil všem v těchto neklidných dobách snižovat své náklady, pokud je to možný. Já vím, že to je taková knížecí jako rada, že se to jako radí, když jako třeba někdo řekne, no ale já nemám žádný rezervy, prostě vyjdu z výplaty do výplaty, tak, ale i tam bych hledal jakoby možnosti úspory, které můžou být, já nevím, všude možně, mobilní operátoři, pojistky a tak dále, kde můžu si snižovat, jo, každá 100 koruna pak může hrát roli, protože i každá 100 koruna v rezervách dobře investovaná může taky hrát roli. Řada lidí je jako skeptická. Já jsem nedávno potkal dámu, paní v obchodě, velmi milý setkání, taky sledující tady tvého pořadu a dalších, ale myslím, že zmiňovala tvůj. Potkal jsem ji v Sedlčanech jako v hypermarketu a ona mi říkala, je, já vás asi jako znám, nejste ten a ten. Já říkám, jo, jsem to já. Ona, no, já jsem maminka na mateřský, tady mám holčičku, měla tam krásnou jako holčičku, myslím, že já nevím, nějakou důletou v košíku nákupním a říkala, my nemáme moc peněz, já jsem na mateřský a chtěli bychom nějaký rezervy tvořit.

0: to asi není pro nás. Já říkám, ne, to pro vás je. Tady máte vizitku, ozvěte se, vymyslíme to, nastavíme tam ty věci, prostě už s každou 100 korunou se vlastně dá do toho zlata tu rezervu tvořit a pro toho nízkopříjmovýho je to možná ještě důležitější, než pro někoho jako vysokopříjmovýho, který má ty rezervy už vytvořený. Jo. Takže takhle se na to dívat, že každá ta 100 koruna může skutečně hrát jako roli. A hledat ty úspory, to znamená, co nepotřebuji ořezat už preventivně dopředu. Jo. Jsou věci, prostě, které jako nepotřebuje člověk možná. Mimochodem, promiň ještě, já vidím, že se nadechuješ, ale to je téma častý taky, jo. Třeba si vytvořit i rezervy v potravinách, protože my víme, že ta cena potravin poroste, to je daný, prostě tím, co jsme tady teď zmiňovali, tak je dobrý si nějaký trvalý potraviny pořídit, protože prostě na tom taky ušetřím do budoucna.
1: Jo, ony takže to ani nemusí být nutně trvanlivé potraviny, že jo, ve smyslu, jako že bys někdo, když se řekne trvanlivé potraviny, spousta lidí věci představí konzervy, nebo já nevím, nějaký fazole prostě a takovýhle věci, sušený maso třeba.
0: Mexické fazole, ale, ty jsou moje oblíbené.
1: Ale jo, jo, ty dodávají energii.
0: Ano, ano.
1: Ale
0: CO2, to je Ursula von der Leyen,
1: bacha na to, kvůli Green Dealu, jako pak, no, ale kolikrát jsou to i věci, které si běžně kupuješ, dám příklad, že jo, spousta lidí si běžně kupuje, že jo, těstoviny, nebo mouku, cukr, určitě. Že jo, sůl, prostě spoustu těch věcí, které vydrží delší dobu, když jsou dobře skladované, ale když si je koupíš teďko, tak za ně dáš třeba o 30% míň, než by si dal třeba příští rok.
0: Je to, jo, tak? Je to tak?
1: Samozřejmě naším úkolem tady jako není strašit lidi, že to
0: vůbec
1: bude
0: ne,
1: až takový.
0: Vůbec
1: ale
0: nehledáme řešení a já myslím, že tohle je přirozené chování. Vzpomeň si, jsme o tom už taky tady mluvili. Naše
1: chce
0: babičky,
1: to dělat chytře a můžeš ušetřit.
0: Naše babičky měly vždycky špajs, kterým byly prostě věci. Byla tam mouka, byly tam těstoviny, byla tam rejže, byly tam fazole, byla tam čočka, byl tam hrách, normální hrách prostě v pytlíku. Byly tam věci jako okurky zavařený, někteří zavařovali maso. To všechno by se mělo vrátit a je to přirozené.
1: Tak jak ty jsi potkal nějakou mladou maminku, tak já jsem na jedné akci taky byl osloven jednou starší naší posluchačkou, která se mě ptala, říká, jako, že má jenom asi 15 000 korun a jestli jako je má někam, jo, tak já si říkal, podívejte se, nejdřív si naplňte špajsku.
0: No přesně to, jo? Přesně to.
1: Protože to je, jedna věc je zlato, že jo, ale zlatem se nenajíš, že jo. Když máš prostě opravdu, já nevím, posledních 15 000 korun, tak je lepší ty věci, jako když víš, že
0: souhlas.
1: Jo, že nemáš víc, není to o tom, že by si mohl nějak odkládat k tomu, co máš, tak je lepší radši myslet na to, mít prostě ty trvanlivé potraviny, mít i všechny prostředky, které potřebuješ, jo, třeba příklad mýdlo, prací prášky.
0: Přesně, jo, tak. To všechno to ušetříš, protože to všechno
1: pytlíky
0: do toho
1: třeba
0: inflace propíše.
1: Do koše, jo? To všechno se potom zdraží.
0: Jsme teď takový jako hodně praktičtí, jo? Ale když jsme zmínili ty potraviny, zmínil si jako hygienické věci, určitě třeba i toaletní papír, všechny ty věci, to je opravdu, on to zní tak jako primitivně, se potom zdražuje. Takže když mám nějakou rezervu, je to vždycky dobře, šetřím na tom. Jo? Takže tohle to podepíšu stoprocentně a když mi pak něco třeba ještě málo zbývá, nějakých pár stovek, tak ty si pak můžu jako odkládat, ale tohle určitě je prioritní.
1: Přesně tak. No. Teďko jsme teda byli u té střední krize, jo, která zase už zní hodně apokalypticky. Když jsem nad tím přemýšlel, protože to takhle jeden zní, jo, tak jsem si vlastně uvědomil, jak to bude mít i každá vláda, která tady bude, těžký, protože když se má ta ekonomika ozdravit, tak je potřeba fakt udělat škrty. Že? Jako výrazný škrt.
0: Ano.
1: Jo, to znamená, že opravdu se to dotkne mnoha lidí. Jo? Když pominu ten ten fundament, ten základ toho, proč se tak stalo, že vlastně celý ten systém je nastavený tak, že nás pořád vysává a zadlužuje.
0: Jo? Ale i ty státy zadlužuje, a protože státy... tím konečně věřitelem je někdo, komu to vyhovuje.
1: Přesně tak. Když pominu to, že vlastně oni jsou ti, kteří nás do toho takhle vlastně dostávají.
0: Ti, kteří se zprivatizovali tu planetu trošku.
1: Majitelé peněz, řekněme.
0: Tak, řekněme.
1: Tak potom stejně v té konečné fázi bude muset každá vláda, nebo kdo tam u toho kormidla zrovna bude, dělat velmi nepříjemné škrty, ale opravdu zásadní škrty, že to, čeho se všechny ty vlády doteďka bály, jo, že vždycky nějaký malinký zvýšení daní, ale hned tady někomu něco vrátíme. Já když jsem viděl třeba teď ten rozpočet a to, co dělá Andrej Babiš, tak si říkám taky, oni pochopitelně všichni mají strach udělat nějaké nepopulární opatření.
0: Jo. Jasně.
1: Protože v ten moment spousta lidí se zvedne a řekne, tak tohle to ne teda, to jsme si neumysleli. Jako
0: takže to musí dělat
1: kvůli tomu jsme vás nevolili.
0: Pomalými kručky, salámovou metodou, na pozadí to běží. Taky si všimni, že ta vláda vlastně něco jako říká, ale něco trošku jiného na pozadí dělá. To je taky hodně zajímavé, je dobrý to jako sledovat. A já diváky uklidním těma, my jsme tady zmínili ty krize, přátelé, běží nám tady permanentní krize od roku 2008, už jste si na to zvykli, ta běží pořád, my v ní jsme. Ona se projevuje tím postupným zdražováním, tou inflací, tím vším, to jako už běží. Takže my se jenom bavíme o tom, že ta krize, která stejně už běží, může mít nějaký větší jakoby výkyvy, ale v krizi jsme.
1: V té, řekněme, nejhorší variantě, tam už by to dopadlo asi tak, jak si to představuje ta Uršula, která už přes rok a půl taky vypouští ty balonky, že ti občané Evropské unie mají na účtech přes 20 bilionů euro a nic s tím nedělají, s těmi úsporami.
0: Ty líné peníze, jak tomu říkala, to jsou líné peníze. Ty to špatně pojmenovala.
1: Že to tam vlastně jenom sedí.
0: To jsou líné peníze.
1: Jo. To je potřeba, a teď je potřeba, že jo, je to oběživo, tak ano, pojďme ano. To trošku rozhejbat.
0: Ano, takže to jsme tady už měli, zažili.
1: Už se vlastně můžeme připravovat na to, že teď přijde na řadu ten scénář, že můžou časem třeba omezit výběry, protože řeknou, my vám na chvilku ty vaše peníze blokneme, protože budeme potřebovat je někde jinde, jo, nejlépe na zbrojení, tak jak to mají oni připravený, tak. Jo, podle nich.
0: No.
1: Takže teď bude na lidech, jestli to budou akceptovat, ovšem tou metodou pomalého vaření žáby, to vypadá, že zatím spoustu věcí lidé v Unii akceptují. Uvidíme, co se bude dít. V takový moment by se nám opravdu velmi zásadně snížila životní úroveň. Ale pozor, pořád by to bylo o tom, že když by si potřeboval se najíst, jídlo by si měl, kdyby si potřeboval někde složit hlavu, přístřešek by si měl. Jo. Mm-hmm. Nebude náhodou, paradoxně, tohleto návrat k tomu, že lidi budou spolu víc spolupracovat, budou muset si nějak začít pomáhat, spousta lidí se uskromní.
0: Já myslím, že ano, že máš pravdu, protože my jsme něco prvního viděli v době toho covidu. My jsme viděli, jak ty lidi velmi rychle začali
1: hledat první test,
0: jiný způsoby komunikace, jiný způsoby potkávání, jiný způsoby podpory. Barter se najednou objevil, protože je přirozený. Takže já myslím, že ano, že tohle to je. Konec konců, já si myslím, že to je taky jediný řešení toho problému. Já myslím, že, a to pro diváky jenom tak bych řekl, kam já jsem dospěl duševně, nemyslím si, že řešení je v politice. Přátelé, nemyslím si to vůbec. V tuto chvíli ta politika je ovládnutá určitými lidmi, kteří si zprivatizovali planetu. Ty lidi si vychovávají svoje politiky, ty si pasou a vedou, ti tam potom jsou, tam se pak hrajou ty hry, že opozice, koalice, my se kvůli tomu, teda já ne, a ty taky ne, ale řada lidí se kvůli tomu je schopná hádat, že jako Babiš tohle tamhle, myslím si, to je úplná hloupost, je to jenom zapínání těch obrazovek a jako kradení té pozornosti a tam cesta opravdu není. Všimněte si, že ty vlády se chovají v podstatě identicky, jo, jedna nebo druhá, je to vlastně jakoby jedno. Takže cesta k tomu je přesně v tomto začít kooperovat společně, pomáhat si, združovat se, vytvářet spolky, družstva, začínat tu ekonomiku stavět.
1: Prostě se oddělovat od toho systému, jak to jen jde.
0: Oddělovat se od toho systému, jak to jen jde. A tím se ta společnost změní a to je cesta. Všimně si, jak vlastně ten svět je geniálně postavený. My jsme tady měli takový trošku duchovní začátek. Já se tak k němu jako vrátím, ale jenom trošku. Všimně si, že my se na tu planetu rodíme jako by vlastně jako kompletní bytosti. Rodíme se na planetu, kde je všeho dostatek. zvířata, voda, vzduch, všechno tady je. Ale ty se narodíš a už ti někdo takhle určil dluh. Už máš 350 tisíc dluh. To je super, ne? Ty jsi přišel na tu planetu a dostal si dluh. Jako co to je? A teďka jako teda nějaká ta skupina těch lidí si to zprivatizovala a ty seš účetní jednotka, protože ty, když pracuješ, ze svého zisku odvádíš peníze, který jdeš jim. Takže jako ten člověk chce takových jednotek mít co nejvíce ve svém jako týmu, protože ty mu generuješ to globální networking, že jo? A teď si všimni tu genialitu, že někdo si zprivatizuje vodu, kupuješ vodu v pedalahvích, někdo si zprivatizuje vzduch, platíš emisní povolenky, jako už platíš i ze vzduchu, to je úplně super, to jsem si ani nemyslel, že může nastat. A teď jako umřeš, tak si zaplatíš ještě výstupní fíčko, protože zaplatíš ještě pohřeb, no to je geniální, ne? To je úplně super systém. No a tenhle systém neslouží nám, že jo? Takže potřeba se z něj nějak jako vymanit a vymanit se můžeme jedině takto. A máme jednu obrovskou výhodu, že kdyby tohle lidi jako postupně pochopili, a já myslím, že pochopí, protože nikam jinam to nemůže ani dovést vlastně v zásadě, pokud by nechtěli se vzájemně pobít tady na té planetě, což si nemyslím, že je v našem zájmu, tak to ty lidi tam musí dovést. A tím pádem ten systém přestane přirozeně fungovat. Odpojí se od toho systému a on se musí jako změnit. Tam bych hledal jako velkou jako vidinu pozitivní světlo na konci tunelu.
1: Abyste to si nepřebrali jinak, samozřejmě tady nikdo z nás nevyzývá k tomu, abyste si roztrhali v občanku a řekli
0: to
1: jste si,
0: ne,
1: já
0: ne.
1: Jsem člověk mimo systém, protože ono to je takový, řekněme, oklamávání sama sebe.
0: Já měl na mysli chování, jako spotřební chování. Ano. Jo. Abych to lépe vysvětlil, já si třeba myslím, že je dobrý tu odpovědnost si brát maximálně sám na sebe. To znamená minimálně ji předávat na někoho jiného. To znamená, občanku mám, platím daně, že jo, nemůžu jít proti systému, protože to není v pořádku, to bych byl kriminalizován a tak dále, ta moc tady je, ale můžu dělat jiné věci, můžu si věci pěstovat, můžu vyměňovat, můžu nakupovat u českých firm, u českých obchodníků, u české banky, jo, nechci nikomu dělat reklamu, můžu dělat to, že třeba hodně dbám o své zdraví, moc nechodím k doktorům, protože doktoři, Big Pharma, jo, doktoři mají encyklopedie nějakých části pravděpodobně vymyšlených nemocí, samozřejmě, když si uříznu nohu, nebo si zlomím nohu, tak samozřejmě chirurgie tady je o to. Ale i v tom se snažím být jako nezávislý.
1: Nemyslím si to i ti, co roztrhají tu občanku, tak ji honem rychle lepší, aby mohli do nemocnice
0: takže
1: si nechat ošetřit.
0: My tady nejsme žádný, jako blouznivci, jako jsme realisti, takže ne, to ne, ale tím, když já se chovám jinak, než vlastně se chová systém, který mi nevyhovuje, tak to ten systém mění, on se musí změnit, protože jako máme jednu výhodu, že nás je opravdu hodně a jich je opravdu hodně málo, takže to je ta výhoda.
1: Inspirací nám může pro některé komunity být družstvo.
0: Jednoznačně.
1: Kdyby lidé zakládali družstva, tak jsou vlastně sice jsou někde v tom systému, musí dávat tomu systému nějaké reporty.
0: Ale na té minimální
1: ale
0: nutný úrovni.
1: Přesně tak, to, co je v tom družstvu, to tam zůstane, to se tam prostě jako, jo.
0: Ale hezký příklad je možná taky, když jako ne úplně použitelný pro nás, ale když se podíváš na komunitu těch Amishů, já myslím, že to je také hezký jako model. Samozřejmě to trošku extrém už jako tak, a tak dále. Ale jsou Amishové. Jsou ti, kteří třeba používají mobilní telefon, ale používá ho jenom v práci. On má dílnu, tam je položený, do baráku se ho nevezme. Jo, že vlastně, a nejenom vidíme, že ty Amishové mají víc dětí, jsou zdravější, spokojenější, dožívají se dalšího věku a tak dále. Nejenom vidíš, že vlastně to odpojení se z toho systému, teď používám trošku jako extrémní případ, je funkční a může fungovat. Tak takhle to myslím.
1: No, my tady u nás, hlavně v západních zemích, jsme vlastně obětí majetku, protože čím víc věcí máš, o to víc se o ty věci musíš starat, všechno platit, kontrolovat, hlídat, udržovat.
0: Hromadění majetku je iluze. To my se rodíme do materiálního světa proto, abychom si tady užili tu hru. Ten život je podle mě hra, je to hra v materiálním světě, která asi, já nevím, myslím si to, netvrdím, že mám patent na rozum, ale má ty lidi dovést tomu, aby nějak se posunuli, zmoudřili, pochopili nějaký věci. Takže jsou moc pěkný materiální věci, je to super, jsou taky vychytávky, proto se sem asi jako rodíme, takže stůl, tohle, kamera, že jo, hodinky, super, všechno, prstínek ze zlata, má to dobrou energii, paráda, ale nesmím tomu dávat větší pozornost, než to zaslouží. To
1: znamená, na tom lpět.
0: No přesně tak, jako myslím si, že to je zajímavý, veď, když máš jako 10 miliard, potřebuješ mít 20, na co pro Krista pána, k čemu je to jako dobrý, jo. Tím neříkám, že je to taky hra v tom, ale už to trošku ztrácí jako smysl, takže hromadit pro hromadění a myslet si, že si to nějak jako odnesu na ten onen svět, ne, zaplatím tu výstupní fíčko, ten pohřeb a odcházím stejně nahy, jako jsem se narodil, takže hromadění, lpění nedává smysl.
1: To bylo tak trošku s přesahem.
0: To jsme se rozjeli
1: ale trošku. No, ale je to tak, je to tak. Naprosto s tebou souhlasím, protože odtud si nic neodneseš. Jo?
0: Ne.
1: A když se teď ještě vrátíme k tomu reportu, který si dneska přinesl, protože ano. Asi někteří, kteří tě vidí tady na rozhovoru, tak si říkají, sakra, a kde jsou nějaký ty informace o tom
0: zlatu? To zlato.
1: No. Takže pojďme aspoň v krátkosti.
0: Hele, velmi rychle, protože my jsme vlastně to dostali zmínili. Jo. Já bych se pozastavil a pak přijdu na ten report té volatility, kterou teď jsme viděli. Jo. To, že zlato je volatilní, že koriguje po maximech, je přirozená věc. Když dosáhne svých maxim, teď to bylo 5800 dolarů, tak je přirozená korekce, jenom nevíš, kdy přijde, jak bude přesně hluboká, co jí spustí, je to přirozený, není to nic překvapivého ani pro nás. Důležité je ten trend, že víš, že to zlato dál poroste, protože ty fundamenty všechny jsou daný pro to, aby rostlo. Takže tyhle ty momenty toho poklesu jsou jako nezajímavý, respektive
1: jsou zajímavý pro nákup
0: zlata.
1: Když to někdo má, tak
0: ale
1: by si
0: to koupil. Jak spousta lidí panikařila, mě spousta lidí psala, říkám, ne, úplně v pohodě. Jenom prostě nepredikuješ to, že Donald Trump prostě vyhlásí, že teď porazil Irán, teď ho neporazil, zvítězil. Jo, to prostě nevíš. To vědí kámoši kolem něj, protože si všímáš, když pak sleduješ ty trhy, že oni třeba dělali nějaký spekulativní nákupy a prodeje v době třeba 10 minut před tím projevem, kdy se ale už chovali podle toho, co on řekl. Takže vidíš, tam probíhá insider trading. Jo? Takže to byly tyhle důvody, není potřeba se u toho nějak jako zastavovat. Podstatnější pro nás je ten dlouhodobý trend. A právě k tomu se jako pojí ten report, který vydala společnost Incrementum, což je Liechtensteinská analytická společnost, která je považovaná za takový guru v oblasti analýz ekonomických, finančních a tak dále. Oni spolupracují s odborníky ze celého světa a celý trh vždycky čeká na jejich reporty. A oni dělají takový speciální report, který se jmenuje Ingoldsby Trust, věříme ve zlato, 2026 tentokrát. Je to 20. v pořadí, jednou ročně to vydávají a všichni na to čekají, co se jako bude dít. A tenhle ten report měl jakoby leitmotiv nebo claim takovej, nebo zpět do monetární budoucnosti, jako oni si hrajou s tou říčkou toho filmu, zpět do budoucnosti. A je to proto, že oni říkají, že zlato už se vrátilo do finančního systému, že už tady je. Že to není, že se bude, že už tady je. A že jsou nějaké důvody, proč tomu tak je a co to bude s tím zlatem dělat. A o to je ten report. A když by se podíval, a diváci, kdyby se podívali, doporučuji, na ty staré reporty zpátky, tak zjistí, že oni se vždycky trefili. Ne úplně stoprocentně, oni spíše byli pod tím trendem, že oni říkali, zlato vyroste do konce roku 2025. Myslím, že by měli 4800 dolarů, ale ono už to bylo 5800. Bylo zhruba tak, takže oni ten trend oni trefujou, ale jsou lehce pod, ne, nikdy nepřestřelujou. A oni teď říkají, že v roce 2007 stála unce zlata 670 dolarů, mimochodem zajímavý. Já si pamatuju, když stála unce zlata v korunách 20 000 korun, dneska se bavíme o 100 000 téměř aktuálně, a říkají, jako dnes se pohybuje, řekněme, kolem 4 400 třeba dolarů za trojskou unci, ale ten americký dluh těch Spojených států se z 9 bilionů dolarů zvedl na 40 bilionů. A oni vlastně říkají to zlato jenom odrazem toho světa, to, co se děje, co je nezdravého v té ekonomice, to zlato jako reflektuje tím svým růstem. A vlastně říkají, že to zlato není investicí v pravém slova smyslu, jaký chápou lidi, ale že to zlato je takovou vodováhou finančního systému, že ono vlastně narovnává, že ono je tím pravítkem v tom systému. A že vlastně ono na to reaguje a proto se do toho systému vrací, protože se ukázalo, že vlastně bez něj ten systém se chová jako tak, jak se chová. A a oni říkají, je jasný, že zlato poroste a jsou tady ty faktory. Za prvý, zhoršující se veřejné finance, to jsme tady nakousli, zadlužování zemí, který je extrémní. To povede prostě, jo, k růstu prostě toho dluhu, k růstu inflace a tak dále. A říkají, zlato není aktivum, je to standard. Za druhý, dedolarizace. Opakovaně jsme ji tady zmiňovali. To znamená,
1: konec konců teda to Japonsko, to je asi typický příklad.
0: To Japonsko je případ vlastně těch posledních, nechci říct posledních, ale takových jako záchvěvů toho systému, toho dolarového systému, který přestává být jakoby funkční najednou a ty se ho snaží zachránit všemi prostředky. To znamená, to Japonsko, který jsi zmínil, vlastně o tom, když to zase hodně zjednoduším, že Japonsko má ekonomické problémy, potřebuje podpořit svou ekonomiku, potřebuje dolary, tak aby je získalo, tak by standardně prostě vzalo dluhopisy amerických, kterých má hodně, hodilo by je na trh, tím by je prodalo a získalo by dolary, že to by extrémně poškodilo americký dolar. Už
1: to,
0: tak poškozený.
1: Asi ještě úplně ne, že jo, protože to je furt zase ještě výměna jako dluhopisů za dolar, že?
0: No, jasně.
1: Tam by možná spíš
0: snížilo by to cenu těch dluhopisů.
1: Ano, protože by je museli prodat levněji, že jo.
0: A to by mělo ten dopad. Tak, ty jsi, no. Jsi pregnantní, takže ano, máš. Pravdu je to takto. A to samozřejmě nechceš, pokud chceš udržet
1: no ten... zvlášť v případě Japonska, viď, který drží asi 1 bilion, je vlastně drží... možná asi v tuhle chvíli největším...
0: Je největším držitelem.
1: Držitelem amerického dluhu
0: je největším
1: po Číně, že jo?
0: A Čína velmi snižuje ty pozice, protože právě ty seš v situaci, kdy ty země toho BRICS Plus a nejenom ty snižují podíl v těch dolarech. Takže ty země BRICS Plus za posledních, já nevím... 10 let, bych řekl tak, snížili ten podíl o nějakých 1,2 bilionu dolarů. To je ohromná suma. Takže vlastně, když by ty další země, to Japonsko jako velký držitel a další země, dávaly ty dluhopisy na prodej, jak by to způsobilo velký problém z hlediska jako snížení hodnoty těch dluhopisů, který dneska už nikdo moc nechce kupovat, mimochodem. Takže oni udělali tu operaci, že vlastně si sami nakoupili svůj dluh, že vlastně vytiskli peníze nový, za ty si koupili jako za ty si vlastně vzali do úschovy, oni říkají do úschovy ty dluhopisy a ty nový dolary poskytli tomu Japonsku jako kolaterální zástavu mají ten dluhopis.
1: Vlastně něco podobného dělalo roky Japonsko vlastně.
0: No jasně, to dělalo se svýma...
1: Ty vlastně, že si pořád de facto jejich bankovní instituce nakupovaly jejich dluhopisy tak, a tím pádem se to tak jako zacyklilo.
0: Takže vlastně tady vzniká dobrý jako precedens v tom, že oni říkají, že to je dočasný, že to má nějaký strop, který stanovili, teď říkají, ten strop je absolutně nedostatečný, protože to Japonsko potřebuje víc těch peněz. A nejenom se dostáváš do úplně absurdní situace, že nejenom, že peníze už nejsou krytý vůbec ničím než jenom dluhem, ale že ten emitent globální měny si vlastně skupuje vlastní dluh. To už je kouzlení na druhou. Jakoby
1: vlastně. A ještě si všimni, jak vlastně to šikovně udělali Američani, že oni, protože co bylo vlastně podstatou? Získat jeny tak, aby prostě posílili jen. Že?
0: Ano.
1: Takže někde se museli ty jeny vygenerovat. A Američani udělali to, že vzali eura a změnili je do jenu, tím pádem poškodili evropské banky.
0: Jasně.
1: A ECB na to reagovala tak, jako co to má znamenat, jo? Jako bez jakýhokoliv, bez jakýhokoliv domluvy, upozornění, jako, jo? Nebo nějakého, řekněme, koordinování s těmi evropskými bankovními institucemi si tohleto vlastně Američani udělali, že to je takový trošku divoký západ už dneska, ne?
0: Je to tak, že všechny ty pravidla vlastně geopolitický, geoekonomický přestávají fungovat a to je přesně to, co já říkám, že ten finanční systém, že to jsou ty znaky, že v té závěreční terminální takové fázi všichni to vědí, všichni se nějak připravujou, konec konců i centrální bank spojenců Spojených států se postupně zbavují amerických dluhopisů, snaží se doplňovat zlatem, Čína dělá CIPS, že jo? Čína dělá do unit, vlastně tu směnou jednotku ze 40% krytou zlatem a tak dále, takže tohle to běží. Takže dedolarizace velký téma, bude tlačit na růst jako ceny zlata. Slábnoucí důvěryhodnost centrálních bank, především amerického Fedu, to znamená zase odklon od jako fiat měny. Návrat institucionálních investorů říká, že ty všechny faktory, které jsme popsali, vedou už dneska k tomu, že privátní banky, privátní investiční skupiny, penzijní fondy nakupují zlato a dneska tvoří zlato zhruba 2,7% vlastně globálních likvidních aktiv. A nebo tak... 2,7%. A teď se uvažuje o tom, co to udělá, až těch procent bude třeba 3, 4, 5. K tomu se dostanou na úplný závěr. Mm-hmm. Ale tyhle nákupy budou tlačit cenu zlata jednoznačně nahoru. Vem si, že Ray Dalio říká, mějte v rezervách 15%. Jo? Bank of America říká, mějte 25% ve zlatě. To jsou jejich doporučení aktuální. Morgan Stanley říká, mějte 20%. A my se bavíme o tom, že dneska je to 2,7. Jo? Dostanu se k tomu na závěr. Potom tady máme vyšší volatilitu, energetické šoky, takže samozřejmě inflační tlaky, z toho plynoucí, ty jsme taky zmiňovali. A teď tady jsou ty, a teď je tady poptávka těch centrálních bank, které nakupují čím dál tím vlastně víc. A teď jsou tady ty cenové scénáře, ke kterým jsem se chtěl prokousat tímto způsobem. Takže oni říkají, my držíme stále tu predikci do roku 2010 na úrovni 8900 dolarů za unci. Někteří jiní říkají 10, řekněme, že teda se budeme pohybovat v rozpětí 8 až 10 tisíc dolarů za unci, což je násobek té dnešní jakoby ceny. Nicméně říkají zároveň, že pokud ta alokace v tom zlatě těch privátních operátorů, těch bank, který jsme zmínili, poroste tak, jak se předpokládá, tak v případě, že by tam bylo ne 2,75%, je to 13 900 dolarů za unci do roku 45. V případě, že by tam bylo 7,5%, je to 20 800. Takže tohle jsou jasný jakoby fundamenty, proč to zlato musí růst, a to je to, o čem my dlouho mluvíme, jenom teď nám to tady ještě potrhuje to inkrementum tím svým reportem. Takže nezávislá autorita.
1: Tak oni asi mají křišťálovou kouli, víte? Že jsou tam takový roky jako 45, to je otázka, kde bude ten dolar v roce 45. I když možná, že vlastně ten dolar bude takhle
0: ono, nízko. Ono je to jedno, jestli bude dolar nebo nebude totiž. On to bude nějaký ekvivalent. Oni to dneska říkají v dolarech, tak to může být ekvivalent budoucí měny vůči dnešnímu jako dolaru. Jo? Oni se dívají hodně dovnitř do toho systému, oni tam hodně jakoby vidějí. Takže jsou schopní jako predikovat ten vývoj z hlediska zejména růstu ceny toho zlata. Nás ani tak teď nezajímá ten dolar, vlastně zajímá nás ten ekvivalentní kupní síly, který ty si zmínil. Tak tam bych se toho bych se jako nebál držet.
1: Protože to zlato vlastně co dělá? Ono jenom udržuje tu hodnotu. Protože do zlata se neinvestuje, do zlata se spoří, že jo?
0: Já bych znova se vrátil k tomu, co oni říkají. Oni říkají, je to prostě vodováha toho systému, je to standard. Zlato je standard systému. A to zlato, když ten systém je porouchaný, vykolený, nestabilní, je jenom roste, protože to vyvažuje vlastně ten systém.
1: Přesně, snížení hodnoty světových měn má za následek zvýšení hodnoty zlata.
0: A to je přesně to, proč já, vidíš, teď se dostávám jakou přirozenou cestou, já to mám tendenci pořád opakovat, protože sice vím, že hejtrů se nikdy nezbavím a to je úplně v pořádku, ale jenom znova to pro to pochopení, proč my to zlato děláme, protože my jsme nevzešli, my nejsme jako majitelé slévárny, nebo nemáme zlatý důl, jako, aby zešli jsme z bankovního, z finančního biznesu, ale my jsme si uvědomili včas, dřív než ti jiní, díky náhodám a nějakému osvícení ze zhora nápadům, že ten systém, prostě, když jsme se na něj podívali, prostě musí takhle vypadnout, protože to bylo daný už tehdy, v tom 2.8. A proto my jsme řekli, my vytvoříme nějaký systém prostě zlatých účtů, zlata a tak dále, protože to zlato rozhodně bude fungovat jako by převozník přes zánik toho starého systému a vznik toho nového systému, protože je to ten, protože je to ta norma vlastně. A to jsme nevěděli spoustu věcí, tehdy nevěděli jsme, jako co se bude dít s Green Dealem, ESG, s Hormuzem, válka na Ukrajině, jo, rozpad jako toho unipolárního systému, to jsme netušili. Nevěděli jsme o CIPSu, o Unitu, jenom jsme věděli, ten systém je nemocný, takhle to být nemůže. To je celý, takže proto my děláme zlato.
1: Když se rozběhla ta krize třeba v roce 2007-2009, tak už v té době a konec konců, už i když byla dotcom bubble, tak spousta ekonomů mluvila o tom, že ten systém je nastavený špatně, že bude generovat další problémy a turbulence, že prostě to je neudržitelný, ten dluh se neustále zvedá, hlavně když se podíváš na ten americký dluh, já si pamatuju, když poprvé inaugurovali Obamu, tak byl 8 bilionů dolarů ten veřejný dluh. Jo. Když po druhý, tak už byl 16. Jo. A to už v té době Obama mluvil o tom, že ten dluh je neudržitelný, že s ním budou muset něco dělat.
0: A víš, kolik, je teď?
1: No, asi něco kolem 40 bilionů.
0: Globální dluh, když vezme globální dluh jakoby celého světa, tak já jsem, když jsem začínal...
1: Já si myslím národní dluh Ameriky.
0: Já ti ho řeknu, já musím srovnat. Když jsem začínal o tom vůbec přednášet, v tom roce 2010, už 2008 jsme se tím zabývali, ale nějak veřejně jsme začali to prezentovat tehdy, tak ten dluh byl pod 200 bilionů dolarů. Jo. Dneska je 348 bilionů dolarů, ten globální, a ten americký byl v březnu 2026 39 bilionů, to znamená, že teď už bude přes 40. Jo, takhle na tom jsme, takže tohle je stav.
1: naprosto nesplatitelný.
0: Takže kdo jako si tohle uvědomuje?
1: Zvědav, jak budou Američani kouzlit. No?
0: No, kdo si tohle uvědomuje, tak za to přirozeně kupuje. Proto ten Dalio to říká, proto všichni a proto my říkáme, když máte volný peníze, nemějte je v bance, kupte si potraviny, to určitě udělejte, osekejte jako náklady, když to jde, a něco se dejte do toho zlata, protože to se zhodnotí vůči znehodnocení těch měr a vy si udržíte nebo zvýšíte svoji kupní sílu. Takže to je ta message a ten, kdo má zájem, když napíše tady na adresu, tak se mu někdo od nás ozve, vysvětlí, nastaví, probere ať už zlatý účet, nákup zlata pro firmy, pro fyzické osoby, poradíme ho rádi. Jo? Takže tak.
1: Tak to slyšíte. Nedělejte radost Uršule, nenechávejte peníze na svých účtech, protože ona už si na ně dělá zálusk.
0: Jasně.
1: A teď pojďme ještě teda k jedný docela překvapivý, hezký věci, kterou jste udělali, a která mi taky trochu dává smysl, protože vždycky o úspěch se má člověk podělit a měl by taky myslet i na ty, kteří nemají, a vy jste udělali nadační fond, tak nám o tom
0: ano,
1: něco řekni.
0: My děláme takové dvě věci, nadační fond je jedna z nich, a než se k němu dostanu, rád to řeknu, že mám z toho velkou jako radost, jsme se tady o tom povídali předtím už, ale ještě začnu něčím malinko jiným, my děláme, každý rok děláme Aurum Summit, je to velký setkání tý komunity lidí, kteří se zajímají o to podívat se, jak ten svět skutečně funguje, ne jako, co říkají média, ale chtějí ho skutečně jako tomu rozumět. Takže Aurum Summit je 4. ročník, je to velká jako konference, setkání. Tento rok je to 24.10. v hotelu Olšanka. Je tam kapacita nějakých 5-6 míst, hodně rychle se nám to vyprodává, už máme jenom pár vlastně desítek jakoby volných míst. A celá ta konference je o tom, že chceme popsat ten stav, co se skutečně děje, víc do hloubky, než máme možnost tady v těchto jako pořadech. Takže ukázat, co se jako děje, protože není potřeba z toho mít strach, je potřeba to chápat, a když to chápu, dokážu se zařídit. Takže pochopit to, co probíhá. A pak tam máme skvělýho hosta Petr Kopčeho, šéf nadace Jana Antonína Bati, který udělá přednášku o tom, co by ten Jan Antonín Baťa dělal v dnešní době, jak by to dneska jako dělal, protože on ve velmi podobné době v roce 39 tu firmu z 9 násobil. Takže opravdu praktické poučky pro to, jak
1: v krizi budovat firmu.
0: Jak vlastně budovat, zachovat, rozšířit tu firmu i v té krizi, jo, pro podnikatele. A potom tam máme Lukáše Kovandu, který přichází, známý to ekonom, že, z televize a různě, Trinity Bank, který přichází s tím, že ukáže, jak v té dnešní době se starat o vlastní peníze, co teda jako už nefunguje, co funguje, co můžu udělat, kde můžu, jo, jako co udělat do hloubky. Mezi tím tam bude probíhat spousta zajímavých věcí, budeme křít knihu o Janu Antonínu Baťovi, budeme tam mít křes nějakých mincí, který jsme vyrazili, představíme tam nadační fond a některé jeho konkrétní projekty, které budeme dělat, podporovat a tak dále. Bude tam hodně zajímavých jako věcí mezi čase. Ale závěr, na ten se já moc těším, bude panelová diskuze, která zase má za cíl těm lidem vysvětlit, jak v téhletý šílený době, kde spousta lidí má strach, je znejistěná, prostě necítí se dobře, až na té fyzické úrovni dokonce potom, jak si zachovat zdravý myšlení a zdravou tvorbu jako reality. A ten panel jsme poskládali schválně z takových zajímavých jako osobností, to znamená, na jedné straně je tam Karel Janeček, někdo ho má rád, někdo ho nenávidí, to je celkem jedno. Je to matematik, je to nějaký vizionář, je to filantrop trochu, podnikatel velký, ten je jedno spektrum. Na druhém spektru je Igor Chaun, který je známý to režisér, ale hodně člověk, který se zabývá jako takovou tu, řekl bych, ezoterickou duchovním jako přístupem, zase někdo ho miluje, někdo ho nenávidí, je to celkem jedno pro tuhle tu věc. A mezi tím tam sedí vlastně Honza Rák, kvantový fyzik z CERNu, a Honza Vojáček, jakoby celostní lékař. A tohle ta skupina, tu já se moc těším, protože tam v názorové střetu nebo komunikaci uvidíme, jak se to bude vyvíjet, by mělo vzejít z toho nějaké myšlenky, jak tady v té realitě prostě žít. Takže to je k tomu Aurum Summitu. My asi dáme nějaký odkaz, kde si případně můžete podívat tady asi do popisku a můžete si objednat stupenku, když by vás to zajímalo. A zároveň platí, že my ten výnos toho Aurum Summitu nedáme tomu nadačnímu fondu a teď se k němu dostávám. Nadační fond jsme založili, nadační fond se jmenuje Gold for Life, zlato pro život. A název anglický to má, protože fungujeme v těch 11 zemích Evropy, tak aby všude to bylo srozumitelné. A ten nadační fond vznikl proto, že na nás se často někdo obrací, že tu potřebuje pomoc s tím, tu někde jinde. My to tak jako děláme, ale řekli jsme, no rádi bychom to institucionalizovali, protože si myslíme, jak ty si řekl, o úspěch se je potřeba podělit. A My děláme ten biznis, my si myslíme, ten biznis, který děláme, taky pomáhá v té ekonomické oblasti, ale říkali jsme si, je to málo, je tady prostě spousta věcí, a jestli se má měnit to od spoda, tak pojďme využít sílu naší, kterou my máme, našeho partnera IBIS & GO, to je hlavní partner, vložme tam nějaký prostředky, síly našich spolupracovníků, kterých máme po Evropě 3000, každý může podpořit tu věc, a samozřejmě i podporu diváků tady třeba nebo kohokoliv z veřejnosti, kdo si řekne, jo, to mi dává smysl, tak když ty prostředky koncentrujeme, tak je pak můžeme smysluplně využít pro ty jednotlivé oblasti, kterýma ten nadační fond se chce zabývat, a on má takový ty standardní oblasti, které z povinnosti musí mít, řekl bych, každý nadační fond. A tím to nesnižuju, ale je to takový, to nedělá, není nic zase výjimečného. Pomoc dětem, ku příkladu, je jasná, protože když vidíme, co dělají ty zdravotní pojišťovny, no, jak je to fakt jako hrůza všech hrůz. Takže to je takový automatismus.
1: Rozhodně to bude asi lepší pomoc než sbírání víček.
0: No. Máme tam několik už případů, o kterých teď nechci jako mluvit, je to fakt jako tragédie. My ty případy, když nám dají svolení, budeme prezentovat, chceme, aby to lidi věděli, na co přispívají. Tady to asi můžu říct, je to na chlapečka, který má nějakou svalovou atrofii, potřebuje nějakou vestu prostě tlakovou, aby mohl se mu vyvíjet svaly. No, tragédie. Tříletej chlapeček. Takže to tam vždycky bude vidět, ale pak jsou tam oblasti, které tak nikdo úplně jako nedělá. My tam máme jako oblast odkaz kulturního dědictví. Je to velký téma, protože písemnictví, památky, hroby významných osobností. Řešíme třeba teď jako hrob Mikuláše Alše a podobných velikánů, který jako se o nikdo nestará, ty hroby by zanikly, jo, a tak dále. Takže to je velký téma, to chceme podporovat. Potom tam máme oblast jako vzdělávání. Dětí dospělých a dětí prioritně, protože chceme taky do těch škol přinášet informace o tom, že není jenom 86 pohlavích, jako v úvozovkách, teda, že jsou daleko podstatnější věci, jako naše historie, předci a tak dále. Kontinuita tady nějaká, kontext těchto věcí. Ale i dospělých samozřejmě. Potom je tam oblast jako ochrana divoké přírody. To je pro nás velký téma. Vím, že ty taky máš rád přírodu. A tím myslím ochranu divoké přírody ne jako nějaký Green Deal a tyhle ty politické šaškárny, ale opravdu lesů a nejenom lesů, prostě vod a strání, chtělo by se víc v České republice, na Slovensku a třeba i v Polsku, protože tam taky podnikáme. A potom třeba i někde ve světě máme proto skvělýho partnera Justice for Nature, což je parta nadšenců, bývalých kriminalistů, který v Čechách, na Slovensku a i všude ve světě na tom pracují, že fakt jako chrání ty ekosystémy proti pytlákům, různým zloduchům, který to poškozují a tak dále. Tak to chceme taky dělat a pak je tam pomoc sociálně vyloučeným jako lidem, což v dnešní době zejména jsou matky samoživitelky a staří lidé jako seniori a tak dále. Nejenom, ale samozřejmě prioritně. Takže to dělá ten nadační fond, takže koho by to zajímalo, zase asi tam dáme jako odkaz. Když to podpoříte, budeme jako rádi. A samozřejmě ten transparentní účet, všechny příspěvky jsou vidět a postupně budeme zveřejňovat ty konkrétní projekty, na které konkrétně jdou ty peníze. Dokonce tam máme vychytávku, což mi dneska marketingový specialista, který se zabývá nadacemi a nadačními fondy, řekl, že jsme snad jediný, koho zná. My tam máme možnost si i zvolit, když dám třeba 1000 korun, poměrově na co to chci dát, že mám 1000 korun a chci dát 10% na přírodu, 10% na děti, 50% na, já nevím, památky, jo? A takhle si to můžu jako rozdělit. A my to na to rozpadneme. Jo? Takže tolik jsem chtěl říct, takže Aurum Summit 24.10. je vstupenka do té naší jako komunity, přijďte se podívat. Rádi vás uvidíme, hodně to tam rozebereme, vytvoříme ale jako pozitivní naději, jak s tím pracovat, a podpoříte tím automaticky už jenom nákupem té stupenky, ten nadační fond. Bude zajímavý, že tam si všichni budou moct vyzkoušet platby ve zlatě, protože budeme tam mít x jako různých partnerů, různých nakladatelství, obchodních partnerů, kteří tam budou mít svoje stánky, nějaký pivovar a tak dále, kde si fakt jako přijímají platby ve zlatě, že každý si tam bude moct zaplatit, koupit knížky, noviny, mince, jo, nějaký věci ve zlatě.
1: No tak jste to slyšeli, přátelé. Kdo máte zájem o informace týkající se zlata, tak doražte. Kdo máte zájem podpořit nadační fond, tak taky. Zvlášť asi ti, co mají ty zlaté účty, ne?
0: Tak může kdokoliv. Jako jsme rádi opravdu za každou korunu. Jsme rádi za to, že nám to pošle 50, 100 korun, není to o nějakých velkých jako darech. Každý dar se počítá, skutečně je to, každá koruna bude využita. Chci říct, že my nemáme žádný mzdový náklady, tam se nikdo neúčtuje, ani nebude. žádné
1: peníze. Všechno, i to, co tam dáváte vy a to, co přijde od lidí, jde čistě na ty projekty.
0: Máme správní radu, máme dozorčí radu. Správní radu tvoří vlastně majitele Firegoldu a dozorčí radu tvoří naši spolupracovníci, kteří chtějí vložit svoji práci jako, taky jako pomoc tomu fondu, plus tam máme jednu kolegyni mimo jako firmu, nikdo si neúčtuje žádný mzdy, ani to neplánujeme, všichni to děláme zdarma jako činnost jako nadační, takže nemáme žádný mzdový náklady, samozřejmě musíme platit občas nějakého právníka nebo výrobu nějakého materiálu, to jo, to všechno je na těch účtech ale vidět a žádný peníze se takže... Nejsme jako na neziskovky, který se berou 80% na svoje
1: fungování.
0: Tak to nemáme.
1: Tak to je dobrý, no, tak to je super. No tak jo, já ti děkuju, že jsi byl dneska hostem, že jsi našel čas.
0: No já jsem tě moc rád viděl, a... po tom detoxu už jsem po tobě stejskal.
1: No vidíš, konec konců na závěr se můžeme k tomu detoxu vrátit, protože když si člověk takhle vyčistí hlavu, tak si vlastně jako uvědomí to, že hele, ať se bude dít cokoliv, jo, tak za prvé, na co se teď nechat strašit? Jo, už v tom žijeme, v tom jako, řekněme, hodně nabitým období, jo? Jasně, když pominu jasně. Tu předcovidovou éru, která byla taková spíš, že člověk řešil ty informace a to, že se k tomu jako schylovalo a pak ten covid, kde opravdu po těch třeba 6 letech už spousta lidí říká, já už jsem z toho unavený, ono je žádný světlo na konci tunelu, pořád se to zhoršuje, pořád jako jedeme v nějakém takovém tom módu přežití, i když vlastně bychom měli žít naopak v módu žití. Snažit jasně. se žít ten normální život.
0: Život je hra, jsme to tady řekli, je to prostě
1: hra. A čím víc ho budeme žít, tím víc budeme v klidu, tím víc budeme prožívat tady a teď tu přítomnost a tím míň se necháme strašit a tím míň budeme mít obav právě z té budoucnosti. Takže vlastně tím klidem si sami sobě, protože myšlenky jsou zásadní, to, jak jsme nastavení, je zásadní, tvoříme
0: no jasně.
1: tu naší budoucnost.
0: A aby to, co bude, odpovídalo tomu, co chceme, tak musíme teď v tuto chvíli začít některé věci dělat malinko jako jinak. Jo? No. Protože teď tvoříme tu budoucnost a teď, když se budeme upínat nějakým negativním věcem, tak si je potom vytvoříme. Takže teď v tuto chvíli, v tento moment, zaměříme všichni svoji pozornost na pozitivní věci, na to, co nás těší, co bychom chtěli, a ne, že bychom to chtěli, a jako že už to je, to znamená, že už si to jako užíváme, jo, co chcem. A ono se začne materializovat.
1: Přesně tak, hele, líb bych to neřekl. Mysl buď naším stavitelem, já se těším příště, až si o tom zase popovídáme.

0: akcí.
1: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
2: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
3: Odmítl povolit využití předtím svých základen. Tak byli samozřejmě korunní prince. Neúčastnil tedy na GS.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili 9.9. leta páně 2026, nikoli 9.09, ale 20.04 velitelského času. A samozřejmě středa, simultánky třeba, jak říká klasik. A já tady vítám našeho hostitele pro dnešní večer, doktora Josefa Skálu. Ahoj.
1: Peťo, ahoj, ty jsi dokonce zvládl takovou dynamiku řeči už, že stišíš, pak zase zesílíš svůj hlas. V tomhle byl velmistrem Fidel Castro a ty jsi rozhodl kráčet v jeho šlépěch. Blahopřej.
0: Děkuji. Já zůstanu u mě jakoby bližšího vzoru. Můj učitel fyziky, pan magistr Pištora, který dneska je samozřejmě už dávno v důchodu a byl to dlouholetý ředitel druhé základní školy, tak on měl přesně takový projev, že vždycky jako snižoval tu kadenci a potom náhle vystřelil. A když si na to nebyl připravený, tak to probudilo všechny jako jo, v tu chvíli. Samozřejmě děti, tenkrát ty infarkty ještě nebyly, jo, takže dneska se to asi už jako moc nemůže dělat, ale faktem je, že mi tu fyziku naučil tak, že já když jsem pak šel na střední, a tam jsem, tenkrát si mě vyvolali prostě jako prvního a říká mi ten učitel, tak z čeho chceš být zkoušený, jsi úplně první. A já říkám, no mně to je úplně jedno. A on na mě tak kouká. Říká, dobře, machruješ. Tak vzal pravítko a fláknul někam do učebnice a otevřel tu učebnici na té obchodce, jo. A teď něco začal, elektriku nebo odpory, jo, tohle. No a já jsem plynule prostě přednášel, protože jsme to opravdu měli všechno jako v té hlavě seštosovaný z té základky a hlavně pan ředitel se nebál i jako názorných ukázek, jo, takže člověk i pochopil, jak to funguje, když to vidíš, že jo, a takový ty, na v něm úplně žasli a říká, dobře, píšu ti jedna a půl roku máš klid.
1: To je hezký. To ti závidím skoro, Petře, já jsem měl smůlu na učitele přírodních věd. Bylo to nudné, bylo to takové kožené a ty, řekl bych, důvody, proč se zabývat, praktické důvody, poznávací důvody, proč se zabývat tím, čo jiným tématem zůstávali někde v mlze. Takže to bylo o takovém biflování různých vzorečků a podobně. Moc mě to mrzí. Pak jsem

0: protože ona neuznávala zákaz tělesných trestů. Jo, ad jedna. Ad dvě, učila matematiku, fyziku a ještě pozemky, co si pamatuju, jako co, když jsem tam byl já. Takže jsem si ji téměř nezbavil. A ona nám dávala, jako normálně, že u nás učil, teď zrovna rovnice od dvou neznámých, to si pamatuju, už jakoby tou novější metodou, složitě jinou prostě, jo, že tam to neuznávala, zastarala, špatná, tohle je lepší. A ona druhý den, když já jsem přišel, tak jsem odevzdal ty domácí úkoly a ona říká, a kde máš svoje nepovinná cvičení? Já říkám, no ty byly nepovinný. A ona říká, a to si jako myslíš, že ty rovnice od dvou neznámých umíš na jedničku, jakože nemusíš cvičit ve svém volném čase? Jo? No tak samozřejmě jsem to neuměl na jedničku, jo. Pak jsem teda dostal ještě mimo jiný, tenkrát roztrhala sešit a musel jsem ho přepsat, protože moje okraje nebyly 3,5 cm, ale někde i o 3 mm bokem, jo. Ale co jsem ocenil, byla jedna úžasná věc. My když jsme byli na těch pozemkách a teď jsme tam makali, jak barevný teda mimochodem. Hodina, čili končilo vyučování ve dvě, ve čtyři si pro mě přišla máma. Už jako, že už bychom mohli, jako, že, by mi to, že to dítě si bere teda domů. Ale ona normálně například právě na tom naloženém kolečku hnoje nebo nějakého bordelu prostě vysvětovala tu páku, jo, jako jednostranou, jo, že když si to vemeš vepředu, je to těžší, než když jdeš od toho dál, jo, a tak dál. Jo, a takovýhle věci, takže ona to jako všechno propojovala. A to byla učitelka, jako každým coulem je fakt, že teda prostě nás mlátila pravítkem a vším, co jí přišlo po ruku, prostě to vůbec neřešil. A nikdo si nestěžoval. Do dneška všichni na ní vzpomínají.
1: Bylo málo lidských práv, dneska jich je víc, tak to je jasný prostě. Podle toho to vypadá.
0: No přesně, ale člověče, ale ty její předměty, hele, i když je, to, když je ten člověk blbej jak punčtok, tak rovnice od dvou neznámej dát vždycky. To byla to opravdu lidi narvala, namlátila prostě.
1: Dobře do tebe investovala, zaplať tomu.
0: Ano, ano.
1: Budu ti závidět ty dnešní generace, asi ve směs. No nic, přejdeme asi k věcem, které se odehrály a které se odehrají. Já napřed avíza na několik akcí a taky na dva rozhovory, které spácháme tady u Petra Bureše. Tři akce, už jsem o nich z části hovořil, ale pro jistotu připomenu, pokud to někdo neslyšel. A prosím vás, věnujte pozornost onomu kalendáři alternativy. To jsme nevytvářeli jen tak proto, abychom se tím sami bavili. To je seriózní zdroj, kam každý, kdo pořádá cosi alternativního, tak to tam může poslat. Kolega, který to spravuje a vytvořil tu webovou stránku, velice ochotně prostě vychází vstříc. Stává se, že tam chybí i akce, prostě, které tam dávno měly být, nebudu jmenovat, ale je to i ostuda někdy. Tak prosím vás, kalendar.alternativy.cz. Tam jsou pozvánky na akce, které leckdy někomu prostě unikají, pak se zlobí, telefonuje, píše a neřešíme nic jiného, než že mu pořád vysvětlujeme to, či ono. Tak, tady vidíte nejbližší akce, ano. 14.9., to jest v pondělí, se v 17 hodin sejdeme na informačně diskuzní podvečeru s doktorem Petrem Balou, což je hungarista, tedy expert na maďarské otázky. 100 dní pád Viktora Orbána a 100 dní nové maďarské vlády. Já se na to těším, to bude zajímavé a věřím, Petře, že buď od tebe nebo od nebo Honza Dolenc nebo jiný prostě z Raptoru tam budete, protože si myslím, že kdo to nebude moc sledovat přímo, tak si, jak si užije záznam. 17. to je pouhé 3 dny na to, nový předseda UVKSČ Roman Roun vystoupí na téma, tady to je, ano, Vietnam, příběh odvahy a míru. To je po návštěvě Romana Rouna ve Vietnamu, kde se setkal s některými činiteli, včetně ministra zahraničí, a chce nás seznámit s tím, prostě, k čemu tam dospěl. Údajně tam měli hovořit i o nějakých šancích prostě na obchodní spolupráci a tak dále. A 21. to je další pondělí, je Milan Krajča, který navštívil zase v 17 hodin, který navštívil Kubu,

0: i u příležitosti z toho výročí narození Fidela Castra a chce nám prostě popsat nynější situaci na Kubě, složitosti, které trápí tamní lidi a samozřejmě i státní a stranické orgány a tak dále, tak na to se těšíme prostě také. Tak to jsou tři nejbližší akce, s nimiž počítáme. A teď ještě dvě věci vám chci povědět, já jsem si skočil do myšlenek, počkejte, tak. Dva naši hosté v nejbližších dnech. V pondělí večer, to znamená po té akci, já to stihnu nějak, ve 20 hodin, bude naším hostem u Petra Bureše paní magistra Eva Kaprálová, což je ředitelka, pochopil jsem, že řadu let, základní a mateřské školy v jedné z obcí Královéhradeckého kraje. Ona je zastupitelkou krajskou, je členkou strany PRO, kterou vede Indra Reichl, a budeme si s ní povídat o problémech dnešního školství, řekl bych z první ruky, že ona v tom žije den co den, o inkluzi, ale o spoustě jiných věcí, které jsou problematické, a já se velmi těším, jak nám paní magistra to všechno popíše. Ona kandiduje znovu a neskrývá, že rozhovor, který spolu spácháme, využije i jako určitý propagační, řekněme, nástroj, kterým bude oslovovat své voliče. Já velice rád s ní takový rozhovor dám dohromady. A teď pojďme k akci, která se odehrála v sobotu na Malostranském náměstí. Petr vám to všechno zprostředkovali s kolegy, takže to jste viděli. Reakce, které se na to objevily, jsou příznačné. Pochopitelně se někteří radovali a říkali, že to náměstí nebylo plné, no tak nebylo úplně plné. To je pravda, nebylo prázdné, to ani náhodou. Reakce publika byla velice živá a taková vstřícná. To náměstí tím žilo, tou akcí, to je třeba prostě zdůraznit. Podařilo se tam přivést hosty, které někdo možná nečekal. Dva herce, Ivana Vyskočila, Míšu Guliaše, ale i Ivana Davida, europoslance za SPD, který vystoupil mimořádně, řekl bych, hutně a soustředěně a k jádru věci. Chci mu za to poděkovat i tady. A také doktora Jana Černogurského, tedy muže, který v 70. a 80. letech byl v disentu, pak byl místopředsedou první polistopadové federální vlády, předsedou slovenské vlády později, ministrem spravedlnosti a tak dále a tak dále. A Jano je dneska muž, který je v řadě otázek s lidmi jako já na jedné lodi. My jsme to spečetili rozhovorem, který Petr natočil s kolegy, máte ho v nabídce, kde jsem se Jana tázal na to, jak vidí, řekl bych, perspektivy geopolitických zvratů, co to znamená pro země, jako je Česká a Slovenská republika. Já si myslím, že Jano vystoupil velmi sympaticky, v něčem možná až velmi odvážně na české poměry. Já mu za to chci poděkovat taky. My se uvidíme za nějakých 5-6 neděl v Bělehradě, kde se bude konat další dějství Mezinárodní vědecké konference o genocidě Slovanů, ale zároveň tam tentokrát proběhne i zvláštní taková sekce nebo součást toho, té konference, věnovala specificky České a připustme i Slovenské republice, respektive jejich osudu před Mnichovem v mnichovských dnech, po Mnichově, kdy se rozpadla republika, jak víme, na Slovensku klerofašistický štát, u nás protektorát. A jaká byla, řekl bych, politika té genocidy nás, Čechů a Slováků, která se v něčem odlišovala od vztahu třeba k Rusům a dalším národům Sovětského svazu, odlišovala se spíš v tom, že byla na etapy a tak dále. A pochopitelně se tam budeme bavit i o tom, co to znamená pro dnešek. Já se na to velmi těším. Bude to, zveme ještě minimálně jednoho poslance. Organizátoři osloví Tomia Okamuru a osloví také prostě Václava Klause. Já zkusím s oběma gentlemany nějak to popostrčit, aby minimálně se tam si přihlásili nějakým třeba pozdravným poselstvím, nějakým textem, který by tam byl přednesen a tak dále. Takže asi tak. Zajímavé je, že ta reakce erárních médií, když to tak řeknu, byla velmi podrážděná a to mě potěšilo. Zejména k tomu, řekl bych, rozměru naší argumentace, já jsem mu věnoval velkou pozornost, a sice ona schovívavost, ona tolerance k fašismu a k těm, kdo se hlásí, že pyšně prostě jsou pyšní na nacistický rodokmen dnes. Někteří na nás vylili prostě celé kýbly špíny za to. To je vidět, že si uvědomují, že toto je jejich velká achilovka. A já chci vyzvat nás všechny, abychom to přesně tak pojali a znovu zviditelňovali, zpřehledňovali, do jaké míry dnešní takzvaný mainstream, který má plná ústa liberálních všelijakých svatouškovských žvástů, se ve skutečnosti tiše prostě přihlašuje k silám, které jsou pyšné na nacistický rodokmen, hýčká je všelijak, vypěkňuje jejich obraz, jako strká kam si do pozadí, do stínu tyto neuvěřitelně skandální vazby prostě na nacistické zločince, ty rituální funusy v Kyjevě, těch největších grázlů prostě z dob banderovské fáze a tak dále a tak dále. A pojďme tohle dělat ještě víc a víc. Pojďme je neustále tlačit do kouta z úhlu, který je naprosto, kdy jsou absolutně zranitelní, kdy jsou úplně nahatí. A nedělejme to, co se někdy děje, že někteří křičí, vy jste fašisti a myslí tím, co já vím, teď toho či onoho papalaše dnešní České republiky. Tak to formulovat, člověk se jako uleví, já tomu rozumím, ale to naši věrohodnost před širší veřejností jako nezvyšuje. To lidé říkají, to přeháníte a to tak není a nebude vás příliš poslouchat. Dejme si na tohle pozor. Klíčové otázky jsou dvě a já jsem je tam v tom kratičkém pětiminutovém jaksi termínu, který jsme si slíbili, že dodržíme, já jsem dodržel, někteří ho nedodrželi, se aspoň v hutné podobě pokusil sformulovat. Obejdou se vítězové privatizačních převratů bez Majdanu? A pokud ne, proč? A za druhé, mohou se oni, proč se nestaví proti té, řekl bych, glorifikaci všelijakých nacistických grázlů a oživování Hnědého moru? A obejdou se vůbec bez podpory těchto sil? Jsou velmi zásadní otázky. Pojďme se vrátit k tomu, co to byl Majdan sám. Já jsem to tam mohl naznačit jenom krátce, neb jsem dodržel teda ten časový limit. Majdan nebyl analogií, co já vím, Letenské pláně a Václavského náměstí v listopadu 89. Protože tehdy cinkali klíče naplněné, řekl bych, sněním, nebo ne naplněné, ale provázející snění o tom, že jako už to, co už máme, nám nikdy nikdo nevezme. Budeme mít bydlení za 10 až 15% jednoho čistého platu. Žádná nezaměstnanost to nebude. Možná nebude, já nevím, přebytek banánů, ale kultura bude velmi snadno dostupná, zdravotnictví bude dostupné, za zubařem se nebude jezdit buchují kam, opravit si zuby nebude stát 10 tisíce, ne-li 100 tisíce. A mohu pokračovat. Prostě byla tu jakási existenční bablnka. A lidé si mysleli, aha, tak to nám všechno zůstane a k tomu ještě budeme teda jezdit na ten západ a tam si nakupovat nějak v lepším balení to či ono prostě, co u nás třeba není až v takovém balení, no možná ani ne, tak někdy až na takové prostě úrovni. Majdan nebyl replikou téhož. Majdan byl akcí těch, kdo zbabrali celé ty privatizační převraty, respektive pro sebe je nezbabrali, sami na nich neskutečně vydělali bez jakékoliv zásluhy a uvrhli vlastní země do do velmi těžké krize. A Ukrajina z tohoto hlediska byla docela takovým učebnicovým příkladem. Kdo byl na Ukrajině v 90. letech, tak mi dá za pravdu, že ten úpadek byl příšerný už v 90. letech. Jet po vedlejší silnici, to byl tankodrom. Tam byla jáma každých, já nevím, půl metru, metr. Prostě už tam všechno rozkradli, takže ani neopravovali silnice snad s výjimkou těch hlavních tahů. Kdo se musel jaksi uchýlit do nemocnice, tak si musel všechno přinést. Prostěradlo, ručník, léky, tohle všechno ještě zaplatit. Konec konců pro nás přeci názorným svědectvím byl příval ukrajinských dělníků u nás, což vůbec nebyli mnohdy lidé nějak jako bez vzdělání a podobně. Já si pamatuju na chlapy s krumpáčem a lopatou v Praze, dělající výkopy. A když s nima člověk promluvil, tak on to byl někdy kandidát lékařských věd z Ukrajiny. A jemu nezbylo, než jet živit vlastní rodinu touto prací v České republice. Takže kdo říká, že jako Ukrajina upadá až teď díky tomu, co se odehrává od února 22, tak strašně lže samozřejmě. No a Majdan byl co? Majdan byl pokusem, který se jim podařil dočasně, viníků této zkázy, tohoto úpadku, kteří rozkradli kde co, rozvrátili kde co a teď cítili, že narůstá mezi lidmi nespokojenost, tak to vyhrotili do naprosto umělého střetu kolem členství v Evropské unii. A ten Janukovič, což taky nebyl žádný archanděl, to jako rozhodně ne, to už byli lidé, to byly produkty toho převratu prostě u nich, teda v případě Ukrajiny, toho rozbití Sovětského svazu a samostatné Ukrajiny od roku 91 a tak dále, tak oni potřebovali nějak tu masu naštvaných lidí zaměřit směrem, který tím neublíží těmto zlodějům a mafiánům, ale který je prostě dostane do rozporu úplně s někým jiným, který vytvoří falešné zdání, že viníci jsou úplně jiní lidé, tak to vyhrotili takhle. No a to za prvé. A za druhé, Majdan nebyl jako nějakým jako demokratickým přechodem od jedné vlády k druhé. To byl masakr, kdy se střílelo v centru prostě Kyjeva, vzpomenete si, kdy dokonce se pak přiznali ti gruzínští ostřelovači, ty žoldáci, které tam najali, že měli za úkol střílet ze střechy, tuším toho hotelu nebo odkud, na obě strany, to znamená jak proti pořádkovým silám, tak do řad těch, kdo jako bojovali za to, že se půjde do Evropské unie. Mimochodem příbuzná jednoho z těchto odstřelovačů, jak známo, je nyní v našem českém parlamentu. Má takové gruzínské jméno. A je to docela pohledná baba, ale jinak jako je to hrůza. Tak tohle byl Majdan. A někdo zase by si to mohl vysvětlovat tak, že to musí mít ten samý jako žánr, úplně, že se musí střílet a že jako krev musí téct. Pokaždé nemusí. Pokud se někdo pokusí o Majdan u nás v České republice, nebude tomu říkat Majdan, bude tomu říkat nějak jinak, tak se o to může pokusit, tak říkají, v rukavičkách, že nebude střílet do lidí. To, že naše elity bez zásluh začínají být velmi nervózní z toho, co se odehrává, a teď se dokonce navzájem obvinují z toho, co nesporně velkým problémem je. No jestli stát dokáže uřídit jakž takž při všech slabinách, které narůstají, a děrách v tom těch mechanismech a to, že se na co čeká dlouhé měsíce a že se vlastně neví, jestli se přidá důchodci víc než 300, že se vytváří takové zdání, že to je vlastně velká přítěž ti lidé, kteří celý život pracovali a že jako pomalu, kdyby tady nebyli, tak tím lépe a že radši by bylo dobře je vyloučit z voleb a dát volební právo lidem o 16 let a tak dále a tak dále. No tak to je, řekl bych, materiál explozivní, který neexistuje žádný jaksi viditelný důvod se domnívat, že tyto problémy teď jako nějak zmizí nebo se zmenší. Naopak, oni budou narůstat. 400 miliard dluhů plus ještě nějaké dluhy nad rámec na militaristické účely a podobně, to je To je velmi vážná věc. A proto očividně na Hradě tam hrají v tomto směru velmi významnou roli. Výroky, které padají, jsou čím dál tím skandálnější, že všichni si je pamatujete. To znamená Spojené státy evropské, které by zlikvidovaly suverenitu České republiky, euro místo koruny, dokonce nevadila by nám obnova monarchie, známe dokonce, setkali jsme se s dědicem toho habsburského trůnu, zelená sudeťácké provokace u nás a dýchánky na Hradě prostě s lidmi, kteří vedou ten sudeto-německý landsmannschaft a tak dále, přidáte jistě ještě celou řadu dalších prohřešků, tak v situaci, kdy ta parlamentní opozice má v čele takové legrační týpky, jako je ten Kupka a ty další, tak jako Hrad zřejmě se stává hlavním idolem a tváří, abych tak řekl, této sestavy v České republice, která by ráda provedla něco na způsob Bidenu, samozřejmě třeba úplně v jiné konkrétní poloze. A tomu přibývají důvody typu nahromaděných kriminálních prostě kauz, sahajících do nejvyšších pater moci. A kdo sleduje třeba to, co se odehrává kolem toho dozimetru a nejenom, tak četl jsem takové rozbory, že vlastně se dělá vše pro to, aby to nějak vyšumělo, aby to se to nedostalo teda před soud a tak dále a tak dále. Přitom jsou očividně kriminální případy. A v každé normální zemi by už dávno před soudem ti viníci, včetně těch, kdo sedí hodně vysoko v politice, museli stanout. U nás to vypadá, že někdo se pokusí to někam zahrát, tak musíme to sledovat a neustále jako oživovat pozornost k tomu, co je zvláštní a vyvolává to velmi podivné otazníky, čím to, že máme novou vládu a já bych očekával nějaký tlak z vlády na to, aby se přistoupilo k věcnému řešení podle zákona. Já chápu, že někdo může namítat, že ministr nebo předseda vlády nemohou ukládat něco soudům, to je pravda, ale mohou se zcela jednoznačně vyjadřovat veřejně a zdůrazňovat pádné argumenty ve prospěch toho, aby se to jaksi nehrálo kamsi do autu. Já to v podstatě možná, že to nestačím dosledovat, ale zdá se mi, že se tak v podstatě neděje. No a teď pojďme ke klíčovému tématu poslední.
1: No prosím tě, promiň, já ti řeknu ještě jednu drobnost, například, kterou tady říká Jindra Reichl. A sice, nejen, že se tak neděje v té kauze dozimetr, jo, ale ono se třeba neděje ani v tom, že za vlády právě toho Rakušana byl, že jo, v rámci toho krytu a všech těch opatření prostě státní zastupitelství zaúkolováno tím, aby ty projevy jakékoliv sympatie a tak dál, nemilosrdně trestalo, stíhalo podle těch nových paragrafů a kde si, co si. A všimni si, a to je důležitá věc, ono to nařízení pořád platí. Nový ministr vnitra ho nezrušil.
0: Dobře, že to říkáš, Petře. Máme poslední jaksi ukázkový příklad. Na tom mítinku na Malostranském náměstí byl takový mladý kluk a měl někde na rukávu nebo kde to písmeno Z.
1: No.
0: Okamžitě zasáhli přítomní příslušníci pořádkových sil a vyrozuměl jsem, že byl jaksi předvolán na policejní vyšetřovnu, tam s ním bylo provedeno nějaké řízení a mainstream s velkým gustem popisuje, jak si mu hrozí až 3 roky vězení a domněli za schvalování genocidy a tak dále. Jestli písmenko Z je teda tak závažnou věcí, ale 10 miliard rozkradených prostě daňovým poplatníkům mohou tak někde jako se schovávat za jakýmsi paravánem, tak to má Jindra Reichl absolutní pravdu. Já jsem rád, že on tlačí velmi na to, aby se i ta parlamentní komise, třeba ke dozimetru, mohla věnovat tomu, čemu se věnovat má. Pochopil jsem z jeho některých informací, že se tomu brání tím, že vlastně to je součást vyšetřovacího spisu a že to je živý případ a že to teda nemohou některé ty dokumenty ukazovat parlamentní vyšetřovací komisi. To jsou opravdu argumenty jako převratné. A Jindra proti tomu tvrdě bojuje, za což mu chci poděkovat. Tak brzy během několika málo měsíců se ukáže začeto hloket, jestli opravdu platí, že s novou vládou přichází cosi opravdu nového, anebo žel dojde na slova, která předvídala něco zásadně odlišného, když to řeknu hodně diplomaticky. Takže asi tak. Pojďme k tomu,
1: prosím, co... Já jenom doplním, ten postižený se jmenuje Tomáš Hrdlička.
0: Ano.
1: A já tady mám, Lojza Hájek mi totiž poslal... tady já to najdu, doufám, rychle a no, on samozřejmě hrozí mu teda tohleto obvinění, má se tam příští týden jít zase znova dál jako na výslechy a podobně a tak kluci nějak zveřejnili někde i číslo účtu na pomoc právě s těma nákladama na soudní řízení a na právníka, protože prostě i policajti mu řekli, vemte si právníka, protože to je zle. Prostě je tady, a zase je tady prostě tady ta chuť někoho podělat kvůli úplný blbosti. A takže přátelé, buďme vdělí, já to najdu, šoupnu to tam nějak vedle tebe, jo, prostě bude
0: dobře,
1: to...
0: Dobře, udělej to.
1: Jo, děkuju.
0: Určitě, Petře, to jsem rád, že to takhle sleduješ a že na tom takhle pracuješ. Přátelé, pojďme se zamyslet nad podstatou věci. Tady se sypou desítky a desítky miliard do režimu, který zahořel opičí láskou k nacistickým zločincům. Jako pardon, to tak je. Zkusí někdo vyvrátit, že to tak není, když se konají rituální funusy provázené pochodňovými marši prostě kolem rakve, kde si vykutaného v zahraničí ostatků vykutaných grázlů, kteří stáli v čele té příšerné nacistické, řekl bych, mašinérie, schopné takové zločiny páchat, že i řadový mančat Wehrmachtu se odvracel a bylo mu na zvracení z toho. A to se odehrává v centru města, kam jezdí ti liberální farizeové, jako musí pomoci a zaštítit a tak dále. Neslyšel jsem od jediného z nich s výjimkou Poláků, kteří se trošku ozvali, že by řekl, co si to dovolujete, my do vás sypeme velké prachy, zbraně a tak dále a vy tu světíte nacistické grázly. Jak nám to vysvětlíte? Ne, to nikdy nikdo neudělal. Bohužel to neudělala ani česká politická reprezentace. Ani trochu. Jo, a tady vyjde kluk a má Z někde na tričku, nebo kde to měl, já nevím. A je z toho kriminální kauza. Já bych rád připomněl, že ten symbol Z vznikl v antifašistickém jaksi, kurzu, nebo jak bych to řekl, prostředí. A sice, když byl zavražděn řecký vlastenec, poslanec, tak se odehrál masivní pohřeb za účasti 100 tisíců lidí. A to písmeno má v řecké abecedě a jak bych, ne mytologii, ale symbolice zcela určitou roli. Tenkrát tím bylo řečeno, že nezemřel, že se jako, že přijde, že se vrátí, řečeno symbolicky. To, že si to teď někdo zvolil za svůj symbol a tak dále, kdybychom takhle chtěli kriminalizovat lidi, kteří teď co si jako mají k něčemu hlásí, a přitom by to mělo takto ušlechtilé kořeny, to by nějaké státní zastupitelství vzalo. To by jako se tím zabývali. Já si připadám opravdu jako to je sám fakt, že ten dvojmetr je takto brutální a takto průhledný, je sám o sobě mimořádně zajímavou vizitkou dnešní doby. To jako každopádně. Ale pojďme k tomu, co se odehrálo v Německu. Alternative für Deutschland získala na 44% hlasů v Sasku-Anhaltsku. Ty strany patřící do establishmentu, ty, jak já jim říkám, strany liberálních svatoušků a farizejů, dostali na zadek neuvěřitelným způsobem. Klesly voličské preference vždycky na polovinu, jako jak CDU, tak SPD a tak dále. A reakce toho establishmentu a některých zahraničních kruhů je absolutně hysterická a svědčí jednak o naprosté defenzivě, ale zároveň o odhodlání uplatnit i zřejmě nějaké silové prostředky, které by zabránily tomu, aby demokratická vůle lidí prostě byla naplněna. Merz už se nechal slyšet, že ta AfD chce provádět etnické čistky, že ohrožuje bezpečnost prostě Německa a že a tak dále. Pronesl spoustu velmi nepěkných slov. Já bejt Alicí Weidel nebo tím Chrupalou nebo tím Siegfriedem, jak se jmenuje ten, co vyhrál v Sasku-Anhaltsku, tak bych se asi smál, protože není lepší způsob, jak nahnat AfD ještě víc sympatizantů. Mimochodem, malá odbočka. To Sasko-Anhaltsko přeci je tou součástí Německa, která patřila do Německé demokratické republiky. A kdyby byla pravda to, co žvaní hnojomety antikomunismu, tak by přeci tito lidé museli strašně nenávidět Rusko a přeci tam byli utlačeni a se osvobodili někdy za toho kola a teď musí věrně až na věčné časy prostě se otočit zády ke všemu, co přichází z východu a věrně prostě se podřídit NATO, Evropské unii a tak dále. No ale tady vyhrává subjekt, který říká, že až by se dostal k moci víc, no tak pojede do Spojených států a do Moskvy a tam dohodne nějaké řešení prostě toho bezpečnostního problému a řekne si tam o obnovu dodávek energetických komodit a prostě další věcí, které by normalizovaly vzájemné vztahy. Tusk dokonce, tento super svatoušek liberální, prohlásil, že kdo nějak se jako raduje z výsledku AfD, takže to může dělat jedině idiot nebo zrádce. Tihle ti zoufalci už jsou na úrovni takových těch, co chodí pokřikovat na ty naše demonstrace a sprostě nám nadávají. No tak, když to dělá předseda polské vlády, tak to už opravdu, jako to musí být velmi nervózní. A celoněmecká tendence je taková, že ta AfD nejenom v těchto spolkových zemích, ale v celém Německu má preference někde blízké 30%, a tedy výrazně víc než CDU, CSU a než SPD a tak dále. Jedna věc je třeba ji taky vnímat a nepřehlížet. A sice ta AfD není subjektem, který by se narodil někde na ulici a který by svoje finanční a jiné zdroje čerpal pouze z kapes řadových Němců. Je za ní velice silné bankovní a podnikatelské zázemí, které nepochybně bude mít i nějaké motivy, proč podporuje AfD. A je otázka, do jaké míry AfD může zůstat nezávislá na prostě takových nějakých prostě silách, které pomáhají se dostat do těch výšin. Mám všelijaké otázky kolem toho, to nepochybně nebude snadné. Ale pojďme k samotnému jádru věci. Ta AfD zaujímá řadu stanovisek, která jsou sympatická. A připustme, že kdyby na ně došlo, například by se skoncovalo se šovinistickou hysterií i u nás a místo toho by se obnovily normální zahraniční vazby v souladu s národními zájmy České republiky, no tak to by nepochybně prospělo naší zemi, našem podnikatelskému sektoru, naší veřejnosti a tak dále. Stejně tak, kdyby se začala konečně provádět racionální, zdůvodněná, řekl bych, politika ve vztahu k přílivu migrantů, nekontrolované migraci prostě z třetího světa. To nepochybně je též důležité. Jestliže Merz pokřikuje, že požadavek remigrace je sám o sobě požadavkem etnické čistky, tak to už je super demagogie a zároveň argumentuje tím, že co by si Německo počalo, kdyby jako přišlo o tuto levnou pracovní sílu. Tak zaprvé lež jako věštuje v tom smyslu, že všichni chodí pracovat. Je notoricky z Německa známo, že nadpoloviční většina těchto lidí do žádné práce nechodí. A že jsou v podstatě, řekl bych, břemenem pro německý sociální systém a tak dále. A za druhé, Friedrich Merz, který přišel z té investiční banky, co se roztahuje všude a řekl bych, sajer rentu z reálné ekonomiky, tak si neráčil položit otázku, čím to je, že pracovní místa tohoto typu jsou zaplňována i lidmi prostě z třetího světa. No přeci je to proto, že Němcům, kteří jsou v Německu doma, tyto úseky ekonomiky prostě nenabízejí důstojné zaměstnání. Zaměstnání, které by je důstojně uživilo, které by jim umožnilo prostě nějak normálně vegetovat, mít rodinu, děti a jakési kulturní vyžití a tak dále. To nám pan Friedrich Merz laskavě neráčil sdělit. A se ani ho to netankuje, nezajímá se o to. No, jeho popularita je rekordně nízká, už je pod 20% všech Němců jako, a uvažuje se o tom, že ho vymění někdo si jiný a tak dále. Já si nemyslím, že ty strany patřící k establishmentu, že jsou schopny vygenerovat nějakou zásadní změnu, takže bude zřejmě narůstat trend jaksi preferencí příznivých AFD. A tady jsme na křižovatce, ve které se je třeba postavit včas čelem. AFD je v kritice poměru v Německu velmi silná a s většinou jejich argumentů lze souhlasit. Jestliže Alice Weidel řekla, že Německo v podstatě je v bankrotu, tak má pravdu, protože tam se už jenom vytlouká klín klínem, klesá počet prostě normálních pracovních míst. Volkswagen, jo, víte, že po vyhlášení, že propustí 50 tisíc lidí, tak učinil další prohlášení, že dalších 50 tisíc. Pokud je mi známo, tak ve všech fabrikách Volkswagenu napříč Evropou pracuje asi 600 tisíc lidí, čili to není malý počet. 4 ze závodů Volkswagenu v Německu jsou pod otazníkem, zda vůbec budou. I nadal těch závodů je dohromady asi 11 nebo kolik, takže to je významná část. A Volkswagen není zdaleka jediný, kdo se ocitá v této situaci. Jestliže se ukazuje, že minimálně pětina všech mladších Němců by nejraději kam si emigrovala, aby byli v důstojnějším prostředí, tak do toho vám Merz prostě prohlásí, no a co, 4/5 tady zatím chtějí zůstat, tak co ještě chcete? Tak to už je na hranici jaksi hospitalizace v Bohnicích nebo tak něčeho na ten způsob. Ale já se vrátím k té AFD. Tak, jak jsou silní v kritice poměrů, tak přiznám se, že jsem zatím neslyšel nějaká opravdu schůdná východiska. Samozřejmě, že je třeba obnovit normální ekonomické vazby tam, kde je to výhodné pro Německo a také pro nás, nepochybně. Že je třeba přestat rvát peníze prostě na Ukrajinu, ano, to nepochybně. A tak dále. To jsou kroky, které by velmi pospěly i České republice, ale oni sami o sebe ještě žádné nové zdroje obživy a svébytného rozvoje nevytvoří. Ani trochu. Tady jsem zatím, ze zdrojů AFD nějaký prostě program pozitivní neslyšel. A je to můj tak i proto, že druhý pol opozice proti establishmentu je žel ve stavu, v jakém je. Je to stále dohra té to je eutanázie, řízené eutanázie skutečné levice, prostě řízené, iniciované darebáky kolem darebáka Gorbačova, prostě to, ta dohra doznívá do teďka. Sára Wagenknechtová je pramínkem naděje, nepochybně. Sára Wagenknechtová má smůlu v tom, že tak, jak z jedné strany je dobře, že je to stále žena v velmi dobrém věku a i to potvrzuje její prostě šarm a tak dále, tak ona mohla do těch výšin politických vstoupit díky tomu, že není tak stará, až ve fázi, kdy ta německá levice se ocitla prostě v onom stavu, v jakém je, a teď se z toho nějakým způsobem procitá. A dnešní německá levice je slabým odvarem toho, čím byla německá levice ve 30. letech. A hrozí, že tím víc hrozí, že v tom kritickém proudu, alternativním proudu proti dnešním mocenským kruhům německým, bude ta pravice ala AFD výrazně dominantní. To je zároveň riskantní, to je třeba říct, prostě to není tak, že se budeme jenom pleskat ručičkama a zavírat oči před riziky. Kdo jako a jak zapůsobí na tento trend v Německu tak, aby čelil o něm rizikům a aby pomáhal posílit ty klady, které s tím přicházejí. To není vůbec snadná otázka. Já bych byl rád, kdybychom si o ní třeba dneska popovídali v diskuzi, kdybyste přispěli do debaty, abych o tom nemeditoval jenom já. To vůbec není snadná otázka. A samozřejmě začne to i ryze takovým taktickým, pragmatickým, řekl bych, rozhodnutím, které visí ve vzduchu. AFD, ten její šéf v Sachsen-Anhaltsku, se měl vyjadřovat před volbami, že pokud nezíská nadpoloviční většinu a tedy možnost stavit jednobarevnou vládu, takže tu vládu ustavovat nebude. Zdá se, že ten názor už změnil a zdá se, že probíhají jakési sondážní debaty mezi AFD a zejména tím svazem Sáry Wagenknechtové, který nakonec se dostal do toho parlamentu lehce přes 5%. Nebude to snadné pro obě strany. Já jsem v nedávném rozhovoru pro parlamentní listy zdůraznil, že bych si moc přál, aby si tentokrát ty oba póly odporu proti prohnilému establishmentu a bankrotářskému a naprosto impotentnímu, aby se žádný z nich nenechal vtlačit do role užitečného idiota, že bude útočit na ten druhý pól a tím pomůže se vrátit k moci prostě těm, kdo to dovedli tam, kam se to v Německu propadá. A takový kompromis musí být přijatelný pro obě strany, to znamená ani třeba, když do toho Sáru Wagenknechtová i lidé půjdou, tak ji nesmí zatlačit do pozic, které by je diskreditovaly. Já si dokážu představit takový model. Já si dokážu představit, že to nebude koalice, ale že to bude tolerance prostě jednobarevné vládě třeba, která si stanoví zcela určité mantinely a podmínky, nijak nediskreditující, řekl bych, levicový politický subjekt. Nebude to snadné, ale věřím, že moc bych si přál, aby se k tomu prostě německá opozice propracovala, protože by to byl velký vzor, chcete-li, velká inspirace pro jiné země. Už mluvím dlouho, tak aspoň pár ještě detailů a pustíme se do interaktivní části naší relace. Objevil se velmi pěkný článek, navazující na to, o čem jsme se tady bavili. Je na Nové republice, jestli se nemýlím, a týká se těch dvou, řekl bych, jmen, která byla idiotsky, naprosto proradně a amorálně vytlačena z názvu stanic nové trasy pražského metra D. To znamená, jak bratří synků, mužů, kteří se postavili do řad první vlny protinacistického odboje a byli popraveni už na podzim roku 1941 za toho prvního staného práva, když do Prahy dorazil Heydrich vykonávat funkci říšského protektora. A tito lidé nasadili nastavili kůži, byli popraveni a dokonce žádným hejula, žádný idiot dnešní jim nemůže vyčítat cokoliv z poválečného období, z 50. let a podobně. Oni byli prostě popraveni nacistickou verbeží. A jestliže ani oni nesmí být v názvu stanice metra, tak to vypovídá, dává to zcela jasný obrázek o těch, kdo řídí dneska Prahu. Co to je za týpky? Jestli se takto prostě štítí hrdinu protinacistického odboje, jenom protože to byli komunisti, tak to budoucí historiografie tyto politické nuly vyhodnotí tak, jak si to zaslouží. Možná, že ne, nejenom historiografie, a možná, že ne až tak úplně vzdáleně budoucí. A pokud je Ivana Olbrachta, tak to je článek, který právě připomíná, že Ivan Olbracht, on že byl se ocitl, zadu let byl na Zakarpatské Ukrajině, na té, tom území přičleněném po roce 18 Československé republice a tam napsal, nebo ano, tam a o poměrech tam napsal několik fenomenálních děl. Golet v údolí, Nikolašovi loupežník a tak dále. A já si takhle otázku, jestli a ta díla pochopitelně obnažují zoufale zaostalý stav této části Československé republiky, byť ona to zdědila. On napsal taky Anu proletářku, což je dílo autenticky zobrazující stav nebo postavení, problémy řadových dělníků na Prahu prostě první republiky. A já si jdu představit, že tihleti, musím se ovládnout, abych nepoužil velmi sprostých slov na adresu těch, kdo dneska řídí Prahu, tak nebudu používat žádného pojmu. Tihleti, kdo,
1: elity.
0: Tihleti, co řídí Prahu. Jo, tak, že možná tohle jim taky na tom Olbrachtovi vadí. Že on napsal v literárním tvaru pravdu o velkých, řekl bych, slabinách Předmíchovské republiky. Jak tady u nás v Čechách, tak o to víc na té zakarpatské, podkarpatské Rusy, jak se tehdy říkalo. A autor připomíná jednu věc, kterou je dobré tady zdůraznit. Ano, Ivan Olbracht patřil mezi tu skupinu spisovatelů, která po nástupu gotwaldovského vedení KSČ v únoru 1929 napsala takový protestní manifest, a oni vystoupili ze strany. Nebylo jich málo, to je třeba si přiznat. A byly mezi nimi významné osobnosti. Ale ten samý Ivan Olbracht vstoupil znovu do KSČ v roce 1943. To se ty týpky, co řídí tu Prahu, umí se ještě jako červenat, vstoupit do komunistické strany v roce 1943 okupovaném protektorátu. To sám o sobě je projev prostě hrdinství. A jestliže tyhle ty nuly, který na co šáhnou, to zkazej, se štítí Ivana Olbrachta, tak já se velmi musím ovládat, abych nepoužil nějakých silnějších slov. Poslal jsem ti, Petře, pro naše publikum i zajímavý příspěvek o tom, jak jeden významný západní autor se rozepsal o tom, jak si budou dělit Rusko, pokud by nad ním vyhráli vojensky. To je, myslím si, zajímavý doklad toho, oč kráčí těmto světlonošům. Vřele doporučuji si to přečíst. Sergej Lavrov pronáší znovu a znovu velmi jako úderná slova. No a na adresu toho, co se odehrálo v Lipsku, respektive té šaškárny kolem toho, že ležel nějaký dron tam pod letadlem nebo co, tak prohlásil, že když je někdo schopen až takto si zahrávat, takže to je v podstatě počátek skutečné války. Jsou velmi silná slova. Tak on tím dal najevo, že v tom vidí nějaké nové glivice v podstatě, i když to nevybuchlo. A zajímavé je, že to se tady tají vesměs, že když ta evropská šovinistická parta vyrukovala s tím, že teda jako to určitě Rusové v tom Lipsku a tak dále. Ti se marně dožadují nějak jediného důkazu, žádným nikdo nedodal, prý je to tajné. Tak, že se proti tomu ozval velmi kriticky Donald Trump. Donald Trump měl prohlásit, že Rusko žádné podobné útoky prostě na území jaksi evropské části NATO neplánuje a nepodniká. To řekl Trump. A kde jaký moula v českých médiích a v té službě, která nějak jako tajně, údajně to tady všecko sleduje, tak ale říká, že to ví bezpečně, že to jako udělali Rusové. Možná, že kdo by to jako, já to radši neudal komentovat, třeba někdo řekne, že podporují genocidu, nebo já nevím, jakou idiocí by někdo vyrukoval. No a Donald Trump, no povídej.
1: No ne, všimni si ale, že to je vlastně zase jako analogie i toho předtím tohohle toho útoku pod falešnou vlajkou prostě, kdy tamhle polský traktor převrátila ukrajinská raketa, která teda ano, byla vyrobena v Rusku nebo v Sovětském svazu tenkrát ještě, jo, ale úplně stejně. Všichni přece naprosto bezpečně věděli. Do té doby, než Biden prostě řekl tak moment, takhle to nebylo a všichni to víte, že to tak nebylo.
0: No.
1: Jo, že prostě měli ty satelitní snímky a všechno, že jo. Jo, že prostě lhali a snažili se tu válku prostě nějakým způsobem rozjet. To se jim nepodařilo, by to Američani, oni opravdu dneska Američani v tomhle konfliktu paradoxně vystupují jako mírotvůrci. A Trump nemlich udělal to samý, jo, že prostě to přibrzdil. Ale tady kolega Jarda Štefec upozornil na jednu zajímavou věc, protože v Německu to bylo eine kleine Skandál, když jako prasklo, cože se to vozí na civilních letištích, které na to nejsou nějak uspůsobeny, jo, a tak dál. A pak honem teda jako se to muselo mediálně překrývat, protože začal kolem toho být velký humbuk, jo. Jak je možný, že prostě takovýhle letadlo, který má na sobě v sobě cirka 100 tun munice, jo, a zbraní a všeho, to kdyby bouchlo, tak to prostě rozmetá na kilometry daleko půl města. A prostě oni bez jakýhokoliv jak zajištění a tak dál to prostě nakládají na civilním letišti, jo, a tohle samozřejmě upozorňuje na to, že technicky je to úplná blbost, jo, ten dron by tomu letadlu nic neudělal, protože je to stavěný stroj do války, že jo, takže ten vydrží střely z minometů a výbuchy raket a tak dál, prostě je to, že jo, pancéřovaný a podobně, jo, ale ta věc, že prostě v centru Lipska, nebo prostě tady na civilním letišti v Lipsku se nakládají stovky tun prostě nebezpečný munice, bez vědomí kohokoliv a bez souhlasu kohokoliv, že jo, z té administrativy tam, tak to jako udělal dost velký poprask, no, v tom Německu. To rychle se stáhli.
0: To budou všelijak kličkovat. My jsme byli, Petře, přeci svědky toho, jak jistý kandidát za ANO se přiznal, že si nedokázal představit, že mu šéf tajné služby lže. Když jsme natáčeli v Děčíně, vzpomínáš si? Bylo to mimo kamery. No tak tentokrát žel ten týž vládní činitel se rozhodl, že bude reprodukovat tyto verze bez sebe menšího zaváhání. Není to dobrá investice do jeho budoucnosti, to ho chci ujistit.
1: No to samý Macinka, že jo, který hned jako šašek prostě přiběh a tady si zavolal velvyslankyni a tohle. Prostě je to až jako už takový jako potupný, nebo já nevím, jo, že lezeme do zadku těm válečným štváčům. Já chápu, že z toho je dobrá kořistka, jak se říká. Já tomu rozumím, že oni se umějí podělit, že jo, tamhle dobře, Pavlovi zaplatili kampaň, to znamená, že ho drží pod krkem tak, že on nemůže ani cuknout. Ale já doufám, že Babišovi žádný zbrojeři kampaň neplatili, nebo Macinkovi, nebo možná jo, kdo ví, tak dobře, oblečte si drezy, ať víme, kdo vás platí, pro koho děláte, prostě ať je to nahatý, jo, a podle toho lidi budou, ať volej. Tohle je strašný.
0: Právě to se v té takzvané demokratické politice nedělá, Petře, a ty to víš. Takže s tím musíme smířit. No, tam je...
1: Vyzvat k tomu můžu, ne?
0: Tak... Vyzvat každopádně, vyzvěme. Tam je jeden pozorný moment další, kdy Trump nějak telefonoval s Vladimírem Putinem A i Spojené státy, respektive Bílý dům, ten telefonát komentují způsobem, který kdyby někdo vyslovil tady jménem nějakého českého subjektu, tak by asi zavolali na Vachcimru okamžitě. Jakési plány spolupráce, prostě jen co se to podaří vyřešit, tenhle konflikt, takže bude, že se nějak rozvine velká spolupráce. No, s tím souvisí jiná věc. Já nemám ve zvyku až tak tady citovat Dana Sterzika alias Vidláka, byť musím uznat, že tak, jak se mu nepodařila věc kolem voleb, tak každopádně je velmi svižný publicista. Pokud mě uslyší, tak třeba bude mít radost. A on v jednom z posledních komentářů to tak pěkně shrnul a říká, teď to budu volně citovat, že pozor, my už nejsme ani my v České republice, nikdo kolem nás a v Evropě a podobně, pro Spojené státy už nejsme jenom nějaký jako takové jako rozleskávačky nebo něco jiného. Ne, my jsme teď už jenom jejich kořist. To řekl velmi hezky, protože to všechno, co se připravuje, je jaksi ve snaze přesunout velké hodnoty přes Atlantik jako západním směrem a konec konců ty úvahy o tom, jako že bude nějaký Majdany v Praze, byť se to bude jmenovat jinak, tak ty s tím velice úzce souvisí. Takže z jedné strany je pravda, že Donald Trump krotí šílence evropské ve vztahu k Rusku a z druhé strany to celé je aranžováno tak, aby v té dluhové tísni, v níž se Spojené státy ocitly a propadají se do něčím dál tím víc, aby nějak svým způsobem překreslili ty ekonomické, řekl bych, silokřivky světové tak, aby více hodnot odplynulo do Spojených států i kádru, prostě takových vědeckých a jiných, výrob a já nevím čeho všeho, aby si prostě hodně pomohli Spojené státy na úkor spojenců, protože, jak říká správně Dan, všude jinde po třetím světě, nebo po třetím světě, mimo Evropskou unii, takhle, nebo mimo Evropský pol Severoatlantické aliance, ta snaha podojit ty země prostě naráží na rostoucí odpor a stojí Spojené státy snahy to nějak jako přibrzdit a zastavit spoustu peněz i ostudy, válka prostě proti Iránu, o které řada západních autorů říká, že je prostě prohraná. Už tam z toho neexistuje východisko, které by bylo nějak vítězné pro Spojené státy. A teď jako jenom hledají způsob, jak z toho vykličkovat. Jeden autor velmi znalý říká, že bohužel se to dostalo až do fáze, kdy buď nějakým způsobem Spojené státy vycouvají z toho konfliktu, prohlásí to třeba za svoje vítězství, ale žádné vítězství to nebude. A tak či onak přijdou o dominantní roli v celé té oblasti západní Asie, Perského zálivu a nejenom, a výrazně posílí pozice Iránu a dalších zemí tohoto typu. Rýsuje se tam to velké spojenectví mezi Saudskou Arábií, Tureckem, Pákistánem a Iránem a zřejmě i dalšími zeměmi, které se stane dominantou, pokud k tomu dojde a Spojené státy tam jako budou navíc. A zřejmě nebudou mít důvod to nějakým způsobem ještě tam utrácet spoustu peněz za svoje vojenské základny, které byly mimochodem značně poničeny těmi protiútoky iránskými. Buď tedy, že se stane tohle, do toho se samozřejmě Trumpovi nechce, a nebo že to směřuje prostě k jaderné válce. To je velmi hloupá křižovatka, velmi nebezpečná, tak nevím, jestli se podaří najít řešení, které by nějak Trump a jeho lidé shledali, že jako úplně nestratili tvář a přitom to nepovede prostě ke konfrontaci mířící až k jaderným ohňostrojům. Tak si přejme, aby se to podařilo, byť to teď vypadá, že to nebude vůbec snadné, ale uteklo spousta času. Já bych mohl hovořit ještě o mnoha jiných věcech, ale nebylo by to slušné vůči našim divákům. Já mám krátce tady jednu otázku od Jirky Šabraty, já se k ní propracuju, vydržte prosím. Ta otázka je k věci. Tak. Dobrý den, mám na Pepu dotaz týkající se Jalské konference a jejich závěru o poválečném politickém nasměrování Polska. Zadal jsem otázku umělé inteligenci. Jak probíhaly politické procesy po osvobození Polska, konkrétně sestavování první poválečné vlády? a oni na to. U Polska je důležité rozlišit politické procesy proti skutečným či údajným odpůrcům komunismu od samotného procesu vytvoření poválečné vlády. Tyto dvě věci spolu přímo souvisely. Pokud máte na mysli období 1944-1945, tak vznikl Lublinský výbor pod sovětským patronátem v červenci 1944. Přeměnu tohoto výboru

0: právě, že demokratická vláda národní jednoty vznikla v atmosféře, kdy NKVD současně likvidovala organizační základnu její potenciální nekomunistické opozice. A teď tady nabízejí, že to ještě mohou zdůvodnit Stalinovou korespondencí s Churchillem, Rooseveltem, Trumanem a tak dále. No, tak to je pochopitelně takový jako výklad mísící fakta s jistým, řekl bych, s tou desinterpretací. I ta umělá inteligence uznává, že vlády, které vznikaly pak v Polsku, byly uznány západními mocnostmi. Pokud by nebyly uznány, tak by se mohli dobře, tak to byl nějaký sovětský tah, prostě, který byl svéhlavý a odporoval společné linii antihitlerovské koalice a tak dále. Ale ani umělá inteligence si netroufne nic takového tvrdit. Představitelé té exilové polské vlády byli zváni do onoho seskupení, které formovalo první prozatímní vládu a dlouho prostě se k tomu stavěli zády. Prostě nechtěli. Je přeci taky notoricky známo, že polská vláda vypověděla jakékoliv diplomatické a jiné styky Sovětskému svazu v roce 1939, na sklonku toho roku. Za prvé, polská vláda nevyhlásila válku Sovětskému svazu po 17. září 1939. Ani Británie a Francie nevyhlásili válku Sovětskému svazu poté, co sovětská vojska v etapě, kdy bylo zřejmé, že ta válka prostě nedopadne dobře pro Polsko a politická reprezentace se stěhovala do Rumunska, takže v podstatě státní moc, vládní moc už na polském území nebyla, tak sovětská armáda vykročila k hranicím, původním hranicím sovětského Ruska, stanoveným Versajskou mírovou konferenci po první světové válce.
1: Prosím tě, to je ta Kutuzonová...
0: Kerzonová.
1: Kerzon
0: byl ministr zahraničí britský, který vedl britskou delegaci, no prostě byl by ministrem zahraničí v době konání Versajské mírové konference po první světové válce a on sám navrhl tuto linii hranic sovětského Ruska, která byla negována, která přestala platit poté, co Polsko vyhlásilo válku sovětskému Rusku v roce 20 a ta válka skončila Ryšským mírem v roce 21, kdy Sovětský svaz oslabený intervencí ze všech stran občanskou válkou na tomu nakonec přistoupil a přišel o území o hloubce několika set kilometrů, řekl bych, takže se zkrátilo sovětské území o několik set, o pás několik set kilometrů hluboký východním směrem. Od 17. září 39 vyrazila sovětská vojska opačným směrem a došla přesně k linii, která byla stanovena tím Kerzonem. Jen tak mimochodem, vojenští experti, a to je dost důležitý argument, seriózní vojenští experti a historici se shodují, že když Hitler napadl Sovětský svaz v červnu 1941, tak těchto několik set kilometrů vráceného území pomohlo Sovětskému svazu zastavit tu agresi ještě před branami Moskvy, že kdyby sovětská hranice byla od těch několik set kilometrů dál na východ, tak by možná tento gigantický výkon Sovětského svazu nebyl reálný, sovětské armády, možná by prostě Germáni dobili Moskvu a to by pochopitelně tu válku posunulo do jako trošku jiné polohy, než jaké byla. Takže asi tak. A pokud je o to, tak ta vláda polská, ona vypověděla vztahy Sovětskému svazu. Po známém kauze prostě z Katyní, kterou nebudu dál komentovat, třeba se někdo zmůže na vyvrácení mých důkazů obhajoby, začím se to, o to nikdo ani nepokusil, tak cítím se jako jaký morální vítěz, když dovolí moji odpůrci, těším se na jejich argumenty, zmohou-li se na ně a tak dále, tak poté ta vláda byla zvlášť nepřátelská vůči Sovětskému svazu. Sovětská armáda položila

0: českém území minimálně 600 tisíc a podle některých odhadů nebo zdrojů až 800 tisíc životů svých vojáků. Pokud by to bylo 800 tisíc, tak by to bylo stejně padlých jako v amerických a britských uniformách dohromady za celou druhou světovou válku. Jo? Porovnávejme prostě fakta, čísla a tak dále. No a pochopitelně, že Sovětský svaz, který osvobozoval Polsko za tuto strašlivou cenu, tak potřeboval mít záruky, že tam nevznikne nějaký režim, který bude znovu tak nepřátelský, jako byl třeba Pilsudského Bekův režim. To, jestli někdo chce tvrdit, že toto není legitimní, tak dobře, ať to tvrdí, ale bude k smíchu a k pláči. Jo? Jestliže režim Pilsudského to se punktoval s Hitlerem prostě velmi moc. Jestliže když Pilsudský zemřel v roce 35, tak na jeho funuse byly nejvyšší pohlaváři nacistického třetího Reichu. Není mi známo, že by tam byl nějaký sovětský představitel. Jo? Není mi známo, že by Sovětský svaz připravoval nějaký prostě útok na západním směrem ve spolupráci s Abwehrem a s Gestapem a podobně. Ale je mi známo, je to doloženo, že když byl Mnichov, no tak tehdejší polská nacionalistická pravice ukousla z našeho území a vyháněla české úřady, československé úřady z tohoto území ještě rychleji než nacistické Německo z pohraničí a že si polská vláda ukousla potom i z slovenského území a tak dále, jako tvrdit, že byl, jako to tvrdili ty docenti, co psali ty posudky k mým výrokům v onom rozhlasovém pořadu, že Polsko prý nebylo totalitním státem. Já jsem řekl, že bylo v roce 30. Docenti shledali, že nikoli, protože prý tam bylo víc politických stran. No uznejte, bylo formálně několik partají a to už je důkaz, že to nebyl totalitní režim. Pro boha, to máme docenty, co?
1: No počkej, ale touhle optikou viděno přece by nemohli teda tvrdit o tom, že období takzvaného komunismu je období totality. Že tady přece vládla Národní fronta, tam bylo lidovci, byli tam socani, ne, a byli tam KSČ.
0: No a byli jistě, byli lidovci, Československá strana socialistická, a na Slovensku byla Slovenská strana slobody a Slovenská strana obrody. Takže bylo 5 takých. Dohromady, máš pravdu, dokonce měli ministry, že jo. Pak už teda ne, což byla chyba mimochodem, ale dlouho měli i ministry docela významných rezortů a tak dále. Máš pravdu, to je na margo našeho tématu. Takže Jirko, ten výklad je přičesaný určitým směrem. Já nemám teď v hlavě úplně všechny detaily, kterými bych obohatil tento výklad, mohu se k ním vrátit. Nicméně nikdo nemůže popřít, že nakonec ty vlády, které vznikly v Polsku, uznaly západní mocnosti, že Polsko získalo obrovský přírůstek svého území a to nejenom ve čtverečních kilometrech, ale v délce pobřeží mořského, který se zmnohonásobilo, které patřilo Polsku, což pro země, jako je Polsko, není bezvýznamné. A také pokud je o celou tu pánev tady severně, severovýchodně od našich hranic, která připadla Polsku, předtím patřila prostě Germánům. Ta byla v tehdejší době pro svoje zdroje uhlí, zpracovatelské kapacity, průmyslové kapacity. To bylo jádro, jedno z, ne jádro, ale jeden z významných, řekl bych, jedno z významných lokalit německé ekonomiky, kterou prostě na tlak Sovětského svazu byl odňat Germánům a byl přičleněn prostě k Polsku. Ty výkřiky o tom, že jako Polsko a že Stalina, já nevím co všecko. Hezky to píše autor Jacques Pauls v té knižce o Spojených státech za druhé světové války, jsem ji tady citoval několikrát. Když říká, že se Sovětskému svazu vyčítá, jakože tam některé kroky dělal tak nějak taky ve svém zájmu, tak ten Paul říká, počkejte, a oni se jako západní mocnosti radili s Moskvou o tom, co udělají ve Francii A co udělají v Itálii a v celé západní Evropě? Oni zvali snad Sovětský svaz nějak za nějaký kulatý stůl, aby se vyjádřil k tomu, jaká může být vláda v Itálii, ve Francii a jinde. Přestaňte si dělat legraci prostě. To ty Sověti ještě nějak jednali s tím Západem na tohle téma a čekali na to, jestli jako jim uzná tu vládu, nebo jim ne, ale jestli uzná tu vládu. Copak čekal někdo na to, jestli Moskva uzná vládu dosazenou v Francii, v Itálii a podobně. Je třeba vidět ty věci v tomhle kontextu. Pojďme asi, Petře, k chatům a dále už běží čas. Případným telefonátům.
1: Tak jdeme na to. Já tady nejdřív upozorním samozřejmě na týdeník Naše pravda, který píše, německá strana levice, která má šanci výrazně zabodovat v zemských volbách v Berlíně, tlačí návrh na vyvlastnění bytů spekulantům. Může to být inspirace i pro nás, kde je tento problém, kde je problém s dostupného bydlení ještě větší. Hlavní téma aktuálního vydání. Obnovujeme pomníky vlastní poroby, říká v rozhovoru předkladatel a odpůrce Zdeněk Zacpal, který dělá průvodce. Dozvíte se také, jak opravdu vypadala sobotní demonstrace Stop českému Majdanu pod okny sněmovny na Malostranském náměstí a spoustu zajímavých dalšího čtení. Tak,
0: jestli můžu, Petře, krátce navázat, já jsem na to předtím málem zapomněl, byť to zaznělo v tom rozhovoru s Janem Černogurským. Jano v závěru svého vystoupení velmi sympatického informoval o tom, že 6. října, oktobra, bude odhalen v Dukelském průsmyku pomník maršála Ivana Stěpanoviče Koněva. S takovou lehkou poznámkou, že když teda nemůže Koněv být v pražském centru a byl kam si odstěhován hanebně někde za plot tam a dokonce, a to takhle nerozváděl, ale takže Slováci si dají tu práci a bude pomník v Dukelském průsmíku. Já jsem z toho měl velkou radost, tam mám dodnes. Přiznám se, že přemýšlím, jestli si tam nějak dostaneme, protože to je strašná dálka, ale byl bych docela u toho rád, až ho budu odhalovat. I proto možná, že jsem byl, snad to nevyzní neskromně, možná jako klíčovou duší toho opakovaného odporu, trvalého odporu proti, řekl bych, vyhnání Koněvova pomníku z náměstí Interbrigády v Praze 6. A my jsme to nezvládli nakonec, mimo jiné, protože byla ta pandemie, prostě takzvaná covidu a nesmělo se shromažďovat víc než asi 3 nebo 5 lidí. Tím pádem my jsme už nemohli bránit ten pomník, no a přijeli s technikou, sundali ho, odvezli ho. Takže i v tomto se projevili jako totální zbabělci. Ale Slováci to napraví a to je dobře. Přátelé, kdo budete mít šanci se 6. oktobra dostat do Dukelského průsmíku? Já teď ještě neznám přesně tu lokalitu, kde to tam bude, jak to tam bude. Snažím se propracovat k detailům, ale Jano Černogurský jistě ví, co říká, když to takto oznámili na Malostranském náměstí. Klobouk dolů před Slováky, kteří dělají, řekl bych ne, že ostudu, ale usvědčují z ostudy ještě víc ty grázly, kteří se zachovali ke Koněvovi tak, jak se zachovali v Praze.
1: Děkuju, Pepo. Já tady mám, tady David Vorek píše. Davide, děkujeme ti za příspěvek. Dobrý večer. 4.9. jsme si připomněli 50 let od úmrtí básníka a novináře a politika Laca Novomeského. Měl si, Josefe, čest ho poznat osobně?
0: Nikoli tak, že bychom spolu rozmlouvali třeba hodinu sami, to ne. Byl jsem asi dvakrát v hloučku lidí, kteří nějak s ním besedovali. Byl jsem velmi mladý chlapík, tehdy on potom Laco Novomeský měl nějaké trable a zdravotně prostě odešel. Byl to člověk velmi zajímavý, obdivuhodný, takže nebudu předstírat, že mohu o něm vyprávět nějak o moc víc, než se o něm ví všeobecně. Mimochodem, tam je jedna pikantérie a doufám, že to nevyzní blbě. Ale na tom Slovensku to tehdy bylo tak jako všechno, že blízký příbuzný Laca Novomeského byl šéfem protikomunistického referátu tamní USB, tedy Úřadu státní bezpečnosti, tamního gestapa v podstatě. Byl to tuším jeho bratranec. Popravdě, že nějak se nikdy jsem nečetl, do jaké míry to se dalo využít třeba ve prospěch lidí, po nichž ta USB prostě šla. A já tím nechci Laca Novomeského schodit, to tak někdy bývá, že se prostě rozejdou takové osudy. A je to součást prostě historické pravdy. Mimochodem, Petře, já se omlouvám, jsem předtím asi zmiňoval jsem toho druhého našeho hosta, že jsem ho zapomněl zmínit, toho Američana.
1: O tom jsi ještě nemluvil a tam zatím nemáme teda termín, ale já to můžu řeknu.
0: Já jsem promluvil o paní Kapralové a úplně jsem si skočil do myšlenek. Přátelé, já zpřesňuji termín rozhovoru na dálku, který provedeme živě. Petr pustí ten překladač, co běží v titulcích. Bude to asi kostrbaté, ale nějakou představu o tom, co si s panem Tedem Walterem budeme povídat, vám to dá a budete moct klást otázky, můžete je klást česky, já mu je přeložím, když to bude potřeba. Ted Walter je jedním z amerických vědátorů, kteří se seskupili po 11. září 2001, tedy oné spektakulární události na Manhattanu, kdy spadly ty tři budovy, dvojčata, ještě jedna budova vedle, údajně údery nějakých prostě Arabů za pilotující dopravní letouny, pak ještě něco spadlo na Pentagon a tak dále. No a tito vědátoři čtvrtstoletí razantně spochybňují tu erární verzi. A dokazují prostě spoustu věcí, které poměrně těžko se s nimi polemizuje, co jako dokazují. Tak já jsem velmi rád, že se podařilo získat do našeho vysílání muže, který je v tom aktivní. No a já se ho budu ptát a on nám poví ty argumenty klíčové. Myslím si, že si to užijete. Já jsem ho lákal na termín 11., že bychom to udělali přesně v ten den. A on se mi omluvil, že mají tam někde ve Washingtonu, New Yorku nebo kde nějaké akce v těch dnech a že by byl příliš zaměstnán a nemohl by se tomu rozhovoru s námi dostatečně věnovat. Tak jsme si plácli, že si dáme vědět v pondělí, když bude po tom výročí a dohodneme nějaký termín zřejmě na příští týden. Tak se máte na co těšit, já se těším taky.
1: Určitě, protože 11. září odstartovalo prostě sérii vlastně až do dneška trvajících podivností a úplně urvalo z řetězu prostě všechno, tak. Když zjistili, že jim to prošlo. A já teda připomenu ještě do vysílání zítra tady bude Danny Kolár alias Daniel Bombic ze Slovenska, člověk, který hodně vadí mainstreamu, hlavně na Slovensku, teda ty z něho mají prostě osypky. A určitě se i tohohle tématu dotkneme, on zase z Londýna má nějaké informace a tak dál, takže těch témat bude celá řada, který proberem, ale bude to určitě zajímavý povídání, už jenom proto, že prostě on vlastně, že jo, roky v Londýně žil, dokonce pracovala v London City přímo a tak jako už minule vyprávěl, jak to tam vlastně všechno chodí v místech, kam ani královna nemá přístup, nebo královská rodina, že tam nesmí bez pozvání a co se tam jako všechno děje, to jsou prostě neuvěřitelné věci.
0: Když už, Péťo, to z nás leze za země taky, jak slupatý deky, si vzpomínám postupně, tak jednu věc nemohu se zpožděním tady ještě taky pronést. Možná jste zaznamenali, že zemřel Radko Mladič, člověk, který velel srbským jednotkám v té občanské válce a řekl bych ve válce proti cizí agresi a byl v roce tuším 2011 byl někde odchycen a byl odsouzen tím mezinárodním tribunálem a zemřel ve svých tuším 84 letech v tom zahraničním vězení. A v Srbsku ten pohřeb se změnil v masový prostě protest a manifestaci čehosi. Na 200 tisíc lidí se zúčastnilo pohřbu Radka Mladiče a mělo tam vojenské pocty, promluvil tam vysoký činitel tamní církve, prezident Vučić se nezúčastnil, ale poslal tam nějaké aparáty, až byl zaměstnan čím si jiným. Zúčastnila se celá řada prostě vládních činitelů a podobně. Českým publicistům, jak jsem pochopil, jako některým hrozí snad jako obvinění z podpory genocidy, něco podobné jako mě, propagace genocidy, za to, že zveřejnili nějaké autentické výroky Radko Mladičovi, které nevyzněly v souladu s tou, řekl bych, kanonádou těch, kdo ho označili za válečného zločince, lotra a tak dále. Přátelé, co jsme to dopracovali, teda, ale tak to je samostatné téma relativně. To, že Srbové se loučili s Radkem Mladičem tak, jak se s ním loučili, si liberální farizejové a humanitární agresoři za rámeček rozhodně nedají. Asi tak.
1: No je to zase důkaz mimo jiný samozřejmě o tom, jak ta demokracie tady skvětá a že teda na oltář demokracie a svobody prostě se musí položit nejeden nevhodný názor. A já mám takový pocit, že oni ho osvobodili, ne, nakonec?
0: No, tam zůstal v té base, takže no. Ho převezli tam odsuď, ale je verze taková, že...
1: Miloševiče osvobodili vlastně.
0: No, už bylo, jistě. Některé zdroje tvrdí, asi to tak řeknu, že v případě Miloševiče i Mladiče, když každý z nich se dostal do určitých zdravotních trablů, tak ty úřady příslušné místo, aby zajistili okamžitou lékařskou péči a tak dále, tak si dali záležet, že to nějak jako se zdržovalo a nějak to nebylo a tak dále a údajně smrt jednoho i druhého souvisela velmi bezprostředně s určitou sabotáží, domnělou teda, nevím, já jsem to nebyl, údajnou sabotáží potřebné lékařské péče, tak nevím,
1: no. Já se tady na to odvolám právě na Jiřího Jaroše Nikyliho, který tady byl. K tomuto tématu k Jugoslávii jsme se bavili hodně otevřeně a o souvislostech druhé světové války a s válkou z Jugoslávii, což jako on doložil na konkrétních hromadě příkladů. A právě říkal, že tenkrát i Rusko nabídlo, že v případě toho, 100% v případě Miloševiče, nevím, jestli u Radka Mladiče taky, že bude převezen do jejich nějaký basy a tam mu bude poskytnuta teda veškerá zdravotní péče a tak dál, ale bude prostě plně omezený na svobodě, tak aby prostě všechno bylo jako košer. To samozřejmě odmítli, jo, a tím vlastně, že mu podepsali rozsudek smrti, a protože podle pana kolegy Nikyliho to byly léky, které měly prostě zásadní vliv na jeho zdravotní stav, jo. Že to nebyly jenom nějaký vitaminový doplňky, takhle to řeknu. A to bohužel, no...
0: Nad hrobem Radka Mladiče promluvil jeho syn. Přátelé, je to v nabídce, Petře, kterou máš, tam dáš. To jsou velmi silná slova, která pronesl na adresu vlastního táty. To jako je dobré znát.
1: No, ale počkej, jako teď si vem, že tady na druhou stranu, že jo, nebudou nakonec třeba v zemích bývalé Jugoslávie se jitřit znova jako ty rány, které vznikly právě při tom násilném rozdělování mezi jednotlivýma dneska jako samostatnýma státama? Nemůže se to zase znova jako rozfoukat, když to řeknu takhle jako blbě? Tak
0: to napětí tam leckde je dodnes, to víme, zejména v Kosovu a kolem Kosova a v Bosně, Hercegovině a tak dále. Ti Srbové tam mnohdy jsou velmi složité situaci. Bělehradské úřady zvažují vždycky, kde je hranice toho, kam až mohou zajít ve svém nějaké pomoci spoluobčanům a kde už by to zase hrozilo nějakým konfliktem a tak dále. Celá ta story, která tvrdí, že ty Srbové byli velcí vrazi a ti všelijací muslimové byli svatoušci a podobně, no tak je děravá, že jo, je vyvrácena lidmi jako Rajko Doleček a spoustou dalších a samozřejmě vyvrácena řadou zahraničních seriózních zdrojů. A ty máš pravdu, že žel tam jako nějaké soužití, třeba jako je to řeknu blbý příklad mezi námi a Slováky, který velmi ocenil Jano Černogurský na Malostranském náměstí, tak to se nedá srovnávat. Tam prostě pořád jsou živeny vášně a ne snad, že by Srbové chtěli za každou cenu někoho prostě potlačovat, ne. V podstatě protisrbské animozity, které se opírají o zahraniční mocenské tak bych, síly, zatímco Srbsko je neustále tlačeno do, na takové křižovatky, kdy může svůj národní zájem hájit výlučně tak, že mu jako něco jako vemou nebo nedají z toho západu. Teď tam je zajímavá předvolební situace, kdy Vučić se rozhodl, že odstoupí z prezidentského postu a řekl, že chce vypsat volby a do těch voleb půjde jako lídr té, řekl bych, vlastenecké strany jedné. Zajímavý zjistit, jak to dopadne. On totiž podle srbské ústavy nemůže zastávat post prezidenta 3 volební období a druhé už končí teďko, takže by stejně musel skončit, tak se rozhodl, že aby nemusel odejít z politiky někam do politického důchodu předčasného. Takže to udělá takhle, že bude soutěžit o post předsedy vlády v popředí nebo v čele té vlastenecké partaje. Jsou zajímavé prostě posuny. Já jsem velmi zvědav, já tam budu v Bělehradě za 5-6 týdnů, tak jsem velmi zvědav, se těším na debaty prostě se srbskými přáteli, byť my tam budeme na téma genocida Slovanů a tak dále, ale vždycky si tam s nimi rádi popovídáme.
1: No, já mám takovou nepříjemný pocit, že to s tím souvisí, no, ale to je jenom můj pocit a tohle to je, prosím vás, konspirační médium, takže všechno, co se tady říká, berte s rozvahou, ověřujte si fakta nezávislými zdroji, ideálně na místě a prostě tak. Já teď vezmu tady další otázku, já jsem, tady píše naše divačka, já jsem zaslechla, že AFD chce otevřít Benešovy dekrety, to by mohlo ledacos napovědět, jestli je to pravda nebo ne a nakolik je to vážný.
0: Tam, pokud já vím, tak v řadách AFD jsou lidé, kteří se k tomu vyjadřují ano, kriticky a já jsem proto, když se mě ptali parlamentní listy před nějakými asi 14 dny nebo jak je to dlouho, i na tuto otázku jsem říkal, že je přeci teď hrozně důležité, aby čeští partneři těch německých svých protistran, to jest SPD a další ve vztahu k AFD, ale třeba i takový Václav Klaus a jeho institut, oni přeci on byl na jejich sjezdu a tak dále. A z druhé strany česká skutečná levice, zase ve vztahu k D-Linke a k svazu Záryba Knechtové, zahájili rozhovory tak, aby skoordinovali my v Praze, abychom skoordinovali svůj postup s co možná největším pozitivním dopadem na pozice AFD v této otázce mimo jiné a na pozice německé levice tak, aby tu AFD držela v jistých, pomáhala držet v jistých mezích v českém zájmu. Snad jsem to řekl srozumitelně, možná malinko kostrbatě. To přeci je náš zájem a měli bychom najít společnou řeč u nás v České republice, která by vyústila v určité konkrétní kroky ve vztahu k AFD a k německé levici, aby to pomohlo prostě uchránit naše národní zájmy. Ty hlasy se tam ozvaly, a to je součástí, řekl bych, tématu, které jsem tady tak jako polodiplomaticky nastolil. Ta AFD, pokud nebude žádný efektivní tlak zleva, tak povede téměř monopolní nebo velmi dominantní tlak na vládu, spolkovou i vlády v jednotlivých spolkových zemích. A aby může se stát, já netvrdím, že tak bude, aby získala širší oporu ve veřejnosti, no tak bude brnkat i na tyhle struny a bude jako slibovat, že zruší, co já vím, že se zasadí o zrušení Benešových dekretů a takhle. To by se hypoteticky mohlo stát. A je třeba tomu stavět hráz už teď. Pokud možno v koordinaci mezi českou, řekl bych, levicovou a pravicovou opozicí, tou civilizovanou.
1: Děkuju. To znamená, teď se tě zeptám úplně jakoby na tvrdo a hloupě. Vysvětli mi to jako malému dítěti. Není podle toho, co říkáš, nebo to, jak to chápu já, správná politika jako hodit zadkem a nebavit se s AFD, ale je teda správně to vést s nimi nějaký dialog konstruktivní prostě, který povede k nějakému jakoby schůdnému řešení a mezinárodnímu partnerství.
0: Co určitě, já nevím, jestli by AFD stála o přímý kontakt, co já vím, s Komunistickou stranou Čech a Moravy, nebo sociální demokracií, která je nějak v ústraní, já jsem nějak dlouho o nich neslyšel. To nevím, jestli by o to stáli. A možná, že by to bylo i takové docela ženantní pro jedny i pro druhé, ale SPD česká, Institut Václava Klause a tak dále, mají s AFD normální, řekl bych, férové jakési partnerské vztahy. A já si myslím, že jestliže bych na místě Záry Wagenknechtové a i Die Linke německé hledal způsob, jak umožnit, aby padly ty vlády liberálních svatoušků, aby se chopila moci alternativa, ale zároveň bych dbal o to, aby neměla úplně neomezený prostor, aby musela hledat rozumný kompromis s levým pólem německé opozice, tak, aby to nediskreditovalo ani jednu, ani druhou stranu. A na to právě by se, nebo k tomu by se právě podle mého soudu mělo přispět koordinovaným postupem českých politických subjektů, to jest jak Komunistické strany, případně dalších levicových subjektů a na druhé straně české civilizované pravice, která by v tomto směru měla vyvíjet prostě tlak na AFD a my připustme bychom mohli nějakým způsobem být ve spojení se stranou Záry Wagenknechtové a s Die Linke a hledat s nimi, řekl bych, ty tóniny společné, které by třeba i v České republice ve vztahu k pravicovým partnerům AFD, českým pravicovým partnerům AFD, napomohly tomu, že se dosáhne co možná přijatelného přístupu AFD k tomu, co je v českém národním zájmu, asi tak.
1: Dobře, děkuju. Takže toť k tomu. Myslím si, že to je, to řekl pochopitelně i pro mě. A teď tady máme dalšího, pať. Tak, Uf Solp, děkujeme ti za příspěvek. Přitom liberální majitelé demokracie by měli naopak slavit velké vítězství toho LGBT, protože Alice je na ženy a s jednou žije v trvalém vztahu. Tak.
0: Ona to netají, je to její osobní rozhodnutí, můj názor na podobné věci znáte. Já...
1: Ty nejsi na ženy, nebo?
0: Mně se líbí holky, a ne chlapy. Když budu upřímnej, tak když mi někdo promítne nějaké, řekl bych, intimní chvilky mezi dvěma či více ženami navzájem, tak mě to jako neuráží, já se na to mohu podívat. Ale kdyby mě, je mi velmi jako nepříjemné, kdyby mě někdo ukazoval nějaké intimní hrátky mezi fousatými chlapy, to jako, pardon, ale na to já se nikdy dívat nebudu. Ne, že bych vyhledával to první, ale nemám k tomu jako odpor vyslovený, že bych jako se mi chtěl zvrátit nebo tak. Ale dobře, tak je to rozhodnutí Alice Weidel. Co mi na tom změníme? Nic. No tak ona, pokud vím, tak z toho nedělá, nějak neslyšel jsem, že by to dělala jako někteří si chodí na těch gay prides nebo Pride Parades a tak dále, že jako jsou něco víc než ti ostatní a že jsou oni moderní a my jsme ty zastaralí, když spolu žije muž se ženou a mají spolu děti a tak dále, tak to já to chápu jako trošku žertovnou poznámku, která se tu objevila.
1: No, tak zatím homosexualita povinná není.
0: Povinná.
1: Aspoň doufám.
0: Jak to říká ten vtip jeden, že když jsem byl mladý, tak homosexualita byla trestná, pak byla prostě dovolená a já doufám, že než umřu, že nebude povinná. Prostě hezký vtípek, to se mi líbilo. Tak, velká část našeho národa je netečná k provokacím našich poskoků sudeťáků, jak v médiích, tak i veřejně. No to samozřejmě je zarážející. Děje se tak mimo jiné proto, že má faktický monopol ta parta prostě velkých lhářů, kteří přepisují ty dějiny, jen to hvízdá, upozadňují tragické aspekty, vystrkují do popředí úplně jiné věci. Já vždycky říkám, že dneska, když o někom napíšu, řeknu, že je stalinista, což mě se stává naposledy za můj projev na Malostranském náměstí, tak to v očích některých lidí je nepoměrně jaksi horší, než kdybych třeba byl, je to ani nemožné ve věku, ale třeba vysoký důstojník gestapa, nebo plukovník nějaký Obergruppenführer SS, nebo tak něco. Takhle to je všechno posunutý. Rosťa Čuba napsal, to jsem ti Petře taky poslal, další průlomovou stať o tom, jak historické události a trendy, jak s postupem další generací, co se s nimi děje. Přátelé, jmenuji se to článek 24, nebudu zdržovat pokusem o reprodukci. To je velmi moudrá další úha od Rosti Čuby, syna legendárního Františka Čuby, kdy říká, jak první generace, která něco zažije, tak ty je těžko jako poměrně říkat, že to bylo úplně jinak. Ta druhá ještě koexistuje fyzicky s lidmi, kteří to zažili. A takže se těžko jí dá taky vtlouct do hlavy, že to bylo úplně jinak. Ta třetí už má takový jako odstup a ta čtvrtá, to už to v podstatě bývá úplně šumafuk. No a je pravda, že od protektorátu Mnichova a tohle všeho, že už je tady čtvrtá generace. To je prostě, když se jí nevysvětlují věci tak, jak byly, a když se jí zpochybňuje pravdivý výklad, čím dál tím víc, a když se místo pravdivého výkladu vtlouká do hlav prostě něco úplně jiného, já vždycky to uvádím na banálním příběhu, kdy jako je 15. března, jsem to možná tady už říkal taky, a vystoupí nohatá moderátorka ráno v televizích, české televizi a v jakýchsi zprávách řekne, že dnes si připomínáme vznik protektorátu Čechy a Morava. Tečka. Kdybych se narodil v roce 2000, možná i dřív, a měl nějaké primitivní rodiče a neměli bychom doma moc knížky a četli bychom Blesk a koukali bychom se na, já nevím, na takový ty seriály televizní, tak kdyby mi tohle řekli, tak bych si řekl, aha, počkejte, protektorát, je to tady někdo, protektor, ochránce, to nás tady přišel někdo teda zachránit, asi před těma Rusákama, nebo před kým, ne? Takhle bych asi tak si to mohl v té hlavě srovnat. No a to se řadě lidí prostě děje, jestliže se takhle lže, takhle selektivně, dokonce v té větě, to je vypreparováno z nich, kdo to byli, ty tady zavedli ten protektorát, že je to třeba na trojích úvozovek, že protektorát, že to byl počátek velkého zločinu na nás. To tam nezaznělo vůbec, ne. Připomínáme si výročí vzniku protektorátu Čechy a Morava, tečka. To je demagogie, co? BSV je určitě blíž AFD, třeba Die Linke mluví o obnově socialismu. Kdo si u nás tohle dovolí říct? No, ona mluví o obnově socialismu, trošku ano, souhlasím. Já, v Německu možná to už dneska má větší šanci na ohlas. Podívejme se, já se vám dívám do očí přes tuhle kameru. Řekněte mi, do jaké míry má šanci v České republice dnešní argumentace, která bude bezprostředně jaksi volat po obnově socialismu. O mě je notoricky známo, že budu vždycky bránit pravdu o socialismu proti všem demagogům a mám ve zvyku ty přestřelky neprohrávat. Ale zároveň si kladu otázku, nakolik chceme-li vytvořit široký blok, který přečíslí ty demagogy nakonec, nakolik se má hovořit přímo o obnově socialismu za nynější mezinárodní politické situace, která rozhodně neumožní, aby se mohlo něco takového stát. A popravdě řečeno, i když dojde k takovému výsledku té války východně od nás, jaký se dá předpokládat, máte dojem, že tím, jako se posílí pozice umožňující usilovat už pak o obnovu socialismu? To není nějaká zbabilost, co vám tady povídám, ani náhodou. To je prostě snaha vidět věci střízlivě a ne hrnout se do takových gest, která sama o sobě nic jako nezajistí. My přeci musíme dokazovat, proč kapitalismus spěje tam, kam spěje. Co se to tam všechno děje? Kde je nouzový východ z té pasti? Ten vede směrem k hranicím toho systému. Ale říkat, že to neříkat nic na tenhle způsob, ne, obnovíme socialismus. No, tak to je hezký. To je jako, že řekneme, vystoupíme z Evropské unie. No, nevystoupíme teď. Mě to mrzí, ale nevystoupíme. Jo? Naučme se trošku politické taktice. To, znovu chci zdůraznit, to není o zbabělosti. To je o tom nehrát si na vojáčky. Mimochodem, malá odbočka. Měli jsme tu profesora Evgenie Jurjeviče Spicina, už dvakrát musím ho ukecat zase na nějaký rozhovor. A já jsem ho požádal, aby mi poslal některé své knížky, které teď vyšly mimořádně produktivní. Poslal mi některé v elektronickém formátu a já nemám mandát je šířit, pochopitelně, ale ta jedna je naprosto špičková. Jmenuje se Lež a pravda o sovětské ekonomice. Přátelé, já to študuji, já to hltám, to je to velmi objemný spis. Tam je v podstatě všechno, co tam má být, vyargumentováno v číslech, usneseních a tak dále. A je to strhující čtení, které drtí jak kobercový náhled. Celou tu užvaněnou demagogii, která na toto téma se datuje už od prvních výkřiků toho neuvěřitelně primitivního Nikity Sergejeviče Chruščova a jeho pobratimu. Všechno bylo jinak. Úplně všechno bylo jinak. Všechno. Doslova všechno. A já si dám tu práci a budeme si tady o tom povídat. Až to dočtu, tak si o tom tady budeme povídat v některých prostě našich relacích. Stojí to za to. A odbočil jsem. Pojďme dále.
1: Tak já jenom, když se tady tak povídáme o všem možným, tak jsem našel zajímavý článek z zajímavého zdroje. Eurosprávy.cz, jo, už není víc mainstreamový probruselský plátek než Eurosprávy. Píšou, optimismus mizí. Ukrajinská armáda čelí v Donbasu sílícímu tlaku. Ukrajinská armáda čelí narůstajícímu tlaku, přičemž ruské jednotky se postupně přibližují k jednomu z posledních klíčových obranných uzlů v oblasti. Situace v okolí Kramatorsku se v posledních týdnech výrazně zhoršila a pocity bojového optimismu mezi ukrajinskými obránci postupně mizí. Co tomu říkáš? Tohle píšou Eurosprávy. Není právě tohle zrovna tak, jakože ten důvod, proč se aktivizovali ty Američani a teď najednou, jakože teda se hovoří o tom, že by ten mír a tohleto?
0: Určitě na té frontě lituju lidi, kteří se toho musí účastnit, s výjimkou fašistů, kteří těch nelitují samozřejmě a jejich pohrobků. A tam nepochybně ta ukrajinská armáda nevyhrává, dostává těžké údery. Teď kdy teda začali útočit Ukrajinci na civilní, mnohem víc na civilní cíle, ekonomické, řekl bych, kapacity, které nějak s armádou nesouvisí a podobně, no tak ta odveta je teda velmi tvrdá. nedostatek potravin už v Kyjevě prostě a tak dále. Lidé si kladou otázku, co bude v zimě, protože i ta energetika je velmi poničená. Uzavřen přístup v podstatě do Oděsy, takže dodávky zbraní po lodích a munice a tak dále konec, ale i do dalších ukrajinských přístavů. Tvrdé útoky na železniční uzly a na železniční, řekl bych, dopravní systém a tak dále, čili tam jako to není žádná legrace. Teď ženy, já jsem tady, uváděl jsem to v jiné relaci, objevily se protesty kyjevských žen proti tomu, aby si ukrajinská armáda schovávala, řekl bych, svoje útočné systémy v civilní zástavbě, často vysloveně v domech nebo na střechách domů nebo vedle obytných domů a podobně, což pak vede k úderům druhé strany a ty mohou mít pochopitelně i následky na civilní obyvatelstvo. A všeobecně jako nemluvím vůbec o názorech lidí, jako je Scott Ritter, jako Glenn Deason, jako jsou další američtí, jako je Judge Napolitano a tak dále, kteří říkají, že je rozhodnuto na té frontě, že to je jenom otázka času, kdy to dopadne prostě jinak. No a co jestliže Eurozprávy už píšou tohle, tak asi naslinili prsta, aby někdo nemohl říkat, že úplně jenom lhali, no tak v poslední chvíli začali popisovat věci poněkud méně prolhaně, tak to je zajímavý signál. A asi tak. Si se zeptat, nebyli Voskovec a Verich Přivalko, tak no. Ježišmarja, byli dokonce, si vezměte některé jejich texty, písní, divadelní her a podobně, velice, mimochodem byli v Sovětském svazu se podívat, jak to tam, ano, komu, vemu film Hejru, tak to je přeci levicové jako fík, ano. Byli v Sovětském svazu a nehledě na všechny těžkosti tehdejší sovětské společnosti, která se velmi rychle industrializovala, nebylo to vůbec snadné a lidé žili často opravdu ve velmi skromných podmínkách, protože se muselo investovat obrovské prostředky do těch nových průmyslových kapacit, tak oni popsali velice jaksi příznivě tamní vývoj a je o nich notoricky známo, že rozmlouvali Juliu Fučíkovi taky, aby chválil moc ve svých, my se znali dobře, nějak byli kamarádi, aby je moc chválil, protože by měli průšvih, že jako je levice až moc chválí, tak ať to trošku jako přibrzdí. Tak dovedu si představit, že tak nějak byl Julius Fučík, byl člověk, který vůbec nebyl někde jak v nějaké bublině sektářské, je notoricky známo, odbočím krátce, jestli jsem to ani neříkal, nebo pokud jsem to říkal, tak se omlouvám těm, kdo už to slyšeli. První republika vůbec nebyla prostá cenzury a všelijakých zásahů a zákazů a podobně. A když zakázala část komunistického tisku, tak Julius Fučík vyrazil za F.X. Šaldou, velkým mužem literární historie, literární kritiky a teorie. A Fučíkovi tehdy bylo 20, asi 5 nebo kolik. Strašně mladý chlap. A už měl jméno nějaký, jak tak psal. A seděl s tím Šaldou, asi 2 hodiny spolu rokovali. A závěr se říká, tak Fučíku, tak si vente tu tvorbu. On měl časopis Tvorba. A když viděl, co ten režim dělá prostě levici, tak daroval komunistické straně do rukou Julia Fučíka, velmi mladého chlapíka, svůj už zavedený prostě týdeník. Tohle byl, řekl bych, počátek tvorby s velkým T, řekl bych, jako tiskového orgánu komunistické strany, což se obnovilo i po druhé světové válce. A vzpomenete si, že v 70. a 80. letech vycházela Tvorba jako týdeník. Mimochodem dlouhé roky vedl táta dnešního šéfa protiproudu Petra Hajka. Takže to až někdy má takový prostě silo křivky ty dějiny. Pojďme dále.
1: Jdeme dál. Tak tady je upozornění, co dělá Macinka. Když u nás sudetoněmecký sjezd byl, tak Macinka byl v Německu a o sjezdu neřekl ani slovo, k tomu dodává Modrý varan. Motorista loutky oligarchu Třetínského a spol.
0: Tak přátelé, jistě, že to nejsou žádní svatoušci, že za nimi jsou tyhle ty skupiny, které vykatapultují do politiky a pak jim přesně říkají, co se smí a co se nesmí. A ta zbabělost vůči německým, germánským, řekl bych, hrátkám vůči České republice, to je typická pro všechny činitele vládní. Slyšeli jste někdy ministra zahraničí, premiéra nebo kohokoliv, že by se ohradil nějak výrazněji, že by to bylo vidět někde, vůči tomu, co si některé německé kuly vůči nám dovolují. Počínají teda sudeto německým landsmannschaftem. Někteří nejeli na ty jejich kongresy nebo sjezdy s lety, to je pravda, ale drželi hubu. Nikdy nikdo z nich neřekl ani slovo. Jo. Jediný, kdo teď, když už jsou mimo aktivní politiku, no tak se vyjádřili třeba i oba prezidenti. Mimochodem Václav Klaus a jeho lidé se vyjádřili velmi kvalifikovaně. No ale to je v době, kdy už nenesou žádnou vládní odpovědnost. Asi tak. No, raketové útoky, oni tam cosi jako cvičí. Cosi tam cvičí a dá se tomu rozumět tak, že se samozřejmě připravují na ty raketové útoky. Ano, to nesporně tak je. Že by jako zahlásili, to se většinou dopředu nehlásí, že by někdo chtěl raketami zautočit. To se spravedle udělá tak, že to má být překvapení, asi tak.
1: No tak doufejme, že k ničemu závažnému už nedojde. V Rusku budou volby každou chvíli, to je kdy nějak?
0: Za 19. a 20. Jo, za 19. 20. je poslední termín, pokud nemám. Oni mají též, že to je velká země, tak mají to roztaženo, myslím, 2-3 dny, že někde se může volit trošku dřív. Mimochodem Západ se snaží tomu jako ublížit, jak se jen dá, čili většina západních zemí velmi redukovala počet povolených volebních místností pro ruské občany žijící v zahraničí. Jo? Takže to, oni museli často jezdit stovky kilometrů, chtějí-li volit, a jinak nemají prostě šanci, tak to je to trapas. Ale já vím, že i ambasáda v Praze s tím má spoustu starostí, aby to zvládla, protože má mimořádně osekaný počet svých zaměstnanců. Jacob Coxon, programátor, který se podílel na vývoj modelu umělé inteligence, bije na poplach. Tohle už není normální, hrozí konec lidstva. Americký senátor Bernie Sanders, Jacob Coxon, programátor. Tak ohlasů z těchto kruhů přibývá a některé jsou velmi alarmující. Že opravdu se můžeme nadít toho, že už budeme hříčkami prostě v tomto prostředí a neškrtneme si. Jacob má v tomto pravdu, my opravdu přímě věřím, že umělá inteligence by mohla zabít všechny lidi, řekl. Ano, to jako pokud se neudrží všechno v mezích. Tady jsou dva názory třeba i na české levici velmi protikladné. Já jsem spořádal už několik akcí v Institutu české levice a někteří se snaží, a já jsem toho fanouškem, hledat způsob, jak udržet tu umělou inteligenci právě v oněch mezích, kdy se nestane neovladatelnou silou drtící prostě naše životy. A někteří tak sedí a říkají, že s tím se nedá nic dělat, protože předchozí fáze vedoucí ke vzniku umělé inteligence jako byly v rukou toho Západu, no a že tak jsou, mají náskok a s tím se nedá nic jako dělat. To za prvé a za druhé, že ozbrojené složky si nikdy nenechají mluvit do toho, co budou dělat s novými, řekl bych, výkřiky techniky, tedy i s umělou inteligencí. To je taky jako pravda, ale otázka je, jestli se máme teda sednout, dát nohy na stůl a říct, tak se s tím nedá nic dělat. No a pak je samozřejmě Čína, to je jediný opravdu jako, myslím si, vlivný protihráč toho, co se odehrává na Západě, zejména ve Spojených státech. A uvidíme, do jaké míry může si vynutit, abych tak řekl, jakýsi pad podobně, jako je třeba jaderný pad ve vojenství. Jo? Že tímhle jaderné zbraně chtěli nás vydírat, no tak Moskva je dohnala a dneska už desítky let je nějaký jaderný pad. Když by jeden zaútočil, tak musí počítat se zdrcující odvetou. A s tou umělou inteligencí to přirovnání samozřejmě kulhá, to není to tež. Ale asi tušíte, co chci říct. Zda se podaří vytvořit analogii, která bude víceméně rovnocenná a bude vždycky umožňovat minimálně jaksi přístup a postupy a tak dále, čelící té dominantní roli nové technologie v rukou Západu a zejména Spojených států. Navíc tam se hromadí, zdá se znovu, velké bubliny na finančních trzích. Už to někteří signalizují, že oni to vždycky umějí vytvořit zdání, že teď je průlom, prostě vražte do toho všechny peníze. No, někteří vrazili a zdá se, že splačou nad výdělkem podobně, jako splakali nad výdělkem, když byla ta vlna dot.com, že jo, to byla na přelomu minulého a tohoto století, kde všichni uvěřili, že teď prostě všecko dot.com, počítače a internet a tak dále, vrazili do toho velké prachy, pak ty bubliny splaskly a pomohlo to i té finanční krizi v letech od roku 2007-2008. Zdá se, že co si podobného hrozí ve sféře, nebo v souvislosti se sférou umělé inteligence.
1: Tak jo, Pepo, všechno krásné, jednou končí dnešní pořad. Já si myslím, že tohle závěrečný téma vlastně je i taková otázka vlastně pro ty naše dva hosty, který jsme tu měli a že budeme dělat to pokračování o AI.
0: Určitě.
1: Možná zvaž, jestli do toho nějaký způsob nezapojit Radima Valenčíka, který to taky jako řeší, zase z jiného úhlu, že by tam mohl vzniknout zajímavá debata jako napříč. A přátelé, vám všem moc krát děkuju za to, že jste s námi a za pozornost. Samozřejmě, než půjdete, dejte ještě like a pokud jste ho dali, tak už ne, prostě, ale samozřejmě, když jste ho ještě nedali, dejte to tam, paleček nahoru. A samozřejmě díky za vaši pomoc, za vaše donaty, za komentáře, který zanecháte i v tomto videu a za samozřejmě sdílení tohoto videa dál, třeba i řetězovými maily, je to jedno, prostě hlavně, ať se informace šíří, protože tohle se prostě v mainstreamu málo kdy dovíte, anebo vlastně vůbec. A to, co bude zítra a pozejtří, to budete koukat a v pondělí se teda vidíme s Pepou ještě
0: s paní Evou Kaprálovou.
1: Tak. A až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Ahoj.
0: Já to těším, Peťo, to se musíme dožít.
1: Ale už je nás 96,5 tisíce.
0: No.
1: Rosteme jak z vody. Já doufám, že brzy tu 100 tisícovku uděláme a to budete koukat, co se všechno stane. Tak jo.
0: Dobře, díky za příjemný večer a těším se na příští. Dobrou noc.

Krásné odpoledne, vážení přátelé, vážení chcemíři, mý drazí Slované i vlastenci. Já vás všechny moc vítám u vašeho oblíbeného pořadu Na kávě s Vojtěchem. Přátelé, pevně věřím, že máte čas si udělat dobrou kávu a že se společně zamyslíme nad tématy, která vás zajímají, která vás trápí, o která si píšete, denní a tak dále. Dobrou chuť, přátelé. Pokud tady zpovzdálí uslyšíte chrápání, tak jo, tady mi spinká Vilda. Ty bobíku, já jsem si říkal, kde je. Tak to chrápe tady vylísek. Každopádně, přátelé, dnešní téma to budete tedy koukat, protože to mě vystřelilo strnek, tak říkajíc. Vzal jsem si teda milý hrníček, ale téma milé není ani trošičku. A k tomuto tématu mě přivedl, a teď já doufám, že mu nekomolím jméno, pan Valášek nebo Valásek, tak nějak se jmenuje, často vystupuje u Xavera a je stejně jako já velkým milovníkem zlatá stříbra. A on napsal na svůj Facebook společnost Sedmo pod Václavem Hlodavcem. A psal tam, že ta společnost získala od evropských fondů skoro miliardu korun a hlídá, abychom vlastně byli ušetřeni těch desinformací. A já jsem si říkal, že když někdo něco takového napíše, já to dělám také, tak jestli to není přehnané trošičku, jestli to není jinak. No, přátelé, myslím si, že budete koukat, protože to je jenom špička ledovce. Takže když tady chudák doktor Václav Hlodavec plakal, nebo ne plakal, ale říká se, že mu to moc nejde, jak se osamostatnil té České televize, že tedy Smrad ale Teploučko opustil a že má 8 000 odběratelů na svých stranách.

že Václav Moravec založil CEDMO, stal se ověřovatelem faktů a dostal na to nějakých 43 milionů eur, tedy skoro miliardu korun. A když člověk vidí takové číslo, první reakce může být, počkejte, miliardu za ověřování faktů, opravdu. Jenže než se začneme rozčilovat, pojďme udělat přesně to, co by měl dělat každý člověk, který se označuje za takzvaného fact checkera. To je terminus technicus z angličtiny. To znamená ověřit fakta. A první překvapení je, že číslo 43 milionů eur není vymyšlené. Evropská komise skutečně uvádí, že z evropského nástroje pro oživení a odolnost byla na vytvoření a aktivity Central European Digital Media Observatory, tedy CEDMO, určena 1 miliarda korun, to znamená 43 milionů eur. Takže když někdo řekne, CEDMO je spojeno se 43 miliony eur veřejných peněz, tak to skutečně není žádná konspirační teorie. To je údaj Evropské komise. Ale když někdo řekne, Václav Moravec dostal 43 milionů eur, tak to už je úplně jiná věta a může být zavádějící. A ta podle dostupných dokumentů pravdivá není. Ty peníze nejsou osobním příjmem Václava Hlodavce. Jde o financování programu institucí, výzkumu, technologických projektů, zaměstnanců, školení, fact-checkingu a dalších aktivit CEDMO. Jinými slovy, mandatorní výdaje především a pak taky samozřejmě ta propagace. No to se to pak propaguje za takové peníze. A teď začíná být ta zajímavější část. Co to vlastně to CEDMO je? CEDMO je zkrátka pro Central European Digital Media Observatory, česky Středoevropská observatoř digitálních médií. Projekt funguje od roku 2021. Dnes jde o mezinárodní konsorcium vedené Univerzitou Karlovou. Tady máme první spoiler. CEDMO samo uvádí, že se věnuje informačním poruchám, dezinformacím, mediální gramotnosti, výzkumu společnosti, technologiím a samozřejmě také fact-checkingu. No a Václav Moravec? Jeho role rozhodně není okrajová. CEDMO ho dnes samo označuje jako hlavního koordinátora celého projektu a předsedu strategické rady celého konsorcia. Jinými slovy, capo de tutti. Jo? Takže tak. Je to opravdu vtipný, teda musím říct. Zároveň je hlavním řešitelem některých českých i evropských grantů. Je to pěkný. Takže opět, Moravec není člověk, který jen někde sedí v poradním sboru. Je jednou z klíčových osob celého projektu, ale ani to ještě neznamená, že peníze projektu jsou Moravcovy peníze. A tohle rozlišení je velmi důležité, protože pokud kritizujeme fact-checkery za nepřesnosti, no tak nemůžeme potom si sami dovolit dělat to též a takovéhle závěry. A co má těch 43 milionů eur vlastně financovat? Evropská komise popisuje několik hlavních oblastí. Detekování dezinformací, včetně využívání strojového učení, vývoj fact-checkingových platform, digitální a mediální vzdělávání, výzkum informačního prostředí. A komise přímo uvádí témata, samozřejmě jako je válka na Ukrajině na prvním místě, covidové vakcíny, sítě 5G a další oblasti, kolem kterých vzniká velké množství nepravdivého nebo manipulativního obsahu. Už se tady, přátelé, potutelně usmívám. A tady už bych se chtěl zastavit, protože to znamená, že se nebavíme pouze o několika lidech sedících v kanceláři, kontrolující výroky politiků nebo lidí, jako jsem já například. Vznikla tady poměrně rozsáhlá infrastruktura informačního ověřování. Výzkum, software, datové analýzy, průzkumy veřejného mínění, to nesmíme zapomenout, výuka mediální gramotnosti, no tak na to on je samozřejmě kofr, fact-checking, monitoring informačního prostoru a komunikace výsledků směrem k médiím,
veřejný

institucím, občanské společnosti a dokonce i vládám. CEDMO totiž samo uvádí, že prostřednictvím své sítě rychlé výstrahy, fact-checkingu a investigace předává informace médiím, veřejným institucím, občanské společnosti, ale také vládě České republiky. A právě tady bych chtěl položit první skutečně důležitou otázku. Kde končí obyčejné ověřování faktů a kde začíná vytváření informační politiky? To by mě tedy opravdu zajímalo. To není žádné obvinění, to je naprosto legitimní otázka. Kdo ty informace vlastně ověřuje? Tohle je také zajímavé. CEDMO totiž většinu každodenního fact-checkingu nedělá nějaký tým Václava Moravce. Fact-checking zajišťuje zejména, a teď se podržte, přátelé, Demagog.cz, Demagog.pl, Demagog.sk a francouzská tisková agentura AFP. Není to krásné? Je to krásné. Demagog.cz ověřuje výroky českých politiků i virální obsah na sociálních sítích. Demagog se mi už jednou musel omlouvat. Věřím, že po odvolání se mi teď budu muset omlouvat po druhé. Doufám tedy. A tady je další zajímavost. Demagog.cz zároveň fact-checkingovým partnerem společnosti Meta. Meta je Facebook a Instagram, přátelé. No a tady už se dostáváme k věci, která se týká prakticky každého člověka, který publikuje na internetu. My je samozřejmě nevíme. Protože fact-checking už dávno není jen akademická disciplína typu. Tento výrok je pravdivý, tento výrok je nepravdivý. Výsledek fact-checkingu může mít dopad na to, jak je určitý obsah distribuován na sociálních sítích, jak je označen, nebo jak jej platforma sama o sobě posoudí. A proto musí být důvěryhodnost fact-checkera mimořádně vysoká. Kdo je kontroluje, ty fact-checkery? Tady přichází podle mě jádro celé dnešní kávy. Když někdo kontroluje politika, máme právo vědět. Podle jakých pravidel, kritérií, podle jaké metodiky, jak vybírá jeho výroky, jak vybírá témata, jaké zdroje považuje za důvěryhodné. Co se stane, když se splete? Existuje odvolání, existuje oprava a kdo rozhodne, jestli byla oprava dostatečná. Protože problém není samotný fact-checking. Naopak, ověřování faktů potřebujeme všichni. Já, vy, novináři, politici, univerzity, vlády. Ale fact-checker není neomylný rozhodčí pravdy. Je to člověk nebo instituce, která vyhodnocuje důkazy. A každá instituce může udělat chybu. Další věc. 43 milionů eur není zdaleka jediný projekt. Teď se dostáváme na další velmi zajímavou vlnu, přátelé. CEDMO mezi tím pokračovalo další etapou. Existuje například projekt, který se jmenuje CEDMO 2.0, financovaný z programu Evropské komise Digital Europe. Univerzita Karlova u něj uvádí Václava Hlodavce jako hlavního řešitele a dobu projektu od ledna roku 2024 do října roku 2026. To znamená, že CEDMO není jednorázový experiment. Jde o dlouhodobější evropskou infrastrukturu. No a dnešní konsorcium má podle CEDMO 13 členů. Znovu říkám, to samo o sobě není vůbec nic špatného, ale pokud je projekt financovaný ze značných veřejných prostředků, pak je naprosto legitimní chtít znát jeho výsledky. Co jsme za ty peníze dostali? Tohle je podle mě otázka, kterou bychom měli klást u každého veřejného projektu. A je mi úplně jedno, jestli je levicový, pravicový, evropský, národní, vládní, nevládní, kolik peněz přišlo, kam šli, kolik lidí projekt zaměstnává, kolik stojí administrativa, kolik stojí výzkum, kolik stojí software, kolik stojí samotný fact-checking, jaké jsou měřitelné výsledky. CEDMO například publikuje pravidelné fact-checkingové briefy a průzkumy CEDMO Trends, které v České republice realizuje Univerzita Karlova ve spolupráci s Medianem a na Slovensku s Ipsosem. Takže určitý měřitelný výstup samozřejmě existuje. Ale právě proto bych chtěl vidět kompletní ekonomickou strukturu projektu. Protože 43 milionů eur je obrovská částka. Řekněme, že kurz je kolem 25 korun za euro, jsme někde opravdu kolem 1 miliardy korun. A za miliardu už je naprosto legitimní ptát se. Co přesně český a evropský daňový poplatník dostal? A teď jedna věc, kterou považuji za zásadní. Dezinformace skutečně existují.
Existuje ruská propaganda, existuje ukrajinská propaganda, čínská propaganda, americká propaganda, čínské informační operace také existují, podvody na internetu, tak o tom se nemá smysl ani bavit. Deepfakey existují, falešné fotografie existují, umělá inteligence nám tento problém ještě mnohonásobně zvyšuje. Nebo násobí, chcete-li. Takže vytvořit nástroje, které pomáhají lidem odhalovat podvody, má rozhodně smysl. Jenže právě proto nesmí vzniknout druhý extrém, tedy situace, kdy se z instituce bojující proti desinformacím stane něco jako ministerstvo pravdy. Já netvrdím, že CEDMO ministerstvem pravdy nyní je. Říkám něco jiného. Každá instituce, která se zabývá určováním toho, co je pravdivá a nepravdivá informace, musí být sama pod mimořádně silnou veřejnou kontrolou, protože má potenciálně velmi velkou moc. A ještě jeden paradox. CEDMO se prezentuje jako mezinárodní nezávislý multidisciplinární projekt. Současně je ale podporován Evropskou komisí a dalšími veřejnými programy. To nemusí být rozpor. Univerzita může dostávat státní grant a přitom dělat nezávislý výzkum. To je naprosto běžné. Ale otázka nezávislosti nemůže být zodpovězena větou jsme nezávislí. Nezávislost se musí dokazovat metodikou, transparentností, otevřenými a ověřenými daty, zveřejněnými střety zájmů, možností kontroly a schopností přiznat chybu. A proto se vraťme k Václavu Moravcovi. Já bych dnes vůbec neřešil, jestli někomu Václav Moravec vyhovuje nebo nevyhovuje jako moderátor. To je otázka sympatií. Mnohem zajímavější je jeho role v CEDMO. Je hlavním koordinátorem, předsedá strategické radě. Je hlavním řešitelem evropských a českých výzkumných projektů. A proto je úplně legitimní ptát se ho. Pane doktore Moravče, máme tady projekt spojený s veřejným financováním v řádu desítek milionů eur. Jak konkrétně byly peníze využity? Jaké jsou výsledky? Jak se měří úspěšnost? Jak CEDMO garantuje politickou nezávislost? A jak může občan napadnout nebo zpochybnit chybný fakt-check? Tak, to mě zajímalo. Tohle nejsou žádné urážky. Tohle jsou přesné otázky, které mají klást novináři institucím financovaných z veřejných prostředků. Děje se tak? Řečnická otázka. Neděje. A platí to i tehdy, když je novinář sám součástí takového projektu. A teď úplně na závěr. Takže až znovu uvidíte na Facebooku větu Moravec dostal 43 milionů eur, tak ji neposílejte dál v této podobě, protože je nepřesná. Řekněte CEDMO, které Václav Moravec vede jako hlavní koordinátor, je spojeno s veřejným financováním, včetně projektu, u něhož Evropská komise uvádí přibližně 43 milionů eur. No a to je obrovský rozdíl. První věta je snadno napadnutelná, druhá je doložitelná přímo dokumentem Evropské komise. A mně osobně na tom připadá fascinující ještě jedna věc. Celý projekt vznikl proto, aby ověřoval informace. A my jsme dnes museli ověřovat informace o těch, kteří ty informace ověřují. A přesně tak má podle mě zdravá společnost fungovat. Nikdo z nás nemáme patent na pravdu ani na rozum. Ani vláda, ani Evropské komise, ani novinář, ani youtuber Vajíčko, ani univerzita, ani fact-checker. Nikdo, přátelé. Protože v okamžiku, kdy přestaneme kontrolovat ty, kteří kontrolují ostatní, už nemáme fact-checking. Máme tady autoritu. A autorita bez kontroly je vždycky problém. Takže dnešní otázka na závěr zní jednoduše. Kdo kontroluje kontrolory? No, nad tím si dnes dopijeme kávu, přátelé. To se vůbec nebavím o tom, že tam z ministerstva, teď nevím, jestli to bylo průmyslu a obchodu, tolik vám tady nekecal, tak tam šlo asi 176 milionů. A je to velice jako zajímavé tohle to sledovat. Tak mi napište do komentářů, co si o tom myslíte, přátelé. No a já vám všem přeji krásný zbytek dne, co vám daří. A u večerních zpráv na viděnou. Přeji vám všem krásný den, vážení přátelé, léto uteklo jako voda a máme tady opět konzultace. To znamená, pokud potřebujete konzultaci, finanční rádcovství, není žádný problém, napište na tento e-mail, Barunka to s vámi domluví a buď to se uvidíme osobně v kanceláři v Českém Krumlově, a nebo se uvidíme například videohovorem přes WhatsApp vždycky jednu hodinu, takže
Budu se těšit, září už se pomalu a jistě plní a brzy na viděnou.

0: No a vítězství AFD v německé zemi Sachsen-Anhaltsko teď proberu společně s mými hosty. Ve studiu je se mnou poslanec za SPD, předseda pro Jindřich Reichl. Hezký den.
1: Děkuji za pozvání a hezké dopoledne všem divákům CNN Prima News.
0: A ve spojení jsme také s poslancem ODS Petrem Sokolem. I vás vítám ve vysílání. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
0: Pane Sokole, začnu u vás. Co ve vás vzbuzuje vítězství AFD, takto razantní vítězství, téměř 44% v Sasku a Anhaltsku? Vzbuzuje to ve vás nějaké obavy?
2: Tak obavy to ve mně každopádně vzbuzuje. Já myslím, že nikdo v České republice nemůže mít radost z toho, když, i když jsou to dílčí volby, ale přesto v německých volbách vyhraje německá nacionalistická strana. Je to strana, jejíž vrcholní představitelé neváhají nazývat třeba památník holokaustu v Berlíně památníkem hanby, mluví o tom připomínání si holokaustu jako o hanbě, nebo říkají, že se pohled na druhou světovou válku v Německu musí o 180 stupňů otočit. To říká Björn Höcke, jeden z lídrů východoněmecké AfD ze sousedního Durinska. Takže samozřejmě to ve mně vyvolává obavy. Na druhou stranu je třeba si přiznat, že ten úspěch AFD je způsobený chybami německých politických stran, které vládly doposavat. Je vidět, že ty stále širší koalice proti AFD nezabírají a ty strany, které nejsou extrémní jako AFD nebo Die Linke, tak budou muset přijít s nějakými změnami, aby zabránili tomu, že extremistická AFD se dostane do vlády i třeba na celostátní úrovni.
0: Pane Reichle, Tomio Okamura měl z vítězství AFD radost, přesto slyšeli jsme tady některé poměrně ostré výroky, jako že třeba je třeba otočit výsledek druhé světové války o 180 stupňů. AFD také poměrně často otevírá téma Benešových dekretů, tak vy jako Čech z toho nemáte obavy?
1: Podívejte se, co se týče Benešových dekretů, tak tady já naprosto souhlasím s výrokem bývalého prezidenta Václava Klause, že se nejedná o česko-německý problém, jedná se o česko-český problém. AFD s tím nemůže hnout ani o centimetr, pokud my sami tomu nedáme souhlas. A já v tuhle chvíli chci jasně říct, že za SPD, za PRO je tahle otázka naprosto kategoricky uzavřená a nehodláme ani od centimetru ustoupit a vůbec o tomhle tématu jednat. Problém je tady u nás u části českých politiků, kteří tady vítají sjezdy sudeto německého landsmanšaftu, kteří rovněž chtějí revizi Benešových dekretů. Takže pokud my jako Česká republika budeme jednotní v rámci té politické reprezentace, tak s tím neudělá v Německu vůbec nikdo nic. A já bych chtěl jenom opravit jednu věc, nebo možná uvést na pravou míru. Tady se neustále říká, že německá kontrarozvědka označuje AFD za prokazatelně extremistickou pravicovou stranu. Ale už v únoru tohoto roku rozhodl správní soud v Kolíně nad Rýnem v Německu, vydal předběžné opatření, kde toto označení zakázal. Zakázal to jak úřadu pro ústavu, tak i právě té německé kontrarozvědce. Dokonce to vyšlo v českých médiích. To znamená, to, co se neustále tady opakuje jako mantra, tak soud v Německu zcela jednoznačně označil za nepravdivé a zakázal toto označení používat. Takže bych byl rád, abychom skutečně, jak si říkali, ty věci naprosto objektivně. No a co se týče toho hodnocení, no tak AFD vyhrálo z jednoho prostého důvodu, protože prostě hájí zdravý rozum. Jde proti Green Dealu, jde proti migraci, jde proti tomu, co v Německu představuje CDU, co v Německu představuje sociální demokracie a jde proti tomu, co u nás představuje ODS, co představuje STAN a další. A já jsem moc rád, že Petr Fiala tedy tam napsal, že už je na čase přestat nálepkovat, že to nikam nevede, že to vede k vítězstvím těchto stran, protože přesně to opozice dělá velmi často i vůči mně, já se tomu vždycky jenom směju, ale tady je jasná ukázka toho, že to prostě nefunguje, že my tyto strany, které prostě hájíme zdravý rozum, které hájíme proti bruselský směr, budeme daleko v budoucnosti úspěšnější, protože prostě

0: jednoduše Green Deal, migrace jsou věci, které žádný normální člověk nemůže podepsat a nemůže chtít.
1: Ano, vy jste zmínil Petra Fialu, tak my si to teď pojďme připomenout. Slabost a chyby poražených stran nejsou podle bývalého premiéra Petra Fialy dostatečným vysvětlením toho, proč tak v Sasku-Anhaltsku pohořeli. Dodal, že je potřeba konkrétnější vysvětlení.
2: Chci zpochybňovat jednoduchý výklad, že za populismus a nacionalismus mohou hlavně slabost a chyby demokratických stran. To říkají všichni, ale to dnes vůbec není dostatečné vysvětlení. Je v tom navíc i kus sebemrskačství, které vede k ještě větší slabosti a posiluje ty druhé. Čím dál více si to uvědomuji. Zůstávat u tohoto jednoduchého a nesprávného nebo minimálně nedostatečného vysvětlení nakonec povede k ještě větším porážkám a problémům.
1: Pane Sokole, teď se obracím na vás a možná ještě zareaguji na to, co tady řekl pan Reichl, že AfD hájí selský rozum v Německu. Vnímáte to tak, nebo jaký signál vlastně dali voliči v Německu právě tím, že hodili svůj lístek AfD?
3: Tak byl to určitě protestní hlas, to asi nikdo nemůže zpochybňovat, kdo má selský rozum. Já jenom nevím, jestli selský rozum si pan Reichl představuje tak, že se na setkáních AfD v Sasku-Anhaltsku pravidelně skanduje Sieg Mund v takové konotaci, aby to trošku připomínalo Sieg Heil, protože ten, kdo vyhrál ty volby za AfD, se jmenuje křestním jménem Sieg Mund. Tak tohle si připadá někomu jako zdravý rozum, tak mě tedy ne. A neodolám tomu, abych vlastně tady znovu necitoval ten výrok Donalda Tuska, který řekl, že v Polsku, a já myslím, že v České republice je to podobné, že z vítězství AfD může mít radost akorát, když to řeknu diplomaticky, hlupák nebo kolaborant. A na jednu stranu si tady pan Reichl a jeho kamarádi z SPD stále říkají, jak musíme bránit revizi druhé světové války a objímají se s ruskými nočními vlky, putinovskými motorkáři a říkají, bráníme odkaz druhé světové války. Ale pak se tady radují z vítězství AfD. Já jako nespochybnuju to, že to vítězství bylo způsobeno chybami německých demokratických stran. To je očividné. Ale přece to neznamená, že když někdo dělá chybu, takže musíme na základě toho jako chválit AfD a říkat, že to je zdravý rozum. No není. To je strana, která chce vyvést Německo z EU, chce ho vyvést z NATO, chce ho vyvést z Eura, chce, na což můžeme mít jiné různé názory, ale i to je třeba říct, chce zrušit Schengen, což je naprosto proti zájmu České republiky. A pan Reichl tady tleská prostě politice, která je proti České republice. A halí to do nějakých ideologických floskulí o zdravém rozumu, antibruselismu a tak podobně. Ve skutečnosti tady chce nahrávat německým nacionalistům, protože jsou to jejich kamarádi, oni se spolu kamarádi v Evropském parlamentu a na evropské úrovni. A z toho důvodu já myslím, že by si už konečně měli voliči jako udělat jasný obrázek o tom, jakou politiku u nás SPD zastává a s kým se kamarádí. Oni stále nevědí, jestli jsou jejich větší kamarádi AfD nebo strana Vladimíra Putina. Takže tohle to je prostě...
1: Nechme reagovat. Pana Reichla. Nechme teď reagovat pana Reichla, zaznělo toho poměrně hodně. Tak...
0: Já mám moc velkou radost, že se pan Sokol nepoučil a v tom nálepkování pokračuje dál, protože tohle vás přesně povede do politického suterénu. To je přesně to nálepkování s těmi kamarády, Putinem a tak dále. Vy prostě nic jiného neumíte, vy jiný program nemáte, takhle prohráli v Německu, nestupujte mi do řeči, já jsem to taky nedělal. Takže takhle nálepkovali CDU, takhle nálepkovali FDP a SPD v Německu a proto v Sasku dopadli tak, jak dopadli. Vy jste nepoučitelní a já z toho mám radost. Já z toho mám obrovskou radost. Pokračujte v tom, povede vás to k totální prohře, stejně jako v tom Sasku-Anhaltsku. Za druhé, co bych chtěl říct, AfD je rovněž demokratická strana. To znamená, jak si je rozdělovat na demokratické a nedemokratické, to zase úplně mimo. Prostě vyhrála demokracie. Lidé si zvolili, Pane Sokole, buďte
1: Pánové, když budete hovořit takhle přes sebe, tak z toho především nebudou mít nic diváci.
0: Buďte disciplinovaný, já jsem vám nestoupil do řeči ani jednou a fakt se to nedalo poslouchat, to, co jste říkal. Tak zkuste být disciplinovaný, nebuďte nervózní, určitě budete mít prostor dál. Baví mě, když prostě tady pan Sokol hovoří o tom, že v Německu se křičí Sieg Mund, ale vůbec mu nevadí, co se křičí na Ukrajině, tam naopak Zelenského podporují, přestože ty nacistické tendence jsou tam mnohem silnější z hlediska Bandery a tak dále. A co se týče té německé a české politiky, ano, my jsme také proto, aby se zrušila eurozóna, protože euro je naprosto selhávající projekt. Nechceme euro jako měnu. Ano, my jsme proto, aby Evropská unie buď to se zásadním způsobem zreformovala, anebo aby zanikla, protože v současné době úplně vykolejela a stala se naprosto šíleným nástrojem na prosazování totalitních praktik zelených šílenců a sociálních inženýrů, kteří tady prostě ničí Evropu migrací a zelenou dohodou. Ano, pro tohle všechno jsme a proto samozřejmě AFD fandíme, ale ještě jednou zopakuji jasně, co se týče Benešových dekretů, tak na rozdíl od stran tě takzvané nebo pětikoalice, v současné době pěti opozice, které prostě podporovali sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně, který chce revizi Benešových dekretů, tak my se o téhle otázce nebudeme bavit a AFD jsme to dali jasně najevo. Tohle není vůbec pro nás otázka, ale co se týče jaksi posunu Evropy, která zcela jednoznačně znovu získává zdravý rozum a chce porazit Green Deal a chce porazit migraci, tak je jenom dobře, že AFD vyhrálo a já doufám, že tenhle trend bude pokračovat i ve Francii a především v České republice.
1: Tak tato debata se nám trošičku rozjela. Nicméně čas nás bohužel tlačí, více už nestihneme. Určitě se tomu budeme věnovat v dalších vysíláních. Mými hosty byli poslanci Jindřich Reichl za SPD, předseda PRO a poslanec ODS Petr Sokol. Pánové, díky moc oběma za vaše komentáře.
0: Děkuji za pozvání, hezký den.
3: Jsem rád, že pan Reichl přiznal, že chtějí vystoupit jako vládní strana z EU a z NATO. To já myslím, že
0: asi neumíte poslouchat, tak, pánové, protože já jsem jasně řekl, že chceme...

přátelé proti proudu, protiproudaři, nepodvolení. Jsem nesmírně rád, že opět proti všem předpokladům, abych tak řekl, se nic nestalo, ale ono se z toho stalo moc, hlavně přes víkend. My se k tomu hned dostaneme, ale těch událostí je daleko víc a vlastně jsem docela rád, že vedle laviny názorů na to, co se stalo v Sasku při volbách, přišly ještě úplně jiné dopisy. Já myslím, že to svědčí o tom, že to spektrum zájmu, který sleduje celá naše, abych tak řekl, celé tvrdé jádro nepodvolených, je mnohem širší. Začneme samozřejmě pohledem do chatu, tam je to dneska jednodušší, víceméně přesto, že Lea Huba je první a zdraví moc všechny ve spolek, tak František Toula pokoj a mír všem lidem dobré vůle a nepodvoleným přejí Toulovi. Přeji to též opravdu každému, koho potkám, protože to je jedno z nejzajímavějších a řekl bych také nejemotivnějších přání, pokud je nevnímáme pouze formálně. Vážený pane Hajku, myslíte, že Jindra Reichl a vyšetřovací komise získá spis ke kauze Dozimetr? Děkujeme za odpověď. No, a my tam máme ještě jeden potom dopis k tomu, dokonce ze zahraničí, ale řeknu to samozřejmě rovnou. Myslím si, že to bude velmi, velmi obtížné, protože oni se tam budou ohánět nějakými drobnými či většími paragrafy. Samozřejmě, že jde o to, aby se to nedalo vyšetřovat. Je to, kdyby ten zájem o toto státní zastupitelství mělo, tak si najdou jiné paragrafy, které to umožňují samozřejmě, přestože jde o živou kauzu. Ale to, že o to státní zastupitelství zájem nemá, že je stále ještě v rukou těch předchozích, abych tak řekl, politických manipulantů, to je naprosto zjevné a v několika dopisech se k tomu také vrátíme. Prostě ještě to není ani rok od voleb, nemluvě o tom od nástupu potom vlády, což bylo daleko ještě později, ale ta doba je prostě na tyto pochody v těch institucích, kde je ta setrvačnost veliká, je prostě pořád ještě krátká, malá. Budu se snažit věřit, že ten spis získají, ale na druhou stranu mám za to, že pan doktor Reichl je tak chytrý, inteligentní člověk, že si s tím nějak poradí. Jak, to já teď nevím. Máme tady už potom hlavně se zdravíte a to je v pořádku. Dobrý podvečer všem vlastencům a slušným lidem. Není to samozřejmé a lidé, bděte, máme krásné babí léto. Souhlasím, zítra má být dokonce nějak opět klimatická změna, má se udělat docela horko. Takže já myslím, že nemusíme dál bloudit chatem a přejdeme rovnou in medias res, jak se říká česky, k vašim dopisům.

Je to vždycky pro mě velké dobrodružství, co vybrat z těch úžasností, ale já jsem tentokrát to hlavně udělal tak, že a moc děkuji za ty všechny možné dopisy, které a poznámky, které reagují na celý ten můj včerejší článek, ale já jsem pořád měl na mysli to, že přeci jenom asi teď podstatnější je reakce nějaká na to, co se stalo za našimi západními hranicemi. No, tady náš, řekl bych, téměř pravidelný komentátor, pan Stanislav G., se tím dostal na místo první. Dobrý den, ctihodný pane Hájku a tvůrčí redakce. Váš včerejší článek opět na jedničku s hvězdičkou. Důkladná analýza stávajícího stavu na politickém kolbišti. Figurky na politických funkcích ve vládě jsou pod přísnou kontrolou svých loutkovodičů. Musí držet trend a směřování, za to byli do svých funkcí jmenováni a potvrzeni. Nedělám si žádné naivní iluze, jsem tam nějaké líbivé gesto pro lidi. Je to vlastně reakce na to, co tam v tom článku říkám. Nepochybuji o tom, že to z větší části je tak, jak říkáte, ale na druhé straně existuje, je to skoro jak s tím rozpočtem. Tam je 90% jsou mandatorní výdaje a nemůže s tím vláda nic dělat. Ale zbývá jí ještě 10%, abych tak řekl, v nichž se pohybovat může a o něž se bojuje. Já bych řekl, že je to velmi podobné v tom, jak se mohou ty politické figury pohybovat i navzdory tomu, že jsou mačkáni ze všech stran, z Bruselu, z Washingtonu a z dalších a biznisových, mačkány do nějakého výsledku, tak nějaký prostor tam je. A vlastně o tento prostor vždycky povolebně hrajeme. Vy ale pokračujete. Vezměte si Macinku, ve sporu s Pápkem mu fandím, ale to, co předvedl s předvoláním ruské velvyslankyně, pěkně jste to probrali s Ivo Strejčkem ve vašem pořadu. Pan Strejček se mi líbil s tou červenou kartou pro Plagu. Plaga, podkračovatel Beka. Držím palce na rukou i na nohu Ivo Strejčkovi a Miroslavu Strejčkovi. Na něčem kolem školství pracuji, vidíte i plus Rudovlasá Zuzanka a máme 3 kandidáty na ministerstvo školství. Já musím říct, že mě vážně překvapila jednak docela veliká sledovanost toho rozhovoru s Ivo Strejčkem a hlavně ta úžasná vlna komentářů v 99% pozitivních, souhlasných, vysvětlujících. Prostě je vidět, že v nepodvoleném školství lhostejné není a že o něm intenzivně přemýšlíme. A to je opravdu pozbudivé, protože skutečně tam jde o všechno. A mně se líbilo, že na mnoha místech těch reakcí byla žádost, aby Ivo Strejček byl ministrem školství. No to já bych si také přál, ale to je naprosto vyloučené. To si drží Andrej Babiš právě s tím vědomím, jak je to podstatné. Takže tuto metu svým koaličním partnerům nenabídl. Ten Wolf Messing má asi pravdu, že ve vizi, kterou vytiskl časopis ve Hvězdách, záchrana přijde z východního Německa a FD začíná bodovat. Potom by to chtělo změny ve Francii a dále a EU se rozpadne sama. Nejsem úplně si jist, je to hezká představa, ten dominový efekt a rozpad, ale já myslím, že tam musí přijít ještě něco jiného.
Bylo by to na dlouhé povídání, ale my jsme se toho už dotkli. Tam jsou ty zájmy ještě rozvrženy jinak a jsou v tom obrovské peníze. Takže já bych spíš věřil tomu, že se pokusí obdobně, tak jako se to teď snaží už dlouho v tom Německu, vytvořit nějaké aliance takové pozbírat napříč a spolu s volebními podvody ještě nějaký čas to dosáhnout. Tam musí k tomu rozpadu musí přijít ještě úplně další impuls a ten nepochybně může přijít především ze Spojených států, respektive ze Spojených států a Ruska. Ale říkám, to by bylo na docela dlouhé asi povídání a dlouhou debatu, ale je to téma, které by za to stálo. Určitě se k němu vrátíme minimálně s panem Svatošem, až opět u nás bude, ale možná, že i s někým jiným, protože to, co se teď pohnulo kolem toho těch voleb v tom Sasku, a my se k tomu dostaneme ještě v jiných dopisech, to je opravdu mimořádná věc a někam to vede. A Stanislav Gaj ještě připomíná, jinak jestli přijde krutější zima, tak to ex-ministr životního prostředí Hladík bude mít dobré, on se přece otepluje dvakrát více. OSN přiznává krach klimatické lži, ano, napsali jsme tento článek a je to tak. Vidíte, jak ta témata se prolínají a jedno dramatičtější než druhé. Ale my asi zůstaneme teď u toho hlavního, pojďme dál. Já vidím, že ještě jsem před to Sasko předsadil jeden dopis, který reaguje na ten můj článek a myslí si něco jiného. Vážený pane Hájku, nastal čas investic, pravil pan premiér. Největším příkladem alespoň dočasně úspěšné výstavby země na dluh byla pravděpodobně Třetí říše, jenže Hitler měl k dispozici to, co Babiš nemá, armádu nezaměstnaných. Kde chce pan Babiš vzít lidi na výstavbu silnic, železnic, přehrad? Bude se o ně přetahovat se soukromou podnikatelskou sférou, která již v současnosti těžko sama lidi schání, což vede k nezdravě rychlému růstu mest, na co čo nebo odhodlaná zamezit další inflační vlně reaguje růstem sazeb, které znesnadňují dostupnost hypoték a úvěrů pro podnikatelskou sféru, která umí do rozvoje země investovat nejefektivněji. Ne, nenastal čas státních investic. Nastal čas šetření státu a rušení státních agent, protože dluh je otroctví nic jiného. Právě proto globalisté tolik dluh tlačí, protože to je nejlepší odrazový můstek pro válku nebo minimálně pro nějaký druh měnové reformy, teď asi nejpravděpodobněji v podobě inflace a zavedení digitálního eura. Protože strukturální změny rušení agent státu potřebuje opravdu čas, pak jako první pomoc pro státní rozpočet se nabízí využít rad dvou našich prezidentů. Jeden radí plošné škrty Václav Klaus, druhý obnovení superhrubé mzdy Miloš Zeman. To druhé je v podstatě zvýšení daní, ale pokud tento daňový výpadek cirka 150 miliard korun ročně politici nedokázali nahradit ničím jiným než dluhovými penězi, považuji to za menší zlo. S pozdravem a přáním boží ochrany František K. Františku, já jsem ten dopis záměrně přečetl celý, protože podobných několik přišlo. Já vím, že to v tom mém článku bylo provokativní říct, že dluhy už se nebudou splácet. Nás se to netýká, soukromé dluhy se splácet budou nepochybně. Ale ono opravdu to překročilo tak únosnou mez nesplatitelnosti, jak v těch Spojených státech,
tak v těch hlavních zemích na evropském kontinentě stále ještě pod velením Bruselu, čili Berlína, že ani matematicky to není prostě už možné splatit. Čili ty rozsáhlé dluhy se splácet na konci nebudou. Tím jsem si naprosto jist. A jenom zopakuji, co jsem říkal v tom článku, že jsou různá řešení, kterými se to obvykle řešívalo. To byly ty války, vždycky to smetly, ty dluhy. Nebo v našem případě třeba ten rozpad Unie. A nebo, a to jsem již naznačil, šahnou nám na naše soukromé účty. A tam jsou opravdu biliony. Jakým způsobem to udělat, těch možností mají hodně. Že mezi ně samozřejmě patří i digitální euro, je nepochybné. Já bych řekl, že jestliže už ta paní Lejnová o tom začala mluvit nahlas, tak bych docela utíkal si ty peníze někam schovat. U nás víme, že to děláme opravdu mnozí úspěšně přes Firegold, pomáhají nám tím současně prostě do něčeho ty peníze dát. Když ne do nemovitostí, tak alespoň do těch, do zlata a do podobných komodit prostě. Je to, opravdu to začíná být vážné, ale to, co vy tady říkáte, kde chce vzít Babiš lidi na výstavu silnic, železnic, přehrad? No, doufejme, že ne, tím, že jsem ještě přikluše dalších 100 000 Ukrajinců. Ne, to opravdu nechci žertovat, na toto téma je příliš vážné. Ale těch možností je spousta. I pokud by nebyly k dispozici tady pracovní síly, já myslím, že víceméně jsou. Ty technologie dneska už zas nepotřebují ty nekonečné spousty lidí, tak existují možnosti například, které se tu nabízely, že to postaví třeba Číňané, či někdo jiný podobný. Číňané staví neskutečně rychle a neskutečně kvalitně. Za poměrně velmi výhodných podmínek. Je to skoro jako, jako kdybychom sem pozvali postavit, dostavět naše jaderky Rosatom. To by bylo obdobné. Tam jde jenom o tu politickou vůli, respektive politickou odvahu. Protože samozřejmě ten řev, který se ozve z té strany páté kolony Bruselu, ten bude obrovský. Ale řešení je. Ta řešení jsou k dispozici. Lze se z toho proinvestovat do jisté míry, alespoň tak, abychom nemuseli v těch jednotlivých platbách každoročních splácet stále víc a víc. Stejně je to tak s těmi prezidenty, které zmiňujete. Ono, jeden radí plošné škrty, Václav Klaus, druhý obnovení superhrubé mzdy, Miloš Zeman, čili v podstatě zvýšení daní. Já jsem tam naznačoval, a myslím, že kdo třeba sleduje paní docentku Švihlíkovou, tak mi asi dá za pravdu, těch cest je v té daňové oblasti mnohem víc. Tam není třeba zvedat daně jednotlivým občanům. Ty sektorové daně zbrojovkám, bankám a všem, kteří tak neslýchaně vydělávali a vydělávají stále ještě na válce západu proti Rusku na Ukrajině. 1% z obratu, jak tady říkal Jindřich Reichl. A jsme z toho. Opět jenom politická odvaha, protože tam ty zájmy, o kterých jsme mluvili před chvílí, tam jsou napřeženy tedy naprosto. To, jestliže od nás vyvádí ty jednotlivé matky těch zde zavedených například bank, 300 miliard ročně, 300 miliard ročně vyvedou jen oni.
Tak si představme, že kdyby to byla polovina a od těch zbrojovek minimálně druhá, no tak vlastně na všechno to další je. Chci tím říci, nemyslím, že je čas plošných škrtů, na rozdíl od toho, že pan prezident Klaus je opravdu erudovaný ekonom, ale myslím si, že on uvažuje o standardních situacích a časech. My žijeme v naprosto nestandardní situaci, v naprosto nestandardním prostředí, které se hroutí, ale hraje si na to, že se ještě nehroutí. A je nutno nasadit naprosto nestandardní, bez ideologických brýlí, jakýchkoliv nestandardní kroky. Myslím, že ty korporátní daně by nespůsobily úprk investorů z naší země. Naopak, tady se jim žije tak v bavlnce, že by raději zaplatili nějakou tu kačku, aby mohli zůstat. Nevidím to tak, že nastal čas šetření a rušení agend, protože dluh je otroctví, s tím souhlasím. Ale ty dluhy už jsou jiného typu. My nemáme ani úplně ty naše dluhy, my máme také část těch bruselských a tak dále. Opět by to bylo na dlouhou debatu, ale v tomto případě s tím nesouhlasím. Já si opravdu myslím, a říkám to jako člověk, který se cítí spíše napravo, tak si opravdu myslím, že v současné situaci je nesmysl, aby požadovali ty malé strany po Andreji Babišovi škrty, protože budou stejně legrační, budou kosmetické. Já bych to naopak, kdyby byli chytří všichni, tak řeknou, ne, naopak to je málo, ještě to nakopněme víc a proinvestujme se z toho. To by byl řev, ale něco by se začalo opravdu dít, něco by se začalo stavět, jenom ty přehrady, které kdyby se postavily vzhledem k tomu, jak si nám hrají občas tady s počasím a tak dále. Pojďme dál. V těch reakcích na ten výsledek saských voleb v Sasku přišla spousta věcí. Já jsem tedy vybral na začátek dopis Miroslava Miklase, to říkám jeho jméno otevřeně, protože tak on funguje jako prezident představenstva Česko-Německé hospodářské komory. Bylo by tedy směšné, když o ní mluví, se tváří, že nevíme, jak se jmenuje. Ale píše, o lídrovi AfD v Sachsen-Anhalt se v Německu často kromě jiného píše, že je prý skvělý obchodník. No nevím, už několik sekund po vyhlášení grandiozního vítězství, ke kterému AfD ze srdce gratuluji, se dopustil velmi hrubé a zcela zbytečné chyby, asi v euforii. Ponížil kancléře Merce ironizující větou o tom, že to byl právě Friedrich Merz, kdo byl pro AfD pomocníkem k volebnímu vítězství. Když pominu elementární skutečnost, že slušný člověk do poraženého na zemi nekope, je zde přeci něco daleko zásadnějšího. Pokud chce AfD hrát významnou roli na celoněmecké úrovni a nikoli jen ve stále frustrovaných bývalých NDR spolkových zemích trpících takzvanou nostalgií, musí si dokázat postupně sáhnout i pro část středových voličů současných vládních stran a těm postupně dokazovat, že AfD je strana korektní, solidní, se kterou se slušný středový volič může ztotožnit. A to se určitě nedosáhne ironizujícím trolením jejich předsedy a kancléře na macinkovské úrovni. Obzvláště pak v zemi, která má extrémní úctu k autoritám, to ocení jenom jeho voliči, které získávat nepotřebuje, ale už nikdo jiný. Jinak by mu daleko víc slušel třeba věta
že děkuje všem voličům, včetně voličů vládních stran, protože nejdůležitější je přece demokracie, sjednocující spolupráce a společná snaha o blaho Německa. S úctou píše Thomas Maria Miklas. Pane Miklasi, opět s vámi musím asi nesouhlasit, a to dost zásadně. Jakkoliv si vás v mnoha ohledech vážím, já jenom připomenu, že ta vaše obchodní česko-německá komora není ta česko-německá průmyslová, ta obrovská komora, tohle je menší taková komůrka, ale ne nepodstatná zase. A já si vás trošku pamatuju z toho roku 2015, kdy jste jako takové zvláštní gesto udělali, že jste vezli kamion piva tady do Prahy 3 pro projíždějící americké armády. Já vím, že chcete to bratrství na všech úrovních a přátelství, ale to, co vy píšete, to, co vy byste radil tomu panu Zikmundovi, tomu šéfovi té saské, sasko-anhaltské AFD, který tak drtivě vyhrál, by znamenalo, že by už nikdy nic nevyhrál. On totiž právě nechce říkat ty fráze, že děkuji všem voličům, včetně voličů vládních stran, protože nejdůležitější je přece demokracie. Ne. To jsou ty žvásty, kterých mají lidé absolutně plné zuby. Nejen v Německu. Ten právě to, že se dotkl kancléře Merce, který dnes má teda popularitu asi 12% v Německu, takže není to kopání do úplné mrtvoly, ale polomrtvoly, je naprosto správné a přesné. Prostě tady přichází strana, která říká, my už s vámi ty hry hrát nemíníme, a ti lidé na to slyší obrovsky. A nejen proto, jak vy tedy říkáte, že jsou v bývalých NDR spolkových zemích trpící ostalky. To je, zaprvé bych řekl, že, to je, že tohle je urážlivé vůči východoněmeckým občanům ze Saska a Anhaltska. Ale za druhé, v tom přeci ten problém není, ta frustrace je celoněmecká, na celoněmecké úrovni. AFD roste obrovským způsobem a dnes vede před, na celoněmecké úrovni před těmi křesťanskými demokraty, místními lidovci, abych tak řekl. Já myslím, že jste cosi nepochopil. A myslím, že jste nepochopil totéž, co nepochopili oni. Právě proto, že AFD vykročila úplně jinam a jinak, na ní lidé slyší. Takže to, co máte za dětskou naivní chybu, já mám za naprosto geniální plán autenticity, pravdivosti a otevřenosti, s kterou nepřichází jenom AFD, ale i ve Francii Marine Le Penová. Ostatně i u nás věřím tomu, že lidé jako pan Reichl a další poslanci za SPD mají nebo jsou rozhodnutí jít úplně podobnou cestou. Pojďme dál. A ještě jedno kritické, já jsem si záměrně tyhle kritické dopisy z těch opravdu mnoha, které jsou nadšeny tím vítězstvím AFD, vybral ty dva, které mají ten kritický tón, protože na nich si cosi objasníme, doufám. Pane Hajku, už vás slyším, jak při té vaší večerní poradě s nepodvolenými jásáte nad vítězstvím AFD. Já se tedy mezi nepodvolené taky počítám, ale zrovna nejásám. Jsem totiž moravský vlastenec, ale nemyslete hned, že chci nějaké odtržení Moravy od Čech. To chtějí jenom někteří hodně radikální Moravani.
právě takový, jako je ta německá alternativa. Co chci říct? Než začnete s tím jásáním, zkuste se zamyslet nad tím jejich programem, hlavně pokud jde o Benešovy dekrety. Ty jsou jinak pro všechny Němce v Německu tabu, jen AfD o nich mluví. Jakože by měly být zrušeny a vůbec mají takové nahnědlé názory na německou minulost. Jde z toho strach. Vím, že tenhle dopis večer nepřečtete, ale ocenil bych, kdybyste odpověděl alespoň mně. Už protože vás jinak ohromně uznávám, jste pro mě jeden z mála lidí na té naší alternativě, kdo těm zákulisním věcem v dnešním světě opravdu rozumí a umí to navíc přehledně říct nebo napsat. Vys váš včerejší článek. Jsem také čtenářem Akademie, která je pro mě ohromně důležitým zdrojem vědomostí. Za to všechno vám opravdu děkuji a zůstanu pravidelným přispěvatelem, i pokud mi neodpovíte, ale to by mě u vás překvapilo. Díky za to, co všechno pro nás nepodvolené děláte a že dáváte veřejně najevo lásku ke Kristu a Panně Marii. To je dneska důkaz skutečné odvahy a víry. Tomáš K. P. Brno. No, Tomáši, srovnávání AfD s moravskými stranami, které bych rádi třeba odtržení, které jsou opravdu marginální, myslím úplně jednak nesedí, ale to teď není podstatné. To, o čem hovoříte, to podstatné je. AfD skutečně v některých svých částech nebo v některých projevech některých svých členů i významnějších o tom hovoří. Jestli, Tomáši, dovolíte, pro mě je nekonečně lepší a příznivější, když o tom na německé straně někdo konečně otevřeně mluví, protože jinak jsou tady sudeťácké landsmanšafty, které se tváří, že už tyto nároky nemají, přestože je dále mají a scházejí se pod touto záminkou v Brně, aby tady jednali na svém sudetoněmeckém sjezdu. Ti to tají, všichni ti, ale s nimi i ti politici křesťanských demokratů, kteří je v tom Bavorsku absolutně podporují. Ti to tají a lžou jako vždycky ve všem. Jestliže přichází strana, která to říká otevřeně, tak je s ní o tom možné vést souboj. Oni se totiž to téma těch Benešových dekretů bylo optimální, kdyby se otevřelo mezi Českou republikou a Německem. Optimální, a ne, aby to ty posltové hnali přes Brusel.

že ořežou okamžitě, jakmile budou v té zemi vládnout spolkové, okamžitě ořežou neziskovky, okamžitě jim vemou všechny peníze, což mimochodem v Německu lze, tam mají na to ty jednotlivé zemské vlády právo. U nás představte si, že by to někdo udělal v kraji nějakém, jo. A mezi tím dál vládl třeba Fiala, který je tady všechny buduje. To je vyloučeno. Tam to lze. Oni říkají, že se ta historie učí špatně. Mají pravdu. Historie se Němcům zatajuje. Prostě je to přeci jenom už pěkných pár desetiletí od té války a oni jim všichni dokola pořád jenom říkají koncentrační tábory a tak dále. Ti mladí, kteří se do tohohle už dávno narodili, jim vůbec nerozumějí a neberou to vážně a z toho vznikne radikální postoj. Zatímco AfD říká, pojďme se věnovat té historii trošku jinak. Řekněme o 20% méně Hitlera ve vyučování historie a o 20% více Bismarcka. Čili oni říkají, pojďme se podívat, co je to Německo doopravdy dneska ještě zač. Celý tento otevřený postoj je mi vrcholně sympatický, ač s ním nemusíme všem souhlasit. Je mi vrcholně sympatický to otevřeností, protože teprve s ním se dá diskutovat, hádat se, přijít se a k něčemu dojít. Když to udělají ti Mercové přes a Posseltové přes Brusel, jak už jsem řekl, tak se nám to nepodaří. Takhle se o tom bavit je možné. Nehledě na to, že to je méně podstatná část jejich programu. Oni mají hlavně ekonomický program a tak dále. A to, že ty enderáky, abych tak řekl, o nich se pan Miklas vyjadřuje docela vlastně opovržlivě. Já vám řeknu, já je docela mám rád. Já je poznám tady na ulici, když ještě dnes, když vidím jít Němce, tak hned vím, který je západní a který je z toho východu, protože s nimi máme opravdu docela dlouhou společnou historickou zkušenost, ne vždy zrovna jednoznačně báječnou, prostě ten režim byl, jaký byl, ale z těch lidí se stali úplně normální lidé. To velkoněmectví se z nich opravdu vytratilo. A ty takové úvahy vlastně o tom, že by nebylo tak úplně vyloučeno obnovit NDR, to se nestane sice, ale je to dobrá myšlenka. Je to myšlenka na hrdost na to, čím žili, co vytvářeli a oni v rámci toho bloku byli docela významní a docela, jako vždycky Němci si uměli poradit technologicky, zajímaví byli. Já dodnes je na ně koukám se zájmem. A možná, že právě to, že to začíná tady na východě, u nás, v tom Německu, je vlastně také jistý vzkaz pro nás, abychom i my byli trochu víc hrdí na tu dobu před převratem, kterou nám ti manipulátoři, historičtí a všichni ostatní, chtějí vytřískat z hlavy a hlavně těm mladým. I to je pro mě docela dobrá inspirace z těch proběhlých voleb. Bez ohledu na to, jak to dopadne, když jsme ještě u toho, je nesmírně zajímavé, co ten pan Zikmund, co on vlastně říká. On říká, protože teď nastala situace, že kdo ví, jak to mimochodem bylo, ale zrovna o těch pár desetinek se nedostali k té absolutní většině. A on říká, to vůbec nevadí. Na návrhy paní Wagenknechtové, to je ta malá strana levicová, co se dostala tam asi těmi 5,6% a má pět, bude mít pět míst v tom,

německém, v tom saském parlamentu, tak říká, jako ona navrhuje, že třeba při třetí volbě odejdou ze sálu a on bude zvolen a tak dále. On říká, to teda nevím, to mně se zrovna tohle nezdá moc jako pevná situace, v níž bychom chtěli vládnout. Uvažují tam někteří členové křesťanských demokratů, že k něm přejdou a tak dále. A on říká, on se nikam nežene, on nedělá tu chybu, kterou tady udělali všichni ti, kteří se tak narychlo tam třeba dostali jako piráti, že jo, hned obsadili všechno a skončili, jak skončili. Teď bohužel třeba i motoristé udělali možná tutéž chybu. Oni se neženou za těmi funkcemi. On říká, pro nás je důležitější celý etos, který přinášíme. No to je něco, co v české politice nevidíme. A ten člověk je prostě pro mě mimořádně důvěryhodný. My o těch volbách a jejich dozvucích budeme jistě ještě dlouho mluvit. Já se pokusím dostat k nám s takovým týdenním odstupem, až všechno už se usadí a bude o čem mluvit. Někoho opravdu zajímavého, uvidíme, jak to dopadne. Ale v každém případě ne já sám, jak píše Tomáš, ale jsem ohromen tím, jakým způsobem ti představitelé AFD s tím ohromujícím vítězstvím, které bude mít absolutně tvrdý dosah na ty další volby v Berlíně a v Durínsku, jak s tím zacházejí, jak dospěle, jak politicky. Pojďme dál. Dobrý den, pane Hajku, naprosto se stotožňuji s vašimi názory, jako byste mluvil za mě a rozhovory vedete velmi profesionálně, z mnoha hosty je to v klidu, ale co u vás obdivuji, jak to zvládáte s panem Svatošem, kterého si mimochodem velmi vážím, ale ukočírovat toho geniálního pána, to je opravdu těžký úkol. Někdy trošku je, ale on to pan Svatoš ví a my jsme už docela sehraní, takže on má těch informací prostě tolik, že by je nejradši vystrkal všechny okamžitě ven pro nás, pro vás a opravdu je někdy potřeba to trošku držet. Vy ty jeho vědomosti a myšlenky dokážete uspořádat pro mě do srozumitelného formátu a zvládáte to bezvadně. Další chválu musím vyslovit na vaší stanici Hvězda. Úžasné. To nesmírně rád slyším. Těch zpráv tohoto typu přichází víc a víc a já myslím, že to je i hodně tím, že se tam začínají objevovat ti moderátoři. Určitě. Přibude taky ten Ládí Květvička mezi ně, teď někdy v polovině září se tady na to máme sejít. Stanice Hvězda roste a je zajímavá. Já zvlášť chci poděkovat v této chvíli opravdu několika z vás, kteří začínají posílat i zvláštní příspěvky na Hvězdu. Já jsem skoro měl chuť to tady teď udělat, takže aspoň u těch zvlášť významných zkusím něco takového jako tohle křestní jméno a to. Radši si to ještě nerisknu, musím si to rozmyslet. Řekněme, že to jsou tam případy několika men, za nimiž je jednička, ku podivu, jo. A jsou to pánové i paní. Jsme za to vděční, že jste opravdu pochopili, jak je významné přidat něco té Hvězdě, protože nás to stojí hodně peněz a ona roste. A vy to vnímáte a já z toho mám obrovskou radost. Mimochodem, abych na to nezapomněl, dnes začne další četba na pokračování a bude to Záhada hlavolamu, Jaroslav Foglar, čte to David Matásek,
další Foglarovka, myslím, že od 21 hodin mají všichni co dělat. Je to vlastně první díl té trilogie o stínadlech a klubu rychlých šípů, ale to asi všichni, skoro všichni budete vědět. Tak vám přeju krásný zážitek a dočtu dopis. Popravdě hned jsem jí moc nebral, hvězdu, ale propadal jsem jí postupně. Dnes jí poslouchám nejvíce, přesně jak to mám se hvězdou, vystihla ta paní moderátorka, myslí se. Na hvězdě hrají písničky, kterýma jsem pohrdal, když mi bylo 14 let, a je Relaxík a Magneťák a západní hudba, a teprve dnes objevuji, jak jsou české písně krásné a ty hlasy a texty úžasné, jakože jsem to jako mladý tak nevnímal, to už asi nikdy nepochopím. Děkuji za to moc. Nejhorší, ale v dobrém, je, že se nikdy nemohu od hvězdy odtrhnout na úkor pořadu mluveného slova, které chci sledovat zejména k večeru. Chtělo by to nějaké zprávy, ale chápu, že to chce čas. Zprávy, tam míříme dostat se k něm. Zprávy jsou nejsložitější a nejdražší věc, která se dá udělat. My máme na ně model připraven. Jakmile budou na stanici Hvězda zprávy, tak jsem přesvědčen, že už dokážeme i najít investora na vstup do terestriálu, do toho, aby se to dalo poslouchat vzduchem, jako nejen na internetu. My máme ten model připraven na rádio se zprávami a se vším formátem dalším. Ale opravdu je to je opravdu věc peněz a já možná už příště vám řeknu o jednom modelu, který nás napadl, nejen v této souvislosti a týkal se vlastně jednoho modelu Míčka a možná, že tam se trošku začneme k tomu pohybovat, uvidíme, ale jsem šťasten, že to takhle mnozí z vás cítí a že vás ta hvězda čím dál víc baví, mě teda také. Děkuji moc za vaši práci, hodně štěstí, Marian H. Karviná. Mariane, moc děkuju. Já se budu snažit to urychlit, abychom stihli samozřejmě dnes také večerníčka. Tak pojďme dál. Tady nám poslal Miroslav R. ze Skotska, naše protiproudní tykadlo, jak si říká, člen té reformní strany Farážovi dnes už, nám poslal jeden zajímavý dopis po trošku pár dnech, kde se opět to týká toho, jak nevydalo státní zastupitelství zatím ten spis o dozimetru vyšetřovací komisi, kterou vede pan doktor Reichl. On to srovnává s tím, že si právě přečetl o těch zločineckých korupčních strukturách v Kyjevě, kde už ten generální prokurátor už je také zatčen snad a říká, kdy konečně k tomu dojde také u nás k něčemu takovému, protože vidí za tím nevydáním čistou korupci. No, k tomu, abychom se dostali takhle hluboko, myslím, ještě zdaleka nejsme. On o tom hovoří dopis pana Kellnera, kterého také čtu vždycky jménem, protože to už je standard. Vážený pane Hajku, poslední sobotu, jak byla demonstrace na Staroměstském náměstí proti majdanizaci včer, tak tam policie odvedla jednoho vlastence opět za zet. Na odivu k výslechu. Odvedli ho podle sdělení policie na pokyn státního zástupce na Bartolomějskou. Večer ho propustili, ale věc se bude zřejmě dále trestně řešit. Takže metoda zastrašování vlastenců zavedená za Fialovy vlády pokračuje i za ministra Tejce
protože to rozhodnutí o zadržení padlo na státním zastupitelství a to spadá pod ministerstvo spravedlnosti. Bude tedy nezbytné se začít bránit, a to nejen policie, ale i takzvané spravedlnosti. Já s vámi hluboce souhlasím, že to je skandální, ale vy pokračujete a tam se to úplně pointuje. Poslal jsem před rokem na obvodní státní zastupitelství Praha 10 jako podnět k přešetření, zda nejde o propagaci fašistických symbolů, když se jeden občan nabízel na svém Facebooku k prodeji trojkombinaci vlajek českou, ukrajinskou a vlajku ukrajinské povstalecké armády UPA. Viz příloha, ten dotyčný občan České republiky zde při své prodejní nabídce dává do souvislosti českou vlajku s vlajkou zločinecké organizace ukrajinské povstalecké armády. A přišla mi z toho státního zastupitelství na Praze 10 kopie dopisu od policie, kam to oni dali prověřit, že prý na té propagaci není nic špatného, nic nestoudného. Takže vlajka UPA na rukávě společně s českou vlajkou, to je OK. A písmeno Z bez jakýchkoliv dalších odkazů, to je zločin. Tak to pracuje české státní zastupitelství. Ještě pořád, píše Miroslav Kelnar. Ano, Miroslave Kelnare, je to skandální, ale pracuje. Já jsem to už naznačil na začátku, no prostě tam sedí titíž lidé, přece tím, že se změnila vláda, tak oni se nezměnili. Některé pohyby se tam začínají dít, na těch, zvláště tam v Olomouci a tak dále, ale sedí tam paní Bradáčová, sedí tam všichni, nejvyšší státní zástupkyně, nejvyšší prokurátorka. Tohle bude opravdu proces, který bude ještě trvat nějakou dobu a opravdu není asi možné myslet si, že je lusknutím prstu možné spustit ty procesy podobné, jako dneska se dějí třeba v tom Kyjevě. Protože tam to mají v rukou Američané, kteří chtějí tyhle postavy vyměnit, aby mohli se dostat na Zelenského. Blíží se to k němu také. Já myslím, že my na žádné Američany čekat nebudeme a že si to nakonec dokážeme tady plus minus vyřídit sami, ale musíme si uvědomit. To, že jsme pod bruselským protektorátem, znamená, že jakmile na ně začneme šahat, na tyhle ty jejich koně, na tu jejich pátou kolonu, tak se začne dít to, co v tom Polsku se dělo za doby, když prezident Kaczyński se začal dotýkat té páté kolony v Polsku. A šup, už si tam dostali Tuska a ten má dnes problém, on se jim nepodařilo dostatečně připravit ten volební podvod prezidentský. Uvidíme, jak to bude u nás. Ale já myslím, že než spolehnout na nějaké takováhle dramata, je lepší to trošku promyslet a chvíli se ptát, intenzivně ptát svých zástupců, například v SPD nebo motoristů, ale možná, že mezi našimi nepodvolenými jsou také spousty voličů Babišových, čili ano, tak se ptejte těch svých zástupců, jak jsou tyhle případy možné. Ten malý tlak je nejúčinnější. To je jako když ta kapka kape na to jedno místo, hurikán se přežene a nic a ten důlek se tam začne tvořit. Pojďme zatím touto cestou. Ta radikální, ta je ještě poměrně daleko před námi. Pojďme dál. Ne. Jenom kratince snad, spoustu dopisů zas nemůžu číst. Jeden se týká opravdu investigativní žurnalistiky, necháme si to na příště, víc si o tom pokusím zjistit. Vážený pane Hájku, srdečně vás zdravím a děkuji za vaše porady a komentování aktuálních událostí. Včera jsem se dočetla, že svatovický poklad byl opět vyvezen do zahraničí, tentokrát do Spojených států, kde má být vystaven s židovskými artefakty.
Tento svatovícký poklad s korunovačním křížem už byl prvé vyvezen do Německa v den výročí okupace naší země německou armádou. Na mě to působí jako oficiální vazalství naší země. Bylo by prosím možné požádat o nějaký komentář k této situaci. Moc děkuji a přeji vám hodně zdaru vaší záslužné práci Jana O. Jano, samozřejmě, že jsme to začali i hned zjišťovat. Podle našich zjištění tomu tak není. Myslím, že mohlo jít dokonce o nějakou provokaci, nevím, vy nepíšete zdroj, ze kterého jste to vyčetla, ale v současné době podle našich informací nic takového není a snad se ani zatím nechystá. Takže jsem chtěl jenom uklidnit. Ono to téma těch korunovačních klenotů souvisí s tím tématem duchovním, protože ty korunovační klenoty a České království od Václava přes Karla IV. A k dalším našim králům, panovníkům a významným postavám, o nich se opravdu snažíme intenzivně psát neznámé věci v akademii. A jsem šťasten, že mi tolik lidí začíná psát, jak jim to pomáhá v těch věcech. Je to obrovský složitá práce, ale tam míří protiproud. Tam chceme, abychom byli vybaveni znalostmi v bitvách o naší státnost a suverenitu, které máme před sebou. Tak ono to s tím duchovním zakotvením úzce souvisí. A já musím říci, že mluvil jsem před chvílí o tom a děkoval, nebo málo možná děkoval, ale oceňoval všechny vás, kteří nám dál přispíváte a dokonce s tím, jak rozšiřujeme ty naše pokusy, aniž se snažíme dělat kotrmelce, aby nás ekonomicky něco podpořilo. Nechceme a nepožádáme nikdy o žádnou dotaci, o nic. I kdyby nám někdo nabízel, jaký nevezmeme. Ne, my jsme protiproud. A vy to víte a proto nám pomáháte. Ale vy nám pomáháte kromě toho i něčím úžasným. A nechci snižovat ty fantastické vaše příspěvky. Možná, že je i kombinují mnozí. Ale jedny z nejnádhernějších příspěvků nám poslal pan Štefan H. z Holešova. Vážený pane Hajku, opět jsme v neděli zavítali s manželkou na svatý hostin, kde jsme se pomodlili za vás a za protiproud. Posílám vám z toho místa i dvě fotografie z amatérského fotoaparátu, tak se omlouvám za slabší kvalitu snímku. S požehnaným pozdravem Štefan H. Holešov. Štefane a všichni ostatní, kteří nám píšete, že se za nás modlíte. Významná část našich spolu autorů této porady, nebo ne autorů, no spolubojovníků na této poradě, tomu nebude rozumět, ale my tomu fakt rozumíme. My víme, co to znamená. Je to něco fascinujícího. Děkujeme za to z celého srdce a vracíme požehnání vám a všem, kteří se obracejí ke Stvořiteli a prosí i za nás. My prosíme za vás určitě. S našimi modlitbami jste neustále konfrontováni, abych tak řekl, snad je mnozí i cítí. Protože jenom s tímto požehnáním
my vlastně můžeme existovat. Je to zázrak, že ještě protiproud existuje. Těch tlaků ze všech stran je nepředstavitelné množství. My se o nich už ani nezmiňujeme. Ale máme pevnou víru, že to, co děláme, vede k srdci a srdce vede k Bohu. Tak kéž vás všechny bez ohledu na to, zda s Pánem Bohem jste v kontaktu nebo ne, ochraňuje náš Pán a Panna Maria do příštího pondělí, kdy se na vás budu opět těšit.